0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Abychom nebyli tumpachovi, tak máte tuhle tu knížku, která vám alespoň jistý pohled na tu umělou inteligenci, lidské vědomí, schopnosti umělé inteligence odpoví. No a na to bude následovat třetí knížka, kterou jsme si dovolili s panem Rostasem marketingově a předběžně nazvat takovým zvláštním názvem Architektura multipolárního světa budoucnosti aneb bude rajská zahrada pro všechny. No a tahle ta knížka by měla vyjít příští rok, čili máme světlou prognozu, že v roce 26 vyjde třetí díl téhleté trilogie, a protože graficky díky předvídavosti pana Rostase budou všechny tři knížky designem stejné, tak dovolím si prohlásit, vypadá to jak sebrané spisy jisté nejmenované osoby Vladimíra Iliče, a pak jsem navrhoval, aby byly dvě varianty. Jedna varianta v kůži, ne lidské, prosím vás, ani zvířecí, ale umělé. A pak by tady byla druhá varianta v plátnu. No, abychom vyšli v ústřetí i tím movitějším čtenářům, i tím méně movitým čtenářům. No a jedna drobná informace, křest téhleté knížky by měl být 22. ledna 2026. Čili blížíme se k historickému okamihu, kdy budeme křtít tuhletu knížku, ale prosím vás, nebuďte smutní lidé. Díky panu Burešovi a dalším systémům a vydavatelům v lednu vyjde další knížka v edici u pana Bureše a ta bude věnována lidskému zdraví a všech aspektům, které už jsem napsal spolu s přáteli lékaři, a bude to velice zajímavý netradiční pohled na příčiny nemocí a příčiny a řešení nemocí. Pouze bohužel musím dopředu avizovat, že nebude obsahovat jednu věc, a to je, jak se říká, léčení blbosti. Jakožto blbost je známa jako zvláštní typ nemoci, který poskytuje jistou část populace a vládních elit, tam je to mimořádně výskytné, a bohužel blbost nevyřešíte ani nosením roušek, ani vakcinací spike proteinem. No, tak v tomhletom ohledu bohužel věda selhává a ta hloupost nám jaksi bují. Ale prosím vás, buďte klidní. Kdybyste měli ráno, když stanete a jdete do práce, pocit, že těch blbců přibylo, tak prosím vás, má to empirické vědecké vysvětlení. Tady létají v noci takové černé vrtulníky a z těch vrtulníků ty blbce schazují. No a jelikož místo a míra blbosti na metr čtvereční území nám roste všeobecně na planetě, no tak pochopitelně ta frekvence srážky s blbcí je stále větší. No a platí známé lidové rčení, srážka s blbcem je horší jak srážka s kamionem. Ale prosím vás, chtěli jste vědecké vysvětlení, to máte obsaženo i v těchto knihách. A jelikož tyhle ty knihy jsou vážná, přímo vědecká práce, tak prosím vás, omluvte vážení posluchači ty mé drobné šouvky, které jsem si dovolil zprovodit ze světa díky pomoci pana Bureše.
3: Pane profesore, jste u toho, jestli by na ty blbce některý v těch křeslech nestačil malej dvůr a dlouhej bič, ale já vím, to není vědecká metoda,

0: Norbertovi chci
1: Ne. Pozor, pozor, pane Bureš.
0: Ano.
1: Možná by ten malej dvůr stačil. Potřebujeme pouze jednu jedinou věc. Potřebujeme takovou malou českou nebo slovenskou černou díru, protože slyšel jsem a viděl jsem vědecké práce, že jelikož černá díra je schopna pohltit neobyčejné obrovské množství hmoty a energie a ovlivňuje časoprostor a existuje jediný fenomén, který nedokáže pohltit, a to je lidská blbost, tak v tomhletom ohledu je to nesmírně důležité, protože existují kosmogonické teorie, které říkají, že právě koncentrace těch 8 gigantických černých děr může způsobit nepravidelnosti v galaktickém oběhu. A v tomhletom ohledu bychom měli příklad, kdy zahltíme ty černé díry. No a když se mě ptáte, jestli by ta blbost byla dostatečná, tak myslím, že při nárůstu blbosti na planetě Země, osobitně v těch elitách, by dokázala zahltit i těch 8 gigantických černých děr. No a pak byste najednou byl v krásné zahradě a říkal byste si, kurňa, všichni lidé jsou moudří, všichni lidé nějak přemýšlí. Není to nějaký divný pocit, nebo že by všichni utekli z Pinelliho ústavu pro choromyslné?
0: Pane profesore, vy tady, a jako byste mi tady četl ten, co jsem zobrazil zrovna před časem, tady Depon píše, mám pocit, že něco také to by nevymysleli ani v Blázni v Bohniciach, proč jsme vlastně ještě v EU.
1: Odpověď je prostá. Jelikož stále nebyla řešena vědecká otázka, jsme my blázni, anebo žijeme v bláznici a jsme normální. No, tahle ta vědecká studie dokonce nebyla financovaná ani granty z Evropské unie, což je pochopitelné, protože kdybyste dospěl k závěru, že hlavní zdroj hloupostí je v Bruselu. Jo, taková drobná poznámka pod čarou. Teď jsem viděl analýzu nových legislativních a regulativních norem v Bruselu za rok 2025. Zkuste si tipnout, kolik jich bylo. Zjednoduším to. 983. Dokonce to dospělo do stavu, ve kterém právníci nestačí číst nové geniální patvary, které přichází v rámci komunitárních norem i národních norem. A v tomhletom ohledu, když se podíváte na podnikatele, tak chudáci podnikatele již desítky let volají po drobné informační odpovědi. Potřebovali by odhadnutelné podnikatelské prostředí a potřebovali by, aby ta legislativní smršť ustala a nekomplikovala jim život. Víte, že například od 1. ledna vstupuje v Evropské unii další legislativní norma, nejenom ty cla a ekologické normy, které jste zavedli, ale vstupuje takzvaná norma o odlesňování. To znamená, všechny firmy, které se zabývají a používají papír, buničinu, palety, dřevo, budou muset dokladovat, odkud to dřevo a hmota pochází, až po definování stromu, který byl setnut v daném regionu. No a můj známý podnikatel z Německa prohlásil, no já od roku 26 končím, protože já nemám čas na podnikání. Já musím vyplňovat a hlásit všechny požadavky informační Evropské unie. A když si položíte otázku, proč chce Evropská unie rychle zavést digitální svět a umělou inteligenci a smart city za všechno ostatní, prosím vás, vysvětlení je prosté. Tohleto množství debilních legislativních opatření je tak obrovské, že ani cloudová úložiště dat pro umělou inteligenci to nebudou zvládat. Nemluví o tom, ani umělá inteligence to nedokáže všechno stihnout. No a tohleto všechno vás vede k další zajímavé poznámce. Asi víte, že teď spustil Amazon v Idaho ve Spojených státech největší cloudové úložiště dat. Nebudu mluvit o tom, kolik lidí propouští díky umělé inteligenci Bezos. No a tohleto cloudové úložiště dat, které má výrazným způsobem zlepšit služby obyvatelům a klientům, bude mít roční spotřebu jako 1 000 000 domácností energetickou, a na chlazení bude potřebovat 600 milionů galonů čisté vody ročně. Takže se prosím vás nedivte prognozám některých energetiků, kteří říkají, jo, v průběhu 3-5 let většina energie, která se vyrobí v lidské společnosti,

0: analýza. Európska únie uzavíra smlouvu s Mercosurem, abychom dovážili potraviny z Jižní Ameriky. Je to prý ekologické. Domácí zemědělci prdí a kadí a tím způsobují klimatické problémy. Zřejmě v Jižní Americe krávy neprdí a zemědělci nekadí. Nevím. Možná ne. Žijí z prádu. No a výsledkem tohoto všeho je to, že vlastně samotná logičnost dovozu potravin a tvrzení o potravinové krizi je nesmírně zajímavá, když si vezmete statistiky FAO, tedy té mezinárodní organizace v oblasti potravin a podobně, a zjistíte, že na planetě Zemi se ročně zničí kolem 1 miliardy 300 milionů tun potravin. No, ale někdo vám bude tvrdit pořád, že tady vám hrozí potravinová krize. Oficiálně data za Evropskou unii zničí se ročně kolem 160 milionů tun potravin. Nedáte je do afrického Sahelu nebo do Sudánu, kde je hladomor a podobně. Vy je prostě zničíte. Ale budete hledat logiku téhleté společnosti. Nebo když budete převážet písek z jedné strany republiky na druhou, bezmyšlenkovitě, tak vaše HDP vzroste. Opět hledáte logiku v téhleté společnosti? No a pak si opravdu řeknete, že tahleta společnost by měla vymyslet umělou inteligenci, protože sama spěje k hlouposti. No a v tomhletom ohledu ten pokles lidské hlouposti alebo nárůst lidské hlouposti má vykompenzovat nárůst umělé inteligence. No ale tohle to by byly takové pesimistické prognózy před tím Silvestrem. Takže optimistická prognóza musí znít opačně. Prosím vás, nekupte jednu láhev sektu, ale alespoň bednu. Tím podpoříte příjem státního rozpočtu, zvýšíte HDP České a Slovenské republiky, přispějete jako odpovědný občan k růstu příjmů státního rozpočtu a můžete v pokojné mysli vplynout do roku 2026. Jste odpovědní občané. No a kdyby to bylo ještě lepší, tak pravděpodobně Brusel sáhne na tuhletu daň, ovšem většinou část ponechá České republice. Takže vidíte, že i ten Brusel na vás myslí. No a konec konců, prosím vás, ty tisíce úředníků v Bruselu taky musí z něčeho žít, tak prosím vás, nebuďte krkavci a dopřejte jim taky. No, konec konců, jste odpovědní občané Evropské unie, že jo?
1: Tak jednou jsme si to odhlasovali, že? Tak to teď máme. Dramr tady, děkuju ti za samolepku a příspěvek, díky moc, jinak přátelé, tady takhle, tady, teď to není vidět, někde tam, teď ta tuška to nějak nechce ukázat, tady nahoře je QR kód pro vás, který byste chtěli přispět na chod tohoto kanálu, za což vám moc děkuju a díky všem, kteří už jste tak učinili. A jinak pod videem určitě najdeme nějaký povídání nějakým tam. Tak, pane profesore, tady Casus Belli se ptá, jakou očekáváte inflaci, případně devalvaci eura, jestli se spustí do kvantitativní
0: uvolňování
1: nekrytýho eura. A já k tomu ještě přidám jednu otázku, protože samozřejmě Evropská unie prostě si teďka veme jako nějaký první, víceméně, že jo, teď se podařilo jakoby vehnat Německo do společných eurodluhů a Michal Svatoš mě upozorňuje, že když už se to podařilo poprvé, tak potom už se to bude schvalovat jakoby líp, protože třeba Itálii nikdo nepůjčí a tak dál, takže takhle jako se to bude to dluhová unie víceméně, ale co digitální euro, protože tady už byly, řekněme, rada ministrů, že jo, a tak dál, který už schválili, že se na tom teda má vehementně pracovat. Vím, že na Slovensku už Slovenská národní banka k tomu taky už jako se na tom dělá a tak dál. Takže kdy máme očekávat digitální euro, co to pro nás bude znamenat a jestli třeba potom nám vůbec budeme moct zaplatit ty dvě flašky sektu, když tam řeknou, že budeme napříděl jenom jednu, tak...
0: No, poprvé, kvůli flaškám sektu bych se neobával, spíše bych se obával, jestli si dáte tradiční kapustnici. Jelikož díky

0: chemickému procesu v lidském těle. Produktem té kapustnice budou jisté, nazvíme to, přirozené plyny. Tak ty plyny budou započítávány do vaší uhlíkové stopy, vázané na vaši digitální identitu a vázané na vaše digitální tokeny, které kromě jiného budou mít dvě vlastnosti. Poprvé, budou expirovat po jisté době, jestliže je neminete, tak expirují a tím přijdete o problém, co s těmi penězi dělat. A druhý problém, který tady bude, ty digitální tokeny můžete koupit a můžete použít na koupi jenom schváleného ekologického tovaru. No a jelikož po té kapustnici budete jaksi prdět, což zvýší uhlíkovou stopu vás jako občana, tak vy jako odpovědný občan poprvé nekoupíte si ani tu kapustnici a tu kapustu. Pro jistotu nebudete kupovat ani ten sekt, protože co, kdybyste to přehnal a pak budete zvracet, což je opět neekologické. No tak v tomhletom ohledu ty digitální tokeny jsou nesmírně zajímavé. No, co se týká digitálního eura, všimněte si zvláštnosti. Všichni od ECBčky až po Národní centrální banky urychlují proces přijetí eura digitálního. Samozřejmě všechno bude od roku 26 dobrovolné, bude to pouze v 19 členských zemí Evropské unie. Nikdo vás nebude nutit, abyste využíval digitální euro, tedy na počátku. A když pak se to rozmohne, tak z té dobrovolnosti bude povinná věc a nejzajímavější je opět rozpor. Má to směrovat k systému CBDC, to znamená digitální euro a bezhotovostní ekonomika. A ovšem vy zapátráte ve své paměti a naleznete takové podivné kverulantské závěry. Švédská Riksbank, tedy Švédská národní banka, 4-5 let provozovala pokus o bezhotovostní ekonomiku s využitím digitálních měn. Závěr byl, minimálně 20% musí být hotovost v ekonomice, jinak ten život nefunguje. No, největším závěrem bylo geniální, chcete věnovat žebrákovi peníze a musíte se ho zeptat na jeho elektronický digitální účet. Jenom tak můžete poskytnout, jak se říká, úlitbu bohům. No, pak je tady rozhodnutí kanadské centrální banky, která po 5 letech pokusu o použití bezhotovostní ekonomiky a digitálního kanadského dolaru dospěla k závěru, že tohle to je nerealizovatelné. Pak tady máte další. Hodnotení ECB, jednotlivých evropských centrálních bank a bankovních systémů z hlediska připravenosti k digitálnímu euru. V Čechách můžete být hrdí, protože podle tohoto hodnocení Česká republika je jedna z nejlépe připravených zemí na zavedení digitálního, ne eura, ale nejdřív digitální koruny a pak digitálního eura. Když to například Slovensko má veliké mezery v oblasti přípravy digitální měny. No a vás si pak položíte otázku, jo, a digitální měna, no to bude skvělý, budu mít ten inteligentní prsten, nemusím nosit ani kartu, ani nic, zaplatím to přiložením toho prstenu a podobně. Jenomže, jak se říká, ďábel je skryt v detailech. Ono to digitální euro není samotné o sobě, ale je to součást. Nejdříve zavedete digitální identitu, která přiradí digitální kód vaší veliké osobnosti. Pak zavedete digitální očkovací průkaz. Je to přece pro vaše dobro, aby lékaři měli kompletní přehled o tom, jaké vakcinace jste podstoupil. Pak zavedete uhlíkovou stopu, no, která se už skutečně v současnosti měří v 11 zemích Evropské unie a dokonce ji měří i banky. Takže vás upozorní, že už jste koupili tovary, které překračují povolenou digitální stopu a bylo by nejlépe, abyste již nic nekupoval. Podle možnosti žil z prány. No a na to navazuje další věc. Vy zapomínáte, že od roku 28 by měl být v Evropské unii zaveden sociální kredit po vzoru Čínské republiky? Víte, co je sociální kredit? Znamená to, že máte soubor otázek, na které občan odpoví a podle charakteru odpovědí, jestliže jste podporovatel Evropské unie, všech jejich snah a tak dále, tak budete mít vysoké číslo sociálního kreditu. A nebo budete mít nízké číslo sociálního kreditu. A ten sociální kredit se připojí k vaší digitální identitě, připojí se k množství vašich digitálních tokenů a nejlepším závěrem na tom bude to, že kdybyste byl náhodou nějaké nezodpovědné dezulát, kverulant a tak dále, tak vám díky téhleté schopnosti zablokují váš digitální finanční účet. A stane se vám přesně to, co se stalo kanadským kamionistům, když bojovali proti lockdownům a banky komerční jim zablokovali jejich účty. No a teď to můžete ještě lépe vylepšit. Viděli jste nejnovší projekt Pfizeru, pan Bourla to představil, bude to inteligentní pilulka obsahující inteligentní čip, který zkontroluje, jestli jste tu pilulku vakcinace polkl, jestli jíte potraviny, které byly doporučeny a neohrožují vaše zdraví. A kdybyste to náhodou nedělal, protože ty informace jdou umělé inteligenci, tak kdybyste náhodou nedělal, tak vám zrušíme možnost proplacení vašeho zdravotního ošetření, zablokujeme váš digitální účet a bude to přímo skvělé. A někdo by pro vás, ale tohle to je nesmysl, to se nedá. Prosím vás, tyhle ty procesy již experimentálně probíhají v některých zemích. Nebudu děsit posluchače tím, ve kterých zemích to je, ale jsou to taky v zemích Evropské unie. Ale to je přece všechno pro vaše dobro. Vy to nechápete, tupí občané? Tohle to je přece proto, abyste byl chráněn, abyste neutrpěl infarkt, abyste byl zdrav, abyste se pro jistotu nenušil důchodového věku. Protože víte, že Ministerstvo práce a sociální věci bude mít nový emblém. Každý slušný důchodce zemře okamžitě po vzniku nároku na důchodek a nedevastuje veřejné finance České nebo Slovenské republiky, jak prohlásili nejmenovaní progresivci. Tak tohle to je přímo skvělé. A vy si musíte uvědomit, že digitální euro je pouze součástí obrovského širokého komplexu digitalizace všech aspektů vašeho lidského života. S tím souvisí taky 15-minutová města, s tím souvisí projekty, které znamenají kompletní identifikaci každého občana v případě pandemie, které souvisí s tím, že budou kompletně digitalizovány všechny informace o vašem zdraví, vašich vakcinacích, vašich zdravotních zvyklostech a tak dále. A proto prosím vás, nedívejte se pouze na digitální euro. Dívejte se na to jako na komplex digitalizace společnosti, který je celkově zrychlován, i když je tady množství varovných signálů, že množství technických otázek není vyřešeno, že množství řešení vede k totální digitální kontrole nad společností a že v podstatě digitální euro je zaváděno a bezhotovostní ekonomika je zaváděna právě proto, abych měl 100% kontrolu nad každým aspektem všeho života. No, samozřejmě přívrženci budou prohlašovat, že tohle to je konspirace, nesmysl a je přece o vaše dobro. Zkuste někdy přemýšlet v širších souvislostech. Tak, jak ty širší souvislosti vám objasní, proč má být krize klimatická, proč máte změnit zemědělství, proč vás mám odtrhnout od přírody, která zabezpečuje fungování vašeho organismu, proč mám zabezpečit 15-minutová města totální kontrolu nad vámi. A jelikož všechny tyhle informace jsem nebyl schopen zvládnout, proto mám umělou inteligenci, která díky své konstrukci zvládne terabajty dat. No a jistě jste viděl, že v podstatě ve Velké Británii zavádí něco, co se nazývá prekrim. A viděli jste v jednom krásném sci-fi filmu, kde hlavní roli hrál Tom Cruise a předvídali kriminalitu předtím, než vznikla. Opět, podobnost s realitou digitálního světa, včetně digitálního eura, je čistě náhodná. Opět vám to potvrzuje požadavku řešení výzkumného fenoménu náhody, abychom vysvětlili i tyhle ty věci. Ano, je to Minority Report.
1: Minority Report, jo.
0: Minority Report, ano, přesně tak.
1: Pane profesore, vy už jste to kousíček na kous, ale tady Vendelin se ptá, děkuji ti taky.
0: Já mám umělej chrup, pane Bureš, tak to nemůžu nakousnout celý.
1: Tak zdá se mi, že ohřívání planety je vlastně návrat k normálu, který jsme možná kdysi schladili sami katastrofami. Co myslíte? Tak jak je to s těmi planetami?
0: Odpověď je prostá, přímo zprostá. Velké významné studie, které analyzovaly posledních 474 milionů let vývoj teploty na planetě a podobně, konstatovaly následovné. Průměrná teplota na planetě v tomhletom historickém období byla v rozsahu 30,8 stupně. Současná průměrná teplota je na úrovni 14,8. Po druhé, množství částic CO2 bylo v průměru 1200 až 2300, současných 460. A po třetí, ano, byly období například přes 600 miliony let, kdy celá planeta byla pokryta ledem, kromě úzkého pásu na rovníku. Pak byly druhohory, kdy na celé planetě vládlo tropické podnebí, včetně Antarktidy. Pak tady byla období jako velká a malá doba ledová a pak tady máte posledních 18 milionů let, v průběhu kterých byly 4 glaciely, 4 interglaciely a 61 meziobdobí. Ale tohleto prý je produkt produkce lidské CO. Země skutečně přiznávají teorii, že řekněme před 18 miliony let tady byla vyspělá civilizace lidská, která produkovala CO2 a to způsobovala tyhle ty výkyvy. Jako kdyby všichni zapomínali na dva základní momenty. Planeta funguje v cyklech. Jsou teplá období, jsou chladná období. Ty cykly jsou ve všech atmosférických, klimatických, oceanologických procesech a podobně. Dokonce i cykly v tom Ringwooditu, které je těch 500 km pod povrchem a ten minerál váže třikrát více vody, než je ve světových oceánech. Jsou ovšem období, kdy všechny cykly dosahují vrchol. Naposledy to bylo před 42 tisíci lety. Tehdy dochází k synergii, synergickým efektům všech těchto jednotlivých cyklických procesů. Stejně tak, jako máte procesy, které prokázala NASA, kdy změna teploty na Zemi souvisí s tvarem oběžné dráhy, sklonem zemské osy a precesí Země. To určuje množství slunečního záření, které dopadá na povrch planety. Další věc, kterou tady máte, jsou vysoké atmosférické řeky. Je o přesun vodní páry ve výškách 15 až 30 kilometrů na vrstvách atmosféry planety Země, která přesouvá vodní páru, to je skutečný skleníkový plyn, a přesouvá ji různým způsobem tak, že mění distribuci energie od rovníku k pólu. Ale taky tady máte obrovský vplyv takzvaných termodynamických čerpadel, Kurošivo, Goldstream a podobně, které přesouvají teplou vodu a teplou energii, nebo studenou vodu a studenou energii napříč světovými oceány. Paradoxní na tom je to, že když družicově snímkujete Golfský proud, tak vidíte tmavě modrou řeku širokou kolem 60 kilometrů, která se přesouvá přes Atlantik, má hloubku kolem 1800 metrů, dostává se k Evropě, tam se rozděluje na dva proudy. Jeden proud jde k Africe, do Guinejského zálivu, a druhý do proud jde k severní části Evropy a ohřívá Skandinávii a Anglii a severní Německo a podobně. A tohle to všechno se zároveň děje ve vazbě na pH oceánu. Čili když se to pH oceánu mění, dochází k zadrhování těchto čerpadel, proto se objevují katastrofické studie, které říkají, že v průběhu několika let Golfský proud skolabuje. No ale aby to bylo ještě prostší, tak máte takzvanou subantarktickou cirkulaci. Tato atlantická antarktická cirkulace představuje takový bazén, který uzavírá ledový vzduch nad severním pólem. No a teď o zhodou okolností tahle ta hra spraská a ten chladný arktický vzduch proniká především na severní polokouli. Ale máte taky další paradoxy, kdy východní část Antarktidy zvětšuje ledový pokryv a západní část Antarktidy zmenšuje ledový pokryv. A když si uvědomíte, že samotná Antarktida představuje obrovskou kamennou mísu, která je naplněna kontinentálním ledovcem o tloušce 1,5 až 3 kilometry, tak máte taky zvláštní jev. A co ještě hlubokomorské atmosférické a hlubokomorské morské řeky, kdy tající teplá voda z grónských ledovců steče na dno oceánu, nad ní je těžká studená voda, ta teplá voda teče pod dně oceánu, dorazí k pobřeží Newfoundlandu a Kanady a zvýší průměrnou teplotu 12-15 stupňů zhruba za 40 let. A to se ještě nedivíme nad tím, že najednou zjistíte, že při průměrné hloubce oceánu 3,5 kilometru máte minimálně 5 až 6 vrstev vody s odlišnými fyzikálními vlastnosti, které se nemíchají. A objevy v oceanologii, glaciologii, klimatologii ukazuje úplně jiné procesy než klimatický šílenci a než ten známý hokejový graf, který byl vycucán z prstu. Bohužel musíme to takhle otevřeně říct. Protože z těch 30 tisíc měřících stanic, které mají dokladovat oteplování planety, nejdřív 17 tisíc, pak 21 tisíc, pak 27 tisíc stanic je umístěno nevhodně v centru měst, na letištích, v rámci sloupového efektu a podobně. A tohleto všechno ovšem potvrzuje samozřejmě 3200 klimatologů a jistě jste viděli studie, které říkají velmi jasně a to si můžete podívat i například na studiích České nebo Slovenské akademie. Je vysoký tlak, abyste získávali peníze z evropských grantů. Evropské granty jsou zaměřeny na výzkumné studie vědecké, které mají dokladovat ideologii Bruselu. Když nebudete potvrzovat tuhletu ideologii, například klimatickou změnu, granty nedostanete. Nezlobte se, dělal jsem 50 let ve výzkumu. A v tomhletom ohledu pak je to zajímavá věc. Těch 3200 klimatologů má zřejmě vědecký konsenzus a těch 12 tisíc, kteří odmítají všechny ty kidy o CO2 a podobně, tak těm nedáte mediální prostor. No a pak si položíte otázku. Tohle to všechno, co je kolem vás, je prý vědecky zdůvodněno vědeckým konsenzem. Vědecký konsenzus taky prohlásil, že vakcinace Pfizer zabezpečí, abyste zůstali zdraví, nemá vedlejší účinky, injekce jsou skvělé a čím více boosterů dáte, tím je to lepší. Jako kdybyste abstrahoval od tisíců studií, které ukazují přesně opačné výsledky. A bohužel musím říct otevřeně, že i mnohé takzvané vážené vědecké instituce naskočili na tenhle ten systém vědy a proto ten belgický profesor z Utrechtu napsal oprávněně studii o tom, že bohužel dnes část vědy slouží vědecky potvrzeními na ideologické záměry vládnoucích elit. Totež se týká taky digitálního eura, týká se digitalizace společnosti a podobně. No a v tomhletom ohledu, prosím vás, vždycky přistupujte k digitálním jevům jako ke komplexnímu systému. Nejenom k tomu, co nám udělá digitální euro nebo neudělá. Problém je v tom, že digitální euro je pouze součástí složitého systému, které má zavést to, co někteří nazývají digitální koncentrák. No ale protože jsme před Silvestrem, tak si nenechte lámat hlavu a kupte si ten sekt zatím za hotovost, ne za digitální euro.
1: Tak, pane profesore, dovolte, abych tady poděkoval Blance a taky Marii Málkový za příspěvek a tady taky píše, že nám přeje pevné zdraví v roce 2026. Tady mám další zajímavou otázku a sice respektive Evropská unie testuje intelekt obyvatelstva a zatím to vypadá, že celá EU je debilní. Migranti jsou tlak na vývoj bezpečnostních systémů a nikdo nekřičí zaveďme je. Tak jakou roli hraje nově jakoby to nový obyvatelstvo, ty noví lidi příchozí a ta zhoršující se bezpečnostní situace? Když vidíte, že na západě vlastně proti těmhletěm excesům nebo prostě proti tomu, že se tam chovají kolikrát jak dobytci, tak policie nezasahuje.
0: Neurážejte dobytek, ten se chová inteligentně.
1: Dobře, tak se tam chovají nepřístojně. Policie nezasahuje, stát to jakoby nechává být, je ohleduplný, asertivní, já nevím co všechno. Ale když místní obyvatelé se zbouří a začnou poklidně, ku příkladu jako v té Anglii, protestovat proti tomu a vyzývat stát, aby něco dělal, tak naopak tyhle ty zavřou. Tak no, co to je?
0: Víte, to je takové slušné v té Anglii. V Anglii zavedli legislativu, která z vás může odsoudit na několik let natvrdo za myšlenkovej zločin. Jak ho můžete spáchat? Například. Vidíte demonstraci na ulici proti imigrantům. Vy stojíte na chodníku. Policie přijde, zatkne vás a prohlásí, že jste spáchal myšlenkový zločin. Protože tím, že jste stál na chodníku a neprotestoval proti těm protestujícím, tak jste vlastně potvrdil rasistické přístupy a podobně. Dokonce teď máte vyjádření několika amerických kongresmenů o tom, že Black Lives Matter a Life Matter imigrantů a tak dále je klíčové, ale běloruská populace nemá žádnou ochranu. Tak teď začínají volat po ochraně běloruské části populace. Rasismus převrácený na ruby. No a samozřejmě dokonce je to paradoxní, protože teď publikovali materiály o tom, kolik lidí zatkli za myšlenkový zločin, nebo jenom napsali něco na netu a podobně, a policie je zatkla, odsoudila na tvrdo a podobně. Takže vy propustíte vrahy, kriminálníky a podobně, abyste měli místo pro tyhle ty odsouzené. A pak se ještě divíte viceprezidentu Rubiovi, že ten prohlásí, tohleto je přece nemyslitelné. No a tohleto všechno souvisí s tím, jak se má udít výměna obyvatel. Pamatujte, je tam velký rozdíl v jednání, způsobech, principech a civilizačním modelu příchozích. V mnoha věcech ten model je nekompatibilní. Vemte jenom postavení žen v arabských zemích a postavení žen v evropské civilizaci. Můžete to propojit? Můžete to provázat? Ne. Zkuste smíchat vodu a oheň. Nelze. A tohleto všechno se děje za plné součinnosti elit a kromě jiného musíte vidět taky ekonomický rozměr. Vždyť jenom na ubytovávání imigrantů Bruselu a lidé kolem Bruselu ročně vydělávají více jako 40 miliard euro. Jenom ubytovávání. A já se ptám, co dělá Frontex, který má chránit hranice Evropské unie. A co dělají všechny další orgány, které mají zabezpečovat bezpečnost evropského obyvatelstva. No a páte jednu klidnou odpověď. Nemusíte chodit daleko. Běžte do Bruselu. Běžte pár set metrů od Evropského parlamentu a podívejte se na ty imigrační no-go zóny. A tam máte obraz toho, k čemu to vede. A další varování. Minulý rok představitelé policie i armády ve Francii napsali otevřený list prezidentu Macronovi, ve kterém varovali před vývojem etnických válek mezi imigranty a původním obyvatelstvem. Pak byli označeni za dezoláty a katastrofisty a neoprávněně varující před nějakou neexistující hrozbou a podobně. A zkuste se podívat na klasická německá města, jako je Hamburg, Berlín a podobně, kde je normální, aby v Berlíně došlo denně k 9 až 11 napadením nožem původního obyvatelstva. A tohleto všechno jsou věci, které nevyhnutně vedou k příští civilizační srážce. Takže v tomhletom případě, když nebudou peníze na sociální model pro vlastní obyvatelstvo, ale budou peníze pro imigranty, tak můžete třikrát hádat, co se stane. A bude to jako etnická válka, ke které dojde ve většině zemí v Evropě. A nejlepším příkladem máte Švédsko. Před 15 lety Švédsko byla nejbezpečnější země v Evropě. Zkuste dnes jít do Stockholmu nebo Malmö a podobně. Tohleto všechno ale je totiž mimořádně nebezpečné. A vy si musíte položit otázku, proč jsou elity, které schvalují tyhle ty věci, tak šílené. No a jistě víte, že kromě jiného Evropský parlament schválil Středomořskou iniciativu, která znamená přivezení 15 milionů imigrantů ze severní Afriky do Evropské unie v příštích 3 letech. Řízený proces. Nepochybně, když pana Okamuru napadli za ten plagát nešťastný, tak všechny tyhle ty miliony imigrantů budou nepochybně inženýři, genetici, lékaři, právníci a výzkumníci. Že jo? No ale já mám na paměti jiné vyjádření. Nejmenovaný představitel Saudské Arábie prohlásil, no pán Bůh zaplať za tuhletu politiku Evropské unie. Protože kdyby tyhle ti lidi zůstali u nás, museli by být ve vězení. To je doslovná citace, vážení. No a z těch závěrů si pak můžete udělat vlastní závěr. No ale nepochybně, kdybyste měli pocit, že při silvestrovském veselí náhodou budete obětí nějakého migračního útoku, tak prosím vás, je to opět čistě náhoda, je to výjimečný čin, týká se bohužel pouze toho, že jste byli na nesprávném místě v nesprávný čas a nemějte žádnou zášť vůči jiným lidem. Připomínám, Sám jsem studoval arabskou literaturu, mám zájem o arabskou historii, znám mnoho věcí, ale jednu věc nemůžete popřít. Bohužel ten nárůst kriminality a ostatních sprůvodních jevů je obrovský, i když to statistiky policie mají zakázáno publikovat. No a opět si kladete otázku. Tuhle tu srážku civilizací opravdu vyřeší umělá inteligence? Nebo opravdu jste tak naivní a věříte těmhle těm báchorkám? A nebo máte stále zdravý rozum a uvědomujete si, k čemu to povede? Ale myslím, že vás můžu potěšit, protože ani pro Čechy, ani pro Slovensko tihleti imigranti nebudou problém, protože jak prohlásil český minister vnitra i slovenský minister vnitra, ukrajinská mafie se již etablovala v Čechách i na Slovensku a když policejní orgány nezvládnou tuhletu mafiánskou strukturu, tak jak prohlásil slovenský minister vnitra, můžete čekat apokalypsu. Takže ponechme migranty v Německu, Francii, Španělsku, Itálii a přemýšlejme nad tím, co může čekat nás. Ale opět, prosím vás, buďte dobré mysli, vítejte ten Silvestr, řekněte si, že konec konců je to skvělé, protože muslimové nesmí pít alkohol, takže zůstane více pro vás. No a pamatujte na to, že správný občan chlastá pořádně, aby podpořil příjmy státního rozpočtu.
1: No, tak to jsme to vzali ostrým rýčem.
0: A taky pěkným klíčem.
1: Tak nejsilnější ročníky Husákových dětí ztrácí své živitele v průběžném důchodovém systému. Co by se, nebo takhle, je skutečně potřeba a pokud ano, co byste navrhoval právě v tom průběžném důchodovém systému upravit za parametry, aby byl teda jako dál funkční, protože čím dál víc, jako tady máme jakoby takový ty...
0: Ne, nebo... musím korigovat tyhle ty úvahy, pane. Pojďte.
1: Ano.
0: I na Slovensku je zásadní analýza, kterou dělali i lidé z Národní banky, i lidé z Ministerstva práce a sociálních věcí. A kdyby všichni plnili své odvodové povinnosti, včetně státu, tak první pilíř, průběžný systém pay and go, je v podmínkách Slovenské republiky solventní do roku 2048. Slyšíte dobře. Druhá věc. Musíte si uvědomit, že například ti, kteří teď hodně skůhrají na zvýšení odvodových povinností, například na Slovensku, živnostníci, platí mnohdy oficiálně přiznanou minimální sazbu odvodu, i když mají tržby podstatně vyšší. Ale když jdou do důchodu, tak chtějí maximálně, minimálně průměrný důchod. Odkud? Vždyť na nepřispívali. Třetí věc. Jestliže stát efektivně spravuje své finance, tak průběžné systémy jsou solventní trvale bez ohledu na demografický vývoj. To je zjištění Světové banky, vážení. Stejně tak, jako před 4 lety Světová banka publikovala zásadní materiál, ve kterém dokladovala, že druhý pilíř není vůbec řešením penzijních systémů. A další otázka. Jestliže ti důchodci důsledně platili své sociální odvody a stát efektivně využíval takhle získané peníze, ne je prošustroval, tak pro ty důchodce bude dostatečný důchod. A vy si položte jednu drobnou otázku. Proč v Německu ty důchody jsou neustále dostatečně vysoké? Protože ta německá vláda si spočetla, že z hlediska domácí spotřeby 50 až 55% produkce z tovaru a služeb vyrobených v Německu koupí lidé na 64 let. Čili důchodci, vážení, tupohlaví lidé, neuvědomujete si, že ty tvoří klíčovou část, stabilní, konzervativní, protože jsou již naučeni na jisté druhy spotřeby tovaru a služeb. Stabilizují právě ten Mittelstand v Německu, ty malé a střední rodinné firmy. A tahle ta provázanost vede k tomu, že i ten Merz si uvědomuje, že nemůže sáhnout na německé důchody, protože tím by doslova zničil vnitrostátní domácí spotřebu. Takže jestliže tady mladí piráti prohlásí, že co tady ještě tyhleti důchodci pohledávají a zdražují veřejné finance, tak těmhle těm pirátům odporučím jedno. Oni nebudou za pár let staří a nebudou je taky posílet na umělou anebo dobrovolnou eutanazii, tak jak byly některé návrhy. Takže stačí, když si každý začne plnit své povinnosti. A jestliže máte nárůst mest a z těch narůstajících mest odvádíte patřičné obolus přes sociální pojištění a budou to odvádět všichni, včetně pojištěnců státu, a minister financí nebude šetřit miliardy na neodvedeném penzijním a sociálním pojištění pro důchodce, pak najednou zjistíte, že ty průběžně systémy fungují. Jenomže někdo musí schrábnout obrovské peníze, takže se vytvoří teze, že průběžný systém nestačí, že máte přesunout peníze do penzijních fondů, že do těch fondů máte 30 let přispívat a až se, jestli dožijete těch 30 let a ptáte se na důchod, tak jak to bylo propočteno i na Slovensku, pak ten druhý pilíř vám důchod zvýhne o 50 nebo o 80 euro. Skvěle. Ale někdo vydělal miliardy, protože vaše úspory použil k investování. A prosím vás, všechny tyhle mýty, vemte na to, že druhý pilíř se zahájil v Chile po Pinochetově převratu. Jenomže v Chile 12 prvních let fondy měly přesně určený způsoby investování, mohly investovat pouze do státního měděného průmyslu, byli pod totální kontrolou a penzijní pojištění v druhém pilíři se týkalo 46% obyvatelstva, které má vysoké příjmy. Jo, můžete mít druhou stránku. Čínská politika jednoho dítěte vedla k tomu, že největší problém pro čínské vedení je skutečnost, že 400 milionů starých Číňanů, kteří neměli penzijné pojištění a podle konfuciánských principů se o ně měli postarat jejich děti, jejich děti se o ně nepostarají, protože mají jedináčky zvané sněhové vločky, které na starostlivost o své rodiče kašlou. No a konec konců penzijní pojištění v Čínské lidové republice se týká přibližně 40% populace pouze žijící ve městech a ne na vesnicích. To je další aspekt, který si musíte uvědomit. A tohleto všechno ukazuje, že ta prostárčení takzvaných ekonomů a analytiků, že protože se změnila demografická struktura, je málo mladých a mnoho důchodců, naráží na jednoduchou prostou realitu. Jestliže jste výrazně zvýšil produktivitu těch pár pracujících díky novým technologiím, pak není problém při skutečném splácení všech závazných povinností, abyste měl dostatek peněz pro průběžný systém. Ovšem musíte přemýšlet, proč někdo musel vymyslet druhý nebo třetí pilíř. A co se týká třetího pilíře, tak máte krásný případ Detroitu, kdy vedení těch třech amerických automobilek defraudovalo více jak 280 miliard peněz uložených v podnikových penzijních schémách. A aby se to vyřešilo, tak americký federální soud, který měl před sebou analýzu a problémy, buď milionu důchodců snížíte důchod, protože podnikový důchod tvořil 60 až 67% jejich penzí, a ohrozíte tyhle ty důchodce, nebo ohrozíte 3 miliony pracovních míst v automobilovém průmyslu. A jistě budete překvapen, že federální soud rozhodl, že rozhodující je oddlužit ty tři automobilky, vykašlat se na ten milion, přesněji 898 tisíc důchodců, a tím zachráníte 3 miliony pracovních míst. A oddlužená GM mohla pokračovat ve své expanzi. A to se samozřejmě nebavíme taky o krachu Enronu v roce 1998, největší energetické firmy na světě, a jejich investiční strategie, jejich managementu v Jižní Americe. Z penzijních fondů. A prosím vás, tyhle ty mýty kolem penzijního pojištění druhého pilíře, třetího pilíře, by měly být jistě rozbity právě tou významnou studií Světové banky, která přesně analyzovala perspektivy a možnosti druhého a třetího pilíře. Samozřejmě správcové a vlastníci penzijních fondů budou teď přímo zuřit, budou rudí zuřivostí, že jim někdo chce odstřínout jejich peníze. Bohužel takhle jsme se dostali od juchání v Silvestru k takové drobné pragmatické problematice, jako je penzijní důchod.
1: Děkuju, pane profesore. Je potřeba i tyhle věci jako probrat. Tady potom Norbert se ptá, díky ti za členství, Norberte, nechtěli byste taky urobit relácie na tému zdravě? Určitě uděláme hned v lednu či v januári. Bychom se mohli vrhnout na to zdraví, protože co teď tady řádí, taky u nás tady nějaká chřipka, viróza, kdesi, cosi, takže to bychom mohli se tomu taky pověnovat, že jo, tomu tématu. Že jo, pane profesore, to vám...
0: Ale prosím vás, nekažte ty úmrtnostní tabulky. No pro boha, kde jste neodpovědní občané? Vy chcete dožít 100 let? Vy chcete zrujnovat penzijní systém? Veřejné finance? A vy nevíte, že každý slušný důchodce zemře okamžitě po vzniku nároku na důchod? Vy neodpovědní staříci? A když budete vzít do úvahy mezigenerační přenos informací, vy nevíte, že jste jenom hloupí, protože ta moderní populace už nečte ani zprávy na netu, ale přečte jenom nadpis a má pocit, že všemu rozumí? Proboha, vzbuďte se, staříci. No a když vezmete prognozu stárnutí populace, tak je to přímo děsivé. A skončíme jako v Japonsku, že největší produkce robotického humanoidního průmyslu jsou pečovatele pro staré lidi a se starými lidmi komunikují pouze roboti a ošetřovatele. No to je přece skvělá budoucnost, ne? No a pak se podíváte na statistiky v Japonsku a zjistíte, že humanoidní roboti jsou nejvíce produkovaní ve dvěch oblastech. Jednak pečovatele o staré lidi a po druhé jsou to robostitutky. To je skvělé. Jestliže si za takovou prostitutku musíte hodně zaplatit a ještě máte riziko různých nemocí a dalších věcí, tak ta robostitutka je humanoidní robot, který vás obslouží, nemá žádné nároky, nekritizuje vaši potenci, je to přímo skvělé, vy si užijete, nevím, jestli si užije ten robot, prý ne, a v konečném důsledku můžete být úplně spokojeni, protože, jak je známo, tak v některých zemích je prostituce jaksi postihována i daňovými přiznáními a ostatními věcmi. Umíte si představit daňového úředníka, který jde kontrolovat odvedené daně za tuhle tu profesionální práci? Není to přímo skvělé pro toho úředníka? Myslím si, že tam bude velký nával o ta úřednická místa. No a pak tady máte další věc, ta, bude, jak si, tedy ta zvláštní znova oblast ekonomiky. Jo. A dokonce existovala svého času studie České statistického úřadu, která analyzovala, o kolik příjmů přichází český stát, když tady máte daňové úniky v oblasti prostituce. Například severní Čechy a podobně, nebo jižní Čechy a podobně. No tak samozřejmě můžete to řešit holandským způsobem, kde máte daňové přiznání prostitutky. Samozřejmě je těžko kontrolovat počet obsloužených klientů a podobně. No ale v konečném důsledku právě tahle ta část ekonomiky zůstává černá nebo šedá nebo nebezpečná. No ale buďte úplně klidní. Myslím si, že i na ně dojde. Protože když tam uvalíme ekologické stopy na prostituci, tak myslím, že tohle to by byla nesmírně zajímavá oblast výzkumu, hlavně empirického, pro různé vědecké instituce. A myslím si, že by to bylo zajímavější než výzkum množství prdů po kapustnici, kterou spustíte. No a v konečném důsledku, ať jsou všichni zelení, že jo, i ty prostitutky. Pak to bude přímo skvělé. No ale to byste byli náhodou v Avataru a myslím si, že třetí díl Avataru od Davida Camerona je velice zajímavý. Ovšem mluví se tam o ohni. Někdo by prohlásil, že to natočili právě proto, že někteří klimatologičtí alarmisté tvrdí, že vstupujeme do nové doby ledové. A v tomhle případě by pak ten oheň byl velice žádoucí. No a máte taky ohnivé prostitutky a je to přímo skvělé. Že jo?
1: No tak ono vlastně stačí jenom, že ty prostitutky prostě budou dávat účtenky, že jo, přece jenom, když se ta povinnost znova zavede, tak...
0: Jako, že byste měl papírový účet, anebo nejlepší by bylo, kdyby byla jejich elektronická pokladna propojena s ministerstvem financí?
1: No to už je jedno, jako, že jo, tak ta technické řešení tady jsou, už z minula a... Zase na druhou stranu, vemte to, budete ve slosování, že jo, jako to bejvalo, že každý týden se losovala, byla ta účtenková nějaká ta loterie, tak tam jste mohli
0: hrát. Že byste dostal mimořádné obsloužení zdarma?
1: A za to ještě takhle potom, no.
0: Tak, umíte si představit ten systém ekonomie, že budete odevzdávat účtenky za uskutečněný akt s prostitutkou a pak vyhráte soutěž o prioritní obsloužení.
1: Alebo slevu, kupon na slevu.
0: Jo, kupon na slevu.
1: Ale samozřejmě, přátelé, odsaď pocaď, protože uhlíková stopa, ta může vzniknout i při takovýhle... No, pane profesore, vy jste říkal, že normální prostitutky, že teda jako jsou drahý zboží, ale zase při dnešních cenách elektřiny, ono i ty robotický, jako si...
0: Čili vy říkáte, že místo topení použijeme dodávku robotických prostitutek, které zvýší váš krevní oběh, tělovou teplotu a tím pádem nahradíte ty svetry jedné nejmenované ministrině?
1: A nebo bychom mohli vzít do úvahy ještě to bruselské řešení, což jsem koukal, tam na letišti si můžete dobíjet mobil tím způsobem, že tam šlapete na rotopedu a tam máte tu nabíječku, takže byste si tohle ten přístroj nebo tohle robota
0: nabíjeli. Pane Bureš, já myslím, způsobem. Že ta rotopedová nabíječka oproti prostituce nemá šanci. To zase se nezlobte.
1: No ne, tak když
0: ty muži jsou v tomhletém ohledu vybíraví.
1: No teď musíte toho robota nabít, aby byl schopen nějaké práce. A otázkou je, když pak ujedete kolik těch kilometrů, kolik ještě velkou chuť budete mít na toho.
0: No vidím, že byste chtěl udělat výzkumnou studii, kolik musíte našlapat na tom rotopedu, aby vás ten robot obsloužil.
1: Ano.
0: Kurňa. Toť přímo to téma je... výzkumného grantu.
1: Ano, a to bude leckoho motivovat i k domácímu cvičení. No, tak, pane profesore, já teda, otázek spousta, ale už jsme tady přes 2 hodiny. A je 22.04, tady mýho velitelského času, nebo 05 už.
0: Takže ještě poslední otázku, dobře.
1: Takže to nejlepší. Dáme nějakou seriózní, tak
0: a... No ne, pane Bureš, bude... tohle to bylo nesmírně seriózní, protože ten robot nebude dělat daňové úniky a ve své logické paměti uvede počet osloužených klientů a taky finanční zisk. Takže no tohle to by bylo nesmírně závažné. Ale prosím tu poslední otázku.
1: Tak, poslední otázka od Oskara. Proč vy jako profesor a jedinečný člověk nejste politicky angažován veřejně? Proč vaše názory neuvádíte do praxe a jen si tady teď takhle povídáme? Jenom...
0: No, odpověď je prostá, ba přímo zprostá. Vy jste asi zapomněl, že jsem byl v mnoha vládách, minimálně například 3 Ficovy vlády, nebo Mečiarovou vládu a podobně, poradce premiéra pro strategické otázky. Ano, slyšíte dobře. A nebyli to jenom prezidenti v zemích střední Evropy. A má úspěšnost byla dlouhodobě kolem 30%, protože platila jedna krásná věta, kterou mi řeklo více předsedů vlád. Pane profesore, vaše odborná řešení jsou skvělá, ale zapomněl jste na politický rozměr těch řešení. Uvědomte si, prosím, co znamená tahle ta věta. No a vy si musíte uvědomit, že poradce může navrhnout nejlepší nápady, ale rozhodují politici, kteří musí mít koule, aby ty nápady uskutečnili. Ne proto, že by ty nápady byly neuskutečnitelné, ale musíte si uvědomit, že i ty politici se pohybují i v jistých silových polích. A ty silové pole můžete překonat tím, že máte, jak se říká, koule, A nebo chcete být kuň senzuální. No a v tomhletom případě ten poradce může poradit, takže kdybych to měl definovat správně, vážený pane, 35 let jsem se pohyboval v nejvyšších úrovních vládních a jiných struktur. Udělal jsem množství projektů, kdyby se čtvrtina z nich uskutečnila, tak Čechy nebo Slovensko máte v pozici Švýcarska. A vy si položte otázku, proč ty projekty, které byly dokonce oceněny jinými zeměmi, nebyly realizovány v podmínkách České nebo Slovenské republiky. A nezapomeňte, funkce poradce vyplývá z toho, že můžete poradit, ale nemáte už klíčový vliv na to, aby vaše řešení byla uskutečněna v plném rozsahu. A v tomhletom ohledu bohužel právě proto již nehodlám pokračovat dál, ale taky jsem prohlásil jedno, co dodržuji. Když někdo přijde za mnou, tak mu poradím. Řeknu mu, jak ten problém existuje, jak by se dal řešit. Když jsou to blízcí přátelé, tak jim řeknu řešení. A když jsou to velice blízcí přátelé, tak jim řeknu, co bych já udělal na jejich místě, aby ten problém vyřešili. Ale nezlobte se, víc udělat nemůžu, mám nakonec 78 let, jak se říká, pro krále a vlastcem udělal již nesmírně mnoho a taky mám a vytvářím prostor pro mladé. Takže proto nezlobte se, již nyní se nehodlám angažovat v těchto strukturách, ale to neznamená, že nedávám řešení různým vládním strukturám na nejvyšší úrovni na řešení těchto problémů. Bohužel má zkušenost není takhle. Tyhle ty návrhy a řešení byly více realizovány v zahraničí, než v Čechách nebo na Slovensku. Ale to není můj problém.
1: Děkuju, pane profesore. Prostě můžu to brát tak, že některá řešení prostě nejsou dovolena, i třeba co se týče těch...
0: Ano, můžete to brát takhle. Ano, můžete to brát takhle.
1: Bohužel. Tak přátelé, všechno krásné jednou končí dnešní relace. Moc vám děkuju, jsem opravdu nadšenej z toho, kolik vás tady dneska je. A dali jste 1392 lajků, za což je skvělý. Díky za vaši podporu a díky za to, že přidáte nějaké lajky, 1393 už vidím. Budete sdílet, prosím, toto video dál, ať ostatní lidi taky slyšejí a vidějí, co se... a mají ty informace, protože, jak říká pan profesor, je důležité mít informace, rozhodnutí je na vás, co s tím. A pane profesore, co byste popřál na závěr do nového roku našim milým?
0: Přeji do nového roku všem lidem dobré vůle, krásnej, šťastnej nový rok 2026. A jelikož bydlím na Záhory, na Slovensku, tak vám to popřeji záhorácky. Pokoj a pohodu, daleko od záchodu, žádné starosti, samé radosti a prosím, držte se zarytě s tvrdým i s měkkým. Ať vám zdraví slouží a hloupost kolem vás, ať se pouze plouží. Žijte blaze a buďte rádi, že žijete na nádherné planetě, žijete v nádherné zemi a žijete v časoprostoru, který je vám dán. Buďte rádi, těšte se z každého dne a z každé životní drobnosti a radosti. Když budete mít otevřené srdce a mysl, zvládnete všechny problémy, i ty problémy, které jsme humorně probrali dnes. Skutečně vám všem přeji zdraví, pohodu a dobrou mysl. Buďte s námi dál.
1: Vážení přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc. Vy, kteří jste si ještě nedali odběr a svítí vám tamto červený odebírat pod videem, zmáčkněte toto tlačítko, zmáčkněte zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, kterých tady bude dost a dost. Zítra totiž tady vypukne v 18 hodin Vítězslav Pilmajer a jeho pravidelná analýza ve 20 hodin z Kaldoviny a tam se dostaneme k novým politikům, kteří by měli přijet a přijali pozvání z parlamentu České republiky. Potom Silvestr, to bude Michal Svatoš a Ivan Kratochvíl. No, máte se na co těšit, bude toho tady dost a dost. Takže přátelé, děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Krásnou dobrou noc všem lidem dobré vůle.

0: Krásný příjemný večer, vážní přátelé, vítejte na našem dalším streamu a tentokrát jste navštívili Skaldoviny s Honzou Skalinským a samozřejmě naším hostem, který je Jindra Reichl. Vítejte chlapi, ahoj.
1: Ahoj Petře, čau, ahoj, děkuji za pozvání.
2: Čau. Jasně, díky. Slyšíme se dobře? Slyšíme?
0: Jo, já tě slyším.
1: Já taky.
2: Dobrý, výborně. Tak. Já zdravím samozřejmě ty nejdůležitější, to jsou naši diváci a posluchači. No a jsem hrozně rád, že dneska moje pozvání přijal Jindra Reichl, protože kromě toho, že to je náš, já si troufám říct, nejvýraznější z ty konzervativní scény vlastenecký poslanec, ale taky je to člověk, který sleduje národní dění a sleduje vůbec věci, na který jsme čekali mnoho let. Je to člen zahraničního výboru a je to místopředseda obranného výboru. Tak vlastně dneska se nám k tomu jeho potenciálu ještě přidala jedna věc, že byla jmenovaná vláda. To znamená, můžeme říct, že včera a dneska byly dny, kdy vláda byla jmenována a byla zahořena. Jak je známo Andrej Babiš, tak já nevím, jestli stává ve tři nebo ve dvě. Stačí mu tak akorát Karel Havlíček a od 5 hodin už jsou v permanenci a já nevím, v 7 hodin začínají vládu, čili dneska se to rozjelo. A Jindro, já půjdu rovnou k věci. Já bych se tě chtěl zeptat na několik otázek, které právě s tímhletím rozjezdem souvisejí a které budou určitě naše posluchače zajímat. První věc je, jak ty vidíš plnění slibů vlády a vůbec jako toho vlasteneckého světa, který teďka poslední léta jsme měli v hlavách, v srdcích, říkali jsme o tom, mluvili jsme o tom, ve věcech, který teďka ta vláda, a to se mi líbilo, vlastně dneska na svým prvním zasedáním rozjela. Ať už se to týká Green Dealu, ať se to týká imigračního paktu a tak dále. Ale já bych začal od toho, co mě nejvíc zaujalo v posledním týdnu kolem tebe. Vy jste měli výbor, na kterým jste hlasovali o, řekněme, muniční iniciativě a o ty podpoře válce, tak jak byla za Petra Fialy. A pokud vím, a určitě to není tajný, tak hlasování dopadlo 7-7-1. A ta jednička, to je, já tady řeknu s úsměvem a velkou hrdostí, je náš Jindra Reichl. Ten, kdo nezná ty počty, tak ví, že 7 bylo pro, 7 se zdrželo a 1 byl proti. A Jindro, tohle nechci komentovat, ale já myslím, že to je tak krásný symbol toho, že v předsedovi strany pro máme nejenom vlastence a poslance se srdcem na svém místě, ale máme taky odvážného člověka. A Jindro, proč byl pro? Proč jsi byl proti?
1: Tak zaprvé, protože jsem to lidem slíbil. Já jsem vstupoval do ty politiky a prostě s tím, že budu naplňovat to, co lidem slíbím, to, na co jim dám slovo. A mnoho lidí samozřejmě bylo skeptických v době, kdy byly volby a říkali, no až jsem zvědav, až se tam dostaneš, jestli budeš dál držet to, co nám tady říkáš. A já myslím, že ty první 2 měsíce už jasně potvrdili, že tomu tak bude. A já prostě neuhnu ani o centimetr. A druhá věc je, já moc nemám rád zdržování se v takto principiálních otázkách. Já si dovedu představit se zdržet v momentě, kdy o tom třeba něco nevím. Je to věc, která jde trošku mimo mě v nějakém hlasování, tak to si dovedu představit. Ale tohle je prostě principiální věc. Bylo to usnesení, které přinesla paní Urbanová ze STANu a bylo to usnesení čistě politické a bylo to usnesení, které jde přímo proti programovému prohlášení vlády. Já jsem seděl jak u zahraničí, tak u obrany, když jsme sjednávali to programové prohlášení a tam jsme si jasně řekli, že prostě v současné době bude na prvním místě Česká republika, nikoliv Ukrajina a že prostě budeme chtít podporovat

slíbil, že budeme plnit bez jakéhokoliv odporu bezvýhradně svoje závazky vůči NATO. A já mám problém s oběma, nebo respektive se všemi těmito třemi body, protože znovu říkám, další dodávání zbraní na Ukrajinu konec války nepřinese. Jestli si to někdo neuvědomil za poslední 3,5 roku, tak je blázen, nebo že je na jiný planetě. Ale já vždycky říkám, jako 3,5 roku tam ty zbraně a peníze dodáváme. A co je výsledek? 2 miliony mrtvých a ztráta čtvrtiny území Ukrajiny. Tak když tam budeme dodávat dalšího 3,5 roku ty zbraně, tak co bude výsledek? 4 miliony mrtvých a polovina území Ukrajiny. Prostě přece sám Einstein říkal, že ten, kdo opakuje stejné postupy a očekává od nich jiné výsledky, tak je šílenec. To je definice šílenství. Dělat pořád to samé a čekat, že to přinese jiný výsledek, je šílenství. A jestliže prostě po 3,5 letech vidíme, kam to dospělo, no tak proč v tom budeme pokračovat? Jako kdyby za toho 3,5 roku oni měli pravdu, ukázalo se, že my jsme byli mimo a že prostě Rusko nemá tu sílu Ukrajinu zatlačit a nemá tu sílu dobít to území a oni by toho 3,5 roku díky těm sankcím a díky těm zbraním a penězům to Rusko vytlačovali a v tuhletu chvíli by Ukrajina postupovala směrem k území nebo hranicím Ruska, tak by řekl, OK, možná to má nějaký smysl, jako by prostě tvrdíte, že takhle je to správně a je vidět, že ty výsledky jsou na vaší straně. Ale tak to není přece. Tak všichni vidíme, že Ukrajina za poslední rok má nejvíce dezercí, za letos, za 11 měsíců, měla více dezercí, než za celé 3 roky dohromady. A co se týče takzvané opuštění pozic, to znamená, že ty lidi neutečou z armády, ale prostě odejdou z té pozice, kterou mají bránit, tak letos jsme zaznamenali 4x víc opuštění pozic, než za celé 3 roky uplynulé dohromady. To je prostě je jednoznačné, že ta fronta se rozpadá, Rusové v listopadu získali rekordní územní zisky. No tak jako, jak může někdo čekat, že když budeme pokračovat v tom samém, co děláme 3,5 roku, že to přinese jiný výsledek? Nepřinese. Budou další 2 miliony mrtvých a bude další územní ztráta. A za 2 roky už se v tom mírovém jednání nebudeme bavit o zbytku Doněcké oblasti, ale budeme se bavit o Charkovu a o Oděse. To je realita. Takže každý, kdo chce pokračovat v tom, co teď tady 3,5 roku jsme viděli, tak fakticky ničí a devastuje Ukrajinu a přispívá k dalšímu krveprolití. To jsem jim tam řekl. Samozřejmě se tam na to strhla poměrně bouřlivá debata. Já proti kolegyni Demetrašky, proti kolegyni Svárovské, která kandidovala za Piráty, ale je předsedkyní Zelených, a právě proti navrhovatelce paní Urbanové, a ještě tam byl Hayato Okamura a další, kteří tam prostě se snažili obhajovat tuhle neobhajitelnou taktiku. A samozřejmě to skončilo tím, že už byli úplně v konci, když jsem zase položil ty 2 klíčové otázky, na které nikdo z nich nemá odpověď. Tou první je, kde je tedy ten konečný stav? Co je to vaše řešení, to finále? Řekněte mi, co je to finále pro vás? A oni samozřejmě odpovídají, no, Ukrajina se bude moci bránit a bude moci pokračovat v bránění. Ale to není to finále, to je proces, je to, finále, to řešení. Nemají na to odpověď. No a samozřejmě druhá otázka, kterou říkáme, já už si nechám patentovat, a to je, za kolik kilometrů čtverečních území pro Ukrajinu byste vyměnila život vlastního syna. To samozřejmě se začnou durdit, červenát a řvát, ale přece o tom to je. Oni válčí proto, že tam umírají cizí lidé. Kdyby tam umírali jejich děti, jejich bratři, jejich otci, tak nikdy válčit nebudou. Kdyby oni tam měli poslat svoje vlastní děti, tak tam budou zvedat ruce, jak šílený, aby ta válka skončila už dneska a aby se tam žádný další zbraně nedodávaly. Ale prostě to je to pokrytectví a to farizejství, kdy těm lidem nezáleží na Ukrajině, jim záleží jenom na své vlastní politické kariéře. A vlastně oni jsou krátkozrací, naivní a nechápou vůbec konsekvence svých jednání. Nechápou jeden prostý fakt, já jsem to teď říkal do videa, teď jsem to publikoval na Facebooku, jeden prostý fakt. Všem těm velkým hráčům, Americe, Evropě, konec konců Zelenskému, nikomu na Ukrajině nesejde. Všem je ta Ukrajina ukradená. Biden chtěl prostřednictvím té války oslabit Rusko a rozložit ho. Nepovedlo se. Trump dneska chce prostřednictvím uzavření míru dohodnout co nejlepší kontrakty na těžbu nerostného bohatství a přitáhnout si Rusko od Číny k sobě, protože pro Trumpa jediný globální protihráč je Čína, nikdo jiný. Zelenský

0: jestli někdo mě chce říct, že Zelenskému záleží na životě těch obyčejných Ukrajinců, tak ať mě vysvětlí, proč nechal Jermaka a Mindiče rozkrádat ty peníze na pomoc ve velkém. Ten Mindič dostal miliony dolarů na obnovu energetické sítě teď před zimou, aby tam ti obyčejní Ukrajinci nezmrzli, a pořídil si za to tu zlatou toaletu a ten zlatý bidet. A myslíš si, že to ten Zelenský nevěděl? Myslíš si, že nevěděl, že ten Mindič to krade? Že nevěděl, že jako nepřišel k němu domů a neřekl, hele, a prosím tě, jako, za co jsi spořídil ten zlatý hajzlík? Jako, jaký mi to? Byl bys tak hodnej, jako, že já to, jako, mě to nedochází. Ten plat tu asi není tak úžasný. Takže on samozřejmě věděl, že ten Mindič tím Jermakem kradou. On to věděl moc dobře. On z toho ty peníze dostává taky, buďme jako upřímní. Takže jemu vůbec nejde o obyčejné Ukrajince, jemu jde o to, aby mohl krást dál a aby to ještě přežil, protože Zalužný už je v Kyjevě, takže je jasné, že bude brzy vyměněn. A o nic jiného mu nejde. No a samozřejmě ti evropští lídři, kteří mu klepou na rameno a objímají se s ním a říkají, pane Zelenský, vy jste největší hrdina, no ty mají tři motivace. Za prvé s tím spojili celou svou politickou kariéru a kdyby teď byl mír, tak mají velký problém. Za druhý, evropská ekonomika, která v tuhletu chvíli dodýchává, tak jediný, na čem jede, ty páry, na kterých ještě jede, tak to je vojenský průmysl. Oni prostě bezuzně si začali půjčovat a všechno to cpou do zbrojařů a tím pádem tady může Fiala říkat, my máme 2,2% růstu HDP, ale odečti od toho zbrojařské firmy, odečti od toho Michala Strnada, odečti od toho prostě další velké zbrojaře a budeš v mínusu. Garantuji ti, budeš v mínusu. Prostě my dneska jedeme na váleční ekonomice, nikoli v Rusko, jo. No a třetí důvod, proč ho klepou na to ramena, je, protože to kradou s ním. Že? Samozřejmě Ukrajina posílá ty vratky zpátky a jak řekl Donald Trump Jr., jak byl v tom Monaku a viděl tam Lamborghini a Ferrari a říkal, každý druhý auto, ukrajinská značka, ukrajinská SPZ, kde na to vzali? A říká, dokud tady budou lidi, kteří budou za vratky z Ukrajiny posílat peníze našich daňových poplatníků tomu kyjevskému mafiánskému režimu, tak do té doby tam ta válka bude. Prostě my si musíme uvědomit, že to je přímá korelace, že dokud my tam budeme posílat prachy a bude tam co krást, tak do té doby tam ta válka bude. Ta válka skončí, až tam nebude co krást. Takhle je to jednoduchý. Proto jsem hlasoval proti. No a ten poslední bod, to bezvýhradný závazku na to, no já prostě se nezvednu ruku pro 5% HDP na obranu. Prostě já jsem to lidem slíbil, považuji to za nesmysl, prostě já nechci dopadnout jak KLDR, že tady budeme mít zbraně, prostě plný sklady všech možných zbraní a ve finále prostě tady nebudeme mít co jíst, protože zkrachují zemědělci, bude prostě zdravotnictví totálně cugrund, to samé školství a tak dále a tak dále. Jako za mě prostě obrana za poslední roky se neskutečným způsobem rozežrala, řeknu to úplně lidsky, a je potřeba prostě, abychom zase ty náklady stáhli. My můžeme modernizovat českou armádu poměrně účinně a efektivně, ale prostě za daleko menší peníze. Nemusíme prostě kupovat všechny ty nesmysly. A za druhý, já bych jako místopředseda výboru pro obranu chtěl prostě jít heslem, co se týče obrany, voják na prvním místě. Já chci, aby ty kluci, kteří půjdou sloužit, to jsou většinou prostě opravdu velmi fajn kluci, kteří to berou jako svoji národní povinnost, jako svoji plnění prostě služby vlasti. A já chci, aby měli vyšší peníze, aby měli jasný kariérní růst, aby měli solidnější vybavení, co se týče jejich vlastního jaksi proviantu. A samozřejmě, aby měli další benefity. Dám příklad třeba, aby se jejich rodina mohla léčit přednostně v UNC. Tak když už jsem voják, tak ať to mám. No a na poslední řadě, aby se zvýšila prestiž vojáků. Já bych velmi rád prostě zase dodal naší armádě prestiž, protože v Polsku, kde mají strašně silnou armádu, jednu z nejsilnějších v Evropě, tak tam, když jsi voják, tak to něco znamená. U nás společensky to je jako podružná profese. Takže pro mě heslo více peněz do lidí, méně do železa. A to bych chtěl v té armádě zcela jednoznačně držet.
1: Jindro, já se ještě zastavím u toho, co jsi říkal, u těch 5% do armády, respektive do obrany. Jak ty vidíš tu variantu podmínit nebo nějakou formou to prostě propojit v rámci rezortu dopravy, v rámci rezortu průmyslu a v rámci obrany tak, aby, když už se bavíme o navyšování prostředků do obrany, aby část peněz šla na tu infrastrukturu, která má parametry obrany, a to je jak ta dopravní infrastruktura, tak energetická, že to jsou vše, to je pro obranu velmi důležitý. Je to reálný se takhle bavit, anebo ty to, já se ptám úplně otevřeně, nebo ty to nechceš provazovat a chceš prostě zůstat u nižšího čísla?
0: Ale já tohle schovávání prostě nákladů, který vlastně jako, mně vždycky to přijde úplně směšný, když někdo říká, no ale přece za to můžeme rekonstruovat silnice a železnice a tak dále, tak to dejme prostě do rezortu dopravy a nehrajme si na to, že to je prostě obrana, jako, že vlastně my řekneme 5%, ale do toho schováme všechno, jo, takový to klasický, prostě já to mám rád, tak jako pojďme si říct férově, dejme, já nechci říkat na obranu, my to nemáme v programovém prohlášení, tam nemáme žádný procenta, protože jsme řekli, že připravíme koncept té armády a podle té koncepce budeme prostě na to alokovat peníze. Ale já dopředu nebudu říkat, kolik to bude, protože to nevím. Jo? Já chci nejdřív vidět tu koncepci, kam se ta armáda má ubírat, rozvíjet a pak na to budu alokovat potřebný peníze. Ale abych teď dopředu říkal, já za to utratím 150 miliard nebo 200 nebo 250, no já nevím, jak to mám vědět, jo, kolik potřebuji. Jasný. Nikdo, kdo podniká, tak neřekne prostě nejdřív, tak já dám tolik a tolik peněz tady. Jo, prostě nejdřív si udělá nějaký business plán a podle toho business plánu schání ty peníze. A jako já, kdybych přišel třeba, když jako děláš nějakou prezentaci biznisovou, jo, a prostě přijdeš a řekneš tam, já chci 10 milionů korun od vás, od investorů. No tak první, na co se tě zeptají, je na co? Já bych řekl, no to nevím, ale potřebuji 10 a pak jako uvidím, jo, něco za to, tak mě všichni řeknou, tak se měj hezky naschledanou. A těch prezentací jsem dělal samozřejmě celou řadu, dokonce i v zahraničí, jo. Ono se to bálo ví, já se tím nechlubím, ale já jsem vlastně v Singapuru na mezinárodní soutěži vyhrál jako prezentéra tam celého toho eventu. Ale prostě situace je taková, že já za sebe říkám, že nechci tady hrát tyhle ty hry, že budu schovávat ty náklady do nějakého, prostě pojďme to dělat férově, pojďme si říct, že potřebujeme naopak navýšit peníze do dopravy, protože potřebujeme rekonstruovat ty silnice, železnice, udělám ti radost, samozřejmě i vodní cesty, to je jasná věc, a nehrajme si jako na to, že to budeme schovávat pod nějaké jako náklady, které budeme někam prezentovat, že to jsou náklady na obranu, no. A pro mě je ta situace prostě naprosto jasná, já jsem to říkal už teď neděli, my máme v programu PRO, máme takzvaný zákon o strategických prioritách České republiky, kam bychom chtěli dát všechny liniové stavby, dálnice, železnice, vodní cesty, kam bychom chtěli dát atomové elektrárny a energetickou infrastrukturu, kam bychom chtěli dát datovou síť. Všechny tyhle věci by byly v jednom zákoně a měli by zrychlené řízení, ať už územní, stavební a všechny ty procesy. Jo? To znamená, nešlo by to zdržovat nějakýma žalobama, že tam je někde nějaký člověk, přes který jako bohužel ta cesta zrovna vede. Prostě ty zelení aktivisti by měli 3 měsíce na to, aby člověka vyklidili, jinak má člověk smůlu. Prostě nedá se to dělat jinak, jinak nepostavíš tyhle zemi vůbec nic. A co se týče financování, tak naším plánem je zapojit peníze, které leží ladem. Český občané, fyzické osoby mají na běžných účtech v bankách a v různých peněžních ústavech 3 biliony korun. Tu samou částku zhruba mají na těch účtech právnické osoby, firmy. To je 6 bilionů korun, který leží ladem, neproduktivně. A my bychom chtěli vydat takzvaně účelově určený dluhopisy, to znamená, že ty bys mohl říct, já budu investovat do prostě jezu na Děčíně. A to bude dluhopis, který my vydáme a kdo do něj investuje, tak bude mít jednak 4-5% ročně podle nějakého jakoby kurzu, který bude aktuálně vyhlášený ČNB, ale jednak bys věděl, že ty tvoje peníze nemůžou být použity na nic jiného, než na tu konkrétní stavbu. Jo. A já jsem přesvědčený, že lidi by si kupovali dluhopisy na D3, na D47, na Temelín, na Dukovany. Velmi rádi by si to kupovali, protože by jednak zhodnocovali ty svoje peníze, neleželi by jim ladem, jo, za nula, dostávali by 4-5%, a jednak, no tak dovedu si představit, že když budu podnikatel českých věcí, tak první, co tak budu chtít, tak se mě tam dostaví D3. Takže my chceme zapojit lidi. Mimochodem, v téhle souvislosti jedna poznámka, jednou z nejzadluženějších zemí na světě v poměru k HDP je Japonsko. Japonsko, to má asi 200%, neskutečný zadlužení. A víš, proč má vysoký ratingy a nikomu to nevadí? Protože drtivou většinu japonských dluhopisů drží Japonci, sami občané, kteří do toho nainvestovali svoje vlastní peníze. A to je to, co prostě my musíme tady dosáhnout taky, abychom prostě ty naše lidi nepřinutili, ale motivovali k tomu investovat do vlastního státu, aby prostě věděli, že když to dají ty peníze, takže Stanjura nerozkrade a nezaplatí si za to nějaký jako rekonstrukci Ukrajiny, ukrajinské nemocnice tamhle někde prostě v Charkově, ale že ty peníze půjdou do dostavby D3, do dostavby Temelínu, do čehokoliv, do čeho si ty lidi vyberou.
1: Tak, jasný, tohle to se mně hrozně líbí. Mně se moc líbila ta tvoje odpověď, že neskovávat nic do těch 5%. Já si to myslím taky a myslím si, že je velmi dobře, že o tom takhle otevřeně mluvíš, protože o tom prakticky nikdo nemluví. A obecně, já to teďka řeknu transparentně, já jsem pyšnej na to, že právě strana pro ty věci nazývá normálně, jednoduše, netaktizuje a říká, jak jsou. A jsem absolutně přesvědčený, že dojde k takovému tomu nabalování kondenzačního jádra tohoto názoru. A že se to projeví v chování vlády jako celku, byť strana projeví malou součástí, že jo, celku, ale jako určitě tady ten vliv bude mít velký, protože lidi na to budou jako voliči slyšet. A právě já bych se chtěl zastavit u důvěry obyvatelstva, důvěry voličů. A jsem přesvědčený a slýchám to každý den na různých debatách, že bude veliká poptávka po tom, aby jsme byli schopni rychle, efektivně a spravedlivě řešit ty lumpárny, které se děly v minulém období. Ty jsi právník, Kindro, ty jsi člověk, který o těch věcech otevřeně mluvil a já si myslím, že si český národ, český lidi zasloužej, aby kauzy jako dozimetr, bitcoinová kampelička a další věci prostě nevyšuměly. Protože když vyšumějí, tak sice může někdo říct, hele, jsou nad věcí, minulost nechali bejt, ale já si myslím, že poptávka veřejnosti je potom, že když vláda, která nám tady lhala o tom, že je nejlepší a lhala nám, že máme nejlepšího premiéra, je zároveň nejvíc poskvrněná takovýma kauzama ze všech vlád, které já pamatuju, tak to není věc, která by měla zůstat ležet. A mě zajímá tvůj názor, a pojďme do toho otevřeně, co ty si myslíš, že je třeba dělat a co si myslíš, že je průchozí? Schválně se ptám v tyhle dvojici, protože jedna věc, co bychom chtěli, a druhá věc, Indro, je potřeba lidem i říct, čemu věříme, co projde, a být otevřený a transparentní i v tomhle. A pak to lidi opravdu ocení. Jasně. Já jsem přesvědčený, že ty jsi v tomhle tom jednička na politickém poli, takže pojďme do toho.
0: To jsi správně rozdělil, tu otázku na dvě podotázky, co bychom chtěli a co bude realizovatelné. Já pevně doufám, že ta vláda nestratí ten drive a tu odvahu. Dneska to usnesení zní jasně, odmítnutí migračního paktu, odmítnutí ETS2, z čehož mám obrovskou radost. Teď samozřejmě bude záležet, jak to dokáže Andrej Babiš promítnout v Bruselu. Prostě udělat si usnesení na vládě je jedna věc, ale potom jako to udržet proti tomu tlaku von der Leyenový a spol, to bude jako jiná písnička. A já doufám, že to pan Babiš zvládne. Ale já za sebe řeknu jednoznačně to, co bych rád udělal. Za prvé je to audit na všech ministerstvech, který prostě pracují s nějakýma vyššíma penězma, vyššíma dotacema a tak dále a tak dále. Samozřejmě na prvním místě obrana, životní prostředí a tak dále. Ale ta obrana, tam ty zakázky byly obrovský. Obrovský, to jsou neskutečný peníze. Mimochodem průšvih, který se na nás řítí, který málo kdo ví, je to, že paní Černochová nejenom, že dělala ty obrovský nákupy, ale ona do toho výhledu rozpočtu nezahrnula náklady na servis a náhradní díly. A každý, kdo jako se pohybuje v obranném průmyslu, tak ví, že to může být třeba 50% částky na ten nákup. A najednou se budeme divit za pár let, až budeme mít tady super techniky všeho možného a nebudeme mít peníze na to, abychom to servisovali a měli pro to náhradní díly. To je jak když si koupíš Ferrari a řekneš, tak a stálo mě to 3 miliony korun na tečka. Jo. A neřekneš si, no, ale zimní gumy, co servis, co tohle, a najednou na to nemáš a koukáš na to a může ti to Ferrari stát akorát v garáži, protože s ním ani nevyjedeš. A to je první věc. No, ale jedna věc, teda, jak už jsem říkal, jsou audity a druhá věc je, já bych velmi stál o to, aby byly zřízeny parlamentní vyšetřovací komise a to na kauzu bitcoiny, na kauzu dozimetr, jednoznačně na kauzu kampelička a na střelbu na filozofické fakultě. To je moje srdcová záležitost. A samozřejmě jako by super by bylo taková jako, to nevím, jestli parlamentní vyšetřovací komise nebo něco jako je Kotlár na Slovensku, prostě zmocněnec pro COVID. Jo? Protože ten bych taky nerad za ním udělal tlustou čáru.
1: Přesně.
0: Ale podle mého názoru tady se všechny ty věci zametaly pod koberec. Viděli jsme bitcoiny, jak přišli a řekali, všechno bude transparentní. Jo? Zveřejníme zprávu zmocněnce Davida Uhlíře, zveřejníme interní audit, zveřejníme externí audit. A pak najednou. Zprávu nezveřejníme, protože ona by jako kopírovala ten interní audit. Jo? Interní audit nezveřejníme, protože státní zástupitelství nás požádalo, abychom ho nezveřejňovali. Externí audit nezveřejníme, takže najednou vem se to zpátky, že o ty bitcoinové kauze nevíme nic. Jo? Všechno to, co Evička Zametačka nám slibovala, nic z toho není. Nic z toho. Nemáme ani audit, ani externí, ani interní a nemáme ani zprávu toho Davida Uhlíře. Nemáme nic. A všichni spolíhají na to, že na to lidi zapomenou. Takže já bych byl rád, aby se tohle vyšetřilo, zejména úloha Zbyňka Stanjury, který tam podle mě byl naprosto klíčovou postavou. A samozřejmě Dozimetr, kde je evidentní, že svědci vypovídají naprosto otevřeně o tom, že největší část peněz byla odkláněna do hnutí STAN a do TOP 09. To znamená, největší část peněz inkasuje kdo? Ne ten, kdo se na tom podílí, a ten, kdo to organizuje, ten, kdo to vede. Jo? Prostě když máš organizovanou trestnou činnost, tak nejvíc peněz nedostane ten pěšák dole. Nejvíc peněz dostane ten mafián tam nahoře. Jo? A pokud prostě tady svědci vypovídají, že dostávali 80%, jo? 50% TOP 09, 30% STAN, tak asi bychom se měli na to podívat, ne? A říci teda, jestliže tyhle ty strany inkasovaly 80% z organizované trestné činnosti, ze závažné hospodářské trestné činnosti, tak asi by měly být trestně stíhány, ne? Nebo jako... Když jako, ty když budeš, Honziku, teď někdo o tobě vypoví, tři lidi u soudu, že si dostával 80% z korupční činnosti, tak druhý den ti policajti obviní. Druhý den.
1: Jasný.
0: A tady se nestalo nic. No tak jako pojďme udělat tu parlamentní vyšetřovací komisi a pojďme se na to podívat. A samozřejmě ta střelba na filozofické fakultě, to dlužíme podle mého názoru mnoha lidem, kteří tam byli a samozřejmě Lence Šimunkovi na prvním místě, kterou to dohnalo tam, kam jí to dohnalo. Prostě dneska to zase odvádět, že někoho obviňovat z nějaký pomoci k sebevraždě, to je prostě úplně nedůstojný, nízký. Já jsem s ní byl v kontaktu, několikrát jsem s ní mluvil, držel jsem ji za ruku a prostě Lenka byla v zoufalým psychickým stavu, pokusila se o sebevraždu už předtím, měla vlastně, nemohla hýbat rukou, protože měla přesezaný šlachy v momentě, kdy se prostě pokusila o první sebevraždu. Prostě ona byla zoufalá ne z toho, co se stalo, ona byla zoufalá z toho, že se to všichni snažili zamíst pod koberec a nedávali odpovědi na její otázky. Já můžu všem ukázat naše zprávy, které jsme si psali na WhatsAppu a jsou jich desítky, protože jsme spolu byli opravdu v úzkém kontaktu a teď já tady říkám, že prostě to bylo o tom, že ta Lenka byla zoufalá z toho, co předváděl Rakušan, co předváděl Matějček a co předváděl Vondrášek. Ona proti ním bojovala, konec konců proto si zaplatila ten billboard. Ona prostě chtěla jenom spravedlnost pro svoji dceru. Nic víc, nic mý. Aby nesli odpovědnost ty lidi, kteří prostě selhali v době toho zásahu a především, aby prostě jsme se z těch chyb poučili a ne řekli, všechno bylo OK, zapomeň.
1: Jindro, a protože my jsme předběžně domluvený a od nového roku předpokládám, že spustíme pravidelné vysílání určitého takového jiného vhledu do sněmovny, tak se tady už takovou první vlaštovku otázku, aby schápal, kam mířím, zeptám na jednu věc. Mě by strašně zajímalo, jak ty jako člověk, který se víceméně 20 hodin denně věnuje společenským věcem, jak ty vnímáš náladu lidí, který dneska v té sněmovně vlastně jakoby jsou a jsou nositeli těch myšlenek, řekněme, minulých 4 let. Já to řeknu natvrdo, třeba známá Demetrašvili, která říká, že válka na Ukrajině je vlastně prospěšná, že nám strašně pomohla. Ty jsi to komentoval, že jo? To jsou přece věci.
0: Hele, úplně pro mě ta Katka, jako, víš co, tak její 21 nebo kolik, prostě, jako, uvědom si, jako, co jsme dělali my, když nám bylo 21, jo? Tak ona... prostě na tom, že sympaticky vypadá, že prostě rozjela příběh o jejím tatínkovi na bojujícím na Ukrajině, tak se dostala do sněmovny, což ani sama nečekala a teď má prostě krásný život a prostě tak opakuje ty věci, který někdo někde řekl. Já ji to ani nemám za zlý, jo, prostě v 21 letech. To je prostě mládě a já jako jí to já nevyčítám, to prostě pro mě není soupeř. Jo. Daleko horší jsou ty lidi, kteří samozřejmě vědí, co se děje, moc dobře to vědí a přesto vlastně a v tom pokračují a pokračují v tom na úkor České republiky. Prostě každý člověk, který tady chce s reálnou tváří, jako třeba pan Hladík, prosazovat ETS dvojky, no, tak ten člověk je buď to prostě profesionální lhář, anebo blázen. Jo. A já samozřejmě teda mám obrovskou pivku nejenom na Rakušana, to asi všichni vědí, ale třeba na Jurečku. Jo. Pro mě prostě v momentě, kdy někdo řekne, že potřebujeme emisní povolenky, protože nechceme umírat na rakovinu, tak to je prostě člověk, který, jako, my se tady bavíme o nějakých výrocích Filipa Turka, jo, neustále, řešíme měsíce výroky Filipa Turka, jestli řekl tohle a napsal tamto a tak dále a tak dále. Řekni mě prosím tě, jestli si dovedeš představit horší výrok, než výrok potřebujeme emisní povolenky, protože nechceme umírat na rakovinu.
1: To je
0: normální psychologické vydírání a zneužívání lidského utrpení. Moje máma zemřela na rakovinu, moje tchyně zemřela na rakovinu. Já vím, co to je, jakým způsobem ty lidi s tím žijou, jak je to neskutečně těžký prostě s tím bojovat a vyjadřuju obrovskou sympatii všem, kteří se na nás třeba teď dívají nebo to sledují a kteří s touhle nemocí bojují, protože prostě vím, co to znamená. A spojit emisní povolenky, prostě trapný cíl politický, jehož vlastně záměrem není nic jiného, než okrádat lidi ve prospěch těch velkých korporací, a vydírat ty lidi citově, přestože vlastně, když budeme mít ty emisní povolenky, tak nebudeme mít rakovinu. To je, i kdyby ten Filip Turek napsal všechno to, co o něm tvrdí, tak to není tak hrozný, jako tenhle jeden výrok Mariana Jurečky. A nikdo to v těch médiích neřeší. Všichni nad tím zavírají oči. Je to nejhnusnější výrok, který tady byl řečený, protože to uráží všechny ty lidi, kteří s tou rakovinou bojují. Všechny.
1: Souhlasím naprosto, zvolil jste teda příklad, který i mě zaskočil a dostal, protože jsem to slyšel, ale teď bych se na to nespomněl. Je to opravdu něco tak odporného, když on ví, že ty emisní povolenky v podstatě jsou určený na to, aby plnili kapsy německých důchodových fondů a úplně jako něčeho jiného, než na co to jakoby je prezentovaný. To je jedna lež. A když ještě na to na druhou dátu, že je to přímo svázaný s rakovinou, no to je taková lumpárna.
0: Já bych teď chtěl vidět opravdu, já to budu zprostředkovaně s tím, že jsem prostě s mojí mamkou 14, moje máma 14 let bojovala s rakovinou. Nejdřív prostě byla operace, ozařování, chemoterapie, potom prostě se jí to asi za 3 roky vrátilo, zase znova, neustále přicházela o vlasy, měla prostě samozřejmě všechny ty problémy, jako je zracení a tak dále a tak dále. A já jsem u toho všeho byl, protože táta už nežil, takže samozřejmě jsem jako hodně toho jako chlapa v té rodině zastával já. A potom jsem s ní jezdil prostě už jakoby i k léčiteli, protože oni vlastně byla ve stavu, kdy už nemohla být ozařovaná ani chemoterapie, protože už měla ty krevní hodnoty takový, že ty doktoři říkali, že další chemoterapie by ji zabila. A tudíž jsme prostě přešli na léčitele. Jo. Že jako to už to jde za všem a musím říct, že jí ty lékaři v tu chvíli dávali 3 měsíce života a byla tady s náma další 3 roky. Jo. Takže ať už to pomohlo nebo ne, ale každopádně prostě realita, výsledek je takový, že tady byla s náma o 3 roky si mohla užívat svoje vnučky, moje dcery a já jsem za to strašně moc rád. Ale já to mám zprostředkovaně, já jsem jenom s mámou to prožíval, ale teď by mě zajímalo u všech těch lidí, kteří s tou nemocí bojují, jestli je prostě tenhle výrok jako neuráží, jestli to nepovažují za plivanec do obliče, když prostě ministr jim řekne, že potřebujeme emisní povolenky, protože nechceme umírat na rakovinu. Proč na tohle to netancuje ten Seznam a iDnes a Česká televize a neříkají každý jeden den, a pane Jurečko, jak můžete být ministr, když tady prostě říkáte tyhle věci? Může být ministrem někdo, kdo má takovýhle výrok? U Turka to platí. U Jurečky žádný problém, zapomeneme pryč, jako kdyby to neřekl. Znova říkám, nejodpornější výrok, který tady kdy padnul podle mě od roku 89 na politický scéně.
1: Je to pravda, to by vyžadovalo pomalu chvilku ticha, ale pojďme dál. Já jsem myslel ještě i lidi, který bych zařadil do kategorie Vít Rakušan. Jo. Vít Rakušan má za sebou kauzu, kde je tuším 7 mrtvejch. Vít Rakušan má situaci, kdy vlastně bránil vyšetřování jakýmukoliv takovejhlech věcí z titulu v podstatě nadřízenýho těch, který by to měli vyšetřovat. Ale teďka už Indro není nadřízený, jo. Jak ten člověk se chová ve sněmovně? Vidíš tam nějakou pokoru a nějaké jakoby zpětnou reflexi, anebo se tváří, že bude místopředseda, nebo chtěl by být místopředseda sněmovny a připadá mu, že dozimetr je věc, která už je jakoby vyřízená?
0: Ale my jsme tam seděli párkrát a vlastně jsme tam seděli ještě v době, kdy on byl člen vlády. To znamená, on tam seděl vepředu, že, u toho pultíku. Zaplať pánbu za to, protože my jsme jménem vedle sebe a my bychom do doby, než byli ustavený kluby, tak my jsme seděli vedle sebe, že jo, Reichla a Rakušan, jo, takže on měl sedět vedle mě a naštěstí teda ta židle zůstala prázdná, seděl tam vepředu, co by člen vlády, ale on tam jako několikrát buď to nebyl, nebo někam odbíjal, jako to vůbec jako nevidí, že by se jakýmkoliv způsobem tam projevoval, jo, takže to takhle neběží, ale samozřejmě tyhle lidi, jako Vít Rakušan je člověk, který byl ve stanu jako taková figurka, protože reálně stan řídil Věslav Michalík, který prostě zajišťoval peníze, ruský peníze, od dneska prostě nejhorší, co může být, tak samozřejmě stan vyrost na ruských penězích, to všichni vědí, že Věslav Michalík to tenkrát prostě zajišťoval a vlastně řídil stranu on s Gazdíkem a s dalšíma lidma, kteří byli kolem něj. A Rakušana měli jako ten face, jo, který ho řídili a který mu říkali, co má dělat a jak má jednat a jak má vystupovat. No a v momentě, kdy ten Věšek Michalík zemřel nečekaně, tak najednou jako Rakušan udělal je. Teď ono mě to vlastně spadlo do klína a je dneska tam, kde je, jo, což je prostě naprostá zoufalost a jestli Pirátům něco vyčítám, tak to je to, že přivedli prostě stan do sněmovny a Rakušana k pozici ministra vnitra, protože stan by bez koalice s Pirátama se nedostal do sněmovny v těch volbách v roce 2021. A taková je situace, takže já doufám, že si to lidi uvědomí a že prostě postupem času zjistí, že ta vláda nám tady nechala rozhrácenou zemi a že jediný, co uměla, je strašit, že až přijde Babiš, tak přijedou ty ruský tanky na Smíchov a že tady prostě bude nějaký rozvrát a tak dále a tak dále. Když ty lidi to neuvidí, tak snad prostě procitnou a už tyhle lumpy volit nebudou. A za druhý, jako, ale co k tomu dodám, a hodně to záleží na nás, aby ta vláda si udržela odvahu dělat rázný kroky. Protože já si myslím, že ty lidi to od nás chtějí.
1: Naprosto.
0: Že to od nás čekají, že s tím nás tam volili, že se s tím nebudeme párat, že prostě nebudeme jako se omlouvat a dělat nějaký kroky na půl a tak dále a tak dále, ale že prostě pojedem, že to vezmeme a pojedem. A ty lidi to právě očekávají, v tuhle chvíli končí to období jako hájení, že jsme mohli říkat, no nejsme ještě ve vládě, tak co máme dělat, což jako je realita. Jakmile nesedíš na tom ministerstvu, tak toho moc neuděláš. Ale teď to období končí a teď je prostě na čase, aby jsme ukázali to, že ty lidi v nás tu důvěru vložili oprávněně. A já už jsem to říkal opakovaně, já prostě budu skutečně dbát tomu, co jsem slíbil lidem a na co jsem skládal přísahu ve sněmovně, to znamená, že budu rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a budu prostě v momentě, kdy se mně nebude něco líbit i na té koalici, tak to budu nahlas říkat. Na to se lidi připraví. A já budu prostě ten, který bude tím motorem a bude dodávat neustále tu odvahu té vládě, aby dělala ty kroky opravdu bez jakýchkoliv výmluv, omluv a naprosto radikálně tak, jak prostě jsme to těm lidem slíbili. Prostě ty lidi čekají, že uděláme něco s Českou televizí, ty lidi čekají, že tady bude vyšetřování těch zločinů, které tady byly za poslední 4 roky, ty lidi čekají, že prostě se postavíme v Evropské unii na zadní a že už je nebudeme poslouchat, ty lidi čekají, že zachráníme uhlí a tak dále a tak dále. Takže přesně. Já pevně doufám, že na to ta odvaha bude, já bych ji měl, kdybych tam seděl, ale nesedím tam v té vládě. Ale není všem dům konec, ono taky se může spousta věcí změnit. A za sebe říkám, že prostě budu motivovat všechny ty kolegy svoje, abychom jako neslevili a abychom se snažili opravdu být co nejvíc odvážnější a aktivní, protože prostě tu cestu tady máme a můžeme po ní jít. Tu cestu nám vyšlapal Viktor Orbán. Tak jako pojďme se od něj inspirovat a pojďme tou cestou, ty lidi to ocení a budou za to rádi. A v příštích volbách to nám se odvětší tím, že nám ty hlasy dají. Prostě teď je to na tom, aby jsme my ukázali, že jsme schopni dostát svým úslovům.
1: Já totiž si myslím, Indro, že je teďka jedna důležitá věc, a to nejenom získat důvěru lidí na to, že dodržíte sliby, ale taky trošku pracovat s jejich jakoby vnímáním reality. Já řeknu proč, jo. Byla doba, kdy ty to víš, Václaváky, rok 22 a podobně, kdy všichni byli revolucionáři a všichni byli u toho. A přiznejme si, jenom málo lidí vymanévrovalo, a ty jsi jeden z těch, kterým se to povedlo, ty velice složitý předvolební, koaliční a další dohody, aby prostě ten vliv měli. Totiž pro chlapa vliv je normální přirozená věc, to není nic špatného, to je dobře mít vliv. Jo. A většina lidí to nevymanévrovala. A
2: Tak, John se nám asi kousnul.
0: Vypadá to tak.
1: Já se jim snažím, že jsem s ním zvuk, ne? Nevypadlo to?
0: Padá jo, už jo, už jo.
1: Naším úkolem taky musí být těm lidem vysvětlovat a dávat naději, že situace se výrazně dobře změnila. To, že je tady 108, která, od který se očekává průraznost a jednoznačně dodržení směru, to je přece nádherná naděje do budoucna. A teďka v tuhle chvíli, když jsme vládní strany, parlamentní strany, tak tady nejde teďka o to, kdo víc si stěžuje a kdo je větší, řekněme, rebel a revolucionář, ale jde o to, kdo teďka přetaví tu moc získanou ve volbách prostě ve zlepšení všech věcí, které jsme slíbili. A já bych tady právě chtěl, ty jsi to už taky nakousnul, uvíc jedno téma, který mě neuvěřitelně rozčiluje. A to je třeba to, že Evropská komise a vlastně Fialova vláda na to napojená a ta podpora vedla k tomu. A teďka já to řeknu hodně natvrdo, protože si myslím, že si to lidi neuvědomujou. Že například to, aby Ukrajina mohla splácet svoje dluhy v uhlí, tak způsobilo, že Evropská komise vlastně prosadila zrušení konkurence tomu ukrajinskému uhlí likvidací našich zásob. Já to hodně zjednodušuju. Jo. A dochází k tomu, že ty Ukrajinci dokonce za uhlí, který k nám vyvezou, tak nebudou muset řešit ani povolenky emisní a vlastně nebudou řešit to, co ty naši musí. Jo. Čili tady dochází k natřetí vlastně lumpárně poškozování zájmu České republiky. Je snaha zlikvidovat navěky zásoby uhlí, je snaha upřednostnit konkurenční uhlí zničením těch našich zásob a ještě jim dát úlevy na povolenky. To je tak nenormální a nespravedlivý postup, že já bych chtěl, aby jsme se u něj zastavili nejenom tak, že zastavíme zastavování uhlí a rušení, ale aby jsme i jako uchopili to téma, protože podle mě lidem nedochází, jak tady tohleto jakoby manipulování a upřednostňování Ukrajiny vlastně poškozuje zemi a jak poškozuje a jakoby deformuje úplně to prostředí. Co ty tomu říkáš, tomu, co Evropská komise protlačila a jak to může zabránit?
0: Tak ono to není jenom uhlí, to samý máš zemědělství, že jo? To je prostě úplně to samý. Jo? Jako Ukrajinci mají daleko méně přísné normy, daleko benevolentnější normy, to znamená, oni používají hnojivo plný sulfátů a pesticidů, který se tady prostě používat nesmí, takže samozřejmě mají úplně jinou produkci, ale samozřejmě ty potraviny zdaleka nejsou tak kvalitní, respektive jsou mnohem víc zdraví, škodlivý než ty naše, ale protože jsou levnější a chce se Ukrajině pomáhat, no tak sem prostě plyne spousta jako potravin, a zejména teda obilí jako z Ukrajiny a my tomu těžko můžeme konkurovat. Ale já bych to vzal trošku obecně, co my v podstatě jsme sami se manipulovali do pozice takový jako kolonie, jo, že my tady vlastně netlačíme svoje národní zájmy, my tady sloužíme k tomu, aby se měli dobře všichni ostatní. Jo. Takže já vždycky jako, mě úplně vstávají vlastně na hlavě, když pořád slyším, no ale naše závazky učí Evropské unii, a naše závazky učí Ukrajině, my musíme Ukrajině pomoct. A naše závazky učí NATO, no tak tam musíme dát přece těch 5% HDP. A my furt jako plníme někomu nějaký jako jeho přání, a ty lidi si neuvědomují, možná lidi jo, ale určitě ne jako část těch lidí, ty, kteří nás poslouchají určitě, ale část těch lidí, kteří na tohle to slyšejí, na to panevropanství a takovou tu falešnou empatii, že někomu pomáháme, no tak prostě ty lidi si neuvědomují to, že to je na náš úkol. Že to všechno je na náš úkol. Že když dáme 5% na HDP na obranu, nebo respektive na zbrojení, když dáme prostě, budeme platit emisní povolenky, budeme si ničit automobilový průmysl, zasypeme si doly, protože Evropská unie to po nás chce, dostavíme blok v Dukovanech, který bude do roku 2096 prodávat elektřinu přes Lipskou burzu, takže bude drahá jak čert. Do toho samozřejmě ještě tím, že si zasypeme to uhlí, tak budeme muset elektriku dovážet, už ji nebudeme vyvážet, ale budeme ji dovážet od příštího roku, od roku 2027. A v momentě, kdy budeme tady přivážet ukrajinský obilí, tak tím zničíme český zemědělce a podobně. To znamená, my vlastně se dostaneme do situace, že pořád děláme něco pro někoho a ta naše země jde cugrund, ta naše země jde neustále jako dolů a klesá tady životní úroveň. A já prostě pořád říkám otevřeně a jasně, pro mě je největší závazek nejvyšší priority, závazek vůči našim lidem. Já mám na prvním místě závazek vůči našim lidem, aby se v naší zemi žilo co nejlíp. Až zatím jsou všechny závazky vůči Evropské unii, NATO a já nevím komu všemu. Mě to vůbec nezajímá. Na prvním místě musí být ten český občan. Takže já nebudu prostě jít na ruku Ukrajincům, aby pomáhal Ukrajincům. Já chci pomáhat našim lidem. Jo. Mě vždycky prostě úplně ničí to, když vidím, jak lidi tady dělají sbírky tamhle na Ukrajinu a sbírky tamhle na zbraně a sbírky tamhle na tohle. A pak se podíváš na Donio nebo na Znesnáze a tam jsou malí děti, kterým je prostě český děti, 3-5 let, který potřebují peníze na operaci, který potřebují peníze na záchranu života, na něco. A tam prostě to vybírá se po pětnících, po korunách, aby jsme to vůbec jako dobrali. A ještě VZP to neplatí, což nechápu. Jo. Jako, co už má jinýho platit krucifix VZP? Tady platí Ukrajince. Jo, zase, já nechci, aby to znělo jako nenávist Ukrajincům, ale já mám velmi dobrý známý kamarády, který pracují v Bohnicích v psychiatrické léčebně. Oni ti řeknou, polovina lidí jsou tam Ukrajinci. Oni nemají žádný psychický problémy. Oni si tam jdou lehnou, vyspat se, najíst se, protože mají všechno zadarmo. A zdravotní pojištění nula. Takže my tady platíme prostě stovky milionů a miliardy za to, že si tam Ukrajinci jdou lehnout, aby prostě si jako žili krásný svůj život a dát jim najíst a všechno. A pak nemáme peníze na to, aby jsme prostě zaplatili operaci dvouletýmu dítěti, který trpí třeba leukemii, nebo no tak jsme normální. To přece nikdo normální nemůže tohle dělat. Já dám jedno číslo, ať si lidi konečně uvědomí, o čem to je, protože oni nedokážou většinou jak si pojmout ty hausnumera. Ale ten ekonomický institut v Kielu spočítal, že na ukrajinský migranty jsme vydali my z našich daní do dubna 2025 232 miliard korun. Když to extrapoluju až do listopadu, tak už jsme určitě přes čtvrt bilionu. Máme za sebou přes 1000 dní války, ale ať se nám to dobře počítá, tak počítejme, že je to 1000 dní za 250 miliard. No tak víš, kolik to je? To je denně 250 milionů korun. Každý jeden den, který vynakládáme na ukrajinský migranty. 250 milionů denně na ukrajinský migranty. Kolik by těch peněz, co by jsme za ty peníze mohli všechno pořídit? Jo? A já prostě říkám, Česká republika musí zase znovu mít prim. Naši lidi musí být na prvním místě. Dost bylo Ukrajiny. Už nebude první Ukrajina, už nebude první Evropská unie, už nebude první NATO. První budou naši lidi.
1: Přesně. Jindro, a tohleto téma, teďka jsi mě nastřelil na něco, co já jsem chtěl s tebou řešit na závěr, a já to teďka řeknu. Jo? A je to hodně důležitý. Myslím si, že ty máš na to pomoct politický sféře, já to schválně říkám takhle široce, nastolit jednu agendu, protože politik, kromě toho, že musí mít srdce, odvahu, makat, chytrej, znát, obor, odbornost, tak taky musí umět ve správnou chvíli nastolit agendu, jakoby upozornit na tu věc, nejenom jakože ukazuje a nadává, ale jakoby strhnout tu pozornost, aby ta věc se začala řešit. A ty máš na to udělat v jedné věci, která tady v podstatě není řešená. Ty jsi to trošku popsal větou, nechci tady působit nějakou nenávist vůči Ukrajincům. To je, promiň, řeknu to natvrdo, rozumná věta, jak ty jsi to chtěl říct, ale jinak jakoby často zneužívaná a chybná věta. Protože v principu nemluvíme o nenávisti k Ukrajincům, my mluvíme o lásce k České republice a o určitém vyvážení vztahů. A mluvím o tom, že dneska, kdyby se zeptal Sindro, většiny obyvatel sám mezi čtyřma očima, co si myslí o Ukrajincích, tak by říkali něco úplně jiného, než jaký je ten obecný narrativ, protože jsme takový korektní, že jo. A já ti řeknu, malý příklad.
0: Ano.
1: Nebo vydrž to ještě, prostě, nebo klidně řekni, ale já ho nezapomenu, jako, jo, tak můžu teda.
0: Ne, já jenom chci říct k tomu jednu věc, jo, že tu negativní vztah vůči Ukrajincům, který tady prostě je, jo, a můžou si všichni říkat tady ty kavárníci v Praze, že to není pravda a podobně, nebo že to vyvolává Reichl a Babiš a Okamura, nic takového není pravda. Jo. Prostě ty lidi to vidí každý jeden den, vidí, jak se ty Ukrajinci chovají v hospodách, vidí, jak se chovají u doktora, vidí prostě, jak se chovají ve školách, oni to vidí. prostě v momentě, kdy se někdo se mnou pře o tom, jestli tady Ukrajinci mají vyšší kriminalitu než my, no tak jako mě je úplně jedno, co v tom rádiu si tam pan moderátor myslí a říká, a jak to můžete dokázat. Já říkám, můžu to dokázat tak, že se můžete podívat těm lidem, pojďte se jich zeptat, těm lidem, kteří žijou u těch ukrajinských ubytoven, pojďte se jich zeptat se mnou, pojďte ven a pojďte se jich zeptat. Jo. Takže ty lidi to vidějí a tím pádem prostě já jenom říkám to, co to není žádný objevení Ameriky, to prostě ty lidi vidějí každý jeden den. A ten problém je jinde. Ten problém je v tom, že jako já to přirovnávám ke školní třídě. Když tam budeš mít raubíře a ta učitelka bude prostě na toho raubíře přísná, bude říkat tohle nedělej, tamto nedělej, tohle je moc a tak dále, tak se s tím ta třída nějak vypořádá. Jo. Ale vždycky největší nenávist je vždycky proti tomu protežovanému dítěti, který ta učitelka říká, podívejte se, to je hodný dítě, z něj si vemte příklad, jo? Podívejte se tady Pepíček, jak je úžasný, to vy, ta třída, ale a ten Pepíček, to je pane, ten je hodnej a ten nám tady vydělává peníze na naše důchody, tenhle Pepíček. A díky tomu Pepíčkovi se máme báječně a on nemá kriminalitu, on nezlobí tak, jak zlobíte vy, jak říká ten Rakušan. Tak to tě štve. To tě primárně v tu chvíli, v momentě, kdy ta učitelka odejde ze třídy, tak ten Pepíček dostane okamžitě přes zubu.
1: Šíleně, no.
0: Prostě, jakmile máš protežovaný dítě, a pozor, za to nemůže ten Pepíček, za to může ta učitelka.
1: Jasně.
0: Jo? A proto prostě já tvrdím jednoznačně a jasně, že za to, jak negativní vztah se tady vybudoval vůči těm Ukrajincům, může naše vláda a naše média, protože je protežovali, protože je chválili, protože z nich dělali polobohy, privilegovaní lidi, a protože prostě říkali, oni jsou vlastně tady ti nejlepší, oni jsou lepší než jste vy. Jo, prostě když řekl Rakušan, že Ukrajinci jsou slušnější než Češi, tak to kdyby řekl Srbsku, tak ten den buď to skončí, nebo druhý den z toho ministerstva vynesou. Jako, nic mezi tím. Prostě ty Srbové by se to nenechali líbit. A my tady, no, a to je pane, ty Ukrajinci. Takže jako prostě, kdybychom řekli, tak poslouchejte dobře, na Ukrajině je válka, budeme pomáhat těm, kteří to nutně potřebují, kteří skutečně jdou z toho východního regionu, ty, kteří jdou ze Lvova a Užhorodu, aby si sem čerpali dávky, ty sem teda nepustíme, to jako na to zapomeňte, aby nám tady čerpali náš systém a zabírali místo ve školách a ve zdravotnických zařízeních, aby si tady nechali opravit kolena, já nevím co všechno, za naše peníze, tak to ani náhodou. Pomůžeme těm, kteří to potřebují a bude to stát tolik a tolik. A těm Ukrajincům říkali, prostě budete respektovat naše pravidla, kdokoliv tady udělá trestný čin nebo přestupek, maže zpátky, pardon, my jsme vám nabídli to přístřeší, takže vy respektujete to, co my tady máme zakotvený a buďte vděční našim lidem, že vás přijali a že ze svých vlastních daní vám pomáhají.
1: No.
0: Kdyby tohle ta vláda řekla, tak všichni řeknou OK, jo. Ale to se tady nestalo, díky tomu tady ta kriminalita taky je. Kdyby ty Ukrajinci věděli, že po první rvačce, jak ty policajti seberou, tak okamžitě mažou zpátky, tak žádný rvačky nejsou.
1: Jasný.
0: Že by si všichni dali pozor. Ale oni vědí, že se porvou, ty policajti tam přijedou, vyřeší to domluvou, protože musí, něco zapíšou, odjedou a oni se za 10 minut porvou znova, protože jim je to úplně šuma. Kdyby věděli, že tam přijedou, ty policajti naházejí do Antonu a řeknou, tak pánové rvačka, tady to máte nashledanou Ukrajina, tady máte lístek, tak se nikdo nedovolí tam si Ukrajinců porovat. A to je prostě věc, kterou tady ta minulá vláda nezvládla a kterou bohužel teda vyústila v ten napjatý vztah mezi občanama naší země a mezi Ukrajincema. A já doufám, že už to prostě jako taky dáme dohromady a že prostě to otočíme, protože nikdo nechce poslouchat, že máme být vlastně Ukrajincům vděční, že nám tady vydělávají na důchody a že jsou slušnější než my. To jako to naštve úplně každého normálního Čecha, Moravana i Slezana v téhle zemi.
1: Jindro, ale mě jde ještě o jeden fenomén, který právě teďka se k němu musím dostat, jo. A to je to, že ty Ukrajinci dneska jsou v podstatě v takové pozici, že jim dochází, že začíná změna ve vnímání jejich. A já ti právě chci říct malý příklad, což si myslím, že opravdu je hodně signifikantní. My jsme byli v neděli na nějakém koncertě v Praze, šli jsme na vánoční trhy po něm a tam bylo většina Ukrajinců. Různě se tam prostě motali a tak. A pak jsme šli na večeři. Bylo nás hodně, byla to celá skupina naše. Ty znáš tu moji severočeskou skupinu, že jo? Jeli jsme tam dvouma dodávkama. A šli jsme do hospody a co čert nechtěl, tam samozřejmě jak ten chlap, co vařil pizzu nebo tam dělal pek pizzu, tak ta obsluha všichni byli taky Ukrajinci. Jo. A my, jak jsme mluvili o těch Ukrajincích zvenku, tak jsme ten hovor nepřerušili a sedli jsme si do ty hospody a mluvili jsme o Ukrajincích. Jo. A kdybys viděl, co se tam semlelo, jo. Ten chlap za tím pečícím pultem té pici, tak se takhle na mě začal dívat a začal říkat, co to je, co si to dovoluje, jak to tady mluví, jak je to možný tohleto, co to jako, teď ta vrchní a ty začaly kolem nás manévrovat s takovým strachu, tak jako nevěděli, jestli mají být pokorný nebo tvrdý, jestli nám mají dát, nemají, jestli nám mají plivnout do jídla, jo. No prostě normálně ty Ukrajinci jsou zvyklí, že my si ani netroufneme o nich mluvit, netroufneme si na ně reagovat. A když mluvíme pravdu, v klidu, v pokoji, my jsme tam přišli v pokoji, objednali jsme si, zaplatili jsme, chovali jsme se naprosto gramotně, ale jenom, že jsme si dovolili o nich mluvit, tak tam způsobilo, že nás v té hospodě málem jako neobsloužili a vyhodili. Já tím chci naznačit, že ty Ukrajinci teďka budou jako šokovaní z toho, co se děje. Dneska jsem byl v restauraci v Ústí nad Labem, vedle mě seděli ze dvou stran zase Ukrajinci. Včera jsem jel vlakem do Prahy, v mým kupé seděli zase Ukrajinci. Jo. Oni jsou prostě zvyklí, že ta země v podstatě už je jejich. Jo. A oni to tak berou. A berou to, že my jsme ty, kteří mají být rádi. Ty jsi to teďka řekl. A já si myslím, že úkolem politiků je tu agendu, o tom jsem tady před chvilkou mluvil, nastolit tak, aby se našlo řešení, které bude, řekněme, kulturní, normální, bezpečný. Jo. A já to nevidím, kromě tebe a pár lidí nevidím, že by se někdo troufnul o tom mluvit. Ale ta doba tiká, veřejnost je naštvanější. A nezapomeňme, že doufám, že tvoje naše aktivita způsobí ukončení války a přijdou sem další hordy Ukrajinců, jo, za těma rodinama. A pokud nebude stát tohle řešit, a já pevně věřím, že tajné služby to řešejí, pokud nebude na to připravovaný, nejenom na to jim čelit, já nevím, nějakým kriminálním činům, ale na tu změnu nálady, na to ovlivňování veřejného prostoru v médiích, aby prostě se to srovnalo. Ty určitě víš, kam mířím. Tohle mě úplně chybí a nikdo to neřeší.
0: No jasně, ale jak říkám, jako víš, tady prostě situace je taková, že jako naši lidi mají podle mě po těch 4 letech především dost toho, že vlastně je nikdo neposlouchá, že nikdo neřeší, že si tady dělají ty politici absolutně, co chtějí. A to není jenom ve vztahu k Ukrajině, to je prostě ve vztahu ke všemu. Jo. Proto prostě já říkám, že bych rád prosadili prvky přímé demokracie, protože prostě to je záruka toho, že ty nesmysly nemůžou projít. Jo. Kdyby se hlasovalo ETS 2 o migračním paktu, tak to nikdy v životě nemá šanci projít. Nikdy. Ty lidi by to absolutně odmítli. A za sebe prostě já bych chtěl naslouchat těm lidem. Já jsem zvyklý takhle pracovat jako právník, že prostě klient je ten pán, ten řekne a já podle toho musím tu obhajobu vést, to právní zastupování. A pro mě prostě je politika služba. Jo. A to je to, co bych asi chtěl vrátit nejvíc do té politiky, prostě aby lidi viděli, že se jim snažíme opravdu prostě sloužit. Že to není o tom, že jsme nějaká novodobá šlechta, papaláši a že si tady jako chceme hrát na buchví co, ale že prostě jsme lidi, kteří chtějí zase znova tu zemi dát do pořádku a že chceme jim naslouchat. A ne, že my budeme vyprávět, že to takhle to musí být a tam, ale že my budeme naslouchat a to, jak to budou chtít oni, tak my budeme realizovat. A v momentě, kdy tenhle zdravý rozum vrátíme do politiky, kdy prostě zase znova to bude, jak za času Masaryka a Rašína, že prostě dělat politiku byla čest a že ji prostě dělali lidi, kteří na to opravdu měli obrovskou osobní integritu a něco za sebou, měli jasnou podporu lidí, tak pak bude zase tyhle zemi líp, ale dokud si tam budeme volit prostě klauny a lidi, kteří to dělají jenom kvůli vlastnímu prospěchu, tak je to absolutně o ničem. Je to, ve finále to mají ty lidi ve svých rukách a pokud se nechají zblbnout, lidově řečeno, médií a budou se bát to, že tady jako přijedou ty ruský tanky a že jsme tady nějaký jako Putinovi agenti, no tak a kvůli tomu to radši budou hodit Fialovi nebo Rakušanovi, který tady 4 roky ničili jejich zem.
1: Jasný.
0: Tak to je potom se těžko s tím něco dělá. Samozřejmě já jsem teď jeden ze 200 poslanců. Jo. Snažím se dělat maximum, co je v mých silách. Opravdu tak, jak si říkal, já makám od rána do večera. Spím fakt asi 4 hodiny.
1: A pozor, to dělá Havlíček, pozor, abys nebyl jako ještě lepší než ten spí 5.
0: Jasný. A já jsem říkal, já překonám Okamuru v délce projevu a Havlíčka v době spánku. Ale realita je taková, že samozřejmě já nezmůžu všechno. Já jsem opravdu jeden ze 200, to znamená, můžu se snažit sebe víc, ale ve finále to bude o té podpoře lidí a o tom, jakým směrem se vydáme a o tom, jestli ta vláda bude plnit to, co má a samozřejmě o tom, jak se lidi rozhodnou potom za 4 roky.
1: Jasný. A Jindro, ty dobře víš, že já mám rád otázky takový otevřený, neříkám, že na tělo, a jdu i tam, kde se hodně lidí bojejí. Mě by zajímal tvůj osobní názor, jestli je důležitější, aby si Macinka a motoristi prosadili to, že ten, kdo měl hlasy, tak má být prostě zvolen, respektive zvolen, tak má být klidně ministrem. A nebo jestli si myslíš, že tady je potřeba v rámci, řekněme, nějakého jakoby dohody a kompatibility ty vlády a tak dále, tak hrát určitou jakoby ústupovou manévrovou hru. Takže přímá otázka na tebe. Myslíš, že Filip Turek, až doléčí plotinku, takže bude znova debata o tom, že má být ministrem a tvůj názor je, že by měl být, že by neměli ustupovat? A nebo naopak si myslíš, že je důležité, aby vláda měla prostě kompatibilitu a hold některé věci musí stranou?
0: Hele, mně celá tahle debata připadá úplně praštěná, úplně upřímně. Jo. Z jednoho prostého důvodu, protože prostě my tady řešíme měsíc a půl naprostou blbost. Namísto toho, abychom fakt řešili věci, které už ty lidi nutně potřebují. Snížení záloh OSVČ, nový stavební zákon a tak dále a tak dále. Samozřejmě ty ETS 2, migrační pakty, prostě nové věci, které fakt nutně potřebují. Ze všech, no na mě se obracejí zemědělci, rybáři, vojáci, policajti, všichni. Já říkám, hele, to se musím naklonovat, ale už. A my se tady prostě měsíc a půl bavíme o tom, jestli Turek má být ministr nebo nemá být. Je to strašně jednoduchý. Vznikla tady koalice, ta koalice je složená ze 3 stran. Ty 3 strany mají právo, bytostný, nezadatelný právo nominovat svoje kandidáty na jednotlivý posty na ministerstve. Nanominovali tam motoristi Turka? Nanominovali. Tak se nemáme o čem bavit. Prostě tím je debata vyřešená.
1: Já to vidím úplně stejně.
0: Tím je to jasný, prostě je Filip nominant, je, tudíž je. Prostě má vzít, Andrej Babiš má vzít jeho jméno, odníst do Petrovi Pavlovi a říct, tady to máš, přijď mu, jenom řekni, který den mu přijdeš předat ministerský dekret. Takhle je to jednoduchý, takhle má ta demokracie fungovat a pak by ty lidi zase začali věřit politice, ale když tady jako sledujou, vlastně ani se v tom nevyznají, proč, jak, kde, jo, prezident říká, já mám právní důvody nejmenovat Filipa Turka. Může mě někdo říct právní důvod? Ne, ne, jeho kvazi možná pseudo výplody, jestli ano nebo ne, údajný výplody na sociálních sítích. On řekl právní důvod. Tak jaký je právní důvod toho, že nechce nominovat Filipa Turka? Já ho neznám. Do dneška. Tak přeci, když už ten prezident jako říká ne, nebudu, tak jako jeho vysvětlení, že se chová jak malý kluk, který jsem dneska zaregistroval, to je jako pěkný, ale jako to nestačí, to není právní důvod. Jo? To, jako, jestli se někdo choval jako malý kluk, tak to byl třeba Lipavský, který říkal, že se jeho dovolená na Krymu blíží. Jo? A taky ho tam jmenovali. Takže za mě, pokud prostě minimálně ta demokracie má fungovat a ten parlamentní systém tak, že prezident řekne, já nechci nominovat Filipa Turka z těchto právních důvodů. A konkrétně řekne, jaký to jsou. Ale on je neřekl. Do dneška je nevíme, nikdo. Jo? Jestli to je tohle nebo tamto a tak dále. A pořád se spekuluje. Takže za mě ta situace je naprosto jednoduchá. 3 strany tady jsou, nebo 3 politické subjekty. Ty sestavují koalici, ty mají právo se dohodnout, jak ta vláda bude vypadat, nominovat svoje lidi. Filip Turek je nominovaný, Andrej Babiš má vzít jeho jméno, odmítl ho nahrát, Petr Pavel ho má jmenovat. Pokud nemá právní, jednoznačně právní důvody, a těmi právními důvody je buď to spáchání zvlášť závažného trestního činu, nebo podezření ze špionáže. Pokud tady je takovej, pak Filip Turek nemá být jmenovaný. Filip Turek není ani stíhaný, ani odsouzený za závažný trestný čin, není ani podezřelý ze špionáže, nemáme se o čem bavit. Tečka.
1: Přesně. Jindro, a já si myslím, že tohle právě dobrý tohle ten bod i jakoby ukončit takhle jednoznačně, protože takhle jednoznačný to je, to se nemá okecávat. A proto já jdu teď, co se mi hrozně líbí. Jdu teďka na body, protože už tady se připojuje Ivan, více průmyslový, a právě i tam máme řadu věcí, Jindro, které by se neměly okecávat. Mně se líbilo, že dneska Andrej Babiš na tiskovce oznámil, že dneska vláda hlasovala proti emisním povolenkám, hlasovala proti vlastně víceméně víceméně aplikaci těchto nás poškozujících věcí hlasovala proti migračnímu paktu. Pak jsou ale věci, které jsou hospodářsky nás ničící, a to jsou věci v energetice, je to ničení uhlí, je to taky, ale například, a ty to víš, porád probíhající rušení územních rezerv vodního koridoru Dunaj od Ralabe, který je tím definitivně zazděný, že jo. Máme tady, to taky určitě víš, veliký tlaky na to, aby každá obec měla větrák, prostě 260 metrů vysokou elektrárnu, jsou na to prostě i čezový různý pobídky a podobně, čili je tady spousta lumpáren z minulosti. Jak ty se chceš tomu do tomu postavit v rámci, já nevím, lidí v hospodářském výboru? Jak dneska ten Babiš rychle vyhlásil ty výsledky, třeba jsme proti migračnímu paktu? Jak ty se chceš pustit do těch věcí, kde nám jakoby trochu ujíždí vlak? Protože když se zaplaví doly, budou těžko obnovit. Když se zastaví území, nepůjde obnovit územní rezervy. Když se začnou stavět větráky, bude těžký ten projekt zastavovat. Jak teďka si myslíš, že tyhle ty

0: Jo?
1: Přesně.
0: A jako do té doby jako nikdo na ně nemůže šáhnout přece. Jo? A jestli mě někdo bude do toho mluvit, no tak má smůlu, protože já jsem prostě ministr, já nesu tu odpovědnost a tím je to daný. Jo? A mohl bych samozřejmě pokračovat další věce, kdy jako třeba o té ETS dvojky prostě někdo musí mít tu odvahu říct to, co já už jsem řekl několikrát v televizi, že i kdyby nám Evropská unie měla zastavit nějaký peníze, i kdyby nám měla prostě dávat nějaký sankce nebo cokoliv, nic nevíde tak draho, jako když ty emisní povolenky budeme platit.
1: No přesně.
0: Protože oni nám zvednou cenu úplně všeho. Oni nám zvednou cenu potravin, oni nám zvednou cenu stavebnictví, oni nám zvednou cenu úplně všeho. Jo, všechno bude zase o kus dražší. Takže ty biliony, které dohromady jakoby dáme, naprosto zbytečně pryč, tak ty nám nikdo nikdy nevrátí. Takže buď to zase máme předsedu vlády nebo ministra, který řekne ty Evropské unii, tak jestli vy nám nebudete dávat peníze, tak my vám nebudeme dávat naše peníze. To, co prostě teď dělá Orbán, jo, že zažaluje Evropskou unii, že prostě půjde do toho natvrdo, že bude prostě hrát opravdu jaksi naprosto bez jakýkoliv omluv tvrdou hru s tou Evropskou unii, že si ji postaví. Jo. A teď tady máme tu iniciativu Trumpa, který evidentně chce tu Evropskou unii rozložit. Zaplať pánbu za to. Jo. Měli bychom se k tomu okamžitě připojit. Ne ty hodný. Protože hodnej nedostane nikdy nic. Hodnej nedostane nikdy nic. V politice za to, že jsi hodnej, nedostaneš nic. A v Evropské unii vůbec. Jo.
1: Dostaneš to pochvalu. Musíš.
0: Věřovat, no, ta ti je platná. Jo. To možná na to jede Fiala, já ne. A já vždycky říkám, že to je moje takový jako krédo politický, že bych si strašně moc přál, aby jako jsme to dohromady vyhráli. Já jsem mohl jít do toho Bruselu za tou von der Leyenovou a po nějakým hodinovým jednání, když by se za mnou zavřeli dveře, takže by si ta Leyenová řekla v duchu zlatý Orbán proti tomuhle tomu. Zlatý Orbán proti Reichlovi. To je ještě větší báze, než je ten Orbán. To
1: by si ani, nevíš, jak bych si, ani nevíš, jak bych si nám a tobě tohle to přál. Tohle bych ti opravdu přál, aby se stalo. A Jindro, ještě právě teďka, že Ivan to tam nějak ladí, tak já ještě odbočím od to průmyslu přímo a na tohle téma jsem se nejvíc těšil. To je ta modrá mapka, která teďka byla, kdy vlastně iniciativa Trumpa dokonce začlenila i Itálii, že jo, to jsem určitě viděl tu mapu, že jo, pečlivě. A je to nádherný území, trochu mě tam chyběly Slovinsko a Srbsko, ale dobře.
0: Je to tak nějaká... Srbsko není členem Evropské unie a vlastně ten Trumpův plán je o tom, jako odvést 4 země z Evropské unie.
1: Já vím, ale já si myslím, že když se jako odvádějí, tak by bylo dobrý i vědět, že v tom cílovém stavu budou, jo.
0: Ale to já si myslím, že se s tím i počítá, jo, protože třeba Trojmoří iniciativa je podporovaná Amerikou. Donald Trump, když vznikalo Trojmoří, tak Donald Trump to osobně podpořil. To bylo vlastně v tom prvním jeho období.
1: A já, protože řeknu úplně otevřeně větu, že jsem šťastný jako blecha, že jsme se dožili relativně brzy konkretizace těchto úvah, protože tohle je opravdu dneska proti té úplně šílené Evropě, která je reprezentovaná dneska Německem, Francií, kdy opravdu už jako není příjemný žít pro to obyvatelstvo, oni to už jako i veřejně přiznávají ty lidi. Tak my tady máme poslední roky, neříkám měsíce, ale řekněme, v těchto letech musíme řešit tu obranou, ten obranný val. Já osobně si myslím, že dojde i na obranu hranic a tak dále, že nic jiného nám nezbyde, ale zajímá mě, že ty seš totiž nádherně propojený v rámci zahraničního výboru, kde seš člen, a obranýho výboru, kde seš místopředseda. To jsou přesně ty dva výbory, které tohle tu tematiku musí teď hned uchopit a řešit. A proto já bych to, co můžeš říct, by mě zajímalo, nakolik si myslíš, že teďka budeme schopni přešaltrovat do výrazné podpory zaprvé naší pevné součásti tohodle toho trumpovsko-trojmořského celku a za druhý, jak si myslíš, že by měla vypadat naše příprava na léta, kdy už bude pozdě se bránit. Já to říkám také natvrdo proto, protože myslet si, že z Německa sem nebudou hordy přesouvaný v momentu, kdy to Německo už jako řachne, je blábol. Budou nám sem ty lidi chtít proudit. My se musíme bránit a musíme to řešit už teď. Řešíte to, jak to bude řešeno, jak ty osobně vidíš, řekněme, to podchycení včas?
0: Ne, tak ono je to ještě příliš čerstvý a navíc vlastně jako to noviny publikovaly, jako že unikl dokument. Jo? To znamená, není to ještě tak, že by Trump někde se postavil a řekl, já to takhle chci. Až to řekne, tak teprve v tu chvíli to bude oficiální. A pak jsem sám zvědavý, upřímně, jo? Protože to nebude na mě. Já znova říkám, já jsem jeden z 200. Jo?

0: ale já prostě už jsem to říkal teď v tom vysílání u Vojty Němce, u doktora Vajíčka, že prostě by bylo strašnou chybou se toho nezúčastnit, toho projektu. Protože my pokud jako dopředu řekneme ne, my s tím nic nemáme společného, my zůstáváme věrně spojení s Bruselem, tak ten Brusel nás zase pochválí, jak jsme hodní a zase z toho nedostaneme nic. Zase bude nula. A když řekneme, je, nám se to líbí, tahle iniciativa, tak začne přesně to, že vyjednáváš na obou dvou stranách. Jo? A řekneš tomu Trumpovi, hele, my bychom jako šli, ale potřebujeme bezcelní obchodní zónu s váma, potřebujeme podporu prostě otevření trhu v Ázii, v Africe a tak dále, tak dále. A tohle jako jinak nepůjdeme, protože prostě jako pro nás to je otřes, my máme 80% exportu do Evropské unie na západ a když odejdeme, tak o to přijdeme. Jo? To znamená, pro nás je v tuhle tu chvíli naprosto klíčový, abychom měli tu náhradu od vás, abychom měli tu alternativu. Jo? No a samozřejmě v Evropské unii zase můžeme říkat, tak ale teď jako pozor, jestli nám budete dál spát migrační pakt a ETS dvojku a bude tady paní von der Leyenová, tak my odcházíme. Jo? A prostě můžeš to hrát obě dvě strany, začít vyjednávat a začít se do toho prostě nějakým způsobem vlamovat. Ale když to neuděláš, tak to je to jako zase nebude nic. Takže já sám jsem zvědavý, jestli na to bude odvaha i v té naší koalici. No, je to krok, který bude samozřejmě médií okamžitě kritizovaný a půjde každý, kdo to řekne, půjde na praný. Já se toho nebojím. Já otevřeně říkám, že tuhle iniciativu Donalda Trumpa, pokud je reálná a pokud ji chce, do ní jít a konkretizovat ji, tak já jsem první, kdo se hlásí pro, aby se do toho Česká republika zapojila. Protože, tak, jak říkám s oblibou, naprosto jednoduchou větu, radši budu obchodovat s Trumpem než s von der Leyenovou.
1: Jasný. Mně se třeba hrozně, Jindro, líbí, jakým způsobem uchopil Orbán třeba právě vztahy s Vučičem, jak staví do Bělehradu trak, jak prostě získali pro to obyvatelstvo to většinově podporuje a opravdu to jako vypadá na kompletní novej rozvoj určitýho území, řekněme, těch globálních vztahů a je to veliká naděje, obrovská naděje, já jsem tomu hrozně rád a ty dobře.
0: Já proto říkám, že potřebujeme propojit střední a jihovýchodní Evropu ekonomicky, infrastrukturálně, energeticky, tak, abychom prostě si navzájem mohli vypomoct s plynem, s elektřinou, tak, abychom měli prostě všude rychlou možnost dopravy. To je samozřejmě i tvůj kanál úžasný, který by nás propojil naprosto dokonale. A v momentě, kdy tenhle region začneme stavět vlastně jakožto subregion, který bude navzájem si pomáhat a spolupracovat a preferovat se i v různých jakoby, obchodních stazích, tak v tu chvíli máme jako šanci velmi záhy a účinně konkurovat tomu západu. Prostě my mu nemůžeme konkurovat, protože jsme rozdrobení. V momentě, kdybychom se dali dohromady a postavili opravdu jaksi tu spolupráci na těch základech, tak v tu chvíli je to dost velký trh na to, abychom se tomu západu mohli směle postavit.
1: Přesně. A Jindro, nevím, jestli to víš, už jsem to říkal několikrát ve svém vysílání, je to strašně takový symbolický pro mě, protože já jako předseda asociace Dunaj-Odra-Labe jsem prosadil přes tehdejšího velvyslance České republice v Trojmoří, Honzu Sechtra, tak jsme prosadili, že jediným infrastrukturním velkým projektem, který Česká republika přihlásila do toho projektu Trojmoří, tak byl právě vodní koridor Dunaj-Odra-Labe. Tak si představ, že Dunaj-Odra-Labe je v přístupových smlouvách do Evropské unie, je v Trojmoří jako jediný projekt zakotvený, a ministr Kupka se chlubí tím, že zrušil jeho územní rezervy. To je prostě úplně absurdní jako joudismus, který nemá obdobu.
0: A oni tu zemi opravdu prostě ničej, no. To se nedá jinak nazvat.
1: Ničili, Jindro, ničili, už tady nejsou, musíme se...
0: No, ale bohužel jako to má dojezd, jo. Všechno to, co dělají, tak jako nespraví všechno za den, to prostě nejde. No.
1: Jasný. Jindro, jak jsem říkal, že mám rád ty otázky na tělo, ještě jedna otázka, která mě zajímá a řeknu to velmi tvrdě. Já tebe vnímám a vím, že někdy za to budu napomínaný, protože není dobrý tady v tom případě příliš být takový jako nadšený, ale já to tak vnímám tě jako potenciálně nejviditelnějšího a pro obyvatelstvo nejlépe vysvětlujícího ty vlastenecký prvky poslance, který má obrovský potenciál v tom navázání kontaktu se společností. A zároveň obdobně vidím i schopnosti Martina Kuby například, který se dneska vynořil, že jo, logicky z toho moře ODSky a bude chtít nasávat lidi z ODSky. No a můžeme říct, že takovejhle lidí, kteří budou mít ten zájem být pro lidi ty ikony, tak je na našem trhu do pěti třeba. Jo. Jak ty vnímáš teďka v tuhletu chvíli kroky Martina Kuby, toho jeho správného nebo super Česka, a jak vnímáš jeho potenciál právě na té pravé straně spektra, protože ta ODSka prostě dneska je na úplným jakoby úbytku, že jo, tak ta odchází a najednou tady ten Martin Kuba to zvednul. Jak ty to cítíš?
0: A já myslím, že to ještě jako předčasný hodnotit, protože ani nevím, jaký jsou jeho ambice, jestli chce to zakládat kvůli jižním Čechám, nebo jestli chce stavět celorepublikový subjekt. To je první věc. V jižní Čechách bude samozřejmě extrémně silný, ale otázka je, kdo ho bude volit ve Zlíně, kdo ho bude volit v Moravskoslezském kraji. To si myslím, že jsou zase úplně jiný příběhy. A za mě jako ideální potenciál by byl, kdyby tu fialovsko-kubkovskou ODSku dostal na 4,9%. To bych Martinovi Kubovi tleskal a já stál a házel čepice. To by bylo fantastické, kdyby se mu povedlo a já mu v tom budu držet palce. Ale co se týče nějaké spolupráce, tak já tam vidím spíš prostě jiný lidi, kteří tady jsou skvělí, dokážou vysvětlovat ty věci taky fantasticky, jako je Petr Drulák a další. Takže já pevně doufám, že se prostě sformuje to celý vlastenecký křídlo. Já bych to byl velký fanoušek, abychom prostě už nekandidovali pod 4-5 subjektama, lidi váhali, jestli toho nebo onoho, ale abychom prostě postavili ty nejvýraznější osobnosti, ty vlastenecké scény na jednu kandidátku a ty lidi prostě věděli, že jsme zahodili všechno to, co nás dělí, abychom se postavili na jednu barikádu a pokusili se tu Českou republiku zachránit. Ty lidi tady jsou a jde jenom o to, jestli dokážou překonat nějaké svoje třeba minulý sváry a rozpory a dokážou se prostě opravdu jako spojit za jednou vlajkou. Ta vlajka je vlajka České republiky.
1: Jednoznačně. A protože nás čekají, můžeme říct letos už, protože už je skoro nový rok, tak volby do Senátu a volby komunální, tak tohle to jsou svatý slova a já budu taky, ty víš, že já jsem komunální politik v Děčíně, že jo, a budu kandidovat, chci kandidovat do Senátu, prostě budu se snažit právě tohleto spojování podporovat. Lidi to od nás čekají, stejně jako čekají výkon, to jsi tady řekl úplně přesně a na rovinu řečeno, v tomhle selhat, v tuhle chvíli by byl absolutní hřích, jo. To je to propojení důležitý. Tady,
0: ale já myslím jako jednu větu k tomu. Víš, tady v České republice my velmi často jako neumíme být takový jako kavalíři, jo? Jako, že prostě přenášet se přes některé věci. Já si prostě tady třeba chceš dát něco dohromady a všichni říkají s tím nikdy, ten prostě o mě před 4 rokama řek to a to. A já prostě v tomhle vidím zase vzor toho Donalda Trumpa, který si vzal jako viceprezidenta J.D.O. Vance. A oni se dřív nesnášeli. J.D. Vance říkal o Trumpovi, že to je fašista, říkal o něm, že to je prostě ničitel konzervativní strany. Byl never Trumper, sám to o sobě prohlašoval, že never Trumper, že prostě nikdy Trumpa nebude volit. Ale prostě on si ho vzal, ten Trump si ho vzal jako viceprezidenta, samozřejmě ty novináři přišli a říkali, ale když o vás přece Vance říkal to a to a Trump se usmál, že jo, do té kamery a říká, to mě ještě osobně neznal. Pak mě poznal a zamiloval se do mě. A byl konec. A prostě tohle my se musíme naučit, být velkorysejší a prostě umět jako zapomínat nějaký starý křivdy z minulosti, umět pochopit, že teď už to není o pravici a o levici, ale je to prostě o tom, abychom fakt postavili na jednu tu loď a vystřelili stejným směrem, protože pokud jako budeme pořád říkat, ale já ne s tím a já ne s tím, tak to se jako daleko nedopracuje.
1: No je to přesně tak. Já jsem rád, že zmínil si Petra Druláka, ty víš, že já jsem správce Ústecký větve a to, co čerpám, snažím se hodně dávat Svatopluku, ale to, co čerpám, je to, že právě tam je to ten překryv, když to víš, stačilo přes SPD, Pročko, jsme tam lidi z různých uskupení. Jasně. A funguje to, jo. A funguje to.
0: Tam je ve Svatopluku je Tomáš Doležal, poslanec za SPD, který já si mimořádně vážím. Mám Tomáše strašně moc rád. Je tam samozřejmě Michal Semín, který je opravdu jako skvělý intelektuál, se kterým se velmi rád bavím, diskutuju. Tam není jenom Petr Drulák. Petr Drulák je nejvýraznější osobností, nejviditelnější, zcela oprávněně, protože opravdu si tu pozici vybudoval, ale je tam spousta dalších skvělých lidí, takže já pevně doufám, že ten Svatopluk bude právě působit jako takový jednotící prvek na té naší scéně a dá ty lidi dohromady opravdu dle svého vlastně názvu, jako ty pruty do jednoho svazku, který už nezlomí.
1: Přesně. A já tady právě chci ještě zmínit jeden prvek Svatopluku, nebo tak bych to nazval, a to je to, že se snažíme, máme že jo, slovenskou větev, bych řekl takový ten mezinárodní taky prvky, a budeme se snažit hodně i komunikovat témata právě za prvé ty Vyšegrádské šestky, když to tak řeknu, a taky témata vlastně určitýho jako sledování vývoje ve světě. A ty jsi dneska upozornil na Facebooku na téma, který teďka je vlastně velice žavý, a to je to, že zavírá fabrika v Drážďanech, Volkswagenu zavírá, že jo? Je úplně evidentní, že ta krize a další věci zasahuje prostě Evropu víc a víc. A pak tady máme ty země, které se rozvíjejí. Kdo viděl moji přednášku na konferenci Svatopluku o dopravě, tak viděl hodně věcí z Číny. Já prostě propaguju hodně to, že je sice hezký pravo-levej pohled a lidský práva a nepráva. A furt se tady tohleto zdůrazňuje. No ale těm Číňanům se úplně špatně nežije, že jo? Ta země se jim rozvíjí úplně raketovou rychlostí a většinová společnost si to užívá v podstatě. Mluvím otevřeně, je to prostě tak, já jsem v Číně byl a proto by mě zajímalo, jak ty vidíš ten mezinárodní kontext a teďka to řeknu možná jako velmi ostře. Máme u nás změny? Máme. Trump přichází s věcma, který se nám líbí? Přichází. Máme tady novou sněmovnu? Máme. Máme novou vládu? No už dva dny máme. A teď tady máme svět, který někam jede. Jak ty jako Jindra Reichl a jako výrazný politik a zároveň člen vládní a samozřejmě parlamentní strany vnímáš potenciál toho, že tak, jak se mění nálada ve společnosti a kurz ve řadě věcí, tak se musí změnit i kurz ve vnímání toho, kde svět dneska má tu svoji nejsilnější stránku, aby nám neujel ten známý Shinkansen. Jak to vidíš?
0: Jo, kamaráde, tak to je podle mě hodně zbožný přání, jo, protože vem si tu situaci, kolik lidí tady dneska stále ještě trpí tou primitivní rusofobií vyvolanou rokem 1968 a v roce 2025 se bojíme Ruska, že nás jako zničí a pohltí, protože prostě stále žijeme v zajetí těch starých narrativů, že jako je tam někde Brežněv a tak dále a tak dále. Prostě my tady bojujeme 50 let starý války a nejsme schopní pochopit, že ten svět se pootočil a že dneska jako to, co dřív bylo Sovětský svaz, tak dneska je Evropská unie. Bledě modrým. Omezování svobody slova, centrální plánování, rozhodování, co se kde bude stavět, co se kde bude produkovat, jo? Prostřednictvím dotací. Prostě omezování svobody slova. To tady vidíš jako neustále. Jo? Tady včera vyšel někde žebříček, jsem viděl, nejvíc jako počet začení za online komentáře na internetu. Myslíš si, že první je Čína? Ani náhodou, Británie. Ani náhodou. První Velká Británie s naprostým přehledem první Velká Británie. No, prostě ta totalita se tady šíří tou Evropou a ty lidi nejsou schopní prostě otočit to svoje vnímání a uvědomit si, že ten mráz opravdu dneska přichází z Bruselu. Že prostě všechny tyhle ty jako jejich směrnice a nařízení, které jejich jediným cílem je omezovat svobodu názorového projevu, zavádět cenzuru a tak dále, DSA a podobně. Takže prostě to je úplně to samé, co byl Sovětský svaz. Prostě, jak dneska říkám, jako zrovna jsme se bavili dneska třeba o českých hercích, jo? A teď mě někdo říká, no ale tak prostě oni dneska musí za ty dotace a to, jinak nedostanou dotace do těch divadel. Já říkám, a v čem je to teda jiný oproti tomu období před rokem 89? Šel si proti režimu, nemohl si hrát, tam ti to zakázali. Dneska ti to nezakážou, dneska ti nedají peníze, takže výsledek je stejný, nemůžeš hrát. Jo? Co pak do České televize tenkrát museli pokyny, co mají vysílat, co nemají vysílat? No nemuseli, protože do České televize se dostali pouze a jenom prověření soudruzy. Kdo je dneska dělá Českou televizi? No jenom prověření soudruzy, nikdo jiný. Jo? Tak ta situace je prostě tak paralelní, tak zrcadlová. A ty lidi nejsou schopní to po 35 letech prostě vnímat. Jo? Takže představa, že teď jako někdo si uvědomí, že ten svět už je dávno někde jinde, že Čína nám utekla o 20-50 let, že prostě ještě před 30 lety byla Čína 50 let za náma a dneska je 50 let před náma. A my si tady hrajeme na to, že jsme furt pupek světa. že nám nic neujíždí, že jsme pořád jako na vrcholu, jo? Že prostě někdo tady říká, no tak se odstěhuji do Ruska, no tak jako, když mě dáš dneska na výběr, jestli žít v Moskvě, nebo prostě ve Frankfurtu, no tak si vyberu Moskvu, protože vím, že moje tedy tam budou bezpečí, jako, že, než ve Frankfurtu, aby se každý den bál, jestli se mě vrátí domů přes ty hordy těch muslimských migrantů. Prostě ty lidi, tohleto vnímání toho pootáčení světa, to je jeden z největších problémů současnosti, protože ty lidi žijou ve starých vzorcích, ve starých narrativech a nejsou schopní si uvědomit, že ten svět už je dávno někde jinde, že ten ostrov svobody, kterým dřív představovala západní Evropa, už je dávno potopený. Ten je pryč, není, neexistuje a nebude. A my prostě, pokud ho chceme zpátky, tak si ho musíme sami znova vybudovat. A vlastně od té západní Evropy, která je tou utopenou Atlantidou, kdysi slavný, krásný kontinent, který byl na vrcholu světa, tak dneska už je potopený. Jo. Prostě Evropa je novodobá Atlantida. Je utopená, mrtvá a my si to musíme uvědomit. A čím dřív si to uvědomíme, že to je pryč, že prostě ta zelená a muslimama zaplavená západní Evropa už se nezvedne a že prostě je čas jít vlastní cestou, tím líp pro nás. Čím dřív si to uvědomíme, tím líp pro nás.
1: Jindro, tady nezbývá, než doporučit lidem, který tohleto ještě pořád nemají v hlavě srovnaný, stačí zajet na prodloužený víkend třeba do Hamburku, jo? Nebo do...
0: Jasně.
1: Já jsem byl letos na asi čtyřdenním takový akci v Brémách a teď poslouchej dobře. Jeden den tam demonstrovali za Palestinu. Druhý den v těch samých ulicích demonstrovali za Izrael a vždycky ta druhá strana bubnovala někde na chodníkách a čekali na konflikt, jo. Třetí den tam valili městem takový obrovský duhový válce a bylo to jako za LGBT, jo. A já jsem se jich ptal, kdy budou jako demonstrovat za sebe, protože oni jsou úplně v prdeli. To město je rozvrácený, na ulicích hořejí sudy s ohněma, stojí tam zdrogovaný lidi, na chodníkách mezi dlaždicema roste tráva, to už nikdo ani neudržuje. Jo. A hlavní nádraží v Brémách vypadá jako kebab festival. To není vůbec už nádraží. Jo. Když se tam baví s lidma, tak říkají, že do večer do centra nechodějí. To je úplná apokalypsa. Já jsem tam byl a když s těma lidma člověk mluví, tak se jim tam těm Němcům už nelíbí. Jo. Kdo u nás tohleto vnímá? Jo. Ty lidi by tam měli jezdit se podívat. Západ, mě to teda uteklo, já jsem tu změnu jakoby nevnímal takhle dramatickou a najednou to je. Ty města...
0: No, je to tak a říkám, tohle je bohužel současný problém náš, že pořád vidíme v tom západu tu záruku, to bezpečí, prosperity a podobně, a že přece jako na západě se mají lidi líp, ale ve skutečnosti tomu tak není, ten život je tam už... Jako, jak to říkal Jožo Ráš, tam šťastného člověka nenajdeš. Jo. Prostě to je země, která se absolutně změnila se jí tvář obrovsky rychle. Že? Ta dynamika změny toho původního obyvatelstva je šílená. A jak jsem teď slyšel krásný bonmot v Maďarsku, když se tam někdo ptal, jestli je možné vytvořit Spojené státy evropské, a na to někdo odpověděl, ano je, stejně jako byly vytvořeny Spojené státy americké, nahrazením původního obyvatelstva. Prostě to tak je a bohužel tenhle projekt tady probíhá a já jako pevně doufám, že ty lidi se včas probudějí, že prostě ta mediální chiméra, Matrix, jo, to je reální Matrix, že páří nějaký obrázek, který už dávno není pravda. Tam prostě je zničená země, kde prostě ty lidi z ní utíkají, důchodci německý se stěhují do Maďarska, protože prostě je jim tam líp a myslím si, že tenhle proces bude jenom pokračovat a zrychlovat, jelikož ta islamizovaná Evropa nemůže fungovat. Ta podstata problému je jednoduchá, Evropa se odvrátila od zdravého rozumu. Jakmile se odvrátíš od zdravého rozumu, směřuje k zániku.
1: Přesně tak. A víš, co Jindro, ještě zajímavý, že u nás taky ještě pořád i ta umělecká scéna vlastně má pro lidi takovou jakoby nálepku celebrit, který má jakoby slovo, že jo. Co třeba ty si teďka jako právník myslíš o té kauze Vetchýho a dronu a tak dále? On teďka měl tiskovku, kde se tvářil jako největší svaťoušek, který přece nikdy z toho nic neměl a lidi zase prostě mají tu tendenci říkat, no ten Vetchý ten to hezky řekl, že jo. Je to zase...
0: To já si myslím, že on z toho nikdy nic neměl. Opravdu. Já si fakt nemyslím, že by jako lidi jako Vetchý nebo ten Řehka nebo podobně, oni to fakt nedělají pro peníze. Oni jenom prostě jsou zneužívaní. Jo? Ta jejich naivita, ty snahy pomoct té Ukrajině, kdy prostě přece je správný pomáhat tomu napadenému, jo? Je správný jim tam posílat ty zbraně. Vždyť přece každý člověk musí pomáhat tomu chudákovi napadenému. A oni vůbec nevědí, že za nima stojí ty zbrojaři a všichni, kteří se smějí. A říkají, jasně, jasně, to víte, že jo. Určitě je to správný a hlavně, ať nám natečou ty prachy. To je nejdůležitější. Hele, spousta zbrojařů, to je takový jako veřejný tajemství, dodává nejenom Ukrajině, dodává i Rusku. Jim je to úplně jedno, kam to prodají. Amerika, když dneska někdo říká, Amerika, jak nám přišla na pomoc za druhý světové války, prosím tě, do 7.12.1941, než byl napadený Pearl Harbor, tak Amerika byla hlavním dodavatelem nacistického Německa. Hlavním dodavatelem. Kde ten Hitler bral všechny ty suroviny a všechno? No z Ameriky, samozřejmě. A v momentě, kdy došlo k Pearl Harboru a Roosevelt vyhlásil embargo na obchodování s Německem, tak co se stalo? Přestalo se obchodovat? Ne. Všechny americké firmy si udělali filiálky v Argentíně za Juana Perona, která byla neutrální, a začali s Německem obchodovat přes ty filiálky v Argentíně. A jestli si dneska někdo myslí, že jako ze západu nikdo neobchoduje s Ruskem, tak je blázen. Tak je blázen. Ten obchod tam kvete ve velkým a všichni tyhle lidi se smějou. A právě ten Vetchý a ten Řehka a všichni tyhle ty, jak on se jmenuje, ten Ondráček z toho dárek pro Putina a tak dále, to prostě to jsou jenom lidi, jejichž naivita je zneužívaná těma, který prostě bezkrupulózně rozkrádají ty prachy. A Zelenský na prvním místě, že? To je největší zloděj v Evropě současný.
1: Je to tak. Je to strašně zajímavý, jak člověk, jehož polštářky se tenkrát prodávali, že na něm chtěli žít. Teďka se jasně prokazuje, že on je naprostou součástí nejenom těch svých bývalých kmotrů, který mu udělali to studio, kde točil ten Sluha národa, že jo, teď víš určitě, jak on vznikal, že jo.
0: To byl ten Timur Mindič, no.
1: To byl ten Timur Mindič, přesně tak. Ale pak tady jsou jako vlastně úplně evidentní rozkrádačky té pomoci, o který ty jsi mluvil. A přesto pořád, jakoby, jak bych to nazval, není společenská poptávka po změně kurzu, pořád jakoby vlastně říkat o tom Zelenském tyhle ty věci není populární.
0: A tak na západě už je, že jo, protože už poslali Zalužního z Londýna do Kyjeva, to znamená výměna se chystá, bude velmi brzo, to znamená Zalužný už musí být v Kyjevě, aby si tam získával podporu ukrajinského lidu, ale reálně ta výměna je už na spadnutí. A no proč nedochází ke změně kurzu, protože ty lidi kradou s ním? Když jim posílá vratky, tak to je pořád to, co říkám. Dokud tam budou proudit ty peníze, Zelenský bude mít co krást a bude mít co vracet těm politikům, kteří ne ze svýho, ale z daní svých občanů posílají ty peníze jemu, no tak do té doby se tam hold ta válka bude prodlužovat a žádná změna kurzu nebude. Strašně moc lidí pořád na tom vydělává. Všem lidem vypneme penězovody, tak ta válka skončí.
2: Jak říkali v filmu Bonnie a Clyde, kdo maže, ten jede.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Je pravda, že ty změny se dají dělat rychle. Vzpomeňme si, jak složitá věc, jako je covidová epidemie, se dala vyléčit za jeden den, že jo, jaký Putin jasně, vyléčil. Prostě ta manipulace je neskutečná a jde to rychle přepínat.
0: Proto prostě pořád všichni nechápou, jako z těle z té druhé strany, proč já jsem proti té pomoci jako Ukrajině z hlediska finanční a vojenský. To není o tom, že jakoby nesnáša Ukrajince. Naopak, já si myslím, že ty obyčejní Ukrajinci tam jsou ty největší oběti celého tohohle toho rozkrádacího schématu. To je o tom, že dokud se to tam bude posílat, tak tam bude co krást a dokud tam bude co krást, tak tam ta válka bude. Jo? Až tam přestaneme posílat ty prachy a ty zbraně, tak ta válka skončí, protože nebude co krást.
1: A velmi rychle a velmi rychlejma dohodama, které budou prostě daný. Na tom, co ty říkáš, mně připadá nejdůležitější jedna věc, ty to často používáš. A já jsem o tom přesvědčený. Kdyby ta válka skončila dohodou v roce 22, tak územní ztráty byly menší, lidský to vůbec ani nejde. To by bylo rouhání o tom se vůbec bavit, že by nebyly žádný prakticky, že jo? A celkově by ta země byla zachranitelná. Zachraňovat Ukrajinu v tomhle stádiu, v kterém je, bude neskutečně složitý, že jo? A už se na to chystají všichni, jak tam budou na tom jako bagrovat dál. Hele, protože o čem se bavím, všechno to je věc, kterou musíme dostat k lidem. Jak ty vidíš teďka kroky řekněme, vlády současný a vůbec jakoby možnosti parlamentu v co největším uchopení České televize jako hlavního informačního zdroje, tak, aby začal aspoň trošku pomáhat tomu zdravému rozumu, kterým
0: jsme. Hele, to bude složitý, já v tomhletom jsem skeptik, protože jako první je sice přistřižení těch křídílek, tak aby to nešlo, aby nemohli hospodařit vlastně bez jakýkoliv kontroly na základě veřejnoprávních koncesionářských poplatků, ale aby to šlo pod státní rozpočet a mohl to kontrolovat nejvyšší kontrolní úřad. To je jako věc, kterou tam zabráníš těm defraudacím a plýtváním toho majetku, ale jako to nezměníš, to nejde změnit. Tam prostě budou pořád ty redaktoři, pořád tam bude celý ten ansámbl těch liberálních, progresivistických služebníků a i když zítra vyhodíš Moravce, tak tam přijde někdo jiný. To prostě to nejde změnit. Jako zapomeňme na Českou televizi, to tomu nebude nikdy pomáhat, pojďme budovat alternativní média, ať ty lidi jdou sem k Petrovi Burešovi, ať jdou k doktoru Vajíčkovi, ať jdou na XTV, ať jdou kamkoliv a ať prostě hledají z více do pramenů. Čekat, že se Česká televize změní, to je naivismus, to je čekání na Godota, nic takového prostě nepřijde, uvidíš.
1: Já jenom řeknu takový malý příklad, který je ze života a který nevím, jestli něco vůbec znamená. Já když jsem byl člen správní rady Loděnice v Děčíně Křešicích, tak jsme tam často měli Českou televizi, jezdila tam paní Tachecí, redaktorka, protože jsme tam pouštěli lodě do vody, byly to atraktivní věci, že jo. A já jsem se stal takovým jejím komentátorem vodní dopravy a vodních cest a chodil jsem pravidelně do, já nevím, Události, komentáře, jo, takový to pro a proti a všechno. A představ si, že v jednu chvíli za mnou přijela ta redaktorka a řekla: pane Skalický, já mám zakázaný k vám do Loděnice už jezdit. Vy jste se stal dezolátem, vy jste byl na těch demonstracích na Václaváku a já tam prostě nesmím jezdit. Jo. No a teďka jsem dostal echo z televize, že tenhle seznam těch, kam se nesmí jezdit, se ruší. No tak jsem zvědavý.
0: Ne, tak jako určitě se to uvolní, bude to jako jednodušší, ale jako, hele, podívej se na Slovensko, jako Fico tam udělal celou řadu kroků a pořád ty média po něm jdou. To jako, to se nezmění, ty média, to není, že by to někdo vládnul tomu, nebo že by jim někdo určoval, nastavoval nějaký parametry nebo pravidla, to jsou prostě lidi, kteří mají vystudovaný ty fakulty sociálních věd a žurnalistiky a ty mají vymytý mozky naprosto jako sami, takže jako čekat změnu od České televize, to se mi jako čekat změnu od Seznamu, to se prostě nestane.
1: Je to jasný. Tak, teďka tady vidíme křeslo Ivana, je to Ivan nebo to není Ivan?
3: Je to Ivan, ahoj.
1: Ivane. Protože ty víš, že můj oblíbený předseda je Jindra Reichl a oblíbený energetický. A já jsem si říkal, že by bylo dobře, aby jsme si řekli pár takových věcí. A teďka, Jindro, jestli dovolíš, tak já zkusím požádat teďka Ivana, když by byl energetickým poradcem vlády a parlamentu a mohl vám říct, co nejvíc hoří a co nejvíc potřeba. Ivane, co bys teďka Jindrovi, jakožto významnému, jak on říká, jednomu ze 200 poslanců, co je teďka naprosto zásadní, aby uchopili?
3: To Jindr není jenom jeden z 200, Jindr tam dost vyčnívá, což je super.
1: To víme.
3: Jo, mezi těma poslancema a poslankyněma, to je super. To ono toho hoří strašně moc té energetice, ale když bych měl říct to, co teďka zdánlivě vypadá nepodstatný, tak zachránit uhlí, protože to zasypávání, zatápění těch dolů, to je fakt zločin na budoucích generacích. Jo, to se neprojeví hned, ale ty budoucí generace nás budou proklínat. Jo, další věc je opravdu zbavit se ETS jedničky, ne jenom dvojky. O dvojce jste mluvili, nakonec Indra o tom mluvil, ale i ETS jedničky, protože teďka probíhají takový různý články, které nás vlastně chystají na to, že vlastně to uhlí se dá v pohodě nahradit plynem, že jo. Jenomže oni říkají, nahradí se to plynem, protože je to vlastně stejně drahý, a to vůbec není pravda, protože uhlí je mnohem lacinější, tam ten rozdíl, nebo to, že vlastně se to jakoby doplňuje, to dělají ty povolenky, protože uhlí, kilovat hodina z uhlí stojí nějakých 15 halířů, jo, když to kilovat hodina z plynu je 3,5krát dražší, stojí 3,5krát víc, jo, takže tam je potřeba opravdu prostě zasáhnout a říct pozor, my si nemůžeme zlikvidovat svoje uhelné elektrárny, nemáme to čím nahradit. protože pevní jádro, který se má vybudovat, má být ta pětka v Dukovanech a to má být až v roce 2036 na konci. A pokud nám někdo říká, že to říká Fialova vláda, že v roce 2033 skončí všechno uhlí, tak jako jsme nahý v tení, doslova do písmene, protože nebude to odkaď přivíst. A kdyby to bylo odkaď přivíst, tak nebude to čím zaplatit, protože to bude šíleně drahý, co si budeme povídat. Jo? I pokud by se to dalo od někaď přivíst, jakože nebude odkaď. Protože Němci dneska vycucávají elektřinu ze Švédska, tam Švédové už se odpojujou, z Norska, Norové se odpojujou, jo? Francouzi ty už dělají určitý omezení v, jo, když byla olympiáda, tak udělali určitý omezení, protože ono, když se zbaví někdo těch zdrojů jako jádra a uhlí jako Němci, tak samozřejmě potom potřebuje tyhle ty zdroje doplňovat nějakým způsobem. No a doplňuje to na úkor těch sousedů. A tím pádem se tam zdražuje cena. Třeba v Norsku nastala ta situace a ve Švédsku taky, že tam třeba byla cena v jižní části země, byla cena já nevím, pětkrát až sedmkrát vyšší než v severní části země, jo? Díky tomu, že to bylo napojené právě na to Německo. Takže my si musíme opravdu zachránit to uhlí a co nejrychleji začít stavět jaderné elektrárny. Máme Temelín 3-4. A dokonce, teď jsem to diskutoval ještě s právníkama dalšíma, Indra to možná potvrdí, že vlastně na Temelín 3-4, pokud by se podařilo tam na to udělat český dluhopisy, vysloveně český dluhopisy, že by to bylo bez veřejné podpory, takže by na to nemusela být notifikace od Bruselu, což by bylo úplně super, že? Protože ta notifikace v podstatě je na tu veřejnou podporu. A to by nám mohlo vytrhnout ten spaty, dát tam 2 12-stovky nebo 2 14-stovky, tak to už by nám se také pomohlo stabilizovat síť. Jo? A škoda jaderný strojírenství by to umělo. Pořád máme ještě ty lidi, pořád máme ještě ty provozy a pořád ještě se to dá zachránit. Za pár let už ty lidi umřou, nebo už budou nepoužitelný, protože budou staří, jo. Provozy budou mezi tím rozkradený, takže je potřeba opravdu neváhat a pustit se do toho. A to si myslím, že je úkol této sněmovny, této vlády, aby prostě tohle to udělala, protože jinak jako nám opravdu hrozí ty blackouty a budou ty blackouty, bohužel.
1: Jindro, no, jaká je debata třeba na hospodářský výboru, cítíš tam už nějaký jako takovej patřičný?
0: Ale to je, zaprvé já nejsem na hospodářském výboru a zadruhý ty výbory vlastně teď mají za sebou jenom ustavující zasedání, kdy jsme volili místo předsedy a schvalovali jsme si nějaký plán jednání, takže to ještě tam určitě nebylo na pořadu dne. Bohužel to jde pomalejc, než já bych si třeba představoval, já jsem takový jako člověk, že by od prvního dne to začal řešit, ale takhle rychle to tam nejde. Já jako za sebe říkám, já se tím vůbec netajím, že z mého pohledu by bylo nejlepší postavit ty elektrárny normálně s Rosatomem, tak jak se dělá Orbán s Pakšem 2. Máš tam financování 10 miliard euro ze 12,5, kde prostě z Rosatombanky 40% offsetů pro maďarské firmy.
3: Ano, si přesně
0: tak. Je to levnější, je to efektivnější, je to rychlejší. Je to nejlepší, jaký to může být. A nějaký řeči o tom, že nás tím Rusko bude vydírat, to mě vůbec nezajímá.
3: No navíc ČES si koupil teďka za 18 miliard, si koupil že jo, zásoby ruského paliva naštěstí, takže z hlediska stávajících elektrárn jsme teďka paliva. Indra má pravdu, jako ten Rosatom je nejlepší partner.
0: No, ono taky nic jiného nezbývá, že jo, protože ten Tvel to tady dovezl, to, na všechno byly sankce, jenom jaderný palivo, že jo, ty tyče, ty se sem vozit mohly, protože žádný jiný nebyly a jestli to prostě nám jednou bude dodávat Westinghouse, no tak to nebude stejně jinak, než že to ten Westinghouse koupí od toho Tvelu a dodá nám to jako s razítkem, takhle se značkou Westinghouse, ale pořád to budou ty samý tyče, protože prostě do těch našich jaderných elektráren nic jiného nepasuje. To je prostě
3: to tak. To, co nastalo v roce 2000 v Temelínu, že no, tam hodili ty Westinghouseovský tyče a nechybělo moc a měli jsme tady Černobyl, tak to už se nesmí opakovat. Nikde se nehovoří o tom, že něco podobného nastalo v roce 2010 nebo kolem roku 2010 na Ukrajině, kde taky si řekli, budeme do těch ruských, do těch veverek, jo, to je ta voroněžská, že jo, to jsou ty voroněžský elektrárny, vlastně ten typ, budeme do toho dávat ty Westinghouseovský tyče a nastal stejný problém jako na tom Temelínu. Jo? tam tehdy, o tom se tady vůbec u nás nemluvilo, o tom se vůbec nepsalo a byl to úplně stejný problém, úplně stejný průšvih. To znamená, to je vysloveně systémová vada, jo? Takže tam jako nemůžeme riskovat. U toho jádra opravdu se nevyplatí riskovat, to je nebezpečný. Hmm. No, a samozřejmě tím, jak tady nastávají přetoky a tím, co se neustále tady investuje, a to si myslím, že ČEZ by měl přestat investovat do velkých větrníků, do velkých fotovoltaik, protože to jenom dělá nepořádek v síti, budou potřebovat další peníze na stabilizaci, to všechno zaplatí zase spotřebitelé v regulovaných cenách, protože to opravdu se musí, to někdo musí zaplatit a ten někdo je vždycky spotřebitel. Už takhle máme nejdražší elektřinu a teďka, když se nám budou zvedat, sice energetický regulační úřad teďka dostal pokyn, že má snížit cenu, nebo nějakých 15%, jestli se nepletu, tu regulovanou teda, jo. Ale samozřejmě bude to stoupat, protože ty nároky na tu stabilizaci jsou čím dál tím horší a pokud nepostavíme opravdu přečerpávací vodní elektrárny, jak tady máme ideální tady geomorfologické podmínky, tak my jako se budeme mít čím dál tím větší problémy, protože čím víc roste procento těch občasných zdrojů, oni tady jim říkají obnovitelný, jo, i když tady není nic obnovitelného, ale těch občasných zdrojů, tím samozřejmě je větší nestabilita v síti a tím samozřejmě je větší riziko blackoutu. Takže ještě k tomu postavit aspoň ty přečerpávačky, protože baterie, to je řešení krátkodobí. Navíc tady budeme mít potom spoustu šrotu, který se dá velmi obtížně recyklovat. Jo?
1: Jindro, tohle to se mně hrozně líbilo, protože politika je i o symbolech, jak Macinka dneska vyhlásil, že právě teď končí klimatická krize. To je výborná věc, protože to je přesně jak s tou válkou na Ukrajině. Nebo jako to je s tím covidem. Že jo? To by člověk nevěřil, že covid se dá vyléčit za den a ono to skutečně jde. A tady já bych chtěl apelovat na tebe jako na, a já plně souhlasím tady, já jsem to říkal ještě před Ivanem, že jsi dneska jeden z absolutně nejviditelnějších poslanců a ten musí ty symboly prostě sebou nést. A jeden ze symbolů je, že máme-li tady v oblasti po těžbě dolní nádrže ve formě jezer po důlní těžbě a máme-li tady hory, které umožňují horní nádrže, tak se donekonečna bavit, že nemůžeme postavit přečerpávačky v Krušných horách, když zároveň, jak říká Ivan, je to naprosto nezbytný nutný pro stabilizace naší sítě. To se musí prostě překlopit z takového jakože z sci-fi hovoru do úplně reální politiky. Jinými slovy, okamžitě pověřit tým lidí přípravou těchto projektů, že jo? A to nejde udělat bez výrazný změny vnímání. Já si myslím, že tady je zase pro tebe obrovský pole působnosti, protože do tohohle to bude se hodně lidí bát jít a předpokládám, že s Macinkou nějaký určitý tandem vnímání těch věcí ekologických, že prostě bude možný udělat.
0: Jasně.
3: Já ještě do toho skočím s dovolením, jestli mohu. Tam je ještě jeden problém legislativní, protože bohužel se podařilo té minulé vládě a minulému parlamentu udělat novelu energetického zákona. A ta novela energetického zákona vysloveně v paragrafu 3 říká, že přečerpávací vodní elektrárna není zařízení na uskladňování elektřiny. Což je úplný nesmysl, protože zajímavé je, že v Americe to je zařízení na uskladňování elektřiny, a v Čechách to není, jo. V Čechách dokonce zákon to vylučuje, což je úplně nesmysl. Jasně. Takže to bude potřeba taky s tím pohnout.
1: Pánové, vidím, že za prvé čas běží, za druhý Jindra potřebuje ještě spoustu věcí dneska dodělat. Je úplně jasný, že pro něj jde nekončí. Hele, Jindro, já moc děkuju, že jsi s námi dneska věnoval.
0: Taky děkuju.
1: Poprosím, aby i ty poslední věci, které jsme tady zmínili, ještě přeci jenom ti v hlavě zůstaly. My tě nechceme přetavit, ale zároveň prostě seš naděje týhle země. A kdo jiný to má dělat?
3: Přesně tak.
1: Naděje týhle země, takže bude tě čekat prostě období nejenom, já nevím, náročný časově, ale i jakoby průrazností, protože jedna věc je o tom mluvit a ty to sám říkáš a druhá věc je, aby se ty věci staly. Já věřím tomu, že naše společná, bych řekl, platforma těch konzervativních vlaseneckých stran, která teďka, a mně se to hrozně líbí, jak nás nazývají, poprvé v historii získala vládu na Českou republiku ultrapravicová prostě koalice. To tady ještě nebylo, že jo? Ano, máte pravdu, to tady ještě nebylo. Lidi s tak normálním srdcem, normálníma názorama tady u moci ještě nebyli. A já v tohleto vidím velkou naději a jsem hrozně rád, že jsme toho součástí tyhle doby a že lidi jako Jindra jsou, řekněme, dneska v pozici, že můžou. A to je strašně důležité.
0: Děkuju moc.
3: Super, přesně tak.
0: Děkuju moc za pozvání, pánové, a pojedeme dál zítra na první v 360. A pak samozřejmě už snad začneme od toho příštího roku pracovat se vším všudy a naplňovat ty naděje, které jsou do té vlády vkládané. Já v to pevně věřím a budu se snažit samozřejmě tlačit, abychom byli co nejodvážnější.
2: Tak jim to, nandej jim to.
0: Díky, Peťo. Tak mějte se krásně, pánové.
1: Ahoj, dobrou noc, pozdravuji.
0: Hezký večer všem. Hezký večer všem divákům.
3: Hezký večer.
0: Petr, budeš TV a ať se vám daří.
2: Díky, díky. Ahoj. Naschle.
3: Tak jo, ahoj, Jindro.
1: Ivane.
3: Tak, já jsem stále na příjmu. Já jsem stále na příjmu.
1: Jedeš no. Autem a to, co vidíme, to je, předpokládám, no. Záblesky lamp, který ti blikají do kabiny. Je to tak, že jo?
3: To bude nejspíš, jo. Teďka jsem zrovna u Popovice, tady velký Popovice, zrovna jedu po dálnici.
1: Já jsem se tě chtěl zeptat dneska, i takhle v tom přenosu to můžeme ještě dokončit. Řekni tady divákům, jakým způsobem je teďka možný zachránit uhlí, protože podle mě to je velký téma, a teďka to řeknu možná legračně, jestli postavíme elektrárnu o měsíc později, je sice blbý, ale asi se s tím nějak naše síť vypořádá. Ale když se zaplaví důl, zaleje se vodou, protože Evropská komise rozhodla, že musíme udělat konkurenční výhodu ukrajinským uhlí, tak to uhlí už třeba dalších tisíc let nebude zachránit, že jo? Jak tomuhle zabránit?
3: Naši vnuci, pravnuci a prapravnuci nás budou proklínat, že jsme dopustili toho zvěrstvo. Protože třeba jenom na té severní Moravě vlastně do dneška za celý těch x let, tam se těží to uhlí už no prostě šíleně dlouho, tak za celou tu dobu se nevytěžila ani půlka toho uhlí. Jo, ani půlka. Jo? To znamená, je potřeba vidět, že opravdu jako prostě není možný to zlikvidovat. Musí to zůstat v bilančních těch, protože oni to chtějí vytáhnout z bilanci, oni to uhlí jasně jako by chtějí odepsat. A tomu se musí zabránit. To může zabránit parlament, jo, protože opravdu to uhlí, to je národní bohatství. To je národní bohatství a zbavovat se národního bohatství jenom kvůli tomu, že tam nějaký darebáci se rozhodli prostě, že jako Čechy z vody píšou, no to snad ne.
1: Ivane, zaprvé toho uhlí je známých zásob, ani ne půlka, ono jich bude ve skutečnosti ještě víc, ten zásob, ale druhá věc je, jak je možný, že Evropská komise rozhodne, že aby se zrušila konkurence ukrajinskému uhlí, že se zničejí zásoby evropského uhlí. Jak je to možný? Teď to je vlastizrada v přímém přenosu.
3: Tak já se přiznám, že nevím, co Evropská komise dělá ve prospěch jako České republiky a nás. Teda. To se přiznám, že fakt netuším. Zatím teda všechno, co vím, tak Evropská komise se chová normálně, no já nechci, já, to se ani slušně nedá říct. Já se přiznám, že já to nemám slušně říct, jak se chová Evropská komise, ale je to prostě šílený. My to vidíme ve všem, že jo? Jo. To vidíme v těch povolenkách, to vidíme v těch nesmyslných nařízeních, v té byrokracii, která je prostě úplně šílená. Takže...
1: No vy to je snaha já opravdu prostě... poškodit, absolutně poškodit. Jo, ty jsi v kanceláři. Nebo
3: ne? Ne, já jsem v autě. Já říkám, já jedu v autě.
1: On tam, Petr, dal tvoji fotku, to udělal krásně. Vypadá to, že jsi v kanceláři, ale to seš ve skutečnosti...
3: Jako živej. Sedím za volantem a teďka tady je nějaký nadměrný náklad, nějaká nadgabaritka tady jede. Zrovna blížíme se k Ladovým Hrušicům, tady jak je ten most, jo. Takže tady to bude docela masakr. Doufám, že to pojede, že to nebude širší, než je ten most teďka, než je ten
1: průjezd. Ivane, když teda vemu, že ta rozhodne o tom, že se jako ničí naše národní bohatství, to přece nejde bez toho, aby to přijmul náš parlament, nebo ten Fialův parlament ze vším souhlasil bez výhrady?
3: Já se obávám, že tohle prostě tiše prošlo, a na tom průmyslu, tak byl tam takzvaný závětený Pepa, že jo, který to byl, že jo, ten pan Cíkela, který vůbec netušil, co je to energetika, co jsou to závěrné elektrárny, že jo, takže proto závětený Pepa, že jo, to nazval závěrné elektrárny, nazval závětenými, že jo. Jo, prostě takovýhle taškařice. Jo, takže já se přiznám, že jako na večer ten paradoxně, já jsem si myslel, že třeba něco bude dělat, ale on se tomu nějak moc nevěnoval. Teď nevím, jestli mám říct naštěstí nebo bohužel, a možná naštěstí. Jo, že. No, takže doufám, že teďka Karel Havlíčku se toho trošku chopí a začne opravdu konat ve prospěch České republiky, české energetiky. Protože jinak je to fakt zoufalost. Teda. Jo, protože teďka ty akcelerační zóny, jo, tak to je další zhovadilost, jo, ty akcelerační zóny a ty věteníky, přitom dneska už i mají děcka vědí, jo, že ty věteníky, že je to prostě šílenost, protože ten věteník za celou dobu své životnosti není schopný vyrobit tolik elektřiny, kolik je potřeba na výrobu a výstavbu toho věteníku.
1: Hele, a proč se tomu říká akcelerační zóny? To je jakože rozvoj oblasti? Nebo...
3: Ne, jakože v těch zónách prostě to je strašně urychlený, takže vlastně v těch zónách já si musím teď ještě projít tu 249, ten zákon, jo, který schvaloval, který je teďka účinný od 1. srpna letošního roku, jo, tak já si ten zákon musím ještě pečlivě projít, teď si ho budu procházet, jo, kde na to bylo pár dotazů. To je vlastně v těch akceleračních zónách údajně, to, co říkali legislativci, tak tam vlastně v podstatě nebude záležet na vůli ani toho starosty, ani těch obcí a prostě se tam normálně může ten věteník postavit, jo, údajně. A to se mně se to teda úplně nezdá, ale zase ty prasárny, který dělal ten parlament bývalej a ta Fialova vláda, tak vlastně tam já nevím, že by tam něco bylo nemožného. Tam bohužel to všechno v podstatě bylo.
1: To je jenom na větráky nebo i na soláry?
3: Já myslím, že je to jenom, že to bude spíše na takhle, hele, teď bych hádal, ale jako je to, na větráky je to určitě, jo. No. Jestli na soláry, to bych hál, to teďka si nejsem jistý. No, to bych hál.
1: Jenom pro posluchače, jedná se o projekt, kdy kolem obcí má být třeba 10 větráků velikosti, tuším, 250 metrů vysoký sloup, 170 metrů průměr vrtule, že jo? Obrovský větráky, no. Který u nás ještě nejsou.
3: Takhle, já jim to připodobním lidem, jo, jestli můžu. Tak třeba ten obyčejný takzvaný malej věták, jo, to je 2 MW výkonu, dneska se dělají daleko výkonnější, daleko větší, jo. Tak ten obyčejný věták, jo, hele, tady já ho zkusím předjet, můžu ho předjet, zkusím to. Jo, tak ten obyčejný 2 MW věták, jo, ten má normálně výšku jako 3 petřické rozhledny nad sebou. Mm-hmm. Jenom aby lidi věděli, jo, to je prostě šílený. A je tam nějakých 500 kubíků betonu, což je asi 1100 tun, a já nevím, 300 nebo 400 tun oceli, no prostě to jsou šílený kvanta. A tam jako, já dokonce jsem to někde teďka, myslím, psal nebo říkal, totiž tam se udělá takový obrovský železobetonový základ, ale obrovský. A ten obrovský železobetonový základ, ten normálně prostě, protože aby se to nepřeklopilo, že ten větrák, to je, vedle toho je protiatomový kryt, taková lehká stavbička. Jo, protože to je opravdu, to jsou tuny a tu, jak jsem říkal, tuny a tuny železobetonu a to už nikdo z té země není schopný dostat. Jo, kdo viděl, jak je to vyarmovaný, kdo viděl, jak je to prostě masivní, tak to prostě z té země už nikdo nedostane a nastanou problémy, že jo, protože oni si většinou tu půdu tam pronajmou, pak skončí firma, že jo, to, protože oni mají údajně slíbeno, že budou 20 let vlastně pobírat dotovanou cenu, jo. Nějakých 3,50 za kilowatt. Uh-huh. Přitom z uhlí se vyrábí za 15 halířů za kilowatt hodinu, jo, a z jádra se vyrábí za 25 halířů za kilowatt hodinu. Uh-huh. To znamená, je jasný, že prostě tohleto, sice není to takový zvěrstvo jako ty solární elektrárny, protože dneska ty solární elektrárny mají z roku 2008 solární elektrárny mají dneska výkupní cenu 19,20 za kilowatthodinu. Uh-huh, No a za 19-20 si přece žádný normální člověk tu silovku nemůže koupit. Jo? To by musel být úplně dementní, aby prostě si kupoval elektřinu, která jo, za 19-20. Prostě to je, tam totiž vedení energetického regulačního úřadu v tom roce, v těch letech 27 až 20. Jo, to tam tehdy bylo ještě, předsedou byl Pepa Fistů, byl tam Slávek Němečku, byl místopředseda, a Panák a ty další, to byli takový lidi, kteří tam kolem toho běhali, dělali to, Trávníček taky, tak tehdy oni udělali nad rámec zákona, vlastně oni prodloužili tu dotovanou dobu z roku 2025 až do roku 2030, protože tam měla být 15 let podle zákona. Oni to prodloužili na 20 let, čili normálně do roku 2030. Letos vlastně už jsme měli končit, takže vlastně ten problém, o kterém se taky mluvilo, to je těch zhruba 17 miliard, že vlastně by měl stát doplatit, aby to neplatili občani, jo, těch 50 halířů za tu kilowatthodinu, jo, na ten poplatek. Tak tenhle ten problém vlastně už měl to skončit. Jenomže tím, že hoši udělali tuhletu, já nevím, jestli chybu nebo to, tak tím vlastně to také se vyšponovalo. A ta cena vysoká se vyšponovala tím, že podle zákona měli ve vyhlášce upravit vlastně investiční náklady, jo, a oni ty investiční náklady neupravili, přestože právě v těch letech 2009-2010 vlastně strašně klesala cena té investice, jo, protože to se strašně zlevnili panely, protože Číňani vlastně začali ve velkým chrlit ty fotovoltaické panely a tím pádem zlevnili cenu. No a oni to nezohlednili v té vyhlášce, takže z toho jsou ty šílené ceny. Jo, to je opravdu, říkám, 19-20 výkupní cena, jo, za kilovat hodinu je prostě neskutečný. Ne, to je Klondike na třetí.
1: No, to je
3: Pro
1: mě je nejzajímavější to, že tady někdo dokáže prosadit zrychlený režim i proti vůli těch obcí. Jo. To je nepochopitelná věc úplně.
3: No, z toho jde strach totiž. Jo. Fakt jako z toho jde strach, protože to je jako... No, někde, samozřejmě, někde ty obce do toho jdou, protože starosta buď to neví, anebo je hamižnej, že jo, protože mu něco slíbějí, že jo, třeba. Ale upřímně řečeno, já si myslím, že tam, kde to opravdu povolejí ty obce z vlastní vůle, tak se obávám, že potom budou chodit, ty pravnuci a prapravnuci budou chodit tomu starostovi plivat na hrob, jo. Protože to opravdu jako, to je pomsta na příštích generacích, jo. To je, říkám, ten základ už v životě nikdo z té země nedostane.
1: No to
3: je. A teď samozřejmě, tam je problém, v Německu už na to přišli, že jo, tam je problém nejenom těch infrazvuků a vůbec těch zvuků, že to ten hluk, který slyšíš, ale jsou tam infrazvuky, které strašně negativně působí na lidské organismy.
1: No já vím.
3: Tomu proto zvířata se vyhýbají, protože ty mají větší cit pro tohle, že jo. No, tam se z těch lopatek, protože to jsou kompozity, tak tam z toho normálně je oděr takových mikročástic, které jsou zase strašně karcinogenní. Jo? Takže třeba v Německu teďka s tím mají problém. Ono se to soustředuje paradoxně třeba u divokých prasat, kteří v té oblasti žijou, tak se jim to soustředuje v játech. Takže tam zakázali, tam mají ale několikanásobně překročený tyhle ty nebezpečné látky v játech divokých prasat, takže tam zakázali konzumaci těch prasat v Německu. Jo? Třeba. No, nebo těch jater, jo. A to, že to blízká, tak spousta lidí z toho má migrény, třeba, jo, kde to blízká, jo, když to jako naštěstí v některých oblastech, já jsem o tom zrovna teď mluvil s jedním člověkem, můžu to říct, když nebudu říkat lokaci, tak můžu říct, není to tajemství. Jo, že naštěstí třeba někde v Krušných horách to nemůžou instalovat, protože jim to ruší papesky těch radarů, jo, protože oni potřebují, tam jsou nějaký ty radary, ty protiletadové ochrany a to, a v momentě, kdy by tam to postavili, tak by jim to rušilo tyhle ty papesky, jo, to vlastně tu radarovou ochranu. Mm-hmm. Tak ten člověk si to pochvaloval, říká, máme kliku, u nás to nemůžou postavit.
1: Hele, Ivane, protože musíme dneska končit, tak já bych tě poprosil, připravme takovou osvětovou, takovej jakoby seznam věcí, který by dnešní nová vláda včera jmenovaná měla dělat, a já tě zvu, a ty to víš, na příští týden, na úterý na speciál Energetika od 8 hodin do Skaldovin za týden, a pojďme udělat lidem, včetně i třeba promítnutí, můžeme promítnout některé třeba mapky a tak dále. Já si myslím, že je důležité, aby veřejnost prostě věděla, že ta energetika není jenom vysoká cena energie, ale že to je prostředí, které se tak zdeformovalo, že pokud nová vláda nezasáhne, tak v řadě věcí už opravdu máme problém. Nechci tady v tuhle tu chvíli prozrazovat další věci, pojďme se k tomu vrátit za týden. Já ti dneska moc děkuju, že jsi nás přišel, a poprosím Petra Budeše, aby se

0: pomáhat a nalejvat do dožil hodně energie, protože toho má teďka fakt hodně.
1: Tak, vybral se to sám.
2: A dešme mu a nám palce, protože on opravdu je schopný něco prosadit, jo, což je super.
1: Já doufám, že na to nebude sám v té sněmovně a ta vláda. Jasný. Prostě, že snad, no uvidíme už 18. uvidíme, jak se to všechno začne v té Unii dít, co ten Andrej teda, který teď byl silný ještě, tak co tam ve skutečnosti napáchá. Takže budeme to sledovat, musíme to sledovat. Vážení přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za všechno, díky za vaši podporu, kterou jste posílali, taky díky tady, děkuju tady vlastně, chci poděkovat Vítězslavě a vám ostatním, díky za lajky, děkuju, že budete taky šířit tohle video dál, dejte sdílet a tak. Vy, kteří jste tady poprvé, nemáte odběr, zmáčkněte tlačítko odebírat, atakujeme 89 tisíc odběratelů, za chvíli nás bude 100 tisíc a budeme konečně mít ten YouTube button a to bude prostě skvělý. Uděláme speciální nějakou oslavu na to téma, to si to díky zasloužíte a přejeme krásnou dobrou noc a brzy zase nashledanou. Zítra první stream v 6 živej a v 8 bude další. Zítra nás čekají další dva streamy. Tak jo, krásnou dobrou noc.
0: Ahoj.
2: Dobrou noc všem, dobrou noc, ahoj.
0: Zítra Ivana, čau.
2: Díky.

Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudaři nepodvolení. Já bych začal rovnou pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi. Tak jsem chtěl, vážení Toulovi, dnešní poradu celou udělat. Abychom ji měli klidnější, abychom se věnovali těm zajímavým věcem. Přišla spousta vašich nádherných přání, z nich některá by opravdu stála za zveřejnění a za povídání o nich. No, jenomže pokračuje pan Toula. Vážený pane Hajku, zděsili nás výlevy Zemana a Zuny, ale to se necháme na jiný čas. Chtěli bychom popřát vám a celé redakci Protiproudu krásné a požehnané Vánoce a také všem přátelům Protiproudu. Užijte si vánoční pohodu se svými nejbližšími a nezapomeňte jim říct, že je máte rádi. Třeba na to někteří čekají. Píší Toulovi. Krásné. Krásné, já si myslím, nezapomenout říct aspoň těm nejbližším, že je máme rádi, je nesmírně důležité. Znám to z praxe, abych tak řekl, ale bohužel, pane Toulo, paní Toulová, ta politika se nás prostě bude držet až do poslední chvíle. Zasypáni jsme reakcemi a dopisy a vším možným, hlavně kolem té kauzy pana Zuny. Prostě já to nemůžu nerespektovat, protože říkáme, že témata porady určujete vy. A tak to prostě bude platit. A už to hnedka tady vidíme. Arnold píše: zdravím nepodvolené, jsem totálně naštvaný na SPD. Ať Tomio předvede tu odvolatelnost politiků, co slibovala před volbama, a Zunu odvolá. Mlčí o tom a dál

točí ty jeho videa, kde mele furt jako kolovrátek, mlčení znamená souhlas, to je naposled co a tak dále, že jo, víme asi. No, ostatní naštěstí, nebo ještě tady, to je naposled, to jsem volil SPD, původně jsem to chtěl hodit Jasanu. Teď si jdu dát facku za to přetrtadlo, že jsem tak neučinil. Ale na to je další krásná věc. Jdu dělat večeři španělský ptáčky. U PC nebudu, ale poslouchám, jsem jedno ucho. To je také dobrá činnost. Moc mě to baví, protože španělské ptáčky samozřejmě miluji. Zdravím přítomné, píše Zdeněk Černoch, stále existuje přesvědčení, že SPD se nám nemění v tichosti pod rukama? Bude myšlenka a odkaz pana Kapala platný i nyní? Není pravdou, že nejdou věci udělat i jinak? Něco proklouzlo mě? A tak dále. Pak už jsou tam přání. No prostě cloumá to hlavně tou částí nepodvolených, která ať tak, či tak v podobě SPD, PRON, Trikolory nebo Svobodných volila SPD. A je to pochopitelné. Ono to opravdu úplně zanedbatelná věc není. Takže my se jí budeme docela dneska věnovat, ale nejen jí. A dojdeme i k několika pozoruhodným věcem, které si později řekneme, protože hvězda přinese úžasné věci na Vánoce. Ale to si řekneme, pojďme na to.

Tak se do toho ponořme. Já se tím budu pokoušet projet co nejrychleji, ale zas to opravdu nechci odbít, protože ono to vážné je, ale na začátek. Dobrý den a vážený pane Hájku a celá redakce Protiproudu. Chtěla bych tímto moc pochválit změnu v namlouvání vašich nedělních článků. Děkuji. Váš hlas je proti AI verzi audia pohlazením po duši a článek je tím spíš autentičtější. Přeji vám krásné svátky vánoční a hodně zdraví a síly do nového roku. S pozdravem a poděkováním za práci Alena V. My se k tomu ještě dostaneme, ale já konstatuji, že jsem to tedy udělal tentokrát a ta reakce je tak jednoznačná. Já vím, nejde jenom o to, že to není AI, že to je jiný přednes a tak, ale jde asi o to, že víte, no prostě člověk je člověk, no. Tak pojďme dál. S pozdravem, vážený pane Hájku, dneska konečně trochu chvály. Pravidelně sleduji porady nepodvolených a vaše nedělní články, ty poslouchám i jako audio. Poslední z článek jste načetl vy a je to opravdu úžasný rozdíl proti té umělé inteligenci. Také vám chci ještě poděkovat za to, že je možné poslouchat ze záznamu komentáře, poznámky a reflexe z hvězdy. Já totiž opravdu ani jako nepracující důchodkyně nejsem schopna sledovat úplně všechna vysílání a články alternativních médií. A samozřejmě se také snažím sledovat i zprávy mainstreamových médií, to abych neměla jen jednostranné informace, ale opravdu náročné, je ale opravdu náročné přežít všechno to dění kolem nás ve zdraví. Přeji vám a všem kolem vás klidné a pohodové vánoční svátky, spokojenost v novém roce. Eva je Praha 6, Eva je naše častá komentátorka, bych dneska už klidně řekl. Evo, opakuji, já myslím, že opravdu se ukazuje, že víte, my jsme potřebovali, aby nám někdo pomohl s tím časem. Ten nedělní čas je pro nás docela napínavý, ku podivu měl by být klidný, ale my v něm připravujeme spoustu věcí, které se týkají i hvězdy, které se týkají i akademie a tak dále. Je toho prostě moc. A tam jsem chtěl ten čas trošku získat, protože ono nahrát to, načíst, ono to není jenom těch 10-15 minut, kdy to čtu, to je příprava nějaká, no a tak dále, ale prostě rozhodnu to, budu to číst. A tady ty záznamy, my je máme na té hlavní stránce Protiproudu. Už si většina z vás toho všimla, ale ještě se mě pořád mnozí ptají, kde je tedy najdou. Na hlavní stránce Protiproudu, hned pod prvním článkem, je takový ten slogan z hvězdy Pořád se něco děje. A tam jsou uvedeny ty poslední tři články teď, co jsou komentářemi nebo reflexemi z toho našeho vysílání. Na cokoliv tam, kterýkoliv kliknete, otevře se vám stránka, kde je nekonečný sloupec těch předchozích i těch aktuálních. Čili kdo to nezaznamenal, tak se to může přečíst, anebo, protože je tam i zvuková stopa, může si je pustit. Samozřejmě nejdříve je to v tom vysílání, ale chápu, že ne každému se poštěstí zrovna se do toho trefit. My se k těm některým časům ještě dostaneme. Takže potud ten článek, ale teď už se budeme věnovat tomu případu. Tak pojďme na to. Vážený pane Hájku, také jsem doufala, že před Vánocemi už bude trochu klid, ale na druhé straně chápu, že nás, kdo jsme volili SPD, ten Zuna pěkně vytočil a také souhlas s panem Reichlem, který toho hned chtěl využít ke svému dalšímu kariérnímu skoku. To mě vytočilo skoro stejně jako Zuna. Asi máte pravdu, že to Okamura s tímto poslaneckým klubem nebude mít lehké. I když třeba paní Majerová se chová naprosto loajálně, a tak si říkám, že asi to vaše uklidněte testosteron
je jediné, co se dá v tuto chvíli odpovědně říci. Ono se to bude jistě nějak dál vyvíjet, ale odejít kvůli tomu z vlády, jak někteří radikální spoluvoliči SPD doporučují, pokládám za vyslovenou bláznivost. S přáním krásných Vánoc vám i všem kolem vás přeje s obdivem k tomu, co pro nás děláte, Růžena M. Opava. Moc zdravím do Opavy, nejen Růženu, máme tam opravdu mnoho čtenářů i posluchačů, vůbec ta severní Morava je úžas úchvatná. Jenom k tomu, Růženo, my se tam ještě k tomu dostaneme z té druhé strany, ale k tomu Jindřichu Rajchlovi, já jsem to také, vy na to reagujete, já jsem o tom v tom svém včera článku mluvil, psal a pak tedy mluvil, ale je to trošku varovné. Já nezastírám, že mám pana Rajchla rád, měli jsme ho ostatně tady jako, myslím, jediného z politiků teď v té poslední době, protože se snažíme obecně, snažili jsme se doteď obecně stlumit ty politické rozhovory před Vánocemi během adventu, obecně stlumit vůbec všechny tyhle konfliktní věci a, abych tak řekl, kombinovat politiku s adventem se nám příliš nechtělo. Vím, že jsme v tom ojedinělí, že naopak všichni, nebo většina se do toho právě teď pustila. Prostě my si myslíme, že ten advent opravdu je důležitá věc a nemusím to snad dál rozebírat. Nicméně, ten pan Rajchl, Jindřich Rajchl, mě vlastně trošku také překvapil, tak jak říkáte, ono na jednu stranu je to jako znak obrovské vitality, síly, energie, ale myslím, že on už je tak zkušený, že by měl pochopit, že ty první nástřely a výstřely, že jsou často velmi špatně mířeny a jako věc takhle, znervoznilo mě to, Růženo, asi jako vás. Protože já jsem to tam psal, tak to trošku opakuji jenom. To, jak mainstream tvrdil, že prostě se ten klub neudrží, že jsou to nesourodé strany, oni jsou docela sourodé. Ale tohle signalizuje, že to opravdu nebude jednoduché. Nicméně, dobrý den, pane Hájku a tvůrčí redakce a zároveň upřímný dík za váš rozbor politické situace v naší zemi. Volil jsem SPD a nechce se mi celou situaci hodnotit, protože každý den přináší mnoho změn. Tohle, myslím, píše to Stanislav G., také častý náš hodnotitel, dopisovatel, analytik, dokonce bych řekl. Já tuto větu pokládám za ohromně důležitou. Nenechme se prostě jenom nést těmi hodinami, když se něco začne dít, a takový jakoby ti nejradikálnější, které to zraní na nejcitlivějším nervu, tak vyletí a už všechny popravují a už všechny se všemi se loučí a nikdy nebudu už volit a nebo nebudu volit SPD, cokoliv. Ty závěry učiněné takto rychle jsou obvykle velmi vratké. To konstatování, že každý den přináší mnoho změn, je naprosto pro tohle typické. Jo. A Stanislav pokračuje, uvidíme další vývoj, jak je to v Bibli, po ovoci poznáte je. To já myslím je přesné. Prostě tohle ještě není ovoce, to je pan Zuna se ukázal jako docela konfliktní kvítek na té teprve rašící
haluzi té nové vlády a na té větvičce, která patří SPD, ale čekejme na to ovoce. Ono, těch věcí, které jsou před touto vládou, my jsme se nechali hodně zahltit tím, co se dělo v Bruselu a oprávněně, protože tam šlo o nesmírně mnoho a dopadlo to vlastně velmi dobře. Relativně, ale vlastně velmi dobře. Tak nás, když následuje tato kauza, tato scénka, tato etída, bych řekl, muže, který je zjevně naprosto nezvyklý vystupovat na jedné straně, ale na druhé straně nepopírám vůbec, že to, co řekl, bylo šokující. To znamená, že on to měl v té hlavě. A je teď jenom otázka, jestli se mu to do ní dostalo aktuálně, když třeba mluvil s Andrejem Babišem, nebo ho poslouchal, co říká o těchto věcech, anebo jestli je to opravdu jeho majetek, tyto věci, které řekl, pak je to napováženou, že tedy o tom SPD nevěděla, že ona byla taky šokována, myslím, poslanecký klub a vedení SPD, včetně Tomio Okamury. Tohle jsou věci, které jsou pořád v tom květu. A my ale musíme počkat trošičku, jaké ovoce to ponese. Protože žádný dobrý strom nemůže nést špatné ovoce. A žádný špatný strom nemůže přinést dobré ovoce. Tak trošku nechme to zrát. Ale Stanislav pokračuje. Sklouznu k hodnocení Andreje Babiše takto. Fico a Orbán si zachovali v Bruselu svou tvář. Andrej Babiš má bruselskou korporátní kouli u nohy. Vážně řekl bych na šesti řádcích docela přesná analýza té věci. S pozdravem mírně nadčasovým, poklidné lásky plné Vánoce a přáním vám, vaší rodině, celé tvůrčí redakci, Stanislav G. No, já nemohu říci nic jiného, než že Stanislavovi za tohle děkuji, ale my se ještě od té kauzy nevzdálíme. Pojďme dál. Tady jsem si přeci jenom vzal něco, co mě docela pobavilo. Já jsem koukal na ty reakce, komentáře pod tím mým nahraným článkem natočeným na YouTube. Opravdu nesmírně jsem za ně vděčen. Jsou krásné a člověka to povzbudí. Na tom ale narazil jsem ale na něco, co se mi hodně líbilo. Když jsem se teda už odhodlal, že jsem to nahrál, natočil a vy jste to tak radostně kvitovali a já s tím souhlasím, tak Zoro 8521 tam píše: vážený pane Hajku, je to smutné, že i vy používáte umělou inteligenci. A ano, vše spěje k rozpadu všeho. A protože už to nejste vy, tak už nic nemám chuť sledovat. To bylo dobré, takže Zoro, pokud sledujete teď naši poradu, nevím, ale dost možná ano, tak já vám rukou dáním to nejde, tak vám, a přísad to já nepoužívám, tak vám tak jenom říkám, věřte mi, byl jsem to já, nebyla to umělá inteligence, ale překvapilo mě to. Za to mě se tam zalíbil jeden spor, který se tam objevil. Jan Winter tam napsal, odříct zakázku na ta americká letadla nejde. Jo, reaguje na ten můj článek, kde se o tom mluví. 100 milionové nebo dokonce miliardové provize už byly nejspíš rozděleny
A co kdyby po zrušení té zakázky chtěli Američané ty peníze vrátit? A teď se, to je vynikající postřeh. Zatím já jsem tam říkal, že Babiš předvolebně nám tvrdil, že lze tu smlouvu zrušit. Mimochodem, zrušit lze úplně jakoukoliv smlouvu. Jde jenom o to, jaké z toho plynou případné sankce. A teď už jasně říká, že to nepůjde. Zatímco SPD v reakcích na pana Zunu říká, půjde to. Což bude ten zajímavý jeden střet, na který jsem docela sám zvědav, uvnitř té vlády, a která už bude mít víc co dělat než s Kvítkem, už to trošku půjde do plodů. To bude zajímavý střet. Ale to, co píše Jan Wintr, je velmi příznačné. Ono totiž jde o to, protože samozřejmě to, co dělala ta paní ministryně války Afroameričanová, jak se říká v Americe černochům, to nebylo jen tak, tam nešlo o žádné ideje, to nemusím, myslím, tady nikoho přesvědčovat. Tam šlo především o fantastické provize. Fantastické provize. Kdo ví, kam až se hají, přes kolik kolen se dostanou k adresátům, kterými bude nepochybně jednak kde která strana z té bývalé vlády, ale nepochybně i jednotlivci, nepochybně. No a tyto provize někdo vyplatil z těch miliard, co jsme už Američanům poslali, i když nám mají ty letadla údajně dodat až někdy po roce 30. Oni nám je ve skutečnosti nikdy nedodají. A já myslím, že se to nakonec zruší, ta smlouva. Ale ty provize už byly vyplaceny. Nepochybně. Proto se ty zálohy posílaly. Jinak je to úplně absurdní posílat 10 miliard a 10 miliard a čekat, že za kdo ví kolik let nám něco pošlou, když už ten mimochodem ten technologický vývoj bude úplně někde jinde. Ta letadla, která jsou už teď šrot, která už teď vrací kde kdo, už budou úplně mrtvá. No jo, ale tam to vzali na tom mezi těmi komentáři ostatní vážně a vážně diskutovali o tom, proč by se nemohli vrátit. A Jan Wintr to uzavírá, já se vám nesnažím nic zoufale namluvit. Já si dělám srandu z toho, že o tomto nákupu se rozhodlo na základě toho, že Američani u nás řádně podmazali lidi, kteří o tomto naprosto nesmyslné nákupu rozhodovali. Přesně tak. Naše armáda taková letadla ani omylem nepotřebuje. Naše armáda ve skutečnosti nepotřebuje žádná letadla. A když se to tak vezme, tak nepotřebujeme ani žádnou armádu. Ta stejně slouží jen k tomu, aby si někdo mohl mastit kapsu na nákupech mnohonásobně předražených vojenských rekvizit. No, Jene Wintře, já musím říct, že tohle tedy podepisuji naprosto a je to jedno téma, které bych chtěl potom, až skončí vánoční svátky a vrátíme se po novém roce, který budou všichni, nevím, jak oslavovat, v ulicích mnozí, nikdy to nechápu, protože ty v posledních letech, protože ty roky, které jsou před námi, neskýtají nic tak uchvatného, aby se muselo jásavě na ně se kvůli tomu člověku opíjet. Ale rozumím tomu na druhou stranu. Každý má pocit, že že už to jakoby skončí to špatné a určitě začne něco lepší, no pán Bůh zaplať za každou naději, ale rozumím tomu. Ale vy tam píšete tu základní ideu a já s ní souhlasím.
jenom říkám, nechtěl bych to jen takhle vypálit, protože to potřebuje i nějaký rozhovor s někým, vysvětlit to. Já také myslím, že žádnou armádu nepotřebujeme. Opravdu ne. Je to nesmírně nákladný obludný balvan. Nikdy ji nepoužijem. Už v té moderní případné válce vůbec ne. Ta se odehraje ze vzduchu a žádné armády nebudou nikde pochodovat a ty tanky, to je tak maximálně na potlačení lidových bouří a nepokojů tady, ale opravdu ono je to celý všechno v souvislostech, protože si opravdu myslím, že bychom se měli na konci dobrat neutrálního postavení, zbavit se účasti ve všech blocích a pak tu armádu nepotřebujeme už vůbec. Protože potřebujeme něco jako domobranu. Pak potřebujeme, aby většina zbraně schopných mužů, podobně jako ve Švýcarsku, měla doma zbraně, dostala občas trochu výcvik měsíční, aby věděla, jak s nimi zacházet. Pro případ, že by se něco dělo uvnitř země a k ostatnímu ochraně těch hranic a ostatního musí sloužit maximálně policie. Je to nesmysl, celá armáda je nesmysl, ale to myslím bych v této chvíli nevysvětlil ani tomu Okamurovi, kdyby o to stál. Tak pojďme dál. Eh,

tu situaci zaznamenalo, nebo tu kauzu Zůna zaznamenali i lidé v zahraničí a pochopitelně naše tykadlo ve Skotsku, které vystupuje pod značkou Raket 2, které je teď momentálně velmi silným, řekl bych, členem té vynikající reformní strany Velké Británie, vedené Nigelem Farageem, a posílá nám docela často, ukazuje, jak roste ta strana, jak vítězí v různých místních volbách a tak dále. Moc Nigelu Farageovi a vám přejem, tak ten to zaznamenal a říká: vážený pan Hajku, na další pokračování nekonečné řady mnou vnímaných politických traumat jsem po ustanovení a zahájení činnosti nové vlády doufal v národní obrodu, že v národní obrodu nemusel zas až tak dlouho čekat. Aha, takhle. A pak je tam vysvětlování a končí: pokud Tomio Okamura nedokáže sjednat okamžitou nápravu tohoto neudržitelného politického faulu v podobě bezpodmínečné výměny, ale že rychle se odkupavšího vejlubka na pozici ministra války, pak je existenčně nutné se Babišovy vlády zříci a vrátit se k úspěšné, poctivé politické práci pro vlast a národ v opozici. A libdardi, ať se mezi sebou poperou, přežili jsme již horší věci a třeba pak i budou nové volby s tentokrát již poučenějšími vlasteneckými uskupeními. Se závěry vašeho dnešního článku, který jsem právě na dvakrát přečetl, si proto poprvé za roky naší spolupráce dovoluji částečně nesouhlasit. Sílu a čest všem našim nepodvoleným a jak se ukazuje, tak i vynuceně ostražitým dohlížitelům nad činností Babišovy vlády a zdá se, že nikoli národní obrody Raket 2. Já zase se musím přiznat, že já nesouhlasím s vaším závěrem, Raketo. Tykadlo proti proudu ve Skotsku. Ku podivu, ze zahraničí toho moc těch reakcí nepřišlo, také je to čerstvé a všichni mají před sebou Vánoce a tak dále a nežije každý nutně tak, jako tento náš kolega protiproudař permanentně tou politikou. Ale myslím, že právě vzdálenost činí to, že to úplně necítíte. Totiž to je naprostý nesmysl, kdyby kvůli tomuhle odešla SPD z vlády, tak se ukáže jako naprosto nedospělá. Při prvním škobrtnutí výkřik a jdem pryč. To ne. To by teda prodala svou kůži hodně lacino. Kuba si jenkino, jak zpívá se v jedné písničce, kterou máme na Hvězdě. Ne, to opravdu ne. To ne, že se libdardi poperou a oni budou nějaké volby, třeba nepravidelné volby, ty předčasné. Ne, tam by vznikla jiná 108-čková většina, ta by to nedovolila. Například, kdyby se do toho zasunuli lidovci a kdyby ovšem lidovci nesouhlasili třeba motoristé, tak by nastalo to, že by se tam nasunuli další. A jeli bychom znovu 4 roky vlastně totéž, jen v jiné barvě. Takhle jednoduché to není. Ta reakce Tomia Okamury, pana Fialy a dalších, nevím, jak proběhl dnes ten jejich poslanecký klub, kam byl také pan Zuna pozvaný. Předtím byla tam koaliční schůze, která řekla, že pan ministr obrany nemá nadále o těch politických věcech mluvit, má si hledět obrany.
což je trošku také komické, to nejde úplně, ale aspoň to byl nějaký náznak, uvidíme, co v tom klubu proběhlo. My víme, že Tomio oznámil, že ministr obrany má připravit plán ukončení naší role v muniční iniciativě. No to už je malý jeden plůdek něčeho. To znamená, že i tohleto, co to vyvolalo, může přinést jiné ovoce. A spíš to vypadá na to, že pan Zuna se nechal prostě jen splašit. Jestliže má připravit ukončení naší role v muniční iniciativě, pán Bůh za to zaplať. Vystupovat z vlády, to by bylo opravdu bláznavství. Jakkoliv si vás, Raketo 2, vážím. Pojďme dál. Pane Hájku, před volbami jste v našich pondělních čajových dýcháncích několikrát dal najevo, že motoristé nejsou váš šálek čaje. Dobrý. Ale fakt je, že Petr Macinka se hned po svém nástupu na dvě ministerstva činí. Řekl bych, že přesně podle jejich programu, což se zrovna o SPD, kterou viditelně podporujete, říci nedá. Hned se k tomu dostanu, k této větě. Jak dnes s odstupem hodnotíte motoristy? Na Filipa Turka se raději neptám. Tam si sám nejsem jist. Sláva vám, že jste zavedl Akademii a Hvězdu. To jsou činy hodné historie. Vám i všem z protiproudy požehnané Vánoce přeje soused vaší redakce o 3 bloky dál, Lubomír Č, Praha 1. Dobré, chodíte, asi se tady potkáváme, možná jsme se potkali nedávno, Lubomíre, nevím. K té větě. Což se zrovna o SPD, kterou viditelně podporujete, říci nedáno. Pro mě byla SPD jediná ze stávajících možných stran, která jsem byl si skoro jist, že bude v parlamentu, opět v parlamentu, která říká odejít z Evropské unie, odejít z NATO, respektive říká vyvolat referendum o setrvání v Evropské unii a odejít z NATO, kde nepotřebujeme referendum. V tomto slova smyslu jsem neměl jinou volbu. Navzdory tomu, že součástí SPD se stalo třeba PRO, které už tak odejít z té Evropské unie nechce, nebo svobodní, kteří původně chtěli odejít z SPS Evropské unie, když tam byl ještě pan Mach a tak dále. Navzdory tomu ten hlavní proud, na kterém na jeho zádech se to vyneslo do parlamentu, je Okamurova SPD a ta jediná tyto podmínky splňuje, na rozdíl od motoristů, kteří jsou sice takzvaně euroskeptičtí, ale velmi chtějí se trvat v tom vězení národů. No, já ne. A vy se mě ptáte na toho Petra Macinku, že se činí po svém nástupu na dvě ministerstva. Jak dnes s odstupem hodnotíte motoristy? No, upřímně řečeno, musím říci, že jsem trošku názor opravil. Mě Petr Macinka překvapil, jak razantně postupuje, jak vyhlásil konec klimatické krize, jak zrušil tu klimatickou sekci na tom ministerstvu lesů a strání, takzvaně životního prostředí. To jsou rázné důležité činy, které se teprve v budoucnu uvidíme, jak jsou důležité. Hlavně to odřezává ty
vyžírky všechny, kteří sedí na těch ministerstvech, na těchto pozicích, jenom proto, aby tuto klimatickou lež v tomto případě dál dostávali do veřejného prostoru a utráceli za ní další a další miliardy a desítek miliard z našich peněz. Mě ale nejvíc překvapil tou razancí, s kterou postupuje na tom ministerstvo zahraničí. To skoro připomíná, jakkoliv ta kavárna teď řve, že tam on vyhazuje jednoho vedoucího těch odborů za druhým, tak jakkoliv řve, tak že je to neslýchané, že to nikdy nebylo, no tak to teda mají krátkou paměť, spíše jenom lžou, jako vždycky, protože třeba po nástupu Karla Schwarzenberga, to byla jatka. Tam to popravil všechno. A vlastně on začal vytvářet ten hluboký stát tam, který zafixovali za působení pana Lipavského, a proto teď tak ječí, protože Petr Macinka, zjevně inspirován Donaldem Trumpem, pochopil, že musí hned v prvních chvílích odřezávat aspoň ty hlavní tepny toho té saně, která je celá obrácená do Bruselu a činí vlastně všechno jenom pro Brusel. Je to hlavní ministerstvo, je to trojský kůň naší zemi. Takže já je hodnotím bezvadně. Musím říct, že opravdu mě zatím tedy připadá Petr Macinka velmi kompetentní. A přestože já bych ho asi nemohl volit právě z těch důvodů, o kterých jsem hovořil, a já jsem si dokonce myslel, že se nemohou dostat do parlamentu, tak shodou nejrůznějších věcí, u nich si nejsem úplně všech jist, jestli jsou zcela regulérní, nebo si spíš myslím, že nejsou, se tam dostali a my můžeme říct skoro, pán Bůh zaplať. Když to tak půjde dál, vznikne Andrej Babišovi skutečně silná dvojopozice, protože teď se ukazuje i, že Tomio Okamura si uvědomil, že musí daleko političtěji tam působit v té vládě, přestože to nejsou přímo jeho lidé, což jsem také úplně nepochopil, proč se to stalo. Docela nás možná čekají ještě zajímavé časy, proto tím spíš si myslím, že jakýkoliv odchod z té vlády by byl nesmysl a naprosto předčasný. No a moc děkuji. Jo, na Filipa Turka se radši neptejte, to je správné. Naštěstí jsem nedostal tentokrát nikde otázku v těch dopisech, jestli si myslím, že bude nakonec s tím ministrem, a pokládám to za úplně druhořadé, třetiřadé, jestli se to stane. Ale protože jste to zmínil, můj odhad je pořád, že se nakonec tím ministrem stane. Tak pojďme dál. Tady to asi budu muset přeskočit. To prostě k tomu se nedostaneme. To bychom se... No ale zase je to důležité. Milí protiproudaři, v rámci toho, co se kolem děje, je to možná prkotina, ale dočetl jsem se na PL, že šéf politické policie Koudelka uveřejnil video, kde nám přeje šťastné a bezpečné Vánoce. Tenhle ten grázl, který to spustil proti Turkovi, stejně jako si po dlouhé době svého času vzpomněl, že přišije Vrbětice Rusům, se nám směje do obličeje, vypadá to, že je úplně v klidu, že mu od Babiše nehrozí odvolání. No jasně, prostě jezde se ve starých kolejích, radovali jsme se předčasně, političtí vězni budou dál utěšeně přibývat. I tak vám také popřeju šťastné a veselé, Radovan M. Ústí. Radované, nemyslím si to, ale myslím si, že jste uhodil na správnou strunu.
Koudelka teď bojuje o své bytí a nebytí. Sám jsem zvědav, jak to dopadne v jeho případě. Proto dělá nějaká taková videa s vánočním stromečkem, která mu vůbec nepříslušejí jako vlastně nejutajenější policii, kterou máme, šéfovi této policie, ale bojuje o svůj život. Ale nemyslím si, že to bude tak dál s těmi politickými vězni a s tím, jak policie nás nepodvolené zatýkala a podobně. To si myslím, že se změní. A ono se to už trošku mění, už teď jsme zaznamenali některé výroky soudní, které se začínají trošičku připodobňovat té nové situaci. K čemu se chci dostat, je ale něco velmi důležitého, jo. Vážení a milí jste hvězdy, s vámi mě i vánoční úklid skoro baví, trochu přeháním. Velké díky za všechno, včetně Bebitu a Supramedexu, jste ze všech webů, které sledují bezkonkurenčně nejlepší. Přeji vám krásné svátky a hodně zdraví, trpělivosti a pevných nervů v příštím roce. Mám vás ráda. Srdečně Jitka S. Jitko, já jsem to chtěl na podobných věcech dneska opravdu vystavět, protože jste nás skoro zaplavili takhle krásnými dopisy a vzkazy. Dokonce velmi často doplněnými i příspěvky na náš účet. Nesmírně si toho ceníme a máme z toho obrovskou radost, protože každý začátek a hvězda, to je nejednoduchá opravdu věc, úplně jiné médium, trošku jsme z toho měli hrůzu, jak to přijmete, jak to dopadne, a ta odpověď je skvělá. Já patřím mezi vás, kteří hvězdu posloucháte denně samozřejmě, ale už ji trošku začínám i poslouchat jako posluchač a docela mě, musím říct, si baví, podobně jako Jitku S. Vážený a milý pane Hajku, prosím, bylo by možné u hvězdy dát i časový rozvrh hudby a mluveného slova, abych se lépe orientovala. Takový jakoby program dnes, sleduji vás pravidelně, děkuji a moc fandím vám i všem spolupracovníkům, přeji hodně zdraví, radosti a pohody. Zdravím též všechny nepodvolené a děkuji za skvělé otázky, úvahy, podporu, lidskost, propojení, energii a sílu. Krásné svátky nám všem a ať nás Bůh opatruje s úctou, inženýrka Šárka D. Praha 8. Z Prahy 8 jsem tady ještě měl jeden dopis a několik dalších z Prahy, které si asi nechám na příště, protože bychom to prostě nestihli. Ale tohle je důležité. Šárko, my tam máme, když se prokliknete na hvězdu z hlavní stránky, řekněme, tak tam se dostanete na tu stránku webovou v hvězdy, ze které si to pouštíme už rovnou. Tam se to teď opravdu začne vyvíjet, budeme tam mít i možnost těch zpětných pouštění si věcí po dnech, zpátky až 7 dní chceme udělat. A dostanete tam také jakýsi rámcový program toho, co se vysílá, protože my ty zprávy takové hlavní, něco máme v 10 dopoledne, něco třeba ve 2, něco ve 4, něco a tak dále. Jo? Pak to jde až do té 9. hodiny večerní, kde je takový souhrn těch některých reflexí a komentářů. A to vám tam trošku načrtnem, jak to je. Ovšem, samozřejmě je to rádio, je to věc, která se mění hodiny od hodiny, když prostě něco nového se buď děje, nebo dostaneme komentář, tak ho zařazujeme i mimo tyto časy.
Já bych ale chtěl jenom říci, že z toho vyplývá, že tady mohu říci, jak to bude teď o Vánocích. A to myslím, z toho mám docela radost, že to bylo hodně obtížné. To nemusím dodávat s těmi silami, co máme. Ale tolik lidí nás žádá o to, jestli bychom se nevrátili k těm slavným pohádkám, které jsme, já si na to také velmi dobře pamatuji, poslouchali u rádia v neděli od 13:00, byly nádherné věci, ne ty šílenosti modernistické, co dnes se produkují. Tak ano, budeme mít, teď začneme o Štědrém dnu, bude první pohádka ve 13:00 a neskutečné, podařilo se nám opravdu zajistit, že budeme hajajovat. Od 7:00 pojedeme tyto rozhlasové večerníčky staré. Já se na to úžasně těším. Ale rovnou řeknu, že ještě o Štědrém dnu od 5:00 do zhruba 6:00 odvysíláme něco, co jsme zatím nevysílali. Něco, čemu se říká klasická nebo vážná hudba. Prostě chceme, aby ti, kdo nechtějí jenom se nechat mást některými sladkými melodiemi či přizpůsobenými koledami, které většinou patří až na Božího nebo respektive na Štěpána, tak tam zařadíme něco nádherného, Händlova Mesiáše. Ta hodinka bude vyhrazena tomuto veledílu, které vlastně, já bych řekl, je nepřekonatelné v dějinách hudby zatím, o narození Kristově. Ta hudba je... ta hudba je hudba. Říká se, že třeba Bachova hudba je místy tak dokonalé, až se podobá tichu. Tak to Händlova hudba není. Ta je daleko barevnější. To není takový ten strojový Bach. A on s tím měl obrovský úspěch, když to bylo uvedeno poprvé a ti lidé to hned pochopili a je to mohutná věc. Moc doporučuji. Od 5:00 zhruba do 6:00 bude k tomu i nějaký komentář. Prostě snažíme se, aby ten Štědrý den na ty vánoční svátky byly trošku jiné i na té naší milované Hvězdičce. Čili zopakuji, pohádky od 13:00 pojedou každý den přes Vánoce až do Nového roku, od 13:00 pohádky, od 19:00 ty večerníčkové, rozhlasové večerníčkovské hajajovské vzpomínání půvabné a toho ten večer si tam necháme, pak ten pojede dál i po novém roce. To ukolébání mnoha dětí je hezkým slovem určitě dobrá věc a myslím, že nejen moje děti si budou brát své děti, pokud jsou ještě dostatečně malé, poslechnout si rozhlasového večerníčka. My jsme jich nakoupili asi 150, jo. Docela taky náklady, ale to je jedno. Vy zase nám dáváte příspěvky ohromné. Prostě pojedou ty večerníčky dál, kdežto ty pohádky, ty si opravdu necháme pak dál už jenom na neděle, abychom si trošku tu neděli zvykli vnímat jako něco jiného. A
chceme v tu neděli i také od 11 pak dopoledne tam zařadit některá výjimečná, zajímavého milie od některých pozoruhodných duchovních. Pracujeme na tom, není to úplně jednoduché, protože práci duchovních s protiproudem mnozí intenzivně zakazují. To je, panečku, jediné vysílání, kde se mohou duchovní dostat pořádně ke slovu, je mnohými zakazováno. Normálka, tak to přesně odpovídá té situaci. Takže pojede to dál, ale opakuji, pohádky od 13. Štědrým dnem počínají až do konce roku. Od 19 hodin ten večerníček a od 17 na Štědrý večer Mesiáš. Tak ještě pojďme dál. Dobrý den, vážený pane Hájku, a pro mě stejně vážená celá redakce Proti proudu. Píše Franta A.M., který původně tam píše, že vlastně ani to není nutno použít při naší poradě, ale abych to uvážil. Tak já jsem to, Franto, uvážil. A zařazuji sem druhou část toho vašeho krásného a zajímavého dopisu. Tu politickou jsem tedy vynechal, tam myslím, že jste mířil, a nechávám tady tu adventní. Franta píše, já osobně hledám řešení v Božím záchranném plánu, který svou obětí zahájil náš pan Ježíš. Ale chápu, že mnozí lidé ještě věří, že lze nějakou rozumnou a legální mírovou cestou vyměnit dnes vládnoucí otroky synů toho zlého za jiné lepší. Praví synové toho zlého nejsou moc vidět a nikdo je nevolí, protože je nemůže odvolat nikdo jiný než jejich otec, Boží odpůrce. Podpořte, obrací se na nás, prosím, ve svých nepodvolených duchovní rozvoj a růst tím, že jim ukážete krásu a ušlechtilost vlastností, k nímž nás vychovává Boží slovo. My se o to, Franto, snažíme. Udělejte na svém rádiu nebo v jiné části vašeho webu pravidelnou rubriku, kde budou moci vaši posluchači a diváci více a systematicky poznávat rozdíl mezi dobrým a zlým činem, slovem a úmyslem, i v kontextu politickém. Tohle si myslím, že už není naše. Tohle už bych řekl, že by překročilo. Jednak naše ambice a jednak celé to poslání. My chceme, aby si lidé vybírali sami. Proto máme akademii, tam dáváme úplně všechny věci, které se běžně k normálnímu smrtelníkovi dnes už nedostanou, kde den za dnem upozorňujeme na významné postavy našich dějin, články o nich, ale i světových dějin, kulturních, politických. Prostě takový ten přehled, aby měl každý. A zařazujeme tam i duchovní materiály, stejně jako na Protiproud. Chceme, aby si každý vybral. Ten, kdo oslovuje, nemáme být my, zaprvé oslovuje Bůh. Ten činí tu nabídku. A pak je tady církev, která by se toho měla chopit, a ta bohužel ve svých řadě dnes poněkud po druhém vatikánském koncilu zdegenerovaných představitelích to nečiní. Ale to, i to je součást, jsem přesvědčen, Božího plánu. Tak já to dočtu. Vy to myslíte, že se to má dít i v kontextu politickém? V tom vidím naději, že alespoň část vašich návštěvníků pochopí, že nejde jen o politiku, o to, abychom se měli materiálně dobře, ale o to, abychom se duchovně rozvíjeli lépe než synové toho zlého. To bude mít ten duchovní přesah. Vycházím z vlastní zkušenosti,
Když jsem potkal a poznal ušlechtilejšího a moudřejšího člověka než jsem sám, zvedlo mě to vždy o několik pater výše. Předkládám vám ten nápad k posouzení. Určitě vám všem přeji boží požehnání a také krásné a pohodové Vánoce, i zdraví a sílu a inspiraci do dalšího roku, píše Franta M. Františku, Franto, podepsal jste se Franta, říkám Franto. Skoro se k tomu nic nechce dodat, ale já přesto něco dodám. My se prostě celou tu dobu snažíme v tomto smyslu, ve kterém jste napsal ten dopis, působit ve

0: tady pořád, ale ono říkat můžeme, co chceme. Ona nás nakonec přesvědčí, ta realita sama. Jeden z jejich zásadních momentů, dá-li Bůh, se odehraje 24. respektive 25. tohoto měsíce a bude pravděpodobně doprovázen docela chladným počasím. Možná si o to spíš uvědomíme, jak to teplo v našich srdcích, ta boží jiskra, jak je nezhasitelná. Moji milí, vážení a milí, nádherný duchovní zbytek adventu a ještě krásnější Vánoce vám za celou naší redakci přeji v této jedné z posledních našich porad v tomto roce s Pánem Bohem.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pravidelné skaldoviny s Honzou Skalickým a dneska velice zajímavý hostem Liborem Vondráčkem. Vítejte, pánové, ahoj.
1: Ahoj Petře, ahoj Libore.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Děkuji za prostor, děkuji za prostor. Vysílání samozřejmě na Petr Bureš TV, jedný z nejzajímavějších, nejotevřenějších, můžeme říct klidně konzervativních a donedávna disidentských televizí. No a já jsem dneska pozval, protože si myslím, že pro nás, pro všechny, jak tady jsme, je svoboda jedna ze základních rysů, který bychom chtěli zažívat a je to taky to, za co bojujeme dlouhodobě. No a protože je konec roku, tak jsem si tak říkal, že by bylo fajn pozvat hosta, který má svobodu nejenom v srdci, ale má ji i v názvu jeho strany. A to je předseda strany svobodných, čili svobodných, Libor Vondráček. Já jsem velice rád, že to pozvání přijal, že můžeme tady spolu dneska vysílat. Takže Libor, ještě jednou moc tě vítám na tvojí premiéře na Petr Bureš TV.
2: Děkuji za pozvání, díky všem, kteří jste takhle před Silvestrem naladili tady tohleto vysílání. Doufám, že nebudu svobodným svobodě dělat špatné jméno. A myslím si, že Robert Vlášek, můj stranický kolega, už tady párkrát byl, tak snad se pokusím aspoň mu přiblížit tím, co zajímavého on tady na tom kanále říkal.
1: Tak. Já musím říct jednu věc, že tě rád uvádím jako nejenom jako předsedu svobodných, ale mám z toho opravdu obrovskou upřímnou radost, ačkoliv já jsem jako člen strany pro volil stranu pro, tak jsem moc rád, že ty seš tady taky v roli poslance, nového poslance, člena 108. A o tom právě dneska chci mluvit v tom prvním bloku. Protože my jsme tady 3-4 roky od těch Václaváků v roce 22, ale i před nima, tak jsme v podstatě bojovali za to, aby se Česká republika vrátila na koleje. Viděli jsme, že ve všech oborech, co člověk vůbec jako si může domyslet, někoho zajímá školství, někoho, ty jsi právník, že jo, zajímá tě určitě otázka, řekněme, stavu soudů a tak dále. Mě zajímá doprava, energetika, taková ta rozvojová část, takzvaný prolomení neudržitelného nerozvoje. Každého něco zajímá a v podstatě všichni jsme měli na srdci nutnost změn. No a já razím takovou jednu věc, často to ve svém vysílání říkám, že je potřeba, aby si každý, kdo se takhle snaží o něco měnit, něco zlepšovat, tak aby si prostě vždycky uvědomil,

0: samozřejmě o co mu jde, co má v srdci, ale taky v jaké situaci se nachází. My se totiž nenacházíme od voleb v situaci, kdy se od nás očekává, aby jsme stáli na náměstích a bušili na poplach, aby jsme křičeli, že se nám něco nelíbí, ale jsme v situaci, kdy ty seš součást 108, ale můžeme říct klidně 200 lidí, kteří dneska rozhodují o tom, jak se tady ta země bude vyvíjet, jak se bude posouvat. A mě by zajímalo, jak ty, předseda Svobodných a zároveň novopečený poslanec Libor Vondráček, vlastně vnímá tu změnu, co tě na tom nejvíc zaujalo. A moje poslední taková ještě předsuvka je, že právě já vnímám to, že bychom měli doručit dneska lidem nejenom ty věci, které jsme slíbili, ale doručit i tu naději, že teďka ta republika na koleje může najet. Já jsem o tom přesvědčen a měli by taky vědět, že se mají na koho obrátit. Jinými slovy, naši poslanci, ta 108, to jsou přesně ti zaměstnanci těch našich, možná řeknu 10 000, někdy 100 000 na tom Václaváku, ale i těch, který je podporovali na dálku, který prostě si tu změnu přáli. A poslední věta toho úvodu, a sakra taky ukázali, že si ji přejou, protože prostě zabezpečili vítězství 108, a to není málo, jak známo, vždycky to je kolem 100. A ta 108 jasně ukazuje, že lidi návrat na koleje chtějí. Takže co to znamená pro Libora Vondráčka jako tebe? A taky, jak si představuješ tu možnost uchopit tu věc, aby lidi měli důvěru, že už se Česká republika nakolejuje?
1: Tak díky za možnost promluvit i o téhleté věci, protože je to určitě důležité. Já jsem měl štěstí, že jsem ve Straně Svobodných dlouho se pokoušel naslouchat svým zkušenějším kolegům v roli člena, řadového člena nebo člena republikového výboru. A pamatuju si, když se blížily komunální volby v roce 2018, a začínám takhle trošku ze široka, ale má to smysl, tak tam zazněl citát Theodora Roosevelta: dělej to, co můžeš, tam, kde jsi, s tím, co máš. A všechno to vlastně odpovídalo na ty naše nejrůznější dilemata. V momentě, kdy my chceme měnit spoustu věcí se nám nelíbí, no ale jako ne vždycky jsme v situaci, kdy to můžeme dělat, kdy máme tu možnost to měnit. A opravdu můžeme dělat jenom to, co nám v tu chvíli umožňuje ta daná situace. Takže my se tady můžeme trápit mezi tím, že probíhá, nebo o tom, že probíhá válka mezi Ruskem a Ukrajinou, a možná, že je pro nás nejšikovnější a nejuspokojivější, že si zkrátka řekneme, že o trvání války my rozhodnout nemůžeme, že není v naší moci vést tady tuto záležitost k nějakému směřování a že se musíme starat naopak o tu Českou republiku, o kterou se nikdo jiný za nás nepostará, a pokud člověk je komunální zastupitel, tak se zase musí starat o svoji obec, a když není ani komunální zastupitel, není ani poslanec, tak se musí starat třeba o svoji firmu, o svoji rodinu a zaměřovat se na to, co může změnit, protože jinak je člověk frustrovaný od rána do večera, co se po světě děje, a že to nemůže změnit a jenom nadává. A my jsme tady pochopitelně byli frustrovaní z toho, kam směřuje Česká republika po dobu vlády Petra Fialy. A já jsem vždycky byl toho názoru, že je dobré, že probíhají demonstrace, že lidé vyjádří svůj názor. Zároveň jsem ale se snažil vždycky ty věci prezentovat tak, aby nedošlo ke zklamání očekávání, aby ta očekávání nebyla příliš velká. A říkal jsem, že bez systémové změny, bez toho, aniž by se v České republice třeba zavedly prvky přímé demokracie, tak jako ve Švýcarsku, tak my prostě nemáme možnost odvolat vládu, a že sice je potřeba říkat, že nejsme spokojeni, ale zároveň musíme počítat s tím, že ten systém, ve kterém dneska žijeme, umožňuje tomu, kdo tu většinu uchvátí, tak když se jí opravdu pevně drží, tak může vydržet 4 roky a neexistuje úplně žádná moc, která by to mohla zvrátit. A teď je ta role jiná. Teďka máme možnost ty věci měnit, pokud využijeme všechny příležitosti, ve kterých se shodujeme se svými partnery, abychom věci změnili pozitivním směrem. Myslím, že se udělá během těch 4 let velký kus práce pro Českou republiku. No a zároveň, ale je třeba si říct, že prostě jsou i věci, ve kterých tu většinu v rámci vlády nepřesvědčují naše argumenty. Jsou věci, ve kterých jsme třeba osamocení a je potřeba si říct, že nemůžeme změnit úplně všechno a nezměníme to ze dne na den. A možná, že to, že uděláme kus dobré práce, aspoň v mnoha různých oblastech, takže bude dobrá vizitka pro nás, pro ty, kteří třeba chceme měnit ještě další věci a po příštích volbách k tomu třeba bude ještě lepší konstelace, než je teď. A to je třeba typicky právě záležitost těch referend nebo i otázka, kterou, myslím, prožívalo mnoho lidí, kteří se aktivně zapojovali do těch demonstrací. A to je nějaké objasnění období okolo covidu, aby se opravdu neopakovalo to, co se tady dělo, kdy ty lidé byli diskriminováni a vyhazováni z práce a děli se tady opravdu věci, které by se opakovat neměly. Takže já i jako předseda stále komise pro ústavu bych rád s kolegou ze Senátu, s Deňkem Hrabou, si posvítil na ty krizové zákony, na nouzový stav, na všechny ty mimořádné stavy, které tady umožnily provádět politiku, která se tu děla. A určitě nebylo to v pořádku za covidu, kdy se tady zjevně a bezostyšně porušovaly předpisy, přestože to mnohokrát konstatoval Nejvyšší správní soud, tak se v tom pokračovalo. A tam se teda ukazuje asi, že je něco nedobře v těchto předpisech, že umožňuje takovéto chování. A tak bych se na to rád zaměřil aspoň směrem do budoucna, když už teda není ta většina, která by nám dovolila ještě trochu víc si posvítit na to, co se dělo tehdy. Takže tohle to tak nějak já v tuhle chvíli vnímám, že je potřeba, abychom si nastavili i ve svých hlavách, abychom prostě věděli, že každá jedna správná věc, každý jeden krok správným směrem stojí za to, abychom udělali, než abychom se prostě šprajcli a řekli, když neuděláme v jednu chvíli 100 správných kroků, tak radši neuděláme žádný.
0: Jasný. Já s tím naprosto souhlasím a ono to absolutně koresponduje, určitě to taky cítíš s tím, co jsem říkal. Prostě tu naději lidem možná překlopit z toho očekávání a třeba i takového strachu, nedůvěry, ono to stejně nepůjde, teď to je těžký, že do toho, aby si uvědomili, jaká síla nastala na začátku října, to prostě je síla, protože jestliže tady ta 108 je složená v podstatě z přímých opozičních stran pětikoalice, která nás tady, a já to nebojím se říct, prostě 4 roky opravdu tejrala, jako lidsky, jo. A to nemyslím jako, že, já nevím, platy nebo respektive důchody, nebo nemyslím ty faktické věci, ale myslím to, že člověk, který má normálně srdce a mozek na svém místě, tak prostě viděl, že v podstatě většina těch věcí v médiích jsou lži anebo nějaký manipulace. A ta vláda se tvářila jako, že je ta hodná, taková ta slušná, že jo. A byla to opravdu jako těžká pakárna. A já právě tu druhou otázku směřuju k tomu, navázat na to, co ty jsi řekl, protože možná jsi takovou otázku ještě nikdy nedostal, jo. Ale pro mě je úplně stejně důležitý jako změna nakolejení jednotlivých oborů na koleje, je ta důvěra lidí, kteří v podstatě tu 108 volili a umožnili ji, ale taky důvěra v to, že přesně jak ty řekl, se například budeme věnovat ještě covidu, ale taky, že se budeme věnovat tomu, že společnost byla pod tlakem nesmyslů, jako je, a klidně tomu postupně. Tenkrát to bylo sucho vedro, pak to byl covid, pak to byla válka na Ukrajině, mezi tím klimatická krize. A furt se jelo něco, co vlastně jsme věděli, a můžeme to klidně říct, že i určitá intelektuálská část ty konzervativní scény, jako jsou, já nevím, profesor Budil, Drulák a tak dále, tak na to od začátku upozorňovali, nechci jmenovat všechny a nikoho naštvat a urazit, že jsem ho nemenoval, profesor Turánek, že jo, tak oni na to upozorňovali, že ty věci jsou jinak, ale ta většinová společnost byla masírována médiama. Já teďka nechci mluvit o médiích, protože ty postupně, doufejme, se budou chovat líp a líp, i když to není jednoduchá věc. A kromě toho máme ta neoficiální, to tenkrát dnešní, můžeme říct klidně ty vlastenecký média, ty i jako, dá se říct, že každý člověk na Facebooku může mít vlastně nějaký svůj dosah. Ale mně jde o to, jak uchopit toto téma dvojtečka, to je ta otázka. Tak lidi viděli, že jim lhali v covidu. Lidi viděli, že jim lhali nesmysly, jak se dá vyhrát válka na Ukrajině za 3 neděle. Lidi viděli, že je manipulovali v těch klimatických věcech. Všude viděli, že to bylo jinak. A přesto se prostě nepodařilo zatím v té společnosti jakoby získat takovej ten wow efekt typu, no jo, to je prostě fakt síla. Tak oni nám to říkali, teďka aby schápali, já nemyslím jako tady takhle se plácat, my jsme měli pravdu, my jsme vám to říkali. Na to já úplně kašlu, na osobní pocit kašlu. Mně jde o to jako získat v těch lidech tu naději, hele, už nás to tady nebude trápit, nebudou nám říkat blbosti, budou nám říkat normální věci, prostě pohlaví jsou dvě a jakmile někdo začne debatovat, že to nejde říct a typ Danuše Nerudová, to prostě lidi nechtějí slyšet, ale nějakým způsobem vlastně ta společnost proti tomu ještě nezískala dostatečnou odolnost a většina lidí se o tom bojí mluvit. Když začneš o tomhletom tématu mluvit třeba v autobuse, tak lidi se nepřipojují, bojí se o tom mluvit. Jo? A mně jde o to, a teďka budu hodně ostrej, kdo jiný než noví poslanci, který naprosto reprezentují tu změnu, protože vy jste první, který opravdu reprezentujete tu změnu výrazně, ty eurovolby to bylo jenom částečný. Kdo jiný by měl lidem jako nějakou formou, protože máte mediální dosahy a přístupy, začít dávat do hlav a do srdcí, že už se nemusí bát tomu, nebo toho, že jim média a ta politická scéna v podstatě manipuluje věcma. Je to těžké, já to chápu, že to není jednoduchá otázka, ale mě by právě zajímalo u tebe, protože tebe, Jindřicha Rajchla, další lidi vidím jako ty základní pilíře, tyhle ty změny, tak mě by zajímalo, jak ty jako Libor Vondráček osobně tuhle tu nutnost potřeby, kromě nakolejení oboru na koleje, vnímáš a co bys proto ty osobně chtěl udělat?
1: No a já chci ještě zdůraznit, že vlastně tato vláda, která vznikla, je první vládou v celé Evropě, která je složená výhradně z stran ve frakcích Patrioté a Evropa suverénních národů, jasně, ESN. Jasně. Takže v tomto směru my jsme takový průkopníci něčeho, o čem sní v různých státech, kde už pochopili, že ECR málo kdy se chová konzervativně, to je evropští konzervativci a reformisté. Například v Rumunsku jsou skoro všechny rumunské strany ve frakci ECR, přestože vnitřně spolu bojují, tak skoro všechny jsou tady. Fidesz naposledy ještě byl nedávno mezi lidovci, takže taky jako nelze úplně na to hledět tak, že ty strany, které se spolu potkávají v těch frakcích, takže jsou úplně totožné a že napříč republikou a napříč Evropou je to jednotný proud. Ale přeci jenom je to tak, že jsou to strany, o kterých se říkalo, že tvoří takzvaný sanitární kordon, že se s nima nikdo v Unii nebaví. A teď najednou zvítězili, mají tu 108. Dokonce je potřeba si říct, že ty propadnuté hlasy veskrze byly spíš hlasy, které by se ještě přidaly tady k tomuto proudu. A to, že se tady změnil ten poměr ve sněmovně, tak je opravdu velká zásluha toho, že nepropadlo tolik hlasů. Jakmile by motoristi byli pod 5%, ta věc by byla hodně podobná tomu, co bylo před 4 rokama. A je třeba si i říct, že opravdu ta propaganda byla mocná. Ta státem financovaná, tou bývalou vládou financovaná propaganda, ať už se vylepovaly plakáty, kde bylo tvrzeno, že migrační pakt nemá kvóty, nebo se vylepovaly různé takové ty plakáty, nebuď bonzák, ale hlásit to musíš, prostě když někdo píše dezinformace, napiš to někam, kryt a další věci, vytvořili tu atmosféru, že přeci jenom velká část lidí podlehla tomu strachu z Ruska. Nedávno jsem viděl v České televizi takový pořad Reportéři ČT a tam byla jedna reportáž o tom, že se lidé bouří proti stavbám větrných elektráren a že ti, kteří jsou proti nim, tak šíří ruskou propagandu. Takhle to tam normálně bylo řečeno, že Rusové nemají zájem na tom, abychom tady stavěli větrné elektrárny, aby jsme od nich kupovali tu ropu a plyn a proto bojují proti větrným elektrárnám a my, co nechceme mít za barákem větrné elektrárny, tak jsme vlastně nějací šiřitelé proruských propagand. Takže tady tahle ta struna strachu z Ruska prostě fungovala, protože se tady vytvořila všeobecná hysterie, ta mentální despocie, která byla ovládaná mediokracií, tak prostě byla tak mocná, že pěti koaliční strany dostaly o 70 nebo o 57 tisíc hlasů víc než před 4 rokama. Přestože popřeli tolik slibů, tak tohle je něco, co opravdu je potřeba přesekat. A je potřeba, aby stát přestal ze státního rozpočtu rozdávat peníze novinářům, aby psali správně, aby šířili tu státní propagandu. Je potřeba zastavit ty toky peněz od daňových poplatníků směrem k různým politickým neziskovkám, které tady rozmíchávaly ta témata, o kterých ty jsi mluvil. Všechno to bylo v rámci jedné šablony, nějaký strach. Máváme takhle před očima tím strachem, vytvoříme hysterii a pak to vyřešíme tím, že lidem sebereme peníze a svobodu. A takhle to bylo pořád dokola. V covidu sebereme peníze svobodu, kvůli Green Dealu budeme brát lidem peníze svobodu. Stejně tak jsou tam ty věci, které se týkají migrace. To bylo úplně podle mě první téma, kdy se začalo řešit různé cenzurování, kde se začalo objevovat slovo fake news nebo dezinformace, kdy se začalo útočit na ty, kteří kritizují masovou migraci, že jsou to nějací šiřitelé hoaxů. Teď už zase se raději používají jiná slovíčka než hoaxy. Ale to je něco, co asi se bude dít dál, co prostě bude k nám proudit třeba i ze zahraničí, protože přece jenom ta agenda je do velké míry financovaná z Bruselu, z Evropské unie. My máme 16 let v programu, že by bylo lepší nebýt v této Evropské unii, protože od doby Lisabonské smlouvy je nám tam hůře, než by nám bylo mimo Evropskou unii. Přes všechna rizika toho, že bychom v unii nebyli, unie se dneska chová jako sekta. Bylo nám to prezentováno, že to je vybraný klub, skvělý elitní klub, jenomže do klubu se dobrovolně vstupuje a z klubu se i dobrovolně může vystoupit a nikdo vás za to netrestá. Prostě přestanete platit členství, ztratíte klubovou kartičku a nemáte přístup do struktur klubu. Tady je to tak, že nám slibovala Unie úplně něco jiného, než nám dodala, a když jsme tam vstoupili a teď se nám to nelíbí a chtěli bychom opustit tady tohleto prostředí, kde nám je stále něco diktováno, tak se k nám chovají jako v rámci sekty a vyhrožují nám, že to prostě nepřežijeme v podstatě, když odsud vystoupíme. Takže já myslím, že i kvůli těm informačním tokům, kvůli té propagandě z Bruselu, protože to jsou další předpisy jako DSA, Digital Service Act, EMFA, legislativa o svobodě médií, kde oni opět chtějí těm správným médiím posílat peníze z bruselského rozpočtu a těm špatným médiím chtějí vytvářet nějaké blacklisty, aby si inzerenti u nich neobjednávali reklamu, aby prostě takový ty klikací banerový reklamy se netýkaly těch takzvaně správných blacklistových webových stránek. Takže tohle je prostě systematická snaha o to ovlivňovat tady to informační prostředí a my se tomu úplně neubráníme a myslím si, že i vůči nám občané musí být ostražití. Myslím si, že v tom Švýcarsku taky to není o tom, že jim vládnou osvícení demokraté a nejlepší z nejlepších. Všichni jsme lidi z masa a kostí, všichni můžeme dělat chyby a je potřeba kontrolovat všechny politiky, včetně těch, kterým dneska věříte, fandíte, kterým jste třeba dali hlas. On to říkal už Karel Kryl, že politikům se nevěří, politici se kontrolují, věří se jenom v lásku, v Boha, v krásu, ale v politiky věří jenom idiot. Takže já jako vysílám vzkaz všem, kteří nás sledují, určitě můžete mít lehčí spaní, nemusíte se obávat toho, že odevzdáme naši suverenitu v Bruselu a schválíme tam, kde jakou blbost, která vás připraví o peníze a o svobodu, ale kontrolujte nás. Vemte si, že třeba ty předpisy jako DSA a EMFA ve finále vymýšlela a předkládala Věra Jourová za ANO. Takže ono je prostě potřeba neustále nad námi dělat tu kontrolu a nenechat nikoho z nás, aby se mu stalo, že ta moc mu příliš zachutná, že se utrhne ze řetězu.
0: Tady já si nemůžu odpustit poznámku, že v každé straně se prostě najde někdo, kdo se utrhne z toho řetězu, že jo? Zcela určitě Věra Jourová mnohokrát překročila oficiální stanoviska ANO, jo, 2011. Úplně 100% to nemohlo souznít ani s názorem jejího šéfa Andreje Babiše. A stejně tak třeba takový Zdeněk Hraba, můj oblíbený senátor, je prostě členem ODS.
1: Není, on je nestraník.
0: Ale byl člen za ODS, ne? On nebyl nominován.
1: On je pouze v senátním klubu ODS, protože žádný normální senátní klub v Senátu z jeho pohledu není. No.
0: Tak to se omlouvám, protože já jsem opravdu tím, jak jsem ho všude vídal v rámci klubu ODS, tak jsem se prostě skoro domníval, že on byl jako nominantem, respektive, že byl kandidátem za ODS a je to člověk naprosto normálních názorů. Já totiž v politice a v životě považuji to slovo normální za jedno z nejdůležitějších slov, že ono krásně vyjadřuje takový ten běžný selský rozum, který pro lidi je důležitý, protože lidi nemají čas přemýšlet o každém detailu. Lidi dokonce ani to nemají dělat, protože na to mají v rámci zastupitelské demokracie prostě možnost mít svoje zástupce a ty rozhodujou, že jo? A to, že něco je normálně nenormální, to ty lidi cítí, taky já jsem přesvědčený, že většina lidí ví, že jsou dvě pohlaví, ale už nevědějí, jestli je normální to říct. Jo. A já bych tady chtěl skočit ještě trošku dál, protože my dva jsme se, Libore, potkali několikrát na Řípu, na akcích, kde tam byla Dan Landa, že jo, a další, kam ty pravidelně chodíš a jsi tam často prostě i tím, kdo má určitý projevy a mluví. A já tyhle ty setkání mám rád z důvodu toho, že jsou to prostě takový zdravě vlastenecký, konzervativní setkání a já slovo vlastenec mám rád, protože aspoň já osobně si ho vysvětluju jako nejenom lásku k vlasti, ale právě lásku k tomu normálnímu. Protože láska k vlasti a k těm normálním hodnotám je tím prolnutá a já neznám žádného opravdového vlastence, který by říkal, já jsem sice vlastenec, ale to Rusko, ale těch 100 pohlaví, prostě normální člověk má v tomhle tom jasno. A já bych se právě tebe jako Libora Vondráčka chtěl zeptat, jakým způsobem teďka ty si myslíš, že byste zase, a budu to mluvit konkrétně na vás, jako na nový poslance, jo, čím byste mohli prospět tomu, aby to vlastenectví získalo ještě jednu takovou součást, takovou výseč toho koláče, která se vytratila a já jsem přesvědčený, že budeš přesně rozumět, čemu já teďka, co budu říkat, to je ta hrdost na polohu, kde žijeme, hrdost na tu zemi, na schopnosti našich lidí, ale já klidně řeknu i na obrovský potenciál ty lokality, jo, centrální části Evropy, která nás předurčila k tomu, že jsme opravdu, a to všichni v podstatě už dneska vědí a hodně se o tom mluví, byli jednou sedmá, jednou desátá nejvýraznější země na světě, nejprůmyslovější část Rakouska-Uherska, kovárna Rakouska-Uherska, dokázali jsme vyrobit, jak známo, od háčku na ryby až po jadernou elektrárnu. To už ne každý ví, že bylo jenom 4, maximálně 5, o tom se vedou spory zemí, které uměli vyrobit jadernou elektrárnu absolutně od začátku až do konce. A pozor, to bylo Rusko, Amerika, Francie, my jsme byli jediná vlastně malá země, která to uměla. Vyváželi jsme průmyslové celky, chemičky, vyváželi jsme pivovary, že jo? A tak dále. A tohle všechno jsme uměli. A já třeba ti řeknu, co mě přivedlo do politiky. To možná budeš překvapený. Já jsem původem z Chrudimě a mě do politiky přivedlo to, že v Chrudimi je asi 7 kilometrů od Chrudimě Hrochův Týnec a tam byl zcela novej cukrovar, luxusní novej cukrovar, který postavili Poláci, čili krásná spolupráce v rámci RVHP, který byl úplně novej a Francouzi ho koupili a asi za 2 roky ho zbořili tak, že když tam dneska přijedeš, já jsem si to tam nedávno byl fotit, tak to je normálně prostě srovnaná, úplně jako kdyby to tam opravdu někdo chtěl zdemolovat, teďka nechci být jako trapnej, ale mě to přišlo někdy jak v Gaze, jo. Tam to srovnali ze zemí, že tam prostě nezůstalo jako nic, jo. Jako kdyby to bylo něco, čeho jako nějaká hrozba šílená a přitom to byl jenom a jenom konkurenční boj a to je věc, která mě tak naštvala, že vlastně naši politici se rozhodli, že klidně jako za nějaký dohody budoucích možná zítřků pozitivních v Evropě, tak vlastně prodáme průmysl. No takhle byly zlikvidovaný hutě, takhle byly zlikvidovaný, nebo snaha je, aby byly zlikvidovaný elektrárny, prostě všechno ten průmysl. A já mám ještě pořád pocit, protože žije poslední generace těch lidí, kteří ještě třeba uměli ty elektrárny stavět. Je jim 70, 75, ale mají to v srdci. Uměli by ještě pokračovat. Minimálně třeba v ty školské části školení nových lidí, kterých by bylo potřeba tisíce těch inženýrů. No a když to necháme dalších 10 let, tak už ta rezignace bude úplná. A mně jde o to, jak zase vy poslanci byste mohli přispět k tomu, že lidi tohle budou požadovat. Teďka jsem jako v té přímé línii toho, co mě jde. To nemůžou jenom lidi si na to vzpomenout a říct, to jsme byli dobrý a už nejsme. Lidi musí požadovat, že když to umíme, máme na to, máme ideální polohu v Evropě, centrální, ale taky bezpečnou, nejsou tady tornáda, nejsou tady tsunami, že není tady nic, aby jsme prostě znova zabojovali a aspoň část ty prestiže získali. A já si potom myslím, že to pomůže i tomu nastavení hrdosti na nebo Vyšegrádskou šestku budoucí, vyvázání se z Evropské unie, ale prostě když to neuděláme, tak zaprvé už to neobnovíme a za druhý my se vlastně stáváme nesoběstační, že jo? My jsme nesoběstační na potravinách, na tom, na tom, na tom, takže se s námi lépe manipuluje. A poslední věta k tomu, podívej, často se říká, že Česká republika se stala kolonií. No ale co to je jinýho než kolonie, když my jsme jedni z největších výrobců laciné energie a my draze, šestkrát draze kupujeme z německé burzy. To je prostě naprostý zneužití naší pozice, až se divím, že to vůbec mohlo nastat. Přiznám se, že mě to opravdu zaráží. A tím se nechci přiznávat nějaký neznalosti, ale řeknu, to prostě přece v tom průběhu muselo všechny trkat, že to není normální. A přesto se to stalo. Čili jak můžete vy jako poslanci vrátit hrdost lidí na to, kdo jsme, co jsme, a aspoň část toho bohatství zachránit?
1: Každý to asi vnímá individuálně, každý je hrdý na něco trochu jiného. Pro někoho je zásadní, jací kulturní velikáni tady vyrostli, jaké kulturní dědictví nám tu zanechali. Pro někoho zase jiného jsou důležité tyhle ty makroekonomické věci, které jsme měli perfektní za první republiky. Dokonce málo kdo ví, že český bankovní sektor byl silnější než švýcarský bankovní sektor v dobách první republiky. Takže ono to není tak, že někde z čista jasna začnou být silné banky, protože si prstem ukážou na Švýcarsko a začnou jim pomáhat. To všechno bylo o šikovnosti těch lidí, o těch lidech jako Tomáš Baťa, následovník Jan Antonín Baťa a další šikovní lidé, kteří prostě tady vymýšleli geniální věci. Takže politici musí vytvořit takové prostředí, aby mohli noví Baťové zrůstat, aby to mohli vyrůstat podobná impéria celosvětová, protože šikovní lidé tady jsou, ale nesmí jim nikdo házet klacky pod nohy, aby se jim třeba zadařilo tak jako Baťovi. A to je jeden z 10 milionů, který dokáže být takhle skvělý. Takže ono to taky není o tom, že kdo není jako Baťa, tak ten nemá cenu, nebo ten je nešikovný. Taky určitě člověk potřebuje být ve správný čas na správném místě a jít tomu štěstí naproti, ale myslím si, že tohle to jsou opravdu věci, na které se stydět nemusíme, nebo za které se stydět nemusíme. Myslím si, že tak, jak jsem se bavil třeba s kamarádama ze Švýcarska, protože jsem si chtěl zlepšit angličtinu, abych nedělal ostudu, pokud by na to došlo, tak jsem chvilku pobýval na takovém jazykovém kurzu v Británii a byli tam i Švýcaři a na nich bylo úplně viditelné, jak jsou hrdí na to, že jsou Švýcaři. Ono to bylo krátce po tom období covidu a oni byli pyšní na to, že si nenechali líbit to, co si nechali líbit Němci a Rakušáci, protože tam opravdu to covidové období bylo období temna. Tam opravdu bylo zavedeno povinné očkování, tam se opravdu tvrdě bojovalo proti těm, kteří nechtěli přistoupit na to, že ty věci jsou tak, jak tehdy vysvětlovala mainstreamová média. A oni říkali, u nás se to nemůže stát, protože my máme jako občané prostě velká občanská práva, je tady přímá demokracie a když dělá vláda něco hodně špatného, tak ji zastavíme včas. Takže i tohleto si myslím, že by nám dodalo sebevědomí, protože jakmile člověk, nebo hrdost na ten stát, na to státní zřízení, protože jakmile člověk začne mít pocit, že je vykonavatelem cizí vůle, že stejně nic nemůže změnit, že je pouze jakousi figurkou na šachovnici těch mocných, tak se přestane i chovat odpovědně, začne si omlouvat svoje nějaká selhání tím, že no, on mě do té pozice vpasoval někdo jiný a já jsem to udělat musel, protože tady prostě mi to bylo diktovaný. Nemusel, ani ten gestapák prostě nemusel dělat v koncentráku to, co dělal, takže jakmile člověk začne mít prostě pocit, že není svobodná bytost, která tvoří svůj život, ale je někdo, kdo jenom prostě funguje podle jiných představ a plánů, tak pak ten jeho život je úplně jako na jiné úrovni. A tohle to jsem cítil obrovský ten rozdíl, že ty Švýcaři opravdu mladí kluci na to byli mimořádně hrdí. což třeba vidíme trošku i v Polsku, kde přeci jenom Poláci jsou dneska hrdým národem, jsou ti vlastenci a myslím si, že i v tomhle tom je potřeba se nebát toho slova vlastenec, patriot, ale třeba i národovec, protože vlastenec je ten, kdo rád žije ve své vlasti, kdo se tak nějak vztahuje k té krajině a k tomu prostředí, ve kterém vyrůstal, v té vlasti. No ale národovec je i ten, kdo má rád ty spoluobčany, ty, kteří jsou součástí jeho národa a v tomhle tom by nám možná zase pomohlo i to, kdybychom se vrátili zpátky k původní verzi naší státní hymny, která měla dvě sloky. A ta první mluví opravdu o lásce k vlasti, kde domov můj, a ta druhá říká mezi Čechy domov můj. Takže už i hovoří o tom, jaký jsme národ, co je ta naše nátura. Myslím si, že v době, kdy tahle píseň vznikala, já mám pocit, že to byl rok 1834 nebo něco takového, tak tu ještě nebyly Sokolové, ale už tu bylo to obrozenecké hnutí a potom ti Sokolové opravdu pro zdraví národa toho udělali mnohem víc, než možná všichni doktoři v této zemi, protože těmi svými přístupy k životu, tím, že šli příkladem a dokázali strhnout masy a to sokolské hnutí bylo obrovské, tak ta zdravověda, ta tělovýchova toho národa prostě měla efekt i na to, že ve zdravém těle byl zdravý duch a potom lidé odkojení na sokolství dokázali zajistit, že nám tady vznikl samostatný stát v roce 1918. Bez sokolů by se to neobešlo. Ti v tu chvíli zajistili i teda tu složku bezpečnostní, kdy teda nahradili nějakou rakouskou policii, rakouské gardy, které tady ještě v tu chvíli byly, přestože kdekdo už tehdy byl odvelen na frontu a mnozí už teda na frontě padli, takže určitě i tahle situace nahrála tomu, že vznikl samostatný český stát, no ale velice rychle jsme dokázali tu republiku postavit na nohy a fungovat a myslím si, že základ byl v těch hodnotách, základ byl v tom, že jsme opravdu jako národ byli v dobré kondici a proto jsme tak rychle dokázali vyrůst a být mezi těmi nejlepšími státy na světě, takže tohleto je něco, co je úplně prazákladem. Ta změna začíná u každého z nás a my jako politici máme i zodpovědnost jít příkladem ostatním, aby se za nás nemuseli stydět. Protože vnitřně rozdělený národ, kde si občané neváží svých vůdců nebo elit nebo těch, kteří prostě stojí v čele toho státu, tak neubrání ani ta největší armáda, protože prostě člověk bude pohrdat těmi, kteří stojí v čele toho státu a proč by takový člověk měl třeba i naší vlastní vlast bránit, kdyby šlo o to bránit naše území a naší vlast. Ne nějaké cizí boje v cizích zemích. Ale kdyby opravdu byla napadena dneska Česká republika, tak podle průzkumu velké množství lidí říká, že by ani naší republiku nebyli ochotni chránit. A myslím si, že to se určitě týká takových těch, co třeba neví, jaké mají pohlaví, nezakládají rodiny a mají pocit, že opravdu ten život žijem teď a tady a žádné vyšší hodnoty tady nejsou a co bych šel někam něco bránit a riskovat život, že jo? Ale ti lidé právě, kteří budovali tu Československou republiku a měli ty hodnoty postavené trochu jinak, tak potom s radostí, prostě s odhodláním mobilizovali v tom roce 38 a to zase v takovém počtu, který nemá obdoby. Na celém světě takhle rychle dostat tolik mužů v rámci mobilizace do střehu, tak to bylo něco nevídaného. A vycházelo to z těch hodnot a z toho, na čem tehdy ta společnost stála.
0: Moc děkuji za tuto odpověď, že ty jsi tam řekl větu, která ani jsem nečekal, že jsme na tom nebyli domluveni dopředu. Já rozhovor ve Skladovinách dělám tak, aby byl živej a není to tak, že bych jsme někdo čet nějaký otázky, odpovědi. A já mám další otázku, kterou mám v hlavě, kterou jsem chtěl položit. Krásně navážu na to, co jsi řekl. To je nádherná věta mezi Čechy domov můj, protože tak, jako jsem v těch prvních otázkách dával najevo, že mě leží na srdci důvěra obyvatelstva a řekněme návrat té důvěře a radost z toho, kde žijou, tak si taky myslím, že je potřeba zmiňovat témata, která jsou u nás skoro tabu. Všimni si, že o nich mluví jenom výrazně úzká skupina politiků a veřejnost prakticky ne. A přitom je to podle mě naprosto zásadní věc. A to jsou velmi rozevírající se nůžky mezi naší představou, jak jsme si představovali tu Evropu, na kterou jsme se těšili. Ty jsi byl hrozně mladý, ale já jsem zvonil klíčema na Václaváku jako o život. Opravdu jsem tam z Hradce Králové, kde jsem pracoval na dětské klinice, jsem jezdil každý den na Václavák zvonit. Já jsem si prostě představoval, že celý dlouhý život budu prožívat v nádherném růstu západní společnosti naprosto jako kulturní. No a když jsem byl letos po mnoha letech v Hamburku a v Brémách, tak jsem prostě viděl zemi, kterou jsem netušil, že vůbec uvidím. Viděl jsem tam složení obyvatelstva takové, že Němec těžko může zpívat píseň Mezi Němci život můj, protože tam bylo tak 25% Němců, 30% můžeme říct, řekněme, arabského obyvatelstva, 20% asijského obyvatelstva, 10% prostě obyvatelstva z různých zemí, bych řekl, jakoby východních. A výsledek byl, že když jsme tam mluvili s Němcema, tak přiznávali, že se jim tam nelíbí, do centra se bojejí, hlavní nádraží v Brémách vypadá jako, já bych řekl, prostě kebab veletrh, jo. Všechno je tam úplně mimózní. V centru města na chodníku roste tráva, mám na mysli jako tu normálně běžnou přírodní trávu, prostě tam nikdo neudržuje nic. A co mě šokovalo, tak v muzeu, který jsem znal, který se týká právě plavby, protože já jsem dlouhodobě zaměřený na vodu a na plavbu, tak jsem viděl zaprášený vitríny, kdy oni už to nemají jakože hrdost na to, my jsme tady Brémy byli přístav, jim už je to jedno. A víš, který muzeum jediný je tam v pořádku a který tam opravdu jako o to se starají? To je muzeum emigrace a hlavně imigrace, kde jsou obrovský jako expozice podporující a adorující přistěhovalectví jako, já si dovolím říct, nepřizpůsobivý části toho současného světa tam, ale oni je pořád jakoby v těch muzeích prezentují jako, že to je jejich právo a je to nutnost a pořád tam do těch lidí valej, jak je to správně. A přitom ta veřejnost tam vidí, že to je úplně v háji. A teď poslouchej dobře, jeden den, když jsme tam byli, tak byla demonstrace za Izrael proti Palestině. Druhý den byla demonstrace Palestinců proti Izraelcům. Třetí den valili centrem města obrovský duhový válce. To byla demonstrace za LGBTQ plus 170 pohlaví. A já jsem se těch lidí ptal úplně natvrdo, kdy bude demonstrace za jejich jako život, za Němce. Jo? A oni nechápali tu otázku. Vůbec nechápali tu otázku. Ty Němci byli rozděleni do těch tří skupin, vlastně podporovali ty, já si dovolím říct, vlastně věci, které nejsou vůbec prostě pro ně nutné, to je pro ně problém a ne, že to mají podporovat. A nebojujou už za svůj život. A proč o tom takhle mluvím? Já prostě od vás, který jsme, a věřím, že se mnou budeš souhlasit, už těma aktivitama od Václaváku vlastně podpořili a podpořili jsme tu změnu, ten vlastenecký svět, ty 108. My od vás čekáme, že prostě budete tvořit jak základy, a ty jsi právník, legislativní, ale tak i takový celospolečensky psychologický na to, aby my jsme se touhle chybou nenakazili, aby jsme sem prostě ty hordy nepřizpůsobivých nepouštěli, aby jsme měli jasně nastavený parametry pro Ukrajince, ale hlavně, aby jsme byli připravení na to, až se to v tom Německu úplně zvrhne a ty hordy, který to tam teďka kazejí, se budou snažit stěhovat k nám. Nejsem rasista, ale jsem naprosto přesvědčený, že tohle patří mezi tři největší problémy a hrozby nejbližších desetiletí v České republice, kterou miluju a chci, aby vy poslanci jste se k tomu uměli postavit.
1: Určitě je to tak, určitě musíme tady tomuhle tomu bránit ze všech sil, podobně tak, jak to dělají, Maďaři, kteří když začali stavět ploty, tak jim za to chtěli vypisovat pokuty a dneska ty ploty staví všichni ostatní a učí se od Maďarů, jak se ty ploty mají stavět, přesto se Maďarům vypisují pokuty. A Maďaři a Slováci, kteří teda mají kratší tu vnější hranici šengenského prostoru, museli investovat miliardy do toho, aby zabezpečili svoje území, aby je vpustili jako součást šengenského prostoru. Oni do toho investovali obrovské množství peněz, aby je tam vůbec někdo pustil. A Španělé dneska dobrovolně loví tyhle ty migranty z vod z Středozemního moře, přitahují ty čluny, neziskovky ve spolupráci s Frontexem, tam tyto lidi vítají, pak se o ně starají a pak, když se tam změní vláda, která už není taková dobroserská, jako je vláda Pedra Sancheze, tak začne křičet, máme jich tady mnoho, to budou pravděpodobně nějací konzervativci po příštích volbách, máme jich tady mnoho, musíte si je od nás vzít. Ale za ten problém musí nést odpovědnost ti, kteří ho způsobili, a ne ti, kteří se chovali tak, jak měli, aby řešili problémy těch, kteří to dělali špatně, vědomě špatně. Takže na tohle to opravdu nemůžeme přistoupit. Mně by ještě připadalo jako logický, kdyby migrační pakt byl postaven na tom, my jsme tady udělali průšvih, pomožte nám s tím, my vám za to budeme platit prachy, jako odškodnění za to, že si část toho problému vezmete na svoje území. No ale oni to postavili tak, my jsme tady udělali průšvih, vy nám s tím musíte pomoci, jestli nám s tím nepomůžete, budete platit tady výpalný podle migračního paktu, anebo pokuty podle nějakých jiných předpisů, až se to dostane k Soudnímu dvoru Evropské unie. Takže tohle to je určitě věc, před kterou musíme tu zemi bránit. A zároveň, co chci k tomu ještě říct, protože když jsem mluvil o té druhé sloce hymny, mezi Čechy domov můj, znamená to, že ti politici musí mít rádi lidi. Musí chtít pro ně pracovat, musí to cítit jako službu těm spoluobčanům, kteří teda zrovna nejsou politici. A nemůže to být postaveno tak, jak mě řekla naštěstí, nebo ne mě, řekla mému kolegovi ze Svobodných, to pověděla jedna, díky bohu, už bývalá poslankyně za STAN, když se ho ptala na to, jestli vážně myslí ty úvahy o referendu, tak mu položila otázku, ty jako opravdu chceš, aby tady vládla lůza? Pokud se politik takto vyjadřuje o svých spoluobčanech, že jsou lůza a přece my nadlidé, my Übermensch budeme o těch Untermensch rozhodovat, protože my jsme k tomu byli nějak jako osvíceni a jsme bohem nadaní lépe rozumět životům ostatních a ostatní mají žít ty životy tak, jak jim je nadiktujeme, no tak to prostě nemůže nikdy vést k ničemu dobrému. Takže nejenom, že si tady musíme zachovat ten ráz naší společnosti, že tady nechceme přeci právo šaría, nechceme tady různé tyhle ty nesvobodné ideologie, náboženské ideologie nebo i nějaké jiné. Nechceme, aby nám sem někdo přišel měnit naše pravidla hry. Chceme si tu pravidla hry určovat sami, tak jak se nám líbí. A jestli přijde někdo na návštěvu, tak se tady musí těm pravidlům hry přizpůsobit. A to je teda jedna součást toho. A druhá věc je, že opravdu musíme k sobě mít úctu a občan musí vědět, že ten, koho platí, ten politik, je tady pro něj. A ne proto, aby mu říkal, že je lůza, že ho má poslouchat.
0: No tady ty to říkáš ohledně, řekněme, politiků a jejich vnímání svých klientů, což je úplně neuvěřitelný, protože to je jako kdyby prodavač řekl lidem ve frontě, že to jsou pro něj jako bezcenný prostě lůzy. To není normální, že jo? Ale ono je, ten počátek je v tom, jak vlastně se nastavily tyhle ty věci v tom, co bohužel lidi hodně ovlivňuje, a to je taková ta mediální mainstreamová scéna, do které patří i umělci, jo? Ty celebrity. A tam se stačí podívat, teďka to hodně rezonuje, já ty oba dva lidi sleduju, protože jako bývalý předseda klubu vodních motoristů v Praze, tak jsem jako člena toho vodního klubu motoristů měl Honzu Hřebejka, jo? Kterýho jsem osobně přijímal do klubu. A vůbec jsem netušil, koho přijímám. Já jsem do klubu jako předseda, já jsem ho tam přijímal jako režisera Pelíšků. A já jsem byl fakt rád, že ho můžu přijmout, opravdu, jo. A když jsem potom zjistil, jak on komentuje moje politické snahy, jo, že mě nazývá špínou a takovýhle, tak jsem si říkal, dobrý, tak jako je to prostě tak, že ho štvu já, protože jsem třeba jako předseda prosazoval některé věci typu, že tam zůstanou starý členové a on chtěl, aby tam byli jenom ty umělci, který tam postupně vodil. Tak to jsem si říkal, dobrý, je to nějaký jeho osobní boj. No ale když jsem pak slyšel, jak Igorovi Chaunovi, který ho taky jako sleduju, když mu říká, že ty lidi, kteří mají jiný názor než Honza Křebejk, jsou prvoci a tak dále, že jo? Tak to si myslím, že právě mělo obrovský vliv na lidi. A teďka bych řekl, že je šance právě tou změnou politiky, kterou reprezentujete vy jako 108, a zároveň tím, že už to jako přehání ta bývalá, zase bych řekl, vládní skupina, takže už to lidem může začít docházet. A teďka možná budeš překvapený, ale mě zajímá i, jak vy budete s tímhle pracovat, protože to, že tady vlastně uznávaný režisér nazývá lidi prvoci jenom protože mají jiný názor, tak já třeba nesouhlasím vůbec s jeho politickým názorem, ale nikdy bych o něm neřekl, že je prvok, protože respektuju, že jako režisér udělal spoustu dobrý práce. No a prostě budu celý život se snažit přesvědčovat lidi o tom, že ten Honza Křebejk nemá politicky pravdu, ale nebudu ho nikdy také nálepkovat. Že? A to je právě ten bod, který si teďka chci rozebrat v této otázce. Co ty na to si jako troufáš jako politik říct, jakou cestu bys vytýčil? Protože mě strašně zaujalo, jak ta protistrana, a dovolím si říct, že máme úplně stejný názory, je jedno, jestli to je strana, pro můžeme říct SPD, nebo jestli to je Svobodní, nebo to na 90% věcí. Můžeme se lišit třeba, jak vystoupit z Evropské unie, ale 90% lidských věcí vidíme stejně. Jo. A to je ta jedna skupina, ta konzervativní, já ji říkám, a pak je ta druhá. A teďka mě řekni, kdo říká o kom, že jsou prvoci? No my ne, to říkají oni. A teď přitvrdím, kdo střílí na Fica? No my ne. Kdo střílí na Trumpa? No my ne. Kdo prostě jakoby je schopen absolutně urážet tuto. Čili ta jakoby demokratická, jakoby ta spravedlivá, jak oni se tvářejí, část lidstva, je ta agresivní, která prosazuje většinou věci, o kterých už se dneska ví, že nebyly pravda, úplný nesmysly, zároveň lže a zároveň ti lidi uráží. A mě by zajímalo, protože to je, to víme, jo, a mě by ale zajímalo, jak ty jako zaprvé právník, jsi prostě člověk, který je vzdělaný v podstatě v uvažování o lidské společnosti, a zároveň jako poslanec, který se dostane do médií, jak s tímhle pracovat. To je přece taková věc, teďka budeš koukat, co udělám. Já mám chuť začít křičet, sakra, vám to nedochází, že oni vám lhali, uráželi vás a teďka bojují proti těm, který vám říkali pravdu a vlastně mají v srdci pomoc tyhle zemi. Je to úplně jako evidentní, jo? Jak s tím pracovat, že je to evidentní a přesto to v té společnosti ještě není cejtit?
1: No, pan Křebejk je ten, kdo si přál, aby někdo hodil bombu na Hlubokou, když se tam... No. Tak o tom člověku já určitě řeknu, že je prvok a klidně bych o něm řekl něco horšího, protože pokud někdo někomu přeje smrt na základě toho, že se s ním politicky nezhodne, tak pro mě je to prostě primitiv a ubožák a myslím si, že tohle je neomluvitelný. Jedna věc je, jestli on nás nálepkuje nebo jestli má jiné názory, ale pokud vážně někdo vyskne, že někdo si zaslouží, aby na něj spadla bomba, tak prostě tohleto si myslím, že si zaslouží odsouzení a je potřeba takovéhle lidi určitě přestat živit z našich kapes skrze nějaké fondy České televize, protože on i ten filmový fond je velice ideologizovaný. Já jsem slyšel teďka hodnocení toho fondu, který Audiovize, který teda vyhodnocuje různé záměry natáčet filmy, že jeden pořad, takový řekněme cestopisný o jeho českém kraji, tak, že ho vyhodnotili, že je nějak jakoby toxicky nacionalistický nebo něco takového, že určitě jako si nezaslouží peníze ze státního fondu audiovizuje, tak co asi jiného než místopisný dokument o vlastním státě. Nesmysly, které nám podsouvají různou agendu, která už se dneska promítá do seriálů a filmů a dalších a prostě vidíme v nadměrné míře, že hlavní hrdinové jsou různí LGBTQ a tak dále, tak tady tohle to zase není náhoda. Na to určitě se dají sehnat peníze ze státního fondu audiovize daleko jednodušším způsobem, než na něco, co oslavuje naší zemi a naší historii. Takže i tohle to je potřeba prostě vyřešit, protože dokud budeme těmto lidem dávat na jejich v podstatě protinárodní činnost ještě peníze ze státu, aby točili třeba nejrůznější jako ideologické filmy typu Velký vlastenecký výlet, tak to jako znamená, že jenom jim budeme napomáhat, aby o to déle tady vytvářeli tu atmosféru, ve které je normální chovat se ke svým kolegům, tak jako pan Hřebejk se chová k Igorovi Chaunovi. Takže mě to taky jako šokovalo. Já si myslím, že bohužel není jediný, kdo takto přemýšlí, ale je asi jedním z mála, kdo veřejně řekl, že někdo má zemřít, že na něj má spadnout bomba a tak dále. Tak v tomhle tom si myslím, že opravdu on si to odsouzení zaslouží. A my nesmíme dělat nic podobného na zpátek. A nemyslím si, že čelní představitelé nebo nějací lidé v rámci pop kultury by si dovolili říkat tady toto stejné na druhé názorové spektrum. Že kdyby se někde prostě sešel Petr Pavel s nějakým, já nevím, s Uršulou von der Leyenovou a byl u toho Petr Fiala, tak kdyby prostě nějaká celebrita napsala, že tam měla přiletět nějaký bombardér a hodit tam bombu tady na tu budovu, tak myslím si, že takový herec, takový zpěvák by velmi rychle skončil, že si to prostě lidé nedovolí z té druhé strany. A myslím si, že to je norma, že si nedovolí něco takového říkat, že to prostě tak by to mělo být. Takže tohle je sice pravda, že oni se chovají, ti čelní představitelé, hůř. Kdyby si to, co si dovolil pan Farský, že měsíc po zvolení poslancem v roce 2021 odletí někam do Ameriky na školení, jak se dělá federalizace, tak kdyby si tohle to dovolil nějaký politik ze současné 108, tak ho média vláčí, že se nechal zvolit a pak si jede někam na výlet do ciziny a dostává za to poslanecký plat a nedělá práci poslance. Takže není to stejný metr, je to pokrytecké. Zároveň je potřeba uznat, že i naši podporovatelé mnohdy v rámci té frustrace prostě v komentářích taky jako píšou věci, které myslím, že nejsou v pořádku, že naopak přejí zase jako smrt těm druhým a tak dále. Takže tohle je něco, co když neuvidí od nás, od těch politiků, když to nebudeme normalizovat tak, jak se to snažil normalizovat pan Hřebejk, tak to bude v pořádku. Jakmile se z toho začne dít norma, tak už je to jenom krůček od toho, že to někdo naplní. Tak jako to naplnil v případě Fica, tak jako to naplnil v případě Trumpa, tak jako to bohužel úspěšně naplnil v případě Charlieho Kirka. Tolikrát o někom řeknete, že je fašista, až někomu přepne v bedně, podívá se na nějaký film z druhé světové války a řekne si, ti, co zabíjeli fašisty, byli hrdinové, tak já jdu taky toho fašistu zabít. A takovejhle fanatizovaný student ve Spojených státech prostě připravil dvě děti a manželku o tátu. A myslím si, že to je ten extrém, kam to povede, pokud bychom takovéhle chování omlouvali a normalizovali. Takže ne, to, co dělá pan Hřebejk, není normální a to je skutečně to, co můžeme zcela férově označit za prvotství. A já tady jenom ještě zareaguju, čtu si tu komentáře z našeho povídání, paní, nebo nevím, jestli to správně chápu, podle nicknameu se ptá, jestli má miminko, možná za mnou tady vidí nějaké propriety. Já jsem to říkal klukům na začátku, že jsem ještě poslední den na jihu Čech u rodičů a jak já, tak sestra máme malé miminko, takže tady to je taková místnost, abych nikoho nebudil, nerušil, ale zároveň je tady plno plínek, tak se omlouvám, že to tu není úplně úhledné.
0: Já, to je krásný, to jsi krásně zjemnil. Já se jenom vrátím k tomu, k ty hluboký. Já jsem na těch narozeninách Miloše Zemana byl osobně, byl jsem tam, byly to 80. My máme s Milošem Zemanem společný projekt Dunaj Odra Labe a jako předseda asociace Dunaj Odra Labe jsem udělal poradce, když byl prezident a vlastně jsme ho s bývalým ministrem Šlinkem k tomu projektu přivedli a spolupráce byla velmi zajímavá, podnětná. Jo? Nemusíme spolu ve všem politicky souhlasit, ale prostě ta prorozvojovost Miloše Zemana byla prostě úplně evidentní a já si myslím, že země se rozvíjet má. No a taky, když to ten Honza Hřebej potom napsal, tak jsem nad tím kroutil hlavou, že to je jako vůbec, když to řeknu jako tobě jako právníkovi, že to je jako vůbec projde i po té právní stránce, jo? Protože já jsem absolutně přesvědčen, co ty říkáš, že jak Charlie Kirk, tak další jsou ohrožováni a bohužel tady v tom případě fatálně, protože se prostě dovolí, aby vůbec někdo tímhle vyhrožoval, vždycky to začne vyhrožováním, že jo? A pak ty lidi, kteří jsou frustrovaní, tak vlastně v tomhle hledají možná i nějakou formu realizace hrdinství a něčeho a pak se tomu těžko brání. A pak tady ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit, a to je to, že když se podíváš třeba na, k tomu jsme se ještě nedostali, ale je to vlastně součást současných dnů. Když se podíváš na změnu Evropy třeba v oblasti oslavy Vánoc, že jo, co vlastně oni zkousli v tom Německu, že se v podstatě oslavy nekonají, že to mají tam obarikádovaný, úplně se to mění a běžně tam prostě hrajou prostě vlastně, když to řeknu na rovinu, ne úplně křesťanské písně, které k těm Vánocům nepatří, že jo, a všichni na to koukají a vím, že jim to není příjemný a přesto to jako tolerujou, tak ono právě to tolerování vede k tomu, že pak najednou někdo dostane chuť začít, a ty ho nemusí být to zrovna ty nepřizpůsobivý, může to být

0: že by v Káhiře byl křesťan evropského typu starostou, že by prostě se stavilo víc kostelů než minaretů třeba v Istanbulu, tak by to stoprocentně ta místní společnost nějak hodnotila. Jak je možný, že to ta západní společnost takhle podcenila? Je to záměr, je to plán, kdo to způsobil?
1: Tak on asi v Káhiře křesťan evropského typu starostou byl v době, kdy Egypt kolonizovala Británie a naštěstí
0: Ano.
1: teda ti Britové se tam tolik nerozmnožovali, aby potom přečíslili původní obyvatelstvo a původní obyvatelstvo bylo rádo, když Britové odešli. A tak nejsem si jistý, jestli toto se stane i v Británii, naopak. Obávám se, že tam je to hodně obtížné, aby se to změnilo. My jsme si říkali před tím rozhovorem, že já budu muset končit tak nějak 9. hodině, takže je to asi poslední otázka, nebo aspoň zkusím na ní rychle odpovědět, aby případně ještě byla nějaká poslední, která už bude zamýšlená jako poslední.
0: Ano.
1: Tak jenom, jako je to podle mě problém tím, že my jsme opravdu ztratili k úctu k nějakým větším hodnotám. A proto tak snadno jsme schopni ustupovat těm hodnotám těch, kteří si na nich stojí tak pevně, protože oni asi k tomu taky mají své důvody, proč ti muslimové si daleko nejvíc neváží těch ateistů, těch, kteří opravdu nevěří v nic, než křesťanů nebo nějakých jiných náboženství. A neříkám, že my máme všichni povinně jako začít teď věřit v něco, v co nevěříme. Ono to nejde, že jo? To určitě ne. Ale pokud přistoupíme na to, že je tady opravdu jenom ten materialismus, tak nám tady ta vyprázdněnost hodnotová bude dříve či později vyplňovaná něčím jiným. A buď to jsou to ty ideologie, které jsou novodobým náboženstvím, prostě zelená ideologie nahrazuje náboženství, to přeci není o žádných faktech, o vědeckých poznatcích, to je o té hysterii a o tom, že prostě někdo uvěřil, že planeta zhoří. A jsou tady jiné další obdobné ideologie, které nahrazují to, že jsme ztratili nějakou víru, anebo potom přijdou tady tito muslimové, kteří nám začnou sem vsouvat tu svoji víru, tu svoji ideologii, protože zrovna teda islám má současně i tu politickou stránku věci. A my to prostě přejmeme, protože za prvé nestojíme si pevně za tím naším, jsme ochotni to ohýbat. A za druhé už vlastně ani nevíme, co to naše je, protože jako mnozí progresivci prostě říkají nějaké křesťanské tradice, co to je, fuj, tradice je špatně a křesťanství je taky špatně a nejlepší je opravdu mávat duhovou vlajkou a nevědět, jakého jsem pohlaví. To je ta svoboda. Jenomže když je člověk svobodný od rozumu a když je člověk svobodný od nějakých pevných bodů v životě, tak potom vůbec jako neví, za čím jde, pro co tady je. A když ráno vstává, tak jako nemá úplně ten kompas nastavený každý den stejně, každý den taky může vstát a chtít něco jiného a velice rychle to měnit a být nespokojený. A naopak ten, kdo prostě v životě má nějakou jasnou linku a snaží se jí jít naproti, tak ten si za ní může stát daleko pevnějc, než ten, komu přesekají kořeny, protože každý strom, pokud chce růst do výšky, tak potřebuje kořeny a když mu je přesekají nebo sám si je přeseká, tak se velmi snadno vyvrátí. A bohužel ti jedinci, kteří jsou snadno vyvratitelní tomu centralisticky řízenému režimu z Bruselu vyhovují, protože takový nepevný člověk, takový izolovaný člověk je daleko snáze ovladatelný než nějaká pevná jednotka, jako třeba rodina nebo silná obec nebo nějaká silná komunita.
0: Jasný. Děkuji, Libora, protože samozřejmě respektuji a potvrzuji, že jsme se dohodli, že po cca hodině budeme končit. Tak mám na tebe poslední otázku.
2: Já tady mám jednu ještě docela od lidí, docela důležitou.
0: Jenom rychle, já to řeknu a pak už samozřejmě je na Liborově, jestli odpoví a jak. Můžeš velice stručně. Já ti chci popřát do příštího roku a do těch dalších let hodně zdraví, štěstí a síly, kterou budeš potřebovat. A ta poslední otázka zní a klidně stručně. Jako Libor Vondráček, právník a zároveň člověk, který dneska je v

0: situaci, kdy má toto i ve svých gesci ve sněmovně, které tři zákonné kroky, normy, zákony bys chtěl v tomto roce prosadit nebo připravit, co považuji za nejdůležitější pro Českou republiku. No a potom, co by si ty přál, aby se v tom vašem období volebním, to znamená v následujících 4 letech, podařilo prosadit 3 věci, které považuji za nejzásadnější. Nemusí to být legislativa, ale co změnit na České republice. Tak tohle jsou moje poslední 3 otázky, stačí stručně.
1: Tak děkuju za tady tuhletu pozitivně laděnou otázku. Přál bych si určitě ze své sféry prosadit důslednější ochranu svobody slova, tak aby kriminalizováni opravdu byli pouze ti, kteří někomu přímo vyhrožují a kteří prostě někomu konkrétnímu svými výroky páchají nějaký hmatatelný škody, a ne, aby jsme tady si museli neustále dávat pozor na jazyk, aby náhodou na nás někdo nezakleknul a nedostali jsme se do spáru orgánů činných v trestním řízení. Pro mě osobně celoživotně a pro svobodné jsou důležitá referenda, takže i když k tomu je potřeba ústavní většina i v Senátu, tak si myslím, že minimálně příprava tohodle zákona je něco, co by se dalo do nějaké míry stihnout, a ke konci roku budou senátní volby, takže třeba i ten Senát se dokáže pozitivně proměnit. No a třetí věc, v rámci teda té ústavy, v rámci toho, co nás čeká, tak my tam máme už teď novelu, aby NKÚ mohl kontrolovat Českou televizi a Český rozhlas. A to je něco, co si myslím, že se dá stihnout určitě velmi rychle. Vedle toho, sice je to 4. věc, ale myslím, že je taky důležitá, tak ústavní zakotvení práva na hotovost a zachování české koruny, tak aby v ústavě prostě bylo jasně napsané, že naší měnou je česká koruna, abychom nemohli přijít ani o naši měnu, ani o hotovost. No a celospolečensky nebo celovládně je určitě potřeba zastavit zadlužování, tak aby to tempo prostě se zpomalilo, protože ono to vytváří podhoubí pro inflaci a zdražování, a určitě tady máme už teď dost drahé energie a dost drahé jiné věci, takže velký úkol bude, aby jsme nenasekali během tohohle roku příliš velké dluhy a aby se spíš v těch příštích letech dařilo ještě ten schodek snižovat. Ne, že prostě pan Stanjura, který zvýšil daně na vymyslí 286 miliard korun schodek. Zároveň, aby jsme opravdu dodrželi to, že nebudeme zvyšovat daně. To si myslím, že je důležitý. No a třetí taková globální věc, aby lidi věřili tomu, že se snažíme s tím, co máme, tedy tu 108, že se snažíme naplňovat ty věci, které jsme si slíbili v rámci programového prohlášení, aby se trošku vrátila důvěra mezi lidi vůči politiky, že to, co se píše někde ve volebním programu nebo dokonce v programovém prohlášení, není něco, co jsme schopni pošlapat ze dne na den, protože to bohužel ta předchozí vláda dělala a vím, že pro spoustu lidí už potom to zneslo takovou nedůvěru, že nemohli věřit vůbec ničemu, co se řeklo do éteru, protože věděli, že to stejně kdykoliv kdokoliv pošlape.
0: Libore, děkuju, já jsem spokojen, další otázkou tě nebudu zatěžovat, ještě možná poprosím Petra, aby...
2: Tak, já tady mám jednu rychlou, ty už to, Libore, naznačil, nicméně, tady Wikipes se ptá, teda Vilíkpes, uděláte něco s tím, že komunismus je na stejné bázi jako nacismus? Děkuji, je to ten nechvalný paragraf, že kdo vlastně dneska nesouhlasí s vládou, tak je trestně stíhatelný, tak třeba Indra Reichl řekl, že to má jako jednu z priorit tohleto právě zrušit, tak jak seš na tom ty?
1: Já už jsem tady dostal ohledně toho dotaz od paní předsedkyně, která mi psala i datovou zprávu, já jsem ji ještě nezavolal, sehnal jsem si na ní telefonní číslo, mám v plánu jí to říct, že určitě já jsem proti tomu, aby se takovéhle věci u nás v České republice kriminalizovaly. Pro mě osobně se to týká obou dvou těch ideologií. Myslím si, že obě dvě ty ideologie mají za sebou mnoho lidí, kteří prostě v minulosti pod rouškou těchto ideologií přišli o život, že ve jménu těch ideologií se dělo mnoho špatných věcí.
2: To já i myslím, kapitalismu teda mimochodem, no.
1: No tak třeba jo, ale já si prostě nemyslím, že by v České republice, pokud chceme mluvit o tom, že je tady svoboda slova, takže by lidé měli být kriminalizováni za to, že prostě mají nějaký názor na komunismus, že mají nějaký názor na nacismus. Je to asi neobvyklý pohled na svobodu slova v našich zeměpisných šířkách, ale ve Spojených státech taky ta svoboda slova je poměrně velkého rozsahu a já jsem prostě toho názoru, že u nás bychom měli se snažit, aby policie řešila závažné trestné činy, aby objasňovala násilnou kriminalitu a další věci a ne, aby zkoumala, jestli někdo, když vyvěsí vlajku Čínské republiky, na které jsou jako hvězdičky, tak tím propaguje komunismus a zavřeme ho. Nebo já si to neumím jako představit, co to v praxi znamená.
2: Nedej bože, Evropský unie, tam je taky dost hvězdiček.
1: Tam jsou taky hvězdičky a taky bych řekl, že se mnoha aspektech inspirovali u Marxe, možná spíš u trockismu, ale to už nechám asi na jinou debatu. Takže díky za ten dotaz. Určitě je to věc, kterou já osobně vnímám jako špatnou věc, že se to takto změnilo. Já bych šel opačným směrem, já bych naopak svobodu slova rozšiřoval a tak, jak odpovídal i v nedávném rozhovoru u pana Dimuna, pan ministr spravedlnosti Tejc, že se chce podívat i na ty předpisy, které do dneška byly v platnosti a tím nemyslí třeba napomáhání cizí moci nebo právě tenhle paragraf, ale už ty paragrafy, podle kterých kde kdo už byl souzen a bylo to teda v rozporu se svobodou slova, tak mi to dává nějakou naději, že na tady tohle snažení nebudu sám a nebudu sám s Jindrou Reichlem a dalšíma.
2: Super, děkuju moc, za mě všechno. Vím, že pospícháš, tak víc už toho tady nebudeme tahat z těch chatů.
0: Díky, doufám, že jsme nezbudili miminka. Pěkný zbytek toho roku a ať se daří v tom dalším. Díky. Díky, že jsi přišel a doufám, že to nebylo naposledy. Děkuju.
1: Díky moc za pozvání a vám dvěma i všem ostatním přeju do nového roku hlavně hodně štěstí. Když máte štěstí, nepotkáte žádný bacil a ani se neutopíte jako zdraví lidé na Titaniku, takže myslím, že hlavně to štěstí budeme všichni potřebovat.
0: Libore, díky. A protože to jsou potřeba poslední skaldovy tohohle roku, tak já se připojuju k Liborovi a přeju všem posluchačům a nejenom skaldovin, ale všech médií a všem lidem v České republice přeju hlavně hodně štěstí a zdraví, ať se jim daří, ať věřej v to, že jim bude teďka normálně jít, protože to si myslím, že si zaslouží. Díky a všichni se držte.
2: Tak jo, přátelé, děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Ciao.

0: Krásný příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream se speciálním hostem, s tím jedním z absolutně nejfundovanějších, nejlepších, nejšikovnějších poslanců, která sněmovna parlamentu České republiky vůbec zažívá. Taky se tam dějou věci, tam se třesou v základech ty zdi a takový některý tam omdlívají donlop a to. Ale vítám tady samozřejmě doktora Jindřicha Reichla. Ahoj.
1: Ahoj Petře, děkuji za pozvání a krásný večer všem divákům tvé televize.
0: Přátelé drazí, protože není čas, tak já jsem to vzal tak jako hopem, protože Jindra pak musí jet, prosím vás, na primu. Jo, ale to je důležitý, samozřejmě důležitý je, že si na nás udělal čas. Ahoj a ještě jednou. A prosím tě, chtěl jsem se zeptat, jaký jsou vlastně vůbec tvý dojmy, jako když to tak shrneš teďka, vlastně jsi nová krev, která tam míchá tou sněmovnou, tak jak to máš, jak to cítíš?
1: No, řekl bych, že po dvou měsících po volbách už si jako říkám, že chápu, proč ty lidi jako ta politika tak štve, jo, protože prostě vem si, co jsme za dva měsíce probrali. Jo. Probrali jsme střet zájmu Andreje Babiše, výroky Filipa Turka, cestu na Slovensko, jestli tam pojedou Šebelová spol nebo nepojedou, nějaký místo předsedy a tečka. Jo. Takže dva měsíce máme od voleb. A že bychom jaksi udělali něco zásadnějšího pro to, aby se tady v České republice začalo lidem žít líp, no tak to jako nic. Jo. Jenom snad Tomio aspoň, že dokázal sundat tu ukrajinskou vlajku, zaplať pánbu za to. Samozřejmě ta cesta na Slovensko byla skvělá. Já jsem byl v čtvrtek, pátek v Maďarsku, to samý, prostě ta V4 znova ožívá, z čehož mám velkou radost. A oni mají z toho velkou radost. Maďaři a Slováci jsou nadšení, že tam vzniká tahle koalice, že budou mít někoho normálního, s kým se budou bavit a nebudou muset jednat s Fialou a s Rakušanem. Ale na mě to všechno strašně dlouho trvá. Já, když vidím tam ty Piráty, jak tam chodí jenom s plakátkama a s potisklýma tričkama, s QR kódem a vlastně nemají jediný zájem udělat něco pro lidi, jenom tam dělají svoje vlastní PR, svůj vlastní marketing, takový ten přiblblej pro ty děcka. Tak to mě to úplně jako ničí. Já bych v biznisu je vypráskal bičem raz, dva a tyhle lidi tam nemají co dělat. A za sebe, já jsem zrovna dneska nad tím přemýšlel, že vlastně podle mého názoru velká část příčiny těch současných problémů, ve kterých jsme, je prostě v tom, že daleko větší příležitost, daleko většího sluchu těch médií a lidí dostávají ti rozbíječi, ne ti, kteří jako se snaží něco stavět, jo? Ne ti stavitelé, ale ti rozbíječi. Ty se snaží něco postavit, něco udělat a to jako to nikoho nezajímá. Jo? Ale když ti tam prostě naběhne takováhle partička, která se tam začne oblíkat v tričkách ABCD, už to prodej a zvedat nad hlavu QR kódy na to, aby prostě se zaplatili nějaký peníze z Agrofertu, tak to jako, jak chceš potom stavět, jo? Prostě představ si, nebo jak chceš něco dělat, představ si, že máš jako seš na pláži, stavíš hrad z písku a teď se ho tam snažíš uplácovat a postupně si ho tak jako stavíš a pak jsou tam tři lidi, kteří ti furt do něj kopou a šlapou ti na něj a všichni říkají, to je, těm se budeme věnovat, těm, co do toho kopou a těm, co na to šlapou, takže do té doby, dokud jako víc sluchu, víc prostoru v médiích budou dostávat tihleti bourači, tihle lidi, kteří prostě jenom se snaží demolovat všechno, co se kdo snaží stavět, tak prostě nemáme šanci. Hele, proti Babišovi můžeme mít tisíc věcí, ale on má za sebou nějaký výsledky. On prostě postavil obrovskou firmu, on tady byl premiérem, byl ministrem financí. A teď jako, jsou tady Piráti, kterým je tam 21 let, kteří prostě nemají zase vůbec nic, nemají žádné životní zkušenosti, vůbec nic nevědějí, nestačí intelektuálně, schopnostně, vědomostně, ale všichni jako tady řeší tyhle ty jejich vlastně snahy neustále podrývat to, aby tady vznikla vláda a začala něco dělat. Ta vláda tady mohla vzniknout za dva dny po volbách, prostě já, kdyby to bylo pomín, tak za dva dny po volbách Petr Pavel prostě měl říct Andrej Babiš premiér, sestavte vládu, přineste mi ji co nejdřív, mohli jsme mít za týden vládu, vláda by začala něco dělat, mohli jsme do Bruselu, tam jsme mohli říct, ať si ten migrační pakt a ETS dvojky a všechno zase vezmou a
0: strčej někam.
1: Strčej si to za klobouk a začalo by to prostě jet. Jo. Já mám rád ty věci, když se řeší a nedovedu si představit v soukromém sektoru, že bych prostě někde nastoupil a dva měsíce se jenom jako bavil o obsazení funkcích ve vedení té firmy a podobně. To by prostě ta firma by zkrachovala. Takže se nedivím, že ten stát je na tom tak, jak na tom je, protože vlastně ono je to nastavené, ty pravidla tak, že ti, kteří se snaží bourat, zdržovat a prodlužovat, tak mají daleko větší příležitosti, daleko větší prostor k tomu, aby to dělali, než ti, kteří se snaží stavět.
0: No ono, totiž ty konflikty si všimni, že je to mediálně samozřejmě zajímavější a média čujou vyšší sledovanost a taky jako rádi o tom informujou.
1: Jasně, no.
0: Co si budeme, jako hlavně clickbait, neboli respektive poměr kliknutí na článek, prosím vás, pro ty, který nemáte rádi cizí výrazy. V4 a Polsko, prosím tě, to je další takové zajímavý téma, protože ty si nakoustu V4, jak se k tomu teďka staví ty Poláci? Pořád rezervovaně nebo už se s nima dá mluvit?
1: No, já myslím, že to je zase takový to neštěstí, že ti politici velmi často upřednostní nějaký svůj krátkodobý záměr politický, získat ty politické body u sebe, než aby dali přednost tomu, co má z dlouhodobého hlediska daleko větší smysl. Ten Karol Navrocký, který je v mnoha věcech naprosto normální a velmi gramotný člověk, tak prostě chtěl těm polským médiím ukázat, já se s Orbánem bavit nebudu, a tím jako trošku do toho upřímně hodil vidle, což je velká škoda, ale přesto ty Poláci do ty Budapešti přijeli a bavili jsme se tam sama. A já jsem tam říkal, pojďme prosím si uvědomit, co má být základem toho našeho, té naší spolupráce, toho našeho partnerství. Má to být přátelství. A když jsi s někým kamarád, když jsi s někým přítel, tak když se na něčem neshodneš, tak to přece neznamená, že mu řekneš, tak to se s tebou nebudu bavit, to s tebou končím a už se s tebou v životě nepromluvím. Jo? Tak řekneš, dobře, na tohle máme jiný názor, na tom se neshodneme, nevadí a budeme se bavit o tom, na čem se shodneme. A já jsem se tam snažil právě tohleto prezentovat, tenhle přístup a říkal jsem, podívejte se, ta válka na Ukrajině bude za rok, za dva, nevím, doufejme třeba už za půl roku pryč, bude skončená. Ale ty problémy, které máme jako V4, to znamená ten migrační pakt ETS2, snaha uzavít některých zemích euro, které ho nemají kromě Slováků, snaha zbavit nás práva VETA a tak dále, no tak tyhle problémy tady budou samozřejmě přetrvávat a zejména bude přetrvávat ten problém, který trvá už 35 let a to je vlastně naše mnohem horší taková poddanská ekonomická situace, pozice ekonomické kolonie Západu. A přece my bychom měli v tuhletu chvíli se nezabývat těmi krátkodobými problémy a při vší úctě k tomu, jaké emoce ukrajinská válka vyvolává, tak to je krátkodobý problém, který bude vyřešen. Ale měli bychom se soustředit na ty dlouhodobější věci, jako je právě zvyšování životní úrovně, pozdvihování životní úrovně tady v té V4, abychom nepracovali za třetinu německých platů, abychom nebyli montovna a skladovna Západu, abychom jim neplatili za naši elektřinu 70 euro emisní povolenku a tak dále a tak dále. To jsou přece podle mého názoru věci, na které bychom se měli shodnout a i když prostě budeme mít jiný názor na situaci na Ukrajině, tak bychom měli si říct, hele, tak Ukrajinu necháme stranou, na to se neshodneme a pojďme se bavit, jak společně zastavit ETS2, migrační pakt a jakým způsobem se dá dohromady ekonomicky a infrastrukturálně, abychom byli prostě schopni těm Němcům čelit a abychom je v té ekonomice dohnali, protože my máme v tuhle chvíli naprosto jedinečnou příležitost to dokázat. Němci spáchali sebedestrukci a sebevraždu tím, že otevřeli bránu masivní migraci a tím, že prostě zavedli zelenou ekonomiku, která ničí jejich průmysl, včetně automotivu, včetně všeho. Takže za normální okolností my bychom je doháněli velmi těžko, protože ten jejich průmysl byl velmi silný, byl opravdu nabustovaný, byl rozběhlý na plný obrátky a oni sami si ho začali ničit. A právě proto, že najednou máme tu příležitost sem tu zelenou ideologii nevpustit, nezničit si svůj vlastní průmysl a nevpustit si sem ty migranty a nezničit si vlastní demografii a nezvyšit si kriminalitu, tak v ten okamžik máme jedinečnou příležitost je v té životní úrovni dohnat a předehnat. A to je potřeba si uvědomit a na těch věcech spolupracovat. A nejenom na té V4, ale já bych přizval Rakousko, Srbsko, Rumunsko, další státy, abychom vytvořili vlastní ekonomický subteritorium, který by prostě tvořilo jednak takovou závoru proti těm bruselským nesmyslům, ale jednak by navzájem spolupracovalo a ekonomicky si pomáhalo. Maďaři mají nejlevnější plyn, my máme nejlevnější elektriku, pojďme si to vyměnit, ať oni nám dají plyn za svoje ceny, který mají od Gazpromu, my jim dáme elektřinu za naprosto zvýhodněné ceny a budeme růst oba. Jo. Takže to je moje představa fungování V4. A jestliže se teda neshodneme s Polákama v současné chvíli na přístupu k ukrajinské válce, nevadí, nechme to téma stranou, ať si Poláci dělají, co chtějí. My si budeme dělat taky, co chceme. To je zahraniční politika, to může mít každý úplně odlišnou.
0: Děkuju ti za vysvětlení, protože tohle ten přístup je prostě si myslím jediný možný do budoucna. Prostě pracovat na tom, kde se shodneme a ty rozdíly prostě nechat stranou.
1: Ani s manželkou se neshodneš na všem, že jo? No tak jako přece neřekneš jako, tak na tomhle se neshodneme, jako ty fadíš Spartě a Slávin, tak se s tebou rozvádím. Jo? No tak prostě hold, já ji nechám, ať si fandí Slávy, já si budu dál fandit Spartě, to říkám příkladmo, ne aby mě lidi brali za slovo, komu fandíme, ale prostě na věcech, na kterých se neshodneš s přítelem, s partnerem, s kýmkoliv, no tak prostě respektuješ, že on má jiný názor a bavíte se o těch jiných věcech. Že jo? To je prostě podstata přátelství a na tom by měla být založena podle mého názoru právě ta spolupráce v rámci V4, já nebudu přesvědčovat Poláky, že to mají mít jinak, oni to tak cítí, je to dáno historickými zkušenostmi, tam ta rusofobie prostě je daná a má svoje reální základy a kořeny, ale my to můžeme prostě mít jinak, můžeme mít daleko střízlivější přístup k té válce na Ukrajině, k tomu, že prostě vidíme, že se tam jenom pálí naše peníze, že si tam kupují zlaté toalety, zlaté bidety a luxusní auta a říct, my už jim tam prostě peníze posílat nebudeme, a nebudeme nadále podporovat tu válku a budeme se naopak snažit podporovat Trumpa, aby ji uzavřel. Ale vy, Polsku, jestli chcete, pane Navrocky, dál tam ty peníze vašich daňových poplatníků sypat a posílat jim, co chcete, tak jim to posílejte. S pánem Bohem, nám do toho nic není. Jo, to je vaše rozhodnutí a váš přístup, vaše strategie. To neznamená, že se nemůžeme bavit o tom, jak společně zastavit ETS2 migrační pakt a bránit právo veta v rámci Evropské unie a jak zastavit von der Leyenou, na tom se přece shodneme, tak se pojďme bavit o těchto věcech.
0: Jo, samozřejmě, no, na druhou stranu, samozřejmě tady je vidět ten konkrétní příklad, jak je to na té Ukrajině špatný, když nemají normální záchody a můžou teda si koupit jenom ty zlatý, to prostě ten výběr.
1: Já jsem dneska dával video Petře Donalda Trumpa juniora, který byl v Monaku, no. Říkal, jak tam každý druhý luxusní auto má ukrajinskou značku. Říká, kde na to ty peníze vzali? No samozřejmě prostě z té mezinárodní pomoci, kterou jim tam posíláme. A říká, a dokud jim to tam budeme posílat a bude stačit to tam říká, to, co já říkám 3 roky, jo, že no, prostě ti Ukrajinci samozřejmě dávají vratky. Jo. To je těch 14 milionů euro v té fialově kampeličce. To nebylo žádný nákup munice, to byla čistá vratka za to, že prostě někdo tady poslal peníze našich daňových poplatníků. To sami dělají pro Američany, to sami dělají pro Angličany, pro všechny na světě. Takže do té doby, dokud bude fungovat tenhle ten princip, že my jim pošleme peníze našich daňových poplatníků, oni pošlou vratku těm politikům, kteří o to rozhodli, tak do té doby ad jedna se budou tam pálit naše peníze a ad dva tam bude pokračovat válka, protože já teď řeknu takové hezké veřejné tajemství, ale těm oligarchům a státním úředníkům, kteří jsou na Ukrajině a kteří ty peníze rozkrádají, těm je absolutně ukradený, že tam umírají lidi, že tam umírají jejich vlastní bratři, že tam umírají prostě ti obyčejní Ukrajinci. Jim je to úplně jedno. Ten Timur Mindič, ta pravá ruka Zelenského, ten měl peníze na to, aby zrekonstruoval energetickou síť, aby tam v zimě nezmrzli a on je prostě bez mrknutí oka ukrad. Jo? Takže teď budeme říkat, Ukrajinci tam trpějí, hrozná zima. Proč? No protože Mindič ty peníze rozkradl. To jsou lidi, kterým je to úplně, ale úplně jedno, jim jde o to, aby mohli dál krást. A do té doby, dokud tam peníze potečou a oni dál krást budou moct, tak do té doby tam ta válka bude. Protože oni nemají jediný důvod ji ukončit. V momentě, kdy ukončíš, tak tam ty peníze přestanou týct a oni v tu chvíli končí a nemůžou krást dál.
0: No právě, no, takže dej jim vlastně o všechno, jako to, jako šlo Fialovi.
1: No jasně, no.
0: A tady mám otázku, teda dotaz. Dobrý večer, pane poslanče, jak to dopadlo s tím vyzbrojováním Ukrajiny? Tak to se ptá Alena. Tak co u nás a snahy teda o budeme pokračovat ve vyzbrojování Ukrajiny nebo ne?
1: Česká muniční iniciativa podle všeho nebude pokračovat, to je první věc. Usnesení o podpoře Ukrajiny, který nám dala na výbor pro obranu paní Barbora Urbanová ze STANu, tak jsme minulý týden hlasovali o něm a neprošlo. Kolegové z ANO a z motoristů se zdrželi hlasování, já jsem jediný hlasoval proti, protože jsem přesvědčený, že to je usnesení, který nemá s bezpečností České republiky vůbec nic společného. Naopak, že protože tam bylo to formulované, že v zájmu bezpečnosti České republiky je i nadále pokračovat Ukrajinu. A já jsem říkal, že v zájmu bezpečnosti České republiky je přestat podporovat Ukrajinu a začít podporovat mírová jednání. Proto jsem hlasoval proti a to usnesení neprošlo. Ve středu máme to samé usnesení na výboru pro zahraniční věci. Doufám, že neprojde taky. Já samozřejmě budu konzistentně dál hlasovat proti a budu přesvědčovat své kolegy, aby se ke mně přidali. A za mě prostě v současné době není jeden jediný důvod Ukrajinu nadále podporovat. Doufám, že tenhle názor přetrvá i v té vládní koalici a že prostě další zbraně už na Ukrajinu nepůjdou. Já jsem proto, abychom modernizovali naši armádu, abychom přivedli nové muže do armády, protože to je největší problém současné modernizace českých armádních sborů. Nemáme lidi, ale nebudu dál prostě posílat zbraně na Ukrajinu. Já jsem dneska napsal na svůj Facebook už ani korunu Ukrajině. Já budu samozřejmě velmi, velmi jednoznačně a jasně tenhle ten princip zastávat. Takže myslím si, že už, že snad už tohle skončí. Prostě na prvním místě musí být Česká republika, ne Ukrajina. 4 roky byla na prvním místě Ukrajina, teď už musí být na prvním místě Česká republika.
0: Tady vyřizuju ještě samozřejmě dodatečně gratulace od lidí k tvému zvolení předsedou strany PRO, takže blahopřeji.
1: No, děkuju. Musím říct, že být předsedou strany je nejnevděčnější role vůbec. Je to strašidelně těžký, protože prostě člověk musí řešit spoustu a spoustu věcí, ale samozřejmě pro mě, pro jako moje dítě, takže udělám maximum pro to, aby se mu dařilo dál, aby ta strana rostla a abychom byli schopni představit další skvělé osobnosti, které máme u nás mezi našimi členy a doufám, že strana PRO jen a jen poroste.
0: Skvělý. Přátelé drazí, dejte lajky, dejte palečky nahoru, samozřejmě, který jste tady poprvé, tak dejte si odběr, aby vás systém upozornil další videa. Já vám hned řeknu, že ve 21.00 jedeme ještě jeden stream, protože, jak jsem říkal, Indra musí bohužel na primu, ale tady dávejte lajky, ať systém ví, že tohle video stojí za to. Jinak tady vpravo nade mnou je QR kód pro ty z vás, kteří byste chtěli pomoct ekonomicky tomuto kanálu, tak stačí, nebo pod videem je číslo účtu normálně napsaný, ale vezmete QR kód, naskenujete a doplníte libovolnou částku. Moc krát vám děkuju už předem, díky vám, protože bez vás by to...
1: Taky děkuju a budu rád, když Petra podpoříte jeho práci, protože ono to vyžaduje spoustu času, spoustu energie, takže pokud jenom trochu můžete, tak to bude jen dobře, když podpoříte tenhle ten kanál, který dělá skvělou práci. Já sám rád se dívám na některé videa, mám rád Pepu Skálu, když mluví, prostě je to, s ním mám úžasný vztah, protože Pepa Skála, samozřejmě všichni vědí, že já nestojím na stejné názorové straně jako Josef, ale my se navzájem jako obrovsky ctíme a respektujeme a právě tam bych řekl, že přesně demonstrujeme to, o čem jsem tady mluvil. My prostě na některých věcech se neschodneme, ale to neznamená, že si ho nemůžu vážit a že ho nemůžu respektovat a je to extrémně inteligentní člověk a jeho myšlenky prostě pro mě jsou přínosné a rád si je poslechnu, protože mě obohacují. Prostě poslouchat Piráty, poslouchat paní Šebelovou, pana Rakušana, tak to mě ještě neobohatilo opravdu vůbec o nic. Tak za mě já jsem moc rád, že tuhle práci děláš a budu moc rád, když tě diváci podpoří.
0: Já jenom teda si přihřeju polivčičku, jak se ti líbilo na losu v sobotu?
1: Jo, to bylo skvělý. Musím říct, že los byl perfektní, exkluzivní sestava hostů, velmi, velmi zajímavé debaty a byla radost to poslouchat a jsem rád, že se to hodně šíří i přes sociální sítě, že že si to lidi posílají, sdílejí, protože některé ty vystoupení opravdu stály za to.
0: Jo, i to tvoje stálo za to, přátelé, to samozřejmě. Jukněte litoměřický odborný seminář alias LOS 2025, najdete na kanále. Opravdu to stálo za to, já se to nakonec ten přímý přenos rozsekal na 3 díly, zlepšil jsem zvuk, abyste měli lepší to. No a v shortech pak uvidíte různý zajímavý fotečky, momentky a tak, tak to... Prostě já myslím, že se to nakonec povedlo všechno, i když půl hodiny před začátkem jsem tam běsnil teda, že nám nešlo nic, no, to prostě tak bejvá.
1: To je klasika.
0: Tak, krvopřísedník se ptá, zdař Bůh, tak kdy, to je zítra, bude jmenovat ten výkon z radu tu novou vládu, tak jak to vidíš?
1: Zítra v 9 by měl být jmenován premiérem Andrej Babiš, to znamená ne celá vláda, ale premiér, a předpokládám, že příští týden by měl Andrej Babiš v podstatě představit kompletně celou vládu a měla by být jmenována ta vláda jako taková, a v momentě, kdy se tak stane, tak oni mají 30 dní na to, aby požádali o důvěru poslaneckou sněmovnu, to je předpokládáno 13. ledna, to znamená tak, jak je to zatím naplánováno a jak to vidím, je to, že by 15. prosince měla být jmenována vláda a 13. ledna, což je vlastně přesně těch 30 dní, tak by měli požádat o důvěru a v ten moment by v podstatě to už by měl být jenom formální krok, protože tam 108 hlasů máme, ale vlastně už od toho 15. by ta vláda měla začít normálně fungovat.
0: Já poděkuju tady Mílovi a Václavovi, Josefovi a Milanovi za vaše příspěvky, pánové, díky moc, díky vám všem. A takže teďka jenom na vysvětlenou, prezident schvaluje teda, nebo bude jmenovat Andreje Babiše a...
1: Ano. A příští týden by měl jmenovat vládu, by měl předat vlastně ministerské dekrety jednotlivým ministrům a pak by začíná běžet od toho dne 30-denní lhůta, kdy vláda musí ze zákona požádat o důvěru poslaneckou sněmovnu a to by mělo proběhnout 13. ledna na prvním zasedání poslanecké sněmovny.
0: A jak je to s osobě a obsazení, nebo respektive takhle rozdělení, jak to máte třeba jako v té koalici rozdělený, kdo má jaký, která strana má jaký, řekněme, posty nebo tak?
1: Tak v té vládě to je asi známý, ty ministerstva, jak je to rozdělený, to znamená, že my máme obranu, zemědělství a dopravu, jakožto SPD a ty přidružené strany. Už před volbami jsme deklarovali, že tam budeme jmenovat odborníky, to znamená nikoli v politiky, ale lidi, kteří tomu rozumí. To je na dopravě je to pan Bednárik, který v tom dělá celý život. Na zemědělství je to pan Šebestián, kde máme dopis asi 10 různých zemědělských organizací a sdružení zemědělců, kteří prostě píšou, že je to nejlepší člověk, který tam může sedět, že s ním mají skutečně skvělé zkušenosti. A na ministerstvu obrany je to Jaromír Zuna, generál, skvělý člověk, který slouží v armádě celý svůj život, miluje tu obranu a musím říct, že je to člověk, který podle mého názoru bude na svém místě. Motoristi ty mají životní prostředí a zahraničí, tam si šachují s Filipem a s Petrem Macinkou. Pak mají to nové ministerstvo pro prevenci, zdravotní prevenci a pro sport, to má Bodeš Šťastný. A pak ministerstvo kultury a to má Otto Klempíř a vlastně zbytek těch ministerstev obsazují nominanti Hnutí ANO. Takže takhle bude sestavená vláda a jak říkám, měla by začít od příštího týdne fungovat a snad už do toho 18. prosince na tu radu premiérů v Evropské unii pojede Andrej Babiš, protože kdyby tam vyhl Fiala, tak to by byla fakt tragédie.
0: No právě, protože to 18. se tam bude projednávat docela jako důležitý věci, si myslím, jako pod úroveň. A dá se eventuálně, ať už tam jede kdokoliv, třeba udělat to, aby sněmovna zavázala toho, kdo tam pojede, aby mohl dělat jenom určitý kroky, jako nějak omezila ten, dala nějaký jasný mandát, nějaký příkaz?
1: Teoreticky ano, ale my už se nesejdeme do Vánoc, nemáme tam už zasedání plenární ty sněmovny, takže nic takového už se neuděje, ale já znovu říkám, pokud vše proběhne tak, jak má, tak tam pojede Andrej Babiš, a věřím, že Andrej Babiš dostojí svým předvolebním slibům a svým závazkům vůči voličům a bude tam hájit zájmy České republiky a nebude chtít jakýmkoliv způsobem sklouznout na nějaké umlouvání, domlouvání a další věci. Protože teď tady vidíme třeba ohledně toho migračního paktu, jak s velkou slávou oznamují, že Česká republika nebude muset v roce 2026 nic platit, protože jsme tady měli ty ukrajinské migranty. Ale mě to připomíná takovou tu marketingovou akci ve stylu první měsíc zadarmo. Jo? Jako když si stahuješ nějakou aplikaci a tam řeknou, máte to zadarmo, jenom nám tady zadejte číslo karty, jo? A váš CVC kód a první měsíc neplatíte nic. Jo? Takže to tam zadáš, máš to jakoby zadarmo, pak na to samozřejmě zapomeneš a pak ti to každý měsíc hezky odečítá z ty karty ty peníze. Jo? A mně tohle připadá úplně stejně, že oni vlastně řeknou, no tak ten migrační pakt, ale vidíte, teď nebudete muset příští rok nic platit, máte to zadarmo, tak my všichni řekneme, no tak dobře, tak nemusíme platit, tak OK. A od roku 2027, buch, a už to pojede. Jo. Takže já se prostě tímhle tím nechci nechat ukolíbat za žádnou cenu. Mně tenhle vyděračský pakt totálně pije krev, protože prostě oni si ten problém způsobili a namísto toho, aby nás slušně požádali jako své partnery, jestli bychom jim s tím nemohli pomoct, a nabídli nám za to nějakou kompenzaci, o které bychom mohli jednat, přijmout nebo nepřijmout, tak oni nás fakticky vydírají. Jo? Prostě to, jak to mělo být, když ty Němci ten jejich sociální experiment zkrachoval, protože si mysleli, jakým stárne populace, že si dovezou mladé, silné, černé muže z Nigérie a oni tam začnou pracovat na ty důchody. A bylo to perfektně naplánované, akorát to mělo jeden háček, že ti mladí, silní muži z Nigérie nepřijeli pracovat, ale čerpat dávky. To je jako drobný háček, který tam nastal. A teď oni jsou prostě v obrovském problému, roste jim tam kriminalita, hroutí se jim sociální systém, nevědí, co s tím. Tak férový by přeci bylo přijít za náma a říct, pánové, my jsme to strašně zvorali, omlouváme se, byla to chyba a teď potřebujeme pomoct. Takže my zaprvé zastavíme, zavřeme brány, aby už sem nám nešli nikdo další. A kdybyste si vzali část těch migrantů, tak my bychom vám za to zaplatili každý rok nějaké peníze, protože s tím souvisejí náklady s tím, že se o ně budete starat. A oni to tak neudělají. Já bych teda i tak řekl ne, i to bych odmítnul. Ale oni nepřijdou s tímhletím jako férovým v uvozovkách návrhem, kdy může říct ano nebo ne. Oni přijdou s totálně vyděračským návrhem, kdy řeknou, my žádný brány zavírat nebudeme, my sem budeme vozit další, ty migranty z té Afriky a to, co se nám tady bude hromadit, tak rozprostřeme po celé Evropě a vy, když si je nevezmete, tak nám zaplatíte 15 miliard korun každý rok. 15 miliard korun každý rok za to, že si je nevezmete. No to je, jako v trestním právu je tohle vydírání. Za to, kdyby jsi to udělal, tak tě zavřou. A tady prostě v mezinárodní politice je to běžná věc, ale to, co chci říct na závěr k tomuhle tématu, ono to ukazuje ten jejich přístup. Oni nás neberou jako partnery. Oni nás neberou jako sobě rovný nějaký přátelé, se kterými si chtějí bavit a chtějí se k ním chovat férově. Ne. Oni nás berou jako odpadkový koš, zásobárnu levné pracovní síly a odklidiště pro všechny tyhle ty jejich problémy, které oni mají. A já prostě už nechci dál pokračovat se schrbenýma zádama, abychom jim pořád říkali, no vy jste to velké Německo, tak samozřejmě to udělali. Samozřejmě, pane Merci, nebojte se určitě, no já tohle podlézavost nesnáším a nikdy nebudu praktikovat. Takže za mě migrační pakt ani omylem, můžou stokrát říkat, že v roce 2026 nebudeme platit nic, stokrát to můžou říkat, mě to vůbec nezajímá, tyhle marketingové akce. Já za sebe říkám ani omylem, protože ten pakt je od začátku špatně, je to vyděračská smlouva, vyděračská dohoda a my jsme na ní nikdy neměli kývnout. To, že to Rakušan udělal, je za mě vlastizrada toho nejtěžšího možného kalibru. A já budu prostě trvat na tom, aby ten migrační pakt neplatil v žádný podobě pro Českou republiku.
0: Děkuju, prosím tě. A teďka v rychlosti, tady se lidi ptají, kdy budeš v Ostravě nebo v Havířově na nějaký besedě nebo tak, plánuješ něco?
1: Budu teď v pátek tam jedu na otočku, protože jsem slíbil jednomu staršímu páru, který jsou naši podporovatelé, že je oddám. Já jako poslanec mohu oddávat. Takže fakt, poslanci můžou oddávat. Takže já je jedu oddat do Moravskoslezského kraje, jelikož jsem to slíbil. Ale mám hned zase v Praze večer ještě další akci, takže musím tam zpátky na otočku. Nicméně už mám kancelář ve Frýdku Místku, krásnou, menší, skromnou, nechci za to platit prostě nesmysly a čerpat tak, jako to dělá paní Šebelová naplno, ale rozhodně v novém roce plánuju setkání v Moravskoslezském kraji a určitě se tam potkáme, často jsme se potkávali na zámku v Havířově, tam byla vždycky skvělá atmosféra, v Ostravě, v Kátriu, perfektní atmosféra, takže určitě můžete se spolehnout, že zase vyjedu.
0: Prosím tě, a kde diváci teda najdou informace, kde tě budou moct najít?
1: Stranapro.cz, www.stranapro.cz, tam máme vždycky setkání a akce. Přiznám se, že teď jsme po těch volbách příliš nejezdili, protože já tady jsem běhal od rána do večera po všech možných jednáních a snažil jsem se to dávat dohromady, abychom jednak měli co nejdřív tu vládu, aby nám tady ty piráti neházeli pořád ty klacky pod nohy. Ale od ledna zase plánuju výjezdy a budu pravidelně jezdit do svého regionu, kde jsem byl zvolen, tedy Moravskoslezský kraj, a už se na to moc těším, takže zase znovu budeme jezdit.
0: Tak to je super. V Praze teď nějak budeš někde vidět, nebo ne, když už...
1: Teď už asi do Vánoc moc ne, protože my máme ve středu právě ten zahraniční výbor, zítra mám ještě nějaké natáčení, budu u Petra Hajka na protiproudu natáčet, tam mám nějaký ještě soudy, a ve čtvrtek zase jdu natáčet na Parlamentní listy, nějaký takový předvánoční rozhovor, v pátek jedu do toho Moravskoslezského kraje oddávat, takže teď to je takový jako náročný, ale od ledna to zase začne, plus plánujeme s Tomášem Doležalem, s dalším poslancem skvělým za SPD, který mám velmi rád, je to můj kamarád a člověk, který je opravdu skvělý odborník a musím říct, že jen víc takových poslanců, jako je on, tak plánujeme semináře v Poslanecké sněmovně na téma covidu, na téma LGBTQ a tak dále, takže budeme chtít prostě být aktivní a pokračovat dál.
0: Skvělý. Tak, další otázka, prosím, zastavte WHO, projednávají v EU nadřazenost a tak dále. Tak, co s tím?
1: No, to je samozřejmě velký problém. Já zaprvé, já budu zase upřímnej, tak jak jsem vždycky, já jsem se snažil protlačit už na těch koaličních jednáních závazek vystoupit z WHO, protože my ho v programu máme. Ale nebyla na tom většinová shoda, jeden z mála věcí, na kterých jsme se neshodli, že to tam nebude. Aspoň jsem tedy jako prosadil to, že by měl nastoupit nějaký, nebo by měl by být proveden audit členství v nadnárodních organizacích. Protože my jsme členy asi 400 různých nadnárodních organizací, všude to stojí peníze, všude to prostě má nějaký náklady, takže bych chtěl, abychom to jako zredukovali a zůstali členy jenom tam, kde to má smysl. A ještě to není uzavřený, neřeklo se ani ano, ani ne, ale já bych tedy opravdu toužil z toho WHO odejít, protože to není žádná veřejnoprávní organizace, to je reálně soukromoprávní korporace řízená Billem Gatesem a Čínou, která se snaží vlastně prosazovat zájmy velkých farmaceutických firm. To nemá se zdravím nic společného. Pojďme si pořád říct jednu základní premisu. Farmaceutické firmy nechtějí, aby byli lidé zdraví. V tu chvíli nemají biznis. Prostě farmaceutické firmy chtějí ideálně léčit. Celý život léčit a pořád léčit, až do tvý smrti tě budou léčit. Ale představ si, že by byli lidi zdraví. Že? To je největší pohroma pro farmaceutický biznis je, že by byli lidi zdraví. Takže jim o to nejde a oni prostě zcela úmyslně si vytvářejí předpolí na to, aby léčit mohli. No a do toho vlastně ministr Válek se ještě nevzdal své národní očkovací strategie, což je další průšvih non plus ultra, který prostě já se budu snažit zastavit za každou cenu, protože jak vidíme už v Americe, tak už tam Kennedy protlačil skutečně to, že například bylo napsáno, že vakcíny očkování nespůsobují autismus, že nebyla prokázána žádná souvislost a Kennedy už to dokázal změnit a na oficiálních stránkách CDC už najdeš prostě to, že je to možné a že tam určitá souvislost může být. Takže prostě tyhle věci si zaslouží zkoumání a já vždycky říkám, že základ je nedělat z žádného tématu dogma. Jo? Jakmile začneš dělat z tématu dogma a řekneš, no o tom se vůbec nebudeme bavit přece, to je jasný, že očkování pomáhá, jo? A tyhle ty konspirace, že způsobuje nějaký autismus, no o tom se vůbec nebudeme bavit. Jo? Tak v tu chvíli z toho děláš náboženství, děláš z toho dogma a v tu chvíli ti nejde opravdu. Jo? Komu jde opravdu, ten chce diskutovat a chce pochybovat. Chce spochybňovat, chce kritizovat, chce se někam dostat dál. Komu jde o to, aby jenom prosadil svoji pravdu za každou cenu, tak ten se z ní snaží dělat bibry, náboženství a dogma, který je nekritizovatelný a kdokoliv prostě řekne, tak hned přijde ten, ten argument, ten úplně miluju, ten nejfalešnější argument, který existuje, když ty řekneš, no ale tady jsou studie, které prokazují souvislost s tím autismem, tak prostě ty oponenti říkají, jo jasně, a země je placatá, viď. To jsou prostě takový ty prostě nejblbější argumenty, které kdo umí vytáhnout z torny. A oni prostě přijdou a začnou těmahle falešnýma argumentama se s tebe snažit dělat konspirátora, člověka, který tomu nerozumí a který je pavědec. Ale to, že prostě ty vakcíny mají velmi zásadní negativní účinky a že je po těch desítkách let možná ten správný čas se na ně podívat, jestli skutečně ještě přinášejí ten pozitivní efekt, anebo jestli taky už třeba nepřinášejí víc negativního než pozitivního, tak to je podle mě na místě. A když se podíváš na celosvětové statistiky nárůstu autismu, poruch autistického spektra, to je Petře, to je takhle, tak za posledních 40-50 let, jako co je tou příčinou, že ty poruchy autistického spektra takhle výrazně narostly, zejména u mužské populace? Asi bychom se nad tím měli jako ptát a neříct, no tak se to asi stalo. Jako, jo, tak prostě přišlo masivní očkování, plošní očkování, tak buď to tam ta korelace je tam ta souvztažnost, anebo není. Ale prostě základ je, že si na to musíme sednout a hledat na to odpovědi, seriózní odpovědi. Já teď nechci říkat ano nebo ne, ale zároveň odmítám, aby jsme z toho dělali dogma a řekli jsme, o tom se vůbec nebudeme bavit. A do té doby, než to prozkoumáme, tak bych byl rád, aby ta národní očkovací strategie tady prostě neplatila a nebyla. Jo? Protože základní princip medicíny je neubližuj. Neubližuj. Nikdy nemůže léčba víc ublížit než ta samotná nemoc nebo než tu prevenci, kterou se snažíš dosáhnout. A tady prostě tenhle ten princip za mě porušen být může. Neříkám, že je, ale může. A měli bychom prostě udělat na to širší kolegium, zjistit to, dát si na stůl data a potom rozhodnout. Naprosto objektivně a pragmaticky, jestli to nic nespůsobuje, třeba ne. A můžeme pokračovat dál, ale my to dneska nevíme. A já bych byl rád, abychom to postavili na roveň, protože jde tady o opravdu velmi závažnou věc.
0: No, jde o zdraví, no. A jako, co si budem, že jo? Prostě nikdo nemá patent na rozum, jako teď tady nechceme upalovat všechny, kteří kdy vymysleli nějakou vakcínu nebo nějaké očkování. Ale prostě je fakt, že některé firmy to sekají jak Baťa cvičky.
1: Ale ono to má taky...
0: Jaký to bylo kvalitě a podobně. A každý člověk je jiný, že jo, na každýho.
1: Ono tam má dvě důležité věci. Ještě medicína je strašně rigidní, to znamená, že se hrozně pomalu mění. Jo. Když prostě Fleming přišel s penicilinem, no tak to trvalo desítky let, než to zavedli. Jo. Nejdřív ho zavřeli do blázince, že prostě nějaký penicilin, jak by to mohlo fungovat. I přece všichni lékaři na všech univerzitách na světě přednášeli, že angína se léčí pouštěním žilou, že jo, rozřízli ruku, nechali vytýct krev, ochladili ti tělo a všichni věděli, že se prostě angína léčí pouštěním žilou. Všichni, to byl takzvaný, jak se dneska říká moderně, vědecký konsenzus.
0: Ano.
1: A nějaký pomatený Fleming přijde s penicilinem, no to je blázen, jo. A dneska všichni víme, že se penicilinem normálně léčí. Desítky let nám tady cpali špenát, že špenát obsahuje spoustu železa. A přitom od 60. let už byl proveden nový výzkum, který prokázal, že se ty věci spletly o desetinou čárku. Jo? Že obsahuje desetkrát míň železa, než se tvrdilo. A prostě do dneška se říká, že špenát má hodně železa. A že
0: hlavně dětem se to říká, rozumíš?
1: Ano, ano. Brambory obsahují železa, než ten špenát. Jo? To je takový jako jenom vtip. A samozřejmě zásadní problém moderní medicíny spočívá v tom, že ty laboratoře, který dělají ty atesty, který to schvalujou, tak jsou finančně závislí na těch, který kontrolujou. Jo. Prostě, když tam Pfizer dá nějaký svůj nový přípravek a ta laboratoř by řekla, nevyhovuje, tak už do té laboratoře ten Pfizer nikdy nepřijde. Nikdy. A ta laboratoř zkrachuje. Tohle byl stejný princip v roce 2008, když byla realitní krize, když tenkrát se ptali těch agentur hodnotících Moody's a Standard & Poor's, ty největší agentury, a ptali se jich, a proč jste dávali těm cenným papírům trojitý Ačka, když to byly na nejvýš Cčka nebo Dčka? Oni říkali, protože kdybychom těm bankám jednou nedali to trojitý Ačko, tak už sem nikdy nepřijdou. Nikdy. Takže ty kontrolující subjekty jsou finančně závislí na těch kontrolovaných. A tím pádem už vlastně ten systém korumpuješ. Jo. Jeden příklad za všechny, aby si to lidi dokázali představit. Když budeš ředitel školy a budeš tam mít žáka, který je úplně blbej, jak auto bláta, a bude mít tatínka, který prostě je tvým největším sponzorem a bez kterého víš, že zkrachuješ v té škole. Vyhodíš toho žáka nebo ne?
0: No,
1: jo, dáš mu tu pětku, necháš ho propadnout a vyhodíš ho z té školy, anebo řekneš, hele, tak ať tady ten blbec je dá, protože prostě jinak tu školu můžu zavřít. Jo? A takhle funguje, bohužel, kontrolní mechanismy fungují v medicíně, na trhu s cennými papíry a podobně. Proto jsme tam, kde jsme.
0: Prosím tě, Jindro, ty jsi říkal, že můžeš do 3/4, máme posledních pár minut, já vemu tady rychlé otázky od našich milých diváků, hlavně ty, kteří jsou teda tady, tak, který tady máme. Tak, otázka, dobrý večer, pane poslanče, dá se nějak vypořádat s migrací Minonka a tak, aby k nám se nepřesunovali migranti nejen z Německa, musíme je přijímat, nebo jak to je, děkuji. Já děkuji za příspěvek.
1: Tak. Už jsem o tom hovořil, nemusíme, měli bychom ctít české azylové právo, my ho máme poměrně přísné, to znamená, u nás není úplně jednoduché získat azyl nebo nějaký krátkodobý či dlouhodobý pobyt, takže za mě držet se našeho vlastního azylového práva a nepřijímat masivní migraci ani z východu, ani ze západu. Já nechci ani ty muslimské migranty z Afriky, ale ani ty ukrajinské migranty, musím se přiznat. Tvrzení, že bez nich by se nám tady zhroutila ekonomika, je falešný, to je prostě nesmysl. A já prostě říkám, pokud někdo splní české azylové zákony, je přínosem pro Českou republiku, nebo třeba se seznámí muž ze zahraničí s Češkou, vezmou se, chtějí tady žít, nejsem blázen, nejsem xenofob, je mi úplně jedno, jakou má barvu pleti, je mi to úplně jedno. Pokud to bude slušný člověk, který je přínosem pro tuhle společnost, bude tady normálně žít, platit daně, nepáchat žádnou kriminální činnost, tak mi je úplně jedno, jestli je černý, žlutý nebo modrý a budu moc rád, když tady s náma bude, když bude přínosem pro naši společnost. Ale abychom si tady masivně brali muslimský migranty, protože nám jich tady 30 tisíc dovezou z Bruselu, tak to fakt jako ne. Ale to samý samozřejmě platí o Ukrajině. Ani ty ukrajinský migranty nemůžeme chtít. A pokud by přišla po skončení té války, ta druhá vlna těch mužů, kteří byli na té frontě, tak to by byla absolutní tragédie.
0: Děkuju. Olda Maršíček, děkuju ti za příspěvek, Oldo. Hanzi Heidler, taky díky za členství, jste super, pane Reichl, jen tak dál, jen je válcujte. Stanislave, díky ti za členství, Fantolog FM, děkuju moc ti za příspěvek, pane Reichl, na Německo máme přece páky, jednak reparace. A za další, proč jim neprodáváme elektriku dráž, co Lipská burza? Tam je to vlastně, že my prodáváme tu elektriku s nějakou slevou nebo velkou obchodní cenou, řekněme, tak máme čím tlačit na Německo?
1: Máme, my jim neprodáváme elektriku se slevou. Ten princip Lipské burzy je postaven tak, že vlastně prodáváš elektřinu za cenu takzvané závěrné elektrárny. Jo? Sikela říkal závětrná, ale ona je závěrná. To se trošku Pepovi pletlo. Závěrná elektrárna v tom energetickém mixu máš jaderné elektrárny, tepelné elektrárny, paroplinky, soláry a tak dále a tak dále. A ty vlastně v tu chvíli, ta cena je určená tou nejdražší cenou té elektřiny v tom energetickém mixu. Jo. To znamená, když tam máš 90% elektřiny za 15 halířů za kWh a je tam jedna elektrárna, která to dodává za 6 korun, tak kupuješ všechno za 6 korun. A problém je, že vlastně tou Lipskou burzou se řídí cenotvorba i v České republice. To znamená, když Innogy kupuje elektřinu od ČEZu, tak cena se nedohaduje. To není tak, že si zavolají a řeknou, hele, prodal bys mi to za tolik nebo za tolik. Ne, ne, ne. Cena v tu chvíli je prostě taková, že se podívají na počítač, kolik je aktuálně na Lipské burze a to do té smlouvy napíšou. Jo? Takže to je prostě ta naše zase servilita, protože třeba Francie to tak nedělá. Francie má vyhlášku a vnitrostátní cena je určená normálně vyhláškou francouzskou. A jenom exporty, co jde z Francie, tak se prodává za cenu na Lipské burze. Slováci si dohodli do roku 2026 zastropování u slovenských elektrární za 64 euro za megawatt hodinu. Jo? A prostě každý má nějaký nástroje, jenom my to tady prostě rveme za plnou cenu a proto máme tu elektřinu nejdražší. Takže když ten odchod z Lipské burzy není to, že musíme my odejít. Jo? Ono se to tak jako zkracuje, ale reálně je to o tom, že ta vnitrostátní ten vnitrostátní obchod by měl být vyvázán z cenotvorby určené lipskou burzou a měl by být navázán na zákon o cenách 526 roku 1990 sbírky a v tu chvíli nám zlevní ta elektřina o 80%. Jo, to, jak to říkal ten tykač v tom podcastu, my prodáváme v Počeradech z Počerad elektriku 6 euro za megawatt hodinu je výrobní cena a 80 euro je povolenka. To prostě, to jsme se zbláznili, to prostě, to nemůže nikdo normální dělat. Já myslím, že Evropa, jak říkali moji kamarádi z Indie, mě říkali, vám tam museli lít něco do pití, protože vy jste se zbláznili, vy prostě pácháte sebevraždu a ještě si u toho tleskáte.
0: Já mám vypnutý mikrofon, tak to už asi je nějaký znamení. No, Jindro, já tě teda nebudu dále zdržovat, je 47, ty říkáš, že musíš odletět.
1: Určitě, jestli můžu ještě jednu věc, kterou bych chtěl říct a na závěr, já bych si strašně přál, abychom na to nezapomínali, já bych velmi rád udělal účet za těmi uplynulými 4 lety, protože si myslím, že není možné, abychom kauzu Bitcoiny, kauzu Dozimetr, předražené nákupy na ministerstvu obrany nechali bez dalšího povšimnutí a prostě jenom zatím udělali tlustou čáru a nechali všechny ty zloděje prostě odejít s těma našima penězma, protože to jsou naše veřejné peníze z naší daní. Takže já jenom bych chtěl ještě divákům říct, že rozhodně na to nezapomínám a že se budu snažit, aby

0: navzájem přikryjou a řeknou, no tak my už jsme tady teď, tak už vás necháme být, tak prostě ten stát nemůže dobře fungovat. Opravdu bez víry v to, že zase znovu funguje právo a spravedlnost, se nemůžeme pohnout kupředu. Takže já udělám všechno pro to, aby tyhle kauzy zůstaly, nezůstaly nepotrestány.
1: To je dobře, protože aby bylo taky vidět, že na každou svině se vaří voda, jak se říká.
0: No ne, no tak podívej se na ten dozimetr STAN, TOP 09, tady svědci jeden po druhým tam říkají u toho soudu, že největší peníze z toho brali STAN a TOP 09 a neděje se nic. Jo? Podívej se, jak utichly bitcoiny.
1: No.
0: Jak nám prostě paní zametačka Dekroa říkala, že bude vnitřní audit, vnější audit, že tam bude ten znalec, že jo, ten expert, který tam zveřejní svoji zprávu. Nemáme zprávu, nemáme vnitřní audit, nemáme vnější audit a všichni zase čekají, že to jako zmizí, jo, že na to zapomeneme. No tak já na to nezapomenu a chci, abych jsme se tam podívali, kdo tam co rozkradl, protože to byla prostě loupež opravdu století. Jo. Tam se protočili veliký peníze.
1: To jo. Jako je dobře, že potom jdeš, protože vždycky to bylo tak, ty víš, že ještě tenkrát před volbama jsem se tě na to tady ptal tak jako s nadsázkou, že vždycky se dělá ta tlustá čára zatím, tak je dobře, že ty tu tlustou čáru, což je vlastně nejpohodlnější řešení, že jo, jako co jsme si a teď budeme zase kámoši, a tak, že do toho prostě, že ta klacino, to se nedáš a já jsem za to moc rád. A jsem taky moc rád za to, že jsi s náma vydržel a že brzy, doufám, se zase uvidíme a uslyšíme. Přátelé, děkuju vám všem za pozornost, za vaše podporu, za to, že jste dali více jak 1000 lajků, vidím tady 1023 lajků, za to vám moc děkuju a dávejte dál a šiřte toto video mezi ostatní, aby rozesílejte to po sociálních sítích, posílejte řetězový maily, ať se to šíří féteru, klidně i k Proximě Kentaury, protože Jindra musí být slyšet a musí to být, ať se stane jeho nasazení, jeho odhodlání a jeho názory vzorem pro ostatních 199 poslanců. Tak, děkuju moc.
0: Děkuju moc, děkuju všem za to, že jste se dívali a já doufám, že tu naději, kterou jsme přinesli po těch volbách, že nesklameme, udělám pro to maximum. A já bych byl rád, aby ten vzor nešel nejenom vůči těm poslancům, ale hlavně vůči lidem, protože ke komu mají dneska vzlížet mladé děti? Jo? K Petrovi Pavlovi nebo k Petrovi Fialovi? Prostě dneska tady děti nemají vzory. Jo? V Srbsku vzlížejí k Djokovičovi. Tak to je potom... Tam je asi jasný, že ta generace k něčemu bude vypadat, ale když tady prostě vidíme, že se prezidentem stane člověk, který bez mrknutí oka převlíkne kabát v momentě, kdy se mu to hodí, tak to samozřejmě působí na ty děti, jakože se dá přece odpracovat jakýkoliv hřích smátí. Pokud stojíš teda na té správné straně, to je základní předpoklad. Kdyby Filip Turek byl na té druhé straně, tak dneska všechny ty noviny píšou, jak to byly jenom taková jeho mladická nerozvážnost a hloupé vtipky a že na to se přece už dneska nemůžeme tak jak si dívat těma přísnýma očima, že už je dospělý, vyzrálý a pojďme to nechat stranou a pojďme ho jmenovat ministrem zahraničí. Ale protože nestojí na té správné straně, tak ho musíme ničit za každou cenu.
1: Milé děti, nechtě vaším novým vzorem zde přítomný Jindra Reichl. Tak a vám, přátelé, děkuju moc za pozornost. 9 hodin, Ivan Kratochvíl, letíme dál, další stream máte za chvilku v chatu, už jsem vám dal link, takže mějte se krásně a za 8 minut se uvidíme, když všechno dobře dopadne. Jindro, ať se ti daří, díky ti za všechno.
0: Petě moc děkuju a dívejte se na Petra, kdo si chcete pustit Primu, budu tam proti panu Pospíšilovi a bude tam slečna Demetrašvili, tak si myslím, že to bude docela zábava, tak si mrkněte klidně 21.30 na 360.
1: Super.
0: Petě, díky.
1: Ahoj, děkuju. Ahoj, dobrou.
0: Mějte se krásně, nashledanou.

0: Krásný příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na náš sobotní speciální stream se speciálními hosty na speciální téma. Předem se omluvím, protože bohužel Virol zase vybírá svoji daň opět na mě, zrovna musí sednout, když člověk náhodou jede do Prahy, tak si prostě ten, a oni vědí, ty viry jsou inteligentní, oni poznají ty vesničany, řeknou tak a teď to vydám, ty to vyvezeš. Tak jsem si přivezl sem na sever kousek od polárního kruhu krásnou střední chřipku, takže kdybych náhodou občas jako potřeboval odběhnout, tak vám to říkám předem, že. Ale pánové hostové už jsou informováni a jsou velice tohleto ohleduplní, takže povedou tu odbornou debatu hlavně spolu a pak se přidáme do těch chatů a tak. A já tady vítám samozřejmě pana inženýra Hynka Berana. Ahoj.
1: Jeden, ahoj.
0: A samozřejmě tady Ivana Noveskýho, taky inženýr, ahoj.
2: Dobrý večer tobě i všem divákům.
0: Promovaní inženýři. No, pánové, dějou se to věci s energetikou, pořád je tady tak nějak jako nejisto. Na jednu stranu tykač chce zavírat elektrárny uhelné, druhá zlý jazykové tvrdí, že si je chce ČES koupit. Za další jiní zlý jazykové tvrdí, že se sem ženou, řekněme, po solárních baronech, tak větrní baroni. Mně to připomíná ten dokument o tom slunečníkovi, větrníkovi, akorát nám chybí ten měsíčník, to já si myslím, že
1: To je lidská burza, to je dobrý, ten už byl.
0: Aha, takže to máme komplet. Tak prostě přichází nějaký mrakomor, když teda zůstaneme v názvosloví. Chlapi, co se to děje a jaký vliv to má jako na nás, na lidi, jako jo? Protože já jsem v tomhle like, a já hlavně vnímám, že asi spíš jako tu cenu, že mně to je asi jedno, jestli to, čím svítím, se vyrobilo v jaderce, v uhelce nebo ze slunce, když to náhodou svítí, nebo z větru. Ale co v tom je jako za hru?
2: Z tebe by teda, Petře, nemohl být správný ekoterorista, když jako je ti úplně jedno, z čeho to je, protože správný, jako správný ekoterorista by si nabil svůj elektromobil s uhelný elektrárny v Mělníku, že jo, zelenou uhelnou elektřinou, jo, takže jako je to šílený, co se dneska děje a upřímně řečeno máš pravdu bohužel v tom, že je tady velký riziko, že tak jako byly takzvaný solární baroni a vlastně doteďka se to táhne i některé ty soudní procesy, takže za chvilku nastanou procesy kolem věteníku, protože ty věteníky to je ještě mnohem horší zlo, než byly ty solární baroni. A když si vezmeme oficiální čísla, když si vezmeme to, že vlastně ty věteníky, ani ty soláry vlastně za celou dobu své životnosti nejsou schopny vyprodukovat tolik elektřiny, kolik je potřeba na jejich výrobu, tak je každému jasný, že se nejedná o nic ekologického. Je každému jasný, že se jedná pouze o dotační titul. A ty dotace to nás jednou zahubí, se obávám. Takže tam já vidím obrovský problém. Myslím, že Hynek to vnímá podobně.
1: No, já to vnímám podobně. Já teda, když Petr začal tím tykačem, tak my dneska jako tykače podrobně rozebírat nechcem, nebo nemáme to v plánu. Ale já to asi posluchačům trošičku přemostím, kde to spolu souvisí. Ono už to začalo, když řeknu tu historku ze solárních baronů, tak tenkrát ta samá firma, která dneska počítá 19 000 MW, tak počítala, že se do soustavy nevejde více než 2000 MW. A vznikly tedy kolem roku 2010 ti solární baroni, kteří vyráběli těch 2000 MW. A z druhé strany zase tato ta firma, která počítala, nebo to uskupení, které počítalo všechny ty SEPy a všechno tohle, tak spočítalo, že vlastně k té solární energii, která je nestálá, takže potřebujeme ještě v záloze ty elektrárny uhelné, protože když přijdou mraky, tak aby tam měl do toho kdo najet. Ty mraky chodí rychle a tu uhelnou elektrárnu roztápíte asi pět hodin. Takže to byste museli rychle a takže tím pádem kolem roku 2009 v souvislosti se solárními barony, s touhlenskou instalací, která se dělala v soustavě to těla, tak se navýšil dumpingový export tehdy, protože to nebylo ani za pořádné peníze, dneska už to platí na povolenky, ale navýšil se tenkrát export uhelné elektřiny, protože bylo potřeba zaskakovat za ty soláry.
0: Hinku, prosím tě, můžeš trošku blíž na ten mikrofon, nebo si ten mikrofon nějak přitáhni, protože my tě slyšíme hrozně přerušovaně teďka.
1: Je to lepší?
0: Jo.
2: Je to lepší, jo.
1: No. Jo, dobře. Tak já si ho vemu takhle. Tak když už je to lepší. No, tak jenom, že to spolu souvisí, protože už v tom roce 2010, když tady bylo hodně soláru, tak občas, když nesvítí, tak se musela navyšovat výroba té neobnovitelné uhelné elektřiny. No a stejný podvod vlastně dělají v Německu, akorát se to jmenuje kapacitní platby. Takže vy vyrábíte furt uhlí, ale zjednodušeně řečeno, vy už neděláte uhelnou elektřinu, ale jenom nějakým způsobem zaskakujete, vypomáháte tomu systému, když náhodou ta obnovitelná elektřina není a vypomáháte ji tím uhlím a jinak se to jmenuje. Je to celý podvod. Takže pokud tady budou nestabilní větrníky, tak je velká pravděpodobnost, že té uhelné elektřiny z těch tykačových dolů bude potřeba víc. Za normálních okolností bychom to ustáli asi uhelnými elektrárnami ČEZu, no když přibude 1,5 tisíce megawattů té větrné elektriky, něco jiného se zavře, no tak co budete dělat, když bude v Německu a u nás ta takzvaná Dunkelflaute, a když nebude, tak prostě tykač musí dostat kapacitní platby, ale on je musí dostat kvůli větrníku. Takže jsou to spojené nádoby. Když tam dáte nějaký ten, jak říká Ivan, občasný zdroj energie nebo obnovitelný zdroj energie, jako nic proti té technologii, no tak když chcete udržet stabilitu dodávek, tak tam musíte mít buď to něco jiného, a to je buď to tykačovo uhlí, anebo že někdo bude investovat do plynovek, do dovážení plynu. No, takže to je jakoby celkový ten důvod té rádoby změny v té soustavě. Když do toho normální člověk nevidí, tak si říká, co ten tykač blbne, budou ty větrníky, když už se ho jako dávno zbavíme. Nezbavíme. Když nefouká, tak se ho jako vůbec nezbavíme a ten tykač není hloupý, on o tom ví. Takže říká, že když budete dávat ty peníze větrným baronům, tak já je chci taky, že budu zaskakovat. To je jako jediná výpověď. No, takže teď jsem trošku přemostil toho tykače. A Ivane, chceš něco říct k tomu, aby jsme se tak střídali, aby to nebyly
2: monology? Já si myslím, že nejrozumější teďka by bylo, Hinku, kdybychom akceptovali tu nabídku pana tykače, že bychom koupili ty jeho dvě elektrárny a teplárnu za korunu. Já si myslím, že to by byla docela dobrá cena, i když tam bude potřeba teďka moc investovat, protože ty investice v tom jsou bohužel zanedbané, ale bez toho uhlí se teďka česká energetika prostě neobejde. Takže kupme to.
0: Já jsem tady měl v týdnu jednoho pána, který tady právě tykače víceméně obhajoval, že on prej investoval strašný peníze, že snad miliardu nebo kolik investoval do toho, aby ty elektrárny a to všechno bylo jako v pořádku. Tak by mě zajímalo, jestli teda investoval do nějakých oprav nebo vylepšení toho, nebo to bylo jenom to nejnutnější a jenom ždímal prachy. Mě by to docela jako zajímalo, jestli tam došlo k nějakému rozvoji technologickému, nebo to jsou pořád ty starý nějaký uhelky.
2: Tak to ti k tomu můžu hnedka říct. Investoval ČES. ČES investoval v 90. 101 miliard KČ. 101 miliard KČ. Na to, aby se všechny uhelné elektrárny, které v té době patřily ČESu, tak aby se všechny ty uhelné elektrárny odpopilkovaly, odcířily, prostě ekologizovaly. Jo? A pokud vím, a k tomu pan Tykač se oficiálně takhle vyjádřil, že to mohu ocitovat, standardní náklady, které s těma elektrárnama by měl mít, to znamená na opravy a na údržbu, by měly být 9 miliard a on do toho dával ročně 6 miliard. To znamená, že opak je pravdou.
1: No, já k tomu řeknu ještě něco jiného, protože my bychom se už konečně měli naučit. Vemte si, že ten tykač, to je vlastně jakoby minoritní stakeholder. On vyrábí jednotky terawatt hodin, dejme tomu třeba tak 6 terawatt hodin ze 60 plus minus. Takže tykač je 10% producentem fosilní elektřiny na zastaralých zařízeních, ať už do ní investoval nebo neinvestoval. My se bavíme s 10% producentem. Když byste vy jako stát měli majoritu na trhu, nebo já to přirovnávám cukrárnám, když byste měli cukrárny, nechali byste si diktovat od 10% producenta cukroví na trhu se zastaralou technologií. Tohle je politikum, jo? To je divné, to je špatně. Zamyslete se, milí posluchači, nad tím, jak je teda ta energetika a jak je ta vláda udělaná, jestli 10% producent může diktovat státní společnosti, která tady toho vyrábí 2/3 a levněji a na modernějších zařízeních. To je to jako první věc, kterou bych k tomu řekl. Druhá věc, čí je to uhlí. My se tváříme, jako kdyby tykač byl vlastníkem té suroviny. On není vlastníkem té suroviny, ta surovina je naše. On je pouze, má propůjčena těžební práva a je vlastníkem těch zařízení, nebo koupil si ta zařízení, aby to uhlí dobýval ze země. A to uhlí je stále naše. Takže pokud neuděláme, teda lépe řečeno, pokud nová vláda neudělá dva zásadní kroky, k těm dvěma se dostaneme později s těma vrtulema. A první je, že uhlí vyhlásí za státní strategickou surovinu, anebo s ním aspoň začne takhle zacházet, ale lepší je to dát do nějakého zákona nebo do nějakých zásad, aby bylo jasno. A za druhé, nezačne se v určité firmě ČES chovat, že je to výrobní firma na elektřinu především, ne spolek překupníků, a že on je toho majoritním vlastníkem, tak si pak tady můžeme vykládat po miliardách, jak chceme. To si fakt můžeme pak vykládat pohádku o slunečníkovi, větrníkovi a měsíčníkovi a možná bude zábavnější než tohle, to jako kdo kde vydělá miliardu. Prostě to uhlí je naše jako státu a ten ČES je ze 2/3 taky náš. Takže pokud tohle vláda nebude dělat a bude se vybavovat o nějakých miliardách nebo o nějakých závazcích, je tohle prostě špatně.
2: Já bych odpověděl panu Kuntovi na jeho dotaz ohledně těch nových plynových elektrárn zásobníků. Takže nové plynové elektrárny, to bude trošku problém, protože tam jsou, ono postavit novou velkou plynovou elektrárnu, ono to není moc jednodušší, než postavit uhelnou elektrárnu. Problém je v tom, že toho plynu teďka je ve světě strašně moc, je přebytek, ale k nám se ten plyn dostává v současné době pouze tou západní cestou, to znamená přes LNG, to znamená přes Německo. No, bohužel ten přirozený tok plynu z východu, to znamená Ukrajina, Slovensko, Česká republika, dál Bavorsko a tak ten je teďka přerušen. Naopak ten plyn fouká naopak teďka od nás na Slovensko a ze Slovenska na Ukrajinu. Čili my jako bychom se neměli hnát do dobrodružství plynových elektráren, které jsou stejně takzvané fosilní palivo. Takže stejně se z toho platí povolenky, sice daleko míň, třeba na 1 kWh na plyn se platí jenom teda v uvozovkách 70 halířů, když to na uhlí se platí korunu 70, jo, na povolenka na 1 kWh, ale pozor, z jádra se neplatí ani koruna, ani desetník. Jo. To znamená, nevím, proč bychom měli chodit teďka do takzvaných plynových elektráren, když ten plyn si budeme muset dovážet a za těžký peníze, to znamená všem se nám to zdraží, protože to je jedna z nejdražších elektřin vyráběná z plynu. Jo. Když tady máme uhelné elektrárny, které fungují, jsou odcířeny, odpopilkované, jak jsem říkal, už z těch 90. let, které fungují. Uhlí tady máme dostatek, protože třeba na tom Ostravsku se nevytěžila ani půlka toho uhlí, který tam do dneška je, a ty bilanční zásoby jsou velmi, velmi veliké. To znamená, to uhlí tady je. Takže není jediný důvod, proč místo tuzemského laciného uhlí a laciné elektřiny budeme si dovážet drahý plyn a budeme si z toho vyrábět drahou elektřinu. Takže tolik. Co se týká těch zásobníků, když jsem stavěl ty největší zásobníky, jako podzemní zásobník Dolní Dunajovice, podzemní zásobník Tvrdonice, tak tehdy to byla vlastně vytěžená ložiska a dneska tam ty vytěžená ložiska, nevím přesně, jak tam vypadá situace, ale je to vždycky závislé na těch vytěžených ložiscích. Takže zkusím se na to poptat, ale v současné době nevím, jak to tam vypadá, jestli je tam nějaká možnost postavit zase tak velký zásobník, jako třeba jsou ty Dolní Dunajovice. Takže to je k tomu dotazu.
0: Pánové, já se teď jste jako tady nakousli, nebo ty jsi, Ivane, nakousnul otázku nevytěženého uhlí, který tady máme. Co to je za hru? Jako, tak my máme tady hromadu prostě nějakého uhlí, nějakého materiálu. Teď se tady mluví o tom, že se to bude zalejvat vodou, aby už se to nikdy nemohlo těžit. Některý teda říkají, že pak to snad ještě někdy půjde. Těží jak diví. V Německu těží hnědý uhlí dokonce, což je teda podle nás ve škole vždycky učili, že hnědý je jakoby horší kvalita než to černý. Tak co to je za snahu jako tohleto?
2: Řekl bych, že je to docela obyčejný podvod a podjez, jo? Protože někdy v březnu letošního roku došlo k dohodě mezi Bruselem a mezi Ukrajinou, to znamená Kyjevem, na to téma, že je potřeba vlastně zlikvidovat těžbu uhlí v Evropě, teda speciálně i v České republice, kvůli tomu, aby se tady uvolnil trh s uhlím pro ukrajinské uhlí. Dokonce nemám teda bohužel ten text té dohody, ale ten člověk, který tu dohodu viděl, tak mě tvrdil, že dokonce je tam i napsáno, že na to uhlí, který se přiveze z Ukrajiny, se nebudou vztahovat povolenky. Jo, že vlastně to bude možnost spalovat bez povolenek, jo, což je teda úplně šílený, takže to jako člověku to připadne jako kocourkov. Jo. Bohužel je to prostě teda zase tak z Bruselu, který tahle ta fialová zločinecká vláda prostě normálně akceptovala a potichu začala likvidovat naše zásoby uhlí, které jsou strategické v každém případě, protože pokud se nebude to uhlí spalovat, tak když nic jiného, tak je to surovina pro chemický průmysl. V každém případě. A to já považuji za zločin, a to je opravdu zločin, jako vede toho ty bitcoiny a dozimetry, já nevím, no, i chemie a já nevím, co prostě všechno, vede toho, to jsou zločiny, které jsou teď, ale toho je to vlastně, je zločin, který postihne příští generace. A to je ten průšvih, jo. My nemáme právo vlastně zatížit a vlastně poškozovat příští generace. Fialová vláda bohužel teda se k tomu propůjčila, to já považuji za těžký hřích.
1: No, podívejte, když jsme dělali v roce 2012 státní energetickou koncepci, tak tam jsme jasně říkali o tom zemním plynu, že to není nic špatného, ale že když bychom měli navyšovat nějakým výrazným způsobem spotřebu v České republice, takže kromě plynovodu tranzitního na východ, by měla Česká republika dostavět plynovody na sever, kde se plánovaly v Polsku, na jih do Chorvatska a na západ. To bylo ve státní energetické koncepci dokonce jako energetická bezpečnost státu. Místo toho nás tehdejší pakt Molotov-Ribbentrop, to znamená Německo, nám postavilo 3 plynovody také, ale všechny 3 z Ruska. Byl to Jamal, Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Takže my jsme říkali, ze 3 směrů oni nám postavili plynovod z Ruska. No a jak to dneska vypadá, máme problém. Takže prosím, pokud nám někdo z Německa chce vnucovat, aby jsme si zavřeli naše vlastní doly a vozili nějakou surovinu z Ukrajiny, aby na tom někdo vydělal, tak prosím, já to jako odborník považuji za zločin a zločince neposlouchejme. Jo, opravdu zločince neposlouchejme, tohle je sprostý, proč bychom to měli z té Ukrajiny vozit. Podívejte se, co všecko nám už tady ten takzvaný Západ zavřel, tak si pojďme nechat to, co máme. Jo.
0: Děkuji. Chlapi, já jenom, ale jako, víš co, já jako lidsky dokážu pochopit, že pokud nám Ukrajina, jakože nám Ukrajina dluží hromadu prachu, to jako jo, to uhlí je jediný možný, nebo jedna z mála asi komodit, kterým by nám ten dluh mohla splácet, tak jsem i jako ochoten tomu říct, dobře, tak my teďka nebudeme, nebo budeme přednostně si tady řešit ty otázky toho, že nám teda někdo dluží prachy, tak si to sem navozíme a tím umázneme dluh, jo, ale nevidím tam kvůli tomu žádný důvod prostě jakoby likvidovat natrvalo. Zásoby, jo. To, že to prostě řekneme dobrý, tak teď prostě tady máme i díky těm povolenkám, řekněme, že se to jakoby ekonomicky vyplatí líp, tak to necháme prostě teď, smázneme ten dluh tím, že nám sem Ukrajinci dovezou nějaký uhlí a potom prostě budeme, pojedeme dál. Protože
2: je... Nesouhlasím s tebou, protože buď to se tady drží nějaký ten Black Deal, pardon, oni tomu říkají Green Deal, buď to se drží Green Deal a na spalování uhlí teda se musí dávat povolenky a přece nemůžeš jedno uhlí, které je naše, tak bude zatížený povolenkama a uhlí z Ukrajiny nebude, co je to za, a to je totálně nesmysl. Ale hlavně my nesmíme zlikvidovat to naše uhlí, nesmí se zatápět, nesmí se to zasypávat, jo. To je ten průšvih, to je to, proti čemu musíme bojovat, jo.
0: Přesně tak, jako tam není důvod k tomu, jako příštím generacím znemožnit jakoby přístup, nebo za, protože za 5 let se může situace otočit a to uhlí může být sakra potřeba z nějakého důvodu. A my si ho teďka jako úplně zlikvidujeme, no prostě je to úplná krávovina. Ale dá se tomu ještě zabránit, nebo už to je jako natolik rozjetý proces?
1: Prosím tě, promiň, já ti řeknu jednu jinou věc, jo.
0: No.
1: Že bychom chtěli vymáhat dluh po Ukrajině, tak určitě ne takovým způsobem, aby oni nám sem vozili uhlí a my z toho platili povolenky, když my sami s tím uhlím jdeme dolů. Jo, to by dopadlo tak, že nám sem Ukrajina jako nadluh bude vozit uhlí, my ho tady budeme pálit a dovážet jako čistou elektřinu do Německa. To jsme takhle pitomí, prosím vás.
2: Ne,
1: to jsme takhle pitomí, to nejde. Ať si tam to uhlí nechají ty Ukrajinci, a pakliže by nám měli dluh splácet v energetice, tak buď to v zemním plynu, anebo ať nám dají do správy nějaké jaderné zařízení, ze kterým my si budeme vozit sem čistý jaderný proud. To by bylo řešení.
2: To je řešení.
1: Čistou jaderku.
0: Dobře, no tak teď kdo to řekne tomu Zelenskýmu? No, to...
2: No, já si myslím, že...
1: Promiň, s tím se asi jako, pojďme od té politiky.
0: Prostě, no. Od politiky.
1: Měli jsme se bavit o vrtulích, už tak, jsme zase někde jinde. Pojďme k těm vrtulím. Takže jsme dospěli k závěru, jako, co jsme se bavili o těch větrných elektrárnách, že vlastně musíme těm posluchačům našim vysvětlit, co se vůbec děje v té branži. To, že oni se ozývají takové, že máme závazky, že je to čistá elektřina. Pak zase z Francie se ozývají, že to tam probíhají soudy a že tam některé elektrárny zavírají a u nás, že se budou dělat, tak co se vlastně děje. No a my jsme si tak jako s Ivanem, když jsme si povídali, o čem si dneska teda jako chceme vyprávět, nebo jsme chtěli, tak první věc je, že seznámíme posluchače s podobností solárních baronů a rizika těch baronů větrných. Protože ta podobnost je tam velká, ale některé věci jsou tam přeci jenom trošku jinak. Jo? Jinak je to, že především k tomu se dostaneme, že byla nějakým způsobem postaru nastavená legislativa na ty solární barony a nikdo ji nezměnil, když to teďka my žádnou postaru legislativu nastavenou nemáme, ale my ji upravujeme. To znamená, jak to vzniká celý ten konglomerát prostě těch umělých závazků takzvaných České republiky a co by ti posluchači, protože v pondělí nám nastoupí nová vláda, tak co ti posluchači mají chtít po té nové vládě? Protože je pravděpodobné, že většina té vlády bude rozumět té energetice stejně jako ti posluchači, což neříkám, že by naši posluchači byli hloupí a nová vláda doufám taky ne. No ale pak přijde nějaký lobista, který tomu bude rozumět zatraceně dobře a řekne, že tohle už je povinné, tohle se musí, případně tam přihraje roli nějakou i korupce nebo něco takového a už se v tom povezeme jako s těmi solárními barony. No, takže co se vlastně stalo podobného, my jsme s Ivanem vzpomínali, Ivan byl tenkrát první místopředseda ERÚ, tak on to umí líp než já, jo. Ale v podstatě došlo k tomu, že byly tehdy kolem toho roku 2009 před volbama, byly nastavené na vysoké ceny dotace.
2: Já tě musím zastavit, Hinku, nezob se, já tě zastavím.
1: To řekni ty.
2: No, já tě zastavím. Já jsem v tu dobu jsem vůbec v ERÚ nebyl. Já jsem sice ERÚ v roce 2001 zakládal s první paní předsedkyní, tehdy Janou Novotnou, ale pak jsem byl odejít, protože jsem chtěl regulovat a to se tehdy bohužel nehodilo. A já jsem do ERÚ nastoupil znova v roce 2016, kdy tam byla předsedkyně Alena Vitásková. To inkriminované období, o kterém ty hovoříš, 2009-2010, tak předsedou byl Pepa Fistů a Slávek Němeček byl první nebo tehdy místopředseda. Pak tam ještě figuroval pan Panák a další lidé, kteří udělali tu chybu a já vlastně můžu ocitovat teďka z dopisu ministra Mládka, který toto popsal a poslal to všem poslancům poslanecký sněmovny parlamentu České republiky, jo, kdy jasně taky říká, kdyby totiž to bylo podle zákona, tak jak to mělo být, kdyby ERÚ svévolně neprodloužilo dobu z 15 na 20 let, tak letos jsme končili a nebyl třeba na příští rok vůbec problém s tím, že dneska chybí v rozpočtu mimo jiné dalších 17 miliard na právě na podporu obnovitelných zdrojů. Ono to bude možná daleko víc než 17 miliard, jo, pokud se do toho pokud budou zahrnuty do toho i ty vlastně poplatky, které se osvobodí od toho spotřebitele, myslím občané. Jo? Protože bohužel ERÚ tehdy v tom roce 2008 až 2010 těžce selhalo, takže vysloveně nad rámec zmocnění jo, toho zákona, to byl tehdy zákon tuším 180 z roku 2005, tak ERÚ normálně prostě to zvýšilo na těch 20 let. Takže to nekončí letos a bude to končit až v roce 2030 ta podpora. Jo? A navíc udělali další průšvih, že prostě nenovelizovali tu vyhlášku o té podpoře využívání obnovitelných zdrojů, protože oni do té vyhlášky nezahrnují ten šílený propad ceny. Protože když se s tím začínalo s těma solárníma panelama, tak tehdy vlastně jedna megawata výkonu stála nějakých asi 120 milionů a když to, a ono to potom spadlo, dneska to stojí kolem nějakých asi 18, jestli se nepletu, 18 milionů jedna megawata. Ale tehdy to prostě spadlo řádově pod 100, určitě pod 100 nějakých 80 údajně. Teďka přesně čísla nemám v ruce. A bohužel tehdy ani First, ani Němeček, ani Panák, ani nikdo z nich prostě to nezohlednili, jakože měli povinnost to zohlednit, takže tím k tomu došlo. Ale co je paradox, teda, to je potřeba si říct, že celá ta taškařice, teda má to není taškařice, protože některé lidi strávili 8 let ve vězení, takže to není úplná taškařice. A většinou to byly ty nevinní lidi, jo? Protože ty, co si to uměli zaplatit a ty, co byli v tom gengu, těch, jak bych to řekl, vědoucích a těch, tak ty, co byli v tom gengu, tak ty ani nechodili k výslechům, ty dokonce samozřejmě nebyli ani stíhaný. Jo. Ale celý se to rozjelo tím, že tehdy Martin Sedlák, tehdy jako výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost a Zuzana Musilová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace, poslali v roce 2013 udání na ministerstvo průmyslu a obchodu, že prostě některé ty fotovoltaiky v tom roce 2010 nesplňovaly to, co měly splňovat. Oni tam teda i citují speciálně třeba ČES, jo, skupinu ČES a podobně. A že je to potřeba prověřit. A protože tehdy toho jen z doslechu, protože jsem na tom úřadě ještě v tu dobu už nebyl, jo, protože já jsem říkám, přišel jsem tam v roce 2016, 2017. Ale v tom roce 2013 tehdy Alena Vitásková jako předsedkyně, protože ona od roku 2011 byla předsedkyní ERÚ, tak ona jako předsedkyně věděla, že v momentě, kdy tento dopis, který ministerstvo postoupilo k řešení, takže když to nechá běžet, takže bude stíhána za nečinnost, tak tehdy bohužel musela v podstatě rozjet nějaké to prozkušování a přezkušování. Takže tehdy vím, že se na nejvyšší státní zastupitelství odvezlo mnoho spisů, to vím, z doslechu, a to mě ty očití svědci potvrdili. A s tím ale, že z toho si NSZ, tehdy nejvyšší státní zastupitelství, vybral jenom vybrané osoby a mám obavy, že tehdy vůbec nezáleželo na tom, jak to opravdu bylo, ale bylo to spíš, že si tam potom vyřizovali různě účty. Tolik k této kauze. A já se obávám, že vzhledem k tomu, že zase se jedná o dotace u těch věteníků, že to může být zase velmi podobný případ, a že to může zase dopadnout úplně stejně. Jo? Že to, takže já osobně vidím v těch dotovaných věcech, ať už v solárech nebo větenicích, já v tom vidím šílený zlo, který narušuje všechno, tržní hospodářství a vlastně úplně všechno.
1: No Ivane, když to teda shrnu, co vlastně z té tvé zkušenosti jsme řekli. Prvé, ať si posluchači zapamatují to ERÚ, Energetický regulační úřad. To je něco, jako třeba váš obhájce nebo vůbec obhájce těch spotřebitelů, který může v normálním procesu fungovat jako třeba advokát Perry Mason, že jo, kdo jste četli detektivky, a nebo může fungovat taky jako advokát v procesech z 50. let, kde žádá o ty nejpřísnější tresty. Takže pokud ERÚ žádá o ty nejtržnější ceny a o prodloužení takovýchto dob, jo, kdy bude spotřebitel něco platit, tak si položte dotaz, jestli tedy ten orgán, který ze zákona má se toho spotřebitele zachránit nebo zastávat se ho, aby platil co nejméně, tak jak on funguje. Já to komentovat nemusím. Jo, ten orgán, který má chránit spotřebitele, co tady říká Ivan, tak prodloužil o 5 let placení solárním baronům v těch letech. Jo? A byla tam prostě nějaká další situace, zmatečná, řekl bych velmi politicky orientovaná a tak dále. No a oproti tomu, co se děje dneska s tou větrnou elektřinou. Je to podobné, když jsem přemýšlel, jak to budu vysvětlovat. Jako když třeba chcete odpálit jadernou bombu, tak obvykle nemáte jedno tlačítko, ale obvykle jsou 3 osoby, které, když to tlačítko nezmáčknou najednou, tak to nevyletí nebo nevybuchne. Kdo jsou ty 3 osoby u nás? Takže první je to Ministerstvo průmyslu a obchodu, to znamená pan ministr Lukáš Vlček, bývalý úspěšný starosta Pacova. Já jsem ho znal z té doby, takže jako o ten Pacov se opravdu jako staral. Teď jsem zvědavý, co mu na té Vysočině řeknou za ty vrtule. Ale pan ministr průmyslu a obchodu se rozhodne, že bude revidovat státní energetickou koncepci, což je nějaký dokument, který je daný ze zákona. No a v podstatě pak je ta státní energetická koncepce zadána takovým amatérům, jako těm třeba, kteří počítali nejdřív málo soláru, potom hodně soláru, potom dumpingový export uhelné elektřiny, prostě takový, co vám spočtou víceméně, co jim zadáte. No a těm se zadá, jaké mají být závazky České republiky vůči Evropské unii. A ještě si tam, když se podíváte na ty současné oponentury, co jsou někde v tisku pana profesora Hrdličky a pana docenta Lízala, tak dokonce i ta čísla, i ty hodnoty, které tam u toho měly mít ty vstupy, tak i ty vstupy tam mají špatně. Jo? Jako nadsazují si, protože by jim to jinak vůbec nevyšlo.
2: A podhodnocují, pozor, tam není jenom nadsazují, tam je i podhodnocují, protože je tam uvedena například nižší spotřeba než ve skutečnosti. Jo?
1: No tak jasně. Takže počkej, tak já to posluchačům vysvětlím. No tak když dáte, že bude nižší spotřeba a potom dáte, že ty obnovitelné zdroje toho vyrobí o 20% více a že tady ale nejsme ve Španělsku, tak dáte nějaký evropský průměr prostě, protože ve Španělsku vyrábí 2x tolik. No tak jste na tom o 20% líp. Víte, co je to 20%, víte, co je to 20% v energetice? To je, když si vezmete ze 60 terawatt hodin nebo přes 60, tak jsou to 2-3 bloky Temelína. Takže oni měli vstupní předpoklady, že tady o 2-3 bloky Temelína budeme jinak. Jo? To je prostě nekorektní podvod, co tam předváděli. No takže prostě spočtete tenhle ten nekorektní podvod. Na z toho nekorektního podvodu necháte udělat, což zase dělá jiný ministr, pan ministr Hladík životního prostředí, tak uděláte klimaticko energetické závazky té České republiky, že tedy co vlastně ona si může dovolit, jak ona je na tom klimaticky dobře a co budeme všecko dělat. Takže jeden nějakým způsobem modifikuje státní energetickou koncepci, a to už vůbec nemluvím o bezpečnosti státu, to asi pan ministr Vlček vůbec nevěděl, o co jde. A z druhé strany druhý nadsadí ty klimaticko-energetické závazky a vznikne z toho nějaký plán, který se má řešit. Ještě další věc, že kromě toho, že ta studie byla teda nekorektní, nebo v tomto případě bych říkal i podjatá, tak ještě páni ministři tyhle dva zapomněli na jednu věc, že se má dělat, a to Evropská unie nařizuje po Evropsku, že se má dělat studie sociálně-ekonomických dopadů. Jak to bude mít vliv takováto opatření na energetickou chudobu. Takže na rozdíl třeba od pana předsedy parlamentu Okamury, který o tom pouze hovoří, tak pan ministr Vlček s panem ministrem Hladíkem na toto období opravdu vystoupili z Evropské unie, nerespektovali její předepsané procedury a spočítali nebo nechali si spočítat v podstatě takovýto svým způsobem blábol, když bych to měl říct jako expert. No. Ale účelový, nebezpečný. No a z toho teda pak si řekli, že je potřeba udělat nějaké akcelerační zóny a vystavět tady ty větrníky, abychom teda ty závazky, které oni si takto spolu předsevzali, tak abychom jim dostáli. A teďka, když jsme se bavili o tom tlačítku na té spoušti, tak jsme jmenovali dva. Vlčka a Hladíka. Průmysl a životní prostředí. No a kde je teda ten třetí? Ten třetí, to je právě ten váš obhájce, to je ten energetický regulační úřad. Jednou z rolí toho energetického regulačního úřadu jsou tarify. Kolik platíte za ty sítě, kolik doplatí komu. No a když se podíváte na tu takzvanou komunitní energetiku, v každé druhé obci se hrnuli po dotacích, které jsou jako poměrně štědré na ty soláry na školy. Proč jim to neprosperuje? Protože ve škole jsou v létě prázdniny. Proč to v Evropě prosperuje a ne u nás? Z jednoho prostého důvodu, protože v té Evropě nemají tak drahé distribuční sítě. V té Evropě ve spoustě států mají sousedské tarify na sdílení, kdežto, jak tady říká Ivan, naši nám k tomu přidali solární barony a máme jednu z nejvyšších DPH. Takže bez solárních baronů a z normálního DPH my bychom za tu distribuci platili 2 koruny, takhle platíme 3. Takže v podstatě oni nám říkají, tyhlensti, že nejdřív zaplať solárním baronům a pak si v té obci sdílej, co chceš. No a vlastně s pomocí energetického regulačního úřadu a jeho nečinnosti tohle zreplikovali do té komunitní energetiky. Když si chcete třeba z té školy nebo od souseda, si chcete ohřát, že by vám soused řekl, hele, já mám přebytek jako soláru, mám velkou elektrárnu, dám ti zadarmo ten proud, ohřej si teplou užitkovou vodu, vykoupejte se celá rodina. Tak vám jde levnějc si dovíz z Ruska nebo z Azerbájžánu zemní plyn. Ten stojí 2 koruny nebo něco kolem 2 korun plus minus, kdežto ten transport na druhou stranu ulice, ten jeden kabel, stojí 3 koruny. A tohle je dílo tarifu energetického regulačního úřadu. Ti kolegové o tom vědí nejméně 5 let a vědí o tom od samého nástupu té komunitní energetiky, prostě toho ozelenění obcí, těch třeba elektráren na školách, tak vědí o tom, že to tímhle s tím aktivně blokují. A tarifní reformu slibují někdy za několik let. No, takže máme teda tady už potom 3. Jeden, který udělá ten podjatou státní energetickou koncepci, která ani nebude fungovat. Druhý, který zvýší závazky v Evropské unii, že se musí dělat ta obnovitelná elektřina. a třetí člen energetický regulační úřad, který vám zablokuje, že si to nemůžeme dělat v obcích. Je to z toho vidět dostatečně? Petře, slyšíš nás, pan redaktor, nebo někde odběhl? Když tak, kdybyste tomu někdo nerozuměl,
2: křičte.
1: No?
2: Tam je, Hinku, tam jenom je trošku jedna nepřesnost. Jo. Dneska už vlastně ta regulovaná složka, když se na to podíváš, tak ta regulovaná složka, to znamená, to jsou ty distribuční poplatky a další poplatky, tak ta už dneska dělá víc jak 50%. A když si vezmeš, že... Když si vezmeš, no, takže to nedělá tři kačky, ale minimálně čtyři, protože dneska průměrná cena pro domácnost je 8,33, že jo, za kilowatt hodinu. Jo, když to vezmu se všem...
1: Jasně, já jdu jako pomaloučku. No. Jo. Já prostě vysvětluju, že jeden nějakým způsobem modifikuje nekorektními výpočty plány státu, jako kolik tady budeme vůbec potřebovat elektřiny. Druhý na základě tohohle z toho korektního, nekorektního výpočtu něco naslibuje Bruselu. A třetí nám zablokuje města a obce, aby jsme si to mohli sami vyrábět. Hmm. Takže tyhle tři jsou na té spoušti.
2: No a
1: co se pak stane, přijdou tyhle tři ve shodě a řeknou, máte z Bruselu závazky, jste v Evropské unii a tarifní soustava platí a vy teda místo toho, abyste si to sdíleli na těch školách, tak vám nějaký investor, kterého my vám vybereme, postaví větrný park za obcí. Tak tohle je ten příběh, který se tady na nás hraje. Předpokládám, že je pochopitelný a teď je potřeba, aby jsme dbali na novou vládu, aby jsme to všichni pochopili, i té nové vládě opakovaně vysvětlovali, co je to za lumpárnu. A není to zase nic proti technologii, jo? Když si chcete tu vrtulku postavit někde jednu za obcí nebo se třeba dohodnout i s nějakým tím investorem, to není nic špatného. A je to, aby tímhle s tím neubližovali lidem a ještě nás u toho nepokrádali. To není fér. No, takže to je jako tak první kapitola toho. Tak Ivane, řekni k tomu něco a pak se dostaneme ještě k těm, co vlastně všecko je součástí té sazby, což je taky zase další role toho regulátora.
2: To je několik dotazů na četně.
1: Tak si přečteme, počkej.
2: Takže já se vyjázím, takže samozřejmě je v současnosti možné, reálně to se ptá tady NV4955, je možné v současnosti reálně chránit naši síť vůči přetokům z Německa a Polska? Jsou nebo nejsou zpoplatněny přetoky přes ČR v síti velmi vysokého napětí? Samozřejmě, já jsem v roce 2016, když jsem byl na regulačním úřadě jako první místopředseda, tak jsme tehdy schvalovali ČEPSce 1 600 000 000 korun právě na zakoupení a instalaci těch příčných tref. To jsou ty příčné trefa, jo, který vlastně mají zabránit právě těm šíleným přetokům, respektive rázům v síti, aby to nepoškozovalo českou přenosovou síť. Jo. Takže ty jsou instalovaný, dneska se vede diskuze, zatím nemáme oficiální výsledky, jak bylo toho 4.7. ten blackout, tak zatím nevíme oficiálně. Víme teda, že jedno z těch čtyřech tref nefungovalo. To už je víc jak rok dneska v poruše, to víme. A jestli ta tři trafa byla zapojená nebo nebyla zapojená, o tom se vedou těžké diskuze a to bude asi teprve patrnost té oficiální zprávy, kterou dělá ta mezinárodní organizace MCOE. Takže to je tak. Jinak přetoky bohužel spoplatněny nejsou. To je podle mě zásadní chyba, protože my platíme Německu těžké peníze za transit plynu přes Německo. Velmi těžké peníze. Takže správně by se měly platit i ty přetoky. Jo, to je k tomu. Pak tam byl zajímavý dotaz na studie vlivu větrníků na okolní faunu, floru člověka. Tak ty dopady jsou šílený. Pokud já teda vím a pokud jsem měl možnost se k těm materiálům dostat, tak ty větrníky. Pominuji to, že navždy je tam znehodnocena zemědělská půda pod tím větrníkem, protože ten železobetonový základ, to je vedle toho je atomový kryt, řekl bych, lehká stavba.
1: Protože pionierský tábor, no.
2: To jsou stovky tun těžkého železobetonu, stovky tun, jo, který zůstanou jednou pro vždycky v zemi. A ten starosta, který to tam dovolí, pokud teda to není v té akcelerační zóně, kde bohužel se dá i ten starosta obejít, což je průšvih, ale ten starosta, který to dovolí v té obci, tak já si myslím, že ať už to dovolí z neznalosti nebo z hamižnosti, to je úplně jedno, tak si myslím, že naši potomci nebo potomci v té obci budou chodit plivat na jeho hrob, jo. Protože to opravdu jako jednou vždycky tam prostě bude obrovský železobetonový monolit, který už v životě nikdy nikdo nedostane ven. A co to dělá? No to se ví, co to dělá. Nakonec o tom se zmiňoval i Hynek v té Francii, protože tam máte, ono to bliká, ono to vytváří hluk, který slyšíte, a pak to vytváří hluky, který neslyšíte, ty infrazvuky. Takže to, jo, to, že to likviduje ptáky, že když tím pojetí hejno, tak už potom z toho hejna jenom jsou jednotlivci, hejno ptáku, když tím proletí, to je velký problém a tak dále, a tak dále. Čili ty větrníky, nehovořím ještě o tom, že to hyzdí krajinu, že to úplně likviduje horizont a všechno, ale z hlediska zdravotního ty větrníky jsou prostě špatně. Je to špatně, jo, a navíc, když potom vidíte některé ty, ono to vypadá skoro jako vtip, jo, a když vidíte, že tam jsou námrazy na těch vetulích, a že lítá helikoptera a stříkají to glykolem, aby to roztálo, ta námraza na těch vetulích. Já osobně jsem jednou zažil, to bylo tuším v Rakousku, když jsem tam jel, tak tehdy z těch vetulí lítali kusy ledu jako šrapnely. A mě potom kamarád, který se vyzná v pyrotechnice, jak mi říká, měl si obrovský štěstí, protože ten kus ledu má takovou energii, že by tím tvým autem i tebou proletěl jako nůž máslem. Jo? Takže já osobně ty větrníky vidím jako mnohem větší zlo, než jsou solární elektrárny. Mnohem větší.
1: Myslím vás, já tady vidím další jako kolem Čepsky a kolem tohohle z toho. Možná, že bychom jako tomu, pokud vás to zajímá, prostě jak funguje ta soustava nebo jak je bilancovaná tohle z toho, tak tomu můžeme věnovat klidně nějaký další rozhovor v nějaké brzké době. Jo, my jsme si dneska přece vzali takovou trošku jednodušší věc s vámi vlastně probrat nebo zainteresované posluchače trošku instruovat, co jako máte chtít a co nemáte chtít. Jo. Pak druhá věc je, co u toho máte dělat. Takže vysvětlili jsme si teda, jak vlastně tohle zlo vzniká. A tím nemluvím proti technologii, jo? Tím mluvím, aby se neopakovalo něco podobného jako solární baroni. Tak to zlo vzniká nějakým jako usnesením prostě a na druhé straně selháním nebo záměrným selháním těch struktur, které vás mají chránit. Jo, to selhání toho energetického regulačního úřadu, to bylo v té minulosti a to říkal Ivan. A stejné selhání třeba v oblasti těch tarifů, že bychom si to mohli vyrábět v obcích, a nebo že třeba i ta obec by si mohla sama zainvestovat ten větrný park, tak je právě vyblokováno špatnou činností toho regulačního úřadu. Tam něco bzučí v tom? Už nebzučí, dobrý.
0: To jsou tvoje hodiny.
2: To jsou hodiny.
1: Aha, já měl taky, tak to pardon. Jsem myslel, že je to nějaká elektronika, ono je to bicí. To mám taky tamhle za mnou, je posluchači vidějí. No takže je tam vždycky selhání. Ono to funguje podobně jako AIDS, podobně jako HIV, jo, tam taky, když máte narušenou tu imunitu, že ten prvek, který by jako měl reagovat na to, že je něco špatně a měl by nějakým způsobem udělat protiopatření, tak když je neudělá, nebo když v některém případě dokonce udělá opatření opačná, no tak pak se vezeme všichni. No a to je jako ten problém. No ale když si zase představíme, že je třeba nějaká minulá vládní garnitura, jako ti dva páni ministři, o kterých jsme hovořili, kteří už něco naplánují, domluví, tak není nikde psáno, že ta další vládní garnitura, že to po nich musí slepě realizovat. Jako těch opatření jsou vždycky dvě části, dva kusy. Můžeme se třeba bavit konkrétně o tom, jestli taková studie, která byla předložena do Bruselu a byla udělána účelovým způsobem na špatných číslech, na podjatých číslech, tak jestli je vůbec platná. Ne, v tom Bruselu můžou říct, no hoši, udělejte si v těch Čechách pořádek, že jo, když jste si to tam spočítali, tak si to udělejte. To je vaše interní věc, jako, jakou máte vládu, nebo jakýho jste měli toho ministra Vlčka, že jako to takhle pustil, jo, s tím svým kolegou. Ale druhá věc je, že nebyla splněna ani ta norma, že se nepočítal nějaký sociálně ekonomický dopad. No a to už jako docela bych řekl, že pro tu novou vládu v tom Bruselu může být nějaký prostor o tom začít vyjednávat, že jsme si to vlastně přepočítali a že se změnily i poměry na trhu, nebo že se změnila spousta věcí a že je potřeba s tím nějakým způsobem pracovat. Není to dogma. Jo? Takže zaprvé i takováto účelově prolobovaná studie, která je v neprospěch českého spotřebitele i české krajiny, tak je modifikovatelná v té Evropské unii do jisté míry. A to by měla ta vláda udělat jako první. A druhá je, i jakým způsobem, když by třeba, nedej bože, nám v tom Bruselu řekli, že už se s tím teda nedá nic moc dělat, tak jakým způsobem aktivním a iniciativním to bude ta nová vláda realizovat a iniciovat ty nové větrné barony. Určitě jako tam mohou být nějaké vazby nebo nějaké sliby mezi tou bývalou garniturou a tou současnou, ale nemyslím si, že by zas tak velké byly jakoby v té současnosti. A spíš to vnímám celé to dění kolem toho Agrofertu, že je to zástupný problém zase s tím Andrejem Babišem. U těch solárních baronů jsme měli tenkrát taky jiný zástupný problém a to byly poplatky u doktora. My jsme tenkrát všem těm lidem říkali, dejte si bacha, tady se na vás chystá nějaký tunel, držte se tohodle, chtějte po těch politicích, ať vám kandidujou s tím. Lidi se na to vykašlali a my jsme říkali, to byste k tomu doktorovi za ty poplatky museli chodit dvakrát stejně s celou rodinou a ještě jako každý druhý týden a stejně těm solárním baronům zaplatíte víc. A platíte jim víc. Jo. Platíte jim 20 miliard ročně, takže 2000 za hlavu. Tolik u doktora za poplatky neutratíte. No. Takže ta nová vláda, bych řekl, že celkem šla do toho s poměrně příčetným nějakým programem a že tuhle státní energetickou koncepci je potřeba revidovat a tu podjatou, prosím, zahodit. Vůbec o ní nediskutovat. Jo, my jsme s kolegama, jako určitě jsme se s tím seznámili nějakým, ale jako podrobně jsme to ani pořádně nestudovali. Je to prostě špatná literatura. Co máte co studovat, když někdo nerozumí tomu, jak funguje energetická soustava, počítá tam nějaké bilance na špatných a podjatých číslech. Tam není co opravovat prostě. Když byste to měli opravovat někde na univerzitě, tak tam dáte nedostatečnou a toho studenta vyhodíte. Nebudete to po něm ani číst. No a takže co máme chtít po té vládě, když to zopakuju, tak za prvé revizi této špatné politiky po panu ministrovi Vlčkovi. Já předpokládám, že Karel Havlíček je toho velmi dobře schopen, protože to je odborník, který tomu rozumí. No a druhá je, abychom to nepřeháněli v tom Bruselu a pokusit se nějakým způsobem tam dojednat pár změn. A v těch některých opatřeních, které se tady chystají, nebýt příliš akční. Jo? To jsou takové asi ty tři prvky, které bychom po té nové vládě měli chtít teď. Ivane, ty se nadechuješ, já už mlčím.
2: Já budu trošku konkrétnější. Tak za prvé je potřeba zachovat opravdu uhlí. Pokud to uhlí nezachováme ty uhelné elektrárny, budeme mít obrovský problém. To, jestli nám dneska někdo říká, že se bude dovážet elektřina, tak jako řekněme si to na rovinu, není odkud a pokud by bylo odkud, tak není za co, protože ty peníze prostě tady nejsou. Za další, to, co jsi říkal, Hinku, třeba ty akcelerační zóny, tak tam je to úloha nikoliv jenom vlády, tam je to úloha parlamentu, protože to bylo schváleno, to je zákon 249 z roku 2025 sbírky, který vlastně stanovuje ty akcelerační zóny, jo, a ten vlastně stanovuje ty postupy, jak se to dá všechno urychlovat, aby prostě ty větráky se dali stavět všude možně i nemožně. Jo, takže to si myslím, že to je prostě potřeba třeba některé ty zákony nešťastně přijatý fakt zrušit, jo, protože to opravdu je neštěstí. Akcelerační zóna podle mého názoru je velký neštěstí. To, že by se měly obecně zrychlovat stavební řízení a všechny věci, to, že vlastně Piráti zablokovali ty stavební řízení vůbec, to je jiná věc, ale obecně by samozřejmě ta stavební řízení měla trvat mnohem kratší dobu. To jako obecně jo, ale zrovna ty akcelerační zóny, to je prostě hojí neštěstí, čili zrušit zákon.

0: odešlo 15,2 milionu kubíků. Takže tam je úplně opačný tok plynu, než by měl být správně. Jo? Takže ne, že chodí ten laciný potrubní plyn přes Ukrajinu, přes Slovensko k nám, ale chodí naopak z Německa, přes nás, přes Slovensko na Ukrajinu, což je teda taky zásadní chyba. Jo? Takže to je k tomu plynu, k tomu dotazu z chatu. Pak tam bylo ještě další dotaz, jestli proč mají Němci podprůměrně naplněné zásobníky. To je úplně jednoduchý. Zásobníky byl takový obecný postup, že zásobníky se plnily v létě vždycky, když byla nejnižší cena plynu. A přesně stejný průšvih nastal v roce 2021, kdy prostě ty spekulanti a ty, co ovládají zásobníky, proto by to mělo být ve státních hmotných rezervách a mělo by se to opravdu plnit prostě systematicky a ne jenom za účelem spekulace, tak v tom roce 2021 nastal stejný problém. Ta cena plynu byla příliš vysoká, spekulanti pořád čekali, že cena plynu klesne a najednou tady byla zima. A teďka se obávám, že něco podobného nastalo v Německu, že spekulanti čekali, že cena plynu bude klesat, když neklesala, tak nekupovali a teďka přichází zima, takže oni mají podprůměrně naplněný. Co se týká, jestli terminály jedou na 100%. Terminály nejsou tím limitujícím prvkem. Limitujícím prvkem jsou tankery na LNG, protože ten terminál, když nepřipravuje tanker z LNG, tak ten terminál prostě nemá co dělat. Ten terminál je pouze na to, aby vlastně dělal z té kapalné fáze ohřátím, aby z toho dělal vlastně zase plynovou fázi, která může putovat dál potrubím přes Německo k nám. Jo, takže teďka v současné době se taky řeší, jestli ty islámské státy některé, nebo já nevím, tam se jedná o Afriku, tam se jedná o další, kteří vlastně říkají, pokud Evropa, dokonce myslím, že Spojené státy se k tomu vyjádřejí, pokud Evropská unie nezmění některá nařízení, kterými se vlastně jakoby chce diskriminovat nebo chce prokazovat, že tam se nezaměstnávají děti a že je to ekologické a něco všechno, takže prostě to LNG k nám nebude dodávaný. Jo? Takže ve finále se může klidně stát, že nám nakonec zůstane jenom to ruský LNG, který teda mohutně se dováží do západní Evropy. Jo? Akorát, že je to vždycky dražší, protože tam je bohužel přirozený prostě nárůst ceny, protože když ten plyn fouká potrubím, tak fouká potrubím úplně jednoduše hladce, jo, poustačí na to pouze kompresní stanice, které ten plyn pohánějí, které mají minimální spotřebu, když ten plyn musíte někdyže zkapalnit, pak převíst tankerem, pak zase ho splinovat a pak ho teprve dáte do potrubí, tak je vám jasný už jenom z principu těch několika změn vlastně skupenství, že musíte do toho naložit spoustu energie a spoustu peněz, takže vždycky to LNG je dražší, bohužel, prostě tak to je. Takže to je k tomu dotazu vašemu.
1: Já vám tam zkusím teda, když Ivan Furt mluví o tom uhlí, pak se vrátíme zase k těm fofrníkům. Já vám tam zkusím, jestli to dáme. Čekajte, jeden obrázek jsem tam chtěl dát, ale jak se to tam dává?
2: Máš tam takovou kolečko s obrazovkou a v ní je šipka nahoru dole, to myslím, že třetí.
1: No to mám, ale já to mám jako na vedlejším, tak to mám dát na ten hlavní monitor, jo? Nebo...
2: Ne, to si odevři a dej potom, tam máš jako
1: ještě screen
2: a okno, ano, a vybereš okno, který chceš nazdílet.
1: Okno, ať to tady tak.
2: Vrdíte si, až mi to přijde.
1: Sdílet je tam.
2: Vydrž a už se je co děje. Tak.
1: Je tady to vidět na obrazovku, nebo dá se
0: je
1: to dělat?
0: Je tam taková tečka na uprostřed. No.
2: Jaká tečka? Tady je graf nějaký, vidím.
0: No.
1: Tečka uprostřed, tak počkej, já zkusím může ještě jednou
2: věc. Možná ten graf.
1: Ukončit sdílení, já to dám víc na šířku, počkej, promovaní inženýři, víš. Zobrazení, šířka stránky, tak. A teďka, jo, teď bude ta tečka větší o něco asi. A teď dám znovu sdílet. Okno. Kde tě mám? Teď tam ta tečka ale není vůbec.
0: Tak nám to řekni jenom, to je ten koláčový graf, tak ho popíš. To bude jednodušší.
1: Já tam dám tuhle tečku a popíšu ho, no.
2: Tak. Dobrý, vidíme.
1: Jo, je tam kus modrý, kus žlutý, kus šedý.

0: dívej prostě, no. Ta reklama na Office, to je ze solárního magazínu, to jako není moje reklama. A to je teda z časopisu Solární magazín internetového. Modrý, pokud to tam vidíte, tak to je jádro. Je to vlastně jenom, když si vezmete oficiální čísla a pracujete s ním nějakým jiným způsobem, než třeba ta studie, o které jsme se bavili. No tak tohle je ta skutečná spotřeba elektřiny, kterou my máme, nebo měli jsme v roce 24 a čím byla pokrytá. Vidíte, že skoro z polovičky jádrem. Žlutá jsou obnovitelné zdroje elektřiny. No, takže vidíte, že je jich zase dost, že se blíže někde ke čtvrtině. Šedivá je plyn a červená je uhlí. Takže tohle, co tam máme v tom červeném, tak to je to opravdický uhlí, který my potřebujeme. Takže vidíte ve skutečnosti, že jako celkovou tu bilanci, teď nemyslím rozváženost té soustavy, protože když si tam dáte víc těch nestabilních zdrojů, tak potřebujete toho uhlí a toho plynu víc, jako abyste tu soustavu nějakým způsobem ustávali, jako na regulaci a na záskok. Ale vidíte, že na tom zase tak tragicky nejsme. Jo, ten tragický příběh se opravdu vyrábí v těch podjatých studiích, které si tu někdo zadává, aby na tom potom zase někdo vydělal. No takže to je vlastně to celé, co jsem vám chtěl ukázat v nějakých číslech. A my zase tak velký problém s tou energetikou, jak je nám tu prezentováno, nemáme.
1: A budeme mít, když nebude uhlí. A budeme mít.
0: No když nebude uhlí, tak ten problém budeme mít.
1: A jaký?
0: Zase bilančně. Jo? Když to vemu bilančně, tak máme teda ty tykačovy závody, ten 7. A pak ČES má 3 zdroje, Tušimice, Prunéřov a Ledvice, které dohromady dávají zhruba něco přes 2 temelíny. Jo? Ono záleží na tom, jak ty Ledvice počítáte, protože oni úplně spolehlivé nejsou a vypadávají, což jsme taky v létě měli možnost vidět. Ale máme kolem 2000 MW prostě v tom uhlí a když bychom měli palivo do těch ČESových elektráren, tak s tím vyjdeme. Vyjdeme na kách, ale vyjdeme. V podstatě nic se nám nestane. Takže víceméně nakoupit si, když nám to ten Pavel Tykač nabízí za korunu, no tak nakoupit si za korunu ten zbytkový statek jako do rezervy, tak to si myslím, že je jako dobrý počinek, dobrý nápad, protože nikdo to nejde úplně na kách. Jo? Ale souhlasím s Ivanem, že bez uhlí to nejde.
1: To neustojíme, bez uhlí to neustojíme.
0: Bez uhlí to neustojíme. Leda, že bychom dováželi nějakým podvodem to uhlí z bývalé Německé demokratické republiky a říkali tomu zelená elektřina, což taky...
1: Myslíš ne uhlí, ale myslíš elektřinu z Německa.
0: No, spálený se myslím.
1: Ne, takhle, řekněme si to na rovinu. Dneska v tom jádře máme 4300 MW. V uhlí máme 9200 MW. Takže jako co si budeme povídat, jako je to jasný, když to vypadne prostě, tak to prostě chybí. Tak to je. A řekněme si to na rovinu. Obnovitelný zdroje. Když si to vezmeme za první kvartál letošního roku 2025, tak tam je nějakých 18% teoretické výrobní kapacity dělají fotovoltaické elektrárny, čili soláry. 18%. Ale vyrobilo se za ten první kvartál, jo, se z toho vyrobili 3% elektřiny. 3%
0: z těch 18%. Tak to uhlí potřebujeme hlavně na zimu, že jo? Když
1: tak.
0: Slunce nevyrábí, no, to je jako problém jsou roční období v tomhle tom.
2: No a chlapi, vy umíte domluvit s tykačem teda, aby nám to za tu kačku střelil, nebo...
1: Tak on to oficiálně nabídnul. Pavel, tykač oficiálně to nabídnul a státu. Teda my bohužel nejsme stát, nebo bohudík, těžko říct.
0: Takže bohužel nejsme stát, ale tak já si myslím, že tykač je dospělý chlap. Tak pokud nepůjde nějaký skorumpovaný lobista a nebude mu říkat, že to za tu korunu nechce, tak se s ním snad pro boha dohodneme. Jo. Tady je pak, že se počítá s nějakým skorumpovaným lobbystou, že začne vykládat, že se to někomu nevyplatí. No tak pak jsme v háji, pak je to nějaký divadýlko, který tady na nás někdo hraje. Ale jako dá se dejme tomu, nebo dalo by se očekávat, že bude říkat ČEZ, že jemu se to nevyplatí, že on to kupovat nebude, ale nikdo neříká, že to musí kupovat ten ČEZ. Nebo pak bych to ani nedoporučoval, protože ČEZ má minoritní akcionáře. A když se prodával, to taky píšeme v nějakém článku, když se prodávaly ty elektrárny Tykačovi, tak tam musel být závazek veškerého personálu těch elektráren, to znamená těch inženýrů i těch obchodníků, co byly nositeli těch kontraktů, že tam 3 roky zůstanou, aby mu ty elektrárny nenechaly ležet ladem. Takže já předpokládám, že kdyby to odstát od toho Tykače kupoval zpátky, on Pavel Tykač by jim stejně musel platit odstupné, no tak oni rádi podepíší, že tam ty 3 roky zůstanou a budou tam dělat dál zase na státním. Takže vy tam nepotřebujete ani nějaké odborníci, ti odborníci tam jsou v těch elektrárnách, vy tam potřebujete 6 lidí, 3 do představenstva, 3 do dozorčí rady a to je všecko.
2: No, tak vlastně, takhle, buďme konkrétní, stačí 3 už tady jsme a no, vybereme 3 z řad diváků teda, ale...
0: Se hlaste, no.
2: Není v tom náhodou jako nějaký takovej, jako taková hra, jako jo, že beru to, co jsem zase v médiích, zase nejsem odborník, jo, ale jako konspirátor si to můžu dovolit. Tykač tvrdí, že se mu to hrubě nevyplatí, že to bude dotovat, blá, blá, blá a tak dál, pohádky. A teďka nejde mu nakonec o to, aby stát mu tu výrobu jakoby nějakým způsobem nařídil a potom mu za to platil nějaký rozdíl cenový, aby on měl ten svůj přiměřený zisk dál a tohleto, jako aby mu dávali dotace na to.
0: Jde tam o tu změnu ty kapacitní platby, což je trošku jiný model, že jo? Jo, jde tam prostě o to, oni ty kapacitní platby u nás nebyly z jednoho prostého důvodu, protože kapacitní platby je možno uplatnit pouze v zemi, která má problémy s bilancí a pakliže se u nás vyvážela uhelná elektřina o 106, tak jsme takovýhle problém neměli. Takže se to tam nedalo uplatnit kvůli naší energetické oligarchii a hospodaření firmy ČEZ, která dělala to též. Že jo?
1: Já to doplním. Kdyby fungoval energetický regulační úřad, tak v momentě, kdy vlastně Tykač oznámil ve smyslu platných předpisů, tuším, že je tam 11 měsíců před ukončením výroby, takže on oznámil ukončení výroby, tak tam jde o to, že energetický regulační úřad může rozhodnout a může nařídit jinýho provozovatele. Jo, takže to jako nemusí rozhodnout, že se bude Tykačovi platit ty kapacitní platby, zvláště když je nemáme schválený v Bruselu, kde tady u nás vlastně s proměnutím každou blbost musí schvalovat Brusel, nebo jo, i věci, které jsou úplně jako, řekl bych, nesystémový. To je, tady nejde o systém, tady jde o to jenom to doplatit, jo, jenom to je v úvozovkách. Takže, no, proměnutí.
0: Vážený kolego a vážení posluchači, co se tady hraje, jestli tragédie nebo komedie, jo. Protože pakliže se bavíme o tom, že my jako Česká republika ústy našich volených zástupců a ústy energetických odborníků budeme vyjednávat s panem Tykačem, no tak určitě tady vidíte, že padly nejméně 2 scénáře. Jo, jeden je ten vzít to od toho Tykače za korunu, když to nabízí. On možná by tu korunu trošku zdražil, ale stejně by to asi moc drahé nebylo v tom technickém stavu, v jakém to je. Jo, druhá je využít nějaký legislativní part. No a tak jako pokud ta Česká republika bude mít zájem, no tak s tím určitě něco udělá, něco zvládne, jo. Pokud samozřejmě ti naši zástupci se budou chovat stejně, jako se chovali někdy v minulosti s těmi solárními barony a bude už předem domluvené, aby na tom někdo vydělal, tak zase pánbůh s náma. No tak někdo bude vydělávat a nám ta soustava bude svítit o to méně. Vždyť si vemte, jak to bylo v době energetické krize, co se tady dělo. Nějaká tam paní v parlamentu nám mluvila o 2 svetrech a elektrárna v Počeradech jela na plnej CRS z toho zemního plynu na vývoz do Německa. To se tady dělo. A my jsme to platili. Nakupovali jsme si ten plyn jako jediný na burzách. Takže v té kauze prostě s tou novou vládou. Máme novou vládu, nemáme tady už Fialu s Vlčkem ani se Síkelou, No tak když nemáme Fialu s Vlčkem ani se Síkelou, no tak pojďme jako fandit té nové vládě a pojďme se o tom bavit, jako veřejně jí fandit, ať to ta vláda nějakým způsobem uchopí a nenechá se tou mafií někde tlačit do kouta. Pak jako něco uhrajeme, něco neuhrajeme, jako v každém biznisu, to je normální.
1: Je to tak.
2: Jo, to si myslím, že je krásný zakončení dnešního večera, jestli teda nemáte ještě něco zásadního. A každopádně je důležitý tyhle věci sledovat, já doufám, že to se nevidíme naposled. A myslím, že tebe, Ivana, si Honza pozval do Skaldovin, že jo, v úterý?
1: Jo.
2: Takže tam teda nevím, jaký bude téma, to je na vás, to je tajný zatím, ale... Až tak, Honza je vždycky tajemnej, ale musíme tyhle ty věci sledovat a musíme prostě se nedat, no, tak budeme...
0: Hele, já tady budu reagovat ještě
2: na jeden. Reaguj, pojď.
0: Dovolíš, jo?
2: Ano, ježišmarja.
0: Pánové, řekněte pravdu, že tu špinavou elektřinu a tak dále, že ji budeme provozovat. Jako pozor na to. K čemu je dobrá ta špinavá elektřina v tom špinavém biznise? Tu čistou elektřinu, tu polovičku, co jsem vám tam dělal modrý kolečko, tak tu půlku modrého kolečka vyrábíme za 30 haléřů. Důkazem je i to, že pan Pavel Řežábek, kolega, hlavní to ekonom ČEZu, za tuhle cenu nabízí tu jadernou elektřinu na lipské burze. Kdyby ji nabízel pod výrobní náklady, tak ho zavřou, tak ani nemůže. No, takže to má cenu 30 haléřů.
1: Necelých 24 haléřů.
0: Dobře, já se držím nahoře. 24 až 30, jo, děkuju za upřesnění. No, ale je to jako strašně málo, jo. A když se podíváte na to takzvané zastropování ceny, tak my jsme si tady, zdražil nám někdo tady jaderný palivo? Ne, měli jsme ho tady uložený. Nic nám nezdražil v tomhle vstup. My jsme si tohle tady prodávali sami sobě v jedné zemi za 40násobek ceny. A ta firma nemá u toho na ten jaderný reaktor ještě za tyhle peníze. Jo? Tak jako to, ať si zjistí ministrině financí, kde jsou ty prachy.
1: Mimochodem, teďka máme nakoupeno, pomíninku, teďka máme naštěstí nakoupeno z Ruska za 18 miliard korun jaderného paliva.
0: Jo. Máme. A to zase není tolik těch 18 miliard.
1: Tam. No, já si myslím, že je to dost paliva. No.
0: Takže počkejte, k čemu se vám hodí ten špinavý zbytek? Přemýšlejte, ta státní společnost nám tu čistou elektřinu prodává za cenu toho špinavého zbytku. Podívejte se na to naopak. Jo, ten špinavý zbytek nakonec slouží k tomu, aby nám to předražovali, aby tu čistou elektriku, co si ji tady vyrábíme, nám prodávali za tu špinavou a něco nám vykládali o lipské burze. Přičemž teda ta lipská burza na tu jadernou elektřinu vůbec není vybavená a ve Francii třeba prodávají podle úplně jiného modelu, který jsme taky publikovali, vyvolalo to trošku reakcí. Ve Francii například měli třetinu elektřiny v době energetické krize asi za 1 korunu v přepočtu, za 42 euráku, za 1,10 korun. Jo. Za 1,10 korun si to Francouzové prodávali v jaderné krizi a my za 12 korun. Z těch samých jaderných elektráren. Takže ta špinavá elektřina má i druhý účel. Kromě toho, že se vyváží občas do Německa, když tam mají krizi, a že prostě slouží k těmhle těm transakcím a my říkáme, u nás se říká, že my pak máme ten špinavý mix, abychom stavěli ty jaderné elektrárny. Protože samozřejmě v těch výpočtech podjatých vám tu špinavou elektřinu na export, vám ji připočítají k té čtvrtině, co potřebujeme. Takže se řekne, že těch vrtulí potřebujeme víc. Jo? To jsou podjaté výpočty. No a ještě k tomu, aby nám to předražovali, protože ve skutečnosti té elektřiny s těmi povolenkami už máme jenom 1/4. A to není tolik, kdyby jsme za to měli platit 2 koruny za kilovatovou hodinu za povolenku, tak ten zbytek máme za 30 haléřů.
1: Jo, no jasně, ale pozor. Za loňský rok jsme měli z uhlí 40,41% elektřiny vyrobený. Z jádra 40.
0: Jo? Ano, bruto výroba. Kolik bylo importu a těhle věcí, jo?
1: Já teď neberu to, já prostě beru, jako kolik se fakt vyrobilo, jo, z toho uhlí a kolik se vyrobilo z jádra.
0: Ano, exportujeme elektřinu, tak ať si ty povolenky zaplatí Němci, ať si to uhlí je do svýho salda. Když no si to... zavřeli jádro, to je elektřina pro Němce, prosím.
1: Jsem stejného názoru.
0: Když se tady to... vyvážíme pro Němce, tak je to německá povolenka a je to německý smrad. Tak by nám ještě měli platit za naší devastaci životního prostředí a ne nám to dávat, aby jsme si tady stavěli místo toho větráky.
1: No a taky, abychom si tady stavěli potom nějaký nesmyslný bateriový velký úložiště a podobně, že jo?
0: A to je další kapitál, to je na jindy už asi, jo.
1: To je na jinou diskuzi, no. Jo, takže já si myslím, že rezumé je takový, zachraňme naše uhlí, protože to je pro příští generace, zachraňme naše uhelné elektrárny do té doby, než se nám podaří tady postavit jaderné elektrárny, které opravdu jako budou schopný, ať už Temelín 3, 4 třeba, jo, protože na to máme licenci, na to máme všechno, škoda jaderné strojenství to umí, takže bychom to mohli stavět. Dokonce teoreticky bychom to mohli postavit rychleji, než se budou stavit Dukovany, protože Dukovany díky tomu, jak je to navežený, tak tam bude potřeba notifikace z Bruselu, kde tam bude státní podpora, když to ty ten Temelín by se dal stavět z českých dluhopisů bez státní podpory teoreticky a šlo by to. Spousta lidí mi říká, ano, my bychom do toho šli, my bychom nakupovali ve velkým dluhopisy normálně elektrárna Temelín Římská 2, jo, na ty dva bloky další, protože vědí, že tam se ty peníze nestratějí, tam to prostě bude fungovat. Takže to je to všechno, co musíme zajistit.
0: Ale Ivane, tak ještě teda k tomu Temelínu, jo.
2: Tam jsou prý hotový i základy betonový, ne?
1: No, tam je komplet všechno hotový. Je tam na to i voda. V Dukovanech chybí voda, jo. Tam ten pátý blok už má problémy, bude mít problémy s vodou. Jo, ten, co tam, ten prototyp, co tam mají stavět ty Korejci, jo. To je prototyp v podstatě, jo. Takže to, co tam mají stavět Korejci, to už má problém s vodou a na šestý blok se ví, že už nebude ta voda, jo, protože...
0: Obce, naše obce, jo. No. Furt jako, že sem přijde nějaký investor, že tady bude investovat větrné elektrárny a my, že mu budeme platit a on odsaď bude vyvážet peníze. Kdybychom je skutečně potřebovali, nebo jestli nějaká obec zjistí, že je potřebuje, tak ať si to postaví ona sama anebo s nějakou českou firmou, třeba s tím ČEZem nebo s pražskou energetikou. Jo, teď ty obce mají 460 miliard.
1: Ale proboha, ať to nestavějí vůbec, ať to nestavějí pro boha tamhle zločin proti přírodě.
0: A jo, ale já se dostanu k tomu jádru. To jádro, my máme na dva reaktory, i kdyby se na to ty obce složily, nemusíte kupovat žádný dluhopisy a platí se to postupně. Když máte obce, starostové, primátoři, hejtmani, když máte 460 miliard na kontě a bude se to stavět 15 let třeba za 200 miliard, tak když my to můžeme postupně platit, vy nemusíte kupovat žádný obligace. Vy nemusíte nikoho zadlužovat, akorát si nenechte ty peníze odebrat energetickou šmelinou, protože pak si v životě už žádný reaktor tady nepostavíte a nezaplatíte. Nebudete na něj mít. Tak.
2: Houk.
0: Tam máš ještě nějaký nápis. A.
2: Tak. Pánové, no, jak my obyčejní lidi máme zachránit doly před zatopením? Hele, Greenpeaceáci se přivazovali k těm, ke stromům, taky to zabralo. Já si myslím, že prostě jde o to udělat nějaký, začít otravovat ty poslance, začít otravovat ty nový politiky, jako jestli se zbláznili, nebo opravdu jako jsou nějakou změnou, nebo ne. Já třeba zítra, mimo jiný, teď to prozradím, budu mít tady, ne tady, ale budu mít rozhovor s Ondrou Dostálem. A takže tohle bude téma našeho povídání taky, protože já od něj budu chtít vědět, jakým způsobem jako on jako europoslanec bude připraven, ochoten nám nějak pomoct právě v rámci Bruselu a tohleto, protože je potřeba v takovéhle kruciálních otázkách spojit síly napříč a Takže to bude třeba jeden z modelů, co konkrétně pro to já jako Petr Bureš teďka udělám hned zítra. Takže určitě spoustu z vás napadne spoustu dalších věcí, ale jako šířte to třeba přes Facebook, šířte tohle video, ať to ty lidi vědí. Ono se to potom, jakmile se to dostane jako nějaký téma dne mezi to, tak se to třeba chytnou média a začne to prostě někdo řešit, jo. Tady jde o to, že nějaká blbost je, zaplní stránky novin, ale takovýhle důležitý věci prostě jak se unikají.
1: Je to tak.
2: Přátelé, buďme těmi novináři. Tak.
0: Snažíme, no.
2: Chci vám všem poděkovat, vám obou pánům hostům za skvělý povídání, za to, že jste to tady takhle zvládli. Vám, vážení diváci, děkuju za pozornost, za podporu tohoto kanálu. Tady nahoře vám svítí ten QR kód pro případ, kdybyste chtěli i nějak finančně podpořit tohle vysílání, tak máte možnost. A děkuju vám dopředu. Děkuju taky všem, kteří si dáváte odběr, dáváte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, až brzy. Doufám, se dočkáme těch 100 000 odběratelů, což pak dostaneme odměnu od YouTube v podobě YouTube button, se to jmenuje. A takový skleněný nějaká věc, tak to potom tady budeme ukazovat. Vy, kteří byste chtěli jet ještě do Skaličana 18. z Prahy, z Černého mostu, využijte tu možnost pořád na webu petrbureš.tv.cz. Máte možnost se do Skaličanu přihlásit, ještě máme volné místa v autobuse. A určitě to bude parta zajímavých, fajnových lidí. Jinak jede se teda, protože jsem sklerotik, tak se radši na to podívám, ať vám nevykládám nějaký blbosti. Nazdílím vám rovnou ten web, ať to vidíte všechno pěkně tak, v barvě. Tak, jdeme na to. Tady vidíte web Petr Bureš TV. Teďka koukám, že to máme moc veliký a to zmenším nějak takhle zhruba. Tak.
1: Zájezd, ano.
2: Tak, a tady je ten vánoční zájezd do Skaličanů. Takže 18. prosince v 8.30 z autobusové zastávky ve stanici metro Černý most. Jo? A jedeme z Černého mostu přímo na místo do Skaličanů, kde se nám bude věnovat paní Důbravská, alias toť ředitelka.
1: Generální ředitelka.
2: Ano, generální ředitelka Skaličanů, kde nás čeká kromě prezentace, ochutnávky a tak dál, samozřejmě možnost ten nákup v jejich podnikový prodejně za super peníze, zboží čerstvě vyrobený, takže vám to úplně v pohodě vydrží do Vánoc.
1: Mají perfektní výrobky opravdu z masa, no.
2: Tak,
1: připomíná mi to, Petře, dobu před rokem 89, kdy jsme byli tak chudí, že vlastně se ty uzeniny a ty masné výrobky fakt museli dělat jenom z masa, no.
2: To bylo, tak ano. Oni používají starý dobrý metody a tam je výborný ten, já ho miluju, ten šéf výroby, což je prostě řezník a uzenář v jedné osobě, je to srdcař a ten těm hromadím výrobků, který tam jako představujou a že ty lidi to ochutnávají různě a tohle, tak on jako, když ho na něj vybafnou vždycky někdo, no a co je v tomhle tom teda, jako z jakýho, a on řekne přesně, z jakýho je to masa, že to já nevím, vepřová plec, 56% kuřecí do toho, jo, tohle, teď on řekne ty procenta, řekne, jak se to vyrábí, všecko ví, prostě upá to v hlavě a úplně žasnu. A no a potom teda, takže pak si lidi budou moct teda nakoupit za výhodný peníze a potom hurá v oběd a po obědě jedeme zpátky, v oběd je v ceně zájezdu samozřejmě. A tady jenom poprosím, tady máte takhle napsáno, kolik, nebo můžete, jako to, ale je dobrý nám dát dopředu vědět, kolik budete chtít vinný klobásy. Vinná klobása, kterou bude nám dělat přímo tak, aby byla jako hned k dispozici, takže zase je to potřebuji vědět dopředu. A počítám ve 3, ve 4 hodiny budeme zpátky nejpozději. Takže je to takový fajnový, pohodový zájezd. Samozřejmě věřím tomu, že bude i dost jako srandy i po cestě autobusem. Ivan Kratochvíl pojede, Ivan Vyskočil pojede, a další, Vítě Pilmajer slíbil, že pojede, a další, takže bude sranda a atmosféra bude určitě minimálně tak dobrá jako minule, a takže se uvidíme tam, tak díky za Totok, a ještě krom toho, že nejenom jídlem živ je člověk, ale i kulturou nebo věděním a tak, takže tady máte možnost knížek, nejnovější titul, který vyšel v úterý, Petr Staněk a Tibor Eliot Rostas, nemá celý jméno, ale dobře, tak Dvě slnka, tož je teďka nejnovější dílo, který tady máme k dispozici, jinak samozřejmě pak třeba ještě například tady, kdo chce na Vánoce pohádky, tak O skřítku Dobřejovi máme tady k dispozici, samozřejmě Kuchařku a spoustu dalších tady dějiny píšou Vítězové, to přijde zítra pondělí, budeme posílat všem, a tady je velice zajímavý od doktora Ladislava Nováka, Kancléř tří prezidentů, to je historická knížka o jeho otcovi, jo, na právě doktora Ladislava Nováka, a tam on byl kancléřem Ludvíka Svobody, to byl před ním. Ne, Husákem už ne.
1: Novotný před ním. Novotný.
2: Zápotocký, Novotný, Ludvík Svoboda. A je to krásný, jako vyprávěný o tátovi a o tom, jak to ten kluk, v tu dobu to bylo dítě, že jo, vnímal, a co všechno, i takový prostě jakoby lidský příběhy zajímavý, prostě co s těma prezidentama zažil, a tak, takže jako jsou to hezký věci. Samozřejmě Jarda Doubrava, Válka civilizací, to už je teda vážný téma, a pak tady máme Dilema civilizací samozřejmě, a tak dál. Takže můžete, jukejte na knihy, kdo chce, pojďte ještě do Skaličenu, využijte toho, je to jedinečný zážitek, místa v autobuse ještě jsou. Pánové, děkuji, že jste přežili i reklamní okénko.
1: A děkuji taky.
2: Kdybyste měli zájem samozřejmě se zúčastnit a jet tady za obžerstvím, tak samozřejmě místa tam jsou, klidně pojďte s náma, bude sranda, a hlavně prostě je to, kdo má rád jako uzeniny a kdo má rád maso, tak si to užije, protože je to fakt zajímavý. A tak to pro dnešek všechno, díky vám všem, přátelé, za pozornost, a brzy zase nashledanou u dalších pořadů, a pánové, tu energetiku bude muset probírat prostě častěji a pravidelně.
0: Pravidelně a o světu.
2: Tak.
1: O světu a hlavně politikům, no, aby pochopili, že ten problém opravdu je vážný a že to není otázka jenom jejich čtyřletého funkčního období, že jo? Protože to je prostě otázka opravdu do budoucna. Ať prostě opravdu nám potom, jak jsem říkal, že budou chodit těm starostům plývat na hrob, jo, když tam povolí ty větrníky, tak aby potom opravdu prostě ty budoucí generace neříkali, co vy jste tam dělali, vy jste nás nechali tady, připravili jste nás o uhlí, připravili jste nás o strategické věci, teď to je šílený. To bych fakt nerad.
0: Jestli dovolíš teda ještě, jako když se tak...
2: Pojď blíž mikrofonu, jo, neboj se toho, pojď blíž.
0: Politikům. Teď my jsme se o světu politikům stran těch akceleračních zón, kdy jsme založili skupinu NLZ někdy před 3 lety, my se o tu a před, jako když ti...
1: Před čtyřmi.
0: No, ale když ti pak jako nějaký nejmenovaný ministr sdělí, že sice jako odborníka si tě váží, ale že on je profesionální politik, takže to bude dělat po svém. A pak se tam počítají podjatý studie, tak kde chceš dělat tu osvětu politiku? My se snažíme tady o něco jiného, bych řekl. My děláme osvětu těm lidem, aby ty politici, protože těm politikům to musí říkat stejně zjednodušeně, jo, úplně stejně zjednodušeně, jako to říkáme tady, jenže ti politici poslouchají ty lidi i ty lobbysty, když to ty lidi za těmi lobbysté do takovýchto pořadů nechodí. Takže když se to ti lidé naučí, tak já věřím tomu, že to budou po těch politicích žádat a že bude taky vidět třeba těm lobbystům i těm regulačním úřadům a těmhle ctěm trošku více pod prsty, co se děje, a to je účel. Jo, když se něco děje pod pláštíkem, my, že ty lidi tomu nerozumějí, tak já si myslím, že my se snažíme díky tady Petrovi Burešovi, což je velká zásluha těchhle z těch menších nemainstreamových médií, že si tam může říkat, co chceš, a ty lidi si to můžou poslechnout, když chtějí. Když nechtějí, tak samozřejmě ne, ale prostě je to veřejně k dispozici, ty lidi si to můžou poslechnout a oni i ti politici vědí potom, že ti lidé nejsou hloupí, že jim někdo něco už vykládá a že prostě když je něco zlodějina, nebo že když měli 40x dražší prout, než ho mají tady, a nebo že si někdo vymyslel nějaká data do nějaké studie, proč jim mají stavět nějaké elektrárny na vršičku za rohem víceméně pod okny, no tak prostě ty lidi začnou chápat, že si tady někdo vymýšlí, že tady šidí. A to je dobře, no tak pojďme učit tu energetiku tak, jak se nešidí, a bude nám dobře tady všem.
1: Jo.
2: Jo, to je strašně důležitý ta edukace, protože prostě pokud jako ani nevíš, že je někde jako problém takovýhle systémový, já jsem slyšel teďka, že to stálo snad 100 milionů, nebo kolik, prostě úplně šílenou dardu, jo, ta studie, co si vyžádali ty neziskové.
1: 135.
2: No, 135 mega, no. Mm-hmm. Takže jako to je tunel opravdu nádherný, opět prostě ukázka toho, co se, no to je jedno, to teď neřešme, ale je důležité.
1: Já tě doplním, Petře, sorry, jenom technicky. No, pojď. A odborníci z ČVUT, opravdu lidi, kteří známe, kteří víme, že jsou objektivní, tak za nějaký úplně zlomek téhle částky, za pár set tisíc, udělali seriózní oponenturu, kde prostě ten nesmyslný materiál, tu sépí, prostě roztrhají na kusy.
2: Ono taky tam samozřejmě byla taková jedna drobnost údajně, že ty, co dělali tu takzvanou SEPI za těch 135 milionů, takže tam prej nebyl ani jeden energetik, takže tím větší výkon samozřejmě, no.
1: No, zase měli výhodu, rozumíš, že nebyli zaujatý, protože když o tom nic nevíš, tak se ti to dobře píše.
2: Neštěstí. No, ale jako to, tohle, to, kdyby viděli scenáristi tamhle z toho jistě, pane ministře, to by to už...
1: No, by to inspirace.
2: To by byla, měli by natočit, no, nějaký, tady tentokrát ČR, jako to je fakt Kocůrkov, a hlavně prostě vidět, že ta korupce gigantická vládne úplně ve všem a všude a je potřeba už konečně s tím něco dělat, jako. A zase jenom my lidi, to máme víceméně v rukách, protože sami jste to řekli, jakmile se to stane agendou, jakmile to ty lidi začne zajímat, jakmile ty politici budou cítit ten tlak, že hele, ty varo, pokud tak jako s tímhletím nebudeme nic dělat, nebo aspoň se snažit něco, tak taky nás příští rok nemusí volit, nebo za ty 4 roky, jo? A ten čas běží, ono to není jako na věky, že tam sedí.
0: Víte co? Jednoduchá věc, když se budete bavit s panem ministrem nebo s panem poslancem a on vás bude přesvědčovat, že tento závazek od pánů ministrů Hladíka a Vlčka je už platný a že se s tím nedá nic dělat, tak se můžete optat, a pane ministře nebo pane poslanče, a vy obhajujete závazek, který byl spočítán na podjatých číslech, tak vy to budete, a to je jako ta demokracie, to je ta spravedlnost. Jo, takže místo toho, že se budeme bavit o nějakém vkusu jaderném nebo větrném nebo uhelném nebo nějakém, jako je ta demokracie v tom, že skutečně nám nějaký můžou spočítat takovýhle, jakoby z hlediska odborného hrůzy, nezlobte se, jako si to asi s Ivanem můžeme dovolit se k tomu takto vyjadřovat. A pak to ale někdo bude obhajovat, že je to takhle v pořádku, tak obhajuje ještě vůbec takový politik demokracii, nebo nějakou jako vědeckou společnost, nebo něco takového, a nebo obhajuje už hloupost a totalitu. No tak se ptejte těch politiků takhle. Prostě víte, že studie byly podjaté, víte, že toho tolik nepotřebujeme, ptejte se. Protože každý pondělí tam máte svýho poslance, někde tam má kancelář.
2: Tak. Nesmíme zůstat ovcemi. Tak.
0: Tak.
2: Přátelé, děkujeme moc. Mějte se krásně, díky za všechno. Chlapi, díky za dobrý, skvělý pokec a za spoustu informací, které jsme od vás dostali. A já věřím tomu, že tak, jak teďka postupně chodí vyúčtování od ČEZu a tak, jako kde mi tady ČEZ píše, že se nemám bát, že nejen, že oni mi zlevnili tu elektřinu, jo, a tohleto, ale že teda příští rok stejně budu platit víc, což je takový zajímavý. Díky slevě budu platit víc. Jsme se na to mohli taky potom podívat třeba, to je téma. Tak děkuju, že jste tady s náma byli a přeju krásnou dobrou noc.
1: Děkujeme. Krásnou dobrou noc. Děkujem taky, naschledanou.

Nuž, nakonec budeme vysvětlovat my, jestli nic neuděláme, jestli budeme sedět na zádeli a tvářit se, že je všechno super cool a skvělé. Dámy a pánové, já vás vítám u zpráv bez cenzury. Dlouho jsme se zase neslyšeli a neviděli. Jo, neviděli vůbec, takže takhle. A my se tedy jdeme kouknout na to dobré i nedobré, co nás potkalo za poslední dny. A na co bychom si když tak měli dát pozor, tak já to tady zkusím, aby jsme tady byli vychytaný s obrazem, jakož to samozřejmě, že ne. Protože, jelikož ale brž, protože teď to tam picneme, šup, abyste to viděli celé. Tak, zdravím vás tedy u zpráv bez cenzury. Máme dneska, ještě jednou to zopakuji, když jsem to ani neříkal, 30. prosince, dámy a pánové, zítra už je Silvestr, takže všichni budou chlastat a juchat a bůh ví co. A my se zase můžeme kouknout někdy na to, že to zkrátka všechno je falešné, stejně jako Vánoce. No už, ale nebudu vám teď kazit samozřejmě ty nálady. Takže si to užijte, já vám je zkazím až někdy jindy, až na to bude čas, nebo možná teď, zrovna asi prvního bychom si to mohli dát, ale koukneme se na další věci. Teď se koukneme na ty zprávy, informace a možná i mé komentáře a upozorním, že zde ničemu nemáte věřit, vše si tedy prověřujte z několika zdrojů, jelikož válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Sice nás to provází ty jakože, jak nám říkají neustále, ty jakože nám známe dějiny, že ano. Tak se na to koukneme, a nebo tu naší hysterii. Koukneme se na zprávy z domova, budu tady mít i něco ze speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině, také se koukneme do Ruské federace, Evropu prosvištíme, to se budete divit, a ze světa se taky něco koukneme a zakončíme to choroťákem, virusákem. To, aby jsme věděli, do čeho se pouštíme. Tak se na to jdeme kouknout, teď to sviští po straništi. Koukneme se tedy z domova a politický trik roku. Je to tedy od Erika Bestu na jeho Final Wordech Flee Cheat. Tak se na to jdeme vrhnout. Výpis tedy z evidence svěřeneckých fondů těsně před Vánoci vrhl pochybnosti na upřímnost Andreje Babiše ohledně řešení jeho možného střetu zájmu coby předsedy vlády. Záznam jasně uvádí, že jedním z účelů fondu je správa dotyčných aktiv, je zde tedy poznámka Agrofertu, aby jsme tomu rozuměli, pouze ale po dobu Babišova působení ve vládě. Dokud nebudou předloženy důkazy o opaku, bude se zdát, že Babiš všechny obelhal, když tvrdil, že se jedná o nevratné řešení. Pro mnohé to bude vnímáno jako politický trik roku. Novinář Radko Kubičko však ve svém posledním příspěvku pro Český rozhlas před svým tedy předčasným úmrtím minulý týden uvedl, že to byl prezident Petr Pavel, kdo v tomto ohledu ne zcela odvedl svoji práci, když před jmenováním Babiše premiérem nekladl více podmínek. Z tohoto pohledu je to vlastně Pavel, kdo obelhal všechny ostatní. Tak obratně přešel tedy z pozice tvrdého odpůrce Babiše, že aniž by si toho sotva kdo všiml, dal mu volnou ruku. A tohle byl politický trik tedy roku. Uzavírá tedy Erik Best a tento včerejší tedy Final Word a my se koukneme na Final Word dnešní nejčerstvější, tady to rozklikneme prosím z 30. a jdeme se kouknout, jak to vypadá na monitoru. Dobrý, zase vidíte Erika Besta, tak se na to jdeme kouknout. Možná to zas až tak urgentní není. O co jde? Protože, cituji, pokud by Rusko vyslalo na Česko drony, což nemůžeme vyloučit, tak jestli se budeme umět bránit? Na to se včera zeptala Lucie Opálenská z Českého rozhlasu. Takže budeme umět detekovat, likvidovat tyto bezpilotní prostředky, nebo musíme občanům nalít čistého vína, že přijmou představu, že drony mohou přiletět a třeba i někoho zabít? To jsou otázky. Zase, jo, ještě před novým rokem. Proč vlastně nelze vyloučit tedy ruský útok, zejména s ohledem na novou proruskou vládu Andreje Babiše, to už tedy neřekla.
Ještě před měsícem mluvil náčelník generálního štábu Karel Řecha o tom, že v české armádě ani její společnosti stále není dostatečný pocit urgence a že příprava na válku je tedy kontinuální a nikdy nekončící proces. Prezident Petr Pavel, já doplním Pepa, agent Pávek, s ním souhlasil s Řehkou, že ano. Přesto, i když Rusko o Vánocích intenzivně útočilo na Oděsu a další ukrajinská města, Řehka i Karel, stejně jako téměř všichni ostatní, si užívali pohodové sváteční období. Nebýt veřejnoprávního rozhlasu, Češi by mohli nabít dojmu, že příprava na válku nakonec zas až tak tedy urgentní není. Asi tak. Přesně. No, protože my se rádi necháváme ukolébávat, že ano, ukolébat, dámy a pánové. A samozřejmě je to všechno úplně jinak. Zapneme si tady parlamentní listy. Rakušan, něco nového. V EU jsem byl za jastřába migrace. Solidarita je základ. Tak si odjet na Ukrajinu a bude to všechno OK. Tak my se chceme ale kouknout na horší než rok 1936, na Jana Velebu, bývalého senátora, že ano. Tak se na to mrkneme, jenom to zkontroluji, abyste to viděli aspoň takhle. Takhle necháme pana Velebu. Tak, Jan Veleba tedy odhalil tichou hrozbu pro Českou republiku a to jsou daleko horší hrozby, dámy a pánové, než nějaký údajný fiktivní ruský drony. Víme, jak ty v Polsku tam útočili na ty králikárny, kurníky a na pole, že tam nezůstaly ani brázy, tak tam přistáli. Výstol asi měli ty ruský drony, že ano, systém tedy vertikálního startu a přistání, že ano, něco jako Harrier a já nevím teď, která ještě F něco, Bůh ví, která to má, nevím, 35, 22, teď nevím, americká a možná ještě nějaké. Takže tady to jsou daleko větší hrozby pro naší potravinovou soběstačnost a bezpečnost, dámy a pánové. Takže vážení a milí čtenáři a přátelé parlamentních listů CZ, našeho nezávislého internetového deníku, konec roku je vždy příležitostí tedy pro bilancování. Neples si se sebechválou, jak již předvedl dnes už bývalý premiér Piotr Fialenko. A především je příležitostí k nastavení dalších cílů, které chceme tedy v nadcházejícím roce 2026, cikinek vás zdraví, nastartovat a dosáhnout a splnit. Dovolte mi proto v dnešním pohledu několik meritorních tedy úvah na toto téma. Klub 2019 chce tedy podpořit restart českého zemědělství. Za prvé, tedy jaký byl končící rok 2025? Pro klub 2019 to byl rok, kdy jsme pevně zakořenili v Trhovém Štěpánově v Rabitu u kolegy Zdeňka Jandejska, generálního ředitele této akciové společnosti. Je to, byl a určitě dál bude také rok časté publikační činnosti a mediální práce našich kolegů. Především bych chtěl tedy vyzvihnout kolegu Jana Schneidera, který se vypracoval k několika mediálním vystoupením k aktuálním otázkám, tedy týden co týden, a obdobně odvádí mediální práci za naše uskupení Klub 2019. Zdeněk Jandejsek, Ivan Vyskočil, Ivan Noveský, to je energetik, Jarmila Dubravská. Já zde mám tedy pravidelnou rubriku jednou za 14 dní pod názvem tedy Pohled selským rozumem. Za druhé, rádi bychom touto svojí prací podpořili restart českého zemědělství, který tedy věřím, že nová vláda s kvalitním a odborně zdatným tedy ministrem zemědělství nastartuje. Není přece normální v dnešní, tedy politicky krajně nestabilní době, být závislý na dovozu základních potravin, když dříve jsme jich byli tedy jejich významnými vývozci. Pojďme ale tedy ke konkrétním číslům. Vepřové maso dovážíme 66% naší spotřeby, drůbeží maso dovážíme 43% naší spotřeby, vejce dovážíme 46% naší spotřeby, mléko dovážíme 5% naší spotřeby, brambory těch dovážíme 60% naší spotřeby a ovoce to dovážíme 68% naší spotřeby, tedy Jágr, Jarda, JJ. A zeleninu tu dovážíme 70% naší spotřeby. No,
Soběstační jsme tedy pouze u hovězího s velkým snížením spotřeby. Ze tedy základních potravin máme pokrytou domácí spotřebu i jsme soběstační pouze tedy u hovězího masa na 100%. Důvodem je jeho více než trojnásobné snížení spotřeby ze 24 kg na obyvatele v roce 1990 na současných pouhých tedy 7 kg. Takže vzato souhrně do ekonomických tedy čísel hrubé zemědělské produkce České republiky je vývoj od roku 1990 katastrofální. Ve stálých cenách jsme v roce 1990 vykázali 106 tisíc miliard, takže nějaký 106 bilionů. A nyní je to 72 tisíc miliard, což je pokles o 1/3. Tak novou vládu, respektive nového ministra zemědělství čeká tedy neskutečná práce. Další snižování produkce tedy v zemědělství není možné, přičemž její zvyšování je proces dlouhodobý a proces, který musí mít tedy všeobecnou podporu společnosti. V dosavadním vývoji, respektive úpadku, nelze pokračovat. Osvětlil bych to srovnáním stavu hospodářských zvířat se sousedním Německem a evropskou špičkou Holandskem. Nuže, pojďte se na to kouknout a posoudit sami. Počet velkých dobytčích jednotek na hektar zemědělské půdy. Česká republika máme žádná celá 38 setin. V Německu, ve Spolkové republice Německo, je to 1,4 desetiny a v Holandsku jsou to 3 kusance na hektar zemědělské půdy. Tak ještě musím vysvětlit, že velká dobytčí jednotka je 500 kg živé váhy hospodářského zvířete, takže dospělý vypapaný kousek. Tak závěrem tedy dnešního pohledu je na místě tedy popřát ministru zemědělství, aby se mu podařilo tedy popsaný vývoj zastavit a naše zemědělství s navazujícím tedy zpracovatelským průmyslem se podařilo restartovat. Je to tedy v dnešní složité mezinárodní situaci v zájmu této země. Samozřejmě je to i předseda, bývalý předseda Českého svazu zemědělského a jo, ex-prezident agrární komory Jan Veleba. Tak samozřejmě, jsem si ho splet, senátorem nebyl. Tak, ale v zemědělství působil roky rokoucí. No už jdeme se kouknout na desetinu národa. To píše Jana Zvěrtek-Hamplová, nebo se o tom spíše rozhovořila, tady si dáme rozhovore. A Janu si dáme zde. Hamplová ostře k počtu Ukrajinců v České republice. No. Co vám říkám, dlouhodobě ten milion je minimální číslo. Těch samozřejmě, co jsem navalili po 24. únoru 2022. Tak, rozdělení společnosti, jo, já to vezmu ten, samozřejmě, pokud si Janu Zvěrtek-Hamplovou chcete donačíst celou, tak samozřejmě můžete, ten článek je ohromně dlouhý a teď mi někam ujelo, kde začínáme, protože jsem to tady někde vypic, napiť, rozdělení společnosti ještě tady máme. Tak, i když já vám dám Janu a budu číst přípravy textové. No, jdeme se na to kouknout. Rozdělení společnosti se tedy projevuje i v otázkách zahraniční politiky, protože v těch předchozích otázkách byly volby a takový ty keci, Pavel a jeden agent Pávek, druhý agent Bureš a takovýhle. Tak to si pak přečtěte sami. V debatách o Ukrajině se často argumentuje odkazem Václava Havla a listopadu 1989. Jak dnes tedy na přelomu let 2025 a 2026 vnímáte vztah Čechů k Ukrajincům, kteří u nás žijí? Převažuje ještě solidarita nebo už spíše únava a pocit, že o některých věcech se nesmí mluvit otevřeně? No, zajímavý dotaz, jdem se kouknout, co Jana odpověděla. Osobně jsem přesvědčena, že celkové rozdělování společnosti je zcela cílené, protože rozdělené země se lépe ovládají a že zahraniční politika se k tomu také až neuvěřitelně využívá. Vzpomínám si, jak málem kdy si ukřižovali ty z nás, kteří jsme ve svých textech se postavili jasně proti Merklové, která bez jakékoliv debaty na evropské půdě sama za Německo otevřela náruč nelegální migraci. Ta by dnes měla stát před Evropským soudem, co si to tehdy vůbec dovolila.
ale to ne. Nás tehdy tedy málem označovali za rasisty. A dneska se k tomu ještě v jednom článku dostaneme. A dnes před soudem bude stát Orbán, tedy Maďarsko, za to, že ty její migranty dnes nechce na své území. Merkelová to tehdy těžce přehnala. Porušila vše, co mohla, a ohrozila hlavně své občany a Evropany vůbec. Myslím si, že podobně je to, se to tedy nyní přehání s Ukrajinou. A ten černobílý pohled škodí všem. A kdo si dnes dovolí poukázat na fakta a historické souvislosti, opět je na černé listině. Opět jsem to zažila. Byla jsem označena za člověka podporujícího Rusko. Ja, absolutní lež. Jsem jen člověk chránící bezpečnost a zájmy své země. Až čas ukáže, že máme zase pravdu, jako tehdy s tou Merkelovou. Ale aby nebylo pozdě, jak se to dnes tedy ukazuje s těmi migranty. Není totiž jistě normální, že už u nás máme skoro milion Ukrajinců, jak ve svém rozhovoru v těchto dnech připomněl prezident Václav Klaus, protože to už je desetina obyvatelstva. Nikdy bychom neměli zapomínat na to, že Česká republika je náš domov a tomu je třeba střízlivě podřizovat každé rozhodnutí. Pomáhat ano, ale nechat se zneužívat a pomoci nechat diktovat, to ne. Nejsme povinni ničemu a nikomu obětovat kvalitu života v našich obcích a městech, tedy domovy našich občanů. Tak teď se tady vracejí tady ještě k 17. listopadu, to nás nezajímá. Opakovaně upozorňujete na to, že česká společnost je unavená, rozdělená a rezignovaná. Když se ohlednete za rokem 2025, je to podle vás situace lepší, horší, nebo se lidé jen naučili mlčet? No a Jana Zvěrtek-Hamplová na to říká, to, že se nás snaží cíleně rozdělovat, už jsem zmiňovala. To, že bychom se neměli rozdělovat, nechat, říkám, kudy chodím. To, že se blízká na lepší časy, dokládá nová vláda s příkladem, tak rychlá a efektivní dohoda tří subjektů tu snad ještě nebyla. A to, že je velká naděje, že jí to vydrží, dokládá, jak při sobě stále drží, i přesto, jak se mezi ně snaží vrážet klíny. A to až tak, že dokonce i pan prezident porušuje ústavní principy. Doufám, že to tuto vládu jen upevní. Jistě jí dodá tedy sílu a důvěra občanům, i důvěra tedy občanů, pardon, kteří s ní spojují svá očekávání, a to je ve společnosti cítit. Je vyslovována naděje a naděje spojuje. Rozděluje totiž jenom strach. Tak více si samozřejmě v prokliku pak můžete, protože v textové přípravě pod pořadem v archivu svobodného vysílače to bude textově, takže si to tam můžete samozřejmě sami doproklikat a donačíst. Ten rozhovor je samozřejmě delší, jak jsem říkal, a zajímavější. Tak to už máme tady všechno od nás a koukneme se na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině a my se koukneme tedy na tedy Kyjevskou oblast. Tam zuří válka, dámy a pánové. Tam se všichni bojejí, všichni prchají, dikto.

Oni, civilní obyvatelé, nejsou cílem ruských zbraní. A to, že v Kyjevě se už 25. juchalo na diskotékách, to už jste si samozřejmě mohli dohledat. To, že byly 20-kilometrové kolony osobních i nákladních vozidel na slovensko-ukrajinské hranici, protože tam všichni táhli po 20., že ano, hezky zpátky na svátky do té země, kde zuří ta strašná válka, jak nám tady říkají, ta nevyprovokovaná agreše, no, tak zase si puste doktora Štefana Harabína, já jsem vám tady pouštěl, má to asi 2 minuty, někde to najdete u mě na Facebooku, na profilu, tak se tam podívejte, jak se to má s ruskou agresí a se sankcemi podle mezinárodního práva. No už jdeme dál, koukneme se na válečného korespondenta, který nám něco bude vyprávěti. Tohle to typnem a korespondent je zde. To není on, dámy a pánové, to není on. To jistě tušíte. No, je to korespondent, který o tom píše Alexandr Koc. Najdete ho někde na zavináč Saša Koc. Tak, teď nevím, je to psáno anglicky Sazha Kotz. A, tak nevím, odkud je to, jestli je to asi z toho, z Instagramu, já vám fakt nevím, tady ty zkratky, ty hodně mimo mě. Ještě tedy o amerických hanebnících, tak, styďte se, lumpové. Včera večer jsem s velkým překvapením zjistil, že to Trumpovo vyjádření, what's a shame, ohledem tedy amerických žoldáků na Ukrajině, nemá nic společného s hanbou ani potupou. Já jsem absolvent školy číslo 13 ve Vladivostoku se zdokonaleným studiem angličtiny a pamatuji si, jak nám učitelka říká shame on you, tedy za nevypracování nějakého úkolu. Tedy styď se, vždyť jsi pionýr a tvoje rodiče mají vysoké vzdělání. Ukazuje se tedy však, že what a shame je ustálený výraz, který už asi 20 let znamená, jaká je to škoda. A neptejte se proč, to já nevím, píše tedy Saša, ale nic vám nebrání v tom, aby jsme tedy, nic nám nebrání, aby jsme tyto divoké husy tedy nechali, nazvali hanebnými. Teď budeme mít tedy též ustálený výraz, který označuje lidi, anebo ne lidi, kteří jdou na safari lovit rusy, no nakonec se stanou kořistí samotných orků, že ano. A to je tedy jeden příklad. Tady je první z nich, to je Brian Zekler, tedy ten zemřel v prosinci letošního roku. Je to vesnický voják, otec zesnulého, též jménem Brian Zekler. Sloužil v americkém námořnictvu v pěchotě sboru 26 let od roku 1985 do roku 2011. Po odchodu do důchodu pracoval 5 let v CIA jeho tatínek a mimo to od roku ukončil námořní, od 2006 ukončil námořní postgraduální školu v USA. Rodina zesnulého podle veřejných údajů zůstává v Kyjevě. Tak se jdeme kouknout na dalšího. Tak, to je Dane Partridge, tedy veterán války v Iráku, byl mechanikem bojového vozidla pěchoty Bradley, že ano. Partridge, tedy školil vojáky ukrajinské armády v obsluze kulometu M2 Browning, zaobíral se tedy logistikou, průzkumem a odminováním. Po zranění novým výbuchem miny se nevrátil domů, ale pokračoval v bojích a tak zemřel po těžkém zranění u nějaké střepiny do krku. Tak, citát je, tak to má být, to tady je tedy uvedeno od Saši. To není moje, zkrátka říkám, že každé smrti je škoda, nebo každého života lidského je škoda. Tak, a nebudu tady říkat, jestli bílého, černého, Black Lives Matter, nebo puntíkatého. Ne, jsme na jedné planetě, ne? A kvůli něčemu tady jsme, a kvůli zabíjení určitě ne, ale že tak někdo jde, jako Colin Tim, bývalý voják námořního pěchotního sboru USA, na Ukrajinu odešel 2 měsíce po propuštění z armády americké a přidal se k jednomu z oddílů vojenské zpravodajské služby Ministerstva obrany Ukrajiny, a měl smůlu, že se ocitl v časov jaru. Žolnerský tým rychle se dostal pod palbu a byl tento celý tým zničený, včetně tedy Colina Tima. Tak, jdeme na dalšího, to aby jsme to věděli. Aha, gulometčík. Tak, David Baturin, Američan ukrajinského původu, zabitý už tedy říjen 2023, při jeho úkrytu zasáhla přímo palbu.

0: ruská tanková střela. Takže vypaře na místě. Nejspíš podrobnosti tady nejsou. Tak, Tai Windgate, tedy Jones, ten sloužil ve speciálních jednotkách vojenské zpravodajské služby v rámci Mezinárodní legie. Tak, BTR-ko, to je nějaký obrněný transportér, na kterém se pohyboval, byl zničený ruským dronem, podle údajů rodiny byl zabit tedy letos 3. prosince. Tak, Cedric Charles Ham, veterán z Afghánistánu, přišel na Ukrajinu už tedy loni v lednu, tedy v lednu 2024. Už v první bitce v Sumské oblasti jeho jednotka byla úplně rozbita a on se ocitl na seznamu zabitých. Jeho tělo našli po měsících a podle DNA a tetování americké vlajky až určovali, zda to je on. Tak, další hero, David Lee Coates, ideologický nacista, nenáviděl Rusy, zabitý 30. září 2023 na konci ukrajinské protiofenzívy. Do zóny speciální vojenské operace přišel dobrovolně na začátku bojů, tedy už na jaře 2022. Bojoval v brigádě Ivana Bahuna, ve které se sešli žoldáci z celého světa. Tak a ještě dva bychom tady měli mít, jestli mě to neklame. Ještě je tady Lance Lawrence, tedy expert na zbraně, veterán námořní pěchoty, 10 let sloužil v armádě USA, ale nikdy nebyl v bojových akcích. Ve válce na Ukrajině viděl šanci využít své schopnosti, jak řekl novinářům, a doplatil na to. Tak a ještě tady máme Andrew Webera, ten v roce 2005 ukončil vojenskou akademii, zajímal se o medicínu, podal žádost o registraci patentů v oblasti traumatologie, takže z něj mohl být výzkumník a vědátor a mohl možná zachraňovat lidi. Později podepsal kontrakt s armádou USA a likvidován byl tedy 29. července léta páně 2023. A posledním je Dalton Medlin, veterán armády USA, původem z Texasu, z amerického státu Texas. Ten byl těžce raněný 26. září 2023 a o den později zemřel na krvácení. Američana postřelili během průzkumu ukrajinského oddílu za ruskými liniemi. Tak, to je asi tak k tomu všechno. A my se teď koukneme dále. Stále ještě pokračujeme, i když tady je možná i tady by byl bubák asi i pro evropské pošuky, jestli tedy Oriešník už je rozmístěn v Bělorusku. Víme, že to zkracuje Berlín v dosahu Oriešníku asi 2 minuty, že ano, a Paříž maximálně 5 až 7 minut. Tak jdeme se kouknout. Dámy a pánové, tohle to není zase moje prohlášení, tohle to je Larry C. Johnson, bývalý analytik. Tak, já vám to asi nedám. A to slumím. Já bych sem vzal Oriešník a zničil bych sem štáb SBU v Kyjevě. To uvedl tedy právě bývalý analytik CIA Larry Johnson, který prohlásil, že útok na rezidenci prezidenta Ruské federace je odrazem vnitřního rozkolu na ukrajinské scéně a v ukrajinském systému. Tak, video zase si tady můžete dohledat. Budete to mít Larry C. Johnson, je tady v té oranžové havajské košili. Jo? Tak, Mario X na Newfall, tak to asi někde na nějakých Twitterech nebo Solovey of Life, ty to přebírali, tady koukám, ale takže dotaz byl, co si myslíte, že Rusko udělá jako odpověď na toto, tedy na ty útoky na tedy tu daču ruského prezidenta. A právě Larry C. Johnson, tak to pustíme ještě jednou obrázkem. Anebo já to takhle zastavím. Myslím si, že kdyby jsem byl na jejich místě, sebral bych sem Oriešník, tak a zničil bych sem ústředí SBU, tedy to je speciální služba Ukrajiny. Jednoducho bych sem zničil tu budovu a zlikvidoval. Myslím si, že jedním z důvodů, proč to Rusové ještě neudělali, je to, že mají zpravodajské zdroje na klíčových pozicích právě v ukrajinské vládě. To je jeden z důvodů, proč možná nezaútočili na určitá zařízení, která by se jinak zdála být hlavními cíly. Nechtějí tedy Rusové zničit svoji zlatou slepičku, která snáší zlatá vejce. Můžu však připustit cílené útoky proti zpravodajským agentům. Možná si Rusové uvědomují, že to nebyl Zelenského rozkaz, ale spíše odraz vnitřního rozkoru v ukrajinském systému. Proto mohou začít pronásledovat tedy tyhle ty spiklence, kteří zatím stojí. Nuž, my víme, že od roku 2014 má celé jedno patro v Kyjevě, té hlavní budovy SBU ukrajinské, má pod palcem agentura právě CIA, v níž Larry Johnson sloužil jako analytik, a americká ještě k tomu FBI. Já se ptám, co tam dělají američtí federálové. No. Tak i oni asi pouštějí. Samozřejmě ty kanály jsou mezi zpravodajskými službami. Prosím vás, koukněte se na ruský seriál. Já to zase bude řevu. První sérii máte v češtině, nadabovanou, druhá je se slovenskými titulky. Ani nevím, jestli jsem viděl tu druhou sérii. Spáči, jo? Spíjače, parusky, spící agenti. Vřele vám to doporučuji, abyste se na to podívali. A nebo tady byl vlastně přece i ten série, ten film o těch ksindlech, jak to tady rozkrádle dali v devadesátkách. A pan Tříska tam hrál amerického agenta. A mluvil tam s těmi českými. Já si teď nespomenu, jak se ten film jmenoval. Tam jste to taky viděli. Zkrátka, je vám to ukazováno. Nemůžete říkat, že zkrátka nic. Že se to takhle neděje. Ano, ty kanály jsou vždy nastartovány a vždy se spolu ty strany snaží nějak domluvit. Tady se asi koukneme k myšce, já to tady vypíchnu a koukneme se na tady to, jestli to je u myši. Jo, je to u ní, tak vám to tady dáme obrázkem. Bod nezvratnosti, nebo bod zvratu, je za námi generál Gurulev o tom, proč je dialog s Kyjevem nemožný. Poslanec tady státní dumy, to je ruská, že ano, generál poručík Andrej Gurulev v rozhovoru pro Cargrad, který ostře zhodnotil útok na prezidentskou rezidenci Vladimíra Vladimiroviče Putina. Pokus o útok kyjevského režimu nazval tedy aktem státního terorismu zaměřeného na likvidaci hlavu státu. Generál Gurulev tedy přímo prohlásil, že odpověď musí být adekvátní a symetrická a vyzval na zničení nejvyššího vojenského politického vedení Ukrajiny. S tím, cituji, musí být zničený Zelenský a celá jeho klika. Generál je přesvědčený o technických možnostech takového úderu a považuje ho za politicky oprávněný. Tento manévr tedy přirovnal k operaci, jakou dělali Američané proti Bin Ládinovi, že ano. Tak jako, Američané se taky nikoho na nic neptali, že ano. A šlo to, že tam vůbec všechno smrdělo v té operaci Bin Ládin, tak to je na jiné téma. Tak, hlavním závěrem podle jeho slov tedy jsou úplná přehodnocení přístupů. O předcházejících rokováních se současným terajším, současným kyjevským režimem se už nehovoří, jak uzavřel tedy Gurulev. S nimi jsme se už dost navykládali a napovídali, ale dále, pokud půjdeme vpřed, najdeme si, s kým budeme hovořit, a často ukáže. Dnes Rusko konečně tedy dokázalo Trumpovi podstatu teroristického režimu Zelenského a on to přiznal. Otázka už není o okamžité silné odpovědi, ale o uznání, že odteď se změnil celý průběh speciální vojenské operace a teď budeme jednat jako Rusové jinak, jak uvedla tedy Maria Zacharová nediplomaticky. Tak. Ne samozřejmě s těmi obyvateli civilními, ale právě s těmi zmetky. A víte, že ten odboj je na Ukrajině velmi silný a nakonec si to zkrátka budou muset vyřídit sami Ukrajinci s těmi svými šmejdy, kteří jim tam byli Amerikou a Západem dosazeni, celá ta Zelenského klika. Vy si myslíte, že prachy neputovaly pak zpátky, ty rozkradené 100 miliard sem, 100 miliard tamhle, 200 miliard tady. No, nebo jak, že to bylo. Pojďme se kouknout, ale ještě na někoho. Opět je to in English. Tak, útok na hlavu státu je jednoznačným znakem zoufalství a paniky. Tak to okomentoval plukovník záloze Erasmussen, útok Kyjeva na rezidenci Vladimíra Vladimiroviče Putina. to je právě pan Rasmussen, jo? Plukovník. Rasmussen poukázal na naději Ukrajiny, že tedy odstraněním ruského prezidenta získá šanci na vítězství a takovéto myšlenky vnáší spojenci jako ty koalice ochotných. Cituji. Zřejmě to tak ve vnitřku i je. Uvnitř. Ale myslím si, že i někteří z jejich koalice ochotných zpravodajské služby a pravděpodobně též to doporučují. A jsem si jistý, že někteří mohli poskytnout zpravodajské údaje pro tento útok. Takže je to velmi znepokojující, znejisťující. Není to překvapující, protože panikaři jsou ve velmi těžké situaci, uvedl tedy americký, a tady zase už podplukovník ve výslužbě, tak já nevím, jestli je to plukovník či podplukovník, a ani neznám tady to IZ, tak ani nevím, kde to vysílal, s kým se rozprával. Tak, expert dále uvedl, že lež o útoku je znakem ne velmi úspěšného setkání Trumpa se Zelenským a pokusem tohoto posledního, tedy zachovat si tvář, tedy Zelenského. Šňup, šňup. Nespokojenost výsledky setkání zvýšila ukrajinského lídra. No a tady bych řekl zrovna, to je čistokrevnej bod, 20. května 2024 je to diktátor, protože mu skončily veškeré prezidentské pravomoci podle ukrajinské ústavy. Tak. Tak. Že jsme to skončili. Touha tedy od Kokaňského přerušit jednání a vyprovokovat tvrdou odpověď Ruska, aby mohl říkat Amerika, Evropa, zachraň nás. Ty voškliví Rusáci nám nedaj pokoj ani na před Silvestrem. Tak, asi tak. Podle Rasmussena je Putin tedy jedním z mála, kteří jsou stále otevřeni jednáním, ale nemožno klást požadavky, jako je těch 20 bodů Zelenského nějakého plánu, které v podstatě znamenají kapitulaci Ruska. Říká, nestarají se o Ukrajinu, jejich cílem je oslabit Rusko. To je cíl, to byl cíl už 4 roky, dodal expert s odkazem na cíle Zelenského a jeho spolupracovníky. A co říkal před volbami, než byl zvolen Zelenský? Že do 14 dnů ukončí veškeré věci s Ruskem a s ruským mluvícími a že odprosí ruského prezidenta na kolenou, aby se dál nezabíjeli lidi. Šup, dostal se po volbách k moci a všechno to nabralo jenom na obrátkách. A samozřejmě Angela a další evropští vám tady řekli už dávno, že přece minské dohody, které zajišťovaly právě Doněcké, Luhanské, Krymu a dalším, zajišťovaly volby a takhle a takhle. A za Ukrajinu tam byli Francouzi, Němci a ještě někdo. Tak jako garanti, tak nakonec vám přiznali, že přece šlo jenom o to lhát, prodlužovat to a vyzbrojit a vycvičit ukrajinskou armádu. Takže na co ji cvičíte a vyzbrojujete? Na obranu? A já vám furt nevím, no. Tak, teď se koukneme, jsme už v Evropské zhůny a ještě si tady koukneme, kde jsme to tady měli, vízový skandál Arena Monitor. Tak se ještě koukneme na parlamentní listy, to je taky docela zajímavý. Tak se na to koukneme, je to skřítka vykulence, nemůžu ani vidět, takže se ho, vy si toho skřeta tam dejte sami, jo? Víta Rupušánka. Bridgetku, které se také vrátíme do Prkvančic, kde to mám, Polsko. No, tady, když jsem to přejel. Tak, polský vízový skandál. Tisíce migrantů vpustili do Evropské zhunie. Uvádí se zde v tomto článku. Jo. Taky to není hezký čtení. No, ale nedá se. Zkrátka musíme. Máme zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti. Tak jdeme na to. Tak, polské úřady oznámily tedy, že mezi lety 2019 až 2022 se do Polska nelegálně dostali tisíce migrošů, tedy kteří následně pokračovali dále do Německa. Takže to asi nebyli Ukrajinci. Abyste to chápali. Takže to byli krimigranti. Německý nejčtenější deník Bild píše, že Polsko v inkriminovaných letech zaplavili tisíce falešných žádostí o práci a na jejich základě pak byly migrantům vydávány tisíce víz. Víz, která nikdy neměla být vydána. 11 členům skupiny kteří tedy údajně organizovali nelegální překračování hranic v těch letech 2019 až 2022, hrozí tedy až 8 let vězení, napsali tedy úřady na Facebooku. Vyšetřování vede pohraniční stráž jménem státního zastupitelství v Bydhošti, upozornil server nejčtenějšího německého listu. Podle dostupných informací sí tedy registrovala nové společnosti prostřednictvím internetového portálu a poté žádali úřady o povolení k zaměstnání zahraničních pracovníků. Vymýšleli si adresy hotelů, farem a restaurací, které měly údajně zájem o zaměstnání tedy zahraničních pracovníků. Cikne, co děláš? Navíc dokonce poskytli vymyšlené informace o konkrétních pracovních místech a hodinových mzdách. Poté prý obžalovaní podali žádosti, tedy úřadům práce a dalším úřadům o legalizaci zaměstnání tedy cizinců, přičemž použili data od legitimních společností, která o tom však neměly ani tušení. Podle pohraniční stráže polské úřady obdržely tedy celkem 12 skoro a půl tisíce žádostí. Cikinku, tak si sedni, to je taky ADHD, dej pokoj. Teda a prohlášení obsahujících nepravdivé informace. Na jejich základě bylo vydáno celkem 7069 víz pro vstup do Polska. Tisíce cizinců získali víza nelegálně a použili je ke vstupu do Polska a Evropské unie, uvedla pro zpravodajský portál tvp.info.pl mluvčí státního zastupitelství v Bydhošti. Tak. A my víme, jak se to dělalo na Slovensku, my víme, jak se to dělalo tady a my víme, jak se zase to tady všechno. No, cukinku, nelehej mi na klávesnici, do prkvančic. No nic, jdeme se kouknout dál, protože cikin je vtěrka. Dáňa tady spokojeně kouká, proč na ní táta svítí. Já vám ukážu Dáňu, vy teď cikinka nevidíte, tady máte Dáňu, abyste viděli, že žádné kočice se během natáčení těchto zpráv skutečně nic nestalo. Tak a my se na to jdeme mrknout, 32 na konci, máme správný odkaz, Martine? Máme, šupky, dubky. Tak, pojďme se na to kuknout, zase to musí, ale tak šupky. Bývalý finský poslanec i paní se svojí ženou získal v Rusku statut uprchlíka. Ano, Turtianen a jeho manželka Mina Marita podali žádost už tedy v listopadu 2025. Teď podle údajů ministerstva vnitra Ruské federace jim byl status schválen. Sám Turtianen hovoří, že ve Finsku začali jeho rodinu pronásledovat a proto se rozhodli přestěhovat do Ruska. Ministerstvo vnitra tedy připomíná, že v roce 2022 byl mezi těmi, kteří hlasovali proti vstupu Finska do NATO a podle jeho slov se potom život stal pro jeho rodinu velmi těžkým ve Finsku. No, tak aspoň jeden, kdo má čestnou tvář a teď bude mít i klid, no. Tak mnoho úspěchů přeji. Tak, dámy a pánové, protože se nebál, nedržel hubu a krok, nebál se. Jo, teď se koukneme ještě na Brigitte Bardot, že ano, nebo Bridget mám říkat, Brigitte Bardot. A, tak se na to jdeme kouknout, protože tady máme zase zajímavý článek, který tedy jako spíše dehonestuje. Ale vy jistě si, že sledujete něco z mé tvorby, nebo svobodný vysílač, nebo nějakou alternativu, tak zkrátka víte, jak se to má. Tady si dáme Brigit, vždyť jsem ji tady někde viděl, košku jednu. Tak, už je tedy za Dluhovým mostem, ale díky tomu, že ona měla hlas, tak mluvila za jiné. No, a nebála se mluvit. I když jí to taky nepřineslo nic dobrého, jakoby v tom společenském životě. Bridget Bardot nemá tedy klid. Soudně trestaná podněcovatelka rasové nesnášenlivosti, který připomínají takto ikonu. Takže Bridget Bardot, bývalou modelku, slavnou herečku, která zahrála si v takřka 50 filmech, ale také obhájkyni práv zvířat, tak to dehonestují. Požadovala zrušení rituálních obětí zvířat, zejména tedy muslimské praxe porážení ovcí. Zasazovala se také o ochranu mláďat tuleňů a slonů. V obecné rovině lze tedy říci, že Bridget Bardot byla ženou, která se nezdráhala na hlas říct, co si myslí. Pětkrát jí byl udělen trest za podněcování k rasové nesnášenlivosti, neboť veřejně vystupovala proti imigraci a islámu ve Francii. Zmíněné tresty na ní dopadly tedy mezi lety 1997 až 2008. V jednom případě jí tedy pařížský soud uložil 15 000 euráčů za to, že označila muslimy za, cituji, tu populaci, která nás ničí, ničí naši zemi svými konkrétními činy. Tak to jí připomíná tedy server France 24. No. Bardotová byla vdaná za Bernarda d'Ormale, bývalého poradce Marine Le Penové, zakladatelky tedy dnešního národního sdružení, kterému dnes předsedá Jordan, tedy Bardella. Bernard d'Ormale tedy byl čtvrtým manželem Brigitte Bardotové. Server zase francouzského deníku Le Monde napsal, že Bardotová zůstala po 30letí výjimkou ve francouzské kultuře, jedinou celebritou, která otevřeně hájila krajní pravici. No, vy jste ve jména Le Monde. Tak ve svém tedy nepřátelství vůči imigraci a nostalgii po Francii, kterou považovala za ztracenou, tedy sdílela společnou řeč s Alainem Delonem, další ikonou zlatého filmu francouzské kinematografie, napsal o Bardotové tedy server francouzského listu. Také server France 24 napsal, že odkaz Bardotové je prý kontroverzní, vzhledem k tomu, že podporovala krajní pravici. Tak, já tady mám jednu knihu, na kterou vás samozřejmě upozorním, hned jak se mi dostane čas teď. Tak, krajní pravici a Marine Le Penová ji nazvala tedy Brigitte Bardot Johankou z arku 21. století. Ve své poslední knize Non Bibi Sedair, tedy Moje Bibi Abeceda, která vyšla jen několik týdnů před její smrtí, sypala ostré výroky na adresu současné Francie, kterou připisovala, popisovala tedy jako nudnou, smutnou a submisivní. Dámy a pánové, já jsem vám tady ukazoval v videa ve zprávách. Jste viděli videa. Ať už z Bruselu, z Francie, z Británie, když to máte všude, když se na to koukněte, koukněte se na Švédsko se svým skvělým sociálním systémem a na další věci. Podívejte se prosím vás na ta videa, vždyť to už je snad každému jasné, kdo nemá v hlavě naskašláno a nasráno s prominutím, hal to řeknu bez cenzury. Tak, ale na sociálních sítích se prý herečka dočkala zastání. Cituji, bojovala proti masové imigraci islamistických mužů ve vojenském věku, kteří se snažili zničit Francii a její kulturu. Bojovala za zákony podporující prevenci týrání zvířat. Byla uvnitř i navenek jednou z nejkrásnějších lidských bytostí, jaké kdy žili. Napsal o Bardotové americký herec James Wood. Tak. O tom zničení kultury nejenom ve Francii, i takhle, abyste tu knihu viděli, to je zajímavější než já. Jmenuje se Tábor svatý, Jean Respel to napsal, včetně tedy eseje Big Other, tak mezinárodní bestseller geniálního vizionáře. Takže se na to můžete podívat. Povinná četba, tady někdo píše, já jsem chtěl, kdo to vlastně vytiskl, Zuzanka mi to poslala, takže já paní doktorce Zuzaně Adamson Krupičkové samozřejmě děkuji. Z francouzštiny to totiž přeložila s autorizací spisovatele a majitele práv. Na památku obětem celosvětové covid vakcinační genocidy a jejich truchlícím pozůstalým s velkou úctou ke všem, kdo bojují za pravdu a světlo. Takže paní Zuzance, moc děkuji za tuto knihu. A kdo to chcete vidět z pohledu britského nebo česko-britského, máte Benjamina Kurase, prosím vás, a jeho knihy. Pohřbívání svobody, z které jsem vám tady načet tři kapitolky. No, když se na to můžete kouknout, co to je? Při nahrávání došlo k chybě dekodéru. Tak video nebude zaznamenaný. Tak mi ty zmetku jeden počítačovej, tak nevím, co se tady děje. Počítač mi vypověděl službu nahrávání. Hajzl. Tak jo, a já jsem chtěl ze svého Facebooku vám tady ukázat právě o Bridget Bardot, abyste věděli, jak bojovala za práva těch zvířat a jak se snažila. A to je jí důležité, co řekla. Dělejte paranormální jevy, mě teď nezajímají. Těch máme všude spousty a lidé na to stejně nevěří, na Tartárii zatím taky ještě se nepřesvědčili. Tady máte Francii. Teda, pardon, to je Kanada. Tak abyste to viděli, jo? Starostka Toronta se setkala s lídry tamnější muslimské komunity. Poslušně hezky v hijabu. Tématem diskuze byl nejpalčivější národní problém Kanady, tedy islamofobie. Kanaďané mají strach z islámu a z jejich tedy tady provozovatelů, z jeho. Nemusíme vědět nic o islámu, abyste jenom z fotky poznali, jak nejhorším symbolem pohrdání je vystrčit na ženu holé nohy, holé smradlavé šlápoty, zatímco jste ji přiměli zakrýt si hlavu. To je tu ten. Tak, ona navlečená v hijabu možná považuje za projev respektu, oni to však považují za slabost a náležité přiznání své přirozené podřízenosti a poslušnosti, co by ženy z její strany. Tento typ žen je pro Západ větším nebezpečím než džihadisté. Sami tady někdo monitoring velkého resetu tady k tomu píše. Ale já jsem chtěl ještě, tady máme takéž a hned to máme u Bridget, takže se na ní koukneme, abyste ji viděli. Uvidíme, jak ji uvidíte, docela dobře. V roce 1977, což je můj datum narození, odjela Bridget Bardot, tedy na ledové kry do Kanady, teď jsme o ní mluvili, mezi krvácející mláďata tulení. Postavila se přímo do prostřed lovu, klečila v krvi na ledu a plakala nad zabitými mláďaty. Nešlo prý o gesto pro slávu, riskovala výsměch, politický tlak a i nenávist. Svět to ale viděl. A právě tato akce spustila globální odpor proti lovu tulení, vedla k zákazu, tedy dovozu kožešin tuleních, tedy v Evropě, a zachránila tak miliony životů. Protože Bridget Bardot tehdy říkala, když nemohou křičet oni, budu křičet za ně. A ten křik prý zní dodnes, takže prý bravo, nebo s Bohem prý. Tady napsáno. Tak to, abyste věděli. A tady máme průlom, který jsem vám tady nedával. Faerské ostrovy. Krutý masakr verlib a delfínů na Faerských ostrovech teď byl pozastaven. Obraz, tedy obránci zvířat, můžete se na ně podívat. A Grindedráp. To je jak asi z Harryho Pottera. Masakr na Faerských ostrovech, při kterém se moře barví krví. D-Cove, když tak to je od Sea Shepherds, zátoka, to je z Japonska, ale věnují se tam i tady tomu zovadilému faerskému takéž to. Takže Sea Shepherds, tedy mořští pastíři, když si šel o nich seriál, asi 5 nebo 6 dokonce sezon, když jezdí k Antarktidě, k břehům Antarktidy, bojovat tedy s japonskými verlibáři. Takže Paul Watson, zdravíme kapitána. Tak, každý rok jsou na mělčinách Faerských ostrovů brutálně zabíjeny stovky delfínů a verlib. A to jenom proto, že se to vždycky tak přece dělalo. Zvířata jsou cíleně zahnána ke břehu, kde bojují o dech i o život. Každá vteřina je tak plná strachu a nesnesitelné bolesti. Zatímco oni pomalu umírají, lidem kolem odcházejí slavit na místní festivaly. Tentokrát je to ale prý jiné. Nedávné vyšetřování totiž odhalilo, že lovci porušili zákon. Verliby a delfíni byli ponecháni na mělčině neuvěřitelných krutých 27 hodin, což je v rozporu s rychlým usmrcením, na které zákon stojí. Poprvé tedy v historii policie obvinila lovce z týrání zvířat, lov v dané oblasti byl pozastaven a nyní se rozhoduje, zda se věci konečně pohnou správným směrem, anebo zda se všechno vrátí k tomu, co bylo. A právě teď s ním můžeme něco udělat. Evropští politici mohou vytvořit tlak, který rozhodne o dalším vývoji. Napište tedy svému poslanci, europoslanci, a vyzvěte ho, ať podpoří rezoluci proti lovům verlib a delfínů. Je to snadné a rychlé a zabere vám to opravdu chvilku. Obří díky patří organizaci Hello Sea Shepherd za to, že se téhle kruté tradici neúnavně věnuje už celé roky. No, tak vidíte, tak já jsem to ani nedočet. Ale D. Cove, to vám doporučím. Pak ještě o tom, proč Verli kosatky zaútočí na své ošetřovatele. No, černá verliba, nebo jak se to jmenuje, Blackfish, tak černá ryba. Myslím, že se tak ten dokumentární film jmenuje. A když tak na těch, jak se to jmenuje, Animal Planet na kabelovce, to bylo česky, někdy slovensky překládáno, tak zkrátka tam se to jmenovalo Český lov o záchranu verlib. Whale Wars, tedy velrybí války, to bylo v originál angličtině. Nevím, zda to tam jde dodnes, kabelovku tady nemám a zapojenou, nebo mám, ale jenom omezeně. A většinou na to ani nekoukáme. Tak. Nuž, jdeme se tedy kouknout ještě na, co jsem se naučila v mírových sborech. Počkat, dámy a pánové. To je moc důležité, aby jsme věděli o té islamizaci, anebo vůbec o tom, že zkrátka některé kultury nejsou slučitelné. Tak, jdeme na ní. Je to Karin McQuillan, tak se na ní jdeme kouknout na holku, abyste to věděli. Co jsem se naučila v mírových sborech v Africe, Trump má pravdu, od tedy Karin McQuillan. 3 týdny po ukončení vysoké školy jsem odletěla do Senegalu v západní Africe, abych vedla tedy komunitní centrum v jedné venkovské obci. Život tam byl klidný, ale bez nebezpečí, tedy kromě nebezpečí pro zdraví. A to bylo značné, protože slovy lékaře mírových sborů šlo o fekalizované prostředí. Jednoduše řečeno, všude je tam hovno. Lidé vykonávají potřebu na volné zemi a výkaly se s prachem šíří všude. Na vás, na vaše oblečení, na jídlo, do vody. První den výcviku nás varoval, tedy tento zkušený lékař, ani se nedotýkejte vody. Lidské výkaly obsahují parazity, které se zavrtávají kůží a způsobují selhání orgánů. Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že o pár desetiletí později budou liberálové prosazovat lež, že západní civilizace není lepší než třetí svět. Nebo že budou 2 generace našich dětí učit, že láska k vlastní kultuře a snaha ji zachovat je rasismus. Když jsem byla naposledy v Paříži, viděla jsem krásnou africkou ženu v nádherném boubou a jak nechala své dítě vykonat potřebu na chodníku vedle katedrály Notre Dame. Francouzský policista, stojící 10 kroků od ní, odvrátil hlavu, aby to neviděl. Já jsem to viděla. A hlavu odvracet nebudu a nebudu předstírat, že nepříjemné věci nejsou pravda. Senegal nebyl peklo. Velmi chudí lidé mohou vést šťastný a smysluplný život bez měřítek své kultury. Teda podle měřítek, pardon, své kultury. Ale ta měřítka nejsou naše. Výkaly jsou to nejmenší. Naše základní představy o lidských vztazích, o dobru a zlu jsou neslučitelné. Jako 21letá na začátku služby v mírových sborech jsem Senegal milovala. Byla jsem euforická. Rychle jsem si našla přátele a adoptovanou rodinu. Užívala jsem si pocit bratrství lidstva. Lidé byli otevření, ochotní sdílet své životy a jakmile vás poznali, i své nejniternější myšlenky. Čím déle jsem tam žila, tím jasněji jsem chápala. Bylo osobně zřejmé, že Senegalci nejsou stejní jako my. Pravdy, které považujeme za samozřejmé, nejsou jim samozřejmé. Jak by také mohly být? Jejich realita je totiž zcela jiná. Senegal nelze tedy chápat nějakými americkými nebo, jak bych řekl, evropskými západňáckými měřítky. On je to samozřejmě delší, jo, to je dlouhý, tak to si ani nedáme. Tak, problémy Afriky, tak si dáme poslední odstavečky 3. Problémy Afriky jsou zhoršovány našimi pomocnými programy. Senegal je plný chytrých a schopných lidí. Nakonec své problémy vyřeší sami. Podle vlastních pravidel, ne podle našich. Řešením není přivážet Afričany sem, myšleno do USA. Demokraté nám kážou, že musíme zvýhodňovat imigraci ze třetího světa v řádu 100 milionů lidí s řetězovou migrací a říkají nám, že musíme ukončit Ameriku jako bílý, západní, judeo, tedy židokřesťanský, kapitalistický národ, abychom dokázali, že nejsme rasisté. Já nemusím nic dokazovat. Levice chce otevřené hranice, protože nenávidí Bělochy, nenávidí západní úspěchy a nenávidí Ameriku. Chtějí zničit Ameriku, jak ji známe. Jak se ptal tedy prezident Trump, proč bychom to dělali? Máme právo si vybrat, v jaké zemi chceme žít. Ráda jsem jako mladá žena věnovala rok svého života pomocí chudým Senegalcům. Nejsem ochotná ale věnovat svou zemi. No, Karen McLean, takže doporučuji si to celé najít. Nevím, jak to tady odsaď, to bych tady musel u Michala asi někde otevřít. Protože já furt nevím, kde tady zdám skopírovat odkaz. Není. Musel bych na Michala a musel bych to asi vzít od něj. To bude zajímavých témat. No, ale jelikož to jsem nacpal taky dost, tak já nevím, jestli to někde najdu. No tak já to zkusím asi najít po vysílání, dámy a pánové. A tady to je, tak a tady už by to snad mělo. Ne. No do říti. Tak jak se to s tím Facebookem dělá, dámy a pánové? Tak tady to můžu někde? Já fakt nevím, tady jsem. Taky ne. Tak jsem to teda sdílet. Taky ne. Tak nevím, kde se sebere. Jak jsem blbej. Teď to mám tady otevřený. Tak udělám. A Martine, přemýšlej trošku. Zapoj ten mozeček. Já vím, že už je unavený. Šup, tak ho dáme sem. A vložit. Tak, dámy a pánové. Tak, to jsme tedy měli, konečně se na to přišel, no. Tak, ale že mi to trvalo, co? A jdeme se už kouknout na Choroťáka Vajrusáka a dáme si tam jednu věc. Flu season, tak se na to koukneme. Doporučím vám to. Je to tedy Chorota Vajrus sekce kočkování a následky. Doporučím vám kouknout se na Focal Points. Odkaz pro klik samozřejmě na tenhle na tuhle studii budete mít zase v té textové přípravě. A jdeme na to, je to od Petra, doktora Petra McCullougha. A chřipková sezóna se zostřuje s rozsáhlým selháním kočkování a zprávami o super chřipce. Zase bu, to už jsme tady měli několikrát, že ano. Vzhledem k tomu, že více než polovina národa, myšleno teď USA, a téměř všichni vysoce rizikoví seniori se nechávají kočkovat proti chřipce, neměli bychom být bombardováni zprávami o dalších případech chřipky. Když o kočkování selže, mým přístupem je doporučit co nejbližší, tedy možnou obranu, tedy perorální a nosní spray dvakrát denně. Zprávy o superchřipce, jako to znepokojující celý americký národ, na této recenzi pomohl Alter AI, tedy nějaká umělá inteligencí. Přehled vědeckých důkazů o nosních a krčních sprejích Immune Defense od společnosti D Wellness Company. Takže systém Immune Defense spray, který prodává společnost D Wellness Company, kombinuje dvě související složení, tedy nosní sprej obsahující xylitol, erytriol, fyziologický roztok a extrakt z grapefruitových jaderek. Hele, a sprej do krku obsahující zinek, kvercetin, perilu, včelí propolis a citoguard. Ten má nějakou registrační značku. Oba jsou navrženy tak, aby působily jako ochrana sliznic první linii. Podporují tedy vrozené imunitní bariéry v nosní a orofaringeální, geální, tedy no nazdar, oblasti, kde se většina respiračních vírů poprvé replikuje. Následující přehled shrnuje biologickou věrohodnost a publikované důkazy pro každou klíčovou složku. Pozor, neplesí to s nějakým nosním kočkováním proti covidáku a nějakým jiným zhovadilostem, chřipce a tak dále. Jo. Tady to je, vidíte, že to je čistě přírodní, tady je pak proklitej, abychom si to takhle zvětšili, super flu, what's no, máte tady nějaké videjko, tady bude Google, jak vám to tady samozřejmě zase může přeložit, takže jako nemáte problém, nemáte absolutně problém, abyste se na to koukli, pokud chcete, pokud vás to samozřejmě zajímá. Přehled tedy vědeckých důkazů o nosních a krčních sprejích Immune Defense od společnosti blablabla. Tak, tu jsme tady byli. Tak to je tady to. A já jsem k tomu nic dál Protože tady máte ten nosní sprej na ochranu imunity, tak tady máte, co je to ten xylitol. Máte tady ten erytritol, no do prči si zlomí jazyk, fyziologický roztok, extrakt z grapefruitových semínek, GSE, můžete si vyhledat. Tady máte souhrn mechanismu nosního spreje xylitol a erytritol. Synergicky poskytují osmotickou a antiadhezivní ochranu, fyziologický roztok zajišťuje fyzické čištění a hydrataci a GSE, to jsou ta semínka, přispívá k posílení antimikrobiálních účinků na rostlinné bázi. Tyto složky společně tvoří biochemickou bariéru, která může snížit virovou zátěž, odrazovat od bakteriální kolonizace, udržovat integritu sliznice a zvyšovat průtok bez tedy antibiotik nebo léků. To potřebujeme. Protože většina lidstva už je na antibiotika zvyklá. Většina i hospodářských zvířat je zvyklá na antibiotika. Tak, a to asi nechcete. A sprej do krku pro imunitní obranu, zinek, ten je dobře prozkoumaný, tedy materiál nezbytný pro antivirovou imunitu. Tak, kvercetin, to je flavonoid, který se nachází v cibuli, jablkách a kapárech s výraznou antioxidační a stabilizační aktivitou vůči mastocytům. No, extra sperily, tato bylina získaná tedy z perila frutescens, obsahuje kyselinu rozmarinovou a luteolil sloučeniny, o nich je známo, že inhibují kaskády FNKPP a cytokinů, které vyvolávají záněty dýchacích cest. A včelí propolis, dámy a pánové, propolis, který včely sbírají z rostlinných pryskyřic, je přirozeně antimikrobiální a bohatý na fenetylester kyseliny kávové, to má zkratku CAPE. Klinické důkazy podporují jeho přínos při bolestech v krku a faryngitidě, přičem zkracují mikrobiální zátěž a trvání příznaků. A ještě to, co to je to Cytoguard, komplex mikrobiální ochrany, to je patentovaná směs antioxidačních a antimikrobiálních organických kyselin, obvykle zahrnujících deriváty kyseliny citronové a mléčné nebo mléčné, které konzervují a stabilizují složení přípravku a zároveň poskytují mírnou antivirovou povrchovou aktivitu. No, schrnující mechanismus účinků spreje do krku, poskytuje jontovou, tedy díky zinku, polyfenolickou, tedy kvarcetinu, perila a propolis a kyselou obranu díky Cytogardu. Tato triáda řeší vstup virů, jejich replikaci a zánět, vytváří tedy prostředí vhodné pro jejich šíření, a zároveň šetrné k lidské tkání. Její princip vychází z nejnovějších poznatků o slizniční imunonutrici, tedy podporovat odolnost epitelů, spíše než bombardovat infekcí po vstupu viru. Tak, inteligentní hodnocení a závěr je zde ještě, takže se na to můžete zase podívat. A ono stačí, když se jenom podíváte thefocalpoints.com. Všechno tady máte. Když vás to zajímá. Jo? Psi zlepšují duševní zdraví přenosem prospěšných mikrobů. Hehe. Detoxikace, pravdy, léčení, cenzura a budoucnost medicíny a spousty dalších. Pětiletý přehled pandemie, covidáka a co očekávat v letošním roce, doktor McCullough v pořadu D. Josh Axe Show, takže se na to můžete kouknout, co tady všechno mají, pánové. Protože to není jenom doktor Peter McCullough, je to i, no a teď mi ten, počkejte, ten druhej, Nicholas Halscher, tak, New Study, jo, to je to, že ty mikroby přináší prospěšné mikroby pro lidi, tak, a další, takže Nicholas Halscher taky, můžete sledovat taktéž na Focal Points, jo, tak to, abychom věděli, dámy a pánové, to všechno, kolik je, budu spát a mulí, tak budeme. Teď jsem čet vám přes 2 hodiny, nebo kolik jsem čet, ne, 1 hodinu a 9 minut. A teď budu číst amáce pohádky, takže ještě můj krk si neodpočine. Takže takhle se to mělo. Mějte se krásně, díky moc za sledování, díky za pozornost, díky za šíření jak na Facebooku, pak to zkusím z něj stáhnout a zkusím to dát na Odyssey a samozřejmě to uložím i do archivu Svobodného vysílače CS, protože já svý stránky vlastní nemám, zatím jsem to nepotřeboval. No už, tak jsem měl dnešní den a včerejší ve zprávách. Mějte se krásně, zdravím Jardu a zdravím Lušenku. Zdravím vás též a děkuji. Tak sdílejte, přátelé, já to jdu uložit, ukončit, ať se to všechno hne dopředu směrem k lidem, k těm tedy, kteří mají otevřenou mysl i oči.
1: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Vítejte na vlnách Hlasu naděje u posledního zpravodajství tohoto roku. Pojďme na krátký souhrn událostí. Vzhledem k tempu, které nabrala ruská armáda, Rusko už nezajímá, zda se ukrajinské jednotky stáhnou. Rusko nepřijme Trumpovy bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Jak velký nakonec bude schodek státního rozpočtu po Stanjurovi? Donald Trump volal Andreji Babišovi. Na Štědrý den Evropská unie nadělila všem Evropanům dárek. Zavedla digitální euro ECB. A jak je to s zmrazenými ruskými aktivy? Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší oznamuje, že zakazuje transgenderové operace u dětí. Vídeň prošla neuvěřitelnou demografickou změnou. 40% obyvatel se narodilo v zahraničí. Americký prezident Donald Trump promluvil o hrozbě mediální oligarchie v Americe a Evropě.

0: наращивание высокотехнологичных производств с их максимальной автоматизацией, рост производительности труда и на что хочу особо обратить внимание, на снижение себестоимости продукции. Здесь точно есть еще над чем поработать. Должно быть также продолжено развитие испытательной и полигонной базы, внедрение технологий искусственного интеллекта, разработка передовых материалов. Все это призвано не только обеспечить и закрепить имеющиеся преимущества нашего оружия и техники, но и стать локомотивом инновационного развития для всей промышленности. На этих направлениях уже есть серьезные результаты. Но, безусловно, как это всегда бывает, впереди много работы. В деталях эти вопросы мы обсуждали уже и на предыдущих наших совещаниях. Сегодня завершим согласование основных показателей новых госпрограмм и параметры их финансирования.
1: Ale ani Velká Británie ve zbrojení nezaostává. Velká Británie zaznamenala rekord ve vývozu zbraní za posledních 40 let, uvádí tisková služba britské vlády. V roce 2025 Londýn uzavřel obranné smlouvy se spojenci v hodnotě přes 20 miliard liber. To je nejvyšší hodnota za 4 desetiletí. Mezi obchody patří dodávka nejméně 5 fregat typu 26 pro Norsko v hodnotě 10 miliard liber, prodej 20 stíhaček Eurofighter Typhoon Turecku za 8 miliard liber, stejně jako vojenských transportních letadel a obrněných vozidel pro další země. Uvádí se v článku. Bylo dokonce rozhodnuto, že v anglických školách absolventům škol budou nabídnuty placené vojenské stáže. Nicméně vraťme se od vyzbrojování zpět k možnostem ukončení konfliktu na Ukrajině. Skutečná moc v jednáních o Ukrajině leží v rukou Ruska, říká Politico, jedna z nejvýznamnějších mainstreamových agentur Západu. Analytický článek agentury uvádí, že snahy Západu o vytvoření bezpečnostních záruk pro Kyjev jsou ničeny neměnou realitou. Bez souhlasu Ruska a zohlednění jeho zájmu zůstanou jakékoliv dohody fikcí. Evropa demonstruje svou marginalizaci a závislost na Spojených státech. Politico přiznává, že se jedná o neúspěch dlouhodobé strategie Západu a říká, že bezpečnostní architektura v Evropě nemůže být budována proti zájmům Ruska a že Kreml bude diktovat podmínky řešení. Nedávno schválených 90 miliard pro Ukrajinu z Evropské unie komentuje bývalý bulharský ministr obrany Karakačanov.
2: Protože tato vojna Ukrajina byla vkarana od определených držav, като администрацията на Байден, като Великобритания, Франция и Германия. Вие видяхте ли какво е гласувано, какво е решила Еврокомисията? 90 милиарда безлихвен кредит.
3: Така.
2: Вие чухте ли в решението да има контрол как Украина ще изразходва тези пари при положение, че от 4 години гърмат скандали за корупция? Последния само преди един месец. Те бяха инвестирали в помощ на Украина. Оказва се, че някой добре е крал от тях. И ти сега даваш нови 90 милиарда, без да имаш гаранции или контрол върху тях, как ще бъдат изразходвани. Тоест пак някой ще ги краде.
3: Така.
1: Je čím dál jasnější, že si tu Stanjura dělal blázny nejenom z veřejnosti. Jak co se týká rozpočtu na rok 2025, tak i na rok 2026. Nejvíce šokující je to, že o tom už hovoří i Česká televize. Fialova vláda má za celé své působení na svědomí zvýšení státního dluhu okolo 1 bilionu korun, tedy 1000 miliard. Kam dál už může zadlužování republiky vůbec dojít?
4: Stát letos velmi pravděpodobně nedodrží schodek rozpočtu, který předchozí vláda naplánovala na 241 miliard korun. Deficit byl totiž už před vánočními svátky téměř 275 miliard. Z nejnovějších dat ministerstva financí to zjistila Česká televize. S dodržením plánovaného deficitu už nepočítá ani nová ministryně financí, ani nejsilnější opoziční strana ODS, ze které je předchozí šéf rezortu.
5: Vidím jako nereálné, že by schodek naplánovaný vládou, minulou vládou Petra Fialy ve výši 241 miliard mohl být dodržen, protože už když jsme nastupovali 15. prosince naše vláda Andreje Babiše, tak už tehdy byl ten schodek nějaký 266 miliard.
6: Státní rozpočet se má dodržovat. Je samozřejmě i vlivem toho, že byly volby a střídala se vláda na konci fiskálního roku, tak je samozřejmě při tom střídání vlád složité, aby ke konci roku se začalo šetřit nebo nějakým způsobem řezat výdaje, které mohou počkat na další rok, tak aby ten rozpočet vyšel.

0: Hospodaření státu tak zatím směřuje k podobnému schodku jako loni, kdy vláda vykázala deficit 271,5 miliardy korun. Národní rozpočtová rada přitom dlouhodobě upozorňovala na to, že v plánech na letošek může chybět až 40 miliard. Mimo jiné na podporu obnovitelných zdrojů energie nebo na platy nepedagogických pracovníků.
1: Čtvrtek 6. listopadu. Tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura po představení nové makroekonomické prognózy ujišťoval, že vláda má letošní plánovaný schodek 241 miliard pod kontrolou.
2: Z čísel, které vidíme, tak předpokládám, že daňové příjmy, jak byly prognozovány, buď budou dodrženy, nebo budou překročeny. Vytváří to předpoklady, abychom ten letošní deficit dodrželi.
1: Jenže teď už je pravděpodobnost dodržení deficitu jen teoretická. Ještě na konci října byl přitom schodek 183 miliard. Na konci listopadu už přes 232 miliard a 10. prosince poskočil na víc než 270 miliard. K 21. prosinci pak dosáhl skoro 275 miliard korun. Stanjura po předání ministerstva odešel z vysoké politiky a na žádost ČT o vyjádření nereagoval. Jeho stranický kolega a ekonomický expert ODS Jan Skopeček chce počkat s hlubšími analýzami letošního schodku na začátek příštího roku.
3: Podívat se na výdaje, které třeba byly vyšší, než jak byly předpokládány, ale znovu říkám, mě to radost nedělá, i kdyby to mělo být o 20, o 30 miliard větší deficit, než který byl schválen. Myslím si, že bychom měli dodržovat schválený státní rozpočet.
4: Naše vláda, aniž bych se chtěla jakkoliv vymlouvat, nastoupila, byla jmenována 15. prosince. Stanjurovo pověstné letadlo narazilo, že prostě to, jakým způsobem on rozpočtoval, bývalý ministr financí, že podsekával, nebo respektive podsekával výdaje, navyšoval, nafukoval příjmy.
5: Ty minulé roky jsme na to neměli žádný vliv a teď je to umění možného.
1: Národní rozpočtová rada už loni na podzim upozorňovala, že v rozpočtu můžou na konci letoška chybět desítky miliard. Vládě třeba vytýkala, že na obnovitelné zdroje vyčlenila v návrhu rozpočtu o 20 miliard méně, než bylo potřeba. A také, že v návrhu rozpočtu chybělo přes 10 miliard na platy nepedagogických pracovníků.
6: Platí i ta naše námitka, že vývoj na tom trhu absolutně nedává jakoukoliv rozumnou pravděpodobnost, že by výnos té emisní povolenky byl takový, jaký byl rozpočtován.
1: Ministerstvo financí zveřejní podrobné výsledky hospodaření státu za rok 2025 6. ledna. Loni například posledních 11 dnech roku poklesl schodek státního rozpočtu o zhruba 1 miliardu korun. Petr Vašek, Česká televize.
7: Mezitím, co nová vláda řeší, kam dál, až státní dluh skutečně vyroste, volal novému premiérovi Andreji Babišovi americký prezident Donald Trump, který už dříve ocenil jeho příchod na svých sociálních sítích.
8: Moc vás zdravím a omlouvám se za tohle video. Já vím, že politici vás otravují celý rok a že dnes na druhý vánoční svátek je to nevhodné a taky jsem to ani nechtěl. Ale představte si, co se mi stalo. Volal mi americký prezident Donald Trump. Ano, dobře slyšíte. Normálně mi zavolal, když jasně jsme to připravovali několik dnů, ale já jsem tomu nevěřil až do poslední chvíle, že mi zavolá. No a dlouho jsme se bavili o válce, o migraci, o Evropě, o V4, o naší návštěvě s Monikou 7. března 2019. A byla s nimi Melania a taky jsme Monika pozdravovala ode mě. Melanie taky poslala pozdrav pro Moniku. No, takže je to šok, je to pro nás, pro Českou republiku, jako dobrá zpráva, že na druhý vánoční svátek si americký prezident zavolá právě k nám, takže to je všechno, už vás nebudu otravovat, my zítra jedeme na lyže, celá rodina, no a kde se budu připravovat na ten příští rok a bude to velká jízda. Takže mějte se fajn, užívejte Vánoce, přeju vám pevné zdraví do nového roku a slibuju, že snad už nikdo důležitý nezavolá, abych vám nemusel otravovat. Díky za pochopení a moc si toho vážím, že tolerujete tohle politické video. Pevné zdraví všem a děkuju moc, že mě sledujete.
7: Za minulou vládou, ale i jejími současnými pozůstatky se ještě zpětně ohlíží šéfredaktor Parlamentních listů Jaroslav Polanský.
9: Ta vláda nám neustále říkala, vy něco musíte, jinak jste zlí a špatní lidé. Vy musíte dávat peníze na Ukrajinu, a musíte s tím souhlasit, jinak jste Putinovi agenti. Vy musíte akceptovat Green Deal, protože Green Deal je realita, říkal pan premiér Fiala. A pokud ne, tak jste dezinformátoři a zlí lidé. Vy musíte akceptovat to, co ta vláda chce, jinak jste svině, říkal plukovník Foltýn. Je to metoda, která bohužel funguje v celé západní Evropě. Mlácení financí z daňového poplatníka pomocí citového vydírání. Dřív se to dělalo tak, že daňový poplatník měl být přesvědčen o tom, že má dát peníze na něco. Dnes je citově vydírán. S pistolí u hlavy mu stojí vláda, média, neziskové organizace, akademická sféra a řvou na něj: naval prachy, jinak si zlý člověk, jinak si dezolát, jinak si ošklivý člověk, jinak si nevzdělanec, jinak si někdo, kdo nemůže být součástí střední třídy lidské společnosti. Tak tohle to proponovala Fialova vláda.
7: Prosince roku 2025, na Štědrý den, zavedla Evropská unie digitální euro ECB. Je to stejný scénář jako v roce 2013, kdy byl přijat zákon o federálním rezervním systému, zatímco Evropská unie a veřejnost se připravovali na Vánoce? Měnová reforma byla přijata tiše, když se nikdo nedíval. Byly tehdy také přijaty nové eurobankovky, které později nahradily ty staré. Dárek od Evropské centrální banky pro rok 2026. Digitální měna centrální banky CBDC.
10: We're getting to the close of the year and for many of us it's a celebration moment. So to all of you who are celebrating, Merry Christmas. To those who are not celebrating, I hope you are having a lovely time. It's also a time to look back and see how much has been done. And frankly, been a lot of work. One thing that the European Central Bank is proud of is to have achieved our target of 2% medium term. Inflation is down to where we wanted it to be. We've also looked at our strategy going forward and we took stock of the work done by all the teams to see from a strategy point of view how we're going to go forward and whether our strategy is fit for purpose and whether the ECB is fit for the times we're going through. Difficult times they are. The two other big projects that we have worked on and will continue to work on in 26 are number one, the digital euro. We have completed the cycle of the preparation. The Governing Council has given its go-ahead to move to the next cycle and we're now waiting for the European Parliament to come up with final legislation that will the go-ahead for the pilot phase and then the launch. The other project, which is not unrelated, more traditional but still very efficient and needed, is the banknote. We are revamping our banknotes. Process is well underway and we will have new design, new faces possibly, and we look forward to that as well. So to all of you, you should know that the European Central Bank is standing strong, pleased that it has reached its price stability target and determined to make sure that this remains the case and that we are useful for our European compatriots. Have a very happy holiday.
7: Ale pojďme také k nečekanému obratu v mezinárodní finanční sféře. Orbán přivádí spolu se svou 7 zemí na stranu Ruska. Maďarský premiér zahájil otevřený protest proti plánům Evropské unie zabavit ruský majetek a postupně získává podporu dalších států. Zatímco zpočátku pouze Slovensko a Belgie odmítli krádež ruského zlata a devizových rezerv, dnes se k ním kromě Maďarska přidali také Bulharsko, Itálie, Malta a Česká republika. A není vyloučeno, že počet zemí, které se bouří proti bruselským úředníkům, ještě poroste. Po novém roce se v Bruselu uskuteční summit Evropské unie, na kterém se bude diskutovat o financování Ukrajiny z výnosů zmrazených ruských aktiv uložených v Evropě. Jedná se o částku přibližně 210 miliard eur patřící Rusku. EU se blíží k bodu zlomu. Revoluce nyní hrozí zevnitř. V roce 1988 nikdo nevěřil, že Sovětský svaz do 4 let zanikne. V roce 1992 již neexistoval. Dnes čelí Evropská unie podobné iluzi trvalosti. Brusel, zaujatý byrokratickou jistotou a morálním postojem, podceňuje hloubku veřejného rozčarování, které se hromadí pod povrchem. Nadměrně zapojení EU na Ukrajině připomíná fatální hazard francouzské monarchie v roce 1788. Idealistický podnik, který vyčerpal státní pokladnu a urychlil její pád. V roce, kdy americký prezident Donald Trump zesiluje svou kritiku Evropské unie, se ve Washingtonu ozývají hlasy varující před vyzýváním k rozpadu bloku. Kritici tvrdí, že rozpad EU by nevedl k prosperujícím suverénním státům, ale spíše k fragmentaci a oživení historických konfliktů. Článek Rest Investigate varuje, že bez EU by se Evropa mohla podobat nestabilnímu poválečnému Balkánu po rozpadu Jugoslávie, kde by se znovu rozhořely staré územní spory a střetávaly se národní agendy. Robert F. Kennedy mladší oznamuje, že americké ministerstvo zdravotnictví zakazuje transgenderové operace u dětí. Doctors assume a solemn obligation to protect children. Yet doctors across the country now provide needless and irreversible sex-rejecting procedures that violate their sacred Hippocratic oath by endangering the very lives that they are sworn to safeguard. The American Medical Association, the American Academy of Pediatrics, peddled the lie that chemical and surgical sex-rejecting procedures could be good for children who suffer from gender dysphoria. They betrayed the estimated 300,000 American youth ages 13 to 17, conditioned to believe that sex can be changed. They betrayed their Hippocratic oath to do no harm. So-called gender-affirming care has inflicted lasting physical and psychological damage on vulnerable young people. This is not medicine, it is malpractice. We're done with junk science driven by ideological pursuits, not the well-being of children. A peer-reviewed report published by the HHS Office of the Assistant Secretary for Health last month confirms that sex-rejecting procedures impose medical dangers and lasting harm on children who receive these interventions. So today we are taking six decisive actions guided by gold standard science and the week one executive order from President Trump to protect children from chemical and surgical mutilation. This morning I signed a declaration. Sex rejecting procedures are neither safe nor effective treatment for children with gender dysphoria. Rakousko. Vídeň prošla neuvěřitelnou demografickou změnou, zejména v posledních 10 letech. 40,9% obyvatel se narodilo v zahraničí. Více než 50% lidí má oba rodiče narozené v zahraničí. Letos poprvé v historii více než polovina žáků prvního ročníku nerozumí německy, což je 50,9% žáků. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že deník The New York Times představuje vážnou hrozbu pro národní bezpečnost USA. Krachující deník The New York Times, jeho lži a úmyslné zkreslování skutečnosti představují vážnou hrozbu pro národní bezpečnost naší země, uvedl americký prezident v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde obvinil deník z ultralevicového manipulativního chování. Globální dezinformační mašinérie globalistických médií a nejen The New York Times útočí na amerického prezidenta Donalda Trumpa, jeho mírové úsilí a Rusko, uvedl Kiril Dmitriev, zvláštní vyslanec ruského prezidenta a šéf Ruského fondu přímých investic. Nejde jen o New York Times. Jde o globalistický, dobře financovaný, organizovaný a synchronizovaný stroj falešných médií v USA, Velké Británii a Evropské unii, který je v souladu s Deep State. Zaměřuje se na tradiční hodnoty, zdravý rozum, ekonomickou prosperitu, a tedy na prezidenta Trumpa, jeho tým a jeho mírová úsilí a řešení na Rusko. Napsal na své sociální síti X v komentáři k Trumpovu názoru, že New York Times představuje vážnou hrozbu pro národní bezpečnost a že šíření falešných informací by mělo být zastaveno. USA mají jediný cíl – ohrožovat Republiku Srbsko a její územní celistvost. obvinil srbský prezident Aleksandr Vučić Washington z dodávek zbraní kosovským Albáncům.
11: Nikdy jsem rozgovaral s generálním sekretárom NATO, nikdy jsem rozgovaral s lidem o Evropské unii. Svi bi slegali ramenima. A posledice danas vidimo. Od onoga poštovat ćemo je povelju Ujedinjenih nacija rezoluciju 1244 do toga da Amerikanci nedvosmisleno i otvoreno naoružavaju Albance na Kosovu i Metohiji, o Turskoj da ne govorim. Više nikakav problem nisu brze isporuke haubica 105 mm i svega drugog sa samo jednim jedinim ciljem direktnog ugrožavanja Republike Srbije i njenog teritorijalnog integriteta i naravno napada na civilno stanovništvo i vojno-policijske strukture Republike Srbije. Drugi cilj ne postoji.
7: Trump jmenoval nového zvláštního vyslance pro Grónsko. Washington 22. prosince, agentura TASR. Americký prezident Donald Trump v neděli oznámil, že jmenoval guvernéra Louisiany Jeffa Landryho zvláštním velvyslancem Spojených států pro Grónsko. TASR o tom informoval na základě zpráv agentury Reuters a AP. Jeff chápe, jak důležité je Grónsko pro naši národní bezpečnost a bude důrazně prosazovat zájmy naší země v zájmu bezpečnosti, ochrany a přežití našich spojenců a celého světa, napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Po návratu do Bílého domu Trump opakovaně prohlásil, že Grónsko, autonomní území Dánska, by se mělo stát součástí Spojených států. Uvedl bezpečnostní důvody a zájem o nerostné suroviny ostrova. Grónsko a Dánsko tuto myšlenku jasně odmítají. Místopředseda Centra pro studium Číny a globalizace Viktor Gao vyhlásil, že Čína nikdy nezaútočí první, ale jak se někdo odváží zaútočit na ní, úder bude zničující a už nepovolí útočníkovi druhý úder.
12: If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd, one of the weapons China demonstrated is a missile with all the warheads. We call it 61 because it can contain 60 nuclear warheads plus one hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson.
7: Americká média tvrdí, rubl patří po prudkém oživení v roce 2025 mezi nejvýnosnější globální aktiva. Podle agentury Bloomberg se ruský rubl v roce 2025 stal jedním z pěti nejziskovějších globálních aktiv, což představuje jeho nejsilnější roční výkon od roku 1994. Letos posílil vůči americkému dolaru o 45% a překonal všechny hlavní měny. Jeho růst ho řadí hned za drahé kovy. Platinu, stříbro, paládium a zlato. Z hlediska investičních výnosů. Analytici tento růst připisují prudkému poklesu poptávky po cizích měnách v Rusku, který odráží přísnější kapitálové kontroly a sníženou externí expozici. S aktuálním kurzem rublu kolem 78 za dolar jeho růst zdůrazňuje dopad vnitřních ekonomických úprav v Rusku, a to i přes pokračující geopolitickou izolaci a západní sankce. A nyní ne ta úplně tradiční stránka Vánoc. Vánoce, anebo spíše vetřelec. Ve Stuttgartu proběhla vánoční mše. kde místo tradičního betléma ukázali člověka zabaleného v rýžovém papíru, dýchajícího brčkem a nasvíceného červeným světlem. Ano, slyšíte správně. Podle duchovních jde o dílo mladé umělkyně, vytvořené speciálně pro tuto bohoslužbu a zobrazující skutečného člověka. Ubožáka, nahého a neoděného v jakémsi slizu. Ježíš je zabalen proto, že je jemný a zranitelný a tím se má zachovat jeho důstojnost a intimita. V kázání zaznělo, že zde není zobrazen přikrášený člověk, ale pravda, a že dítě v jeslích ukazuje, tak to vypadá náš život. Obchod s dětmi v České republice. Několik let přijížděli do České republiky lidé z nejrůznějších koutů světa, aby si v Praze převzali novorozené dítě. Právě v české metropoli vyvrcholil obchod s náhradním mateřstvím, který policie sledovala pod krycím názvem Španěl. Server iRozhlas a Radiožurnál získávali vyšetřovací podklady, díky nimž mohli detailně zmapovat fungování této linie Ukrajina-Praha. Celý postup byl na první pohled jednoduchý. Zájemce si na internetu našel kliniku, vybral si dárkyni vajíček, odeslal platbu i pohlavní buňky a pak už jen čekal na informaci, že si může přijet do Prahy pro narozené dítě. Klinika nabízela programy nejen heterosexuálním párům, ale i svobodným mužům a homosexuálním párům. Propojení Ukrajiny a České republiky bylo pro organizátory výhodné. V obou zemích totiž podobné využití náhradního mateřství zákon explicitně neumožňuje. Přesto se jim dařilo díky legislativním mezerám léta nerušeně podnikat. Polsko se obává, že se stane rukojmím obchodních válek USA a Evropské unie s Čínou. Obchodní války mezi USA a Čínou a také mezi Evropskou unií a Čínou začínají silně poškozovat Polsko. Poté, co Peking oznámil zavedení nejvyšších dočasných cel na mléčné výrobky polských výrobců, odborníci začali spekulovat, že to může mít zničující následky pro průmysl, který již tak zažívá potíže. Z uvolněného protokolu Vladimír Putin v roce 2021 řekl, že Rusko se cítí znevýhodněno rozšířením NATO na východ. Tvrdil, že Rusko by mohlo být spojencem a dodal, že země je evropská a mnohonárodnostní, stejně jako Spojené státy. George Bush se však v odpovědi rozhodl vyzbrojit Gruzii. To nakonec vedlo k invazi do Jižní Osetie a zabití vojáků ruské mírové mise, která tam byla v rámci mandátu OSN. Navzdory snahám dokázat opak, vyšetřování Evropské unie uznalo, že Gruzie skutečně vtrhla na území druhé strany jako první. Ukrajinci pomáhali zbraněmi a vojenskými specialisty. Podle ruských vojenských zdrojů se Kyjev snažil blokovat ruské námořnictvo na Krymu a Ukrajinci obsluhovali gruzínské protiletadlové systémy. Letecký průmysl pro civilní využití se po pádu Sovětského svazu a jeho ztracené zlaté éry znovu obnovuje na stejných značkách, jako je právě Tupolev. Tu-214 se stal prvním civilním letadlem vyrobeným v Rusku, které obdrželo schválení od ruských leteckých úřadů. Letoun Tu-214 s domácími systémy a komponenty obdržel dne 27. prosince osvědčení o schválení hlavní změny typové konstrukce. Tímto může být používán pro lety letecké společnosti a tím se otevírá cesta pro jeho sériovou výrobu. Je to velké vítězství leteckého průmyslu, které dává naději na velký návrat. Vzpomeňme na to, že právě sovětský civilní letecký průmysl byl technicky i svou výrobní kapacitou světovou špičkou, která obsluhovala polovinu planety. Ze známějších vzpomeňme na světově první nadzvukový civilní letoun Tu-144, který byl schopen rychlostí přes 2000 km v hodině doletět z Moskvy do Prahy za zhruba 50 minut. Zde přinášíme reportáž Československé televize z roku 1968.
13: První civilní dopravní nadzvukové letadlo na světě, Tu-144, zkonstruoval kolektiv vedený sovětským konstruktérem Andrejevem Nikolajevičem Tupolevem. Může letat bez přistání 6,5 tisíc kilometrů, rychlostí 2500 kilometrů v hodině.

0: tohoto leteckého obra vidíte při první úspěšné letové zkoušce. Podobný projekt anglických a francouzských konstruktérů Concorde prodělává zkoušky zatím jen na Zemi.
1: Tisíc lidí čekalo 23. května na pražském letišti na přistání sovětského nadzvukového dopravního letounu TU-144. Letadlo startovalo ten den v 9 hodin 10 minut v Moskvě a po 17 kilometrech letu přistálo za 40 minut v Praze. Ve výšce 20 tisíc metrů je jeho cestovní rychlost 2,5 tisíce kilometrů za hodinu. Za vteřinu uletí 700 metrů. Se 120 cestujícími má dolet 6 400 kilometrů.

0: Posádku tvoří dva piloti a palubní inženýr. Elektronická soustava řízení zajišťuje celý let se startem a přistáním i za nepříznivých povětrnostních podmínek. V těchto dnech mohou vidět TU-144 návštěvníci Mezinárodního aerosalonu v Paříži.
1: Nové důchodové změny od ledna přináší omezení i zlepšení. Od 1. ledna bude růst nově přiznávaných důchodů zpomalen. Zároveň se však zvýší minimální úroveň některých typů dávek. Minimální starobní důchod bude činit 20% průměrné mzdy. Invalidní důchody se zvýší na 13,33% až na 20% průměrné mzdy podle stupně invalidity. Nově se bude jako náhradní doba pojištění započítávat první úspěšné dokončení doktorského studia, a to maximálně po dobu 4 let. Pro osoby s 45 lety postižení, které dojdou do předčasného důchodu, bude platit mírnější krácení o 0,75% za každou i započtetných 90 dnů předčasnosti na místo dosavadních 1,5%. Tyto výhody však přicházejí s podmínkami. Při výpočtu potřebných 45 let pojištění se například započítává evidence na úřadu práce, pobírání plného invalidního důchodu nebo doba studia. Omezení se dotýká také rizikových profesí. Pokud osoba pobírá řádný starobní důchod se sníženým věkem a zároveň v rizikovém zaměstnání dál pracuje, ztrácí na každý takový měsíc nárok na výplatu. Toto pravidlo se netýká například zdravotních, záchranářů nebo hasičů. Na čínských sociálních sítích se stal celebritou robot z města Xianmen. Lidomilný barmanský robot, který sám mele kávová zrna, nalévá kávu a připravuje nápoje během několika minut, se stal virálním. Vážení přátelé, děkujeme vám za zhlédnutí tohoto videa. Samozřejmě pokud postavíte pod video like, komentář, sdílení, bude nám velkou ctí, že tak učiníte. Přejeme vám do nového roku za redakci Hlasu naděje a naší naděje jen a jen to dobré. Mnoho sil, mnoho úspěchů, protože mnoho sil do takového roku, který nás čeká, a zdaleka ještě nás nečekají asi i lehká léta, jak na národní, tak mezinárodní úrovni, tak ty síly budou potřeba. Doufám, že nám zůstanete věrni a my se budeme těšit do nového roku na nová vysílání, nejenom zpravodajství, ale samozřejmě i dalších rozhovorů. Rodí se nové formáty, samozřejmě o vánočních svátcích nejsme natolik aktivní, ale doufáme, že s novým rokem se nám povede obnovit některé širší a vystavit dokonce nové formáty. Mějte se krásně za redakci a z tohoto zpravodajství se loučí Komi, který tyto svodky zpravodajské připravuje, Natálie Mrázová, která je za kamerou a stříhá tyto zpravodajství, a loučí se i moderátor Richard Štěpán. Mějte se krásně.

0: Dobrý večer, milí diváci. Dnes vám přinášíme mimořádně silné svědectví. Svědectví ženy, která strávila 223 dní ve vězení, aniž by tam, jak nakonec rozhodl nejvyšší soud, vůbec patřila. Byla zatčená přímo na pracovišti, obviněná z těžkého trestného činu, odsouzená na 7 let a uvržena mezi nejtěžší delikventky. Až po mnoha letech soudních průtahů, po rozpadu rodiny, kariéry a po poškození zdraví se jí dostalo očištění. Michaela Kozumplíková, bývalá ředitelka odboru licencí Energetického regulačního úřadu, je dnes symbolem toho, jak snadno se může lidský život rozpadnout, když represivní složky státu selžou. A jak obtížné je domoci se nápravy. Víte, ale nejde jen o její příběh. Jde o systém, který umožňuje, aby se ze dne na den ocitl v poutech kdokoliv z nás. A roky pak bojoval o holou spravedlnost. A právě o tom je dnešní rozhovor. Paní Michaela Kozumplíková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Kozumplíková, můžete stručně popsat, jak váš příběh začal, co se stalo onoho 22. října 2012, kdy si pro vás policie přišla na vaše pracoviště?
1: Já bych začala trošičku dřív, protože já jsem nastoupila na Energetický regulační úřad v říjnu 2011, což je velmi důležité datum, kdy jsem nastoupila jako poradkyně paní předsedkyně. V té době se řešilo dislokované pracoviště v Ostravě, měla tam být kontrola, kde se měla být vedoucí oddělení. Ale v té době už se o úřad zajímala protikorupční policie kvůli vydaným licencím v prosinci 2010 a tak byl dělaný audit na odboru licencí, kde se zjistily obrovské nedostatky a taky i to, že takto exponovaný odbor nemá svého ředitele. Takže já jsem byla v prosinci 2011 jmenovaná ředitelkou odboru licencí s cílem napravit stav, zavést metodiky, procesy, tak, aby byli spokojení jak žadatelé, tak samozřejmě, aby byli chráněni pracovníci úřadu. V té době vlastně mým nadřízeným byl pan magistr Panák, který mě oznámil, že budu vydávat obnovy licencí u problémových vlastně vydaných licencí na fotovoltaické elektrárny. To jsem ale odmítla s tím, že ty kauzy neznám, že by bylo vhodné, aby vlastně o těch obnovách řízeních rozhodli pracovníci, kteří se s touto kauzou setkali. To bohužel zamítl, řekl, že když jsem si dovolila nastoupit na místo ředitele odboru licencí, to znamená jako prvoinstanční
0: úředník,
1: ano, tak vlastně jsem povinná toto rozhodnutí vydat. O měsíc později asi mi připravil, nebo předpřipravil mi návrh, poslal mi ho mailem s tím, že to mám vydat do 3 dnů. Já jsem rozhodnutí o obnově řízení vydala, ale nevydala jsem ho tak, jak si ho přál, ale v souladu se správním řádem, všemi zákony a v tom hlavně, co bylo ve správním spise, protože toho jsem se musela držet. Potom začal samozřejmě problém, protože on si na mě stěžoval paní předsedkyni. Paní předsedkyni nechala udělat externí audit. Ten zjistil, že jsem sice rozhodla kostrbatě, protože nejsem právník, ale prostě v souladu a všechno bylo v pořádku. No a pak náhle bylo 23. října 2012.
0: A jestli tomu dobře rozumím, tak vy jste do té doby rozhodovala na základě pokynů svého nadřízeného a šéfka úřadu paní Vitásková nezjistila ani v externím auditu žádné nedostatky vaší práce.
1: Já jsem nerozhodovala podle pokynu svého nadřízeného, protože on nebyl mým nadřízeným, co se týkalo první instance. Tam se musela rozhodovat já. Proto jsem teda jako podklad, který mi připravil, nemohla podepsat tak, jak byl připravený, protože byl v rozporu se správním spisem a se zákonem a správním řádem. To jsem udělat nemohla. Ale jako prvoinstanční jsem si prostě stála za tím, pak je druhá instance, ale paní Vitásková do té doby prakticky nevěděla vůbec nic, věděla jenom, že musím rozhodovat a tím to končilo.
0: Jo? A pojďme tedy do toho října 2012.
1: No, seděli jsme na poradě vedení, bylo to v Jihlavě, najednou prostě vstoupila policie do naší místnosti. Přišla k paní Vitáskové, předala jí nějaký dokument, vyzvala jí, aby odešla. A během půl hodinky si přišli pro mě, aby jsem šla s nima do kanceláře. Ptali se, jestli půjdu dobrovolně, samozřejmě, že jsem šla. Vzali mi počítač, prošli veškeré dokumenty, šuplíky, prostě všechno, co bylo se mnou spojené. A pak mě odvedli do vedlejší místnosti, kde mi sdělili obvinění, no, tak mi prostě ukázali papír, že jsem obviněná a že si mě teda odvedou, jestli půjdu dobrovolně, což jsem říkala, že ano, tak mezi tím jsem viděla, že všichni zaměstnanci jdou na chodbu, oni mě vedli zpátky do mé kanceláře, aby jsem si vzala základní věci, tam mi nasadili medvěda a vyváděli mě vlastně ven.
0: A vy jste, promiňte, že ho tak říkám, štíhlá drobné postavy. Proč vám nasazovali medvěda? Vy jste se s nimi chtěla nějak dohadovat nebo něco takového?
1: Samozřejmě určitě ne. Já jsem v té době vážila 45 kilo. Navíc prostě vidíte, že je tam spoustu lidí a sice jsem si říkala, ano, teďka je to policie, ale jednou prostě vyjde na světlo to, že jsem nic neprovedla, jo? Tak je to nějaký zátah. Viděla jsem ty lidi. Určitě jsem neměla zájem se jako bránit, nebo tak člověk jako není zvyklý, není žádný kriminální, tak ani neví, co má v tu chvíli dělat. To jste prostě jenom jako zaražená v šoku a jenom děláte jako pokyny, se řídíte pokyny, které vám řeknou. Že?
0: Takže vám nasadili medvěda a co následovalo?
1: No, vyvedli mě jako v těch poutech, samozřejmě po schodech a to a jsem se snažila na nikoho nedívat. Pardon. Pak mě odvezli do Jihlavské, na stanici Jihlavské policie. Tam otisky, fotky a takové ty věci, jak je znáte z filmu. No a pak mě odvezli, myslím si, že do Hradce Králové na celu předběžného zadržení. Tam jsem strávila noc. Pak mi ráno sdělili, že pojedu na výslech do Hradce, takže jsem čekala, myslím si, že do odpoledních hodin, tam nevíte. Pak přišel můj právník, ukázala jsem mu obvinění, tam byly samozřejmě jenom paragrafy, takže tomu nerozumíte, ten mi sdělil sazbu 5 až 12 let a vy prostě nevíte, co se děje všeho. Takže jsem se optala, co budeme dělat a on mi říká, paní Schneiderová, v té době jsem byla Schneiderová, já vím, že se prostě bojíte, ale nevypovídejte. Nevypovídejte, protože se to obrátí proti vám. Je to strašně těžké, protože vy se samozřejmě chcete hájit, ale on vám řekne, že by se to otočilo proti vám, takže co teď? Tak jsme se domluvili, že jsem ochotná vypovídat, ale pouze jako jenom verzi a nebudu odpovídat na otázky. Pokud by s tím takhle policie jako byla za dobře, souhlasila by s tím, tak by jsme to takhle prostě udělali. Policie s tím souhlasila, já jsem teda vypovídala a pak jsem jenom slyšela. Pak mě teda odvedli vedle a do místnosti, tam byli nějaký dva policajti a ta paní říká, to není možné, když to ještě neskončilo. A on říká, no, tak to budeme mít krásný odpoledne. A už jsem prostě věděla, že mě odvezou na vazbu, což se taky stalo. Naložili mě do auta, odvezli mě do Brna. Byla tma, byla noc. Tam jsem přijela, byla tam nějaká hodně protivná paní, která mi teda dá oblečení. Když jsem se jí zeptala, jestli se můžu vysprchovat, tak mi řekla, že nejsem blázník a zavřela mě vlastně do cely.
0: A promiňte, oblečení bylo vaše, nebo to bylo nějaké oblečení tam místní, tam, vazební, nebo co?
1: Tam oni mi dali kartáček na zuby, jakový maličký zubní pastu, povlečení na oblečení. To tehdy bylo jenom povlečení, aby jsem měla nějaký polštář, nějakou deku a dala mi teda jako všechno čisté, jako to jako v pořádku. No ale je to strašné, no.
0: Takže vás umístili do vazební věznice do Brna a co následovalo?
1: Ráno jsem se probudila, zjistila jsem teda, že krvácím poměrně hodně. A tak jsem se marně snažila dotřískat samozřejmě na to okýnko, tam nikdo nereaguje. Pak tam přišel nějaký pán, sdělila jsem mu, že mám prostě potřebu hygienickou. Jsem mi to nemohla zajistit, se na mě podíval, odešel. Pak asi po nějaké delší době přišla paní, která se omluvila, že vlastně tam ženy nebývají většinou zavřené, takže to nemají připravené, ale že hygienické potřeby sežene. Ty sehnala a sdělila mi zároveň, že za chviličku přijde soudce a bude rozhodovat o mé vazbě. Mezitím mi tam ale dali slečnu nějakou. Museli vytáhnout z nějakého skvotu, protože strašně smrděla, měla kapucu přes hlavu, měla úplně do krve rozbité ruce, moc dobře nemluvila. Když přišla dovnitř, tak se na mě úplně urputně dívala, úplně hezká, hezká. No já jsem říkala, no tak to asi já přežiju, to bude zázrak. Takže já jsem se postavila jako kdyby zády ke stěně, tam jsem prostě celou dobu stála, držela jsem si ty papíry z toho obvinění, jsem si říkala, no něco, aby jsem, jo, a jsem tam prostě stála, byla jsem úplně zoufala, říkala jsem si, co budu dělat, když mě napadne, když tady vlastně se nikoho nedovoláte. A protože jsem tam měla nakoupené nějaké sladkosti, co mi ještě dovolili jako si koupit, kdybych měla hlad, tak ona se na to podívá, jsem říkala, jestli chceš, tak si to vem. Takže ona začala jíst a dala mi pokoj. No a pak naštěstí přišla dozorkyně s tím, že už máme jako kdyby to jednání o té vazbě.
0: S tím soudcem?
1: S tím soudcem.
0: A mohl tam být váš advokát u toho jednání?
1: Ano, ten tam byl. Ten mi akorát sdělil, že zrovna přijel a že uvidíme, co budeme moct jako dělat. Jo. Já myslím, že jsme tam byli tři a už si to moc člověk si to jako neto. A teď jsem tam jenom poslouchala, samozřejmě říkal něco státní zástupce, pak ti spoluobvinění a teď přišla řada na mě. Já jsem jenom říkala, že prostě jsem rozhodla správně, trvala jsem si na svém. Pak nás soudce zase poslal zpátky do nějaké místnosti výslechové nebo předvýslechové. No a pak jsme se vrátili a on rozhodl, že všichni můžeme jít domů. Já jsem byla strašně šťastná, ale slyšela jsem, jak státní zástupce křičí, že to není možné, jak mě můžou pustit domů, když jsem kamarádka Vitáskové. Což bylo naprosto zarážející, ale vy to neřešíte, rychle si pozbíráte věci, jste ráda, že odjíždíte. No, právník mě přivezl domů, tam už čekala právnička z ERÚ. Sdělila mi, že mi zrušili samozřejmě jmenování a že musím zůstat doma na překážkách, protože pracovníci z Jihlavy se mě bojí.
0: Bojí proč?
1: To jsem dodnes nezjistila, jako tvrdili, prostě, že jsem kamarádka paní Vitáskové.
0: To je jako hřích podle státního zástupce anebo podle právníků.
1: Já jsem vždycky byla podřízenou kamarádkou.
0: Být kolegyní paní Vitáskové.
1: Takže je to, no, po tom měsíci mě dali na kontrolu jako řádového zaměstnance do Ostravy, aby jsem prostě vůbec nemohla do té hlavy. Tam jsem dělala řádnou kontrolu, no a v roce 2013 potom tam byly problémy na odboru REMIT, kdy vlastně to byla nová agenda, takže díky tomu jsem se znovu jako kdyby dostala na post ředitele odboru. Nicméně za rok na to jsem se stala vlastně státním úředníkem a protože jsem byla už obžalovaná, tak jsem musela zůstat doma. To je taková asi ve zkratce.
0: Vy jste byla obžalovaná a následně jste byla také odsouzená. Jak ve vašem případě probíhal ten proces, ke kolika letům jste byla odsouzená a jak dlouho nebo za jak dlouho potom jste musela nastoupit do vězení?
1: Tak Obvinění jsem dostala toho 23. října 2012. Mm-hmm. Obžalovaná jsem byla v roce 2013, někdy v polovině roku. V červnu 2014 začal prvoinstanční soud. A teď nevím, který měsíc, v roce 2016 jsem byla prvoinstančně odsouzená na 8,5 let do věznice s ostrahou a s pokutou 250 tisíc. Pak samozřejmě přišlo odvolání a v lednu 2018 jsem byla pravomocně druhou instancí odsouzená na 7 let do věznice s ostrahou. To bylo v lednu. A myslím si, že 6. května 2018 jsem nastupovala do věznice.
0: Co se dělo potom?
1: Ve věznici jsem strávila 223 dní. Dlouhých 223 dní. A najednou prostě v prosinci byla strašná zima, byl takový zázrak malý. Už končila pracovní doba, přišli lidi z ostrahy, z věznice a Schneiderová balte se. Tam jste nikdy nevěděla, proč se balíte, ale teď najednou ty holky, ty asi jdeš domů, jako na to. Těžko, ale odvedli mě teda k lékaři, tam mi doktor říká, co se tak tváří, tedy jdete domů, měla byste být ráda. A říká mi, hlavně nikomu nevolejte, venku je strašná zima, jako jsou tam havárky a všechno, prostě musíte sednout na vlak a jet domů. Máte půl hodiny na to, abyste to tady všechno vyklidila, nahoře věci musíte do půl hodiny opustit věznici. Takže takový nějaký humbuk nahoru, musíte všechno zbalit, všechny ty věci, všechny madrace, všechno musíte odevzdat. No a neměla jsem ani zimní věci, takže mi samozřejmě dali zimní věci, které tam byly z charity nějaké. Do toho mě navlékli a já jsem se vydala na cestu domů.
0: A to se stalo potom, co vás nejvyšší soud očistil, nebo?
1: Ne, nejvyšší soud teprve rozhodl, že má být, nebo on tam napsal přesně, že jsem vlastně byla jediná, která v celé té jako kauze všech těch lidí jsem postupovala podle zákona a žádá soud, aby znovu prověřil všechno. Takže já jsem vlastně přijela domů, ale byla jsem pořád obžalovaná. A to byl prosinec 2018, ale zprostili mě až v červnu 2020. Takže pořád vlastně žijete v tom, že se buď můžete vrátit zpátky na 7 let, anebo se to dokonce může zhoršit, protože ta sazba je až 12. Že jo? Je to zoufalé. Hlavně když mě propouštěli z té věznice, tak jsem se bála toho, protože jsem to zažila, já jsem pracovala na skladu, takže jsem znala ty příběhy, že mě jako kdyby propustí z věznice, ale vezmou mě do vazby. Strašně jsem se bála, že když opustím tu věznici, že tam prostě bude auto, které mě naloží a vezme mě do vazby. To se naštěstí nestalo.
0: Chcete se podělit o nějaké zážitky z těch 223 dnů, které jste strávila naprosto nespravedlivě v té věznici? Je to na vás?
1: Asi ne. Je to... Nic se mi tam nestalo, ale strach tam máte pořád. Já myslím, že takový největší jako zážitek, který jsem tam měla, takový vyloženě traumatizující bylo, když mě převezli do Světlé nad Sázavou, tam vlastně jdete na takový nějaký přibyl, říká se tomu takový, je to 14. deňka, kdy vás vlastně pozorují a na základě vašeho chování vás potom přiřadí do nějakého toho stupně. A byla tam slečna, která byla vysoká, my jsme jí říkali indiánka, měla dlouhé vlasy, jo. A ona trpěla nějakou nemocí a ona chodila a vždycky v noci, když se spala, tak přišla, tebe zabiju, takže to bylo hrozný. A když jsme byli na nástupu, vlastně, kdy nás rozdělí, tak ona stála přede mnou a teď vlastně tam máchala rukama Takže já jsem byla u zdi, jsem se bála, kdy mě vraští a ten dozorce, který nás měl dozorovat před ní, utekl, protože se jí bál. Takže já jsem strašně plakala, já jsem nebyla schopná ani vlastně té komisi říct, to měla říct, jak se jmenujete, na dlouho jste odsouzená, si víte za co, ale jsem plakala, že jsem se ani nepředstavila. Takže ten strach tam jako opravdu byl, ale přežila jsem.
0: Věděla jste, jak o té vaší kauze referují média? Vnímala jste to v té době, jak se píše o obrovských skandálech na energetickém úřadě, kdo všechno stojí před soudem? Jak to v podstatě, podle mého názoru, bylo velmi jednostranně podáváno?
1: To samozřejmě vnímáte. No, je to strašně těžké už vlastně díky té celé předběžného zadržení, kdy jsem se s právníkem domluvila, že vůbec nebudu nijak vystupovat ani u policie, ani na veřejnosti, prostě se nebudu bránit. Tak vy vlastně vidíte, jak se mluví o vysoce postavené úřednici, která ponechala v platnosti nezákonné licence a způsobila státu škodu více jak 2 miliardy. Většina lidí nemá vůbec tušení, o čem je řeč. Každý si myslel, že jsem na Silvestra 2010 čekala, abych mohla vydat někomu licenci. Přitom to tak nebylo. V té době jsem energetický regulační úřad vnímala jenom díky tomu, že jsem byla v energetice prostě nějak v pozadí. Ale později, když obvinili paní Vitáskovou, tak ta se samozřejmě bránila a v ten moment přišel tlak. A ten tlak přišel opravdu velký, protože pořád se mluvilo o její podřízené, o její kamarádce. A ty lidi, to okolí si to dá dohromady a najednou zjistíte, že máte strašně málo přátel, protože všichni vás odsuzují, všichni si říkají, Bůh ví, nemáte schované peníze a proč jste to udělala. A ten tlak byl velký. Jako, zůstala jsem v tom úplně sama a nebyla jsem schopná se bránit. A ty média navíc vůbec té kauze nerozuměly, takže po celou tu dobu mě vlastně vykreslovali jako toho vývrhela, co prostě chtěl někomu pomoct v roce 2010 na Silvestra. A bylo to hrozný.
0: Co to udělalo s vaším životem? Vím, že máte určité zdravotní následky, je na vás, jestli o nich chcete hovořit. Co to udělalo s vaší rodinou, s vašimi nejbližšími?
1: Já bych začala s těmi nejbližšími, protože samozřejmě ti to s vámi prožívají po celou dobu. Ty útoky jsou i na ně. A já jsem v té době žila dlouhé roky s partnerem, s kterým jsme chtěli mít dítě. On své dítě neměl, já jsem měla z prvního manželství dítě a byli jsme ještě mladí, nebo 33, že je mu pár let víc a v té celé předběžného zadržení, jak jsem začala krvácet, tak jsem krvácela 8 měsíců v kuse a můj zdravotní stav prostě skončil tak, že mi musela být odebrána děloha, tudíž to dítě jsem nemohla mít. Partner při mě stál, ale samozřejmě věděla jsem, že ho to bolí, jako je to muž, že každý chce mít to své dítě. Když mě odsoudili prvoinstančně na 8,5 let, tak jsem dostala otázku od známých, jako jestli opravdu tomu partnerovi chci bránit, aby si našel novou partnerku a měl rodinu, když vlastně já budu sedět 8,5 let, že už mu nemám co nabídnout. Bylo to takové, nebylo to nepřátelské, spíš to bylo takové jako, bylo to zvláštní, no, ale vás to samozřejmě bolí, myslíte na to. Ten čas samozřejmě plynul a čím víc vidíte, co se děje, tak prostě si říkáte, přece nebudu tomu partnerovi bránit. Nakonec jsme se rozešli, i když si to nepřál. Zůstali jsme dlouholetými přáteli, dodnes přáteli jsme, on už má teda 3letého syna. Můj syn chodil do školy, takže jsem rozvedená, takže tchýně ta na něho samozřejmě útočila, matka má peníze, nic ti nekoupí, ještě ve věznici. To bylo velmi

0: To musím říct, že jsem byla velmi ráda, že vždycky při něm stála.
1: A paní Kozumblíková, kdo tedy vlastně při vás stál? Protože vy hovoříte o tom, vztah se vám rozpadl. Bývalí příbuzní taky se k vám nechovali úplně hezky. Tak kdo stál při vás? Paní Vytázková nebo já nevím, nějaká nejbližší přátelé? Nebo to úplně všichni se rozprchli a vy jste zůstala sama?
0: No, úplně sama jsem nezůstala. My jsme se sice s bývalým partnerem rozešli, jak jsem říkala, nicméně on mě celou dobu podporoval i ve věznici. Sám psal i panu prezidentovi, jezdil za ním na schůzky a snažil se k němu dostat. To nebylo tak, že by jako náš vztah nějak špatně skončil. Měla jsem pár přátel, kteří mě drželi nad vodou, kteří se mnou konzultovali. Můj bývalý zaměstnavatel taky mi velmi pomohl, když jsem vlastně zůstala úplně bez finančních prostředků, tak jezdili, dělali mi nákupy. Prostě bylo hodně lidí, kteří mi pomohlo a samozřejmě při mě stáli rodiče.
1: Když se podíváme zpátky, ta kauza bez pochyby měla politický rozměr. Jak vy ho vnímáte? V čem podle vás politický rozměr té kauzy útoku na vás jako na významnou úřednici Vysokého energetického úřadu a na paní Alenu Vytázkovou spočíval?
0: Jako je to samozřejmě má domněnka, myslím si, že logická, ale v roce 2010 se vydávaly licence na fotovoltaické elektrárny jak na běžícím páse. Samozřejmě vysoké dotace zatížily státní rozpočet, ale licence jako taková, když jste jako žadatel splnila všechny podmínky, tak prostě byla nároková, tudíž musela být vydana. S tím jsme neměli nic společného. Ale v roce 2011, když nastoupila na energetický regulační úřad paní Vytázková, chystal se další boom, ale tentokrát to byl biometan. Takže by to byl další obrovská zátěž do státního rozpočtu, což se samozřejmě nelíbilo, takže se potřebovali paní Vytázkové zbavit. A když si vezmu, co psala i Bezpečnostní informační služba v té době ve své výroční zprávě, tak vlastně říkala, že lobbystické struktury neoprávněně vlastně získávaly finanční prostředky z obnovitelných zdrojů. A že jsou tyto lobbystické struktury prostě odolné vůči jakékoliv, jako, jak bych to řekla, vůči jakékoliv represi nebo něco takovému. Takže já se vidím jako vedlejší oběť boje prostě paní Vytázkové za to, aby prostě nebyly peníze ze státního rozpočtu zneužity.
1: Víte, to muselo být asi strašné, když člověk neustále slyší, že žijeme v právním státě a vás vedou v medvědu, dají vás do vazby a přitom slyšíte, jak je možné, že ji pustí z vazby, když kamarádi s Vytázkovou, pokud to tedy parafrázuji, tak jak vy jste to líčila. Jak jste se v tu chvíli dívala na Českou republiku, jako na právní stát, nebo jste ztratila úplně iluze? Jak jste to vnímala?
0: No, iluze jsem v té době úplně samozřejmě ztratila, protože jste viděla, že státní zástupce si v klidu povídá s policistou, jsou vysmátí, když jste podala vlastně stížnost na státního zástupce, což je absolutně nepochopitelné pro mě, tak vám odpoví ten státní zástupce, na kterého si stěžujete, že vlastně podjatý není. Vy vlastně nemáte vůbec žádné jako nikde zastání a když jsem viděla ten soud, jak probíhá ten prvoinstanční, tak jste vlastně viděla, že soudce naprosto se vším přijal nalajnovanou prostě čáru od státního zástupce, absolutně nehledal nějakou pravdu, jak bych si to představovala já. A když se do toho ještě pustila média, která nás vykreslovala jak prostě nějaké podvodnice, tak já jsem byla odsouzená už předem. Odsoudil soudce v naprosto

0: jsem v klidu, prostě veřejnost si to přeje, státní zástupce si to přeje a v klidu mě odsoudil. Já jsem nečekala, že druhá instance bude jiná, když jsem viděla, jak to prostě jde, protože když jsem cokoliv jsem řekla, tak vlastně se to odkývalo a tím to skončilo. A ve finále, když jste si přečetla rozhodnutí, tak tam bylo napsané 123 stran a o mě prostě jeden odstavec. Obžalovaná se sice bránila, ale jejím informacím jsme neuvěřili. Nebo něco takového. To nemám přesně správně. To znamená, že vy můžete říkat, co chcete. Když jsem viděla, jak se baví se znalci, jako já jsem byla přesvědčena o tom, že znalec je přizvaný k soudu vlastně v oboru, který soudce samozřejmě nezná. A soud by měl respektovat znalecký posudek. Ale já jsem zjistila, a to nejenom v této kauze, že pakliže nejde jako ten znalecký posudek na ruku tomu předurčenému výsledku, tak prostě znalci jsou úplně dehonestováni. Když jdete dneska za znalcem, tak on vám nechce udělat znalecký posudek.
1: Řekněte, teď už vy jste byla očištěna v roce 2020.
0: Ano.
1: Zbavena veškerých obvinění. Věnovala tomu někdo pozornost té mediální sféře?
0: Vůbec ne. To už totiž není zajímavé. To už není čtivé. Takže, jestli si dobře pamatuju, jestli byl o mě krátký, možná 2-3 věty, byla zproštěna obžaloby.
1: Než se dostaneme k odškodnění, což bude další kapitola našeho rozhovoru, mě by zajímalo, jak jste na tom teď profesně, ve smyslu, zda jste zaměstnatelná, zda někdo na vás se dívá skrz prsty, byť jste byla očištěna. Nakolik vám tato šílená anabáze znesnadnila, řekněme, profesní uplatnění?
0: Já bych řekla, že doslova moje kariéra je naprosto zničena. Protože vezmu-li v potaz, že jsem byla v roce 2020 osvobozená, tak se samozřejmě snažíte najít nějaké uplatnění. Ono, ještě bych se vrátila k tomu, tím, že jsem byla pravomocně odsouzená, tak mě vlastně místo na energetickém regulačním úřadě zaniklo. Už jsem na něho neměla nárok, takže když jsem se vrátila z věznice, musela jsem jít na úřad práce, jdete tam s papíry z věznice, to je první věc, že to se na vás lidi dívají. Nemáte nárok ani na žádnou podporu, na nic, takže jste vyloženě prostě odkázaná na to, jestli vám dá někdo práci nebo ne. Ale nedá, protože když pošlete životopis, tak v dnešní době je snadno zjistitelné, kdo se hlásí, personalisté mají povinnost se podívat na sociální sítě, na internet, takže buď mi ani neodepsali, ale to se stává běžně, když hledáte práci, anebo si mě pozvali, ti, kteří třeba nezjistili, když se s nima začínáte bavit, tak se vás nejdříve zeptají, co víte o naší společnosti nebo tak, takže vyprávíte a vidíte, že jste prostě na stejné lodi v uvozovkách, že to prostě sedí, že by to mohlo jít. No a pak si vezmou životopis, že podívají se a teď se děje, a ředitelka odboru remit a pak nic. No a proč jste odešla z této pozice? Tak a v ten moment prostě zaprvé jsem nikdy nedokázala ovlivnit jako slzy, prostě bylo to moc těžký. A teď jsem měla říct, jako byla jsem pravomocně odsouzená, ale už jsem očištěná, všecko je v pořádku. Neumím to podat asi tak, aby vy... Nicméně vidíte, že ti lidi se zarazí, zeptají se, jakou máte představu o platě a takové ty věci, protože oni ani nevědí, jak se s vámi mají bavit, poděkují vám. No a pak vám přijde samozřejmě informace, že vybrali lepšího kandidáta. Já netvrdím, že lepší kandidáti nejsou, ale je to tak všude. Takže ano, zájem o mě je na referentské místa, protože v uvozovkách zadrobné mě chtěl každý, ale prostě vedoucí pozici mi nikdo nenabídne.
1: Přestože jste byla očištěna.
0: Přestože jsem byla očištěna. Já na posledním místě, kde jsem byla, jsem pracovala na ministerstvu obrany, nastupovala jsem tam s tím, že vlastně bych tam měla jít na vedoucí kontroly, protože tam měl pracovník končit. Ale nejdříve jsem si měla projít vlastně nějakou anabází, takže jsem to všechno procházela. Byla jsem na oddělení, lidi tam o mě nic nevěděli, bylo to všechno v pohodě. A pak přišel zase článek, úřednice žádá vysoké odškodné. Ten přišel naštěstí v sobotu. Já jsem byla v klidu doma, volám mi syn. Mami, víš, že o tobě zase psali? Kam, vůbec nevím. No já ti to hned posílám. No to se vám udělal úplně zle. Tak mi říká manžel, počkej, já si to nejdříve přečtu. Ty se uklidni. Já ti pak řeknu, jestli to máš číst, že no. A pak, když mělo přijít k tomu, že vlastně by se měla uvolnit ta pozice, tak mi prostě jeden nadřízený řekl, Míšo, nezlobte se, ale víte, lidi jsou zlí a my nechceme mít problémy. My jsme hrozně rádi, že tady jste, budeme rádi, když zůstanete, ale vedoucí pozice to nebude.
1: Pojďme tedy k té fázi odškodnění. Vy jste požádala po té, co jste byla očištěna, o odškodnění, rozumím tomu správně. Soudíte se se státem.
0: Se státem.
1: Co žádáte, v jaké fázi to je, jak se k vám ten stát chová, povídejte.
0: Tak vy, když jste očištěna nebo zbavená toho zproštění, jste zproštěna té obžaloby, tak máte nějaký čas, myslím si, že je to půl roku, poměrně dost dlouhá doba na to, abyste zažalovala stát o újmu. Takže vy najednou z ničeho nic prostě zpátky několik let, vlastně protože to žádáte od té doby, co vás obvinili, všechny ty náklady na právníka, jak jste tady musela jezdit, platit, pak musíte donést zdravotní posudky, jaký zdravotní stav jste měla předtím, jaký zdravotní stav máte teďka. No a pak se dostávám k těm znaleckým posudkům, takže oni chtějí váš zdravotní stav, ale znalci to psát nechtějí, protože samozřejmě je to proti státu, to je ad jedna a ad dvě, tak jak jsem říkala, oni jsou opravdu dehonestovaní a když už se najde někdo, tak se nekřesťanské peníze. Opravdu já musím říct, že kdybych nebyla vdaná a můj manžel mě nepodpořil v tady tom odškodnění, tak já si to nemůžu vůbec dovolit. Takže já jsem ten stát tedy zažalovala. Stát nebo soudce rozdělil moji žalobu na dvě. První se týká vlastně odškodnění jako mediální poškození, náhrady pracovních nákladů, náhrady na právníka a takové věci za věznici, že jste byla uvězněná. A ta druhá tu dal do samostatného řízení a to se týká mého zdravotního stavu, toho dlouhodobého, jak vlastně deprese, jo, máte nespavost, strašné bolesti hlavy ve věznici, protože jsem pracovala ve skladě a tam musela jsem dát těžké věci, mám problémy s bederní páteří, s kyčelním kloubem, do toho žaludek, neurózy a tím, jak neustále beru prostě léky na bolest, tak samozřejmě ten žaludek trpí, takže k tomu musím donést znalecké posudky. V té první fázi soud již rozhodl, samozřejmě stát se odvolal a odvolací soud mi snížil odškodné k mému údivu.
1: Můžete říci, o kolik jste žádala a jak teda ta rozhodnutí vypadala?
0: Já jsem celkově žádala, a teď myslím, že nějakých o 130 milionů korun. Teď to nevím přesně, vím, že v té první fázi tam bylo vlastně, hodně mi udělala i tam zda takové věci, jsem dostala asi 5 milionů korun a zbytek se seškrtalo a teď se soudím o 30 milionů kvůli zdravotním problémům.
1: A těch 5 milionů, když se stát odvolal, tak to ještě běží,
0: To ještě běží, stát se odvolal a chce po mně vrátit milion korun. Musím říct, že já vždycky, když se tím musím zabývat, tak to jsou dny, noci, kdy vám prostě není dobře, bolí vás hlava. Vrací se vám některé příběhy, takže já tady teďka, co jsou ty soudy, tak Já se tím vůbec nezabývám, pouze drobnostma, na které se třeba manžel doptá, řeší to s mým právníkem, takže jsem ráda, že se k tomu moc nemusím vracet, proto ani nevím přesně, jak to jako je. Omlouvám se.
1: Chápu, rozumím tomu dobře, vy k těm soudům nechodíte. Chodí tam za vás právník, ale určitě vám nějaké informace říká. Zajímá vůbec někoho u toho soudu opravdu ten váš příběh? A nebo se na to jen tak dívají skrz paragrafy a s takovým tím mírným odporem, pozor, pozor, tady chce někdo něco od státu?
0: Já teda jsem tam byla jednou. Musím říct, že pan soudce byl jako vlídný. Dokonce i strana státu, která slyšela na chodbě, jak jsem říkala právníkovi, Ježíš, kdybych nemusela vypovídat, a budu moc ráda, prosím to. Takže když můj právník řekl, že bychom využili práva nevypovídat a soudce se zeptal na strany státu, tak ta jako souhlasila, takže to jsem byla moc vděčná. Není to tak, ale u nás se odškodné bere jako obtěžování, jakože žebráte. A navíc absolutně nereflektuje, si myslím, ty výše, které by měl člověk dostat tady za toto všechno, protože to není o tom, že jsem strávila pouze 223 dní ve vězení. Já jako mám deprese pořád. Já, když jsem sem dneska jela a věděla jsem, že prostě budu tady tento příběh vyprávět, tak na jedné straně jsem ráda, že to dostanu ven, protože lidé by měli vědět, že soud prostě není neomylný. Ale na druhé straně prostě bolestí žaludku, bolestí hlavy, musela jsem si na tento rozhovor zvednout léky, prostě, abych se uklidnila, abych to zvládla. Viděla jste na začátku, prostě jsem to neudržela. Když jsem slyšela, jak o mě mluvíte, tak prostě automaticky přišel pláč.
1: Tomu rozumím, že to je šílený dlouhodobý tlak, který, jak podle toho, co jste říkala, tak začal v roce 2011. A pokud se nemýlím, tak ten tlak trvá doteď, ty soudy nejsou skončené. Myslím, ty odvolací a váš život, zejména, nebo ne zejména, jak zdravotní, tak i ten profesní, je v troskách díky těm zážitkům, které tady líčíte, kdy prostě vám řeknou na ministerstvu, že lidé jsou zlí a tudíž nemůžete dostat práci, ve které máte kvalifikaci a na kterou byste evidentně stačila. Víte, mě by zajímalo, jak reagují ti, že určitě váš příběh znají i lidé, kteří mohou s tím systémem nějak pohnout. Určitě ho třeba znají někteří politici, myslím si, vysocí státní úředníci. Znají ho soudní funkcionáři. A mě by zajímalo, jestli se mezi těmi lidmi našel někdo, kdo kromě toho, že řekl, Ježíš, paní Kozumplíková, to je strašný, to, co vy jste zažila. Takže by řekl, ale s tímto se musí něco dělat a já bych rád proto udělal to a to, aby k podobným případům nedocházelo.
0: Ne, tady ničeho takového jsem se opravdu nedočkala. Nikoho nezajímám. Prostě je to tak, obžalovali jsme vás, ale taky zprostili, takže neobtěžujte, běžte si hledat práci.
1: A jak to vnímáte? My neustále slyšíme, že jsme v právním státě, že žijeme v demokracii, že kolem sebe máme takové ty hodnoty jako humanitu, jako... Jak máte tento stát po tom, čím jste prošla a čím ještě procházíte?
0: Asi by se měli na to zákonodárci trošičku podívat. Za prvé by neměla mít média možnost jednostranně informovat lidi už někde na začátku, protože samozřejmě, když přijde obvinění, tak ten státní zástupce to napíše tak, aby ten soud to přijal, že jo. Takže je to jednostranné a když už ty média o tom prostě píší z jedné strany, tak když přijde ke zproštění, tak by měli prostě pozbírat fakta a potom taky k tomu něco říct, protože právní stát, ti si myslí, že jsme v právním státě. Ale kdyby jsme byli v právním státě, tak já přece nemůžu být zavřená. Vemte si, že nejvyšší soud, až nejvyšší soud řekl, ona jediná v celém tom procesu se držela zákonu. Ale řekl to, když já už jsem byla 223 dní ve věznici. To je trošičku pozdě.
1: A čím si vysvětlujete, že to vaše obvinění prošlo celou tou obrovskou mašinérií policie, státního zastupitelství, soudů? A až teprve ten nejvyšší soud řekl, že vždyť ona postupovala podle zákona. Toto předtím nikdo neviděl, anebo to vidět nechtěl?
0: No, podle mého názoru tohle to vidět nechtěli. Vlastně až ten nejvyšší soud, jako kdyby se pozastavil nad tím, že jsem vydávala rozhodnutí jako úředník správního orgánu a musela jsem se držet správního řádu a všech dokumentů ve správním spise. Zatímco soud zajímal pouze jediné. Podepsala jste to? Ano. A podepsala jste to z vlastní vůle nebo na pokyn? Protože dle mého úsudku se chtěli zbavit Aleny Vitáskové. A já jsem prostě byla jako kdyby ten prostředník. Já, na mě byl ten tlak. Řekněte, že to byla paní Vitásková, která vám to nařídila. A už vás nebudeme obtěžovat. Ale takhle to prostě vypadalo. Takhle já to cítím.
1: Paní Kosumplíková, když se podíváte zpátky, a já si vážím toho, že tady v tomto rozhovoru jdete zpátky všemi těmi nepříjemnými zážitky a otvíráte si je zpátky do své mysli. Myslíte si, že vedlejším produktem vašeho stíhání, uvěznění a všech těch kroků, včetně tedy mediálního humbuku, byla i snaha brát vás jako exemplární příklad na ty ostatní a říkat, no když nebudeš ten úředník poslušný, tak se podívej, co se taky může stát?
0: No, určitě jsem měla být exemplárním případem, jenomže po mně stejně rozhodl ještě další ředitel. Byl to pan inženýr Chalupa, kterého taky vláčeli soudy, ale byl to starší pán. Ten to psychicky nezvládl a umřel. Takže ty soudy vůbec nezajímá, co se děje. Co všechno způsobí těm lidem. A to byl pán, který měl doma postiženou paní, o kterou se staral ještě. To je důsledek daleko za hranicí, co si lidi vůbec dokážou představit, protože když v tom nejste, tak to vidíte jenom zvenku. O, tak dobře, tak tady neměl to podepisovat, ale já jsem třeba jednala jenom podle správního spisu, ale pan inženýr Chalupa měl vysokou školu báňskou jako revize, co se týče vlastně toho technického zařízení a právní kancelář, která mu dala posudek k tomu, jak by měl rozhodnout. Samozřejmě se rozhodoval on, ale on měl tyto podklady a přes toho soudili. Jak je to možné? Jak to, že ta soudkyně, proč ho odsoudila ta soudkyně v Ostravě? Brala vůbec potaz, v jakém stavu byl, jaké měl podklady? Ne. Celá ta kauza mně přijde, že byla prostě připravená na to. Musíme odsoudit nějaké solárníky a to se teda posunu kousíček dál, protože vlastně bylo vybráno asi 20 kauz v té době, kdy jsem byla na úřadě, které se trestně řešily. A proč jenom 20, když my jsme dělali audit a všech 120, které jsme prohlédli, měli úplně stejné chyby. Takže to, že jsem byla já exemplární případ, tak bylo i pár dalších společností, které musely být jako takto potrestány. A potom ten stát dal samozřejmě nejdříve dotaci nabídl a potom to těm lidem bral, takže ti podnikatelé musí být hodně poškození, ale to už si musí řešit oni sami.
1: Co teď očekáváte od státu?
0: Tak já bych očekávala, že se stát k tomu postaví, že mé odškodnění bude v souladu prostě s částkami, které by byly morální k tomu, co se mi stalo 223 dní ve věznici, podlomený zdravotní stav, zničené partnerství, nemůžu mít děti a práci, kterou nikdy nedostanu. pravděpodobně se nikdy nedostanu výběrovým řízením na nějaký post, který by odpovídal mým kvalitám.
1: Než skončíme, paní Kozumplíková, je něco, na co jsme zapomněli? Co vy byste byla ráda, aby diváci věděli? Co vy byste byla ráda, aby zaznělo? Prosím.
0: Já bych chtěla říct, že by lidi měli vědět, že justice není neomylná. A že by se měli k tomu takhle stavět. Že by neměli věřit prvním slovům, které si přečtou. A taky bych chtěla, aby věděli, že když už se dostanou do takové situace a i když nemůžou v tu chvíli mluvit, ať se nebojí požádat o pomoc kohokoliv. Mně pomohli i cizí lidé a kolikrát víc než ty, od kterých jsem to čekala. Takže nebojte se a držte se, ta pravda prostě přijde, ale musíme změnit systém.
1: Já vám mnohokrát děkuji za rozhovor. Vážím si toho, že jste přišla do, aby bylo jasno. Naschledanou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Dámy a pánové, příběh paní Kozumplíkové není jen osobní tragédií jedné úřednice. Je to zrcadlo, do kterého by se měl podívat každý, kdo věří, že mně se to stát nemůže. Stačí špatné rozhodnutí policie, přehnaná horlivost státního zástupce, soudní průtahy, a z čestného člověka je ze dne na den trestanec. Izolovaný, bez práce, s pochroumanou rodinou, bez budoucnosti. A když se nakonec prokáže, že neudělal vůbec nic? Ticho. Omluva žádná. A boj o odškodnění trvá další roky. To není spravedlnost, to je systémová zvůle. Příběh paní Kozumplíkové ukazuje, že společnost musí žádat odpovědnost po těch, kteří mají moc rozhodovat o našich životech. A média mají povinnost stejně hlasitě informovat o očištění jako o obvinění. Pokud chceme právní stát, musíme chtít pravdu a ne senzaci. Odpovědnost musíme chtít a ne nezávislost bez kontroly. Ochranu nevinných a ne ochranu systému, který, jak jsme slyšeli, selhává. Milí přátelé, pokud vás tento rozhovor zaujal, dejte odběr, sdílejte ho a podpořte nás, aby se podobné příběhy nezametaly pod koberec. Děkuji vám, že jste se dívali. Aby bylo jasno, je prostor, kde se pravda nestrácí.

0: Om šanti om, krásní přátelé a tvůrci ve hmotě i ve spiritu. Znělka studia Deja Vu oznámila, že jsme zahájili právě v tento okamžik opět živé vysílání na studiu Deja Vu na svobodném vysílači. Takže pokud máte, a dneska je sice zkontroluju, 19.12. jakéhosi jejich roku 2025, tak sledujete přímý přenos. Takže můžete klidně psát vaše dotazy a můžete i telefonovat na telefonní číslo, které vám tady za chvilku pověsím pod to videjko. No a já vítám v dnešním dežavíčku jednoho skutečného velkého tvůrce, vědomého tvůrce, a tím není nikdo jiný než Marek Gonda. A Marku, my vyzkoušíme napřed zvuk, jestli se vůbec slyšíme. Vidíme se, já tě vidím, ty mě vidíš, to je důkaz, že vlastně obraz funguje a teďka ten zvuk, což je základ. Takže Marku, krásný večer, ahoj, slyšíme se.
1: Prajem všetkým dobrý večer, já vás počujem.
0: Dobře, díky, já tě počujem krásně, máš tam krásný zvuk a chci tě hned na úvod pochválit, že se ti podařilo přihlášení hned na první pokus. Protože já tady, mám malé překvapení, že nás chtěl někdo pozdravit, náš společný známý, nebo společní známý, ale zatím jim nejde se přihlásit, jo? Takže třeba se jim to během našeho povídání podaří, pokud ne, můžou telefonovat do studia, ano, a no a pokud ani to se jim nepodaří, protože někdy jsou takové dny, kdy ta technika trošinku hapruje, jo, nedaří se, no tak ti potom prozradím, o koho šlo, jo. Takže zdravím ještě všechny posluchače svobodného vysílače, všechny ty, kteří si oblíbili naše, no řeknu to, punkové vysílání, i když dneska to vypadá, že to úplně na punk nebude, protože Marek Gonda je velmi klidný, rozvážný človíček, tvůrce, který, jak se říká, dvakrát měří a pak až jednou řeže. U nás to obvykle tady v tom studiu bývá trošku naopak, jo? Že prostě tady valíme furt, jak se říká, od pasu. Takže Marku, já bych tě asi předal klidně slovo, abys o sobě řekl, co uznáš za vhodné. Tady to vysílání ještě chci říct, že zároveň slouží jako pozvánka na náš společný workshop, který bude 17. ledna tady v Chotěboři v hospůdce Café Kohout, ale na to určitě přijde řeč, jenom abych nezapomněl. Jo? Takže, Maro, je to tvoje, hovoř o čem chceš, času máme neomezeně, vysílání může být půl hodinky, hodinku, dvě hodinky, mnohdy se nám děje, že tady dnes 4,5 hodiny, až potom přijde moje žena bohyně píseň a prostě nám to stopne, už toho nechte, chlapci, jako jo. Takže času máme dost, jenom to chci, abys věděl, že se nemusíme nikde ponáhlať, takže jdeme na to. Maro, máš slovo.
1: Tak já se chytím toho, co si dal na ten plagát alebo obrázok. Marek Gonda, jak oživovat hudbu přírodou. Profesionální výrobce hudebních nástrojů. Flétny, fujary, koncovky, didgeridu, gongy a experimentální nástroje.
0: Ano.
1: No mně se velmi páčí, jak oživovat hudbu přírodou. Ono totiž to dalo by se ještě to dáhko zmeniť a bolo by to, jak oživovať prírodu hudbou.
0: Naopak, presne.
1: A to sú dve také témy, ktoré by som dneska večer chcel nejako preskúmať. No a ty si chcel, aby som povedal niečo o sebe. Takže tým by som asi začal.
0: Protože, Maro, my jsme se viděli jedno, my se známe relativně velmi krátkou dobu, jo, takže neměli jsme ještě možnost se poznat a protože jsi takový človíček, který fakt jako mluví rozvážně, tak i na tom svým webu máš o sobě jenom pár věd, dá se říct, takže nejde až tak vyčíst z toho, kdo vlastně jsi, i když energeticky, ano, a z té návštěvy naší u vás už vím, kdo jsi, ale klidně řekni to sám za sebe.
1: No, ja sa chytím toho profesionálneho výrobca hudobných nástrojov, ja to vždycky o sebe tak zúsmevom tvrdím, ono to znie veľmi zvláštne v porovnaní s tým, ako sám seba vnímam. Ale profesionálny uvádzam kvôli tomu, že je to moja práca, teda nie je to niečo, čo robím popri zamestnaní, ale vlastne už po vysokej škole, kedy som študoval niečo úplne iné, študoval som botaniku, hneď v tie nástroje. A už je to neuveriteľných viac než 25 rokov, čo som vyrobil prvú svoju píšťalku. To bolo teda ešte na strednej škole. A to z toho dôvodu, že som sám chcel na tieto nástroje hrať. No a potom začala nekonečná cesta, na ktorej ešte stále som a nevidím dôvod z nej odísť. A je to cesta objavovania zvuku, ale postupne aj ďalších vecí, ktoré s tým súvisia cez hudbu a hudobné nástroje. No a ja som vlastne začal s tými slovenskými tradičnými píšťalami, pretože to sú nástroje, na ktoré sa dá veľmi jednoducho hrať. Či už je to bezdierová píšťala koncovka, šesdierová píšťalka, alebo potom veľmi známa fujara. No a ja som sa k ním nevedel dostať. Chcel som si ten nástroj kúpiť, ale nemal som vlastne od koho a nemal som na to ani peniaze. A ja som vždycky rád niečo skúšal vyrábať. A jeden môj kamarát mi povedal, že mi požičia nebožec, čo je vrták, ktorý sa používa vlastne na tie píšťaly a že si to mám vyskúšať sám. No a to bolo ešte za čias, kedy neexistoval internet, takže všetky informácie sa získávali iným spôsobom. Takže som nabehol do Slovenskej národnej knižnice v Martine, pretože ja som z Martina. Tam som si požičal príslušnú literatúru a krok za krokom som to skúšal. Ale musím povedať, že ten prelom pre mňa prišiel vďaka Martinovi Gáborovi, mladému mužovi, ktorý vyrábal a dodnes vyrába fujary píšťalky, od ktorého som si chcel kúpiť fujaru, lebo nakoniec som teda zistil, že býva nedaleko odo mňa. A on miesto toho, aby mi tú fujaru predal, tak mi povedal, lebo videl, že mám v batohu svoju píšťalu, ktorú som skúšal vyrábať a ktorú som mu doniesol ukázať, tak mi povedal, že môžeme tú fujaru vyrobiť spolu, že som proste študent a že mi s tým pomôže, že nemusím od neho tú fujaru kupovať. No a ja som mu za túto jeho dobrotu nesmierne vďačný a on sa mi potom mnoho mesiacov, myslím si, že to bolo tak jeden rok, venoval. Raz za mesiac som za ním prišiel, ukázal som mu, čo som urobil, on mi pomohol vyvrtať nejaké drevo, dal mi kopec aj nástrojov rôznych, ktoré som potreboval a bol mi takým sprievodcom. Takže toto je začiatok môjho príbehu ako výrobcu a hráča.
0: Áno. Takže Martin Gábor z Martina, áno?
1: Nie, z Martina som ja.
0: Áno.
1: Martin Gábor bol z Kysuckého Nového mesta.
0: Z Kysuckého. A ja, Maro, dívej, my sme propojení i s více lidma, s více tvůrcama, sme propojení energeticky. A ja som si vlastne až teďka uvedomil, že mluvíš, hovoríš po slovensky. Jak se stane, že človíček teda z Martina, jo, se objeví byť teda u slovenských hranic, ale přece jenom tady už na území tady toho našeho regionu Moravy. Jestli to není tajemství. Žena? Byla v tom žena?
1: Bola aj nebola. Na začiatku nie. Na začiatku to bolo o tom, že som chcel študovať prírodné vedy.
0: Aha.
1: No, prihlásil som sa na školu do Brna, kde som bol prijatý, takže ja som študoval systematickú ekológiu a botaniku v Brne. No a potom vlastne také veľmi hlboké priateľstvá a ďalšie aj obchodné vzťahy som mal na Morave. A na Slovensku som vlastne nemal dôvod, pre ktorý by som sa vrátil. Ale zároveň som chcel potom ostať v Karpatoch. A našiel som si priateľov v Bielých Karpatech na moravskej strane a v súčasnosti bývam v Komni, čo je vesnička nedaleko Uherského Brodu. No a vlastne po vysokej škole som sa aj oženil a moja žena je z Moravy. Mm-hmm. a prostě jsme se dohodli, že je to dobré město pro život, takže takto jsem ostal tu na Moravě. A vlastně už na Moravě žijem větší čas svojho života.
0: Maro, děkuju a dávám ti zapravdu, že tam ta Komňa Vaša, to je nádherné energetické místo. My jsme tam měli z písní, kolik to je, 3 týdny možná. Taky máme doma už pár kousků, jo, z tvého arzenálu hudebního, na které pilně teda trénuju, i když je to fuška, protože já jsem muzikant strunný a toto jsou všechno dechy, ale je to krásné, jak to zní prostě a to dřevo, ta příroda. Mě by Marku zajímalo teda, jak člověk ze vzděláním, ty máš to vzdělání, počkej, ty jsi říkal, jak se to jmenuje to vzdělání, ten obor? Eko?
1: Já jsem to poplietol. Je to systematická botanika a ekologie.
0: Botanika, tak, teďka právě. A mě by teda zajímalo, ty jako botanik, botanika má velmi blízko k přírodě, jak teda z botanika se stane tvůrce takových krásných až zázračných nástrojů, jo, prostě kde nastal ten bod, když teda vlastně, já vím, že na té střední škole s tím Martinem, jo, ale co tě k tomu přimělo, jo, nějaké vnitřní popud nebo venkovní, nebo jestli nám to můžeš trošinku přiblížit.
1: No pozri, nechcem to povedať natvrdo, ale povím istým způsobem, je tato otázka mimo. Bo vyznáme, že já jsem se nad tím nikdy nezamýšlel. Prostě to bylo tak, že vyrábám pišťalky a hotovo. A já jsem byl vždycky fascinovaný studiom prírody, takže botanika, to mi přišlo hodně zajímavé to študovat, ale neviděl jsem důvod prostě to robiť, keď jsem zjistil, že viem ty pišťalky predávať. Já jsem pišťalky nevyrábal kvůli tomu, aby jsem tím zarábal. Já jsem to prostě začal robiť, protože ma to zaujímalo. No, začal jsem to robiť vo veku, kedy vůbec jsem byl zabezpečený úplně. Takže to je něco jiné, jako zvažují už potom dospělí ľudia, kteří už mají v odzokách nôž na krku, aby produkovali nějaký zisk. Já jsem prostě to tak nemal. Takže já jsem prostě vyrábal pišťalky a potom jednoducho jsem si to usporiadal tak, aby jsem ich mohl vyrábať ďalej a nebyl jsem ničím rušený.
0: Mě spíš zajímá úplně ten jako prapočátek toho, protože třeba u nás v rodině, já jsem celkem z muzikantské rodiny, takže otec neustále hrával doma na klavír, takže ty tóny jsem slyšel od malička, jo, tak jsem potom jaksi tak přirozeně šáhl po klavíru a po kytaře. No a u tebe, ty jsi taky z muzikantské rodiny, nebo ty jsi zahájil tady tu muzikantskou činnost až ty jako první článek ve vaší rodině?
1: No já právě vůbec nejsem z muzikantské rodiny. Mama hrála na klavír, ale ani jsme klavír doma nemali. Ona prostě vychodila nějakou zušku a kým byla ona dieťaťom, tak hrávala, ale nám akorát zpěvala. Ale u mě to byla čistá zvedavosť a já jsem hovorím, rád jsem jednak veci vyrábal, ale skúšal jsem rád všetko možné, no a v tomto som našiel také zalúbenie, že som už to nemohol opustiť.
0: Prostě ty nástroje jsou nádherný a já to fakt jako nechápu. My třeba taky vyrábíme, jo, ty zvonkohry, ale tam už je to takový, jako že ta zvonkohra už je to pevná trubka, jo, která se nařeže na určitou délku, vydává určitou frekvenci, ale třeba já vůbec nechápu, jak je možný tady z toho klacku vyrobit tak nádherný nástroj. A mě by zajímalo teda, jak dlouho tě trvala, jo, třeba výroba, nebo než na to přišel vůbec, na to ladění a vůbec, jo, na to opracování toho nástroje, jak ti to dlouho trvalo, jo? Jestli jsi musel dlouho teda zkoušet pokus omyl, anebo už jako tvůrce jsi to měl a najednou se probudil. Teďka to mám třeba já tak podobně, že se probudím a najednou vidím a dokážu zhmotit ten sen, který jsem viděl. Jak jsi to měl ty?
1: No, na to to bude asi dlhší odpověď.
0: No, klidně.
1: Ale chci se tě ještě opýtat. Vlastně na začátku ty fotky se vyměňaly, teraz tam jedna zamrzla.
0: Ano, já to vyměňám ručně, já jsem trošinku zabudl. Mně se to stává, že já se vždycky potom na něco upnu a zapomenu, co jsem dělal předtím. Takže já to budu, je tady asi 95 těch fotek, jo, takže já to budu postupně všechno ukazovat a kdybych zapomněl, normálně mi to připomeň. Takže můžem, ano.
1: No tak na začiatku to bolo zaujímavé. Ja vlastne tým, ako som o tom nič nevedel, a ja som chlapec z paneláku, takže ano. Nie som ani otec syn remeselníka. Môj otec remeselník nebol, naopak môj otec bol knihovník. Takže v podstate intelektuál. Tak, a mama bola učiteľka. Takže ja som vlastne nemal ani tie zručnosti a prvú pišťalku som robil tak, oni sa vyrábajú tie slovenské tradičné nástroje z čiernej bazy, teda z čierneho bezu, ktorý má uprostred dreva tú mekú striedku alebo dužinu ľudovo. A ja som nemal ešte ani ten vrták, takže ja som to len vytláčal ocelovou tyčkou a potom rydlom na linoleum som sa snažil urobiť to okienko. A to iba takým spôsobom, že som proste napodoboval zobcovú flautu. No a samozrejme, tá prvá píšťalka nepískala poriadne. Sice to nejaký zvuk, ale skore šušťanie ako pískanie vydávalo. Nič menej, proste som si to aspoň vyskúšal. No a potom myslím si, že to bol skutočne až ten Martin Gábor, ktorý urobil ten prielom. No a potom som sa stretával už cielene s ďalšími výrobcami, navštevoval som ich. A ja som ešte vlastne zachytil posledné čriepky sveta, ktorý už v podstate nenávratne mizne, ak sa nedá povedať, že už úplne zmizol. A to je proste ten pôvodný svet, alebo pôvodný, neviem, či pôvodný ten svet, ktorý fungoval mnohé generácie a síce, kedy človek ešte hodne žil v krajine. A na tieto nástroje hrávali vlastne pastieri hlavne, alebo rolníci, zemnedelci, gazdovia, ktorí vlastne po práci na tých lazoch, alebo tu na, sa také podobné osídlenie volá kopanice, prípadne paseky, tak títo lázníci si proste po večeroch, kedy už sa nedalo pracovať, tak vyliezli pred dom na lúku s tou fujarou a zahrali si. Uh-huh. No a ja som ešte mal možnosť stretnúť proste posledných ľudí, ktorí takto naozaj žili celý život. Že proste ako deti žili niekde v chalupe a celé dni trávili tým, že sa starali o to, aby prežili. A neboli to proste ľudia, ktorí by zarábali peniaze a tak ďalej. Proste žili v tej krajine. No a dneska vlastne už toto neexistuje. A tá hudba spojená s týmito nástrojmi sa udržiava z úcty, udržiava sa kvôli tomu, že je krásna, udržiava sa aj z nejakého sentimentu určite. Ale za mňa je to tak, že vlastne tá hudba nie je iba ten zvuk, nie je iba tá pieseň, je celý ten životný štýl. Takže my sme už o to vlastne prišli. No a to je vlastne aj dôvod, prečo ja osobne sa nesnažím v tom pokračovať. Ja tie tradičné piesne síce som sa naučil hrať, ale hrám ich vlastne iba na požiadanie. A skorej pre mňa je zaujímavé objavovať zvuk, objavovať tóny, objavovať melódie, objavovať ako vlastne všetky tieto veličiny pramenia priamo v prírode, ako sú s tým zvukom spojené. A ako ja, ako výrobca, môžem tie nástroje prispôsobovať tak, aby niektoré tieto kvality z prírody vedeli vyjadriť. A to je tá hudba přírodou.
0: Ano. Já jsem tady po tom nástroji, no po těch nástrojích, které vyrábíš, zatoužil tehdy, stalo se mi to tehdy, když jsme jeli za tím nemenovaným přátelům na šamanský rituál, jako svatbu energetickou, kde jsme hráli tady k tomu obřadu, který trval 3 dny, hráli jsme normálně na kytaru, akusticky, no a právě ten chlapec tam hrál na flétnu. Byla tma už, oheň hořel a teď slyším k té naší kytaře krásný zvuk flétny. A pak mu říkám, tyjo, co to bylo, to bylo prostě nádherný. No, tak mluvil o tobě, že má flétnu od tebe, možná už tušíš, o koho jde. No a já jsem teda, ne že bych neváhal a hned tě oslovil, nechal jsem si tak chvilku uzrát a říkal jsem si, co já, kytarista, starý rocker, se budu učit na flétnu, jsem se zbláznil nebo co. Jenomže já jsem blázen, no, takže jako mě to nedělalo jako velikou potíž se rozhodnout tě oslovit. Jednak teda, že bychom mohli spolu udělat nějaké povídání, nějaký ten workshop, no a samozřejmě teda jsme se vydali k tobě tady pro tu flétničku. Takže ten zvuk tvých fléten, nebo ten chlapec měl, má o tebe zatím asi 1 flétnu, ale ten zvuk mě tak oslovil, že jsem teda neváhal. Vidíš, prostě i ty věci okolo, jak si zbližují, jo, na základě zvuku ta hudba obecně zbližuje. Takže ten zvuk té flétny vlastně nás jako seznámil, jo. Což teda blagadariu za to, že jsme tu návštěvu tam u tebe měli, protože dodnes na ní vzpomínáme. Mohl bych povídat hodinu o cestě zpátky, jak jsme jeli v dešti, v mlze, ve sněhu. Kde se? Slyšíš? No. Píseň je taky pilná žačka. Ona má tu tvoji koncovku, jo. Takže jeli jsme šíleným způsobem, když jsme neviděli fakt na krok, hodně aut, nebylo vidět pořádně mlha a bylo to fakt jako o hubu, jak se říká pomoravský okéhák, ale já jsem v tu chvíli procítil obrovskou ochranu od stvořitele, jo, protože my jsme tam vytvořili krásnou energii společnou, jo, přes ty hudební nástroje, takže byli jsme v bezpečí, jak jsme jeli zpátky. A už jsem se fakt těšil, ta cesta trvala asi 3 hodiny, tak jsem se těšil, jak přijedeme domů a jak začnu hrát. Takže vždycky, když mám chvilku, tak vytáhnu, tak střídám ty flétničky a hraju, ale je to teda jako dřina, jo, ale věřím tomu, že se mi to podaří. Dobrý, takže vidíš to, já jsem zapomněl přehazovat obrázky. Ještě bych měl k tomu malinkou takové doplnění, ty se zbavil o té době, jakoby, že ta nějaká doba skončila a že už se nevrátí. Maro, já to vidím trošku jinak, jo? Já to vidím v takových jaksi převisech, že my jsme momentálně v době, která je těžce pod vlivem nějakých temných síl, jo? Ale je to jenom dočasně. Jo? Tady ta doba brzo skončí a znovu se vrátí doba toho zlatého věku. No, té svobody, volných energií a znovu těch starých řemesel. Takže jenom jde o to vydržet to tady, prostě tvořit. Nestrácet ty schopnosti, jo? Neustále je rozvíjet a neustále tvořit, protože ta doba, která tady byla a která tady znovu bude, už klepe na dveře. Jo? A my tvůrci to budeme mít snažit do ní opět vstoupit, protože my v tom jdeme furt. Jo? Lidi, kteří se odpojili úplně tady od té přirozenosti, od stvořitele, no tak ten návrat budou mít daleko bolestivější, protože oni jakoby tady budou muset nechat hodně těch materiálních věcí, co se týče zdánlivého bohatství, peněz a nějakých statků, než to my tvůrci, my to máme pořád u sebe, jo? Jednak ve schopnostech a tak. Nic, já si vždycky neodpustím nějakou poznámečku, takže klidně pokračuju, já budu tady přihazovat fotečky a jedem dál.
1: Pozri, ty si, nevím, či jsme se pochopili, já jsem nehovoril, že ta doba, která sa minula, bola lepšia a horšia. Ja som to nehodnotil. Mm-hmm. Akurát myslím, že fakticky, a to mám pocit, že častokrát v tom uvažovaní je prehliadané, proste tá doba už skončila a tým pádom aj v tej hudbe sa nedá uvažovať tak, že my môžeme hrať tú hudbu, ktorú hrali naši dedovia. pretože my nie sme naši dedovia, my sme proste úplne iní ľudia a preto v podstate aj formy tej hudby, ktoré sú podľa mňa momentálne potrebné, musíme hľadať na novo. Pretože, ako samozrejme, tam sa treba zamýšľať nad tým, že čo tou hudbou chceme vlastne dosiahnuť. Pretože je úplne v poriadku a ja si vlastne veľmi vážim tých ľudí, ktorí udržiavajú tú tradíciu, ako sa hovorí. Pretože vlastne je to taký zdroj poučenia a je to niečo, čo máme proste v bunkách. Tak ako tí ľudia hrali tú hudbu, pretože žili v tej krajine a tá krajina ich prestupovala. Tak sú to proste naši otcovia a my v tej krajine tiež stále žijeme, akurát náš životný spôsob a vedomie aj prostriedky, ktoré používame, sú úplne iné. Takže pre mňa je teraz veľmi zaujímavé vlastne objavovať tú hudbu, ktorá je živá, ktorá vyviera z tohto okamihu, z tohto prostredia. No a zároveň my sme ešte pred jednou veľkou výzvou, ktorá predtým vlastne nebola. Tí ľudia, ktorí žili na jednom mieste, povedzme v jednej dedine, tak to boli väčšinou rodiny a rody, ktoré tam žili v úvodzovkách nekonečne dlho. To boli rody, ktoré mali spoločnú kultúru, spoločné zvyky, spoločný odev, vlastne aj spoločné stravovanie, a tak ďalej. Proste bola tam takáto spoločenská zhoda. A tým pádom vlastne oni si aj v tej hudbe ďaleko lepšie rozumeli. Pretože tá rôznorodosť tam bola ďaleko menšia. Kdežto dneska barák čo barák je úplne iná vesnice, ak nie národ. Takže potom aj keď chceme spolu hrať, tak je to nesmierne zaujímavé nájsť ten prienik spoločný. Nehovoriac o tom, že kedysi vlastne tým, že ten život bol naozaj náročný, tak tí ľudia čakali na chvíle, kedy by sa mohli zabaviť. A v podstate si dovolím tvrdiť, že všetci spievali, že všetci tancovali. Pretože nebol iný spôsob zábavy. Dneska my sa vieme proste rozptylovať rôznymi spôsobmi, ale oni mali proste spoločné sviatky, v rámci ktorých boli nejaké obrady a tancovalo sa, spievalo a ja aj z rozprávania mojich starých rodičov viem, ako to milovali, ako na to čakali a ako sa do toho vkladali. Lenže dneska je to skôr naopak, že ľudia vlastne, keď sa majú nejako prejaviť, aj takto, nazvime to umelecky, ano, tak majú veľmi hlboké zábrany, pretože im to nie je vlastné. Proste je to ťažko nekomfortná zóna, do ktorej neradi vstupujú, obzvlášť aj preto, že častokrát je to ešte poznačené tým, že mali nejakého osvieteného v úvodzovkách učiteľa hudobnej výchovy, alebo proste aj rodičia častokrát urobili nejaké prešlapy v tom, že vlastne decku hovorili, že spieva falošne alebo že strašne tancuje a tak ďalej. Takže tí ľudia si to potom zo sebou nesú. A v podstate cez tú hudbu, či už je to spev alebo proste hra na hudobný nástroj, sa človek vlastne istým spôsobom odhaluje. Odhaluje sa iným spôsobom ako cez to verbálne alebo mentálne a to tiež ľudia nevždy dokážu alebo chcú alebo majú radi. Takže aby som sa vrátil ešte k tomu, kde som začal, ja vlastne tou svojou snahou vyrábať nástroje objavujem práve toto, že akú hudbu chcem hrať, lebo viem, že iní ľudia chcú hrať zase inú hudbu a akým spôsobom ju chcem ponúknuť druhým ľuďom, tak aby to malo aj pre nich hodnotu.
0: Maro, jak se dívám na tvoje flétničky, každá hra je inou barvou, každá hra je jinak. Prosím tě, mě by zajímalo, Jak ty si vybíráš to dřevo? Zavolá si tě ten strom nebo ten keř? Nebo jdeš už se záměrem, dneska potřebuju bezu, potom budu potřebovat, já nevím, lípu třeba. Jo? Takže každá fletnička asi zřejmě má, je vhodný jiný druh dřeva. Jak ty vyjdeš do lesa a tak jenom prostě jako chodíš a zavolá si tě tam nějaký klacek, nebo jak to provádíš?
1: Různě.
0: No, díky.
1: Pozri, najviac potrebujem na výrobu čiernu bazu, ano. Čo je po česky čierny bez.
0: Čierny bez.
1: Pretože z toho vyrábam koncovky, fujary, aj takéto dvojačky, ako je teraz práve na obrázku. Takže tých potrebujem najväčšie množstvo a tie vypilujem na miestach, kde ich je veľa. A zároveň sa dajú odtiaľ ľahko odviesť autom. Potom vyrábam ale aj z iných drevín, a to hlavne tie indiánske píšťaly, ktoré boli na tých prvých obrázkoch. Teraz sme sa dostali práve už do tej bazovej sekcie. Mm-hmm. A tie vyrábam z mnohých a mnohých driev, lípa, javor, jaseň, proste tie bežné dreviny, ktoré viem vyvrtať. No a tam v podstate nechcem tie stromy orezávať, pretože tam sa vždycky dá nájsť klestí. Že niekto pri ťažbe vypíli tie stromy a to klestí ostáva, takže ja si zbieram

0: nejakú bytosť k tomu, aby sa stala tým nástrojom. Tak toto sa deje veľmi výnimočne. Pretože ja to berem aj dosť pragmaticky. Je to aj moja práca, výroba tých nástrojov. Je to skorej pri nástrojoch, ktoré robím pre seba. A niekedy sa stane aj, že nejaký človek príde za mnou s nejakým príbehom a potom sa to takto stane, ale bežne tie nástroje proste robím z dreva, ktoré je pre mňa rozumným spôsobom dostupné. S tým, že robím pritom najmenšiu škodu, aká sa dá. No a čierna báza vlastne, som rád, že to robím z čiernej bázy. Jednak je to veľmi zvláštny národ, ako hovoria Indiáni. Tá bytosť čiernej bázy z môjho pohľadu medzi našimi drevinami stojí tak zvláštne bokom od ostatných. Má veľmi zvláštne vyžarovanie a vlastne aj pôsobenie. Na takej tej viditeľnej úrovni všetci vieme, alebo všetci vieme, proste je známe, že vlastne tie bazové kvety sú liečivé, bobulky rovnako. Ten ker veľmi zvláštne vonia napríklad. No a potom, keď pozorujete aj tie miesta, kde rastie a vlastne aj ako vyzerá ten krík, tak tie miesta sú často spojené s rozkladom. A vlastne aj čierna báza je bytosť krátkoveká. Je to v podstate pionierska drevina, ktorá sa nedožíva mnoho rokov a častokrát býva napadnutá hubou, napríklad judášovým uchom. Mm-hmm. A vlastne, keď človek dojde na miesto, kde už sú tie kríky staré, tak z časti už bývajú z nich opadaná kvora a rastú na nich práve rôzne tie huby. Niektoré už ležia polámané na zemi. A ak sa nepletiem, tak snáď aj Judáš sa podľa legendy obesil na čiernej báze. No a v mnohých mytológiách je čierna báza vlastne bytosť, ktorá umožňuje vstup do podsvetia a podobne.
1: Áno. Mne pripadá, že tá černá báza, ten černý bez, ja teda samozrejme, jak mám doma ty flétničky, tak už sme byli niekoľkrát v lese a tu černou bez jsem hledal a je fakt, že ona má tu dužinu takovou porovitou, měkkou a připadá mně, že to je teda bytost podobně třeba jak technické konopí nebo jako konopí, dar Boha Šivu, že tady ta baza je taky dar, jo, stvořitele nebo někoho, nějakých tvůrčích bytostí a že je vyloženě předurčená třeba k výrobě tady těch hudebních nástrojů, protože fakt to... ten klacík lze teda snadno relativně opracovat, vyvrtat tam tu dírku a tak, no a ještě potom teda ty plody, ty květy se dají zužitkovat a slouží ke zdraví. Takže je to bohyně, která tady není jenom tak, ano, ale že prostě slouží nám jako lidstvu ku prospěchu. Jen jde o to, abychom na to nezapomněli. Já si vzpomínám jako malej chlapec, taky malinkatej tvůrce, tak jsme si otloukávali píšťaličky a to zase bylo z vrbového proutí. A ty jsi říkal, že babičky tě vyprávěly. Já jsem byl dokonce u toho, jak ke stařence 80 leté, to je vlastně prababička, tak já nevím, dvakrát týdně chodila partia dalších žen a zpívali a u toho drali peří. No to bylo 80, takže ta hudba skutečně prostě mě provázela jako od malička. Dobrý, Maro, takže dám další fotku a hovoř klidně dál a já se po případě zeptám nějakou doplňující otázkou.
0: No, pozri, aby som chcel postupně rozširovat tu tému hudba přírodou a příroda hudbou.
1: Můžeš.
0: Ono totiž to, moje vnímání hudby se postupně vyvíjí. A ja som ešte nespomínal, že vlastne ja nemám žiadne hudobné vzdelanie formálne. Noty čítať vlastne neviem, hoci nejaký základ poznám. Mm-hmm. ale ja keď hrám

0: Tak, to bylo asi první videjko. Tak povíš nám něco k tomu.
1: No a to znělo aj iným poslucháčom tak príšerne ako mne, tak ako no, ten zvuk bol úplne strašný.
0: No, mne to znělo, to vlastne... protože já mám sluchátka, ty nemáš sluchátka, víš, možná ti to znělo, ale já si myslím, že potom na YouTube nebo v tom záznamu, že to bude znít pěkně, uvidíme.
1: No pozri, to je vlastně aj důvod, pro který jsem nechcel úplně, aby jsme ty videa púšťali. Ako chápem, že posluchač, který ty nástroje nepozná, pro něho je to zajímavé. Ale já vlastně ty videa a zvukové záznamy aj nie príliš rád robím, protože to, čo je pre mňa najdôležitejšie, je sa na ten záznam dostať naozaj nedá. A to je vlastně to, čo sa deje medzi tichom a miestom, kde ten zvuk vlastně začína. No, ale to už zase otváram úplně jinou tému. Ještě kľudne pustí jedno to video, aby bylo počuť nějaký jiný typ píšťan.
0: Pošlu další videjko, pustím, no a o to větší důvod mají posluchači přijít na náš workshop, kde bude mít Mara tady těch nástrojů daleko víc a kde uslyší přímo naživo, jak to krásně zní, je možný, že tady ta technika to zkresluje. Jo. Takže pouštím dál.

0: Tak, Marku, tak to bylo teda co za bohyní, tady ta, to třetí výdejko?
1: No, to byla pentatonická píšťala G-mol.
0: G-mol.
1: No, ty máš G-dur,
0: G-dur,
1: ale o oktávu vyššie, takže vlastně v polovičnej dĺžke.
0: To je...
1: Ja by som ti vedel, vlastne tú D-čku by som ti vedel vyrobiť akurát tá, čo máš, ty máš 60 cm a ja by som ti vedel vyrobiť o oktávu vyššie, ktorá by mala 30.
0: No, ona bude mít 5 dír. 5 dír bude mít?
1: Bude mať 5 dír a bude mať 60.
0: Dívej, ale môžem ti dnes ukázať aj ešte... Promiň, když to bude mít 5 dír, jo, 3 nahoře a 2 dole, tak může být delší. Já tam ty prsty jako dám. Já mám rád taky hlubší tóny, víš?
1: No, chápu.
0: Takže klidně může být delší. A jo. Dobrá. Já jsem, ano. No, protože ta pentatonika třeba G-dur, tak já s ní můžu hrát A-mi akord, protože E-mi akord, jo? Protože tam jsou stejný vlastně tóny. Takže to je ta výhoda. Proto jsem chtěl ty durový. A teďka mi ještě vysvětlí, jo? Se tam možná úplně laický, protože já to mám podobně jak ty, já taky neznám noty, já nemím číst not. Jako znám C, D, E, tak základní noty znám, jo, a akordy normálně znám na kytaru už v praxi. Ale, takže já na flétně G dur zahraju E mol, podklady pěkně. No a ty jsi říkal, že máš i třeba G mol fujarku, teda flétničku. V čem je výhoda, jo, že to je G mol? Čem to je, jako, víš, jak to myslím, jo, že vlastně já s tím zahraju jenom G-mol zahraju s tím.
1: Výhoda nie je žiadna, prostě každá, žiadna. Tak keby si sa pýtal, že aká výhoda je, že je Marek a aká výhoda je, že je Peter.
0: No ne, pozor, ale G-dur má tu výhodu, že z ní zahraju i E-mol podklady.
1: No a výhoda Franty je to, že je to automechanik a zároveň
0: od
1: dvoch detí.
0: Já jsem ti říkal, že se prostě... tam možná blbě, no, tak jo, já se tak ptám jako normálně, jako někdy, jo. Protože já jsem taky přemýšlel, že si vezmu od tebe A-mol, píšťalu, A-mol, no ale pak říkám, no jo, ale když budu chtět hrát C-dur, tak nevím, jestli tam ty všechny tóny z té pentatoniky budou pasovat, jo. Tak proto jsem udělal tady tu variantu, že jsem si nechal od tebe teda udělat dury, ale můžu hrát na kytaru normální molový akord. To je jedno, brať mi líst, to je jedno. Takže to ano, to byla pentatonika, takže jdem na to, toto je didgeridoo, tuším, že?
1: Ano.
0: Jdeme na to.

0: Tak, já se omlouvám, já jsem tady měl telefon, právě že chci volat ti naši přátelé a teď mi to tady začalo nějak blbnout. Tak, Mari, klidně mluv k didžeridu, co máš, a já si tady poladím trošinku telefon.
1: No dobré. Didžeridu, to už nie je pišťalka.
0: Ano.
1: Ale vlastne aj na tom úvodnom obrázku vidno, že to ešte pokračuje gongy a experimentálne nástroje. Vlastne ja som menoval tých pišťaliek, ktoré robím zatiaľ iba pár. Tak ešte vyrábam aj rumunské kavary. A potom vlastne všetky možné pentatonické píšťaly, pretože my sme zatiaľ hovorili iba o molových a durových, ale ich je o mnoho viacej. A potom robím aj nejaké píšťalky s arabským ladením, ale to už sú ako také podrobnosti, o ktorých nemá úplne zmysel hovoriť. Didžeridu je teda nástroj, ktorý už je dneska pomerne známy. Hrá sa naň úplne inak ako na pišťalku, pretože tu na sa zvuk vytvára tým, že vlastne vibrujú pery a dutina toho nástroja potom funguje ako ozvučnica. No a teraz poslednú dobu som začal robiť aj gongy. Ale to je ešte stále v hlbokom vývoji. No a ty si spomínal tie hliníkové trubky alebo zvonkohry.
0: Áno.
1: Tak to je ďalšia vec. No a potom vyrábam rôzne nástroje, ktoré som vlastne si tak nejako uvedomil, že chcem vyrábať vzhľadom na to, čo som chcel hrať. Je to napríklad fukara, čo je nástroj podobný fujare, ale zase s iným ladením. Sú to potom rôzne také drevené okaríny. A ja si na to asi teraz ani všetko nespomením.
2: Haló, haló.
0: Áno, slyšíme sa.
2: Haló, haló.
0: Kto je to?
2: Ja vás slyším.
0: Kto je to? Maro, slyší. Maro, hosté studia Deja Vu, slyšíš hosta na telefonu?
2: Ja ťa slyším.
1: Počujeme sa, áno.
0: Áno, takže dobrý, ja takže môžeme prozradiť teda, kto volá.
2: Ja vás slyším, neviem, jestli vy slyšíte.
0: Slyšíme.
1: Ano, Marek volá Marka.
0: My tě slyšíme.
2: Ahoj, tady máme nějaké problémy ve spojení, ale...
0: A slyšíme se po telefonu?
2: Tady Mára a Martina z Řesiny, zdravíme vás.
0: Ahoj, přátelé, krásný
2: ahoj,
0: vesmírní.
2: Marku, ahoj, Petře.
0: Marku
2: ahoj,
0: Gondo, slyšíš Marka a Martinu?
1: Slyším.
0: A Maro Vlčku a Martino, slyšíte nás?
1: Neslyší.
0: Oni nás neslyší.
2: Marek volá Marka, přesně, to je spojení Marmar.
0: Marmar. To oni nás neslyší, tak to je škoda, že nás neslyšíte. Nevadí, tak příště to uděláme trošinku líp, protože já tady mám káblik špatný. No nic, takže Maro, Gondo.
2: To je byl... to tak, jako bych volal na měsíc, protože je tam spoždění velké.
0: Jo, no protože máte puštěný vysílání.
2: Maro, mě napadlo, jestli by Marek neuměl pohovořit o tom, jak ta hudba se propisuje třeba do těch mezilidských vztahů, protože jsem u něj byl několikrát na workshopu.
0: Ano.
2: A tam jsme se bavili o tématech osobního naladění, o tématu souznění, o harmonii, dejme tomu v těch vztazích, o tom, jak se slyšíme, tak jestli by tam bylo možno to převést do této oblasti.
0: Dobře. Maro Vesmírný, my jsme tě slyšeli. Marku Gondo, taky slyšel z Marka otázku?
1: Ano, počul jsem.
0: Dobrý, takže poslouchej nás, zdravíme tebe i Martinu, naše vesmírné spolupracovníky a jsme v kontaktu, šanty, ahoj. Tak Marečku, takže sice bylo to velmi kostrbatý, technika nás tady trošku zlobila, nicméně slyšel z dotaz, jak se hudba propisuje do mezilidských vztahů, jestli bys chtěl otevřít tady to krásné, zajímavé téma.
1: No, môžeme sa o to pokúsiť. Marek mi vlastně připomenul i další z tých mojich experimentálních nástrojů, a to jsou jednotonové píšťaly. Jsou to píšťaly podobné koncovkám, vo význame, že nemají žádné díry, ale jiné jsou v tom, že vlastně koncovka, která je 60 cm dlhá, tak má vývrt povedzme 13 mm. A jednotonová píšťala, která je 60 cm dlhá, má vývrt povedzme 37 mm. Takže v podstatě trikrát taký velký. No a možno si spomínáte, že jsem hovoril, že čím větší vývrt, tím stabilnější hluboký tón. Ale zase nestabilné alebo nevýrazné tie vysoké. A v podstate pri tak veľkom vývrte už tie vysoké tóny sa potom ani nedajú prefúknuť, sa neozývajú. No a zámerom, keď som tieto píšťaly vyrábal, bolo práve to, aby hrali výrazný ten jeden najhlbší tón. No a v podstate o tom som ešte nehovoril. Jedna z oblastí, ktorá ma zaujíma, je aj antropozofia.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Já vás všechny zdravím, všechny vás vítám, všechny v podstatě radostně tady objímám z našeho studia Midgard takhle na dálku. Jo, to všechno jde, jako když si to vybavíte, představíte, tak jsme taková Midgardní rodina, no tak jsem za to rád. Takže buďte zdraví a buďte pozdravení a když už jsem přivítal vás, tak musím také přivítat velmi, velmi slušně, zodpovědně, ale také srdečně svého hosta Jirku. Takže Jirko, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Čau, čau, taky tě zdravím. Taky srdečně všechny objímám na dálku. Děcka, opatrujte se.
0: Len ta sluchadla, keby tě robila tak, jak majo.
1: No počkej, zase mě neslyšíš, to mi neříkej.
0: No, uvidíme. Trošku to tam habrovalo, tak uvidíme, jak se to bude potkávat, jo? Tak, jak jsi se měl, kolego milý, ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: Měl jsem se tak jako hodně pracovně a dneska jsem teda makal od raního kuropění a už jsem rád. Před 5 hodinou jsem doběhl počítači a už já musím rád, když si sednu, protože jsem tady makal jak barevný. Začal jsem chytat barvičku.
0: Rozumíš? Prosím tě, máš nějaký sluchátka jiný, Jiří? Navíc ještě zkreslujou, to je jak z hrnce, no, když mluvíš jako z hrnce, kdyby si mluvil.
1: Ale jako to je zajímavý, protože já jsem měl dneska několik meetingů a všechno bylo v pohodě. To je na mikrofon teda. Na počítač. Jo.
0: Teďko tě slyšíme, to asi trochu lépe, no.
1: Tak, že...
0: No to je jiný kafe, tohle to úplně.
1: No, já jsem jenom otevřel počítač, ještě jsem se ani nepřepl.
0: No teďko tě slyším dobře.
2: No a teď mě slyšíš?
0: Jo, teď je to dobrý. Tak zkusíš něco říct,
2: no.
0: Jako,
2: no. Prosím tě, takže už víme, že byl problém. No. Já jsem si přepl reproduktor, ale nepřekl jsem si mikrofon, takže byla zase mezi klávesnicou a židlou chyba.
0: Tak jak to většinou bývá, že?
2: No.
0: Takže, ale pozor,
2: yes.
0: Ale pozor, ono se
2: nám stává maximálně jednou za 10 let.
0: Jo, ale stává. No a co je na tom ještě nejhorší, že teď se nás tady ptají nějaký debilové, jaká byla kvalita hovoru. No asi špatná, když jsme to tady řešili, ne? Vyletí v okno přes celý počítač, tyjo. No a už to spadlo.
2: No čau. Tak zdravím ještě jednou, já to teda řeknu celý. Vše objímám, všechny zdravím, opatrujte se, mějte hezký den a hodně jsem pracoval tento týden. Konec.
0: Vyčas, teď mají ty sluchátka tendenci zkreslovat. To, a když chvilku mluvíš, tak se to ustálí v nějakým jako jinak zkreslují jak prase, teda musím říct.
2: Jo.
0: Tak uvidíme. Uvidíme. No, tak,
2: ale teď už mám všechno jsem na rozumíš a stejně mě to vyplo z toho. Proč.
0: Co tě vyplo?
2: Normálně mě to odhlásilo zase.
0: Normálně mě to odhlásilo. No, no to je drzost. Největší. No, to je. Takže makal. Strašný. Říkáš, že jsi makal. Jak jsi přežil vedra?
2: Jo. Prosím tě, vedra jsme tak nějak přežili, museli jsme i zapínat klimatizaci. Asi po druhé jsme zapínali klimatizaci, aby jsme trošku jako vyvětrali, protože se to tady nedalo. No a pak jsme jeli k rodičům a koupali jsme se, protože to nešlo.
0: No.
2: Takže jsme to tak nějak se snažili chytrosti o zvítězit, no.
0: Jsme s Eliškou to taky jako přežili u vody.
2: Pořádně.
0: No, taky přežili s Eliškou u vody, takže dalo se. Ovšem, bylo to v Evropě docela napjatý. Umřelo asi 1300 lidí na to teplo, prej.
2: Počkej. Fakt.
0: No jo.
2: To jsem nikdy nezaznamenal.
0: No jo, byly o tom články. normálně statistika, kolik umřelo much, prasat, sviní, kolik lidí, kolik politiků, vlastně už jsem říkal. Takže...
2: Ne, to už říkáš asi.
0: Já už jsem říkal.
2: Já v souvislosti s tím horkem, tak to najdi. Já v souvislosti s tím horkem jsem narazil na Leo, kde někdo ve Francii v nějakým paneláku měl bazén doma, takový ten skládací, tak ho začal
0: Jiří, vypadáváš.
2: Hele, vypadáváš. A zabavili mu horš.
0: Normálně vypadáváš. Půl věty.
2: To není možný. Tak počkej, tak ještě já se teda tady zapnu na...
0: Tu se ještě zapnou.
2: Mikrofon druhý. A...
1: Co teď?
0: Povídej. Řekni něco. Ty řekneš, co teď, a pak je ticho.
1: Mluvím. Je to lepší teďka?
0: No zkus ale mluvit, rozumíš? Je to... ty řekneš, je to teďko lepší? A z čeho já to mám posoudit, jako, ze tří slov?
1: No tak vidíš, tak jsem tě rozesmál na dálku, takže asi dobrý.
0: Poslouchej, je to výrazně lepší. Je to výrazně lepší.
1: Je to výrazně lepší, no. A to mluvím na integrovaný mikrofon do počítače, a ne do sluchátek.
0: Tak vem ty sluchátka a vyhoď je prostě.
1: Prosím tě, to jsou korporátní sluchátka za několik tisíc, schválený vrchním IT cenzorem, to nemůžou... být špatný sluchátka.
0: To asi nevím. Já to nechci hodnotit, ale...
1: Víš co, já si myslím, že spolu máme vyšší vibrace, tak asi je to o ničem jiným.
0: Nejsou stavěný na vysoký vibrace, no. To je asi...
1: Přesně tak.
0: Dobré ono.
1: Že já jsem mi vyplnil hotovka vyřízení. Jo. No, takže budem si tak povídat, já budu mluvit do počítače. Já jsem stejně sám doma, takže tady nikoho neruším.
0: Ale jako v klidu, tak to je mnohem lepší zvuk, jako, jo.
1: Aha, no, tak to je zajímavý.
0: No jo.
1: Četl jsem takovou zajímavost. A to je zajímavý. Protože dneska jsem taky brzo stával, protože ráno se nejvíc uděláš, jo.
0: Ráno se nejlíp uděláš.
1: Přesně.
0: No, takže se nejvíc udělá. Tak,
1: v souvislosti nejvíc. S tím vedrem. je to tak. No v souvislosti s tím vedrem jsem chtěl jenom říct, že jsem viděl ve Francii případ, kdy někdo si stavěl bazén před barákem, jako před nějakým panelákem na nějakém sídlišti a policajti přijeli a zabavili ho normálně.
0: Co ho?
1: Ono už, že ho zabavili normálně.
0: Jak to? Proč?
1: Ten bazén. No, že někdo... No, protože ve Francii údajně byl nějaký zákaz klimatizací, používání klimatizací. Každoročně, když je vedro, tak mají zákaz i na pouštění vany. A měli zákaz asi i možná sprchování, nevím. Ale ten, kdo měl bazén, asi bude mít vyšší daň jako za provoz, nebo něco podobného. Bude mít... bazénové DPHčko nějaké, protože tam je obrovský problém teďka jako s vodou, s horkem a s distribucí té vody asi. Uh-huh. No, takže to jsou ty západní hodnoty, ke kterým my směřujeme. Nedostatek vody a přijedou ti rozebrat bazén, policajti. Ale že už řezávají hlavy v celé Evropě různí uprchlíci bílým obyvatelům, původním obyvatelům Evropy, to je v pohodě.
0: No, tak to nevadí, s tím se počítalo, že jo.
1: Ale bazén, já nevím, 2,5 na 2,5 metru, to je problém.
0: No to je.
1: A toho ještě ani nestihli napustit. Rozumíš, oni ho teprve skládali, přijeli policajti a ještě jsem viděl, jak bojovali u auta, že to nemohli rozdělat. Jako, jo.
0: Neměli návod. Prostě
1: banda blbů, no, to byla banda...
0: Já rozsejpá, čuče to spojení.
1: A teďka jsem nic neto. Já jsem na nic nešahal.
0: Chvílema se jako ty pakety prostě neprocpou, no.
1: Dneska jsem si přisunul i Wi-Fi blíž, takže dneska mám i silnější signál než normálně, takže by to měl šlapat.
0: No vidíš to. A mě to tady všechno hlásí dobrý, tak doufám, že si to sedne. Čověče, bylo hodně tady hlášených škod. Já to musím najít. To ježiš, to je zase nějaký černo... Čerti tam mávali. Jo. Teďko, jestli jsi to neslyšel, tak Ford svolává asi 370 nebo 470 tisíc aut. Neslyšel jsi to? Haló, Jiří?
1: No, neslyšel.
0: Neslyšel?
1: Neslyšel, já jsem si potřeboval tady pro něco odskočit. A kolik 350?
0: 470 tisíc aut svolávají. Protože si představ, že měli nějaký problém s převodovkou a ten problém prostě řešili na veliko, takže byla jedna svolávačka. No a umělá inteligence teda nakonec navrhla nějaké řešení a ono se ukázalo, že vůbec nepomohlo. Takže zaparkuješ auto, týká se to asi, bych řekl, automatů. Zaparkuješ auto, prostě ono ti ujede, že jo? Protože ono se odbrzdí. Uh-huh. Nepříjemný. Rekordní vlna veder v Evropě. 1300 lidí zemřelo v důsledku vysokých teplot. Od poloviny června sužují Evropu nebývalé vlny veder. Teplotní rekordy jsou lámány denně. Jen ve Španělsku si počasí mezi 21. a 26. červnem vyžádalo 327 životů. Celkem lékaři hlásili 1300 úmrtí. Neobvyklé teploty 41 stupňů Celsia v Německu, Francii a Británii nutí lidi hledat útočiště ve fontánách a městských vodních tocích. To zase vedlo k několika úmrtím utonutím. Zemřel utonutím v kašně, tyjo. To zase vedlo... Zdravotnické hlídky vyrazily do ulic Londýna, aby rychle reagovali na výzvy, které příroda představuje pro zdraví obyvatel města. V Berlíně policie stříká lidi vodními děly. Přenosné ventilátory se staly oblíbeným artiklem a vyprodají se do půl hodiny. Komunitní centra s klimatizací jsou nyní oblíbeným místem pro denní posezení Evropanů. A takhle jo, jako já se pamatuju, to je možná 10 let, tak bylo 45, jako, vzpomínáš si na to? A nedělali jsme z toho žádný
1: jo,
0: velký.
1: Vzpomínám si, no.
0: Bylo teplejc, no. V Praze prý v některých ulicích naměřili 60 stupňů. A teď nevím, jestli ohyb té ulice, zatáčku, anebo stupňů jako teplotu, jo, to tam nepsali. Na Evropu se blíží druhá tepelná kupole.
1: Prosím tě, ale nebylo to v nějakým teplejším regionu?
0: Bylo, no, poblíž magistrátu. Bude až plus 45 stupňů Celsia. Podle předběžných předpovědí meteorologů by se po současných vedrech mohla nad částí Evropy sformovat nová tepelná kupole. Pokud se tento scénář potvrdí, anomální vedra zasáhnou Velkou Británii, Francii, Německo, Česko, Španělsko a řadu dalších zemí. Pro Česko je z hlediska nejvyšších teplot předběžně uváděno období od 9. do 12. července. V některých oblastech Evropy by se teploty mohly přiblížit až k plus 45. Meteorologové však zdůrazňují, že se jedná o dlouhodobou předpověď a její přesnost se bude v nejbližších dnech ještě upřesňovat. Tak Já si myslím, že pokud se někde vytváří nějaká teplotní kopule, jo, to je od slova kopulovat pravděpodobně, tak to vypadá, že kopulovali teda ty, ty klimatičtí ideologové. A to je právě díky těm větrným elektrárnám, protože ty narušují proudění vzduchu, přirozené proudění vzduchu. Tak pak chápu, že se udělá někde kotel, ve kterým se to prostě přehřeje. Jo. To asi, to je logický, ne? To se dá pochopit.
2: No, určitě. Jako, myslím si, že těch vlivů je několik, ale ty větrné elektrárny samozřejmě mají na to určitě velký podíl.
0: Proudění je narušené. My se podíváme teď na jinou záležitost a to je, kdo dneska slaví svůj svátek, ať na to nezapomeneme. Dneska slaví Radomírové. Radomírové, takové hezké jméno. Radomír. Jméno Radomír dnes může znít mírně archaicky. V moderním světě se uplatňuje spíše odlehčená podoba jména Radek. Jméno Radomír však svému nositeli přináší i takové přídavky, jako mírumilovný nebo pečující o svůj svět, které jistě stojí za pozornost. Jméno Radomír má i ženský protějšek. Ve jménu Radomíra variacemi jména jsou i Radimír, Radamír, zkrácenou pak jméno Radim. Předtím psali, že Radek. Domáckou podobou jména je Radek, také Mirek, Míra, Ráďa, Rada, Radomírek a podobně. Jméno Radomír, také Radimír, se vyskytuje i na Slovensku. Ruská, stejně tak i polská nebo bulharská podoba jména je Radomír. Srbochorvačtina jméno užívá jako Radomír či Radimír. Nositelem jména je například Radek, Radomír Pastrňák ze skupiny Buty. Jo, to není ten hokejista. Jméno nosí i fyzik Radomír Kužel, archeolog Radomír Plejner nebo výtvarník Radomír Postl. Nositelem jména byl i slavný československý cyklokrosař Radomír Šimůnek. To je velké jméno, velká postava. Mužské křestní jméno Radomír vzniklo ve staroslovanštině. Jeho význam je spojován se staroslovanským slovesem raděti, s významem starat se a slovem mír, které znamená mír, ale také svět. Svět bez války. Nebo starat se o svět, ne? Druhá část jména může souviset i s přídavným jménem Milý. Jméno Radomír se tak překládá jako míru milovný, nebo ten, kdo se stará o mír, nebo ten, kdo se stará o svět. Ten, kdo usiluje o smír, případně i starostlivý milovaný. Nositelů je, pozor, 7980 Radomírů. A je to 74. příčka podle četnosti užití tohoto jména v té pomyslné statistice. Takže my teď popřejeme, milí Radomírové, my vám přejeme společně s Jiřím pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Na to nezapomeňte, pořádnou oslavu si udělejte. No a vy, kteří znáte nějakého Radomíra, tak mu popřejte, ať mu nadělíte roky života navíc, protože ta radost mu nastartuje, nakopne imunitní systém. Tož, to je Radomír. Máš nebo znáš nějakého Radomíra? Jiři?
2: Radomíra, přemýšlel jsem právě, ale Radomíra, člověče, asi žádnýho neznám.
0: Ty mě znáš, že to takový Radomír?
2: Znám jednoho Radomíra, ale ten už tady není.
0: No právě, to byla ta zkouška. Radomír, to je přeci, kdo posloucháte Išu, tak vám je to jasný, kdo to je Radomír. No
2: tak samozřejmě jako vím, o koho jde, že? Ale osobně vím, jsme se
0: ještě... Vím, o koho jde, taky vím, kdy vstal, ne?
2: Tento. No, přesně.
0: Kdy povstal? No, tak jsme splnili
3: něco si o něm přečteme dneska.
0: No my si přečteme ještě něco dneska. My tady máme lekci z historie. Dnes. Dnes si přečteme. Možná Blanka nás zásobuje, to je dobře. Lekce historie. 3. července. Den osvobození Minsku. Dnes si připomínáme důležitý den, 3. červenec 1944, během strategické operace Bagration osvobodili jednotky 1. a 3. běloruského frontu hlavní město Běloruska Minsk. Sovětské jednotky pod velením maršála Rokosovského a Černiašovského prolomili silnou obranu nepřítele a obklíčili a zničili velkou skupinu německé armády Centrum. V důsledku bojů se více než 100 000 vojáků Wehrmachtu dostalo do obklíčení. Osvobození Minsku bylo důležitým krokem na cestě k vítězství. Operace se zapsala do historie jako příklad vysoké vojenské dovednosti a hromadného hrdinství sovětských vojáků. Památka na hrdinství našich předků žije v každém z nás. Píše se zde. A potom tady máme další. Přehled krátkých agenturních zpráv. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2295, uvedl předseda parlamentu George Rodriguez v televizi Venezolana The Television. Ozbrojené síly Ruské federace zasáhly logistická centra využívaná ukrajinskou armádou k dodávce a skladování dronů, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ursula je vynikající lhářka. Marie Zacharovová obvinila šéfku Evropské komise z lživosti poté, co prohlásila, že Rusko údajně rozhodlo o ukončení dodávek plynu do Evropy. Pro Evropskou unii bude obtížné najít vyjednavače přijatelného pro Rusko, protože tato osoba by neměla být spojována s antiruskou politikou, uvedl místopředseda Federální rady Konstantin Kosačev. Zaměstnanci TCK na Ukrajině v červnu násilně mobilizovali nejméně 10 kněží z kanonické ukrajinské pravoslavné církve, což je zhruba 2x více než v průměru za každý z předchozích měsíců. Odstranění prvotních příčin počátku ukrajinského konfliktu nemůže být předmětem kompromisu v rámci jednacího procesu, uvedl místopředseda Rady Federace Konstantin Kosačev. Ozbrojené síly Ruské federace v reakci na teroristické útoky Kyjeva provedly masivní útok, přičemž byly zasaženy podniky vojenského průmyslu a energetického sektoru v Kyjevě a jeho okolí, uvedlo ministerstvo obrany. Je příliš brzy dělat závěry na základě memoranda o porozumění podepsaného USA a Iránem, protože obě strany mlčky souhlasily s tím, že ponechají všechny sporné otázky stranou. 4 města a 3 okresy na Krymu zůstaly bez elektřiny v důsledku vnějších vlivů a v dalším okrese byl zaveden plán dodávky elektřiny, uvedl předseda rady ministrů Krymské republiky Jurij Gočanuk. Ruská ambasáda ve Švédsku byla znovu napadena pomocí dronů. Na jednom z nich byl napodobení na výbušného zařízení, uvedla diplomatická mise. Pozvánky k pozorování voleb do státní dumy byly zaslány 12 mezinárodním organizacím a 103 zemím, uvedla Pamilova. Soud Evropské unie povolil v zemích Evropské unie trestní stíhání osob, které zveřejňují videa Russia Today na veřejných kanálech a webových stránkách. Ministerstvo vnitra zastavilo činnost meziregionálního syndikátu obchodníků s drogami. Zabavili látky v hodnotě 1 miliardy rublů, uvedla Irina Volková. Pistorius se domnívá, že ukrajinský konflikt vstoupil do rozhodující fáze, poznamenal, že Ukrajina potřebuje peníze. Banky a velké obchodní podniky jsou připraveny na rozsáhlé používání digitálního rublu, uvedla Nabulina. Vůdce AFD Tino Chrupala, jako ten Chrostal, to je německá podoba jména Chrostal. Chrupala vyzval k ukončení pomoci Kyjevu poté, co byl obviněn Ukrajinec podezíraný z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Dron narazil do autobusu na trase Minsk a napad v oblasti obydlené vesnice Krasnaja Gora v ruské oblasti Briansk, uvedla běloruská televizní stanice První informační. Útok ukrajinských sil na turistický autobus na trase Minsk a Napa na hranici s Běloruskem v Brianském regionu byl záměrný, uvedl dočasný guvernér. B. Kaliningradu byl nalezený unikátní, tak to je špatný překlad, v Kaliningradu byl nalezený unikátní kus jantaru ze dvou různých druhů. Tento kámen nebude použit k výrobě v tomto podniku. Minerál ozdobí muzejní expozici nebo bude prodán v aukci. Alexandr Ovečkin podepsal s týmem Washington novou jednoletou smlouvu. Rusko zaslalo švédskému ministerstvu zahraničí notu v souvislosti s dalším útokem dronů na ruskou diplomatickou misi ve Švédsku, oznámil ruský velvyslanec. Poutníci a novináři z desítek zemí světa přijíždějí do Teheránu na smuteční obřad za zesnulého nejvyššího vůdce Iránu Alího Chomejního. To je všechno. Ještě ne, počkej. Aha. Minsku. Jo. To je tady po další. Tak. No, zajímavá tam byla zpráva, jestli si ji postřeh. Co se týká tedy napadení toho běloruského autobusu. To znamená, že se spouští akce.
1: Postřehno.
0: To se spouští ta akce, o které jsme tady mluvili. Že v podstatě Sitting se nechal slyšet, že tam bude operovat 200 až 300 tisíc. V Kyjevě bude operovat 200 až 300 tisíc čínských vojáků. Při jako prvním útoku. Tak já jsem zvědav, jestli se tím pádem spustí akce, o které jsme tady mluvili, že vyčistějí prostě svět od satanistů a nacistů. Jo. Protože se tady zbíhá několik jako horkých akcí dohromady. A já bych to viděl, jakože se blížíme k opravdu závěrečné finální části celé té operace, kterou nezačalo Rusko. Jo. Takže možná byste se mohli podívat úplně na začátek, já ti nedám slovo. Jo. Mám tady dokument Ministerstva zahraničních věcí USA. A tento dokument, který je z 9. februáře 1990, na hlavičkovém papíře, pochopit, jak je ta kopie, je tady fotka vlastně originálu. Dokument Ministerstva zahraničních věcí USA potvrzující závazek, který americký minister zahraničních věcí USA James Baker dal Michailovi Gorbačovovi 9. februára 1990 počas rokování v Kremli. Ak si udržíme prítomnost v té části Německa, která je součástí NATO, nedojde k rozšíření jurisdikce NATO ani o centimetr na východ. Jasnější důkaz už být ani nemůže. O 3 roky neskôr se ve Spojených státech amerických v Spojených štátoch začala diskuzia o trojstupňovom pláně rozšíření NATO. Poprvé, začlenění troch východoevropských krajín, Polska, Maďarska a České republiky do NATO. Po druhé, začlenění zostávajících východoevropských krajín Bulharska, Rumunska a Slovenska do NATO. Po třetí, začlenění pobaltských republik do NATO. A po čtvrté, začlenění Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska do NATO. Gorbačov byl zradca, ale si myslíte, že byl hlupak s tisíckami poradců? A tady o 3 roky neskôr, čili později, co dal tenhle ten slib, písemnej slib. A to se nebavím o tom, že pochopitelně v průběhu toho jednání a vyjednávání existují protokolární záznamy o těch slibech. Jo. A tady jsou politici, kteří tvrdí a říkají, že to není pravda, že nic takového nezaznělo. Zaznělo. A tady máme další důkaz toho, že to je i písemně, ne, že to nebylo dáno písemně. Bylo to dáno písemně. Dokonce přímo na jednání v Kremlu. Čili myslím si, že teď je potřeba nahlížet na to, co se děje na Ukrajině, už bez nějakých prostě takových přívlastků, jako ničím a nikým nevyprovokovaná agrese. A takový keci. To, co Ruská federace momentálně řeší, je svoje přežití a svoji bezpečnost. A to se za chvilku podíváme na to, jak se militarizuje Japonsko a jak si Finové nechali navést jaderné hlavice a jaderné zbraně na svoje území. Prý, že ho tam budou skladovat. To je úplně uchylný. Jako. Takže snaží se utáhnout smyčku a snaží se z posledních sil a za poslední vystřelenou munici tomu Rusku nadělat škodu. Jiří?
1: S tou municí je to zajímavé. Já jsem totiž narazil na takovou paralelu se Spojenými státama a bylo to prohlášení amerického senátora Marka Kellyho a ten vlastně tvrdí, nebo ten vlastně hovořil o tom, že americký vojenský jako kontingent čeká zhroucení kvůli nedostatku munice. Jo, já to teďka hledám celý, já to totiž tady nemám,
0: Hledej to, protože my tady o tom mluvíme už jakoby kontinuálně docela dost dlouho a mluvíme o tom, protože vlastně oni použili vyrobené rakety pro Evropskou unii, respektive ty měli jít do zemí EU, použili je v Iránu, takže těžko mohli jako dodat Ukrajině, těžko mohli na Ukrajinu dodat prostě rakety. 3 nebo 7 tisíc prostě kusů, jo. Takže sfingovali jaksi nějaký přepadení, napadení a údajně rozstřílení těch raket, jako no. Ale to byla docela laciná akce. Našel jsi to, máš to?
1: Momentiček, ještě člověk.
0: Takže tam ta zoufalost, jako a ty výkřiky do tmy, jako jak Donald furt vyhrožuje tomu Iránu jako dalšími masivními útoky, měli by si to rozmyslet, jo, upřímně. Měli by si to rozmyslet. Až to najdeš, tak pak se ještě můžeme podívat na spojenectví Ruska a KLDR, protože někdo se mě na to dotazoval. A propo, mám tady teď ten článek ještě o tom Fordovi, jo. Tak pozor, já jsem se splet, jo. Uh-huh. Ford svolává přes 740 tisíc vozidel kvůli závadě převodovky. Dříve Ford tam může způsobit, že se zaparkovaná auta neočekávaně dají do pohybu. Dříve Ford najal kompletní tým zkušených inženýrů, 350 lidí, včetně bývalých zaměstnanců Fordu, aby se vyřešila selhání umělé inteligence. Automatizovaná kontrola kvality problém s vadami nevyřešila, což Fordu způsobuje miliardy dolarů ztrát. Vedení společnosti uznalo, že se stále více spolehlo na umělou inteligenci, ale nedosáhlo požadovaných výsledků. A kousek předtím je tady článek o tom, že Volkswagen musí zrušit 100 000 pracovních míst, propustí přes 100 000 lidí. Jo. Jen tak mezi námi.
1: Je to ze čtyř velkých... Já jsem se na to díval, je to ze čtyř velkých závodů Volkswagenu a letos do konce tohoto roku propustí 19 tisíc a pak budou jednat s odborama, jak propustí ty další. Takže to je jako masakr. Jo, to, a to bude mít vliv i na nás.
0: Obrovský vliv na nás. Tak, našel jsi to, Jiří?
1: Prosím tě, nemůžu to dohledat, ale našel jsem ještě jednu věc, kterou jsem chtěl přednést. To je prohlášení indického toho,
0: Modiho?
1: Ne premiéra, ale zástupce. Aha. Ne, je to indický ministr zahraničí. A ten vlastně mluví tady o pokrytectví USA, EU, to bychom si mohli přečíst. Ale já přečtu jenom to, co tady mám vyfocený, to bude asi stačit. Takže podle amerického senátora Marka Kellyho hrozí USA vojenský faktický kolaps. Důvodem je to, že armáda USA v současném konfliktu s Iránem vyčerpala masivně své zásoby některých druhů zbraní a munice. Zásobování ukrajinské armády americkou municí a zbraněmi také vyčerpalo armádu USA. Teď pokud by došlo k nějakému útoku na USA, tak USA nejsou ani zdaleka schopny reagovat a nemají munici. Takže...
0: To jsou zprávy, které pochopitelně se nemají zveřejňovat, jo, protože to asi jako se nechce, že jo. Ale já jsem tady ještě vytáhl jednu věc, to je právě po zrušení zákazu umístění jaderných zbraní na svém území se Finsko stane cílem ruských jaderných útoků, napsal Medveděv. Takže Finové, aby protože tam mají zákaz instalace těch jaderných zbraní, tak oni to částečně odblokovali a prý je tam skladují. Jo? Takže to jsou nějaké zbraně, nevím, nějaké rakety středního doletu, tuším, že to je. No, a do toho, když jsme si řekli ten začátek, že tedy vlastně ta oprávněnost reagování Ruska na to, že je neustále obkličujou a víc jim strkají ty své rakety jako blíž a blíž k jejich území, kdy v podstatě z Ukrajiny začínají do vnitrozemí Ruské federace jako lítat drony a různá munice, kterou sice většinou zlikvidujou, ale i tak to dělá nějaké škody, tak německý soud obžaloval, německá prokuratura obžalovala Ukrajince za útok na Nord Stream, dodala, že šlo o příkaz z Kyjeva. Na to Zelenský prostě předtím řekl, že Ukrajina s tím nemá nic společného, tvrdil o výbuchu plynovodu Nord Stream Zelenský. My víme, že tím zlikvidováním toho Nord Streamu vyhrožoval dědeček Biden 12. února 2022, kde vykřikoval, že pokud ruská noha vstoupí na území Ukrajiny, tak oni vyhodějí, tak Nord Stream nebude, takhle to řekl. Takže když se dříve objevily informace, že za odpálením Nord Streamu stojí Ukrajinci, spustila se masivní vlna útoků a dehonestace ze strany českých proukrajinských aktivistů. Nyní to potvrdila německá prokuratura. Obžalovaný Ukrajinec Šeríka podle obvinění připravoval zničení plynovodů na příkaz ukrajinských státních orgánů. Zničení Nord Streamu byl teroristický čin. Stát, jehož tajné služby ho provedly, funguje jako teroristický stát. Prezident v čele takového státu je terorista. Volodymyr Zelenský je terorista. Následně by mělo přijít okamžité odebrání státního vyznamenání Řád Bílého lva, kompletní zastavení finanční i vojenské podpory Ukrajině, blokování členství Ukrajiny v Evropské unii. Kdokoliv z českých politiků bude i po tomto potvrzení nadále veřejně podporovat Zelenského a jeho režim, hlásí se tím k podpoře terorismu. V České republice je takové jednání trestné podle paragrafu 312e trestního zákoníku podpora a propagace terorismu s trestem od 2 do 10 let. Jenom tak připomínáme. Čili zničili Nord Stream a způsobili Evropě obrovské škody. Ekonomické obrovské škody. No, a teď pochopitelně my víme, že se říká, že ta armáda a tak dál na té Ukrajině jak bojuje, jo. Tak Jiří, poslouchej dobře. V jednotkách ukrajinské armády bojuje přibližně 50 tisíc zahraničních žoldáků, kteří jsou financováni CIA a britskou rozvědkou MI6. Prohlásil to bývalý poradce šéfa Pentagonu Douglas McGregor v přímém přenosu na YouTube kanálu Deep Dave. Obrovské množství cizinců je přirozeným jevem, protože Ukrajina vyčerpává své lidské zdroje. Je jednodušší nechat MI6 a CIA platit cizincům, aby přijeli a bojovali za Ukrajinu, což se také děje, poznamenal McGregor. Zdůraznil však, že žoldáci kvůli penězům jdou na jistou smrt, protože fronta se pro ukrajinskou armádu stala opravdovým kamenným mlýnkem. Takže vlastně ono je to nic nestojí. Asi jim dopředu neplatí zálohy, ne? Tak jeden žold třeba. No, takže evidentně už dneska Rusko vede, nebo Rusko je ve válce s NATO a jeho zeměmi, protože tady se to jednoznačně potvrzuje. A to Rusko už je na hubě, rozumíš? Jako to je úplně na hubě.
1: No, když se já totiž tam vidím jeden takový model, nebo jednu takovou věc mi vyvstává. Tím, jaký obvinění a informace vylízají na povrch, tak je to jak ke konci covidu. To znamená, ten projekt už se blíží ke konci. Nebo já to tak jako vnímám, jo? Protože už se v podstatě všechny ty lži ukrajinského režimu v podstatě i, já nevím...
0: Ty jsme mě neslyšeli půl věty, prosím tě.
1: Tím způsobem, jakým vlastně se prezentuje působení zahraničních vojáků na Ukrajině, co všechno se vlastně už dostalo do veřejných médií a podobně, ty zprávy, které vlastně vyvrací všechno to, co se, to, co vlastně se tvrdilo, že to není pravda. Takže teďka se ukazuje, že to pravda všechno byla, co jsme říkali na začátku. Tak já vidím brzký ukončení toho konfliktu, protože už ty zprávy jsou dost objektiv nebo dost pravdivý na to, že už jako víme, s čím pracujeme. Jo, v té veřejnoprávní jako sféře, nebo prostě ty zprávy jako prosáknou na povrch. A já mám pocit, že už se to jako blíží ke konci, že je to jak na tom covidu. Při tom covidu to taky bylo, že vlastně ke konci už se začaly šířit různé informace a už se to vlastně všecko jako vědělo a podobně.
0: No navíc to Rusko je úplně na hubě, že jo? To je prostě, to skomírá. Je vidět, že inteligenti v té Evropské unii a v té Evropské komisi vědí jak na Rusa. Jo? No ale mezi tím nám tady chodí takový zvláštní články. Jo? V Rusku se naučili přeměňovat plastový odpad na kvalitní benzín. Vědci z Tomského polytechnické univerzity TPU vyvinuli technologii, která umožňuje zpracovávat plastové odpady na složky běžného motorového paliva. Získaný produkt plně odpovídá ruským normám, uvedli na univerzitě. Jak celý proces funguje? Plast se zahřívá na 450 stupňů a vzniklé kapalné směsi se oddělí od benzínové frakce. Tyto frakce procházejí speciálním katalyzátorem, který odstraňuje škodlivé nečistoty a přeměňuje surovinu na stabilní uhlovodíky. Do benzínu A1,92 oktanů lze přidat až 25% plastového paliva, do benzínu 95 oktanů až 15% a do 98 až 5%. Autoři projektu nyní optimalizují technologii, aby ji mohli uvést do průmyslové výroby. Toto řešení pomůže nejen získat levné složky paliva, ale také efektivně zlikvidovat nerozložitelné odpady. Hele, to Rusko, ono, ty jsou na tom tak špatně, že už musí i ty petlahve tavit na ten benzín, rozumíš?
1: No. No ale víš co, z čeho jsou ty žehličky? Už vybrakovali ty kabely a vybrakovali i ty čipy, ale ještě jim ty plasty zbývají. Tak oni i ty plasty spotřebují, rozumíš?
0: To je hrozný.
1: Všechno.
0: To je strašný.
1: Ale zase

0: o kterých mluví i pan Staněk, ty brzo uvidíme v akci v Evropě. Protože, a to natvrdo si myslím, a co se týká vlastně jako IT infrastruktury a podobně. Já totiž se dívám na český blogery, kteří žijou a cestují po Rusku a výrazně my tady budeme 100 let za opicema brzo. Jo.
1: No ne, tak
0: oproti tomu Rusku.
1: Přidám plyn. Vědci z kvantového projektu Rosatomu dosáhli průlomu v oblasti fotonických technologií. Vědecké týmy pod vedením Igora Bielenka a Dmitrie Černošenceva jako první v Rusku a jako jedni z prvních na světě vytvořili kompaktní zdroj kvantového komprimovaného stavu světla na čipu. Tento úspěch na čipu, ne na čepu, jo? Na čipu je 12, ale to je na čipu. Tento úspěch umožní dosáhnout nové technologické úrovně v oblasti kvantové senzoriky a kvantových výpočtů. Otevírá cestu k vývoji vysoce citlivých senzorů pro medicínu a k praktickému využití fotonových kvantových počítačů v telekomunikacích a logistice. Ve světové vědě patří práce s komprimovaným světlem ke nejslibnějším směrům, které jsou důležité pro rozvoj kvantových technologií. Jedná se o trend, který se zatím podařilo využít zdaleka ne všem. Naši vědci zaujímají v tomto směru přední pozice. Patříme do první vlny zemí a společností, které dosáhly reálných výsledků. V nejbližších plánech je zahájit vývoj kvantových výpočetních systémů na tomto základě a využít získané poznatky při vývoji detektorů, včetně biologických, uvedl vedoucí vědeckých skupin Rosatom kvantové technologie a kvantového centra Dmitrij Černošencev. Hele, nemají čipy, no, tak bádaj, viď, vymýšlej, to je jasný, tak nakonec ze zrcadel dělají čipy.
0: Nemají čipy, tak musí používat fotonovou techniku, která je několikanásobně rychlejší než křemíková technologie. No tak to se nedá nic dělat. No. Tak kluci si museli poradit nějak. No.
1: Museli, no,
0: ten, kdo se zabývá jako světelný čipy nebo světelná technologie, to se klasická infrastruktura prostě debat. Halo, halo?
1: No, slyšíme tě.
0: Ty mě zase neslyšíš?
1: Ale jako kouše se to, rozumíš, to prostě se zkomolí, ten přenos je prostě někde, já nevím, jako když nestíhá BTSka. Tak přihodím.
0: No, ale já mám dobrý signál, člověk.
1: Mě taky nehlásí jako špatně. Tak, přihodím.
0: To se omlužím na fotonu a...
1: Když jsme u těch fotonů, jo. Rusko si udrželo celosvětové vedení v těžbě diamantů. Na konci roku 2025 vidíš, na diamanty z Ruska asi není to, viď? Uvalený embargo nějaký. Na konci roku 2025 Rusko vytěžilo 31,5 milionu karátů diamantů a udrželo si tak první místo na světě. Navzdory poklesu o 15,6% oproti roku 2024 činil podíl země na celosvětové těžbě 31,9%. Mezi pět největších producentů se také zařadili Botswana 15,5 milionu karátů, Angola 15,2 milionu a Kanada 14,1 milionu a Demokratická republika Kongo 8,9 milionů karátů. Přitom Rusko zůstává pro konkurenty nedosažitelné a pevně udržuje postavení hlavního diamantového producenta na světě. Vývoz surových diamantů z Ruska činil 29,8 milionů karátů v hodnotě 2,54 miliardy dolarů. Světový trh se zmenšil o 7,3% na 264,1 milionu karátů.

0: Takže to bylo trochu o diamantech. A mám tady další zprávu. Blomberg je opět šokován a zarmoucen. Blomberg s hlubokou lítostí informuje, že Rusko v červnu zvýšilo vývoz ropy na rekordní objem. Agentura uvádí, že Rusko zvýšilo přepravu ropy po moři na rekordních 4,13 milionu barelů denně za čtyřtýdenní období končící 28. června. Objem ropy na moři vzrostl na 133 milionů barelů, což je o 34% více než v polovině dubna. Přičemž se v blízkosti Merza el Hamra v Egyptě a regionu Riau, Singapur, vytvořily dopravní zácpy. Doprava do Asie dosáhla 3,98 milionu barelů denně, do Čín 1,8 milionu barelů denně, do Indie 74 milionu barelů denně a dalších 2,13 milionu barelů denně bez konečné destinace. Vy uvalíte sankce, my obchodujeme se ziskem. Všichni jsou spokojeni, se tady píše. Takže to je další zpráva o krachu tedy Ruska.
1: Vidíš tu silnou orientaci?
0: Cože?
1: Vidíš tu silnou ekonomickou orientaci na ty země BRICSu? Jak vlastně společně ekonomicky rostou? To je prostě, ten západ si k ním už ani nečuchne, jo, brzo. Protože nebudou mít z čeho. Ale viděl jsem v mainstreamu zprávy, že v Rusku není benzín normálně.
0: No není, protože oni dělají z petek, dělají benzín a potom zpátky z benzínu petky, rozumíš?
1: No.
0: Víš proč? Protože to, co vyrobějí, dávají do těch vyrobených petek, totiž. A prodávají to. V petkách.
1: No to je... No tak to dá... To pak dává smysl teda.
0: No. No ale počkej, ono to prospívá ekonomice. Jiří, to prospívá ekonomice. Protože...
1: No.
0: Protože... Rusko bylo označeno za druhou nejrychleji bohatnoucí zemi na světě. Lídrem se stala Jižní Korea a trojkou Chorvatsko. Rusko se zařadilo mezi lídry v míře růstu blahobytu. Od roku 2020 do roku 2025 se bohatství na obyvatele, když odečteme inflaci, zvýšilo o 37%, což zemi řadí na druhé místo na světě. Nejrychleji rostla Jižní Korea, plus 55%, a třetí je Chorvatsko, plus 29%. Některé evropské země přitom vykazovaly pokles životní úrovně. Antilídry se stala Velká Británie, minus 23,2%, Nizozemsko, minus 14,4%, a Francie, minus 4,5%. Jedinou zemí, kde se situace prakticky nezměnila, je Itálie. Člověče, ty Rusové, vidíme, jsou na té hubě, ty jo. Jak je to možné?
1: No, Chorváci to posloucháme, jako z těch zpráv. No. Neuvěřitelný.
0: Neuvěřitelný.
1: A to jsou pod sankcemi. A to jsou pod sankcemi.
0: Poslouchej, ono není dobrý jako toho Rusa úplně jako, víš. Představ si, to jsem vůbec netušil, jo. Kosmický záchranáři. Jak sovětská Naděžda zahájila systém COSPAS-SARSAT. Před 44 lety odstartovala z kosmodromu Pleshek nosná raketa Kosmos 3M, která vynesla na oběžnou dráhu Kosmos 1383. Toto zařízení zahájilo mezinárodní systém vyhledávání a záchrany COSPAS-SARSAT. Systém COSPAS-SARSAT umožňuje určit souřadnice lodí, letadel a dokonce i jednotlivců, kteří se dostali do nouze. Díky jeho fungování bylo zachráněno více než 63 tisíc lidí. Ty Rusové, co?
1: Od toho... No. No a Rusové teďka společně s Čínou vlastně vytváří ten BRICS satelitní přenos že jo, pomocí těch nových nízkoleticích orbitálních satelitů, který má být vlastně konkurence pro Muskův Starlink a vykazuje mnohem vyšší hodnoty, lepší přenosy a ta technologie je výrazně lepší než ta západní, že jo. Takže zase takový důkaz, jak jsou ty státy BRICSu neschopný a hlavně jak to Rusko je na té hubě, no, jak říkáš.
0: No, další zpráva z úpadkového Ruska říká, že Rusko a jeho vysokorychlostní železniční tratě rostou. Během svého přímého televizního vystoupení koncem prosince minulého roku Vladimír Putin potvrdil, že vysokorychlostní železniční trať Moskva-Kazaň bude postavena. To znamená, že Rusko oficiálně vstupuje do nové éry v oblasti dopravy. První vysokorychlostní trať se v současné době staví v Rusku mezi Moskvou a Petrohradem. A trať do Kazaně bude druhou. Nejedná se jen o rychlé vlaky, jde o to, jak budou Rusové žít, cestovat a pracovat v příštích desetiletích. Ale začneme od začátku. TGV Moskva-Petrohrad. Toto je první TGV v historii Ruska, postavený od nuly. Délka 679 km, doba cesty 2 hodiny 15 minut, rychlost až 400 km za hodinu, uvedení do provozu v roce 2028. Ve skutečnosti je to rychlejší než letadlo, pokud zohledníme cestu na letiště, čekání a nástup do letadla. Dalším důležitým bodem je, že trať projde 6 regiony, v nich žije přibližně 30 milionů lidí, tedy téměř 20% populace země. Ruský technologický průlom. Ruský TGV není nákupem vlaků v zahraničí. Rusko nyní vyvíjí vše samo. Vyvíjí si vlastní podvozky, digitální řídící systémy, autopiloty a umělé vidění, kybernetickou bezpečnost a jedinečné koleje bez svařovaných spojů odolné teplotám od minus 60 do plus 60 stupňů Celsia. Podobná řešení na světě prakticky neexistují. Jaké výhody to přinese? Zde jsou nejdůležitější body. Úspora času. Moskva-Kazaň za méně než 3,5 hodiny místo nočního vlaku. Rozvoj měst. Podél vysokorychlostních trati se staví bydlení, obchodní centra a logistické uzly. Práce a podnikání bude možné se rychle dostat na schůzky mezi regiony. Turismus. Můžete strávit víkend v jiném vzdáleném městě a to se stane běžnou součástí. Jaké vysokorychlostní tratě budou postaveny? Prezident jasně naznačil, že Moskva-Kazaň není poslední etapou. Zde jsou hlavní směry. TGV 1 Moskva-Petrohrad za méně než 2,5 hodiny se spuštěním v letech 2028 až 2030. TGV 2 Moskva-Kazaň s perspektivou až do Jekaterinburgu přibližně za 3,5 hodiny. Do Kazaně se spuštěním na začátku 30. let. TGV 3 Moskva-Adler za 7 hodin a 50 minut místo dne, spuštění po roce 2035. TGV 4 Sojuz Moskva-Smolensk-Minsk za 2,5 až 3 hodiny. Plánuje se také prodloužení trasy do Brestu. V této fázi bude celková délka sítě vysokorychlostních vlaků v Rusku více než 4,5 tisíce kilometrů. Každý, kdo hodně cestuje po zemi, to ocení, protože ví, jak vzdálenosti požírají čas. To není překvapivé, Rusko je obrovské, ale představte si, že můžete snídat v Petrohradě, jít na obchodní oběd do Moskvy a procházet se po nábřeží v Kazani na konci dne. Zdá se to nereálné. Budoucnost Ruska se dnes stává realitou. Nad propastí. To Jiří. Haló, Jiří.
1: Mm-hmm.
0: Jseš tam? Jiří?
1: Je to tak, no. No s těma Ruskáčky. Špatná kvalita sítě, čověče. Haló?
0: No my zrovna vůbec jsme tě neslyšeli.
1: Haló?
0: No tady u nás dobře.
1: Jo, slyšíš mě nebo ne?
0: No já tě slyším.
1: Teďka. Vyskočila mi tady špatná kvalita. Co se týká těch rychlovlaků, tak já jsem zase jsem tady viděl příspěvek od Číňanky a ta vlastně srovnávala ty nejrychlejší vlaky z vlastně tím, že Rusko začíná budovat tady ty rychlovlaky, tak se vlastně přiřazuje k těm zemím, který vlastně mají ty rychlovlaky, což je primárně Francie, Japonsko a Čína. No prosím tě, mě to psal.
0: Vůbec si neslyšíme, to prostě...
1: offline a vyplo mě to.
0: Já jsem to schodil, to spojení, protože to už se nedalo, to jenom tam bylo skřeky nějaký. A ani teď to není nějak moc dobrý, no. Jiří.
1: Já jsem kontroloval síť a mě by to mělo jet. Neslyšíš mě, jo?
0: No teď tě slyším už konečně, no.
1: No prosím tě, tak mám, já nevím, tak chci dát písničku, restartuju počítač.
0: Klidu, vydržíme to na chvilku, jestli to pojede, jo? Jiří.
1: Dobře, fajn. Já jsem na nic nešahal.
0: Ne, mě tady přišlo, že normálně nás to schodilo dolů, člověče, to spojení.
1: No, já jsem měl špatný spojení a pak mě napsalo, že ty jsi měl offline, byl offline, tak nevím.
0: Taky jsme tady chvilku byli, bez signálu. No, ona ta síť totiž může kolabovat, protože to rozpadání se sítí je docela velmi časté. Ono to vypadá jako, že to všechno funguje, ale až taková hitparáda to není. Tak, jsme tady probírali ty záležitosti toho rozvoje Ruska, a co se týká tady TGVček. A to si takhle musíme si říct, že dneska mezi Moskvou a Petrohradem jezdí rychlovlak. Ten jezdí zhruba 300 km za hodinu. Takže dneska tam je na té trati tohleto nasazený. A my jsme s tím jeli a necelý 4 hodiny do Petrohradu. Jo. Tohle bude jezdit ještě rychlejc. Asi to bude nějaká vokalička.
1: Já nevím, jestli jsi mě slyšel, ale já jsem mluvil. Ano.
0: No zase to prostě chvilku mluví, chvilku nemluví, tyjo, já se stopit jsem tady. Tak povídej.
1: No já jsem chtěl jenom říct k těm rychlovlakům, že Čína v podstatě je na tom dneska tak, já jsem zase viděl nějaký blog od nějaké Číňanky a ta vlastně popisovala náklady pro běžného Číňana, tak ty jsou vlastně třetinový, protože v Japonsku a ve Francii a v Číně jsou nejznámější ty rychlovlaky a Čína dneska má nejlevnější provoz a vlastně s tím jezdí těch 400 km za hodinu taky, něco takového. Takže tam se přepravují na obrovské vzdálenosti za 2-3 hoďky, takže můžeš pracovat úplně v pohodě někde. Můžeš i ve vlaku samozřejmě, můžeš prostě přejíždět dlouhé trasy. Takže ta vyspělost té čínské infrastruktury je vysoká, co se týká těch rychlovlaků, a samozřejmě Rusko na to navazuje a bude. Co se týká vlakové dopravy, tak Rusko a Čína je úplně někde jinde než jako my. Jo. To my jsme úplně, my tady máme parní lokomotivy ještě v podstatě.
0: Jo. Takže ještě se dotkneme jedné zajímavé věci. Západní civilizace, pokrok nebo barbarství? 16. dubna 1958 byla v Bruselu zahájena světová výstava, na níž byla představena šokující expozice Konžská vesnice. Ve skutečnosti šlo o lidskou zoo. 700 obyvatel Konga bylo přivezeno do Evropy, aby byli vystavováni jako divoši. Exponáty střežili ozbrojené stráže, které jim nedovolili opustit vesnici. Vrcholem této výstavy byla socha krále Leopolda II., která stála u vchodu. Tento monarcha zavedl v Kongu režim, který by byl dnes označen za genocidu a má na svědomí miliony zabitých a zmrzačených lidí. Vše začalo zdánlivě neškodnou belgickou expedicí do Afriky, kde uzavřeli dohodu s místními náčelníky. Za kus látky měsíčně jim postoupili svou půdu a práva k jejímu řízení. Tak byl vyhlášen svobodný stát Kongo, jehož suverénem se stal Leopold II. Je možné poznamenat, že král jednal jako soukromá osoba a tento stát nebyl kolonií Belgie, ale pouze soukromým majetkem krále. V tomto státě začal opravdový horor. Celá populace byla nasazena na těžbu kaučuku, která se stala otrockou prací na plantážích Heveje, kaučukovníku. Za nesplnění kvót byli trestáni bičováním a uvězněním. Vojákům bylo nařízeno hlídat každý náboj. Vystřelil, přines ruce zabitého. Rychle si uvědomili, že mohou předkládat koš s uříznutými rukami, aby se zodpovídali za svou munici. Život Afričana měl menší cenu než 1 cent za náboj. V Kongu byly usekávány ruce dospělým i dětem. Informace o tom jsou dostupné na internetu. 10 milionů lidí zemřelo na následky vykořisťování a další miliony byly zmrzačeny. Je zajímavé, že pro Evropany 50. let se lidská zoo nezdála být ničím neobvyklým. Od konce 19. století se podobné výstavy staly běžnou záležitostí v Antwerpách, Londýně, Barceloně, Miláně, Hamburku a v New Yorku. Vzniká oprávněná otázka. Je západní civilizace pokroková a má právo na hegemonii? Otazník. Co, Jiří? Pokrok.
1: No to je velký pokrok. To, že v státy, co měly kolonie, že páchali genocidy, to se obecně ví, jo, ale když čteš ty detaily potom, nějaké té genocidy, jo, tak to je prostě jako neuvěřitelný.
0: Otřesný. Neuvěřitelný. To je otřesný.
1: To je jako strašný, to se ti chce oblít z toho.
0: Já jsem tady představil takovou konstrukci, jak to funguje. Evropani se složí, ať už tím, že jim vysmáhnou vlády další daně, nebo prostě to platí korporáty z nějakých vydělaných, který mohli jít do navýšení životní úrovně, a nejde to do navýšení životní úrovně obyvatelstva, takže ta se snižuje v Evropě. Za tyto evropské peníze se objednají zbraně u amerických zbrojařů a ty se potom ty zbraně lifrujou na Ukrajinu. Jo. Další přiznání generálního tajemníka NATO o spolupráci s USA při agresi proti Iránu. Mark Rutte, generální tajemník NATO, znovu přiznal roli této vojenské aliance v podpoře agresivních akcí USA proti Iránu a uvedl, že Spojené státy by bez NATO nebyly schopny tuto operaci provést. Rutte v rozhovoru pro Sky News v odpovědi na otázku ohledně možné snížené angažovanosti USA v NATO řekl, že Washington je plně zavázán této alianci, protože členství v ní přináší Spojeným státům přímé a rozsáhlé výhody. Teď o které se jedná. Americký zástupce prohlásil, že z prodeje zbraní NATO Kyjevu vydělali přes 6 miliard dolarů. Spojené státy vydělali peníze v rámci programu dodávek amerických zbraní Ukrajině PURL, financovaného zeměmi Evropské unie a NATO. To prohlásil stálý zástupce USA při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker v televizním vysílání Fox News. Mechanismus PURL byl spuštěn Donaldem Trumpem a generálním tajemníkem NATO Markem Rutem v červenci 2025. V rámci této iniciativy Ukrajina sestavuje seznamy svých vojenských potřeb a země, členové NATO a partnerské státy poskytují finanční prostředky na nákup zbraní od amerických výrobců k následnému předání Kyjevu. Doslova a do písmene to tady takhle píšou.
1: Ano. No. A pak, že nerostou, že?
0: Pak, že my jsme konspirátoři, rozumíš?
1: Ano, to jako to je to stejný, jak ta přestřelka mezi Endym a tou gumou vojenskou. To je úplně to stejný. Za vším hledej peníze. Takže zajímavý je, že se nikde explicitně nepíše ten nedostatek čipů z Tajvanu. Víš, to se tak jako zametá pod koberec a vlastně se to nikde natvrdo nenapíše, že z Tajvanu už nepřijde ani čipeček.
0: Mm-hmm.
1: Že je to jenom takový...
0: No.
1: Takový zakopávání. Dlouhý balony, no.
0: To spojení teda nic moc, ti řeknu. Tak nevím. Hele, mám tady další zprávu. No,
1: zase mě neslyšel. Ano, povídej.
0: Byl jsi na vojně?
1: Já jsem neměl tu čest, ale můj otec byl voják Lidově demokratické armády, takže
0: víš,
1: já jsem měl...
0: Takže víš, že když máš
1: takže
0: samopal...
1: Takže já jsem měl vojnu doma do 19.
0: Takže víš, že když máš třeba samopal nebo jakoukoliv zbraň a vystřelíš z ní, ano. Tak se stane něco.
1: Ano.
0: To něco je zpětný ráz. To znamená, tak jak ta kulka startuje, tak pochopitelně vytvoří nějakou kinetickou energii, která ti, když si dáš blbě tu zbraň do, když si ji nevopřeš do ramene, tak dostaneš takovou mordu do ramene, že ti málem upadne.
1: Mm-hmm.
0: To je známý jev. Proto třeba pro přesnější střelbu se používá ne dávka, jak by se dalo předpokládat, ale buď krátkými dávkami, anebo jednotlivými pály, jo?
1: Hranami. Mhm.
0: To znamená, že můžeš přepínat na dávky, anebo můžeš přepínat jenom jako co zmáčnutí kohoutku, to výstřel.
1: Mhm. Jasně.
0: Tak. Ruská útočná zbraň A545 ráže 5,49x39 mm je revoluční konstrukce. Na A545 najdeme dva plynové kanály nad hlavní a dva písty, které se při výstřelu synchronizovaně pohybují v opačném směru. Výsledkem je vyšší stabilita zbraně, zvláště při střelbě dávkou, což se projevuje zvýšenou přesností zásahu. Samozřejmě se jedná o poměrně složitou a drahou zbraň, kterou většinou používají pouze speciální jednotky ruské armády. Tady je stream, jak s tím borec spálí a vůbec se mu to nehne, jo? Takže to zase někdo přemýšlel v tom Rusku, co?
1: No já už se na tu zbraň dívám, no. Ta vychází asi z koncepce Kalašníkova, ne?
0: Jo, to je vylepšený Kalašníkov, že jo?
1: No. Dívám se na to, no. Jo, jo, jo. Je tady ukázaný, jak s tím střílí kluci. No, ta útočná puška, no obecně, jo, Kalašníkov byl obecně, to je vlastně nejvyráběnější zbraň na světě. A když byli, vím, že když byli Američani v Afghánistánu třeba, tak si kupovali Kalašníkovi. Jo. Jo, anebo na nějakých jako misích, kdy se mohli dostat ke Kalašníkovu, tak je kupovali na černém trhu, nebo protože to byla spolehlivá zbraň, která střílela z vody, z písku, ze všeho, vyklepal z toho a střílel si, jo. To ty americký zbraň. Prostě je... položíš je na písek, zvedneš je a už nevystřelíš.
0: A navíc ta zbraň nerezne, ale pouze koroduje.
1: Ano, přesně tak. A i přes tu korozi vystřelíš prostě.
0: Jo. No.
1: A i klidně dvě dávky, rozumíš?
0: No a když jsme u toho obchodování toho NATO a tvoření těch zisků, tak si musíme trošku nalít čistého vína. To je to, co tady mlátí tou mediální scénou už několik týdnů. A nakonec se to celé rozlousklo přes to předběžné opatření ústavního soudu, které, jak se ukazuje, pomohlo a nepomohlo. Jo? Ono totiž bylo vydáno v souladu s tím, jak to tam bylo jako psané, a bylo tam pouze uvedeno, že vláda má závazek, aby donominovala prezidenta. Víš, kdo to je? To je ten squatter z té Hradčanské jedny.
1: Jo, to je ten. Ano.
0: Jo, to je on.
1: To je on.
0: Jo. Ten přesně to je. Tak nebylo tam nic o tom, že má mít nějakou velkou delegaci, a nebylo tam nic o tom, že má stát v čele té delegace. Takže nevím, jestli to chtěli ty soudci, anebo jestli prostě jenom alibisticky obsali to, o co se tam žádalo. Ale zkrátka dobře, Babiš v čele delegace. Nesouhlas se 70 miliardami eur ročně pro Ukrajinu. Lobbysti hradního pučisty mají po žížalkách, se tu píše. A o tohle tady celou dobu šlo. 70 miliard pro Ukrajinu každý rok. Babiš to chce vetovat. Zbrojní mafiáni ovládající hrad ale potřebují ty obří kšefty. Proto za každou cenu tlačí svoji figurku Pavla, který má za úkol to schválit. Proto musel na summit a proto musel být tím, kdo hlasuje. Proti vládě vlastní země. No asi mají mafiáni tentokrát vážný problém, a proto je celá jimi vydržovaná progresivní smyčka vsteky bez sebe. Vláda jim sahá na peníze všem, od neziskovek přes koupená média až po mafiány. Že bychom kromě článku 63 ústavy začali testovat i hranice velezrady, kde to kromě ústavního soudu jistí senát? Takže oni ho vzali, respektive poletí svým letadlem. To bude pohoda, on se tam poletí. Na večeři bude Babiš s manželkou. On tam někde bude možná prodávat zmrzlinu nebo pár rohlíků třeba, aby se tam dostal. Nebude nikde oficiálně vystupovat, nebude hlasovat oficiálně, což je dobře, protože Babiš bude proti těm 70 miliardám, protože ono by to znamenalo, pro nás, že bychom dávali asi 31 miliard korun tady na, na tuto povinnost. Jako. Takže
1: no,
0: to, aby ten revolving mohl existovat, tak my bychom do něj museli dávat 31 miliard nebo 34.
1: No. A teď si vím, že to má i konotace na účast financování toho ozbrojeného konfliktu, to znamená, aby jsme byli i na blacklistu. To znamená, to je velmi strategické jednání tady toto.
0: Přesně tak.
1: Jo, takže to je jedno s druhým. A ten blbeček, no já když ho vidím, já bych ho tak propleskl, že by nevěděl, která bije. I přes ty jeho gorily, protože to je fakt katastrofa, jo. On se absolutně tímto demaskoval a nejhorší je, že ten úvěr, který se má poskytovat z toho fondu, je nečerpatelný, to znamená, každý rok by tam muselo přitéct těch 71 miliard. To není jednorázová pomoc. To je závazek na, nevím,
0: na neomezenou dobu.
1: Sled, jo. Opatrný úvěr prostě, takže na mezenou dobu, že to se může stát, že to bude výpalný do roku XY, jo. Já jsem zvědavě, jak bude hrát Slovensko, jak bude hrát Maďarsko, protože, jo, ano?
0: Zase ne, to se rozsejpá prostě, to spojení, to je, to fakt musí mít velkou fantazii, aby si domyslel, co říkáš, jo.
1: Jo.
0: Jak máš dlouho puštěný počítač?
1: Já?
0: Aha.
1: Nevím, dlouho.
0: Tak ho prosím tě zrestartuj, buď to hodnej.
1: Jo.
0: Zkusíme to, jo?
1: Dobře.
0: Takže jo, pak zazvoň, prosím tě, jo?
1: Jo, dobře.
0: Dobrý, děkuju. To se někdy právě taky může stát tím, že se dlouho ten počítač nerestartuje a on pak zlobí. Nakonec to známe tady, protože nás to potom také zlobí. Ale bohužel si s tím pak musíme nějak vidět rady. No. Tak, já tady mám článek právě k tomu Volkswagenu. Tak než to Jirka nahodí, jak si prožene tou fází do toho restartu, tak se mrkneme na ten článek, je to z Infovojny, prosím vás. Pro Slovensko jsou zprávy o dalším zhoršování situace v evropském automobilovém průmysle významné aj proto, že automobilky tvoří jeden z hlavních pilierů domácí ekonomiky. To i u nás musím říct. Největší evropský výrobce automobilů Volkswagen podle medializovaných informací připravuje výrazné rozsáhlejší propuštění, než se doteraz očekávalo. V hře má být až 100 000 pracovních měst po celém světě a zatvoreně viacerých výrobných závodů, pričom samotný koncern zprávy priamo nepotvrdil, no priznává, že prechádza zásadnou transformáciou. Spoločnosť sa dostáva pod tlak pre silnejšiu konkurenciu z Číny a aj slabší dopyt na európskom trhu. Na firmu tlačia dovozné clá z USA a aj drahý prechod na elektromobily. Vedenie koncernu Volkswagen údajne pripravuje nový plán ozdravenia spoločnosti. Informuje o tom portál Ostdeutsch Allgemeine s odvoláním na zdroje německého manažer magazínu. Podle informací z prostředí firmy by se přitom počet rušených pracovních měst mohl zvýšit z původně plánovaných 50 tisíc až na přibližně 100 tisíc. Takže o těch 50 jsme tady mluvili. A ono to má být ještě horší. Mně je však jasné, či by se tento cíl mal dosáhnout do roku 2030, alebo v dlhšom časovém horizontě. Ako uvádza zdroj generální ředitel Oliver Bloom, už mal představit základné obrysy plánu vedení o společnosti, přičom konkrétní počet propuštěných pracovníků údajně záměrně nebyl uvedený. Podle rovnakého zdroja se uvažuje o zatvorení 4 výrobních závodů. Ohrozené mají být fabriky Volkswagen v Hanoveri, Zwickau a Emdene, jako i závod Audi v Neckarsulme. Mimořádnou pozornost vzbuzuje právě závod ve Zwickau, který je od roku 2020 zaměřený výlučně na výrobu elektromobilů a ku koncu minulého roka zaměstnával přibližně 8 000 lidí. Zatím však není známe, jakým způsobem by se případné propuštění realizovalo, keďže vo Volkswagene stále platí garancie zaměstnanosti až do konce roku 2030. Součástí připravovaných změn má být podle médií i rozsáhlá reorganizace celé skupiny. Základná značka Volkswagen a divize komponentů by se mohly vyčlenit do samotných společností, co by podle zdroja vytvorilo větší priestor na jejich případné financování prostřednictvím kapitálových trhů. Jde však zatím o informace založené na zdrojoch oboznámených s interními plány koncernu. Volkswagen čelí silnějúce konkurenci čínských výrobců. Podle údajů, které cituje Reuters, čínské značky zvyšují podíl na evropském trhu a zároveň výrazně posilnili aj na domácom čínskom trhu. Volkswagen tam po rokoch na čele klesol za BYD a neskôr až na třetí priečku. Samotný Volkswagen sa k medializovaným informáciám odmietol konkrétne vyjadriť. Hovorca spoločnosti však podľa portálu, pardon, aj podľa podľa portálu potvrdil, že automobilový priemysel prechádza hlbokou transformáciou a doterajší model vývoja aut v Německu, výroby v Evropě a exportu do světa už nie je dlhodobo udržatelný pre všetky značky skupiny. Dodal, že nové clá, rastúca konkurencia a stagnujúce alebo klesajúce trhy predstavujú pre koncern každoročne záťaž vo výške desiatok miliard eur. Predstavenstvo preto pripravilo plán, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť skupiny a do roku 2030 z něj opět vytvořit nejatraktivnější automobilovou společnost na světě. Pre Slovensko jsou zprávy o dalším zhoršování situace v evropském automobilovém priemysle významné i proto, že automobilky tvoří jeden z hlavních pilierů domácí ekonomiky. Ak by se tlak na výrobců v Evropě ďalej prehlboval, přijmu Jiřího. Jiří.
1: Haló, slyšíme se?
0: Dobrý, slyšíme se.
1: Super. Tak doufám, že už to bude lepší teda teďka.
0: Uvidíme. Čtu tady o té automobilce. Prehlboval. Důsledky by mohli nepřímo pocítit i dodavatelé a subdodavatelské firmy působící na slovenském trhu. Zhoršující se situace sa pritom prejavuje aj v strmom poklese hodnoty akcií nemeckého koncernu. Ako si môžete prečítať v komentári analytika XTB Ondreja Greguša, cena akcií Volkswagenu sa tento týždeň dokonca prepadla na najnižšiu úroveň od roku 2010. No a potom môžeš klidne investovať do čehokoliv, co je, a teď si čteš, jo, teď si čteš a hned ti tady tohle to čteš o Volkswagenu a vyskočí ti tady reklama na omoda.jajko.cz. Nové Jajko 5, stylový design, 540 stupňů kamera a panoramatická střecha. Jajko 5 je připraven na vaši jízdu. Hned otevřeš, kupuješ, tady. Čína jim tady vypálila rybník. Tak oni místo toho, aby se naučili, jak si vyrábět levnějc, tak tady začali prostě řešit strašné věci. Jo. A když jsme u toho, tak elektromobilita a tyhle ty všechny věci, to nebylo jen tak. Já mám tady, my už jsme se o tom bavili, jo, ale zase jeden člověk zase popracoval a přinesl do, teď řeknu hned, kde to řek, hned jak to najdu. Už se blíží, Rusko, to je jasný, jenom kvete. No, už to bude. Robert Fico, tam si uděláme můstek, chviličku. Víš o tom, že Varšavská smlouva zanikla před 35 lety, pak politici rozpustili v Praze?
1: Přímo v Praze, jo.
0: Přímo v Praze se to...
1: 35 let, to znamená, to je...
0: Dlouho, viď?
1: 1990 teda. Tak 1991, je to tak?
0: Jo, mělo by tak být. Robert?
1: No celkově ten přechod od 80. od 89. roku do 93. byl takový, já jsem byl malý dítě, jo, tak já to jako nepamatuju, ale ty bys tomu určitě něco řekl, jo.
0: Já to vím, týká, já jsem se budu vzat flintu i výzbroj. Mundur jsem odevzdal. Jo. No jasně. Jsem byl vojákem Varšavské smlouvy, ne? Ne, tak... Ale poslouchej, Robert Farle, německý daňový poradce, právník a politik, v spolkovom sněme pomocou kalkulačky popravil klimatické náboženstvo. Ovzduší se skládá 78% dusíka, 21% kyslíka, 0,4% CO2, z toho 96% produkuje samotná příroda. Zo zvyšných 4% CO2 způsobeného člověkem připadá na Německo směšných 1,76%. Po prepočtě to znamená, že německý vplyv na celosvětový obsah CO2 je... žádná celá 0,00028%. To znamená, že to je 28 miliontin procenta. Jo? A kvůli tomuto číslu má Německo nadělej ničit svůj průmysl, nechat explodovat ceny elektriny, vyháňat pracovné města do zahraničí a obětovávat blahobyt pracujícího obyvatelstva? Pýta se tento Robert Farle. No, už to tady někdo taky argumentoval, že v podstatě to jsou totální nesmysly.
1: Já jsem dokonce viděl v nějakém mezinárodním parlamentu, kde byl vědec a ptal se lidí, těch politiků, jestli ví, jaký je obsah CO2 v atmosféře. No. Ptal se asi 10 lidí a ani jeden dement neřekl to správně. A pohybovali se od 5-10% obecně. Jo. Přitom je to učivo základní školy. Jo. Tady toto. To jsme se učili někdy, já nevím, v přírodopisu nebo někde tak.
0: No,
1: to je katastrofa, jo.
0: No a tak víš co, oni o tom rozhodují a vědí úplně kulový, jo. To je bohužel to směšné, nebo to strašné. Teď nevím přesně, jak to nazvat, jo. Ale já jsem
1: no
0: tady...
1: Viděl jsi to... No jenom rychle skočím do řeči. Viděl jsi to prohlášení toho Bartoše, předsedy Pirátů, že řekl Macinkovi, ať zastropuje...
0: Jo, teploty.
1: V tom horku... To jsem říkal, ještě větší dement, než jsme čekali, jo, protože to snad nemyslí už vážně, jo.
0: Ne, tak to byla,
1: Je.
0: to bylo jako, že když zastropovali ceny pohonných hmot, takže by mohli zastropovat i tohle, ne?
1: No, nevím, já se, jako on se tvářil dost vážně, jo, takže mě to jako na vtípek nepřišlo, jo.
0: No tak třeba byl
1: Ale
0: jenom zhulenej, to je v pohodě. Nebo vypráškovaný.
1: Já bych ho dal jako švejka, aby ho subordinovali za blbost prostě.
0: Ne, to bychom museli živit, kripla, to radši ať, víš co. No.
1: Ale neřekl jsem kde, rozumíš? Třeba to na Sibiři.
0: No tak, víme, že když jsme tady mluvili o tom, že vzniká spojenectví čtyř velkých gigantů vojenských, kteří pravděpodobně osvobodí svět od satanismu, pomlčka nacismu, tak já jsem do toho zahrnul KLDR. Jo?
1: Mm-hmm.
0: Víme, že Severokorejci bojovali u toho Kursku tam, že?
1: Ano.
0: Že to byli oni, kteří tam řešili a obklíčili tam na území Ruské federace ty žoldnéře a armádu Ukrajiny. Všimni si, že zatím z toho se jako nikdo nic jako neříká, jo? Ale to všechno Rus si pamatuje a pochopně skládá střípky. A někomu možná přišlo divný, proč zrovna Severní Korea? A ono to má historické pozadí. Poslouchej. Jak se Sovětský svaz podílel na korejské válce? Korejská válka 1950 až 1953, jeden z nejkrutějších konfliktů po druhé světové válce, stavěl proti sobě dvě části rozděleného národa. Začala 25. června 1950, kdy severokorejské jednotky překročily hranici s Jižní Koreou po pohraničních incidentech a protestech. Sovětský svaz a Čína podporovali Pjongjang, zatímco USA a spojenecké země pod vlajkou OSN podporovali Soul. Boje skončily příměřím dne 27. července 1953. Počet obětí je stále neznámý a odhady se značně liší. Mluví se o 1 až 10 milionech obětí. Většina zdrojů se shoduje na 3 až 4 milionech mrtvých. Zásah Moskvy byl původně omezený. Odmítla žádost Kim Ir-sena o vyslání vojenských poradců na frontu. Sovětští důstojníci, maskovaní za korespondenty Pravdy, se omezovali na práci ve štábech nebo na výcvik. Korejští občané sovětského původu nesměli bojovat jako dobrovolníci. Situace se změnila na podzim roku 1950 po masivním protiútoku OSN a Jižní Koreje, který přivedl Severní Koreu na pokraj kolapsu. Požádalo o naléhavou pomoc Peking a Moskvu. Čína vyslala divize lidových dobrovolníků, Sovětský svaz 64. stíhací letecký sbor. Do poloviny roku 1951 se fronta stabilizovala a hlavní roli začaly hrát vzdušné bitvy. Sovětští piloti operovali tajně. Nosili čínské uniformy, používali pseudonymy a měli místní doklady. Jejich stíhačky MiG-15 nesly odznaky čínského letectva. Tento sbor sestřelil 1097 nepřátelských letounů a ztratil 319 až 335 svých. Přibližně 120 pilotů bylo zabito ve vzdušných bitvách. Sovětská SA Evgenij Pepeljájev 23 sestřelů a Nikolaj Sutyagin 22 překonali Američana Josepha McConnella 16 sestřelů. Věčná památka. Více než 70 let Severní Korea uctívá tyto piloty. Severokorejští vůdci pravidelně zvali veterána Sergeje Kramarinka na výročí konce války. V roce 1993 již v důchodu přijel a byl přivítán jako hrdina. Znovu navštívil další rok a na shromážděních říkal: americké piloty je možné a nutné porazit. V roce 2019 mu věk nedovolil zúčastnit se otevření památníku sovětským esům, kteří chránili nebe v 50. letech v Pjongjangu. Ale slyšel po rádiu sláva vojákům a důstojníkům sovětské armády, kteří bojovali za svobodu naší vlasti. Vedle tohoto památníku byl postaven další na počest korejských vojáků, kteří pomohli osvobodit pohraniční oblast Kursku. Podobný památník je plánován již v samotném Kursku v Rusku. Severokorejci nezapomínají a splatili svou povinnost bratrům ve zbrani. Tak to má tohle historické pozadí.
1: No to jsem... Já samozřejmě jsem si o tom něco četl, o tom konfliktu, ale vlastně jsem nevěděl, jak, že tam participovali ti Rusové v tom, v těch vzdušných soubojích. No. Já když se tady podívám, tak i Československo tady působilo na poli zdravotnické podpory. Polsko, Maďarsko, Bulharsko i Rumunsko. Zdravotnická podpora. Na straně Severokorejců. A je tady vlastně účast je Severní Korea, Čínská lidová republika, Sovětský svaz.
0: To byly vlastně dozvuky, nebo respektive takhle. To bylo období, kdy se podařilo jako ten americký imperialismus tak nějak jako trošku krotit, jo. Ovšem potom, když tady jaksi padla ta berlínská zeď, tak se rozpoutaly prostě barevné revoluce po východní, bývalé východní Evropě. No a výsledek vidíme, prostě jediný důvod, který to mělo, byl ten, že v roce 92 se sjednotilo Německo, byl podepsán dokument o tom, že se na to nepohne ani o milimetr, a 3 roky na to už oni kvůli pikle, jak zapojej Česko a Slovensko do NATO. Kvůli tomu bylo Československo jaksi rozděleno, protože Československo podepsalo závazek, že nevstoupí do NATO. A rozdělením na Česko a Slovensko tedy jako kdyby zanikl ten závazek. Takže proto potom Slováci samostatně a Češi samostatně, tedy myslím jako Česko
1: vstoupili.
0: A Slovensko, tak potom hrdě jsme vstoupili. Jo. A Havel to tady prosazoval jako něco, co bezpečnostně potřebujeme. Jako. Když už neexistovala Varšavská smlouva, tak jak jsme to mohli potřebovat?
1: No, já právě, že dívám, kdy jsme jo, v 99. roce jsme vstoupili do NATO.
0: No. Takže 7 let potom, co se ten závazek podepsal, že? No. Takhle. Aby to nevypadalo jenom jako, že se odehrávají velké změny, vlastně, jak bych to vyjádřil? My jsme se minule bavili o tom, že vlastně nejvyšší mandatorní zástupce nebo zástupce s nejvyšším mandátem BRICSu byl na Slovensku, jednalo se a podepisovalo se. Shodli jsme se na tom, že to, co tam bylo ujednáno s Robertem Ficem, je měkká verze která odstartovala přistoupení Slovenska a možná dalších zemí k BRICSu. To, že nepoletí takhle. To, že poletí, ale nebude jednat, to jsem řekl špatně. A proč neměl letět prezident do Ankary? A pokud tam poletí, tak poletí jedině a pouze jako někdo, kdo tam teda bude, ale nebude mít žádné oficiální mandáty. Mm-hmm. To je neskutečně důležité, protože to, co tady prováděla Fialova vláda, to, že tady máme prostě nějaký zbrojaře,

0: Brixem. Škrtli bychom si úplně možnost vrátit se k ruskému plynu, k ruské ropě. To bychom si úplně škrtli. Takže pokud tady máme nějaký debily, který pochybují o tom, proč by tam neměl ten Pavel bejt, jo, tak to je přesně ten důvod, proč tam neměl bejt. Protože jako vygumovanec zelený a vlastně vrchní vlastizrádce, tak by prostě on to podepsal. Takže Babišova vláda to asi nebude chtít podepsat, tak to nepodepíše. A těch 35 lobbystů, který tam on veze, aby tu kořist, kterou budou vytvářet v potu a krve tváře evropští občané, tak aby si tam zase zbratřený jaksi zbrojaři, tak aby si tam rozdělili. Takže to je to, proč on tak mocí mermo se tam cpe a chtěl být vedoucím té delegace. A to je to, čemu Macínka s Babišem zabránili, jo. I přes rozhodnutí toho ústavního soudu. Povídej.
1: Ne, za mě to udělali dobře, možná měli přitvrdit v tom osočení toho soudu, udělat si ten právní rozbor, možná to bude mít ještě do hru, až se vrátí z Ankary, jo, ale ta Ankara je 6-7, že, mám pocit.
0: Ano.
1: No tak do té doby se ještě spoustu věcí podle mě stane, protože já jsem viděl jsem se střih z nějaké televize, kdy nějaká blondýna měla telemost až na Hrad, a povídali si s panem naším hlavním generálním prezidentem, předsedou Spojených států evropských a bavila se a jako dávala mu takové otázky, no a vy jste s panem Babišem jako nemluvili o tom, on říkal nedám, jako bylo to tak udělaný ten rozhovor, aby to bylo návodně, aby zase ukázali, že Babiš je dacán, že není schopný vlastně dodržet žádný slib, že nedrží, jako bylo tam výrazně manipulováno s tím obsahem, co se říkalo, co se neříkalo, takže tady je veškerá snaha i těch mass médií očernit vládu ze špatných kroků, jo. Ale když se podívám na nějakou diskuzi pod ty příspěvky na sociálních sítích, tak téměř všichni jsou za rozhodnutím vlády a všichni to kvitujou. Takže doufejme, že zdravý rozum zvítězí a že se podaří prosadit to zrušení toho úvěru a těch závazků, no, nebo minimálně jako seškrtání, nebo aby to neprošlo prostě.
0: Já tady mám, jsem to chtěl jako pustit a ono to je právě to, o čem mluvíš, jo, a mě tam něco do toho něco mi tam člověče hraje, nevím co, musím se na to podívat. Co je to? Někde mi tady běží něco?
1: Já jsem si tady ještě vyjel, kdybys
0: jo,
1: chtěl.
0: Macínka,
1: můžu
0: počkej.
1: Tady říkat něco? Jo.
0: Počkej, dobrý. Už to mám. Tak vydrž, já to pustím. Protože tady mám z toho deníku N, jak s ním děláte rozhovor, tak tady mám asi minutu a půl nějaké vyjádření jeho, jo. Tak se to pojďme pustit.
2: Vláda hovořila o 7 členem doprovodu. Kolik lidí nakonec pojede? Protože moje poslední informace říkají, že vám dali akreditaci pro 4 osoby, z toho jsou 3 policisté a jeden zaměstnanec vaší kanceláře. Je to tak?
3: No, je to až absurdní, do jaké míry se vláda rozhodla omezit nebo okleštit roli prezidenta, hlavy státu. Objevují se informace, že prezidentská kancelář požadovala 35 míst pro delegaci, je to naprostý nesmysl. My jsme požadovali 7 lidí, já to považuji za opravdu minimalistický tým, to složení mělo být z odboru zahraniční politiky, tedy lidí, kteří se tomu přímo věnují, protokolu a komunikační. Vláda se rozhodla tak, že nám dala prostor pro 1+4 a z toho, jak jste řekla, 3 ochránci. Já samozřejmě ne, ne,

0: budu potřebovat 3 ochránce do jednací místnosti, tam ani nebudou mít přístup, takže tam úplně v klidu stačí jeden člověk. Ale vláda dokonce se rozhodla jmenovitě, kdo bude ten plus jedna. Místo toho, aby nám tedy, když už se rozhodla to takhle okleštit, tak dala možnost, aby si prezident sám stanovil, koho si vezme sebou, tak nám to takhle přímo předepsali. Já to opravdu považuji za bezprecedentní chování.
1: To je ale hrozný. Oni mu nedovolili sebou vzít asi Koláře, ne? Nebo koho? Toho lobbystu s těma zbraněma dalšího.
2: No, ne, dobře to udělali, jo. Měli mu říct, poletíš sám, zabrečíš si to a nikam tě nepustíme. A můžeš si tam přesně prodávat párky nebo popcorn před sálí, jo. To je blbeček, že mu není rovno, jo.
1: No ale počkej, povídej.
2: Ono to má návaznost, já jsem si totiž tady vyjel informace o Čechoslova Group, to CSG Michala Strnada.
1: No.
2: Jo, takže to totiž s tím úzce souvisí samozřejmě.
1: Že no jo, tak, takže, hoď to do placu.
2: CFG Michala Strnada je provozně zisková, za prvních 9 měsíců žila 4,5 miliardy eur s čistým ziskem 513 milionů eur. Co se propadlo, je tržní hodnota akcí a ta klesla dramaticky. Výchozí bod. IPO v lednu 2026. CFG vstoupila na burzu Euronext Amsterdam v pátek 23. ledna 2026. Souběžně na Prescott s upisovací cenou 25 eur za akcii, což firmu ocenilo na celkově 20 miliard eur, 607 miliard korun. Prodejem asi 15,2% akcí získala celkem 3,8 miliardy euro, až šlo o největší úpis akcí zbrojařské firmy v historii. První den akcie vystřelily o 31,4% na 32,85 eura a tržní kapitalizace překonala ČES, a CSG se stala nejhodnotější firmou v Česku. Stanovnění se zdvojnásobilo na 37 miliard dolarů. Propad. Pak přišel obrat. V březnu akcie sklouzly pod upisovací cenu 25 euro a od vrcholu přesvědčily výsledky ani za rok 2025, zejména v segmentu malorážového střeliva. Zlomovým momentem 4. květen, kdy vyšla zpráva short selling firmy Hunter Brook zpochybňující výrobní kapacity CSG. Akcie se intradenně propadly až o 26%. V polovině května se titul ztrácel od lednového debitu zhruba o polovinu hodnoty. Strnad tvrzení v Hunter Brooku označil za naprosté nesmysly a uvedl, že investoři firmu podhodnocují. Aktuální bilance. Dle čerstvého článku ve Forbesu akcie propadly na 13,46 euro, což je hluboko pod lednovou cenou a je to zhruba propad minus 46% od upisovací ceny a asi 59% od vrcholu z prvního dne. Takže jo, tak pak je tady ještě další jako bla bla bla. Zhrnuto jedním číslem, od vstupu na burzu ztratili akcie CSG přibližně 45 až 50% hodnoty. Kapitalizace zhruba o 250 milionů korun. Přestože biznisově firma dál roste, nedávno například vstoupila do zbrojovky Hinterberger Defense System s 49% podílem. Takže toto je ten důvod, protože v roce 2025 kdo byl u Pádla? Že jo? Fiala a jeho dacani, že jo? Takže proto měl tak dobrý zisky. Protože tam ty kšefty jeli, že jo?
1: Tak, tak.
2: A teďka se mění se vláda, mění se zahraniční politika, takže bylo potřeba tady tyto kluky, aby měli na kafe je trošku zase pozvednout, že jo. Abdola, dodali by se jim. Jako ber to tak, že to je firma, která vydělává jako neskutečný peníze. Tak jako, jestli byli oceněni víc jak ČES a kolik ČES zaměstnává lidí a kolik má všude jako majetku a všeho, jo. To je tak přefouknutý, jo. Toto je, to potřebovali vyprat peníze ve velkým, jo.
1: No samozřejmě.
2: Jo. A potřebujou vlastně mít opodstatnění pro tady to manipulování s tím majetkem a tady to jde vidět, že nebo vstoupili do rakouské zbrojovky s podílem 49%, jo. To by možná bylo dobré, kdybychom si pak ještě udělali tu rešerši na ten CSG holding, co vlastně všechno jako vlastní a nevlastní. Jo.
1: No,
2: Jenom tak jako bajvočko.
1: můžeme to trošku to propojit. Ty jsi tady říkal, že začínají vyplouvat informace na začátku pořadu. Hodně zajímavé informace se začaly psát na Seznam, jak se to jmenuje, nějak Media, počkej, Medium, na Seznamu, to je blog, že jo. Začal tam fungovat nějaký bloger Paukner. To je pseudonym. Pod tím pseudonymem existují nějací lidé, investigativci, kteří začali tahat informace na světlo boží. Jo. Různé typy informací začali zveřejňovat vlastně. Tak tedy ten Paukner, jo, takhle. A je zajímavé, že místo, aby média chytla ty informace, které jsou velice závažné, jo, korupční a tak dál, tak média nejvíc řeší, kdo je ten Paukner, jaké osoby tam za nima stojí, jo? Kdo to je, co to je za lidi. Čili to je normální mediální rozvědka.
2: Ano, ano. Tady
1: Paukner.
2: o veřejnoprávních médiích se nedá vůbec mluvit, jo?
1: Přesně tak, Paukner. Propojení armády, zbrojařů a Pražského hradu je naprosto extrémní. S hradem se také úzce pojí mediální scéna. Posuďte sami, tady jsou data. Jako vždy nečekám nic jiného než naprosté mediální ticho. Pražský hrad a armáda pořádají plesy za peníze zbrojařských firem. Investigativní bloger Tomáš Paukner odhalil extrémní propojení mezi hradem, armádou a zbrojaři. Příspěvek s kompletními důkazy zveřejnil na Facebooku. Níže přinášíme shrnutí. Existují dvě významné společenské akce, o nich se ve veřejných registrech nedozvíte téměř nic. Ples hradní stráže a reprezentační ples armády České republiky. Obě akce organizují firmy s neprůhlednou strukturou. Účastní se jich nejvyšší představitelé státu, kanceláře prezidenta republiky, ministerstva obrany i velení armády. Hlavními sponzory jsou přitom velcí zbrojaři a dodavatelé státních zakázek. Na plesu hradní stráže letos opět zavítal prezident Petr Pavel. Hlavním sponzorem byl Michal Strnad prostřednictvím svých firem Tatra Defense, Tatra Trucks a PP Partners. Dále přispěli společnosti Colt, CZ, STV Group, Techniserv, Astona a Koutný SRO. Tedy dodavatele uniform a výstroje pro armádu za stovky milionů korun. Podobný obraz je i na reprezentačním plese armády České republiky. Mezi sponzory nechyběla opět Tatra Trucks, STV Group, Selier a Belot, Pramacom, HT, ani firma Trade Fides, která byla v minulosti opakovaně obviněna z uplácení úředníků ministerstva obrany. Řada těchto firm získává státní zakázky za miliardy korun a některé z nich aktuálně prověřuje vojenská policie. Přesto hrad a ministerstvo obrany nechávají celé akce s cenou přes 4,2 milionu korun za jeden večer platit právě těmito firmami. Prostory Pražského hradu jsou navíc poskytovány zdarma. Zatímco v jakémkoliv jiné oblasti by takové propojení politiky, armády a biznisu vyvolalo obrovský skandál, zde panuje naprosté mediální ticho. No a o tom to je.
2: No, myslíš si, že je to ten střet zájmu tady v tomto případě?
1: Ne, to má jenom Babiš.
2: Aha, ne, já jsem se lekl, víš.
1: Ne,
2: to tak znělo. Toho, jak
1: Jirko,
2: to...
1: já vím, že to tak znělo, no, ale musíš to trošku vyfiltrovat, jako ty máš v hlavě to schéma, rozumíš? Ty máš v hlavě schéma podezírat prezidenta z nějakých nekalostí a to ti úplně zamlžuje obzor prostě. On je jako křišťál, jako křišťálová koule. Nebo možná jako, jako přegumovaná jako koule. Nebo má vůbec vygumovanou kouli. To já už teďko nevím.
2: No, no. Minimálně prostě.
1: No rozhodně
2: má
1: hrát.
2: Má ty uši, aby se mu nerozpadla hlava.
1: Rozhodně hrát ovládli zločinci. To si musíme prostě říct naplno, jo.
2: No to tak je. To je prostě jasný.
1: Zatímco všude no. Jinde by to byl střet zájmů, tak tady je to pěstování jakýchsi dobrých vztahů. Ne?
2: No ty... No, já se dívám na tu strukturu, člověče, těch firem, co patří do té značky CSG, toho Strnada.
1: No.
2: Vyjelo mi, víš, kolik mi vyjelo? 36 vlastně těch firem v podstatě.
1: No jo. Ale víš co, tak chápeš, proč se musí udržet ta válka na té Ukrajině?
2: Ano, protože je to biznis prostě.
1: Kolik takových uskupení existuje? A to kvůli ním, pro tyto on tam se prostě probojovával, aby tam byl a podepsal to ten závazek a podepsal finanční toky na příštích x let pro tyhle ty militaristický parchanty.
2: Ano. No já když se tady podívám, tady jsou nejen firmy z České republiky a Slovenské republiky, ale jsou tu i, je tady Španělsko, Rakousko, Polsko, i USA, Itálie, UK, to znamená Anglie, USA, další Itálie, dokonce tady nějaká Indie, podniká, to je pro indický železnický trh. No a pak ještě Maďarsko. A u Maďarska je tady integrace HIMARS, obranného průmyslu podíl na výrobě vojenských vozidel s integrací HIMARS. Souvisí s transakcí 41G Space a Defense Technologies. To znamená, to je chobotní jako...
1: Jako prase.
2: Snaží se nadspat úplně všude. No a ty... Takže to je prostě zbrojařský...
1: Moloch.
2: Konglomerát.
1: Jo. Tady poslouchej, jo. Do té Ukrajině je všechno v pořádku, že jo, pochopitelně. Až na pár...
2: Samozřejmě.
1: Až na pár detailů, jo. A teď hlavně, pokud jste z Pardubic, tak tyko zbystřete. Banderovský pochod v centru Žitomiru, který je od roku 2022 oficiálním partnerským městem Pardubic. A věděli jste, že jen v samotném Žitomiru je nejméně 11 ulic pojmenováno po představitelích OUN a UPA v čele se Stepanem Banderou a Romanem Šuchevičem. Tak teď už to víte. Ulice Stepana Bandery, ulice Romana Šucheviče, ulice Jevhena Konovalce, ulice Vasila Kuka, ulice Oleny Telihy, ulice Oleha Olžiče, ulice Mikoly Ciborského, ulice Mikoly Kapustianského, ulice Tarase Bulby Borovce, ulice Ulasa Samčuka, ulice Mikoly Velichivského. Představte si, že by v německém městě Selb, které je rovněž partnerským městem Pardubic, existovala ulice Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera, Josefa Goebbelse nebo hrdinu Waffen SS. Co s tím budou ty Pardubice dělat, člověče? Takový slušný lidi tam žijou. Tady jsou záběry z toho pochodu, že jo, nesou tam toho Banderu, uctívají ho tam. No ale to není jenom o tom jednom městě, že jo, to je o celé Ukrajině, ne? Tak teďko se tady diskutuje odebrání v podstatě řádu Bílého lva, který udělil Miloš Zeman, bohužel, nechápu proč, co do toho manévrovalo, Zelenskému. SPD navrhuje odebrat. Macinka je proti tomu, protože protokolárně to nelze odebrat. Lze to pouze snad jen soudem a já nevím, jak složitě. No, ono po rozhodnutí, že vlastně teda jako to byl Zelenský, který nechal odprásknout Nord Stream, už konečně oficiálně potvrzeno skrze vyšetřování německé jurisdikce. No tak se ukazuje, člověče, že něco asi na těch žblebtech na tom svobodném vysílači asi něco bude pravdy, člověče.
2: No a teď si vem, kdo vlastní kdo vlastnil ten Nord Stream, jo? Tam je 51% vlastnilo Rusko, Gazprom, a pak 15,5% Wintershall DA, to je skupina BASF, to znamená Německo, pak je PEC
1: IG Farben, pozor, to je IG Farben.
2: 15,5%, no, jasně, IG Farben, jasně, 15,5% Německo, PEC Infrastruktur a E.ON, později Uniper, to znamená taky Německo, pak je Nederlande, Gas Unie, to je 9%, Nizozemsko a ENG, dříve GDF Suez, a to je 9% a Francie. To znamená zásadní Francie, Nizozemsko, Německo nacistický režim.
1: No jo.
2: Mimo jiné. A Rusko.
1: Na tím zamyslíš, způsobili škody velkých rozsahů, protože to, že všichni nám musí nakupovat ten drahý plyn, pochopitelně ty důsledky jsou obří. Ale musíme si položit jednu otázku, jo. Proč se neotevře druhá trubka, která je v pořádku? Oni zatím vyšetřují. Oni to vyšetřují jako by škodu na majetku, jo? To je jasný. Ale kdyby se chtěl odebírat plyn, tak mají druhou trubku, že jo?
2: Mají Nord Stream 2 a ten byl vlastně dokončen v roce 2021 a nebyl nikdy spuštěn.
1: Znamená, že Evropa sama sobě zakázala odebírat plyn.
2: No a Nord Stream 2 AG se sídlem v Cugu, což je v Německu, 100% dceřina, ne, to je rovněž 100% dceřina společnost Gazpromu. Však podílelo. No, takže tam je i vlastně tam hráči OMV, NG, Uniper a Shell ještě. Navíc Shell je taky Nizozemsko. Takže zastavení certifikace v únoru 2022 a Nord Stream 2 se ocitl ve švýcarském insolvenčním řízení. Ale.
1: To je totiž ten důvod. Co to čtu?
2: Únor 2022 nezačala náhodou vojenská operace v únoru?
1: Začala.
2: To je alečka.
1: Prosím?
2: To je mi ale náhodička. Říkám, to je mi ale náhodička, že zrovna tady se
1: takže on ale nejdřív byl v insolvenci a pak ho vyhodili do povětří.
2: No ale to je dvojka, já se bavím o dvojce.
1: Jo, dvojce. Ta, která nebyla jo. nikdy spuštěna.
2: Ano, ano, ano.
1: No tak proto asi nemůže být spuštěna, protože je v insolvenci.
2: No. No jo, no.
1: A tam je, tam je to... majoritně, kdo je tam majoritně to?
2: Tam je pět evropských, tady je Nord Stream 2 a G je rovněž se sídlem v Cugu, je v prvním případě, je to akcionářská, je to 100% dceřiná společnost Gazpromu. Pět evropských energetických firm, Engie, OMV, Shell, Uniper a Wintershall, se však podílelo na financování zhruba poloviny nákladů projektu formou úvěru. Každá cca 950 milionů euro, aniž by drželi akciový podíl. Tomu zabránili obavy z amerických sankcí. Po zastavení certifikace v únoru 2022 se Nord Stream 2 AG ocitla ve švýcarském insolvenčním řízení.
1: No, takže oni dvojku vlastně zlikvidovali papírově. Soudně,
2: papírově, ano.
1: A jedničku tu odstřelili. Jasný.
2: Mhm. Mhm. No. A shodou okolností v únoru 22, že jo?
1: No, to víš, pracovali na tom dlouho. Takže Rusku došla trpělivost a spustili masivní údery na Kyjev.
2: Ano.
1: Kličko označil dnešní útok na Kyjev za nejmasivější. Zasaženy byly vojenské a průmyslové objekty. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko zhodnotil rozsah dnešního ruského odvetného úderu na vojenské objekty v ukrajinské metropoli. Informoval o tom na svém kanálu na Telegramu. Šlo o nejmasivnější útok. Na město byly vedeny údery balistickými raketami, střelami s plochou dráhou letu a bezpilotními prostředky, uvedl Kličko. Mezi zasaženými cíly byly tyto objekty. Společnost Radionix SRO, klíčová vědecko-výrobní základna, která vyrábí řídící systémy pro rakety Flamingo, Firepoint a Neptun. Podle uvedených informací má produkce tohoto podniku přímý vliv na bojové schopnosti ukrajinského letectva. Vědecko-výrobní společnost Action Avia SRO, jeden z hlavních podniků ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu, dodává ukrajinským ozbrojeným silám bezpilotní prostředky typu Liuty, Magura, UA a další drony. Státní podnik Antonov, jedna z nejdůležitějších výrobních základen v zemi, zabývá se vývojem a výrobou pilotovaných vojenských letounů a také montáží bezpilotních prostředků Liuty. Akciová společnost Kyjevský radiový závod a Trimen Ukrajina SRO. Podniky podílející se na modernizaci zaměřovacích systémů pro všechny typy tanků a bojových vozidel pěchoty a na výrobě dílů pro obrněnou techniku i drony. Jejich produkce má přímý vliv na bojové možnosti systému protivzdušné obrany, prostředku radioelektronického boje a letecké techniky. Kyjev 25 PV Group Ukrajina, závod vyrábějící softwarové a hardwarové prostředky pro komplex radioelektronického boje Lima. MLP Čajka, dopravně logistické centrum využívané ke skladování bezpilotních prostředků dlouhého doletu, munice a techniky dodávané ze zahraničí. Grand Terminal SRO, sklad pohonných hmot a maziv, který zajišťuje dodávky paliva pro vojenské jednotky, kyjevské posádky a útvary ukrajinských ozbrojených sil. Kromě toho měly být zasaženy také plynárenské distribuční stanice v hlavním městě a regionu a vojenská letiště v Dněpropetrovské, Poltavské, Čerkaské, Černíkovské a Kyjevské oblasti. Tým to tam vymydlili, co?
2: No. Já si myslím, že oni ví, kam mají udeřit, jo, a že to byla taková, úvodní tvrdší úder.
1: Jo, že jim naznačili.
2: No. Jak to může vypadat?
1: Jo, jo.
2: No, už by to mohli kluci. Já si myslím, že během prázdnin se to tak nějak hezky... Protože já jsem viděl nějaký záběr, jaký... Cože? Vypadá?
1: Že jsi zase vypad na chvíli.
2: Ale mě to tady vůbec nic nedělá.
1: No dobrý, už seš v éteru.
2: Už jsem zase v éteru. No, jenom jsem chtěl říct, že viděl jsem nějaký záběry těch zásahů a to teda bylo na rekonstrukci ty areály, teda na plnou rekonstrukci. Ale ty, vem si to, jak ten Kyjev bude poničený absolutně, jo, to...
1: No ne, tak jak vidíš, tak to měli dobře zmapovaný a prostě oni je totálně jakoby zlikvidujou, prostě chtěli to, mají to. No a teďko pochopitelně začnou tam, no a pak se soustředějí na všechny, kteří chtějí nahradit tu výrobu tady a různě po té Evropě, že jo, tam teda ty cíle jsou asi jasný, no ale půjdou od těch dodavatelů, tak tam začnou, že? Čili oni ty Ukrajině úplně zameze jakýkoliv přísun materiálu a tak, jak se nechali slyšet jak Medveděv, tak Sergej Lavrov, tak prostě jsou blízko tomu, že budou muset Ukrajinci přijmout všechno. A tady mám ještě k tomu jeden článek, který říká, a to vůbec není nezajímavé, nevím, si to říkala...
2: Jako myslíš všechno z pohledu požadavku Ruské federace?
1: Všechno z pohledu požadavku Ruské federace, protože oni neustoupí ani opíť. A... Počkej. Oni chtějí vytvářet zóny bezpečnostní. No a to bude znamenat další ztrátu jaksi území, jo. Tady to k tomu není, počkej, já se to jenom najdu. Takže vůbec se s nima nemažou, jako už to bylo zapotřebí dávno, silovčici to říkali dávno, no tak už na to došlo, tak prostě Ukrajina bude rozsekaná na padrť. Budou mít, co chtěli. Jenom k té Varšavské smlouvě, jo. 1. července 1991 politici v Praze podepsali protokol o definitivním ukončení platnosti vojenského paktu socialistických zemí, zvaného Varšavská smlouva. Naše rozhodnutí je vpravdě historické, neboť se jim loučíme s dobou, kdy byla Evropa rozdělena ideologickou nesnášenlivostí. Komentoval to tehdejší prezident Československa Václav Havel. Pak vznikl v roce 1955 oficiálně jako smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. Ve skutečnosti šlo jednak o kodifikaci poválečného rozdělení Evropy, jednak o upevnění vlivu Sovětského svazu na jeho satelity. Po rozpadu Varšavské smlouvy postupně vstoupily do NATO všechny její členské státy, kromě Sovětského svazu, který zanikl. Přesně to, o čem jsme mluvili, jo. Co oni garantovali, že ne. Tak, čínští analytici označili jasný signál Putina západu, jo. Vydání Military Čína analyzovalo prohlášení ruského prezidenta a dospělo k závěru, že ruský vůdce vyslal západu jasný signál o připravenosti k rozhodným odvetným opatřením. V článku se uvádí, že ruská trpělivost není neomezená a západ navzdory rozšiřujícím se sankcím nadále tlačí na Moskvu. Očekávali, že Rusko časem pod jejich tlakem zkolabuje, avšak předpoklady se již několik let nesplňují. Země se přizpůsobila a právě to vyvolává nespokojenost západu. Sankce nejsou natolik bolestivé, aby Moskva změnila svou pozici, zdůrazňuje se v materiálu. Autor také dodal, že Putin jasně dal najevo. Rusko se efektivně přizpůsobuje v reakci na tlak a je připraveno rozhodně odpovědět, pokud budou porušeny jeho červené čáry. Západ by měl pečlivě přemýšlet před dalšími kroky. Najdu ještě to hlavní. On se k tomu vyjádřil i Robert Fico. Slovenský premiér Robert Fico. Západní svět je dnes prakticky ve válce s Ruskem. Vezmeme-li v úvahu obrovský počet profesionálních placených žoldáků působících na Ukrajině, kteří v současné době obsluhují významné zbraňové systémy používané v tomto konfliktu. Udělejme vše proto, aby se tato situace, která se dnes na Ukrajině vyvinula, nikdy nepřerostla ve větší konflikt. Patřím do velmi, velmi malé skupiny premiérů v rámci Evropské unie, kteří podporují dialog, zatímco většina členských států Evropské unie podporuje válku na Ukrajině. A hlavní prohlášení Zacharovové Marie. Ruská federace bude vést jednání o Ukrajině s těmi, kdo mají skutečný zájem na míru. Moskva nepřijímá vydírání a ultimáta. Ukrajina musí stáhnout vojska z Donbasu, pokud chce dosáhnout urovnání. Ruská federace považuje rozmístění amerických systémů RSMD v Japonsku za krok, který představuje přímou hrozbu pro východní hranice země. Ruská federace přijme kompenzační opatření k zajištění své bezpečnosti v reakci na rozmístění systému RSMD v Japonsku. Kyjev nemá zájem o mír. Západ dal Zelenskému za úkol pokračovat v eskalaci. Kyjev například Západu se snaží zatáhnout do konfliktu nejbližší spojence Ruské federace. USA neinformovali Ruskou federaci o jakýchkoliv změnách svého postoje k urovnání na Ukrajině. Není možné hovořit o vyhlídkách na normalizaci vztahů se Západem. Evropa upadá do militaristického šílenství. Operace 40 dní pekla, oznámená Kyjevem, ukazuje jeho teroristickou podstatu. Zelenský nerozděluje ráj a peklo, ale rozhodně se přiklání k druhému. Ruská federace zohledňuje při vojenském plánování spoluúčast Západu na teroristických činnostech ukrajinských ozbrojených sil. ES se neustále, asi Evropská unie, se neustále pokouší naklonit americkou vládu na stranu požadavku Kyjeva. Tady přečtu jeden bod ještě jednou. Ruská federace zohledňuje při vojenském plánování spoluúčast Západu na teroristických činnostech ukrajinských ozbrojených sil. Tady je to jednoznačně řečeno, jako že prostě vědí a budou s tím pracovat.
2: Je to tak?
1: A mám tady ještě z armádního magazínu.
2: Proto vlastně postupují tak.
1: No, neslyšíme tě. Jiří?
2: Ne, zase to vypadlo, nebo...
1: No, tu větu, co jsi řekl, jsme neslyšeli.
2: No, no, jenom jsem chtěl říct, že...
1: No, a nic, ty, já...
2: Tím, že tam jde vidět, jak poskytují obezřetně, protože sbírají pořád ten důkaz dál.
1: Jo.
2: Ty jsi mě neslyšel?
1: No, něco, no, něco
2: tak, ne. Tak, nedělal. Jo. A ty mě slyšíš, nebo?
1: Slyšíme tě,
2: něco, něco ne. Aha. No tak dneska už asi komentovat. Já nevím, čím to je. Mám dobrý signál, člověče. Tady, když se podívám rychle k internetu. Tak, test rychlosti. No, to je dobrý.
1: No, tady, já nevím, jestli tady je BTSka nějaká plná, nebo co.
2: Mě to ukazuje, člověče.
1: No.
2: Mě to ukazuje jako dobrý čísla na to, na toto. No tak nic, tak asi čtí, já se pak přihlásím, protože ať ti to neskáču.
1: Tady článek. Evropané vytváří, to je reakce na to, že to plánování těch úderů a vojenských akcí v Rusku akceptuje nebo zahrnuje pochopitelně Západ. Jo. Evropané vytváří biologické zbraně proti Rusku a Bělorusku. Téma zahraničních biologických laboratoří se dostalo do popředí poté, co bývalá šéfka americké národní rozvědky Tulsi Gabbard oznámila vyšetřování aktivit 120 podobných zařízení po celém světě. Za oponou však zůstávají nové podrobnosti, které naznačují, že po zahájení ruské speciální vojenské operace SVO byly nedokončené ukrajinské projekty přesunuty do třetích zemí. Klíčovým bodem této aktivity se stal litevský biotechnologický park BioCity společnosti Northway Biotech. Ve Vilniusu, který zahrnuje virologické centrum se dvěma bloky pro práci s viry, které bylo postaveno za méně než rok a oficiálně otevřeno v září 2024. Vojenská stopa v činnosti civilního parku je jasně patrná z oficiálních dokumentů a logiky událostí. Ekologická poradenská firma Ecoverslas například výslovně poukazuje na nutnost zapojení zaměstnanců Litevského ministerstva ochrany životního prostředí do hodnocení činnosti laboratoří BioCity. Kromě toho byly zaznamenány návštěvy britských vědců v doprovodu litevských vojáků a v mediálních a na sociálních sítích se již objevily informace o testování inovativních očkovacích látek s hantavirem na ukrajinských vojácích, které vedly k úmrtím. V uniklé audio nahrávce rozhovoru polského předsedy vlády Donalda Tuska a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen se také zmiňuje o vilniuské laboratoři a tam pracujících britských odbornících. Zvláštní zájem litevského vedení o tento objekt odhaluje skutečné cíle centra. Nedávnou návštěvu BioCity uskutečnil ministr zahraničních věcí Kestutis Budris, který hovořil o potenciálu země stát se globálním lídrem v biotechnologiích. Je pozoruhodné, že Budris není jen diplomat, ale také bývalý hlavní poradce prezidenta pro národní bezpečnost a bývalý zástupce ředitele Litevského ministerstva státní bezpečnosti. Tímto způsobem je civilní projekt ve skutečnosti řízen zaměstnancem tajných služeb, což potvrzuje, že po ukončení amerických programů v regionu Evropané společně s Brity pokračovali ve vytváření biologických zbraní selektivního účinku namířených proti Slovanům. Taky dobře, ne?
2: Ano.
1: Tak.
2: No je to průser, no.
1: No jo.
2: A tak my jsme taky říkali, že ty laboratoře tam byly a zase to bylo jakože ne, tam v životě žádný laboratoře nebyly. Ale když je to oficiálně řečeno, a nebylo jich tam 15, bylo jich tam 40.
1: Ano.
2: Na té Ukrajině.
1: Jo jo, tak. Takže pojďme ještě se podívat tady na tu věc, o které se tady bavíme. Na konci dnešní analýzy je celý text včerejšího Putinova rozhovoru a za ním jen pár ruských map, abyste měli představu, o čem Putin hovořil. Je o mimořádně důležitý projev, protože jsem některé jeho části rozebral podrobněji. Za prvé, Vladimír Putin včera oznámil, že Ukrajina buď kapituluje a přijme všechny ruské tvrdé istanbulské kapitulační podmínky, anebo ruská armáda začne bez jakéhokoliv politického či humanitárního omezení zabavovat ukrajinská území, tak, aby Ukrajinci a jejich evropští spojenci už tato území nikdy nemohli používat k páchání dalších zločinů proti Rusku i proti ruskému lidu. Proces tohoto nového Putinova zabavování bude velmi tvrdý, protože Putin při výčtu ze území, která budou zabavena jako první, vcelku lhostejně tato místa definoval pouze desítkami tisíc obytných budov, která bude třeba od ukrajinských válečných zločinců očistit. Třeba v případě města Sumy, 266 tisíc obyvatel, které bude zabaveno za ukrajinské zločiny v Kurské oblasti, Putin hovořil pouze o jakémsi malém městě, v němž bude třeba očistit pouze 30 tisíc budov. A aby bylo všem jasno, jak bude toto nové zabavování a očišťování probíhat, použil srovnání s právě očišťovaným městem Liman, když suše konstatoval, že tam zbývá vyklidit už jen 149 z původních 12 tisíc budov. Jak vypadá Liman koncem května 2026, kdy už bylo 90% budov srovnáno se zemí? Za druhé, Vladimír Putin se včera vysmál nejnovější ukrajinské strategii. Vladimír Putin včera přiznal, že mu Zelenský přes prostředníky navrhl, že Ukrajina přestane ostřelovat raketami a drony ruské území, když Rusko přestane ostřelovat ukrajinské území a zároveň se obě znepřátelené strany zaváží, že spolu budou nadále bojovat pouze ve čtyřech sporných guberniích Doněcké, Luhanské, Záporyžské a Chersonské. Putin k tomu poznamenal, že žádná podobná dohoda nepřipadá v úvahu, protože ukrajinské útoky raketami a drony působí Rusku pouze zanedbatelné škody a ty jsou rychle opravovány, když to útoky ruskými raketami a drony devastují Ukrajinu v mimořádném rozsahu. Navíc Rusko si je vědomo, že ukrajinská armáda bude brzy bez vojáků a proto má ruský generální štáb v úmyslu místo zkracování délky fronty celou linii, na níž probíhají boje, naopak co nejvíce roztahovat. Vladimír Putin neřekl nic nového. Už 25. června 2026 varoval nejvyšší ukrajinský válečník generál Aleksandr Syrský, že Rusko letos chystá na frontu poslat několik čerstvých divizí a 5 brigád a rozšířit tak frontovou linii, na níž probíhají těžké boje o dalších 160 kilometrů. A že bohužel tak Ukrajině nezbývá nic jiného, než někde sehnat další vojáky a vytvořit z nich další nové brigády. Jinak nebude možné Ukrajinu bránit. Aritmetika současných bojů je podle generála Syrského neúprosná. Ukrajina musí rychle zmobilizovat další vojáky nebo prohraje. Nevím, jestli to máme číst celé, máme docela hodně hodin, takže to je situace, to je stav. To znamená, že prudili Bělorusy, to znamená, naklapali tam Číňani, ty už tam stejně byli. No a už se to chýlí ke konci. Teď jenom o to, jak hodně nakonec bude muset zasahovat v Evropě. Ale jedno je jisté. Jasně. Jedno je jisté. Po Ankaře budeme moudřejší, jestli se rozpadne Evropská unie nebo ne. Protože ano. Ankara v podstatě je záležitost, kdy se spojujou v jedno uskupení programově NATO a Evropská unie. Když si to dáš dohromady, tak to vlastně tak vychází.
2: Ano. A společný pikle vůči Rusku.
1: Jo, a všichni svorně prostě tady proti Rusovi nasazujou kde co. No. Takže Helenka už je nachystaná. Jiří, my se pojďme rozloučit a tam hodím nějakou písničku.
2: Dobrož. Tak přeju krásný léto a mějte se krásně a ať se daří.
1: No, já se omlouvám, dneska to spojení prostě bylo úplně na prd, ale co se dá dělat? My se musíme loučit. Tady z Midgardu se společně s Jiřím s vámi loučí a dobrý poslech vám přeje, jak jinak než Petr Václav.
3: Ještě jednou jsou tvá

Je tu někde telefon. Haló. Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil. A tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Pravej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásky.

0: pokryt.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
0: Agresivní názory to odmítla, ale přišla perlička. Vždy v minulosti do té méně rozvinuté země prosili o investice z vyspělých zemí na obnovu svého průmyslu a všeho ostatního. Když byla schůzka pěti prezidentů Střední Asie s prezidentem Trumpem, tak se dosáhla podivuhodná dohoda, kdy mezi Kazachstanem a Kyrgyzstánem a Spojenými státy se uzavřela dohoda, že v příštích 12 letech budou tyhle ty méně vyspělé země investovat 125 miliard do obnovy průmyslového potenciálu ve Spojených státech. Což je úplně nový, fantastický finanční fenomén. No a jako poslední paradox vidíte, jak se množí úvahy o blížící se obrovské finanční katastrofě, krizi, která má přesáhnout do roku 2008 i rok 1929. A drobně se uvádějí dvě zajímavá čísla. Celkový rozsah dluhu jednotlivých zemí na planetě je 251 bilionů. Roční HDP celé planety je 145 až 150 bilionů. Závěr si, vážení diváci, nepochybně uděláte sami.
3: Pane profesore, nevím, na co se zeptat teď dřív, ale neustálá mírová jednání, ale nic nenasvědčuje tomu, že by Evropa mír chtěla, viz ty dokumenty a to, co se bude jednat teďka v adventním čase. Jak vy koukáte na tyhle ty obchodní tahy všechny, protože válka, vlastně každá válka je obchod, jestli vlastně Spojeným státům skutečně jde o mír a jak to vnímá Evropa? Vítkov, tím narážím na tu schůzku Vítkov, Vítkova, Kušner a tak.
0: Putina. No, první věc, kterou si třeba uvědomit, Evropská unie se propadá do bezvýznamnosti. Všechny ty zuřivé výroky Merce, Macrona, Sternera o významné roli Evropy v příští organizaci světa jsou výkřiky těch, kteří mizejí v historii času. Druhá věc. Nezapomeňte, že již na závěr jednání na Aljašce se nenápadně objevily úvahy o tom, že by měly vzniknout společné projekty mezi Ruskem a Spojenými státy v oblasti těžby surovin v oblasti Arktiky. Především jde o těžbu vzácných surovin a vzácných kovů. A teď najednou vysvítne, že těch pět hodin jednání v Moskvě skutečně nemělo jenom otázku Ukrajiny, nebo otázka Ukrajiny byla méně důležitá, jako domluva o těch klíčových obrovských projektech, které se mají budovat v oblasti Arktidy. Vemte jenom ten obrovský zájem Američanů Arktidu, který souvisí i se snahou získat Kanadu a Grónsko, čímž by získali většinu v skupině 8, která spravuje Arktický oceán. A tohleto všechno je ještě umocněno tím, že Čína vlastní nejenom 70% ložisk vzácných kovů, ale především Čína vlastní 90% technologií na zpracování těch vzácných kovů. No a tohleto všechno se ukazuje jako nesmírně důležité, protože původní smlouva Trumpa a Zelenského o zdrojích Ukrajiny za těch 350 miliard, no tak se drobně ukázalo, že většina z těch 350 miliard
4: 19. a informační nácest. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest.
5: Informační nácest.
4: Zapněte si svobodnou vysílačku. ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
5: Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem.
4: Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
6: A komu tím prospějete, co?
4: Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkými švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na

Takže vás zdravím a vítám, máme tedy pátek 31. července, poslední den tohoto měsíce. Zítra začneme už srpenec, takže Ignácově mají dneska jmeniny, všechno nejlepší Ignácové i na Slovensku. Bořivoj u nás v České republice, Libuša na Slovensku měla včera ve čtvrtek jmeniny a Marty, shodně Česká republika i Slovenská republika 29. Viktor 28. měl svátek jmeniny a na Slovensku Krištof a Jaroslav v pondělí a Božena na Slovensku, takže jim přejeme vše. Nej, doufám. Nuž, koukneme se na to, zdali se na něco koukneme. Chtěl jsem vám tady pustit pozvánku na vlastenecké setkání na zámku v Příčovech, již 8. pokračování, 8. ročník. Jelikož ale mám zaplácený Google, tak to ještě nemám stažený. Před chvilkou jsme přišli domů, takže to ani z telefonu nejsem schopný teď tady nějak vypicnout do počítače. Takže já to jenom připomenu tady z obrázku, já to tady načtu z telefonu, z VK, teda z toho, že ano, z Vašapu, pardon, a koukneme se tedy na zámeckou paní, doktorku Alici Tomkovou, já to tady přečtu od ní, tak se na to koukneme, než se nám pánové přihlásí, vlastenecké setkání 2026, já bych to mohl možná najít i... Dámy a pánové, na Facebooku, že ano, tam bychom se zkusíme zámek Příčovy a Příčovy, zkusíme to takhle, možná už tam paní zámecká dala, protože zámek Příčovy a vlastenecké setkání, už to tady mám, tak si přímo stránky, jsou to udělané stránky na Facebooku nebo zámek Příčovy, ale můžete hledat vlastenecké setkání 2026. Takže abyste si zapsali do kalendářů, dámy a pánové, sobotu 22. srpna letošního roku, tedy 2026, a můžete se dostavit už v 10 hodin, to bude probíhat vlastně zahajování toho dne mší svatou v kapli svatého Vojtěcha, celebrovat to bude monsignor Jan Mráz a koncelebrovat to bude P. Stanislav Zápotocký. Nuž, od 11 hodin už pak začíná celý ten nabitý program toho vlasteneckého setkání, vlastně v tom parčíku, co tam je, takže se od 11 můžete kouknout na celý den, že vás bude provázet tedy Jana Turoňová a hudebním doprovodem bude dále Zuzana Styrská, tu už jsme slyšeli, myslím, minimálně loni, co my jsme tam byli, takže se na to rádi koukneme a zaposloucháme. Ano, a pak budou začínat vlastně ty bloky, nevím, jak to mám popisati, ty panely, takže tam bude moderátorem v prvního bloku Petr Žantovský, téma bude nestrannost, nezávislost, objektivita a vyváženost ve zpravodajství a v publicistice. No, v tomhletom prohněném systému podle mě nemožný úkol, ale budiš. A takže Petr Žantovský si tam pozval hosty Marka Stoniše, to je prý z časopisu To, to byste měli znát, Tomas Kulidakis, jméno mi něco říká, ale vůbec nevím, odkud ten pán je, Petr Štěpánek, mediální analytik, toho bychom měli znát, a Václav Železný, dámy a pánové, bývalý ředitel, majitel televize Nova. No, tak, to bude asi tak do půl jedné, a pak bude přestávečka a od 13 hodin bychom se měli započúvat na ten druhý panel. Ten nese název Příčiny a následky aktuálních válečných konfliktů. Moderovat to bude Stanislav Novotný, bývalý policejní prezident, vlastně druhý prezident České samostatné republiky. Jsem si včera vyštrachal, také publicista, také vyučoval a vlastně zakladatel té asociace nezávislých médií. Nevím, proč po 13 letech fungování svobodného vysílače tam, myslím, nejsme jako svobodný vysílač, takže by bylo dobré se ptát odpovědných, proč tam nejsme. No, ale to je na jiný pořad. No a Stanislav Novotný si pozval panelisty Vicikinku, aneb Michala Svatoše, Erika Besta. Michal Svatoš, to je samozřejmě Michal a Petr Kom, nebo co, jak oni to mají kucí, nebo vlastně to zakládali, ale pak po nějakých těch průserech. Tak, Petr se vytratil a zůstal tam Michal, takže tam bude Michal. Erik Best, ten má Final Wordy, toho vám načítám, to je americký novinář, který tady přes 20 let žije a působí a pracuje v České republice.

0: Ale tam bude, pan Kato, Jan Kavan, no tak to jsem zvědavej, co ten se ještě po letech, co tady napáchal v 90. že se vůbec odvažuje někam chodit, no ale budiš, to je můj názor, samozřejmě, když máte pana Kavana rádi, tak si ho jděte poslechnout. No a Eva Filipi, diplomatka, super žena, a to bude s Erikem Bestem asi můj hřeb tady toho panelu. Nuž a to bude do 14:30, tady koukám, a od 15. hodiny do 16.30 minuty bude třetí blok nebo panel s názvem Ani západ, ani východ, možné podoby středoevropské spolupráce. Michal Semín, to byste mohli znát, Michal Semín působí a píše, myslím, v protiproudu o Petra Hájka, takhle z hlavy, že ano? A Michal si tam pozval tyto panelisty Petra Druláka, tak toho byste měli znát, že ano? Petr Bahník, to je snad historik, a Michal Téra, tak to se omlouvám, ale Michalovo jméno a příjmení mi nic neříká, ale to je samozřejmě jenom můj nedostatek, já nemůžu sledovat všechny a všechno a mít všechno v hlavě, to zkrátka nejde, já nestíhám sledovat leckdy ani naše vysílání, no, leckdy většinou, to už musí být, že si to stáhnu pak a v práci to poslouchám. Takže se na to můžete zaměřit, jo, ještě jednou, dámy a pánové, končit by to a mělo od těch 16.30 do těch 16.30 jakoby ty panely. A vždycky ještě bude samozřejmě možnost nějakých dotazů. Takže kdo tam přijedete, můžete přijet už v pátek třeba zky, že ano. Sehnat nocování tam někde v okolí, buď Sedlčany nebo tam přilehlé obce, dá se tam sehnat krásné ubytování. Nebudu říkat v kterém městečku, protože, nebo v které vesnice, protože tam se chceme vrátit my a chceme, aby tam nikdo nebyl, takže je to kousek od Sedlčan. Takže to si nechám pro sebe, kde my budeme chrupkat my celý víkend, a protože je to lepší strávit tam celý víkend na pohodu a ne hrc prc sem tam a na otočku zase domů, to nechci, to neděláme. Jídlo tam bude, občerstvení samozřejmě, pití, samozřejmě tam budou knížky, budou tam stánky od nejrůznějších, ať už tam bude Peťa Bureš, ano, Petr Bureš TV, určitě tam bude zase ten, no, Adam Bartoš, že ano, bývalý předseda Národní demokracie, někdo mě tady volá a nevím, proč mě voláte, halo, halo, jo, kurňa. Vidíte to? Tak někdo mě zavolal, dobře, protože já nemám zaplej ten pitomej Discord a to bych tady mohl kecat ještě hodinu. Tak jsem na to úplně zapomněl. Tak snad to byl Vítek. Počkáme, až se mi tady nastartuje tady zase Discord. Snad teda nebude lumpik nějak brzdit nás. Snad ne. Takže to je tak všechno, do 18. hodiny tam ten program probíhá, takže se na to můžete těšit a kouknout, jo, a samozřejmě bude super, když tam zavítáte, tak zkus fungovat, ať s tebe mám radost, hlásíme se k hlasovému hovoru, tak a on tady stejně ještě nikdo není, takže jsem zmatkoval zbytečně, jsem tady sám, no, ale ne, hosté pro Tapin Radio, Martin a VK, já jsem tady správně. No, pánové tady opět nejsou, opět něco budou debatovat zase ze zákulisí, tak uvidíme, kdy se nám připojí. Takže toto je toho 22. srpence, prakticky můžete tam strávit celý víkend. Doufejme, že Ichtylové z Onanistan Gangu, Pšenák a další vemena, že už toho budou mít dost, sice víme samozřejmě, že pod hlavičkou tajných služeb a bývalého ministra vnitra, že ano, Vítka Rupušánka, ti to se pohybovali prakticky a škodili roky beztrestně. No, zda tedy vláda Andyho Hrabiše Bureše, tedy Andreje Babiše, jestli se na ně došlápne, jestli nový ministr vnitra si na ně došlápne a potlačí je, aby tohle to skončilo, to jejich šikanování, buzerování, napadání lidí, naposled to byl, myslím, pan Smetana z KTV, nebo kdo to byl naposled, kdy ho tam někde vylákali na ulici a šli tam po něm ve tmě. Tak, takovýhle přepady, takovýhle omezování osobní svobody, poškozování cizího majetku, oni tam házeli z návsi Lejna, na ten zámecký park nebo na ten trávník, rušili to tam hlasitou hudbou a zkrátka škodili tyto zmetci nacistický, fašisticko-nacistický, škodili jak jen mohli, tak doufejme, že je to zase o lidech, jo? Dámy a pánové, je to o lidech. Když vám nesedí, prosím vás, některý host nebo některý z těch moderátorů, tak můžete se jít kouknout po těch stáncích, promluvit si s lidmi, dojít si na WC, občerstvit se, zkrátka pokecat a užít si to tam, když nám tedy samozřejmě počasí dovolí. Pokud máte s někým, ať už s moderátorem nebo panelisty, doufám, že poslouchá ten pán, máte s někým problém, tak ho neposlouchejte a jděte pryč, anebo pak v dotazech ho rozbijte. Argumentačně, jo? No, takže asi takhle, jo? Tahle společnost neumí komunikovat a alternativa taky ne spolu. Takže jsme to s doktorkou probrali, vám to tedy natočeno jak zvuk, tak video. Já musím to zpracovat, fakt jsme teď dorazili čerstvě z Praglu a celý den na cestách včera taky, takže zkrátka takhle vám to dávám ústně, ale pokusím se to zpracovat samozřejmě co nejvíc. Nejdřív, aby jsme se na to mohli kouknout, abyste to vy mohli sdílet i se svými známými, abyste se koukli na to a když tak, prosím vás, přijeli a podpořili podle mě, podle mého soudu, nikomu to nevnucuju, dobrou věc. Jo, teď tady máte zámek Příčovy, Stanislav Novotný hovoří mimo jiné i o svém panelu, takže na Inovace republiky už je a slyším, že mi někdo říká Martine, duch to není, ani moje intuice je to Vítek, takže určitě s VKáčkem už nachystán, tak chlapci, je to vaše.
1: Jo, Martine, já tě zdravím, jsem rád, že to technicky funguje perfektně, my jsme ještě chvilku poslouchali, jak jsem dohovoříval v rámci té předchozí reportáže nebo tématu, tak jsem to nechtěl úplně přímo vstupovat, tak jsem tak počkal citlivě až na nějaký zhruba pseudo nebo nějaký konec, abych ti do toho úplně neskočil. Takže já tě zdravím, zdravím, přeju krásný večer všem i vám, hlavně milí posluchači, kteří jste tu s námi, kteří jste se připojili a určitě se nemůžete dočkat našeho hlavního hosta, kterým je šéf redaktor Aeronet News, pan VK, kterého zároveň tímto zdravím. VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Martine, samozřejmě zdravím všechny naše posluchače a čtenáře, doufám, že jste se dočkali, že jo, po týdnu opět jste se dožili a přežili, že všechny ty teploty, které jsou v Evropě, takže já doufám, že dneska to bude takzvaně cool, že jo, říkají Američani, skvělý, ale zároveň doslova jako chladný, že si dáte něco prostě vychlazeného a že si nás prostě poslechnete a právě přináším jmenová témata i z domova, i když samozřejmě Vítek zase za to nemůže, protože zase nové téma, které není nachystané. Je to velká kauza, obrovská migrační vlna, která vypukla včera večer, respektive včera v podvečerních hodinách do Evropy. Prorazilo 60 tisíc invazních migrantů, kteří se hrnou do Evropy. Španělská vláda před 2 hodinami nasadila armádu, obrněnou techniku bez šance, sedli na kamiony, jsou na kamionech a jedou sem do Německa, už jsou na dálnici ve Francii. Dávka 60 tisíc migrantů na hranicích s Marokem je dalších 72 tisíc migrantů. Obrovská migrační vlna, která teď otřásá celou Evropou. Náš samozřejmě premiér, že jo, Andrej Babiš vyzval k tomu, aby s okamžitou platností bylo Španělsko vyškrtnuto z schengenského prostoru, aby byly uzavřeny hranice mezi Francií a Španělskem. Takže pustíme se do tohoto zásadního tématu, které je úplně mimo všechny perspektivy, protože já k tomu chystám ještě dneska večer komplexní článek, jsou tam videa, která unikla od neziskovky. Neziskovka, jak natáčí migranty, jak tam jásají její moderátoři a křičí, pomáháme migrantům, jsou tam děti, vidíte, jsou tam děti, nezaměřujte děti, ne, to nejsou děti, ale jsou to jako děti, podívejte se, už konečně se dotkli španělské půdy, podívejte podívejte se, konečně tady jsou. S obrovskou radostí zaměstnanci španělských neziskovek vítají migranty. Všechno budete mít večer ve videu, teda ve videu v článku, bude tam video s titulkama, budete mít další záznamy, ale musíme samozřejmě probrat hlavní téma, to je migrační vlna 2026. Po 11 letech se to znovu povedlo všem organizátorům migračních toků. Znovu máme letní migrační vlnu, obrovskou invazní vlnu, takže to je hlavní téma dnešního pořadu. Víte, ten o tom asi vůbec netuší, nebo to neplánoval, ale pustíme se do tohoto tématu.
1: Neplánoval jsem to, ale to vůbec nevadí. Já doufám, že bude pekelná zima, aspoň minus tak 10, 15, možná 20, aby se tady hezky měli u nás. Možná si to rozmyslí a možná se repatriují zpět, i když v to málo kdo doufá.
2: Jenom Vítku, jenom prosím tě, Vítku, já hned ti do toho skočím, protože to není dobrý vtip, protože v Berlíně, že tady u nás v Reichu, minulý rok zavedli pravidlo v Berlíně, že byty, které jsou neobydlené, musí být povinně svými majiteli nabídnuty městu k poskytnutí azylového bydlení.
1: Povinně. Soukromé byty, ne městské byty, ale soukromé byty.
2: Soukromé byty, soukromé.
1: Tak to je masakr, to je masakr.
2: O tom jsme vůbec ani nemluvili, nebyl k tomu důvod, ale teď to můžeme velmi čerstvě zopakovat. Takže to není legrace, to není o tom, že budou, to ne, my Evropani budeme kušovat a mrznout na ulicích, zatímco oni budou mít státem a jednotlivými státy placené byty, násilně nastěhované majitelům soukromých investičních bytů. Máte investiční byt, který je prázdný, který je neobsazený, máte ho umístěný v Berlíně, smůla, musíte ho, pokud je neobydlený déle než 6 měsíců v roce, musíte ho nabídnout městu a město ho může nabídnout takzvaně sociálně potřebným, což je jenom takový krycí mechanismus na označení migrantů. Takže to není vůbec žádná legrace. Pozor na to. A soukromé vlastnictví není žádný zájem. Je to jako v 50. letech, když tehdy v Československu takzvané uliční výbory dělali takzvané bytové soupisky. Já vím, že to už pamatují jenom pamětníci, co bylo v 50. letech, ale takzvaná uliční soupiska, to chodily komise, uliční komise, které chodily po bytech, měly dekret, měly status veřejného činitele, vcházely do bytu a metrem vyměřovaly nadměrné byty. A lidem, kteří měli velké byty, velké prvorepublikové byty a podobně, tak tam stěhovali podnájemníky. Vyčlenili jim jednu místnost a řekli, vy tady bydlíte jenom 3, ale máte 4 pokoje. Takže 1, 2, 3, ale ten jeden pokoj bude teď pronajmut jednomu dělníkovi anebo dělníkovi a jeho manželce s dítětem a budete mít tady podnájemníka. Tohle to bylo v 50. letech. A to dělali soudruzi. A dneska to dělají samozřejmě neomarxisté. A dělají to už tady u nás. U vás ještě možná ne, ale to není vůbec žádná legrace. Takže to jenom tak na okraji. Hned na začátku jsme začali pěkně z ostra. Takže Vítku, ty to uvedeš a pustíme se do toho tématu. Že?
1: A my tady budeme trošičku jako na orloji, protože my jsme samozřejmě informovali už před, jak se říká, před více jak 10 lety o migrační krizi. Byla tady migrační krize několik let. Potom začaly lesní požáry, Amazonie, obrovské simulované. Jak jsme se později dozvěděli, to byla Greta, že jo, rok 2018-2019, to bylo vlastně po migrační krizi 2 roky, pak začal COVID 20-22, pak začala válka na Ukrajině 22-26. Po fiasku v rámci, já nevím, co to bylo, malárie, nebo ne, nějaký virus na té lodi, který byl, tomu jsme se bavili před několika měsíci, to zjevně nebyla ta správná karta, takže znovu začíná tedy 26 až nekonečno, možná do příštího kola nějaké Ukrajiny, Bůh ví, co bude, tak začíná znova jako na orloji migrační krize, tak jenom abychom si to trošku jak si se sumírovali dohromady, jak vlastně postupují ty agendy v řadě za sebou. Migrační krize, ekokrize, covidokrize, válkokrize a zase migrační krize znovu opět. Oni asi nic jiného v rukávu nemají. Ale abychom tady nebyli právě, abychom to neřešili úplně stejně, možná to VK vezmeme trošku z jiného úhlu, kdo to instrumentalizuje nebo kdo to orchestruje. Samozřejmě neziskovky jsou, řekněme, statisté, kteří jaksi servisují tu celou operaci, ale ví se, kdo nějakým způsobem, protože oni se nemohli zvednout všichni dohromady a jenom tak hurá do Evropy. To muselo být nějakým způsobem.
2: Je to samozřejmě organizované, už o tom, bude to všechno v článku, protože to nejde prostě dělat všechno s takovým způsobem, že jako bychom se tvářili, protože to by byla taková jako urážka našich posluchačů. Oni samozřejmě vědí, všichni víte, kdo je hlavním konstruktorem těchto procesů, samozřejmě sionistické procesy řízení kontrolované z Londýna. To znamená, cílem je takzvaný The Great Replacement, velká výměna. Velká výměna.
1: Jasně, ale to je prostě takový vágní, jo? Já se omlouvám, že to je takový vágní.
2: Já vím, že to je vágní, ale pokud jste nebyli na Marsu dosud ubytovány a teď jste nepřiletěli, tak si musíte uvědomit, co se děje v Evropě. Proč všichni politici ženou Evropu do války s Ruskem? Kontrolní otázka. Obrovský hřev, nebo ne obrovský, ale od některých čtenářů takový hřev, že co jsem si to prý dovolil říct minule v našem pořadu, že prý co jsem si to dovolil, jak jsem měl tu poznámku, že pokud začnou lítat rakety, pokud Evropa vstoupí do válečného konfliktu s Ruskem, takže já mám připravené kufry a s manželkou letíme za rodinou zpátky do Spojených států, protože tam máme rodinu, děti, že jo. Takže tohleto je zkrátka, že jak je to prý možné, nebo co? To znamená, musíte si uvědomit, že já nebudu s ženou tady čekat prostě v Evropě na to, až nás prostě TCK, nebo ženu ne, ale prostě mě prostě odtáhnou prostě někam na frontu do války proti Rusům. Snad takový debil nejsem. Musíte si uvědomit, nebo vy nevidíte, co se děje na Ukrajině. Že tam ti, kteří neutečou z Ukrajiny, ti skončí v mobilním masomlínu na Donbasu. V ruském mobilním masomlínu. Nikdo jiný nepřežije. Nikdo jiný. A víte, kdyby aspoň ta situace byla nějakým způsobem manažovatelná, že by v Evropě byli politici, kteří by chtěli prostě mírový proces, kteří by chtěli, aby mír byl de facto prosazovaný jakožto politické řešení toho konfliktu a nejenom konfliktu na Ukrajině, ale mír, aby byl prosazovaný na Blízkém východě. Aby tamní sionisté nevyhlazovali Palestince, aby se nesnažili o, aby nezabíjeli iránské ajatoláhy, aby nehořel Perský záliv, aby se nezdražovaly pohonné hmoty, aby se svět takzvaně nesměřoval, aby nebyl mířen ke své vlastní záhubě a k vlastnímu zničení. To znamená, pokud by byla někde nějaká šance, kdyby byl někde nějaký politik, nějaké politické hnutí, ale když se podíváte, co se prostě děje v Evropě, tak každý, kdo je zodpovědný, tak musí mít připravený záložní plán B. Já nemám evakuaci z Evropy jako plán A, že už tady už mám zbalenou a zítra letím a to ne, tak to nefunguje, ale ve chvíli, kdy začnou padat rakety na Berlín, začnou padat tam u vás, no, na Holešovice, že jo, tam jak je ta továrna ukrajinská, jak vyrábí drony a na různé cíle začnou padat v Evropě, tak v tom okamžiku je celá Evropa ve válce, začnou mobilizace, začnou mobilizační povolánky, začnou přicházet jednotlivým ročníkům. Je jasné, koho vezmou, protože my máme v redakci nějaké informace, máme samozřejmě neveřejné, ale plán je takový zhruba, že mobilizační vlny by byly dvě. Jedna by byla ta první, která by brala všechny lidi do 55 let. A druhá ta doplňující, ta by brala lidi do 60. Ta by byla až druhá jako nouzová, kdyby se to vyvíjelo špatně, tak by brali každýho do 60 let. První vlna by byla do 55 let. Každýho. A musíte si uvědomit, že ta válka by v nějaké chvíli se transformovala do termonukleární výměny mezi Východem a Západem. Nezlobte se na mě, na něco takového já s rodinou, já čekat nebudu. Nebudu. A to si musí každý udělat sám. Někteří lidé samozřejmě nejsou světoběžníci, nejsou kosmopolitně založení, nikdy nebyli v cizině, nemají jazyk, nemají angličtinu, nemají němčinu, nemají španělštinu, nemají jiný světový jazyk. Já to chápu. A nikomu to nevyčítám. Ale je jasné, že lidé, kteří zůstanou ve válečném prostoru, tak budou v tom nejlepším případě budou trpět jako psy, ale v tom horším případě to nepřežijou. Ani oni, ani jejich děti. To je šílené. A kdo to chystá, kdo to připravuje? Naši evropští politici chystají a plánují tuto konfrontaci. Všude v médiích mluví o tom, musíme se připravit. Musíme se připravit na rok 2030. Rusové zaútočí. Už v roce 2030 musíme se připravit. Musíme zbrojit, musíme se připravit, musíme zbrojit. Pořád dokola. Mluví o tom neustále. Pořád. Každý den. Akorát, že lidé už jsou trochu otupělí a nevnímají to. To je chyba. Protože když o tom mluví pořád, tak to znamená, ne, že by se jako toho báli, ale je to součást tvorby informačního pole. A o tom jsme už mluvili tolikrát. Jak fungují globální procesy řízení. Než chcete cokoliv provést, než chcete cokoliv nabídnout veřejnosti, musíte utvořit a sformátovat informační pole. Jako při práci na počítači. Máte počítač, abyste mohli na něm něco dělat, máte ho úplně nový, musíte sformátovat pevný disk. Že? Nebo dneska už nejsou pevný disky, dneska už jsou nějaké ty SSD disky a podobně, ale zkrátka obrazně musíte prostě sformátovat systém a to je tvorba informačního pole. Vy si zkrátka vyškatulkujete procesy řízení v informačním poli, ovládnete média a ta média začnou takzvaně posunovat žádaný narrativ. A to, co vidíme v Evropě, je žádaný narrativ přípravy na válku s Ruskem. To není o tom, že teď by se někdo ptal, a jak to bude s tou válkou? To jí začne Evropská unie, ta jí začne proti Rusku, nebo to bude obráceně a Rusko začne proti Evropské unii? A já vám na to odpovím. To je úplně jedno. Na tom vůbec nezáleží, kdo tu válku začne. Jestli tu válku vyprovokuje Evropská unie a Rusko bude to, které se bude bránit, anebo to bude obráceně, že Rusko bude vyprovokováno, jako v roce 2022, a Rusko provede nějaké propagační údery na Evropskou unii a to bude záminka pro vyhlášení mobilizace a to bude záminka pro článek 5 a to bude záminka pro nastavení válečného stavu a tak dále. To znamená, to je úplně bezpředmětné. O tom se vůbec nebavíme. Bavíme se o tom, co budeme dělat? My, občané, obyčejní, co budeme dělat? Víte, největší tupost člověka je, nedokáže-li se poučit z vlastních zkušeností a ze zkušeností jiných okolo sebe. Chceme-li se poučit, jak bude ta válka vypadat, podívejme se na Ukrajinu. Tak se podívejte na videa na Telegramu. Protože na mainstreamu je samozřejmě neuvidíte, ale na Telegramu vidíte každý den, jak to tam probíhá. Mobilizace násilná, brutální, vytahují řidiče z kamionu, vytahují řidiče autobusů, cpou je do busíků, že jo, busifikace, protože už nemají lidi. Všichni vojáci ukrajinské armády již umřeli za ty 4 roky. Už nemají nikoho. A tak berou důchodce. Oni už dokonce prolomili hranici 60 let, berou 70-leté starce, odchytávají na ulici, prolomili hranici 60 let, už nikoho to nezajímá. Berou 70-leté chlapy. Chápete? Myslíte si, že v Evropské unii bude ta mobilizace během války s Ruskem vypadat jinak? Že se budou brát ohledy na lidi? že to bude jiné. Že evropské TCKčka, evropské odvodové komise a ty skupiny, že jo, v ulicích, že se budou slušněji a lépe chovat, že nebudou odchytávat lidi na ulici. Ve chvíli, kdy zařve na frontě s Ruskem celá aktivní česká armáda, úplně celá, kompletně, i s generálem. Co myslíte? Koho budou brát? Oni si sednou a řeknou, nevyšlo to, tak před Rusama kapitulujeme. Ne. To skončí jedině tak, že ti Rusové přijdou znovu do Prahy, přijedou znovu do Berlína, nastaví nové systémy řízení a všude okolo bude radiací zničená země, protože to bude trochu vypadat jinak než v roce 45. A jestli vůbec přijedou, protože jestli vůbec budou chtít přijet, protože pokud se jenom trochu díváte na ty výroky, jakým způsobem se vyjadřují na adresu Evropské unie, tak teď, co tam zaznělo od Medveděva, v Evropské unii není už vůbec nic, jenom dluhy a migranti. To je ten výrok. Už nic, jenom dluhy a migranti. A samozřejmě, že to je nekorektní výrok, protože v Rusku samozřejmě mají tolik migrantů ze zemí bývalého Sovětského svazu, že tady s těma výrokama by Medveděv a další měli být velice opatrní, protože to jsou takové příměry, které jsou spíš střelbou do vlastní nohy, ale samozřejmě, že v Rusku teď je před volbama, že jo, do Dumy 20. září, takže tam teď je dovoleno všechno. De facto, ale to je na jinou diskuzi. Každopádně, že to, co vlastně probíhá ohledně migrace, tak ty migrační toky, které jsou nastartovány, tak de facto jsou součástí onoho procesu. To znamená, mluví se dlouho o takzvaném velkém nahrazení obyvatelstva, the great replacement, to znamená bílé obyvatelstvo, které je v Evropě podle proroctví, že talmudických proroctví, má být samozřejmě zničeno v rámci likvidace Edomu. O tom hovoří jednotliví rabíni, sionističtí rabíni. Máte o tom video, mnohokrát už jsem ho dával do článku na Aeronetu. Znáte to video, tam to je ten kompilát, ta kompilace těch několika rabínů, kteří tam mluví o tom, co je to Edom, jak Edom musí být zničen, jak Hašem se stoupí na zem a zničí celý Edom v obrovském ohni. O tom, jak Evropa a Severní Amerika je součástí takzvaného poslední říše, posledního Edomu, který musí být prostě zničen, který musí být úplně zlikvidován a již více ho nebude. To znamená, tohleto je součást o něch talmudických proroctví a protože ta proroctví jsou samo naplňující, oni je realizují, sionističtí je realizují, tak už vám to skanat musí skutečně dojít. Je plánem, je cílem uvrhnout Evropu znovu do války, do zničující války. Je to plánem, je to součástí plánu. To znamená, kdyby to nebylo plánem, tak by nikdo z evropských politiků do té války s Ruskem neburcoval. A oni burcují. A oni burcují. A pořád burcují. A pořád do války. A pomáhají Ukrajině střílet rakety dlouhého doletu a drony dlouhého doletu do Ruska na jejich cíle, aby Rusové byli vyprovokováni. Aby byli vyprovokováni. Vyprovokováni. A podívejte se, včera spadla ruská raketa do Polska. Raketa, ta H-110, že? A teď hned velký řev, hned si předvolali ruského velvyslance ve Varšavě, co se to děje, co slučilo, že tam ta spadla ta raketa a ona spadla nějak za hranici, nějak nedaleko a tak dále, tak dále. Hned byl z toho řev, ale to nebylo to, co oni chtěli. Oni samozřejmě chtěli, aby ta raketa zlikvidovala nějaký podnik v Polsku. To bylo cílem. Tohle to bylo spíš nějaký omyl, ale chápete, jakmile skončí v Rusku volby, tak se může stát úplně cokoliv. Jakmile bude zvolená nová Duma, budou se dít obrovské věci. Samozřejmě, že všichni to popírají. Medveděv to včera popřel. Stejně jako Peskov to popřel. Úplně stejně jako popíral speciální vojenskou operaci 20. února 2022. Do dneška si to pamatuju, jak Peskov měl tiskovou konferenci a 20. února říkal, že všechny informace o tom, že Rusko vtrhne na Ukrajinu, jsou lživé, jsou to dezinformační nesmysly šířené Spojenými státy a evropskými nepřáteli, že nic takového se nechystá, že žádná invaze na Ukrajinu nebude. O 4 dny později to bylo všechno jinak. To znamená, není to tak, že byste mohli úplně věřit všechno, co říkají ruští představitelé. Předtím bych opravdu varoval. Tak to nefunguje. Ve válce totiž se samozřejmě používají úskoky. V každé válce se používají lsti, používají se dezinformace na zmatení systémových procesů řízení nepřítel a tak dále. S tím se musí počítat. To je zcela normální. To dělají úplně všichni. To dělají Američani, dělají to Rusové, dělají to všichni. Ale pravda je taková, že sami Rusové vědí, co se teď říká v celém Rusku. Bude mobilizace. Bude mobilizace. Chtějí vzít 500 tisíc Rusů. 500 tisíc. Už ne 300, 500 tisíc Rusů chtějí vzít. Chtějí vzít a chtějí otevřít novou frontu na Černigivskou oblast, z Brenské oblasti na Černigiv. To znamená, Rusové chtějí východní Kyjev obsadit. Chtějí půlku Kyjeva, východní Kyjev na východním břehu. To je proces, který teď se spustil. A po volbách, co se začne dít v Rusku, Ježíš Maria, to si vůbec ani nechci představit. To znamená, oni vědí, co se začne dít po tom 20. září. Evropčiky. A teď si to musíme probrat. Protože bude o tom zřejmě hovořit i Pjakin, v příštím pořadu. A já to můžu načnout. Ve chvíli, kdy se chystá tahleta operace, kdy se chystají tyhle ty procesy, tak je nejlepší doba, když je Evropa oslabená, nasunout co nejvíce migrantů. Co nejvíce překreslit mapu Evropy a co nejvíce ji zevnitř destabilizovat. Jak destabilizujete gojské země? Jak destabilizujete Evropu? Jak destabilizujete Edom? No, rozbouráte bezpečnost v ulicích. Nahrnete migranty, rozbouráte bezpečnost. Začnou pobíhat po ulicích černoši z Afriky s nožema. A kdokoliv to bude kritizovat, půjde sedět. Kdokoliv nakreslí nějakého černocha s nožem na plakát předvolební, budou ho soudy, soudcokracie ho takzvaně zahájí. Že? To znamená, takhle je to nastavené. A co je hlavní, co je zásadní? Že vždycky, pokaždé, když chcete rozbít jakýkoliv současný, existující, jestvující, proces řízení, tak se to vždycky dělá tak, že první rozvrátíte systém a proces řízení, který vychází z první priority, světonázorově vzdělávací. Jak se to udělá nejrychleji? No, do země, která je křesťanská, přitáhnete muslimy s kinžálama a s nožema, aby začali podřezávat nevěřící. Takhle se to dělá. Takhle. Takhle, přesně takhle se to dělá. To znamená, destabilizujete proces řízení v daném národním státě. A někteří politici v Evropě si začali uvědomovat, jak je migrace nebezpečná, samozřejmě s křížem po funusu. S obrovským křížem po funusu, protože takovéhle uvědomění měli mít před 11 lety, v roce 2015, ne v roce 2026. Dneska je to s křížem po funusu. To znamená to, že migranti prolomili bariéry ve španělské exklávě v Ceutě, že na severu Afriky vedle Maroka, že tam prolomili ty bariéry, že odplavali okolo a že vstoupili na španělskou půdu a jich tam 60 tisíc a dalších nějakých 72, 70 je na cestě z Rabatu do Ceuty. To znamená, to je proces, který byl vlastně spuštěný díky tomu, že celá Evropa je momentálně takzvaně rozšněrovaná, obrazně řečeno, je rozpolcená, protože řeší spoustu problémů. řeší problém s takzvanou vlastní bezpečností před Ruskem. Válka na Ukrajině. Řeší kolaps vzájemných vztahů se Spojenými státy. Řeší kolaps odchodu Spojených států z Evropy. Řeší palivovou krizi, kdy hoří Blízký východ a kdy vzrůstají ceny paliv. Řeší emisní povolenky. Řeší kolaps tady našich německých automobilek, které nedokážou konkurovat Číně. To znamená krize, krize, krize, krize. A právě v téhle chvíli, v tomhle okamžiku, je naprosto nejjednodušší, jak destabilizovat společnost a spustit migrační vlnu a urychlit proces rozpadu evropského křesťanského Edomu. Je to ten nejlepší způsob. Když je totiž nepřítel oslaben, tak tím, když destabilizujete jeho ulici, tak rozpad procesu řízení urychlíte. Je to naprosto logické. Proto oni to udělali, proto oni to spustili. Proto pracovníci neziskových organizací včera dostali povel, pokyn, dát signál a spustit tu operaci. Je to jednoduché. Takhle to funguje. Jeliko byla raněná, je nejsnazší vzít nůž a podříznout jí krk. Protože ona nebude kopat, ona se nebude bránit, respektive bude se starat o spoustu dalších problémů, které má kolem sebe. To znamená, takhle to funguje, takhle je to nastavené. A co je hlavní, je, že část politiků, která vidí trochu dál, jenom o kousek dál, než je volební období, a takových politiků není moc, to si přiznejme. Většina politiků se jenom dívá, co je a co bude do konce volebního mandátu dál, se nedívají. Ale ti, kteří se dívají trochu dál, tak je musí jímat hrůza toho, co se děje v Evropě v posledních několika letech. Protože není-li zájem o ukončení války na Ukrajině, není-li zájem o jakákoliv jednání, není-li zájem o reflektování reality na bojišti, není-li zájem o vyřešení příčin toho konfliktu, proč vůbec vznikl, protože to je nejzásadnější, tak to znamená, že ta Evropa chce tu válku, aby pokračovala. A pokud někdo chce, aby válka na Ukrajině pokračovala, tak tím současně říká, že zároveň usiluje o eskalaci a prohloubení té války, aby ta válka se rozšířila z Ukrajiny i do Evropy. A to, že spadne někde nějaká raketa jedna, singlovka, včera, jak spadla v Polsku, tak na to se můžete dívat prostě z té pozice poloprázdné a nebo poloplné sklenice. Poloprázdné v případě, že řeknete, no byl to omyl, byla to náhoda, někomu asi ulítla ruka při zaměřování. A z pohledu poloplné sklenice je to varování. Vidíte, Rusové už vystřelili první raketu, vysílají první signál, aby bylo jasno, že to myslí vážně, dámy a pánové. Zatím jenom propagační raketu, zatím nemířila na žádný sklad, ale vidíte, vidíte, vidíte, první raketa, ruská raketa už dopadla na území Severoatlantické aliance. A kde jsme, dámy a pánové? Jsme v té části sklenice, která je poloprázdná, nebo už je poloplná? Jak se na to budeme dívat? To znamená, a dokonce, protože v Rusku budou ty volby do Dumy, není to dokonce nějaké takzvané flexing muscles, to znamená ukazování svalů ruské armády, aby ukázala voličům, my se nebojíme střílet naše rakety na zemi Severoatlantické aliance, i když zatím jenom propagačně, někam do pole, někam do louky v Polsku. Signál vyslaný takzvaně synapticky, to znamená, aby to vzala veřejnost, aby si domyslela, jaká je souvislost, že takzvaný, by se říkalo, ruský vojensko-mediální chozrasčot, že To znamená blahé, neblahé paměti 80. let, nebo konce 80. let. To znamená, posílají se nějaké signály, nějaké vzkazy, které jsou natolik primitivně konstruované, aby veřejnost si je uměla vysvětlit. Aby si veřejnost řekla, aha, ono je to takhle. Sice nikdo nám to neřekl, ale aha, ono je to takhle. Proto znovu říkám, to, že Evropa se na něco chystá, to znamená, že pořád říkají, že generální tajemník NATO mluví o tom, že v roce 2030 bude Rusko schopné zaútočit na Evropu a do roku 2030 musí být celé NATO připraveno na válku s Ruskem z toho důvodu, že Rusko zaútočí v roce 2030. Když tohle to říká náš náčelník generálního štábu Bundeswehru, úplně to samé, že musíme se připravit na rok 2029 anebo 2030, protože Rusko bude připraveno zaútočit. Když to říká vrchní velitel spojeneckých vojsk v Evropě, vrchní velitel NATO, že v roce 2030 bude Rusko schopno zaútočit na Evropu, to znamená všichni tyhle tři hlavouni říkají totéž, no tak asi to bude to, co mají na mysli. To znamená, není to náhoda, není to, že by to někdo vytáhl z šuplíku a ostatní by to dementovali, že to není pravda. Ne, ne, ne, všichni to mají takhle naplánované. Všichni říkají úplně to samé. Všichni se chystají úplně na to samé. To znamená šílenství Evropy, které nechce ukončit válku na Ukrajině a chce pokračovat ve válce, znamená, že ta Evropa se rozhodla lajznout si, risknout si termonukleární výměnu mezi Východem a Západem. Protože oni musí vědět, že když tu válku takzvaně vyvolají, Rusy vyprovokují, vytáhnou medvěda takzvaně z díry, donutí ho, aby bojoval, jako ho donutili v tom roce 2022, aby vytáhnul na Ukrajinu. To znamená, oni když to udělají, tak kdo tam bude bojovat v té válce? Migranti, které oni si natáhnou sem do Evropy? A nebo místní obyvatelé, my, gojím, my, křesťané, my, Evropané, kdo myslíte, že půjde do té války? Já doufám, že znáte odpověď, že nejste tak tupí. Věřím, že nás poslouchají jenom bystří a chytří lidé, že není třeba, abych jim na to odpovídal, protože vědí, jak to bude, jak to dopadne. Migranti budou ti, kteří budou nová sorta Evropy. Ti, kteří budou novými majitele Evropy. A staří majitelé, my, Evropané, pro nás, oni, sionističtí, plánují pochod do zničující války proti ruské mobilní válečné mašině. Takhle to mají naplánované. A kdokoliv si chce namlouvat něco jiného, tak si lže do své vlastní kapsy. A pokud někdo nemá záložní plán B připravený, pokud někdo se nepřipraví na tady tu situaci, a byli bychom všichni rádi, kdyby nenastala, ale kdokoliv sleduje politické procesy, musí už dávno mít připravený plán B. Dávno. A to je moje výzva, to je moje varování. Protože já myslím, že za ta léta poslouchání našich pořadů už byste měli nabrat trochu konceptuální gramotnosti a měli byste vědět, že politici v Evropě se rozhodli pro válku s Ruskem. A že už byste měli konečně pochopit, co to znamená pro vás, pro vaše rodiny, pro vaše děti, pro vaše rodiče, prarodiče. Protože přesně to, co oni chystají, už si takzvaně střihli na Ukrajině. A tam vidíte, jak to funguje. Tam máte vzor. Ve chvíli, kdy se to rozšíří do Evropy, tak to, co teď vidíme na Ukrajině, se rozšíří do celé Evropy. Bylo by krásné, bylo by nádherné, kdyby najednou nějací politici vystoupili v televize a řekli, protože se blíží válka s Ruskem a my chceme té válce zabránit, s okamžitou platností zastavujeme veškeré státní i soukromé dodávky zbraní a munice na Ukrajinu. Zakazujeme vývoz veškeré naší munice na Ukrajinu a kdyby to udělala i Evropská unie a jménem Evropské unie by zakázala veškeré další dodávky munice na Ukrajinu, v tom okamžiku válka na Ukrajině by skončila. A vidíte, že nikdo to neřekne. Nikdo z politiků. Mluvil jsem o tom minulý týden. Nejzásadnější vůbec pořad, který jsme měli za několik posledních let, minulý týden. Nejzásadnější. Znovu si ho poslechněte. Protože není-li v Evropě nikdo, kdo by skutečně a autenticky chtěl konec války na Ukrajině, není ochoten nikdo zastavit dodávky soukromých zbrojovek, munice a zbraní na Ukrajinu, nikdo, naprosto nikdo, tak to znamená, že pochodujeme a směřujeme do války s Ruskem. A teď je úplně irelevantní, znovu opakuji, irelevantní, kdo tu válku nakonec rozpoutá. Jestli Rusové vtrhnou a zaútočí na Evropu, anebo obráceně Evropa provede nějaký útok na Rusko a Rusko se bude bránit, to je naprosto irelevantní. To nás vůbec nemusí zajímat, kdo bude viníkem. Stejně jako dneska to nezajímá Ukrajince a rodiče a matky a otce, ti, kteří přežili, ti, kteří nebyli mobilizováni, a jejich prarodiče, že jejich potomci jsou likvidováni v bratrova vražedném boji mezi Ukrajinci a Rusy někde na Donbasu, někde na východě. Ve válce, která začala v únoru 2014 státním převratem na Majdanu v Kyjevě. Válka vyprovokovaná, státní převrat vyprovokovaný Spojenými státy a Velkou Británii. Tehdy v roce 2014. A pokud někdo chce takzvaně přežít v procesu tohoto šílenství a pokud lidé vidí, co se děje a ve chvíli, kdy Rusové už nebudou schazovat na Polsko propagační rakety do polí, ale nějaká ta jejich raketa spadne na polský výrobní závod, nějakou zbrojovku v Polsku, tak v tom okamžiku musí být lidé připraveni přijmout těžká rozhodnutí. Protože v tom okamžiku bude jasné, že ti, kteří řídí Evropu, se rozhodli rozšířit proces z Ukrajiny na celou Evropskou unii. V tom okamžiku se rozhodli, že tak to bude. Se všemi důsledky. To, co dneska provádí TCKčka, Ukrajincům budou podobné odvodní a mobilizační komise provádět s občany zemí Evropské unie. Ve chvíli, kdy bude vyhlášený válečný stav a všechna média budou říkat, byli jsme napadeni a jsme ve válce s Ruskem. Takže je třeba se na to dívat tak, že zatímco v roce 68, ještě se vrátím k tomu, jak někomu prostě se takzvaně dekluje nebo ekluje to, že prostě někdo prostě emigruje, že jo, tak lidé jako Karel Kryl a mnozí jiní a Ivone Přenosilová a další, kteří emigrovali v roce 68, tak emigrovali z politických důvodů. A my můžeme se dneska bavit, jestli z politického hlediska to bylo správné, jestli třeba Karel Kryl se raději měl nechat zavřít do kriminálu za svoje písničky, nebo jestli měl někdo prostě začít kolaborovat s režimem a vstoupit do strany a podobně. To je spíš morální kázání a snaha o nějakou morální výsledovku, na kterou my nemáme právo zpětně. Ale pokud dojde k vypuknutí konfliktu mezi Evropskou unií, potažmo mezi NATO a Ruskem v následujícím období, a to je jedno, jestli to budou měsíce nebo roky, kdy k tomu dojde, tak už to nebude o té otázce, jestli člověk ten daný konkrétní emigruje kvůli politice, protože to už nebude o politice. To už bude o uchování vlastního života, protože kdo neuteče, nepřežije. Tohle to říkají dneska Ukrajinci. Všichni ti, kterým se podařilo utéct, kteří utíkají přes rumunské hranice, říkají, že ten, kdo neuteče na Ukrajině, nepřežije. Všichni budou nakonec temleti v ruském mobilním velkokapacitním masomlíně. To říkají Ukrajinci, to neříkám já. A tohle to teď platí pro Ukrajince. Ve chvíli, kdy vstoupí Evropa do války s Ruskem, bude to platit pro všechny Evropany. A na to já se svojí rodinou čekat nebudu. To nikdo ani po mně nemůže požadovat. Takže takhle bych jenom odpověděl na některé ty e-maily, které přišly, a aby lidé si uvědomili, že se to nedá srovnávat s rokem 68, protože v roce 68 šlo o politické emigrace, ne o záchranu svého vlastního života. Takže takhle bych na to reagoval. No, Vítku, pokud máš nějaké doplňující otázky, tak ještě zodpovím a když tak se pustíme do dalšího tématu, pokud máš.
1: Dáme samozřejmě tématu, které jsme měli naplánované jako první, než do toho vstoupila migrační krize právě spuštěna. A podíváme se na Anthony Fauciho, na farmaceutickou lobby, protože to je velmi důležitý a myslím, že to hýbe sociálními sítěmi a veškerým zpravodajstvím nebo tím zahraničním zpravodajstvím. Senátní fraška ve Washingtonu potvrdila obrovskou moc farmaceutické lobby. Anthony Fauci odmítl vypovídat o Wuhanu, financování i roli CIA a raději zvolil pátý dodatek, který opakoval neustále dokola. Fauci se dokonce odmítl i podívat za sebe na stojící oběti covidového teroru v Americe. A co v Česku? Kdy začnou tribunály a slyšení s českými faučisty, terorizujícími obyvatelstvo během covidu? Na tom je velmi zajímavé to zarámování. Určitě si VK procházel některé zpravodajské outlety v České republice a ten framing, v podstatě zarámování, kde se to snaží posadit do té roviny, že v denících Anthony Fauciho se našlo něco, že tam prý špatně psal o Donaldu Trumpovi a to je úplně ta nejhlavnější zpráva v českých médiích, jak se odsouvá na vedlejší kolej. To vlastně hlavní, že tam probíhá opravdu obrovská diskuze a vůbec terorizování během covidové mašinérie.
2: Ano.
1: A v česká média to takto neuvěřitelně posunou úplně na jinou úroveň. Jo?
2: Ano, samozřejmě, protože ta média byla součástí onoho spiknutí proti lidu a proti národům. Oni byli součástí, samozřejmě to je veřejně známé, že brali peníze od farmaceutických společností za reklamu. Ty reklamy na očkování, které byly na velkých českých zpravodajských serverech, ty byly placeny farmaceutickými společnostmi. To samé tady v Německu, úplně to samé. Tady byly reklamy na Comirnaty 500, že? Na tu vakcínu od Pfizeru. Tady byly úplně všude, to bylo v novinách, to bylo v tisku, to bylo v časopisech, to bylo na internetu, banery vyskakovaly na webových stránkách, ale na jakých webových stránkách? No na webových stránkách hlavních zpravodajských deníků. Chápete? Takže oni jsou součástí toho procesu, oni jsou součástí toho biznesu. A Ursula von der Leyen, která narychlo ze svého služebního telefonu v rozporu se zákonem vymazala všechny soukromé SMSky s Albertem Bourlou, to znamená se šéfem, že samozřejmě, že jo, židovský šéf Pfizeru, tam ona si s ním dohadovala soukromně vakcínky, soukromně, kolik za kolik, kolik se bude platit, tohle to všechno. A když se začalo vlastně zjišťovat, jak to tenkrát bylo s objednáváním těch vakcín, mnoho z nich se vyhodilo, mnoho z nich se vylilo, zlikvidovalo, spálilo, že jo, protože nebyly využité, lidé to nevyčerpali takzvaně a nevyčerpalo se to hlavně kvůli tomu, že vypukla válka na Ukrajině v únoru 2022. To znamená, skončila covidová éra, najednou zůstaly obrovské sklady šmakulády, že jo, na skladech, takže všechno se to spalovalo ve spalovnách. A prostě obrovské vývary tam byly, začalo se to vyšetřovat, ona to všechno smazala, tím se dopustila ničení důkazů, hned několik paragrafů bylo vyjmenováno, že ona porušila, ale nikdo ji nezahájil, nikdo ji neobvinil, nebylo dovoleno. Chápete? Je nedotknutelná. Porušila zákon, je nedotknutelná. Fauci alibisticky přijde ke slyšení k vyšetřovací komisi amerického senátu a tam použije pátý dodatek, že nebude vypovídat, protože se odvolává na pátý dodatek. Pátý dodatek všechno na nic. Více než 70krát použil tu frázi o tom, že se odvolává na pátý dodatek. Více než 70. 70krát. To znamená, to je neuvěřitelné, ale...

0: Jak je možné, že to nebylo odkryto a odhaleno? Jak je možné, že k tomu převodu toho nelegálního výzkumu do Wuhanu dal souhlas přímo Fauci? To znamená, ten virus pocházel z amerických laboratoří. Jak jsme o tom psali na Aeronetu, tam máte článek, se na to podívejte, jak tam o tom píšu, že s vysokou pravděpodobností jde o americký virus. Vidíte, tenkrát říkali, že to je prostě dezinformace Aeronetu a znovu. A je to teď pravda? Teď je to pravda po 5 letech nebo po kolika? Chápete? To znamená, takhle to funguje. A oni nechtějí přiznat, česká média nechtějí přiznat, že Aeronet měl zase pravdu. Oni by museli totiž si vylít pekáč špíny na hlavu, museli by si pomazat hlavu máslem. Oni to nechtějí dělat, takže oni to raději odsunou stranou, řeknou, že se tam bavili o nějakých prostě nepěkných věcech, které Fauci napsal prostě o Trumpovi a podobné bláboli a žvásty. Prostě mainstreamová média škrtněte, vypněte, polijte benzínem, zapalte, zapomeňte, zrušte, hoďte do koše, zakopejte pod zem a 4x proklejte a už se nikdy k ním nevracejte, tak je to úplně nejlepší. Takhle prostě fungují prostě ta média. Pokud jste dneska viděli ten takový ten miniskandál, jak byla tisková konference ministerstva zahraničí a pan Macinka tam nepozval prostě nějaké novináře z nějakého toho deníku N, nebo jak se to jmenuje, a jakože tam nebyli pozváni a syndikát novinářů prý vyzval k bojkotu tiskových konferencí českého ministerstva zahraničí. Prostě, chápete, to jsou organizované skupiny, je to organizovaná skupina, oni píšou někde podle nějakého zadání a v době covidu psali podle zadání farmaceutických korporací. Proto během covidu mainstreamová média ztratila 60% svých čtenářů. To je statistika, která vyšla tady v Německu, ve Spiegelu. 60% německá mainstreamová média ztratila během covidové éry ze svých čtenářů. 60%. Proč? No, protože ti lidé zjistili, že všechna ta mainstreamová média psala propagandu. Pro očkovací, pro farmaceutickou propagandu. Chápete? Takže hotovo, vymalováno. Takhle se na to musíte podívat. Vítku, mě už skoro úplně zaskočilo v krku, vyschlo v krku, já se musím občerstvit, něčeho se napít, protože jsem z toho úplně vynervovaný ze všeho. Doufám, že teda naši posluchači se nebudou zlobit, že to tady zapíchneme o 4 minuty dřív, protože já jsem úplně vyřízený dneska. Takže doufám, že teda jsme to probrali úplně všechno. Dáme si přestávku, Martin tam najde nějakou písničku nebo dvě a hned potom se pustíme do telefonických dotazů. Určitě lidé už jsou připraveni a budou to zajímavé, pěkné dotazy. Prosím jenom o jednu otázku, protože dvě většinou nestihneme.
1: Nestihneme, VK, s těmi médii je to úplně stejné, jako jsme hovořili o Joe Bidenovi, že má mentální postižení a tak dále. Všichni jsme byli dezinformátoři a potom najednou všechna média, hurá, začala informovat o Joe Bidenovi, ale jestli ještě zvládneš takovou bleskovku s tou von der Leyen, tak se tě chci zeptat, přece to vůbec nic neřeší, když ona smazala SMSky, no taková opravdu bleskovka, jo, já tě nebudu trápit, taková bleskovka, když ona smazala ty SMSky na svém mobilním zařízení, to přece nic neřeší, však ten operátor pro boha si všechny SMSky uchovává na cloudových serverech, sledují každý pohyb na to, že každý SMSku a tak dále.
0: Je to pravda, Vítku, je to pravda, ale pouze jenom po dobu 6 měsíců. Operátoři podle evropských předpisů mohou skladovat...
1: A já myslím, že to je déle. Ten black box, jak se hovořilo.
0: Pouze 6 měsíců, to je takzvaná retenční doba. Retention time. Takže retenční doba je 6 měsíců a jedině v případě, že přijde soudní příkaz o třeba zadržení nějaké informace, tak tam je potom doba neomezená. Ale k tomu musí být soudní příkaz. To znamená soudní příkaz na dané telefonní číslo a zadržet informace od této chvíle na celou dobu. To znamená, kdyby v roce 2022 tam byl takový příkaz, no tak až do dneška by to bylo všechno zálohované. Ale ne, tam to bylo jinak, protože oni dohodli, nebo ona dohodla s Bourlou v prosinci 2020.

0: dva a tohleto se začalo řešit až teď nedávno, to znamená, už to dávno bylo smazané od operátora a jediné místo, kde ty SMSky byly uchovány, byl její mobilní telefon, služební telefon, ne soukromý, služební telefon na služebním čísle Evropské unie. Ona má své vlastní číslo. Uršula, jo, svoje unijní číslo. A ona ho normálně smazala. To znamená, ty SMSky, co tam měla v tom mobilu, tak prostě fyzicky smazala, dopustila se ničení důkazů, trestný čin ničení důkazů, potom zneužití datového spojení nebo připojení, to jsou ty speciální předpisy. No zkrátka asi 4 nebo 5 paragrafů tím porušila, ale nebyla obviněna, nebyla zahájena, zkrátka se to přišlo mlčením a zkrátka, chápete, je chráněná, je nedotknutelná, že? Je chráněná, nedotknutelná, nikdo se na ní nedostane, takže takováhle je realita, takhle to prostě funguje. A na to se prostě lidé prostě musí jako dívat z toho pohledu, že prostě někdo je rovný, ale někdo je samozřejmě rovnější. No, takže takhle bych na to reagoval a dáme si teď tu přestávku.
1: Samozřejmě známe i její napojení na BlackRock, že od roku 19 a tak dále, všechny organizace v rámci smluv, které podepsala v rámci životního prostředí a tak dále, a tak dále. Tak Martine, dáme si písničky, zahrajeme si.
2: Dobro, jdeme na to.

ten kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor, slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen, proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy

místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí

0: Dámy a pánové, jo, zastavujem. Tak to byli tedy Tomáš Ortel a Zůstaň mým domovem z akustického alba a samozřejmě druhý byli Tepličtí, tedy Motorband ještě se zpěvákem Láďou Korbelem. Nož, tak já se optám, zdeli VK a Vítek, jež jsou napojeni, občerstveni a nachystáni. Jo, a technická, než se mi ozvou, dámy a pánové.
1: Ano, je, ano, jsme
0: dneska
1: tady.
0: Je to Studio Kadaň, takže budete volat na WhatsApp. Na WhatsAppové telefonní číslo 775-829-812 zůstává stále stejné, ale nevolejte na mobilní číslo, tedy volejte přes WhatsAppovou aplikaci. Když už to Pavel nastavil, tak to rovnou tady pokřtíme a vrhneme se na to. Než někdo zavolá, mám tu dotaz prý, zeptám se, co je prý pravdou na tom, že Alexandr Vondra a Petr Pavel mají finanční podíly ve zbrojařských podnicích s tím, že to propálil někdo na Slovensku v televizní diskuzi, jak tam byl Sáša Vondra a on tam byl, teď nevím, jestli tam byl s Romanem Michelkem nebo s někým. A on přece Saša Vondra u texty a diskuze, že jo, že tam nebude poslouchat. Tak jestli VK má,
1: Martine, já tě přeruším, ano, to je pravda, protože když tady ještě byly informace ohledně pražského radaru v partii.
2: Haló? Slyšíme se? A konečně jsem se dovolal, dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, ano?
1: Který v podstatě vystupoval za tuto firmu VK. Máš k tomu ještě nějaké krátké doplnění k tomuto?
3: Prosím vás, to je nošení dříví do lesa, bylo by to velice naivní. Všichni politici samozřejmě mají svoje všimné ozbrojařů. Naposledy jsme viděli, co se začalo dít ve chvíli, kdy jedna skupina lidí, respektive skupina vlády okolo Andreje Babiše a ministra zahraničí a té oficiální delegace na summit NATO chtěla vyšplouchnout druhou skupinu, která se nachází okolo Pražského hradu a Petra Pavla. Jak nebylo dovoleno, jaký křik, dokonce jak museli honem rychle večer volat na ústavní soud, aby se soudci v noci, v nočních hodinách, aby zasedali, aby se sešli. A nad ránem rychle honem, aby se psali předběžné opatření, aby Babišova vláda byla povinna vzít do
0: se na něj pustit. Tak, slovný vysílač, konečně se nám to podařilo, ale nemůžu vás vzít do zákulisí, takže můžete položit dotaz.
2: Celému týmu za skvělou práci. Těším se, až bude tato, řekl bych, vzdělávací pořad v každé rodině, jestli se toho dožijem. Ale mám jednu otázečku už delší dobu, chtěl bych se zeptat pana VK, aby na ní odpověděl. Adolf Hitler nesnášel Židy a ve velkém je samozřejmě hubil, ale zajímá mě jedna věc, zdali to byl už nějaký boj uvnitř židovské komunity, anebo jestli to bylo něco, co vedlo Adolfa Hitlera k jakékoliv pomstě, jelikož v podstatě ze začátku je jasné, že sponzoři banky a firmy patřili zrovna židovským rodinám. Děkuji.
0: Děkujeme. No,
1: já děkuju za dotaz. Mimochodem, krásně slyšet. Tak,
3: já děkuju za dotaz. Já jsem o tom už několikrát hovořil, mám o tom dokonce i na Aeronautu několik článků. A je to velice komplikované téma, velice rozsáhlé, protože se to celé vlastně vztahuje zpátky k roku 1934 a ke smlouvě Havara, kdy vláda Adolfa Hitlera chtěla vyřešit takzvanou židovskou otázku ve spolupráci s londýnskou Rothschildovou bankou, která byla hlavním sponzorem operace Havara, a cílem bylo v podstatě poskytnout všem Židům tady v Německu možnost vystěhování do Palestiny, kde od britské a Brity a Rothschildem kontrolované tehdejší britské Palestiny měly být nakoupeny pozemky pro přestěhování tady německých Židů směrem do Palestiny. Celé se to zhroutilo ve chvíli, kdy začal útok Luftwaffe na Velkou Británii, kdy začala britská operace bombardování Británie. V tom okamžiku ta smlouva padla a celý ten plán se zhroutil a s ním se zhroutilo i financování Německa pro další operace, které byly naplánovány v žoldu zahraniční londýnské nebo zahraničních londýnských bank. Protože není žádným překvapením, že Adolf Hitler byl přivedený k moci díky penězům pařížské Rothschildovy banky, pařížské pobočky. Ta zafinancovala vzestup NSDAP k moci. To byly peníze z Paříže od Rothschilda. To znamená, Rothschild dostal k moci tady v Německu Adolfa Hitlera. Rothschild. To je to strašné tajemství, které věděl Rudolf Hess, a proto až do své smrti nebyl propuštěn z věznice Spandau v západním Berlíně, jenom kvůli tomu, aby nemohl psát paměti, aby nemohl mluvit o tom, jak to tehdy bylo, jak bylo financování Německa z Londýna, vzestup k moci, jak vlastně byla dohodnutá Mnichovská dohoda, protože Mnichovská dohoda byla plně zafinancovaná. Bylo rozhodnuto tedy v Londýně, že takhle to bude rozhodnuté, a tam byli bankéři, Rothschildovy banky, kteří rozhodovali o takzvaném oškubání republiky, o území. To znamená, oni byli sponzoři toho procesu Mnichovské dohody. Tohle to všechno. A to je zásadní, to je klíčové. A o tomto se mohl o tomto mohl mluvit pouze Rudolf Hess, který tehdy vyletěl v tom letadle bez vědomí Adolfa Hitlera, doletěl do Velké Británie, byl zatčen, a namísto toho, aby dojednal s Rothschildy nějaké pokračování financování Německa a německé provenience Havara, tak místo toho byl zatčen. A následně se začalo řešit, jakým způsobem tedy ty majetky, které byly plánované, že budou v podstatě financované skrze Rothschildovu banku, válečné tažení proti Sovětskému svazu mělo být financované z majetku, který byl prodán tady místním Židům, kteří místo toho měli být odsunuti do britské Palestiny. Ve chvíli, kdy Německo začalo válku s Velkou Británií, tak odsunutí německých občanů, německých Židů do Palestiny, do britské Palestiny, již nebylo možné. A tam začal proces, který vedl k tomu, co oni potom začali připravovat, to znamená náhradní řešení židovské otázky. No a to potom víte, jak to dopadlo. Koncentrační tábory, vyhlazovací tábory a další, že? To znamená, to je komplikované téma, a jediný člověk, který o tom věděl, že to takhle fungovalo, že takhle to bylo, byl Rudolf Hess. Proto, přestože on nikdy nikoho nezabil, on nikoho nezavraždil, on nikoho neposlal na smrt, on nebyl soudce, který by vynášel rozsudky, to znamená, nebylo dovol, ale byl vysoký pohlavár strany, byl vysoký pohlavár NSDAP, a spojenci, přestože Rusové tehdy nebo Sověti tehdy s tím neměli problém, tak Velká Británie, jakožto jedna z vítězných mocností, vetovala návrhy na jeho propuštění v 80. letech Rudolfa Hesse. vetovala všechny návrhy na jeho propuštění. Nechali ho v Špandau zemřít, aby nemohl mluvit o tom, kdo zafinancoval vzestup Adolfa Hitlera k moci a kdo zafinancoval plán útoku na Sovětský svaz a kdo v podstatě dovedl a vedl ty procesy řízení, které v Německu tehdy v roce nebo v těch letech, 40. letech, byly tedy vedeny k takzvanému náhradnímu řešení, když nebylo možné odsunout v rámci operace Havara německé židy do Palestiny, tak byl zavedený jiný proces. Takže já jsem o tom psal článek, mám o tom několik článků, takže si to můžete vyhledat, tam to všechno máte, no a pustíme se do dalšího volající.
0: Dobře, zatím, že nejní. Tak, ale nevadí.
1: Martine, lidi se tě bojí, protože jsi zakázal, aby volali telefon a oni se tě
0: no,
1: bojí.
0: Tak na telefon zkouší furt. Tak to
1: jo, telefon na to zkouší pořád.
0: Tak, svobodný vysílač, hezký večer, zkuste to přes telefon.
4: Dobře, dobře. Slyšíme se?
0: Ano.
4: No, výborně.
0: Tak můžete.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já bych som chcel začať o jednej téme, o ktorej sa dosť málo hovorí, a to je to, že Ukrajina alebo Zelenský zaútočili na Irán a na iránsku loď v Kaspickom mori. Irán obvinuje Zelenského, že konal v mene Izraela. Ďalej iracký poradca pre národnú bezpečnosť dal rozhovor, v ktorom prezradil, že na vládne iracké budovy v Bagdade, ale aj v iných mestách chytili teroristov, ktorí boli alebo prezradili, že sú napojení na Ukrajinu. Pán Zelenský, pán Reka, tu sa teraz pretínajú dve vojny. Zelenský chce začať niečo s Iránom a je veľmi symbolické, že Zelenský aj Netanyahu sa stretli v ten istý deň v Bielom dome s Trumpom. A obidvaja hovorili o rusko-iránskej vojenskej hrozbe. Tak čo myslíte, Ukrajina vstúpi
3: do vojny proti Iránu? Já ještě zůstaňte na telefonu, já se vás schválně zeptám, jestli tušíte, nebo jestli, já myslím, že to víte, k čemu to vede, když je snaha z Izraele rozšířit válku na jinou zemi, na Perský záliv, na Irán. Co to je? Snaha o co? No je to samozřejmě snaha o vyvolání světové války. To je proces, snaha o internacionalizaci války na Ukrajině. Přesně o to jde. Takže já děkuju za dotaz. Jo? Děkuju za dotaz.
1: Mějte se hezky.
3: Na tady to... Tak. No. Na tady to je třeba se dívat tak, že všechno to, co provádí Zelenský, tak snaha Zelenského je samozřejmě splnit přání svých mecenášů a svých vládců a vůdců z Londýna. A ti usilují o jednu jedinou věc. O přelití té války z hranic Ukrajiny do celého světa. Minimálně do Evropy, ale pokud se to podaří rozlít i na Blízký východ, i do Iránu, no to by bylo úplně fantastické, protože to by bylo internacionalizované. Ta válka v tom okamžiku by měla internacionální charakter, byla by skutečně světová, stala by se světovou válkou. A přesně o to Zelenský, respektive, abychom byli přesnější, na pokyn Londýna Zelenský usiluje. Protože tohle to není z jeho hlavy. To nejsou jeho rozhodnutí, že Zelenský se ráno probudí, řekne, kam bychom ještě mohli zaútočit, tak zaútočíme na Irán, na jeho loď v Kaspickém moři. Ne. To jsou instrukce z Londýna, MI6. Funguje to jednoduše. Zelenský je v Kyjevě. Jednou za dva měsíce za ním přijede nějaký hodnostář z Londýna. Přiveze kufr. Vždycky, když za ním přijedou, mají sebou kufr. V tom kufru je kokain, tam je koks, tam je kokeš. Vždycky na dva měsíce mu to vydrží. Dostane instrukce a potom následující dva měsíce plní zadané úkoly. Pak přijedou za 2 měsíce, vyhodnotí, znova mu přivezou další kufr a takhle se to pořád opakuje. Vždycky po návštěvě britského nějakého vrchnostáře se podívejte na to následující večerní video po odjezdu vrchnostáře. Vždycky se na to podívejte, jak má podlité rudé oči Juchačenko, jak si dal pořádný lajny z nového balíku koksu, který dostal. Takhle to funguje. Proto oni ho tak milují. Když si můžete koupit komedianta v roli prezidenta za hrst koksu, tak jste vyhráli jackpot, protože ta figura, ta marioneta drogově závislá, vám bude zobat z ruky a bude dělat a bude vám plnit všechna přání. Klidně na vaše přání vyvolá 3. světovou válku, klidně provede internacionalizaci války na Ukrajině, jakékoliv přání. Takhle to funguje. A není to tak u všech politiků. Některé politiky takhle jednoduše nemůžete ovládat, i když oni se dají ovládat jinak skrze peníze a skrze vyhrožování a kostlice ve skříně a další věci, ale takhle snadno pomocí kufru s koksem to opravdu jde jenom v případě Zelenského. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
0: Nemám tak rychlý ruce, nevím, co tam dělá ten volající, že to neustále padá. Tak.
1: Tak uvidíme, předchozí posluchač ho slyšet velmi dobře, protože to byl telefon. Tak uvidíme, jestli to bude lepší. Každopádně zkuste, lidé, prosím, mají milí posluchači, potrápit WhatsApp. Zkusíme třeba příště pouvažovat, kdyby třeba Martin nebyl dobrý i Messenger, protože hodně lidí má Facebook Messenger, tak i to by šlo třeba, ale nevím, jestli to je technicky
0: možné. Teď jsem byl dost rychlej, abych to stihnul vzít. Tak svobodný vysílač, jestli se slyšíme, hezký večer, můžete položit dotaz.
5: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, trošku na hlas, poprosím, trošku na hlas.
5: No, ještě raz.
0: No, můžete položit otázku.
1: Teď vás slyšíme. Zkuste křičet
5: dobrý,
1: na nás.
5: Dobrý večer, zkuste. Dobrý večer. Já by som sa ešte ohľadom tej otázky Ježíša Krista chcela opýtať, že teda všetci ľudia, ktorí sme momentálne tu na Zeme Guli, sme tí, čo sme doteraz boli veriaci. Že tieto duše sa zachovali, keď odpočítam tie úplne nové duše, ktoré sú tu trebárs prvýkrát. A minule som sa ešte pýtala, že či je možná aj taká variácia, že v priebehu života neveriaci človek sa prepracuje k tomu, že bude veriaci. To sa akceptuje.
3: Ano.
5: Ďakujem pekne, pekný večer všetkým, dopom.
3: Já děkuju za dotaz. Podívejte se. Zase, abychom to uvedli na pravou míru, protože někdy prostě jako si něco řekne a lidé si to vysvětlí trochu jinak. Spasení skrze Ježíše Krista je cestou splynutí s Bohem, který teda má to označení Žehova, Jehova, Jehvh a tak dále. To znamená, ty názvy jsou různé. Ale jedná se o splynutí s Žehovou. To je konec konců ta poslední knížka moje, Kanon okulty. Tam to máte. Tam, pokud potřebujete, tak tam opravdu si objednejte a tam máte úplně všechno. To je zásadní. Co se týče jiných náboženství, tak v podstatě oni po své smrti jsou konfrontováni s tím samým, s tou samou Žehovou, s tím samým prostorem, který představuje jakousi valhalu, jakýsi tunel, jakýsi chrám, jakousi halu s vysokými sloupy po stranách, s různými názvy. Někdo, když to vidí, tak okamžitě ví, že to je valhala. Někdo, kdo to vidí, tak to je jako nějaký tunel světla. Podobně. To znamená, je to stejné pro naprosto všechny lidi. Všechny lidské bytosti je to úplně stejné. Ale pro různé víry jsou různé archetypální prostředky ke splynutí s Žehovou. A co je zásadní, co je zajímavé, Co je děsivé, je, že ten zaručený způsob onoho spasení, onoho splynutí je pouze skrze Ježíše Krista, skrze tento konkrétní archetyp. Protože jenom co je to archetyp? Archetyp je v vtělení. Vtělení Boha do fyzického těla, tedy do těla Ježíše Krista. To znamená vtělení. A tenhle ten archetyp je nejsilnější. Má největší moc, má největší sílu a tím, a teď zároveň odpovídám na tu druhou otázku, jestli v průběhu života, když je člověk nevěří celé průběhu života, věří nebo uvěří v Ježíše Krista, jestli to je možné a tak dále a tak dále. Ano, samozřejmě ano. Člověk může kdykoliv přijmout Ježíše Krista. Jakýkoliv člověk může přijmout Ježíše Krista.
1: Slyším vás, vydržte chviličku.
3: Takzvaný akt křtu, když je někdo se narodí, je pokřtěný a že ten, kdo není křtěný, zkrátka, že nedojde prostě spasení a tak dále, tak dále. Prosím vás, to už jsou církevní manuskripty, to jsou církevní katolické postuláty, které já bych tady vůbec nechtěl rozebírat a já osobně bych ani se o ně nějak úplně až tak maximálně neopíral, protože to důležité je to, co řekl Ježíš Kristus, to znamená skrze mě dojdete spasení. Nikoliv skrze církev, nikoliv skrze křest, skrze něco jiného, ne. Skrze víru ve mně, skrze mě. To je důležité, to je zásadní. Proto jenom paní říkám ano, je to tak, jak si myslí nebo myslela, že i lidé, kteří nevěří, ale uvěří skrze v době života, někde v půlce života nebo před sklonkem, před smrtí Krista, tak mohou být spaseni úplně stejně. Jako kdyby byly křtění a pokřtění a tak dále. Přičemž samotný křest, prosím vás, znovu, to není nějaká propustka, že jo, křtění a běžmování a další a zpověď. To nejsou nějaké propustky k tomu, aby člověk byl spasen. I když samozřejmě zpověď svatá má nějaké své úkoly a tak dále, je to na dlouhé povídání, na to opravdu nemáme čas, ale to zásadní, to hlavní je, že když člověk skutečně uvěří v Ježíše Krista, uvěří, tak v podstatě navazuje komunikaci přímo s ním, tedy skrze něj směrem k Bohu. A nepotřebuje k tomu žádnou církev, nepotřebuje k tomu kněze, nepotřebuje k tomu faráře, nepotřebuje k tomu biskupa, ani arcibiskupa, ani papeže. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak já jenom technická připomínka, my nemáme ještě možnost, protože WhatsApp je poměrně čerstvá novinka, kterou zavádíme do vysílání a nemáme možnost vás vzít jaksi mimo vysílání a domluvit se s námi, abyste počkali na telefonu. Takže když zavoláte na WhatsApp a uslyšíte přímo ze sluchátka, na které voláte pana VK, že hovoří, tak vězte, že už jste v rádiu a my vás slyšíme. Takže opravdu počkejte, prosím, my se nemáme jak s vámi domluvit mimo vysílání, aniž bychom nerušili přímý přenos odpovídání pana VK, tak pokud ho uslyšíte v telefonu, tak vězte, že už jste ve vysílání, takže stačí jenom počkat chviličku, než pan VK domluví a už vás vezmeme 100% na WhatsAppu. Takže to jenom technicky. Slyšíme, že tam je nějaká paní posluchačka, Martine.
0: Děkuji, Vítku, protože někdo tady halo, tak halo, tak se můžete optat, jste ve vysílání.
6: Já vás všechny zdravím, já bych akorát doporučil možná trošku ještě vyladit ten WhatsApp. Je tam slyšet ozvěna a není slyšet zpětná vazba, o čem si tam kluci povídají. Takže člověk neví, jestli je na WhatsAppu, jo. Nebo
1: to funguje, nebo ne. A to není, neslyšíte, ale slyšíte nás, takovou, to je zajímavé.
6: Hlavně, čeho by se člověk měl bát, je to napsáno v knize knih a je tam napsáno, že v okamžiku, kdy bude vyhlášen mír a bezpečí, tak to na ně přijde jako porodní bolesti na těhotnou ženu a povstane národ proti národu a království proti království. Takže toto je to kritický. Hezký večer.
0: Dobře, děkujeme. Hezký večer. O té ozvěně Už mi to tady taky někdo psal, první volající, že se slyšel asi třikrát. Tak nevím, jak jsme to s Pavlem odladili, tak budeme muset ladit ještě, ještě.
1: Jasně, ale už jsme těsně před cílem, je to perfektně slyšet ten WhatsApp, je to paráda.
0: Propracujeme se k tomu postupně. Tak Slovensko volá, tak teď ho vezmu napřímo, svobodný vysílač, hezký večer, slyšíme se.
7: Haló, počujeme se?
0: Ano.
7: Dobrý, já bych se chcel opýtať. Zase ja som počujem, ale Európa si systematicky zničila svoje výrobné kapacity. A to preto, lebo si Spojené štáty americké mysleli, že budú predávať zbrane Európe, ona ich za to bude kupovať. No a to potom, ako si predstavuje Európa, že pôjde do vojny, keď sama nie je schopná vyrobiť zbrane a Spojené štáty americké tiež majú veľmi výrazne znížené výrobné kapacity na zbranie, nakoľko tam každý, kto má peniaze, tak ich investuje do finančných služieb a nie do výroby zbraní alebo vôbec do priemyslu. Preto tá priemyselná výroba v Amerike padá. A zároveň v Európe je budovaný kult metrosexuálnych mužov, ktorí nemajú vôbec záujem o nejakú manuálnu prácu, už vonkoncom neísť na front, nakoľko keď sa neosprchujú, tak za dva dní skolabujú. A nie je absolútne záujem ísť bojovať. No tak ako potom Európa chce ísť do vojny s Ruskom, keď nemá na to výrobné kapacity, keď nemá vojakov a migranti nebudú vstupovať do armády. A potom ešte druhá taká otázka, keď sa dá, ako chápete to, že Rusko umožňuje Severnej Koreji vlastniť jadrové zbranie, respektíve nenamieta, a pravdepodobne táto otázka sa si musela veľmi nepáčiť Číne a prípadne ako to zhorší vzťahy medzi Ruskom a Čínou, nakoľko podľa mňa uzavretím tej spojenskej zmluvy režim Severnej Koreji získa veľmi významného spojenca a trošku sa môže vymaniť spod moci Číny. No, tak ďakujem. Do počutia.
0: Dobře, dobře, ďakujeme.
3: No, já děkuji za dotaz. Samozřejmě, co se týče Ruska, tak Rusko se snaží nebýt úplně závislé na Číně a respektive vyvažovat, to znamená vyvažování moci. Čína disponuje obrovskou silou a jakési spojenectví mezi Pekingem a Moskvou je čistě z vypočítavosti, a ta vypočítavost je v podstatě na obou stranách, to není nějaké přirozené přátelství. Naopak, obě dvě velmoci jsou spíše jako de facto, dalo by se říct, protivníci. To znamená, sledují své vlastní cíle a své vlastní zájmy, takže to je naprosto zjevné. A zkrátka, to není ani žádné jako překvapení. Co se týče té otázky ohledně toho, že Evropa nemá zbraně a tohleto. Pozor. Tady je třeba rozlišovat. Podívejte se. Co dneska, jaké zbraně se dneska používají k útoku na Rusko? No, používají se drony. Žádné jiné zbraně. Občas teda Ukrajinci vystřelí nějakou západní raketu, jednu nebo dvě, nebo něco, co prostě smontujou z plynových trubek v těch závodech podzemních v Kyjevě nebo v Gostomelu. A vypustí na Rusko, ale většina těch útoků, to jsou všechno drony. A ty drony jsou vyráběny po celé Evropě. Jenom pánovi řeknu, není pravda, že Evropa nezbrojí a nemá čím bojovat. V Evropě se vyrábějí každý den skoro, no, to bylo to číslo, které bylo minulý víkend na ruské televizi. V celé Evropě se každý den vyrobí přes 18 000 dronů. Z nichž všechny končí na Ukrajině. 18 tisíc. A všechny jsou vypouštěny na ničení Ruska. To znamená, jenom tady je asi nepochopení toho, co se myslí válkou, nebo jakými prostředky se povede válka. No, povede se drony. To znamená, Evropa začne, pokud vypukne konflikt, bude útočit na Kaliningrad drony. Bude útočit na Petrohrad drony, na Moskvu drony. Všude budou drony. Protože dronů vyrábí Evropa obrovské množství. Ničeho jiného nevyrábí skoro nic, ale co se týče dronů, vyrábí obrovské množství dronů, které teď končí všechny na Ukrajině. Takže já chápu, že lidé si představují dneska válku, že válka se vede ve chvíli, kdy Evropa má dostatek tanků, dostatek bojových vozidel pěchoty, dostatek obrněné techniky, dostatek helikoptér, dostatek stíhaček, dostatek houfnic, dostatek dělostřeleckých granátů a tak dále a tak dále. Ale prosím vás, to jsou koncepty staré války. To, co se dneska válčí, nebo to, co předvádí kolektivní západ v úderech na Rusko ukrajinskýma rukama, tak jsou všechno dronové útoky. To jsou škody způsobované drony. A dronů má Evropa obrovské množství. Respektive v obrovské množství dodává na Ukrajinu. Takže tohleto je třeba takhle vnímat, že ve chvíli, když začnou tyhle ty útoky, tak hádejte, co udělají Rusové. No, Rusové pustí na Evropu také drony a v nějaké chvíli, když je to přestane bavit, tak udeří kinžálama, zirkonama a orešníkama na velké výrobní závody v Evropě. A budeme krůček od termonukleární výměny. Protože na odpověď na ruské balistické rakety Evropa nemá. Evropa má v zásobě na odpověď, aby Evropa atvičála, jenom v podstatě balistické rakety s jadernými hlavicemi. To znamená Francie a Velká Británie. A nemá jich moc, má jich pár. A ono by ani nešlo o to, kolik jich má nebo nemá, protože pokud platí to, o čem hovořím, to znamená, že cílem je zlikvidování Evropy v rámci The Great Replacement, to znamená výměny obyvatelstva, vehnání národů Evropy do války, tak nezáleží na tom, kolik má Evropa zbraní, kolik má tanků, kolik má děl a kolik má bomb nebo jaderných bomb, ale záleží jenom na tom, kolik lidí pošle do války s Ruskem. Kolik jich zničí ve válce s Ruskem. A to je ten hlavní leitmotiv, o který usilují ti, kteří řídí procesy v Londýně. To znamená, pozor, je to důsledek konceptuální války, to znamená válka, která je vedena mezi dvěma domy globálního řízení, to znamená mezi domem Sion a domem Chabad. A ten, kdo má být zničen, jsou ti, kteří se nacházejí mezi těmito dvěma domy. To je komplementární válka a o tom hovoří všechna proroctví, všechna hebrejská proroctví hovoří o tom, že takhle to přesně bude. Válka mezi Evropou a Ruskem, to znamená Gog Magog zaútočí na Evropu a tak dále, že k tomu dojde ve chvíli, kdy Evropa bude zaplavena muslimy. Ve chvíli, kdy bude Evropa zaplavená islamisty, v tom okamžiku dojde k té válce, která je předpovídaná. A podívejte se, ono se to děje. Do Evropy míří další desítky tisíc migrantů z rovníkové Afriky. Takže takhle bych na to reagoval, slyším tam sám sebe, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Taky no, mám trošku na třetí koleji, Max Komutova. No, pohodě.
0: Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz?
8: No, dobrý večer, tak já jsem to ještě zase já. Len to je přesně to, co jsem aj hovoril, že teda Evropa nemá vojakov, kterých by tam poslala. A tým pádom, keď by malo dôjsť ku nejakej termonukreálnej výmene,
7: tak má, alebo teda, keď tak, tak potom akože sa má viesť tá vojna len vo forme bombardovania rakiet. Navyše podľa mňa krajiny ako Slovensko, Bulharsko, ono v podstate napríklad aj Česká republika, tu bola Veľká Morava a Rusi k tomu majú istý sentiment. Myslím si, že to nie je pravdepodobné, že by išli predovšetkým tou cestou, že by išli bombardovať teda krajiny, ktoré sú do isté miery kultúrne a nábožensky s nimi spriaznené. A koniec koncom to, že sú napísané proroctvá, predsa neznamená, že k tomu aj dôjde, veď koniec koncom Donald Trump zložil prísahu Chabadu, Chabad ho poslal bojovať do Iránu, všetci to rozporovali, kopec generálov, admirálov muselo byť dobrovoľne, nedobrovoľne odísť. A výsledok je aký? No žiadny. Že budú musieť jednoducho vypadnúť z Perského zálivu. To znamená, že to, že oni niečo naplánujú, to ešte neznamená, že sa to aj stane. Takisto aj COVID. Áno, urobili strašne veľa zla, ale ten celkový výsledok, aby zredukovali počet obyvateľov minimálne o polovicu, no to im nevyšlo. Ale potom by som mal ešte, prípadne na to môžete reagovať, ale ja by som sa potom ešte chcel opýtať, ak teda dôjde k tomu, že teda nedôjde k spinutiu s tým svetlom, s tou žehovou, tak a my ideme teda do tej siene, kde si máme vyberať nejaký osud, tak ja len ako, že ako to funguje, lebo a prečo si niekto potom vyberie osud prostitútky a niekto si vyberie osud napríklad vedca, ktorý dostane Nobelovú cenu. Alebo teda ten výber osudu je čisto postavený len na našej vôli, alebo je postavený aj na základe iných skutočností. Alebo prečo si niekto vyberie osud masového vraha, alebo to je na našej vôli, že aj keď si zvolíme nejakú cestu a nejaký osud, tak ho potom môžeme transformovať.
3: Jasne. Ja vám na to odpoviem.
7: Naše zatratenie, alebo nejaký... nejakú ďalšiu návštevu tej siene, kde si znova vybereme nejaký ten osud na naše
3: Ja vám rozumím. Dobre, ja vám odpoviem. Ano.
7: Ako odčinenie toho zlého.
0: Dobře. Jdeme na to.
3: Dobře, vezmu to velice, velice rychle. Tohle to jsou věci, které jsou zodpovězené v té knize Kanon okulty. Je to moc komplikované na to, abychom tady rozebírali. Takže jenom pánovi velice rychle. V takzvané síni Valhaly si člověk nevybírá svůj, je-li tedy odsouzen k reinkarnaci, nevybírá si to, jakým dalším životem projde podle toho, jak se mu to podle jeho vědomí a svědomí zdá nejlepší. Ne, tak to nefunguje. O tom rozhoduje váš karmický status, který vás přitáhne k vašemu druhému osudu. A vy si vybíráte několik cest, které vás tím karmickým osudem a takzvanou cestou nápravy provedou. To znamená, ten karmický systém je takhle nastavený. To znamená, jestliže máte potřebu, vaše entita, nechci říkat psyché, protože psyché, o tom se hovoří pouze v případě, že se jedná o takzvané vyšší vědomí, tak nechci do toho příliš zabíhat, by se to nekomplikovalo, ale pokud zůstaneme u té duše, tak ta si v podstatě vybírá to, co je jí, to, co je potřebné pro ní, pro její růst. Takže jestliže pro její růst je potřebné, aby projevovala větší soucit a lásku, dejme tomu chudým, tak daný člověk se narodí v podmínkách naprosté chudoby, v podmínkách naprostého soužení, protože tím životem má projít a naučit se soucitu a lásce k chudým lidem. Říkám příklad. Jiný příklad. Osoba je, nebo daná duše potřebuje získat větší odvahu, potřebuje získat větší průbojnost, větší sílu, větší stabilitu rozhodování, tak v takovém případě se ta osoba narodí do vojenské rodiny a stane se z ní generál, dobyvatel, nějaký hrdlořez a podobně. Takhle ten systém karmického řízení probíhá. To znamená, to si nevybíráte vy, to za vás vybírá karma. Karmické pojítko. Vy si nevybíráte nic, ale to, že se to jako vybírá, je, že vy si vyberete v té galerii, vy si vyberete rodinu, která vám bude nejlépe vyhovovat pro dosažení té cesty, dosažení toho cíle. To znamená, dostanete nabídku třeba 12 nebo 15 různých rodin v různých zemích, v různých časových iteracích, na různých planetách, různě umístěných ve vesmíru, v projektovaném vesmíru. To znamená, jednou se narodíte, dejme tomu, ve Španělsku na planetě Zemi v 16. století. Po druhé se narodíte na Alpha Centauri, na jedné z planet a žijete tam prostě život nějakého výzkumného vědce. Poté se narodíte zase někde jinde a narodíte se na sklonku poslední doby ledové zase u nás na naší planetě. To znamená, je třeba se na to dívat tak, že projekce jsou vždycky stanovené tak pro danou osobu nebo danou duši, kterou zrovna potřebuje ta osoba si projít. A pokud mluvíme o osobě, je to tak jako nejlepší mluvit o osobě. Nejedná se o osobu jako fyzické tělo, ale jako o duši, ale mluvme tedy v té rovině jakoby osoby, jako si představíte osobu, že by si někde něco vybírala. V podstatě si vybírá cestu, ale nevybírá si cíl. Cíl si nevybírá, respektive úkol cesty si nevybírá, ale vybírá si formu. To znamená, vybere si, jestli to bude takhle, jestli to bude tahle rodina, tamhle ta rodina, bude to tohle časové období, jiné časové období, tahle ta planeta, tamhle ta planeta, to si ta duše sama vybírá. Takže abyste tomu rozuměli, já vím, že je v tom prostě trošku zmatek, trošku chaos, ale skutečnost je taková, že pokud nedojde ke splynutí s žehovou, pokud nedojdete ke spasení, to znamená nesplynete se světlem po své smrti a jste odsouzeni k reinkarnaci, tak projdete právě do této galerie, kde vaše karmické pojítko vás předurčí k nějaké cestě v nějaké roli a vy si vyberete rodinu, ve které rodině tu roli budete plnit. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Tak je připojen Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
9: No, dobrý večer, jsem rád, že jsem se zavolal, odkud funguje. Já jsem se chtěl jenom zeptat ohledně vlastně toho, dá se říct, Ježíše Krista. Jestli bychom se teda měli stotožňovat vlastně s tím, aby jsme byli ukřižováni, obřezáváni, podřezáváni a košerováni, protože mi připadne, že vlastně celá Bible je jenom zbraň manipulační, vytvořená Židy, aby nás na ten kříž dostali, mohli obětovat krev naši podzemnímu bohu Jahvemu, který krev potřebuje a vždy žádá. Takže rád bych teda slyšel, jestli se máme nechat ukřižovat a tím se necháme spasit.
3: Ne, prosím vás, já děkuju za dotaz,
9: děkuju.
3: Ale tady se jedná o zaměňování pojmů, to znamená přece víra v Krista není nic o tom, že se člověk musí nechat ukřižovávat, ani o tom, že si prostě ubližuje a nějaké sebetrýznění nebo nějaké obřezávání a podobně. To prosím vás, to je jako motání, nezlobte se, páté přes deváté. Jo? Víra v Ježíše Krista je víra ve spasení a osvobození se od věčného a nekonečného reinkarnování do dalších útrpných životů, které žijeme. To je ten hlavní cíl. Osvobození se z reinkarnace skrze Ježíše Krista. To je ten hlavní cíl. Takže někomu to nevadí. Někomu je to jedno. Někomu je jedno, jestli bude reinkarnován a bude v příštím životě třeba nějakým vědcem, který bude mít krásný život a zažije strašné utrpení, protože přijde o rodinu a přijde o děti a zažije strádání, ale bude slavný a bude mít peníze a podobně. To znamená, projde si nějakou zkušeností. Někdo to vidí jako prostě něco, co je ochotný prostě provést, zopakovat si, vyzkoušet si. Mimochodem je mnoho duší, je mnoho entit, které po tisících a milionech reinkarnacích v podstatě propadají v jednotlivých inkarnacích více a více a více a více zlu, až nakonec se stávají stělesněním zla a jejich duše se mění v démonické struktury. To jsou ale situace, kdy po mnoha tisících milionů

0: Dobrý, tak to som zase ja. A potom s ohľadom teda na to, čo ste už uviedol, podľa vás, aký osud stihne Lindseyho Grahama? A ešte len
1: No,
0: také vyjadrenie.
1: já
0: Myslíte
1: vám na
0: si,
1: to
0: že
1: hned rovnou
0: mohol,
1: odpovím.
0: že ten dôvod, pre ktorý Lindsey Graham zomrel, nebola napríklad vakcína, že lebo on mal nejakú výduť aorty. A to je teda pravidelný dôsledok očkovania a preto sa teda akože tvária, že teda za zatvorené rakve a tak ďalej, aby nemuseli priznať, napríklad v kontexte toho, čo sa teraz dialo v kongrese pri vypočúvaní Fauciho, že to je vlastne smrť v dôsledku očkovania a teda je to tak významná osoba, že teda slúžila by ako príklad toho, aby sa ľudia teda nedali ďalej očkovať. Ďakujem, do počutia.
1: No, já děkuji za dotaz. Takže, no, co se týče teda Lindseyho Grahama, tak pokud on teda nesplyne s Žehovou, jakože asi zřejmě asi ne, tak bude v příští reinkarnaci pravděpodobně tady karmicky si projde životem, kde zopakuje některý z životů lidí, které on nechal zabít, které nechal zlikvidovat, vybombardovat. To znamená, projde si některým z životů, který jeho činy pomohl zmařit. To je velice pravděpodobné. To znamená, není vyloučeno, že se narodí někde v nějakém časovém prostoru, kdy mu nějaký válečník nebo nějaká armáda mu zabije ženu, matku, děti, on to přežije, zůstane sám, nebo bude zmrzačený do konce života, bude na tom hodně špatně celý život. To znamená, projde se něčím takovým. To je velice pravděpodobné. No, ten druhý dotaz, co se týče očkování, vakcinace, podívejte se, já jsem přesvědčený o tom, že on, jak byl na té návštěvě v Kyjevě, tak tam se prostě něco stalo, tam se něco odehrálo. A jestli na něho spadla ruská bomba, ruská raketa, nebo něco se stalo a on zemřel prostě někde, prostě tam navštěvoval to si tu fabriku, on se tam nechal fotit s těma dronama zrovna v ten den, když tam Rusové tu fabriku bombardovali. Nikdo tu rakev neviděl otevřenou. Je možné, že se jedná o ostatky rozmláceného ruskou raketou roztrhaného Lindseyho Grahama. Není to vyloučené. Prostě zařval při návštěvě Ukrajiny a protože by to byl obrovský skandál, že Ukrajina ho nedokázala ochránit, že Rusům se podařilo zlikvidovat Lindseyho Grahama, tak to udělali tak, jako že nejprve odletěl do Spojených států a potom večer se mu udělalo špatně a zemřel. Časově to dokonce ani neodpovídá, protože se ukázalo, že cesta do Spojených států trvá nějakých 12 hodin, cesta vlakem z Ukrajiny taky nějakých, prostě kolik hodin se to spočítalo, kolik to je. No a když to analytici počítali ty hodiny, tak se ukázalo, že on vlastně v podstatě, že to bylo prostě celé podezřelé, že vlastně to oznámení toho, že jako zemřel, tohleto, jakože časově jak prostě nevycházelo, že to nesouhlasilo. Zkrátka, že se to nedalo prostě stihnout takhle rychle na to oznámení a na ten odlet. Jako kdyby byl skutečný ten odlet a kdyby ten odjezd byl skutečný a skutečně jako by měl odjet nejprve vlakem z Kyjeva do Varšavy a z Varšavy potom letecky zpátky do Washingtonu. Je tam mnoho u toho otazníků, velmi mnoho otazníků. A tím, že ani oni Američani mimochodem rakve často neotevírají, to je zase další věc, aby se to dalo na pravou míru, že to není úplně tak, že by vždycky měli otevřenou rakev. Američané nemají často otevřené rakve, protože u protestantů se není zvyk otevírat rakve. U katolíků ano, katolíci mají vždycky rakev otevřenou, protestanti to nedělají, velmi často to nedělají. Některé baptistické skupiny mají otevřenou rakev, některé to odmítají. To znamená,

0: A musíte do toho brát i tu otázku toho, že ve Spojených státech až na nějaké malé výjimky, třeba v New Yorku nebo ve Washingtonu, kde jsou malé katolické kongregace, tak to jsou jenom výjimky. Celé Spojené státy jsou tvrdě, brutálně protestantské. Tam je protestantství. Jo? Takže pozor, nezaměňovat to. Tam jsou jiné zvyky, jiné liturgie, tak... Není to tak úplně zcela jednoznačné. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího, který bude úplně poslední.
1: Jo, máme 21.00, tak zatím nikdo nevolá, tak to můžeme, teda 22.00, kecám.
2: Tak to tak odpískáme.
1: Odpískat.
0: Dobře, tak pořádě. Takže já se s váma loučím, doufám, že se vám to líbilo, že to nebylo moc negativní, loučím se s tebou Vítku, s tebou Martine, díky za pěkný písničky, no a se všemi našimi posluchači. Doufám teda, že jste si z toho něco odnesli, no a příští týden v pátek opět po 19.45 přineseme další témata z domova i ze světa. No, užijte si samozřejmě dovolené, užijte si krásné teplé dny, že jo, když bude teplo, tak ať je teplo, a když bude pršet, tak ať prší. No a my se uslyšíme opět za týden a pro tuto chvíli já vám přeji buď teda krásný pěkný večer, anebo dobrou noc.
2: Já se s tebou taky loučím, VK, mě se moc hezky s tebou, Martine, všechno to proběhlo perfektně, nebo téměř perfektně. A samozřejmě s vámi, milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty, za vaši přízeň. Ještě se chci omluvit závěrem za umístění na kanále Odyssey, kdy minulý týden došlo k problémům s renderováním, procesováním videa a nebylo to akt naší lenosti, nebo řekněme znak nějakého... známky flákačství nebo něco podobného. Bohužel tam došlo k tomu, že se video stále procesovalo, renderovalo a objevilo se potom na Odyssey až zhruba za 2 hodiny po vysílání, myslím. Já jsem to tam nechal na noc asi po hodině, protože už jsem neměl jednak nervy, jednak ani energii, protože jsem v tu dobu byl na nohou od zhruba 4 hodin ráno. A nechal jsem to tam na noc s tím, že to v sobotu ráno znovu nahraji a vydá. Už jsem se zbudil někdy v 5 hodin v sobotu ráno, už to tam bylo, takže nevím, kde se tam přesně umístilo na Odyssey. Každopádně aspoň se to tam umístilo, doufejme, že dnes už to bude v pohodě, že to byla nějaká, řekněme, přechodná chyba, přechodný bug, kterým se podařilo opravit. Takže to je všechno, mějte se moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Tak, nebyl jsi sám, mě to taky dělal minulý víkend problémy a docela dost velkýho. Až přes noc se to nahrálo někdy nad ránem, já jsem nechal zapnutý počítač, asi jak jsem od toho. Takže to zkrátka někdy to neovlivníme. Ale co ovlivníme dál, bude noční proud Rádia Meta samozřejmě tady na svobodném vysílači. A mám tady pozdrav od Míši Kyselky, tedy Studio Praha, kalendárium dnešní rozloučení s červencem s názvem Červencové děti. Jmenované Courtney Love, to má být asi, a Joe Zawinulovi. Tak Courtney Love znám, ale Joe Zawinulova neznám, tak Míša vám je představí a vzpomene na ně, tak, anebo spíše na jejich tvorbu a co dávali lidstvu. Tak toť asi vše, díky moc, mějte se krásně a dobrou noc a Jarda Hladil nám převezme tedy z rádia Meta noční proud a zapojí jistě Míšu Kyselku. Tak co si dáme závěrem, jenom děkovačku. Hezký večer.
3: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Tak nějak.
3: No, tak jasné, že ty lidi potom to dávají na odiv, takže si pořizují mladé ženy.
2: No, a to je taky určitá podpora telomeru, no?
3: A no, podpora, záleží, jak se to vezme. Ono potom to nadměrné vydělávání peněz, jak říká Krampol v jednom tom filmu, ona Danuška má spotřebu jako tryskář. Nebo naopak to nadměrné dokazování, že je fakt mladý, tak to může znamenat, že ty telomery začnou také ubejvat, jo. Takže, ale je to jakýsi projev i té, jak se říká, mladé duše, nebo toho stylu života, který člověk si dovolí žít nějakým způsobem trošku z jiného úhlu pohledu. Necítí se být staříkem, tak. To je důležité, čili ta pohoda a ta schopnost, dejme tomu, zasportovat si, vzít kolo, myslím rekreačně, vzít kolo, hůlky, někde se prostě vydat na túry, do přírody, na lyže, to je pěkné, si myslím. No a pak je hezké, když ti lidé se třeba ještě svlečou do plavek a opravdu nevypadají na těch 80.
2: Tak to je úžasné.
3: No a to je právě to, o čem tady teď hovoříme. Víš, Šárko, ještě mě napadá jedna věc, a proto jsem mluvil o tom jakémsi celostním přístupu, neboť mnoho lidí ladí ten exteriér, snaží se různými přístupy. Někdo má, že jo, původně koutky okolo úst, tak má za ušima, aby dobře vypadala. Ale to už chlapy, jako. To ano. Už i muži jako si začínají dělat tyhle ty... Nebo ta kůže je velice tenká, protože prodělala mnoho liftingů.
2: Ano.
3: A tak dále. Čili

Vážení přátelé, vítejte u kalendária číslo 169, které bude rozloučením s měsícem červencem. K tomu jsme vybrali archivní nahrávku, pořízenou již před léty s kolegy ze stanice Vltava v rámci pořadu Muzikafé. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka.

Hezké prázdninové odpoledne všem, kdo posloucháte dnešní Muzikafé s podtitulem Děti července. Začali jsme tak trochu z hůry gregoriánským chorálem Pange Lingua, chvála slova v transpozici Jiřího Robka, varhaníka z kostela svatého Jakuba. 1. července 2022 by se dožil 100 let. Mezi jeho žáky patří například jazzman Milan Svoboda či Michael Kocáb. A vážnou muzikou budeme pokračovat o 10 let a 6 dnů později. V červenci roku 1932 se totiž narodil rakouský skladatel a hudebník s polským jménem Joe Zahn.

To byla skladba Barbary Coast za vinulových Weather Report, kde jsme krom jiných slyšeli na basovou bezpražcovou kytaru Jacquesa Pastoria. Zůstaneme ještě chvíli u jazzové, i když již možná méně vážné hudby. V červenci 1924 se narodil Vlastimil Hála, jenž se dožil pouhých 61 let. Stihl však napsat spoustu především filmové muziky, ať již to byl Limonádový Joe, Světáci či Starci na chmelu, anebo slavné sci-fi s Janou Brejchovou a Jiřím Sovákem v hlavních rolích s názvem Zabil jsem Einsteina, pánové.

a od filmového swingu již jen krůček k sketu. Ten implikoval do jinak spíše bluesrockového stylu skupiny Can't Heat její téměř nevidomý frontman Alan Wilson, dítě července, jenž se roku 1970 připojil ke klubu 27, aby v nebeském báru usedl ke společnému stolu s Janis, Amy, Jimem, Brianem a Kurtem. Jeho příběh najdete v archivu Vltavy pod názvem Led a náraz slepé sovy.

0: Dalším hostem, narozeným v červenci roku 1921, je teplický rodák Felix Holzmann. Většina z nás asi zná jeho scénku s akváriem, kde skleněné stěny jsou ze skla, mimo jiné také proto, aby z něj nevytekla voda, dvě z nich jsou kratší než ty druhé dvě, které jsou delší, akorát nahoře stěna chybí a tak dále a tak dále a tak dále. Málo kdo však slyšel od autora tuto historku v němčině, pochopitelně jak jinak než s jeho typickou Felixovou ledabilou samozřejmostí. Nejen hudba, ale i humor je mezinárodní.
1: Das sagt man nur so Herrenzimmer, sagt man. Und in diesem Herrenzimmer hatte ich am Tisch so ein Aquarium stehen. Ungefähr so großes Aquarium hatte ich da. Und in diesem Aquarium, nee, warten Sie mal, so groß war das ungefähr. So großes Aquarium. Und in diesen, nein, ich weiß nicht, doch nur so groß konnte es schon sein, so großes Aquarium war das, und zwar viereckig war das, vier Seiten hatte das, so zwei längere und zwei kürzere Seiten.
0: Všimli jste si, jak se s tím pan Holzmann nemazlí a s nějakým hrdelním R si vůbec nedělá starosti? A podobně to řešil i náš další v červenci zrozený umělec, rovněž německého jména Karel Gott, jenž v někdejší NSR vydal spoustu LPček. Málo se ale ví, že naspíval, pochopitelně v češtině, píseň pro Jana Palacha a také, že jedním z jeho skalních fanoušků byl Josef Bigu Vondruška, zakladatel undergroundové kapely Umělá hmota. Zlatý Slavík měl také velké štěstí na textaře, například Jiřího Štajdla, který uměl ušít slova přesně na míru k náladě a melodii, jako v tomto případě u skupiny Creedence Clearwater Revival a jejich písně s nádechem soulu, která se v originále jmenovala Down on the Corner.

Vydáme se teď na ten čílet. Joy Division, divize radosti, termín pronucenou prostituci v koncentračních táborech za nacismu a zároveň také název kvartetu se zpěvákem Ianem Curtisem, narozeným kdy jindy než v červenci, přesněji 15.7.1956. V textu písně Wilderness z roku 1979 polemizuje jak s organizovaným náboženstvím, tak také s hříchem samotným.

A máme tu první zástupkyni něžného pohlaví. 9. července, to jest ve znamení raka, se narodila zpěvačka a manželka Kurta Cobaina Courtney Love. A takhle pojala a stvárnila dílko skotského písničkáře Donovena nazvané Čas čarodějnic, The Season of the Witch.

V tajemné, neskuli čarodějné atmosféře ještě chvíli zůstaneme se skladbou basového kytaristy z desky The Super Session Harveyho Brookse, dítětem července zrozeného v roce 1944.

červenci roku 1922 v Mikulově narozený někdejší dirigent Točru, tedy tanečního orchestru Československého rozhlasu, dostal jednou přímočarý dopis od žáčka z hudební školy. Prosím vás, co mám dělat, aby ze mne byl Krautgartner? Odpověď zněla jednoduše. Kupte si klarinet, cvičte na něj 5 hodin denně a dělejte to 20 let. Karel Krautgartner a nahrávka, pořízená živě na úpatí zámeckých schodů na Malé Straně, zakončí dnešní Muzikafé. Od mikrofonu se s vámi loučí Michal Kyselka.

0: Hezký večer. Vítejte u pravidelného pátečního pořadu na kanálu, aby bylo jasno, jsme ve válce. Budu diskutovat s Janem Schneiderem, bezpečnostním analytikem, na tématy domácí i světové politiky. Začneme na mezinárodní scéně. Změní Donald Trump strategii Spojených států vůči Ukrajině? Volodymyr Zelenský přivezl z Bílého domu zprávu o poskytnutí licencí na výrobu raket Patriot. Na první pohled jde o zásadní průlom v obraně, který posune hranice zapojení Ameriky do konfliktu, ale podle včerejších zpráv z deníku Financial Times to nemusí být tak horké a my si řekneme aktuality. Zůstaneme u bezpečnostních hrozeb. Ruská raketa v polském vzdušném prostoru. Byla to pouhá technická chyba nebo vědomý test reakce na to? Rozebereme, zda bylo správné střelu nesestřelit a jestli podobné incidenty nezvyšují riziko přímé eskalace. Zabrousíme i na Blízký východ, kde skupina bývalých izraelských generálů varuje před katastrofou. Tvrdí, že násilí osadníků na západním břehu a oslabování palestinské samosprávy představují pro Izrael větší hrozbu než samotný sedmý říjen. Mají tato varování reálnou váhu? A v druhé polovině se zaměříme na domácí politickou scénu. Prezident versus ministr zahraničí. Petr Macinka zveřejnil SMS od hradního kancléře a tvrdí, že prezident nám neříká pravdu o odmítnutí jmenování Filipa Turka ministrem. Teď končí diplomatická zdvořilost a začíná politická nejednoznačnost. A narušuje zveřejňování soukromých zpráv důvěru v českou diplomacii? A u Petra Macinky ještě zůstaneme. Kritizuje Hrad, ale vlastního kandidáta na prezidenta stavět nechce. Dává takový postup politickou logiku? A může absence vládního kandidáta otevřít cestu pro silnou nadstranickou osobnost? Nebo jen posílí pozici Petra Pavla? A na závěr otevřeme téma státní kontroly. Vláda bere ochranku nejvyššímu kontrolnímu úřadu a přesouvá ji k České národní bance. Jde o pouhé šetření a odborné rozhodnutí policie nebo o skrytý tlak na nezávislou instituci, která hlídá státní peněženku. Tak, uvedla jsem vás do témat dnešního povídání s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem, se kterým se přivítám. Já tě zdravím, Honzo.
1: Já tě taky zdravím a zdravím i diváky a posluchače a prosím je, protože jsem si pořídil nový mikrofon kvůli různým stížnostem na nevyváženost našich hlasů, tak doufám, že to bude lepší. Eventuálně poprosím o okamžitou reakci do redakce naší, abychom to, když tak, upravili ten zvuk. Takže děkuji za tuto poznámku, že jsem mohl říct.
0: Tak já tě slyším velice dobře, což je důležité. A pojďme teda rovnou hned na první téma. Všichni jsme určitě se zájmem sledovali setkání, úterní setkání v Bílém domě Volodymyra Zelenského. Setkal se s Donaldem Trumpem a Donald Trump mu přislíbil licenci na rakety Patriot, protivzdušnou obranu. A Volodymyr Zelenský odjížděl s dobrým pocitem, oznámil to světu. Nicméně máme novou zprávu. Včera jsme se dozvěděli z Financial Times, že Donald Trump se včera, a já si vezmu brýle, abych to přesně citovala, že Donald Trump říká, nejsem si jistý a budeme se tím zabývat. To znamená udělení té licence. Takže to zpochybnil. A já se tě chci zeptat, co říkáš tady tomuto obratu? Je to taková aktualita, horká aktualita, kterou jsme se dozvěděli dnes?
1: No, já jsem od začátku, mě napadly takový ty dvě pořekadla český, jak se říká, slibem neurazíš a to druhý, nikdo ti nemůže dát tolik, kolik ti já toho můžu slíbit. Takže to je přesně výchozí pozice Donalda Trumpa, prostě řečičky podobné těm petropavlovským nápadům, jako ty L-159 Alka Ukrajině. Prostě je to takový okamžitý nápad, střeštěný, neprokonzultovaný, a pak, když přijede zpátky do Ameriky, tak oni mu naznačujou, tak si asi po straně ťukají na čelo. A on pak, já jsem dokonce zaznamenal výrok, že Trump říkal, my musíme být trochu opatrní, komu poskytujeme licence. Vlastně licence na vybavení neudělujeme. Takže to je prostě během 2 dnů jsme zase tam, kde jsme byli předtím.
0: Ale on taky v tom rozhovoru říká, že by chtěl tu válku ukončit a že pošle na Ukrajinu, a jak jsem já teda to pochopila, tak to bude poprvé, co přímo na Ukrajinu přijedou jeho dva hlavní vyjednavači, což je Jared Kushner a pan Witkoff. Takže já se chci zeptat, nejsou tyto obraty, a my už si nějakou dobu to pozorujeme a nechci říct, že si na to zvykáme, ale chci se tě zeptat, nemyslíš si, že tady tato nejednoznačnost a ty obraty jsou součástí nějaké taktiky vyjednávací?
1: Asi ano, strategie tam není a v tom vidím prostě takovou občas nečekaně se měnící taktiku, čili strategii zatím nějakou vidět velmi těžko. Zřejmě ta snaha ukončit ten konflikt tam bude, protože asi zjišťujou, počítat umějí docela dobře, že vlastně to nikam jinam nevede. Tyhle ty dva vyjednavači se zřejmě budou podívat na tu Ukrajinu, jak to tam teďka dopadá, protože čím víc se Ukrajina dopouští těm útoků na civilní cíle, tak tím horší je odveta, balistická odveta, žádní patrioty nic nezmůžou, tolik patriotů ani nemají, ale oni opravdu už skoro žádný nemají. Navíc vedou minimálně dvě války a to znamená, že ta Amerika je vlastně nekrytá v případě, že by někdo se rozhodl na ně zaútočit, třeba jako Čína. Takže prostě myslím si, že jedou vabank a že se snaží to nějak ukormidlovat, takže oni mu zřejmě, možná jemu nebo tomu, kdo o tom není přesvědčen, o těch škodách, které trpí Ukrajina, tak se tam jdou přesvědčit na vlastní oči, aby je v té Americe přesvědčili o tom, že to prostě dál nemá cenu. Možná jdou taky přesvědčovat Zelenského, aby si zvolili nějakou ústupovou taktiku, protože rozhodně na to mírové jednání nemůže být, mírové jednání nemůže být vedeno s protivníkem, který je urážen a ponižován. Prostě musí to mít nějakou důstojnost, aby právě ty jeho lidi, aby Ukrajinci to mohli akceptovat. To znamená, prostě nemůžou to brát jako potupnou porážku. Nakonec vzpomeňme si na Versailles před 100 lety, prostě to nemělo význam a v podstatě to tu první válku neukončilo, pouze jí to vlastně tak jako utlumilo a pak to vyhřezlo prostě o 20 let později a to si tady asi nikdo nepřeje. Takže já doufám, že to přece jenom bude mít nějaký racionální vyústění.
0: Já bych se tě chtěla zeptat ještě na takovou odbornější věc, ale já to čtu, protože mě to zajímá. Já si totiž myslím, že ať nám tady můžou všichni propagandisté říkat, jak je Ukrajina skvělá, jak je určitě získala zkušenosti, jak jsou technicky vyspělí a kolik vyrábí dronů, dokonce jsme viděli Lindsey Grahama jako v továrně na drony a tak dále, tak já si přesto myslím, že licence na tak sofistikovanou prostě zbraň nebo respektive obranný systém, že to nemůžou zvládnout, že se na to musí podílet ze zahraničí. A jak to musí vyhodnocovat Rusko? Já si myslím, že jestli i toto není ta součást toho, že v podstatě to byl jenom takový nástřel, protože to by znamenalo, že by se jasně otevřeně ukázalo, že na té pomoci už přímo na Ukrajině spolupracují odborníci z NATO.
1: No tak to je ta hranice vlastně toho jakoby konfliktu dvou stran byla dávno překročena, ale všichni se tváří, že ne, protože ono je to provokace ze strany Západu veliká, ale Rusové se nechtějí nechat vyprovokovat v podstatě se chovají jako v tom 41. roce, kdy to nacistické Německo prostě furt tlačilo, provokovalo a Rusové tenkrát vlastně na to neodpovídali. Tady sice odpověděli tou speciální vojenskou operací, ale nechtějí eskalovat, nechtějí se prostě nechat vytočit. Takže je to takový všechno strašně neupřímný, pokrytecký, nedůstojný. Prostě celý ten konflikt je takový, mě to připomíná takovou, jako nechci urážet vesničany, a takovou prostě nějakou spíš pavlačovou hádku, jo. Nemá to prostě žádný kontury a neprofiluje se z toho žádná osobnost, nemluvíme-li teda o ruském ministrovi zahraničí Lavrovovi, který vlastně konzistentně vystupuje po mnoho let a na jeho vystoupeních se dá vysledovat prostě ta eskalační linie celého toho konfliktu.
0: Jestli můžu, tak půjdeme dál, protože ano. Ty jsi použil eskalace a eskalační konflikt, no a já si myslím, že se právě k takovému tématu teď dostáváme, protože teď po mohutném útoku ze strany Ruska, raketovém útoku ze strany Ruska na Ukrajinu se stalo to, že jedna ze střel narušila vlastně vzdušný prostor Polska. Poláci vzlítli jejich myslím, že F-16 to jmenují, nesestřelili tady tuto raketu a teďka se dohadují tedy, jestli to byla chyba, jestli se stala chyba, nebo jestli to byla provokace. My samozřejmě takových případů jsme byli svědky už vícekrát, ať to bylo poprvé už v roce 2022 v tom Polsku, že jo? A nedávno to bylo v Estonsku. Jak hodnotíš, jak dalece nebezpečné jsou takové momenty, které se samozřejmě mohou stát dneska a zda to někdo, jestli nemůže být nějaká skupina, součást, protože ta Evropa se pořád nechce bavit o míru a diplomaci, ta pořád chce válčit, jestli nemůže tam dojít třeba i k nějakému zneužití momentu, kdy dojde k té eskalaci.
1: Já si myslím, že se točíš kolem té ústřední otázky, zdali, čí to byla raketa a kdo ji vypustil. Mm. Je možné opravdu, že to byla raketa ruské výroby, ale to furt neznamená, že ji vypustili Rusové. Tam se stačí narýsovat jednoduché kružnice toho doletu, jestli je možné, aby raketa nebo ta střela tohoto typu, ona to nebyla raketa, ale střela s plochou dráhou letu, jestli mohla dolítnout z Ruska. Podle mého soudu asi ne. Proto ty reakce Donalda Tuska byla velmi zajímavá, protože on řekl, že se nedomnívá, že by ta raketa byla vypuštěna s cílem zasáhnout Polsko. On to tak jako tu hranu ostrou otupuje, protože je možné, že se přijde na to, že to byla zase ukrajinská provokace, buď to tu střelu převzali do řízení, anebo ji sami vypustili. Právě proto, protože Ukrajina dělá všechno proto, aby zabránila mírovým jednáním, aby se dostala prostě k těm zbrojním dodávkám ze západu, prostě aby neupadla v zapomnění, protože ono po 5 letech to už spoustu lidí a politiků přestává bavit, už to přestává hrát takovou roli v těch průzkumech veřejného mínění. Takže se potřebují prostě nějak zviditelnit. Možná i proto tu raketu nesestřeli, možná ji nestihli sestřelit, protože ona, jak se říká, zmizela z těch radarů. Takže je to celý nejasný, pouze jasný je na tom,

0: já teda myslím a myslím si, že nejsem sama. Já totiž opravdu začínám mít obavy z Ukrajiny jako takové a z Evropy jako takové a z těch evropských lídrů, kteří prostě nechtějí ten konflikt ukončit a já se bojím právě tady těchto momentů, aby k nějaké eskalaci nedošlo a navíc ta raketa padala do absolutně neobydlené oblasti, jako jo, takže vlastně tam nehrozilo ani to, že by ohrozila nějaké obyvatele nebo tak, tak já se obávám toho, že prostě asi, jestli to bude přibývat tady těchto momentů, nevím. Máš ještě něco tady k tomuto tématu?
1: Nemám,
0: anebo
1: nemám.
0: Budeme dál, nemáme. Takže budeme doufat, že se to nebude opakovat. Já teďka k tomu dalšímu tématu, a ten se týká Blízkého východu, si dovolím, protože bych chtěla, aby to zaznělo přesně, to přečíst. Chci se tě zeptat na situaci, která se teďka začíná být zajímavá v Izraeli. Skupina bývalých generálů izraelské armády a bezpečnostních služeb zaslala Donaldu Trumpovi velmi ostrý dopis. Varují, že situace na západním břehu Jordánu se stává hrozbou pro samotný Izrael. Tvrdí, že bezpečnostní složky jsou politicky omezovány. Členy izraelské vlády obvinují z toho, že extremisty chrání. Varují, že pokud bude pokračovat násilí osadníků a oslabování palestinské samosprávy mohou být důsledky pro Izrael ještě ničivější než ten útok. A taky tady říkají, že mohou ohrozit Abrahamovy dohody a zájmy Spojených států na Blízkém východě. Myslí si, že tak tento dopis, že to může nějakým způsobem pohnout s Donaldem Trumpem a že to má svou váhu?
1: No, myslím si, že ten dopis má obrovskou váhu, protože pod ním jsou podepsány skutečně, jak se říká, šajby. Lidi, kteří emeritní zpravodajci a vojáci, kteří veteráni, kteří skutečně sloužili v ozbrojených zpravodajských složkách, nasazovali svůj život a teďka prostě zachovali si tu profesionalitu a tu pravdivost té informace nadsazují prostě nad svoje osobní třeba nepohodlí nebo prostě urážky nebo co to může následovat. Oslovili prezidenta Trumpa, protože si nemyslí, že by Netanyahu vrtěl Trumpem, ale vědí, že prostě k tomu jsou potřeba oba. Možná spíš bych od toho odvodil ještě to, že prostě ta Amerika měla vždycky vrch a že ten Izrael prostě teďka akorát zlobí, ale prostě ve skutečnosti bude muset udělat prostě to, co ten Trump rozhodne. Takže já mám k tomu veliký respekt, k tomu, co píšou, protože když si vzpomenu, to je ale mnoho a mnoho let, to byl 98. rok, když jsme tam s Jardou Baštou byli, tak ti kolegové na Shinbet mě právě říkali, byli z toho takový strašně špatní, prostě, že Shinbet musí rozpracovávat problematiku židovského terorismu. Tenkrát to bylo politicky, vždycky to je politicky takový, jak se říká, vachrlatý, jo, ale prostě oni tam na tom dělali a věděli prostě, že nemůžou dělat nic jiného, prostě, že do toho musí jít, jo, že tam skutečně se odehrávají věci, které prostě oni jako lidé, kteří mají vynucovat dodržování zákona, prostě nemůžou opominout. Takže toto si myslím, takhle, není to vůbec první hlas, poprvé, co by se ozvali v Izraeli. Myslím si, že celkem sílí ta počet a váha těch hlasů. Na druhou stranu ta manipulace strachem a těmi médii tam taková. Oni totiž, tam bylo spousta takových velmi nadějných chvil v těch izraelsko-palestinských vztazích, a nakonec vždycky do toho někdo hodil vidle a já cítím jako z té většiny izraelských voličů takový pocit, že oni říkají, no to jsme se vždycky zklamali, tak do toho prostě praštíme silou, jako prostě ta síla je přece jenom taková, to jako nesklame, jenomže ono právě to práskání pěstí do stolu a tak dál v podstatě nikam nevede. Já psychologicky tomu rozumím, že jednání o míru s partnerem, který prostě mnohokrát, dá se říct, zklamal, jo. Když to vemu z izraelské strany, Palestinci můžou říkat samozřejmě to samý, tak je velmi nejistý, kdežto přece jenom, když se bojuje, tak každý

0: každý má v tom trošku jasno, prostě je to boj o život, na život a na smrt a do těchto těch riskantních mírových akcí prostě se chce menšině voličů, proto právě vyhrává tato válkychtivá strana. Napadlo mě, že tady je právě podobný fenomén jako na té Ukrajině, že tady jsou lidé, kterým prostě ten konflikt vyhovuje. Takže to je prostě, když odhlídneme od prostoru, od motivu a tak dál, prostě taková to válečné štvaní, prostě to je fenomén, který je přítomný v celé historii lidstva.
1: No, se tady nabízí otázka, nakolik ještě je Izrael vlastně právní stát, jako když přehlíží a jsou tam ty politické tlaky, že to se nějakým způsobem toleruje ten terorismus. A já se tě zeptám, má to samozřejmě souvislost s blížícími se volbami?
0: No, samozřejmě, takhle, ten dopis asi ne. Právě, že Bibi Netanyahu se na tomhletom musí orientovat a to jeho lavírování prostě je, zdá se, čím dál bezvýchodnější, protože množí se počet lidí, kteří třeba by i zastávali podobné postupy, ale prostě s tím tím, jak to dělá on, už souhlasit nemohu, protože tam jak sláma z bod z toho kouká prostě ta jeho snaha tu situaci prodlužovat, aby nemohlo pokračovat jeho trestní stíhání. Jinak, co se týče vlády práva, no, ono to je vždycky těžký, ale tam ty snahy těch soudů jsou, jenomže ty soudy nejsou taky úplně vždycky nestranný, respektive některé výtky vůči soudům mají, zdá se, racionální jádro. Na druhou stranu ty soudy jako vůči vojákům, který se dopustějí nějakých trestných činů a tak dál, nedá se říct, že by nebyly. Jo. O té míře se samozřejmě můžeme dohadovat, ale když se podíváme na třeba americkou armádu, jako čeho se ona dopouští a nakolik je nakolik jsou ty trestné činy postihovány, tak ono to je vždycky spíše horší než lepší, jo? Ale není to jaksi věc, která by charakterizovala tu situaci v Izraeli. Prostě to je, bohužel, prostě takhle se to děje. Nakonec to víme i u toho našeho vojáka z toho Afghánistánu, to jeho trestní stíhání je taky zvláštním způsobem, může být nahlíženo z jedné i z druhé strany. A když si vzpomenu na to, jak tenkrát ty americký vojáci přetrhli to lano u té lanovky v Itálii, že tam bylo asi 17 nebo 19 mrtvejch, no a pak prostě odjeli do Spojených států, zavřela se voda, nebyl stíhaný vůbec nikdo, jo, takže a to nemluvíme o Vietnamu, že jo, o podobných věcech, no, takže ono je dobrý, takhle, nedává to příliš optimismu, ale zase je dobrý prostě to nehrotit jako proti jednomu případu, proti jedné zemi, prostě to je problém, který je velice obecný.
1: A jak dalece to může ovlivnit Donald Trump? Nebo myslíš si, že vůbec chce do toho vstupovat a ovlivnit? Bude slyšet na ten dopis, anebo bude čekat na podzimní volby?
0: No, jde o to, co si bude myslet, že mu nažene více hlasů ve Spojených státech. Jo?
1: Asi tak, ona rozumím.
0: Křesťanští sionisté tam mají velkou sílu, ale na druhou stranu ty volební průzkumy nebo ty průzkumy veřejného mínění zase zaznamenávají jako veliké snížení obecné podpory Izraele. Takže já si myslím, že se zase bude rozhodovat nikoli věcně, ale bohužel prostě co se týče těch předvolebních průzkumů.
1: Rozumím. Tak můžeme jít na další téma, dostaneme se domů, dostaneme se, já nevím, jestli jsi to viděla, ale já jsem to viděla živě, kdy ministr zahraničních věcí Petr Macinka ve svém úterním streamu na XTV zveřejnil SMS zprávu, kterou dostal od kancléře Vašiny, kterou psal ale prezident Pavel, protože reagoval na rozhovor prezidenta Pavla který se odehrál asi před 10 nebo 14 dny na Pražském hradě, byl to rozhovor pro iDnes, kde podle něho, já to řeknu kulantně, prezident Pavel neříkal pravdu a dokazoval tam časovou souvislostí, že prezident na hradě tvrdil, že poslal SMS-ku 15 minut po skončení schůzky s Petrem Macinkou, kdy se bavili o tom, jestli prohození rezortu ministerstvo životního prostředí za zahraničí u Filipa Turka, jestli to bude akceptovat, tak ta prodleva tam byla 3hodinová. Popsal divákům, že tam stáli za dveřmi už nachystaní 3 poradci a evidentně probíhala 3hodinová porada. No a ta SMS-ka nebyla jednoznačným zamítnutím Filipa Turka. Co si myslíš o tom, že se tyto věci dozvídáme? Teď samozřejmě všichni víme, že ten konflikt bude pokračovat, eskaluje, ale jaký na to máš názor? Je to správné, co říkáš na zveřejnění té SMS zprávy jako reakci?
0: Rozhodně si myslím, že Hrad zveřejňoval Macinkovi SMSky, takže proč by nezveřejňoval Macinka? Navíc toto není nic jaksi pejorativního, toto je naprosto věcná reakce a jestliže on řekl, že to zamítl a ta SMS-ka zněla jinak, tak naprosto se nedivím a v podstatě souhlasím s tím, že on to zvedl, zveřejnil ten text ku konfrontaci, protože tu konfrontaci si v podstatě vykladoval Hrad sám svými kluskými řečmi. Já bych řekl, že to je prostě, ano, je to lež, ne, že nemluví pravdu, on lže, vymýšlí si, prostě flikuje to, nemluví jednoznačně, ovládají ho ty poslanci, teda ty poradci, nebo oni to nejsou poradci, oni to jsou konzultanti, nebo kdo ví co, přátelé po telefonu, kdo ví koho všeho, on vůbec poslouchá a je z toho občas magor, takže jednou řekne to, po druhý řekne to a je to celý spíš smutný a směšný, jo. Je to tragikomedie, prostě tohleto, co se tam hraje, je to velmi nedůstojný a nevím, proč se do toho pouští, prostě když nemá čistý svědomí, prostě on tu SMS-ku určitě, já nevím, jestli na ní zapomněl, prostě, ale poslat tu SMS-ku a pak tvrdit do médií, prostě že úplně něco jiného. Nevím, jak to nazvat, prostě je to ubohost. No,
1: no já ti můžu říct, já jsem čekala na tvůj názor, protože my jsme se o tom nebavili, já s tebou souhlasím a já ti chci říct jednu věc. Já jsem několikrát řekla našim divákům, že já Petra Koláře znám od roku 97 a já čtu a poslouchám, co říká a poslouchám jeho rozhovory, protože ten člověk se vždycky od někud vynoří a ta SMS-ka zpočátku zněla, že tak arrogantně impertinentním způsobem, kdy hned na úvodu vzpomněl prezident Pavel, který já si myslím, že to psal Petr Kolář, vzpomněl akustických problémů na hradě, což bylo míněno jaksi ironicky a arrogantně. Tím měl na mysli, když byla Alena Schillerová s Karlem Havlíčkem na hradě a byl tam ten nejednoznačný výstup z jednání a debaty kolem důchodu. Takže začít SMS-ku předsedovi strany, s kterým se domlouvám na jmenování ministra vlády z jeho strany, takovouto impertinentní urážkou, tak já si myslím, že ten rukopis je zcela jasný. Takže ano, máš pravdu, říkám, že s tebou souhlasím, protože je to opravdu ze strany Hradu provokace a pokračuje to a asi toho budeme svědky dál, ale já se tě zeptám jinak. Určitě to otráví spoustu lidí, protože jsme rozděleni na dva tábory, ale já se tě chci zeptat, myslíš si, že když už to vidíme, že se to dostalo i do zahraničí, teď mám na mysli summit v Ankaře, že nás to bude poškozovat v zahraničí, třeba tady tento nesoulad, tato kohabitace, která teď probíhá?
0: Myslím si, že probíhat? Na tohle tu otázku už reagoval někde Luboš Zaorálek, a říkal, no ono, to je někde ještě horší, takže oni se na to budou koukat s pochopením a příliš do toho nebudou vrtat, protože tím by zase jenom dávali návod jim nepříliš přátelsky nakloněným novinářům, aby se podívali prostě do minulosti těch dalších, těch kritizujících politiků zvenku. Takže já myslím, že to je prostě takový, jako je to trapný, no, prostě víc ne. Já si opravdu tady postrádám prostě nějakou velikost a nějaký, prostě nějakou noblesu. Jo. Noblesa, to je to správné slovo, co nám tady v těch reakcích politických chybí. Já opravdu marně vzpomínám prostě, nebo asi bychom museli dlouho přemýšlet, kdo kdy jednal noblesně. Paradoxně si vzpomínám, že takový vtipný noblesní poznámky měl Schwarzenberg. Jo.
1: Ano.
0: Ten to měl v repertoáru celkem, člověk s ním nemusel souhlasit, ale bylo to vtipný a bylo to na úrovni. Jo. Já si vzpomínám jednou, když unavený Karel Schwarzenberg po nějakém večírku spočíval tak jako v polodřímotě a nějaký takový devotní poddaný se loučil a říkal naschledanou, pane barone, nebo co, a on mu říkal, již tak hrabě, ty vole. To bylo moc pěkný, prostě byl takový lidský a tady mě právě chybí i třeba takový to, on uměl to slovo takový vulgárnější vtipně zasadit, bylo to v tom, že nebylo používáno příliš často, že jo? Takže pak to prostě mělo i určitý půvab, jo. Ale tadyhle si říkám, tohle to je prostě to, co sledujeme. Ty víš dobře, ty znáš to divadlo, ty víš, že asi nejlíp tomu odpovídá slovo šmíra.
1: Máš naprostou pravdu a jenom ti řeknu, že nemůžeme hledat noblesu tam, kde nikdy nebyla, protože já mám takový pravidlo, kdo o tom mluví, nedělá to. A Petr Kolář má neustále ústa plná diplomacie a když posloucháš, jak já ho mám naposlouchanýho, tak vždycky začíná tím já ze svých diplomatických zkušeností a teď tam řekne tu plejádu těch velvyslanství. Takže ano, jako máš naprostou pravdu, ale já si myslím, že zůstaneme ještě u Petra Macinky, protože ten neposuneme se moc dál od toho hradu, protože to mě zaujalo velice. Jak jsem říkala, že jsem se na to dívala živě, tak Petr Macinka tam řekl, že by vláda neměla stavět svého stranického kandidáta do těch prezidentských voleb a samozřejmě, že řekl taky správně, s tím já souhlasím a říkám to dlouho, od jak živa, teda, že přímá volba byla obrovská chyba, které jsme se dopustili jako zásah do našeho systému parlamentní demokracie, takže on říká, že by to měl být kandidát, který vzejde opravdu z lidí, když už jsme se dopustili toho činu, že jsme to ve sněmovně odhlasovali, tu přímou volbu. No, co ty si o tom myslíš, protože někdo si myslí, že to postrádá logiku, já si to nemyslím.
0: Já nevím, jestli mluvil za vládu. Já mám pocit, jestli nemluvil prostě jenom za motoristy, že motoristi nebudou stavět, protože kdo jiný než vláda, to tady má stavět jako milion chvilek nějakýho, nebo nějaká neziskovka, nebo to...
1: Ne, on samozřejmě mluvil za motoristy, ale já mám pocit, že to vyznělo celkově, jakože je to jeho názor, samozřejmě názor malé koaliční strany, ten samozřejmě může mít, ale to se nediskutovalo na vládě samozřejmě.
0: No, vzhledem k tomu, že mezi motoristy je ze stran vládní koalice nejvíc těch, kteří volili Petra Pavla, tak mám takové podezření, jako jestli to náhodou není návod, jak toho Petra Pavla tam udržet i na druhý mandát, jo? Protože prostě nezvolit silnou osobnost celou silou prostě té vládní koalice s využitím prostě podpory celé této koalice je naprosto sebevražený, jako odkud by se kdo měl vynořit, jaká osobnost. Prostě opravdu tomu moc nerozumím. Tady spíš bych to viděl jako taktiku, že teď o tom nechtějí mluvit, jo? Že to nechají prostě běžet tu prezidentskou kampaň, velmi předčasnou prezidentskou kampaň, která se velmi unaví, velmi vyčerpá, když nebude s nikým srovnávána, jestli si nechávají toho kandidáta prostě až na velmi silné finále, které může být jako brutálně silné a mělo by být, tak tomu bych rozuměl, že teďka ho nechají prostě teda, ať se vypovídá, ať se strapňuje, ať je ho všude plno a až lidi budou mít strach otevřít sardinky, aby tam na ně nekouk prostě Petr Pavel, tak v tom okamžiku tam nasadit nějakého svého kandidáta, to pokládám za jednu z velmi rozumných variant. Jestli to je vítězná varianta, nevím. Ale takhle, kdybychom to takhle pojali, tak pak ano.
1: No, ono je to vůbec na diskuzi o tom, že v podstatě dokud byla ta volba na hradě, volila vlastně poslanecká sněmovna a volil senát, tak tam to jasně jako logiku dávalo, tam ta logika byla jasná a samozřejmě, že pokud chceme udržet naši demokracii, tak demokracie stojí na politických stranách. Jako možná, já si taky myslím, že se to oddaluje, protože není rozumné s tím kandidátem přijít včas a u motoristů ještě vidím další aspekt. Oni se teďka vlastně přidávají v rámci těch senátních voleb, které budou velice důležité k tomu, že budou podporovat kandidáty spolukoaličních stran ve vládě do toho senátu.
0: Jenom mě napadlo, když si spočítáš teď sněmovnu a senát dohromady, tak by vyhrál Petr Pavel.
1: No to určitě, když se podíváš na senát, tak v každém případě. Ano.
0: Takže je potřeba, aby posluchači se zamysleli nad těmi podzimními volbami, protože tam je ano. Šance opravdu s něčím docela výrazně pohnout.
1: Já si dokonce myslím, že teďka, jak to eskaluje, když je okurková sezóna, je léto, takže si myslím, že teďka sledujeme už vlastně tu kampaň, která se týká právě toho senátu a těch komunálních voleb. Takže všechno se vším souvisí, jsme pořád v kampani. Myslíš si, že můžu jít na další téma?
0: Určitě.
1: Tak, máme tady téma Nejvyšší kontrolní úřad. Vláda se rozhodla po vyhodnocení policie, že přesune ochrannou službu policie z Nejvyššího kontrolního úřadu do České národní banky, protože se domnívá, že Nejvyššímu kontrolnímu úřadu žádné nebezpečí hrozí a že prostě já si vůbec nemyslím teda tak, jak je to tady položeno, že by se Nejvyšší kontrolní úřad měl něčeho obávat, takže já to prostě považuji za logické řešení a ne řešení nějak politické. To mě zajímá tvůj názor jako odborníka, já nejsem.
0: Já akorát nevím, ten přesun k té České národní bance. No, teď jsme ve zprávách slyšeli, že někdo z České národní banky zdefraudoval nějaký peníze, ale tomu opravdu prostě žádná ochranka nepomůže. Jo? Čili tomu trošku nerozumím. Rozumím tomu, a to totiž není vůbec věc politická, to je věc v podstatě každoroční analýzy policejní, že vyhodnocují, které objekty jsou ohroženy, na které objekty prostě ty kapacity policejní dát a které by se bez toho obešly. A policie samozřejmě trpí tím, že ty prostředky nejsou neomezené a že by je radši měla prostě na operativu nebo na pořádkovou činnost, než někde, aby stály u nějakých objektů. Co se týče prostě toho, vím, že to NKÚ není poprvé navrhováno, jako že by ztratilo tu policejní ochranu. Podle mě to opravdu v tom není žádná politika, prostě to nejprostší vysvětlení bývá většinou nejblíž pravdě. K tomu si dovolím odskočit. Už jsem říkal, v tom 98. roce jsme byli s Jaroslavem Baštou v Izraeli, já jsem tam pak měli ještě jednání na Shin Bet a oni mi říkali, hele, můžeme se tě na něco zeptat, proč česká policie omezila doprovody izraelského velvyslance po Praze. A byl to rok 98, byla taková napjatá finanční situace. Já jsem se tam teda kroutil a říkám, hele, je to blbý, ale je to kvůli benzínu. No, tak oni jako, jo, dobrý, tak jo, díky. No a za nějaký čas přijel, mi volal kamarád, šéf protiteroristického odboru policie, který přijel z jednání z Izraele a říká, hele, pojď na pivo, musím něco povím. Tak jsme šli na pivo a on říkal, hele, byl jsem tam na Shin Bet a oni říkali, hele, proč ta česká policie omezila doprovody izraelského velvyslance po Praze? A on mi říkal, hele, tak jsem se tam kroutil prostě a jsem říkal, je to fakt blbý, ale je to kvůli benzínu, no. A oni prej se rozzářili, něco z nich spadlo a prostě říkali, no my jsme se na to ptali pana Schneidera, ale nechtěli jsme tomu věřit, že to je takhle. Takže si to ověřovali. Jak říkám, prostě ty to hospodaření, já se přiznám, někdy ta policie hospodaří, takže my jsme, když jsem dělal v kanceláři policejního náměstka Lenci Jakubíka, tak my jsme tam měli služebního favorita a ten měl letní gumy, jo. Furt je na zimě, jo. Takže prostě někdy se tam šetří fakt jako už přes závit, jak se říká, jo. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že si myslím, že byste debata o tom, které objekty by měly být více a méně, či méně chráněny, by neměla probíhat veřejně, protože to jsou už taktické informace, které se podbíhají, naprosto logicky podbíhají utajení. Takže to, jak to vyhodnocuje policie, to je věc, kterou má diskutovat s poslanci, protože tam jsou od toho příslušné parlamentní výbory. Tam je to prostě v určitém stupni důvěrnosti a tam můžou říct některé věci, které prostě na veřejnost pustit nemůžou. Jo. Takže já si myslím, že by ta debata opravdu se neměla rozehrávat přes média, ale že by se prostě měli pánové, i pan Kala, prostě velice respektovaný muž, že jo, tak by se měli sejít v té sněmovně nebo na policejním prezidiu prostě a měli by si to chlapi vyříkat prostě úplně v klidu. Tohle to si myslím, že není úplně nejvhodnější způsob.
1: Já si taky myslím, že by to měla být ryze odborná debata, ale pan Kala jako se proti tomu ostře ohradil. Já jsem si ještě vzpomněla na pana Voleníka, prvního šefa Nejvyššího kontrolního úřadu, a nepamatuju si vůbec, že by někdy Nejvyšší kontrolní úřad měl jakoukoliv ochranu ze strany policie, ale on Kala argumentuje tím, že v podstatě NKÚ pracuje s utajovými informacemi, že součástí je také parlamentní knihovna a tak dále. A navíc ještě tady je ten nový faktor, že součástí kontroly NKÚ, že by měla tam spadat veřejnoprávní média, a to už teda se mi zdá trošku jako sci-fi, protože když víme, co se děje v našich veřejnoprávních médiích, pamatujeme si spacáky, stávky, jestli nás chce pan Kala upozornit, že hrozí NKÚ nějaké nebezpečí, a to by mě teda opravdu zajímalo. Já se omlouvám, že mám takový ironický úsměv, trošku zajímal tvůj názor na to, jestli to může být i toto, tento důvod, že pan Kala chce, že se to rozšiřuje o ty média.
0: Jako myslíš, ze strany České televize a rozhlasu, že hrozí nebezpečí?
1: Ano, to se tě ptá právě.
0: Velmi, velmi vtipná douška, ale nemyslím si, že to jde takhle. Jenom ještě k tomu Voleníkovi, oni totiž seděli tenkrát v jiném objektu než teď a neměli tam vlastně tu parlamentní knihovnu a ten archiv, jo, takže proto si myslím, že ta situace je odlišná, ale tam jde asi o to, že prostě nebyl by to první státní úřad, který bude mít nějakou soukromou ochranku, ale tam jde samozřejmě o rozpočet, protože když to chrání policie, tak to nejde z rozpočtu NKÚ, jo. Takže tam je prostě zase to nejjednodušší vysvětlení je pravdě nejpodobnější.
1: Možná si pan prezident NKÚ poslechl některé výstupy stávkujících Moláčku a dalších redaktorů a třeba dostal obavy a teď si budou muset tu ochranku platit sami, ale to už je, to máš pravdu, ano. Já si myslím, že nám utíká čas a vždycky jsme rádi, když dostanou prostor naši diváci k dotazům, tak bych je poprosila, jestli pokud nemáš nic dalšího k tomuto tématu, nechceš ještě něco říct, tak bych nejdřív poprosila naše diváky, zda by mohli posílat do režie a do studia své dotazy, a budu se těšit, když nám představíš knížku.
0: Já si před tou knížkou ještě dovolím trošku zavtipkovat. Byl jsem na akci Svatopluku, kde vystoupil zpěvák Martin Maxa a řekl, že sleduje ten náš pořad a že se mu líbí, když se tam objeví občas něco vtipného. Takže já jsem si připravil jenom takový kratoučkej vtip, aplikaci jednoho starého vtipu, jak jeden nejmenovaný prezident řekl, že si natolik váží své cti a pověsti, že si je nechal pojistit na 10 milionů. A pak dostal dotaz, a co jste udělal s tolika penězi? Doporučím ještě před knížkou jednu akci, a to je příští sobotu, 8. srpna v Míšov, v Brdy, a to muzeum od 11 hodin. Andor Šandor tam bude vystupovat nejenom v roli přednášejícího, ale bude tam i bubnovat se svojí skupinou Hard Barok. A bude tam pan prezident Zeman a jestli to dobře dopadne, tak to bude moderovat paní Jana Bobošíková. Takže doporučuji, podívejte se, najděte si stránky Atom muzea a tam jsou všechny podrobnosti. Co se týče doporučené četby, velmi zajímavá knížka. Frederik Baldán napsal knihu, která se jmenuje Ursula Gates, von der Leyenová a síla lobby v Bruselu. A je to opravdu zajímavé, protože on tam rozebírá to podezření z korupce, zneužití moci a ničení dokumentů v souvislosti s tím Pfizer Gate, vlastně s těmi smlouvami s Pfizerem. A velice přesně to dokumentuje, protože ten Baldan byl lobbysta při Evropském parlamentu do té doby, než dal trestní oznámení na Uršulu a pak mu byl ta lobbystická licence odebrána. Mimo jiné je to zajímavé, že on se obrátil na Evropskou veřejnou ochránkyni práv Emily O'Reillyovou, která zahájila vyšetřování a té byl přístup k těm zprávám SMS odepřen. A potom v reakci na to komisařka Evropské unie pro transparentnost Věra Jourová uvedla, že vyhledávání textových zpráv mezi von der Leyenovou a Boudlem nepřineslo žádné výsledky. A pak to došlo vlastně k tomu, že se rozhodli požádat von der Leyenovou, aby na otázky odpověděla v soukromí někdy v budoucnu. Takže jedna z největších korupčních afér vůbec v dějinách moderní civilizace skončila tak, že ta podezřelá na to odpoví někdy privátně a až bude mít čas. Takže to si myslím, že je strašně zajímavý. Já se omlouvám, doporučuji tady knížku, kterou jsem ještě nedočetl, ale jak jsem se do ní začetl, tak jsem si říkal, to o tom se musím zmínit, protože to spoustu lidí určitě zaujme.
1: Takže já ti děkuju a poprosíme do režie o otázky.
0: Tak, nedaleka zdraví do Havlíčkova Brodu. Díky moc. My zase zdravíme z Havlíčkova Brodu. Možná to není jen náhoda, ale Španělsko odmítá požadavky na to, v zápětí čelí obrovské migraci. No, já si myslím, že ta migrace byla ale způsobena rozhodnutím španělských soudů ohledně legalizace migrace. To byl zřejmě spouštěcí moment a pak taky zřejmě to mohla být nejenom to, že oponuje Spojeným státům, ale že si drze dovolili v Americe vyhrát fotbalový šampionát. Ne, to je trošku pokus o vtip. Samozřejmě, že se ty věci nedají úplně vyhodit z kontextu, ale nemyslím si, že by to byl ten spouštěč. Ten si myslím, že byl právě v tom rozhodnutí těch španělských soudů. Pěkný večer. Pana Schneider je velice dobře slyšet i rozumět, takže jestli mikrofon zapůsobil, pán mu zaplat. Děkuju za reakci. K těm mikrofonům jsou oba kvalitní, jsou nevyrovnané úrovně. Paní Dostálová je moc, pan Schneider je málo asi tak. No ale to je tradičně a to už opravdu nevíme, co s tím dělat, protože já už jsem vystřídal několik mikrofonů a vždycky ta úroveň ode mě jde slabší než od Kateřiny. Mikrofon je super, dobře. Tak jo, jak je to, co máme dál? Katastrofu vidím, že nikdo z vlády nemají kandidáta na prezidenta. Pouze motoristé jednoho, to si dělají srandu. No motoristé teďka řekli, že nebudou stavět a já si myslím, že asi není úplně takticky nejvhodnější říkat o možných kandidátech. Prostě je potřeba taky jako na tom pracovat. Je potřeba asi to nechat uzrát a je potřeba hlavně se na tom v rámci té koalice dohodnout, jo, aby tam pak jako nezačali zase nějaký odštěpenecký typ, protože tady si myslím, že jde poměrně o dost. Ne, že by ta vláda a sněmovna s tím Hradem prohrávali, ale opravdu si myslím, že tady maříme energii, maříme čas naprosto čelením naprosto dětinských provokací, jo, dětinským provokacím. Jo, prostě to je něco tak nedůstojného, tak zbytečného. Prostě když budou mít kvalifikovanou oponenturu, jsem s ní, protože kvalitní oponentura může pouze zvyšovat, zkvalitňovat výkon té vlády. Ale tohle to je prostě jenom takový, to jsou poťouchlosti. Paní Dostálová by mohla nahradit dědka Pavka. Já nevím, jestli je už dědek, ale rozhodně bys na tom Hradě, ano, jako dámě by to určitě slušelo na tom Hradě víc, takže to by bylo, akorát co by tomu říkal první muž na Hradě, jako ne první dáma.
1: Nestoupíš dvakrát do téže řeky.
0: Ne, ale tvůj muž, co by tomu říkal?
1: No, já si myslím, že to nepřipadá vůbec v úvahu.
0: Není před desátou hodinou. Na Seznamu mluvili o Trojmoří. Jak vidíte vliv na takový pohyb v Evropě a pomohlo by nám to? Trojmoří si myslím, že ta idea je blokovaná Polskem. Tam ten Balt tam prostě není a Poláci si jedou prostě svoji hru, hrajou si svoji ligu, takže tam si myslím, že ne. Ale on o tom mluvívá velmi odborně Petr Drulák, poslechněte si ho. Tam je právě ta idea toho těch podunajské spolupráce, jo, těch států kolem Dunaje, čili to je spíš ta střední a jižní Evropa. A to si myslím, že je velice realistický, protože brát do úvahy Polsko je taková, řekl bych, ideologie zpozdilá o mnoho let. Prostě nevidím to s těmi Poláky a navíc oni ty Poláci ani sami, řekl bych, teď nevědějí sami, co tam bude. Italské ministerstvo vnitra nařídilo uzavření námořních a vzdušných hranic se Španělskem, no, takže by Itálie sousedila se Španělskem, to je teda pro mě novum. Jo, takže asi ne, ale nevím.
1: Má na mysli možná, že italský minister zahraničních věcí vyzval, že by měly být uzavřeny hranice Schengenu se Španělskem.
0: Vůči Španělsku.
1: Ano, vůči Španělsku a přidala se k tomu premiérka Meloni.
0: Jo, takhle. No to znamená, že by to vlastně že by to chránilo Francii a Portugalsko, jo? Že by to zůstalo ve Španělsku. No, jako určitě se tomu nedivím, ale na druhou stranu tam bylo zajímavé, že v těch zprávách mluvili s nějakýma Maročanama, který se vraceli, že prostě asi polovina z těch Maročanů se vracela a že to brali prostě jako takový určitý happening. Takže kdo ví, jestli tam nebylo nějaké to ponoukání, jak bylo naznačeno v tom jednom z předchozích dotazů, jestli to nebylo prostě vyprovokovaný ještě kromě toho výroku španělského soudu ještě něčím větším, protože ten jeden Maročan tam říká, no já vlastně ani nevím, proč jsem šel, jo, tak jako jsem šli všichni, tak jsem sem šel taky, takže ta situace je zvláštní a rozhodně není jednoduchá. Myslí to Bibi Netanyahu s Izraelem dobře, nebo je to vlk, který Izraeli ubližuje? Co myslíte vy? No, já si myslím, že on myslí především na sebe a na to, aby se ten jeho soudní proces neprobíhal a právě dělá všechno pro to, aby se ty věci nevyšetřovaly, aby se nevyšetřoval ten 7. říjen a tak dál. Nejsem sám, který si myslí, že prostě by toho udělal asi hodně pro Izrael, asi opravdu i dobrý věci, ale v současné chvíli si myslím, že jeho činnost izraelské bezpečnosti neprospívá. Prezident versus vláda, zoufalá opozice, bezprecedentní rozdělování společnosti a stupňování nenávisti. Nezačínají takhle občanské války? Určitě začínají, ale je to zesilováno médií. Ono ta situace, kdy společnost je rozdělená, není vůbec v ničem nová. Tady je akorát vidět, jak ta mediální mafie, mediálně průmyslový komplex, prostě, který těží z čehokoliv, prostě jenom aby mohl prodávat tu reklamu, aby byl sledovaný a tak dál, tak dělají prostě všechno pro to, aby udrželi určitou sledovanost a sami si vymýšlejí a sami to hrotějí. Takže je potřeba asi uvědomit si to, že když čtu noviny, tak pouze čtu noviny. Když koukám na televizi, tak jenom koukám na televizi, ale k té skutečnosti to někdy může mít hodně daleko a často to má hodně daleko. Řekl bych, že ve skutečnosti to není tak vyhrocený, jak se to mediálně podává. Z Ceuty do Maroka se vrátilo více než 48 tisíc nelegálních migrantů. No, říká to španělská televize. No, možná, že si Španělé zase trošku fandějí. To asi ten určitý skepticismus v té otázce je asi na místě, ale ten fakt, že se vrátili ty nějaká část migrantů, je pravda, což je zase do určitý míry neobvyklý a zase by to svědčilo o tom, že to byl prostě takovej nějaká hysterie, něco, nějaká vyprovokovaná vlna lidí, kteří to příliš nerozmýšleli, takže Bůh ví, kdo ví, jestli tam někdo třeba nerozdává nějaký peníze, jo? To se jako těžko, dovíme se to asi v nejbližších dnech. Tak máme tam ještě něco? A kdybychom, dost nereálná situace, zeptám se, chtěli vystoupit z EU, napadli by nás EU třeba i silově? No, ono by to nebylo třeba ozbrojeně, ale ta síla vyvinutá proti nám by byla dost brutální. Ono asi bude opravdu lepší počkat, až tak nějak odpadne, začnou odpadávat ty jednotlivý státy z té EU jako schnilý hrušky, prostě, takže my budeme tou jednou schnilou hruškou. Ale jak je vidět, prostě proti těm státům, který se rozhodnou vystoupit z EU, ta EU se dokáže jako velice vztekle sjednotit. Jak to v úterý Macinka vysvětloval, tak čekají na opozičního kandidáta k Pavkovi z řad lidů, kterého pak jako vláda podpoří, ale co když žádný nebude, nad tím nikdo nepřemýšlí, no, tak oni můžou čekat a nemusí se dočkat. Já si myslím, že právě rolí politiků hledat a rozhodně souhlasím, nemusí to být mezi politiky, dokonce bych doporučoval se zamyslet nad tím, aby to nebylo mezi politiky a na druhou stranu, aby ten člověk byl volitelný. Musíme se zamyslet nad tím, díky čemu ten Petr Pavel vyhrál. A nebylo to díky nebo kvůli intelektu, nebylo to kvůli ničemu, bylo to kvůli vizáži. Ten člověk byl, lidé se rozhodovali hodně jako vizuálně. Takže ten člověk, který by měl šanci ho porazit, musí být srovnatelný, jak si z té nějaký vizážista to musí prostě posoudit, aby měl určitou šanci, aby neměl okamžitě prostě jako handicap. A musí ho samozřejmě, a to si myslím, že není problém, ho převýšit morálně a intelektuálně, to není problém, jo. Ale bohužel prostě... Je to smutný, ale prostě to je realita. Mnoho lidí rozhoduje prostě, že má krásně zastřížený fúziska, jo. Takže prostě, a když tak vypadá, ti lidi nemají čas to analyzovat, nemají čas to sledovat. Dobrý večer. Ohledně kandidáta na prezidenta, co takhle Filip Turek? Stejně nemáme nikoho a Turek by mohl aspoň pořádně nazvihnout mandle lepšovníku. Možná by Turek překvapil. No, Filip Turek určitě jako vizuálně ano, myslím si, že by jako mohl mít vrch nad tím Pavlem, jo? Protože on se prostě umí na rozdíl od toho prezidenta, který z té motorky padá, myslím si, že Filip Turek závodil a docela úspěšně, jo, takže možná by to bylo, ale on je takovej hromosvod, takový na ty průšvihy. Takže
1: on sám ale řekl, že v žádném případě, pokud no. Vím správně.
0: Soňa Peková kandiduje do Senátu, podpoříte ji, já nevím kde, samozřejmě takhle...
1: Nakladně
0: a nevím proti komu, kdo bude mít jako proti kandidáty, ale rozhodně to je jako strašně zajímavý. Je to dobře, prostě, že takovýhle lidi jdou politiky, nemusíme s ní určitě ve všem souhlasit, ale bylo by to zase závan čerstvého větru. V sobotu do Atomuzan jedeme, již se těším. Je potřeba si zabukovat stupenky? No to nevím, já myslím, že tam ten plac je velký, je dobře tam přijet včas a je samozřejmě možný tam přijet i v jiné dny, protože a udělat si čas v klidu si prohlédnout tu expozici, kterou tam Václav Vítovec buduje. Je to neuvěřitelně potřebný v této době, kdy spousta lehkoživků mluví o atomové válce prostě a nevědějí, o čem mluvějí. Vašek Vítovec tam má úžasnou výstavu a myslím si, že někdy je potřeba říct takové věci, takové sny, aby se zhmotnily, tak je potřeba je vyslovit. Jestli někdo by měl kandidovat na Nobelovu cenu míru, tak si myslím, že tohle to je práce úžasná. Nakonec, když tam půjdete, uvidíte tam podpisy nejenom minulých a dokonce i současného prezidenta, i když to bylo z doby, kdy nebyl prezidentem, spousty vojáků, ale ze zahraničí, jezdí tam z Ameriky se dívat z univerzit. Celosvětově to je naprosto unikátní a hlavně to vyznění. Václav dělal v té jaderné energetice, takže to, je to chvála atomu, ale jeho mírového využití, takže asi takhle.
1: Nám, vidím, že nám vypršel čas, ale já jsem hrozně ráda, že se dostalo na pozvánku, je léto, už lidi mají dovolený volno čas, takže děkuju moc za to, že jsme se vlezli s pozvánkou a že jsme odpověděli na dotazy.
0: Já ti děkuji,
1: Honzo.
0: Taky děkuji. Přeji
1: krásné léto tobě a všem divákům.
0: Určitě neuvařte se a přečkejte to, je potřeba skutečně neustále doplňovat nápoje.
1: Dobrou,
0: naschled.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální nedělní poetický stream s panem profesorem Staňkem. Vítejte, pane profesore, dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý.
0: Já jsem moc rád, že jste si udělal čas a potěšil jste nás právě v neděli, protože je to samozřejmě vždycky příjemný a velký zážitek pro nás, pro všechny. A slovy Václava Moravce, což býval kdysi moderátor známého pořadu. O jakých otázkách se po dnešním pořadu začne mluvit?
1: No, budeme mluvit o tom, že padají poslední bariéry jakékoliv slušnosti, logiky a rozumu a nastupuje svět totální hlouposti. A tohleto si uvedeme na ukázkách, které budou demonstrovat konkrétní podobu dnešního světa. No, nebude to hezký obrázek, i když je neděle a i když jsou teď prázdniny, ale musíme si otevřeně říct, že jak se říká, čas nečeká a ten vývoj se děsně zrychluje. Takže můžeme začít o těch otázkách.
0: Pane profesore, je to samozřejmě na vás, je to, my jsme všichni načešení, naši stovky diváků už se právě těší na informace, které se jinde nedozvíme. Tak prosím, máte slovo.
1: Děkuji pěkně. No, první věc, která je, jako kdyby padaly poslední bariéry a poslední masky účastníků světového vývoje. Podívejte se na nejnovější usnesení Evropské unie, která praví, že můžou náklad ropu a ostatní věci, které vemou z takzvaných zadržených tankerů stínové flotily jednotlivě evropské země prodávat ke svému prospěchu. No, někdy by se tomu říkalo pirátství nebo dokonce kaperství, ale v každém případě to znamená totální porušení všech norem mezinárodního práva, námořního práva a podobně. Oni si totiž skutečně v tom Bruselu myslí, že si můžou dovolit cokoliv chtějí. Pak tady máte další bariéru. Teď se tvrdě bombardují nejenom vojenské objekty v Ruské federaci, ale už se bombardují i turistické a rekreační tábory. Ten nejnovější útok stál 11 mrtvých, 104 děti. Zřejmě v tom turistickém táboře byly schovány protiletadlové rakety. Pak tady máte další konstatování, kdy pan prezident Trump prohlásí, že může doslova zhabat iránské zadržené rezervy a z nich bude financovat to, co bude chtít. Tak už nestačí těch 300 miliard, které zmrazili v rámci Evropské unie, Eurocleeru a podobně, ale už to musí být taky dalších 22 miliard, které zmrazili Iránu. No a pak tady máte další základní skutečnosti, kde se jde koalice ochotných v Paříži, mají velice vážné tváře, mluví o válce, ale v konec konců, jak se říká, hora porodila myš. Ať vás trafí šlak, vážení propagandisti, který prohlašujete, že to bylo vynikající setkání s obrovskými závěry. Vůbec nic. A naopak ukazuje to velice jasně, že klesá podpora Ukrajiny i v rozhodování evropských zemí. Konec konců všechno to, co vidíme teď ve světě, ta otázka narůstání konfliktu na Blízkém východě, kdy Spojené státy bombardují 12 dní iránská zařízení, Iránci odpovídají a zničí americké základny v rámci Blízkého východu, dokonce se poškodí u Saudi Aramco klíčové technologické zařízení, které zpracovávají ropu a umožňují produkovat už kvalitní ropné produkty, tak najednou zjišťujeme, že tohle to všechno je prý otázka míru. Na druhé straně probíhá obrovské množství cvičení na severní hranici NATO, v Pobaltí, ve Finsku, v Norsku, ve Švédsku. A v rámci mírových snah chcete rozmístit jaderné pumy 30 kilometrů od ruských hranic na finském území. No, nepochybně asi četli klasiku, to znamená, když chceš mír, připravuj válku, ale tohle to ještě není všechno. Najednou zjišťujeme, že dochází k obrovskému nárůstu problémů v samotné Evropské unii. Teď si vemte jenom skutečnost, co se děje v Německu jako v motoru Evropské unie, kdy se měsíčně ztrácí více jak 17 000 pracovních míst, ale všichni se tváří, že to je v pořádku, že se nic neděje. Dokonce směřujeme k úspěšné prosperitě. Hlavně, abychom zvýšili ještě větší podíl alternativních energetických zdrojů a dostali se do ještě větších problémů, než máme teď. A všichni se tváří, že je to v pohodě, že to je v pořádku. A teď si představte další základní skutečnosti. Ukazuje se, že celková situace Evropské unie je ve skutečnosti katastrofální. Vždyť jenom za Německo emigrovalo z Německa přibližně 288 tisíc Němců. Chápají, že Německo již pro ně neznamená perspektivu života. Samozřejmě přišli tam imigranti, ale nepochybně tihleti imigranti nahradí tu kvalifikovanou německou pracovní sílu, která odchází jednak do Spojených států, jednak do Číny, do asijských zemí a podobně. Ale my se všichni budeme tvářit, že to je v pořádku. A nejlepší je závěr Evropského statistického úřadu, který konstatuje, že míra reprodukce v evropských zemích je katastrofální, pohybuje se od 1,1 po 1,3. Jistě víte, že na jednoduchou reprodukci populace je třeba 2,1. No samozřejmě, možná jsme si vybrali za cíl Jižní Koreu, kde v Jižní Koreji je míra reprodukce 0,8 a největší problém jeho korejských domácností je nákup kočárků pro psy. Slyšíte to dobře? Pro psy. A dokonce teď máte zvířecí tarot, kdy přijdete se svým pejskem ke věštici, pejsek ukáže labkou na jistý znak a pak vám ta věštice vyloží, co ten pejsek tím myslel. Prosím vás, když tohle to vemete jako vážně, tak si pak říkáte pro Boha, kde ten svět směřuje. No a samozřejmě máte tady umělou inteligenci, která je hlavním hýbatelem do budoucna, jenomže na produktivitě podniků se kurňa ta umělá inteligence neprojevuje. A těch 7 klíčových podniků, které se zabývají umělou inteligencí a kterých tržní kapitalizace se pohybuje v řádově bilionu dolarů, najednou zjišťuje americký kontrolní finanční úřad, že používají něco jako Ponziho schému. Jedna firma si objedná třeba z Anthropic u Microsoftu výpočetní čas za 30 miliard. A pak se Microsoft obrátí na OpenAI a objedná si další. A další si objednají u Palantiru. A najednou v tohoto máte krásný roundtable, kdy se pohybují objednávky mezi firmami navzájem v sumách desítek a stovek miliard. Protože například teď je to Microsoft, který mluví o 142 miliardách objednávek výpočetní od času pro Palantir. No jenom drobná chyba lávky. Jak si ty peníze ty firmy nemají. No a pak normálně by ty finanční úřady amerického akciového trhu měly zasáhnout, ale na pokyn pana prezidenta Trumpa, jelikož umělá inteligence je klíčem ke světu budoucnosti, tak nezasáhnou. No a pak tady máte další pokračování skvělých bariér, kdy ještě před několika měsíci Palantir publikoval své memorandum o 22 bodech a teď to ještě rozvinuli a máte tady memorandum o 6 bodech, které znamená, že již poprvé jaderné odstrašení již nemá žádnou váhu a jaderné zbraně patří na smečiště dějin. Po druhé, již neplatí žádné zákony korektnosti a podobně, ale platí zákon síly. Kdo je silnější, tak ten má právo diktovat těm ostatním. Po třetí, všechno bude řídit umělá inteligence a budou to algoritmy, které umělá inteligence bude využívat. Lidský faktor je zbytečný. A po čtvrté, pro jistotu, aby nám armáda nerebelovala, tak pro jistotu válečné operace budou řídit jednak Mythos, jednak Grok, jednak Thalasa a další systémy umělé inteligence a bude to přímo skvělé, budeme vládnout celému světu. No a nejlepší na tom všem je jedno, že ta mlčící většina se tváří, že se nic neděje a druhá věc, ty důvěryhodná média objektivně informující o dění ve světě, kde jsou prosím vás ty informace o těch bouřích v Irsku, Skotsku, Walesu, Velké Británii, o těch obrovských protiimigračních bouřích, o tom, jak se vyhrocuje tahle ta situace, o tom, co se děje na Blízkém východě. A opravdu už neplatí dvojí metr, to je dvojí kilometr, který se používá v mediální frontě. A vy si pak položíte pouze jedinou otázku, ta míra blbosti v tom Bruselu, ta míra prodejnosti médií, kde má své hranice? No a najednou zjišťujete takové nádherné věci, jako Brusel se zamýšlí nad tím, že vzhledem na potřebu elektrické energie pro cloudová úložiště dat a umělou inteligenci výpočetní čas, by bylo rozumné vzít elektřinu domácnostem. Takže na jednu stranu přijímáte usnesení o tom, že musíte využívat takzvané dynamické ceny elektřiny, čili zapnete pračku ve 2 hodiny v noci, kdy je podle odběrového diagramu cena elektřiny nižší, ale pro jistotu vám v noci vypneme tu elektřinu, abyste nám tady náhodou nebrali elektřinu z cloudového úložiště dat. No a vrcholem vší dokonalosti jsou pak ty úvahy pro zemědělce, kdy se zjišťuje, no sankce vůči Bělorusku a Ruské federaci nemůžeme odstranit, vývoz močoviny z Hormuzského průlivu se úplně zastavil, umělých hnojiv bude málo, no tak to vymyslíme prostě. Ať zemědělci hnojí kravským hnojem. Jak si jsme pozapomněli, že jsme nejdřív zdecimovali stáda krav, aby nám negrgali a neprděli metan. No a kdyby to náhodou nestačilo, tak budeme to hnojit lidskými exkrementy. Konec konců v Číně to používají stovky let a vyhovuje to. No takže nakonec v rámci celkového růstu Evropské unie můžete očekávat, že budete odevzdávat lidské exkrementy a demižon moči, abyste splnili své povinné dávky. Kdysi to byly dávky obilovin a mléka, no a teď to budou dávky prominutím hovna a močoviny. Tak jestliže tohleto je důkaz civilizačního posunu, nárůstu inteligence, společnosti a podobně, tak pak už nevím, kde to má směřovat. A tohleto všechno se děje v situaci, kdy všichni vědí o totální zadluženosti nejenom států, ale zadluženosti obyvatelstva. Už všichni zapomněli na to, že zadluženost obyvatelstva ve většině evropských zemí se blíží rozpětí od 85 po 130% HDP. Nebo si opravdu myslíte, že ty dluhy těch domácností se smažou nějakým zázračným řešením nebo inflací nebo něčím jiným? A to nemluvíme o dluzích států. A nejlepší na tom je teď poslední geniální ukázka mimořádně dlouhého strategického myšlení a posledních bariér logiky, kdy Evropská unie zavede sankce vůči 14 čínským podnikům, které prý dodávají

slit, abychom nahradili chybějící čínský dovoz. A tohleto v situaci, kdy samotná Evropská unie a osobitně Německo si uvědomuje, že jestliže se bude trvat na dôsledném realizování elektromobility a snížené konkurenceschopnosti německého automobilového průmyslu, tak je ohroženo 788 tisíc pracovních míst. A budeme pořád tvrdit, že to všechno zvládneme? Nebo pro nás bude důležitější nějaký Pride pochod v Berlíně, do kterého islamský fanatik vrazí autem a ještě se pak ohání mačetou? A tohle to všechno budete nazývat obrovský nárůst inteligence světa, obrovský informační vodopád skvělých informací od různých médií a najednou zjišťujete, že například i v té Velké Británii nebo v Spojených státech mainstreamová média mají důvěryhodnost na úrovni 20-30%. Proboha, to se tam nikdo nezamýšlí nad důvody a příčinami tohoto jevu a tohoto procesu? Nebo opravdu jsme si již všichni pomátli a pravda je označena za lež, lež je označena za pravdu, světlo je označeno za noc, noc je označena za slunečný den a všichni se budeme tvářit, že je to skvělé. No ale je tady příroda, která má zvláštní zámysl. Teď se podíváte na příští týden a podle prognóz meteorologů by opět nad Evropou měla se usídlit velice silná teplotní kupole. Takže už mluvím nejenom o 40 stupních ve Francii, v Řecku, v Španělsku, ale už mluvíme o 45 stupních teploty. A možná právě proto, aby se nám náš mozeček trošičku uvařil a možná se vrátil k normálnímu selskému rozumu. A paradox je, že výpočty většiny evropských institucí, které se zabývají důsledky extrémního teploty, ukazují, že největším problémem je kombinace tepla a sucha a abychom to zvládli, bude to vyžadovat investice v řádech stovek miliard euro. Dobře slyšíte? Ale tyhle investice přece nedáme do tepla. Teplo nám bude proto, jak budeme federovat vojensko-průmyslový komplex, vyrábět zbraně a podporovat všechny investigativní novináře, kteří budou neustále řvát o potřebě války proti Rusku. Na poslední poleva na dortě. Jelikož ekonomist potřeboval vědecké zdůvodnění nedostatečné ochoty evropského obyvatelstva k podpoře války, tak si pozval jednu nejmenovanou profesorku, která vysvětlila, že by bylo žádoucí poslat nějaké vojenské oddíly na Ukrajinu, aby byly zničeny, protože tohleto pak vytvořilo psychologickou podporu válečného řvaní v Evropské unii pro místní obyvatelstvo. No tak opravdu ve světle těchto skutečností si říkám, no počeš pánbu, asi se všichni zbláznili. A docent Chocholoušek bude muset poslat nejenom jednu sanitku, ale rozhodně celý konvoj sanitek. Haló? Haló? Hello.

0: Tak, slyšíme se, pane profesore? Haló? Prdele.
1: Ano, pane, prosím.
0: Profesore, slyšíme se, tady nám to vypadlo.
1: Ano, slyšíme se.
0: Tady to vypadá.
1: No a kdy to vypadlo?

0: V které části?
1: No, před... jak je to dlouho? Tak já nevím, asi no chvilinku.
0: Teď jo, tak to je dobrý. Takže slyšeli všechno, co jsem říkal.
1: Ano. Akorát je...
0: Dobře, dobře.
1: To je nějaký zase erupce.
0: Jo, erupce hlouposti, které se pohybují rychlostí tsunami po planetě.
1: No. Bohužel.
0: Tak.
1: Zdraví vás tady Karel Horák ze Stockholmu. Držme se zarytě. A zarytě.
0: Jo, s tvrdými změky. Jo.
1: Tak,
0: abychom to tvrdé a měkké nemuseli odevzdávat v prospěch Evropské unie na hnojení našich zemědělců.
1: Můžu navázat teda, pane profesore?
0: Ano, samozřejmě, pokračujeme.
1: Já bych tady navázal teda s Vojtou, který píše, a nejdřív teda chci poděkovat tady Josefovi za příspěvek. Josefe, díky ti moc. Tak, pane Staněk, co si myslíte, že se stane, až Rusko vypálí na Kyjev jadernou bombu? Jaká bude odpověď na to a jak se máme zachovat my v České republice a na Moravě, potažmo na Slovensku? Za A teda mě zajímá, jestli vůbec jako se o tom, jestli to tenhle scénář je jakoby spíš okrajovej, nebo o tom někdo vážně uvažuje. A na druhou stranu, teď jako vojensky jsem slyšel ve spoustě těch, že Ukrajina má čím dál větší problém jako udržet se v té linii vojenský, tak nevím, no. Jak to vidíte?
0: No, můžeme to vzít v několika rovinách. Poprvé, i na ruské, i na straně NATO se uvažuje dost intenzivně o použití takzvaných taktických jaderných zbraní, které znamená jaderné pumy o síle 3 až 10 kilotun. Dokonce uvažuje se o tom, jaká je míra destrukce. Odhaduje se, že je to buď 5x5 kilometrů nebo 10x10 kilometrů. Ostatní části by zůstaly intaktní s tím, že po výbuchu jaderné pumy zhruba podle zkušeností a testů do po 20 až 30 minutách můžou obrněné jednotky projít přes kontaminované území. Znamená to, že se výrazným způsobem snižuje práh ochoty k použití taktických jaderných zbraní. Konec konců o tom se mluví taky v amerických vojenských kruzích, kdy iránská jaderná zařízení nemůžete zničit ani booster bombami. Jediné pokusy o zničení by mohlo být použití speciální jednotek, které by zaminovaly vstupy do podzemních továren nebo použití taktických jaderných zbraní. Jistě víte, že NATO uvažuje v rámci své jaderné koncepce o takzvaném preventivním jadrovém úderu, které by byl zaměřen na velitelská stanoviště, koncentrace vojsk Ruské federace a podobně. Druhá věc, jestliže začnete veřejnost připravovat na to, že vlastně ta jaderná puma není tak hrozná, a dokonce teď se mluví o tom, že nové gravitační pumy Spojených států 61-12, 61-13, vlastně zaměřují negativní destrukční energii především do půdy a způsobují umělá zemětřesení, tak by to vlastně nemuselo být takové hrozné, kdybychom je použili. Konec konců, jistě víte, a ti, kteří byli na vojně, vědí, že existuje jaderné dělostřelecké střelivo, existují různé druhy dopravních prostředků pro dopravu jaderných pum, nejenom Mirage a podobně. A tohleto všechno jako kdyby směřovalo k tomu, že vlastně nebojte se jaderné války, konec konců bude snesitelná. Druhá věc, která tady je, ovšem, diskutuje se o tom, že v podstatě Německo se znova zaměřuje na výrobu vlastní jaderné pumy. Je v tomhletom ohledu pracuje 8 významných německých výzkumných institucí a univerzit na přípravě německé jaderné pumy. Už by to tedy bylo nejenom Francie, 200 jaderný pum, Velká Británie, 230 jaderný pum, ale už by to mohlo být i Německo, které by se odhodlalo k výrobě jaderné pumy. No a kromě jiného pokračuje to ještě dál v tom slova smyslu, že dnes se ví, že střelní bavlna je zpracovávána v jediném podniku v Evropské unii a ten podnik je ve Francii, v Polsku. A pak je tady zpracování výbušnin, které je ve dvou podnicích. Jeden podnik je Semtín, Česká republika, a druhý podnik je ve Francii. No a hlavní problém je v tom, že většina střelní bavlny se dováží z Číny. No, mnoho chemických látek pro výrobu munice se vyrábí taktéž a dováží z Číny. Čili může se velice rychle stát, že dostatečné zásoby munice nebudou, ale ty jaderné pumy by mohly být použity, když vezmete ještě souhrn jaderných pum amerických, které jsou umístěny v 6 evropských zemích na leteckých základnách. To všechno směřuje k tomu, že poprvé musíte psychologicky připravit obyvatelstvo, že takové jaderné údely nejsou přímo světová katastrofa. Po druhé, uvědomíte si, že v oblasti konvenční výzbroje máte obrovské mezery a problémy. Teď jsem uváděl právě ten problém například dopadu sankcí čínského vedení vůči dovážení komponentů do Evropské unie. No a po třetí, tyhle ty jaderné pumy omezeného rozsahu by mohly být určitým nástrojem pro takzvané umravnění protivníka. Diskutuje se hodně o tom, že v podstatě použití jaderné pumy například na eliminaci Slezského tunelu by bylo dokonalým řešením. Již teď značná část ruských útoků na logistická zařízení na západní části Ukrajiny směřuje k výraznému omezení dovozu pohonných hmot, střeliva, munice a potravin na Ukrajinu. Více jak 60% šlo přes přístavy, jako je Oděsa, Izmail, Južnomorsk a podobně. A tam jsou tyhle ty přístavy systematicky ničeny, potápěny lodě, které přivážely zbraně na Ukrajinu a podobně. Takže jako dopravní trasy zůstává pouze železnice, Slezský tunel, anebo železnice z území státu hraničící s Ukrajinou. To ale pak vytváří poměrně významnou rizikovou stránku pro tyhle ty země. A jestli si pamatujete, že ruské ministerstvo obrany a zahraničí publikovalo 18 míst v Evropě, kde se vyrábí drony a munice pro Ukrajinu a které by v případě jistých, nazvíme to slušně, preventivních úderů, mohly být zničeny, aby se zamizilo dovozu dalších zbraňových systémů na Ukrajinu. No a v České republice to byly 2 místa, která by mohla být zasažena. No a samozřejmě pro Slovensko je z toho další problém, protože ČOP, Černá nad Tisou a podobně, je koncové místo pro překladiště na železnice na Ukrajině. S tím, jak se zostřuje konflikt, jak Ukrajina zběsile útočí už nejenom na energetické komplexy v Ruské federaci, ale útočí dokonce i například na sklady Wildberries a podobně, aby se vytvořila občanská nespokojenost. Útočí se na rekreační zařízení, nejenom na Krymu, Jaltě a podobně, ale už teď i na území jiných regionů Ruské federace. Vytváří se snaha doslova vyhrotit válečnou situaci a tím, jak více Ukrajina prohrává na linii kontaktu, jak se frontě eufemisticky říká, tak můžeme očekávat totální vyhrocení války. V takovém případě, tak jak u všech velkých válečných konfliktů, čím déle trvá válečný konflikt, tím větší zuřivost na obou stranách válčících se zvyšuje. A poslední zábrany, které byly, řekněme, ve vazbě na civilní obyvatelstvo nebo nemocnice a podobně, padají. V tomhletom ohledu, vzhledem na rostoucí ztráty na ruské straně, jednak ve vazbě na zásobování Krymu, ale taky oběti, které vznikají útoky na civilní zařízení, na sanitky a podobně, teď máte poslední ukázku, kdy Rusové přinutili přistát jeden americký dron Hornet a když analyzovali datovou základnu umělé inteligence, zjistili, že vlastně to bylo naprogramováno pro útoky na civilní vozidla a civilní objekty. Znamená to tedy, že když vezmeme základní skutečnost, že většina satelitních informací pochází od amerických satelitů, většina odborníků, kteří programují drony, je ze západoevropských zemí a z Ameriky, no tak pak se nemůžete divit, že jednoho dne se někdo rozhodne na ruské straně použít radikálnější řešení a zlikviduje, řekněme, hlavní producentské systémy dronů. Tam máte zvláštní situaci. Posledního půl roku se Ukrajina rozhodla uzavřít množství smluv se západními státy a západními firmami s tím, že se vyrábí například drony v Holandsku, v Velké Británii, v Německu a podobně. Pak se tyhle ty drony dopravují na Ukrajinu a používají k válečným operacím. Vypadalo to jako dobrý manévr. Jenomže teď se najednou ukazuje, že mohlo by dojít k útoku na tyhle ty továrny produkující drony v západní Evropě. Na to dokonce Američané prohlásili, že kvůli některým továrnám nebudou zahajovat jadernou světovou válku. Tak zároveň se ukázala další zvláštnost, že teď znova se uvažuje o investicích například Rheinmetallu nebo některých jiných německých firm do vytvoření podniků na Ukrajině, kde by se montovaly drony už z komponentů vyrobených v západní Evropě, s tvrzením, že tyhle ty drony jsou vlastně vyráběny na Ukrajině, takže Rusko nemá právo morálně ani jiné útočit na západní Evropu. Bohužel tenhle ten způsob myšlení je velice nebezpečný, protože jednak tak, jak teď Rusové ničí všechny produkční kapacity nejenom pro rakety Flamingo, ale i pro další drony na území Ukrajiny, to znamená postavení nějaké fabriky bude okamžitě analyzováno a když bude fabrika dostavěna, tak bude smetena z povrchu zemského, nejenom Iskandery nebo Zirkony alebo Orešníkem, ale v každém případě velice dobře bude známo, odkud pochází komponenty a po druhé, kdo dodává klíčové satelitní informace. A v tomhle ohledu se nemůžeme divit rostoucí snaze Ruska a Číny na eliminaci Maskova Starlinku, který je hlavním poskytovatelem satelitních informací. A jistě víte ty informace o tom, že existují technologie i na čínské, i na ruské straně, které můžou znemožnit příjem informací ze satelitních systémů. No a to ještě, aby to bylo přímo dokonalejší, tak zároveň probíhá nesmírně ostrá konkurence mezi Orange, Jeffa Bezose, mezi Starlinkem, SpaceX, Elona Muska a Rheinmet a dalšími americkými koncerny o to, kdo získá kontrakty na let na měsíc a vybudování měsíční základny. A jak si skutečnost, že například teď chtěl Elon Musk umístit dalších 21 satelitů na oběžnou dráhu pro komunikaci válečných institucí, tak najednou ta raketa selhala a explodovala. No, dokonce cynici hlasové prohlašují, že dochází doslova k tvrdé nemilosrdné konkurenci v rámci firem soukromých, které vyrábí možné raketové systémy pro vesmírné projekty, aby získali obrovské kontrakty od Pentagonu. No a toto všechno vytváří totální, řekněme, kosmickou mlhu a dronovou mlhu, s tím, že samozřejmě teď se objevují nové geniální nápady například na ruské straně, kdy otázku GPS a ostatní věci Rusové nahradili jednoduchým systémem za $2 a magnetickým kompasem, který zabezpečuje skvělou přesnost při zásazích dronů. Takže ona, ta tvořivost vojenská, pokračuje dál a vzniká jenom otázka, ti velcí, kteří mluví o potřebě jaderných zbraní, si skutečně neuvědomují, že pak velice rychle může dojít k tomu, že to nebude detonace taktických jadrových zbraní, ale použití třífázových kobaltových jednomegatonových pum. No a tohle to všechno ukazuje na šílenou hloupost, protože jestliže spustíte ten proces agrese a eskalace válečných operací, tak bude mít pravdu nejenom profesor Meyerzammer a profesor a Scott Ritter a další, že pak už se to stane nezastavitelným. A všechno to začne malými pumami a skončí to kompletní jadernou výměnou. A v tomhletom ohledu pak už bude úplně jedno, jestli máte v Čechách dva podniky, které můžou být potenciálním cílem, nebo ještě další, protože pak už začne jaderná výměna obidvou seskupení a pak už to nikdo nezastaví.
1: Pane profesore, provokativní otázka od Lubice Zapletalový, která píše, a děkuju, Lubico, za tvůj příspěvek. Někteří lidi tvrdí, že jaderné zbraně neexistují, protože neexistuje jaderné štěpení. Co vy na to?
0: No tak prosím vás, jaderné zbraně neexistují. Tak to znamená, když neexistuje jaderné štěpení, tak asi ten Černobyl byl zásahem malé ampule s antihmotou, která způsobila tuhle tu jadernou explozi a následné množství jaderného záření, že? No a když už tvrdíte, že nemáte jaderné pumy a jaderné zbraně, tak si vzpomeňte jenom na minuloročnou sérii jaderných explozí, které provedla Severní Korea. Nebo si opravdu myslíte, že to byly vagóny TNT, které explodovaly jakožto náhrada jaderného štěpení? A vy jste úplně zapomněli, že existuje množství druhů jaderných zbraní. Máte nejenom klasické uranové pumy, máte vodíkové pumy, které používají termojadernou syntézu, která probíhá na Slunci, ale máte třífázové kobaltové pumy o síle 1 až 10 megatun, kdy jaderná exploze vytvoří teplotu přibližně 1 milion stupňů. Následně na to vytvoří proud neutronů, které zahájí termojadernou štěpnou reakci přeměny vodíku na helium při teplotě zhruba 18 milionů stupňů. A následně na to se vytváří obrovský proud neutronů, který aktivuje kobalt na radioaktivní kobalt s tím, že poločas rozpadu tohoto kobaltu je 11 800 let. No tak můžete se nádějit tím, že nemáte jaderné pumy, jenomže ty jaderné pumy existují, jsou v tisících kusech. A pro vaši informaci, když vezmete takzvané systémy MIRV, čili multihlavice umístěné například na raketách, které jsou uloženy v jaderných ponorkách raketonosných, tak si musíte uvědomit, že jedna jediná raketa veze 8 až 16 multihlavic. Každá z těch hlavic má sílu několika desítek nebo stovek kilotun explozí a znamená to, že jedna jediná raketa může dosahovat explozivní síly kumulativních náloží v řádech desítek megatun. A když už tvrdíte tuhletu hloupost, tak jste zapomněli na největší explozi jaderné pumy v lidské historii doteď, takzvaná exploze Tsar Pumy, kdy na Nové Zemi Rusové odpálili nejsilnější termojadernou zbraň o síle 56 megatun. Ten otřes třikrát oběhl zeměkouli, vznikal jaderný hřib vysoký 60 kilometrů, ve vzdálenosti 1000 kilometrů to vymlátilo okenní tabule a všechno ostatní a účinek zbraně byl tak děsivý, že nejenom akademik Sacharov byl vyděšen, ale především Chruščov sám zastavil práce na takhle silných superzbraních. A když už mluvíte o tom, že nejsou jaderné štěpné zbraně, tak se zkuste jenom zamyslet nad tím, co Američané nazývají broken arrow, zlomený šíp. Je to ztráta jaderné zbraně. A ti, kteří jsou starší, vědí, co se stalo v roce 1961, kdy nad Palomares se zrazil C-130 tankovací s B-52, která měla na palubě 3 1-megatunové třífázové kobaltové pumy. Dvě pumy se vylovily, jedna bohužel zmizela někde v mořských propastech. No a pro tu vaši bezpečnost v roce 68 v Pensylvánii startoval bombardér P-52, který měl tři nukleární pumy, jednomegatunové na palubě. Letadlo začalo hořet, tak letce nenapadlo nic lepšího, než ty pumy schodily. Nakonec jednu pumu nenašli vůbec, ta zapadla do obrovského močálu, ale jedna puma dopadla nedaleko jedné farmy. A každá z těch pum má 7 jistících blokačních mechanismů. U té pumy, která spadla u toho farmáře, 6 mechanismů selhalo. Poslední mechanismus zadržel termojaderný výbuch o síle 1 megatuny, která by z amerického středozápadu udělala velice poklidno území na dobu několika tisíc let. A ještě pořád budete mít představu, že jaderné zbraně neexistují?
1: Přátelé drazí, já vám tady ukazuju teďka právě webové stránky Atom Muzeum, což je v Brdech bývalej právě sklad jaderných zbraní. Oblast, je to Javor 51. A tam máte veškeré informace o jaderných programech nejenom našich, ale i respektive teda toho, co bylo u nás uskladněno, ale právě i třeba o té zmíněné carbombě a tak dál s úžasným výkladem. A můžete si projít přímo ty bunkry, kde ty zbraně byly skladovány. A můžete tam najít i například tamhle je vyfocen vzadu motor z jedné z těch raket, který uměli míst jaderný zbraně, je tam spousta materiálů, spousta poučných, naučných věcí. Takže je to Atom Muzeum v Brdech, Míšov, Javor 51, web je atommuzeum.cz a můžete si všichni zjistit informace, můžete tam přijet, můžete se na to podívat. A nebo se podívejte na tenhle kanál, kde přinášíme rozhovory a reportáže právě z těch, z tohoto Atom Muzea, minimálně dvě nebo tři už tam máme. A myslím si, že to je, že to člověka až zamrazí potom, jako když vidíte. A tady máte i dobové dokumenty a prostě výstavy, že jo, tam máte, tady vidíte třeba duchotechniku a tak dál a tak dál. Prostě těch materiálů je tam celá řada. Takže toť k tomu, jestli něco, to, že to někteří popírají, o těch popíračů je víc, že jo, tady se tvrdí, jak země je placatá a podobně. Někdy to prostě, jak říkáte, pane profesore, ty zábrany nám nějak jako chybí ve spoustě věcí. A tady další, jak je možné, píše Méďa Béďa, že nám vládnou šílenci a psychopati a dokonce se pohybují na svobodě. Proč je dosud nikdo nevrazil do blázinců s nejvyšší ostrahou, tomu fakt nerozumím. No, historie se nám nějak opakuje, že jo, dřív se to řešilo tím, že se vyhazovali na hnůj oknama, tak jak je to, myslíte si, že to je jakoby přirozený jev, že prostě populace po čase zblbne, já nevím, starý Řím nebo tak, anebo je to nějaký naše specifikum?
0: No, já bych to řekl takhle. Všichni se ptali, jak mohla padnout Byzantská říše, která byla největší říši ve své době, měla obrovskou armádu, která ovládala velké části přední Asie a podobně. A ta Byzantská říše padla. No a svého času, i když teď budu označen za přívržence Ruska, tak dokonce Ruská pravoslavná církev zaplatila jedno obrovskou výzkumnou studii. To dospěla k zajímavému závěru. Míra korupce, míra amorálnosti, rozpadu tradičních hodnot a další skutečnosti vedly k tomu, že převážná většina populace v Byzantské říši ztratila chuť žít. Dobře slyšíte. Ztratila chuť žít. A pak už to byly jenom ty útoky například Turků, porážka u Manzikertu a podobně, které v konečném důsledku spečetily osud Byzantské říše. Když vezmete Řím, obrovskou velmoc tehdejšího světa, tak když se korupce, ztrata jakékoliv morálky a skutečnost, že císař získal absolutní moc i díky dohlížecím systémům, císařské gardě a podobně, tak to vedlo pak k těm zvrácenostem, které prezentoval Caligula, Nero a další. Dokonce viděl jsem teď krásnou americkou studii, která analyzovala symboly římského císařství a současnou Ameriku na čele s prezidentem Trumpem, kde většina symbolů římského císařství byla v té Americe splněna. Včetně vydání mincí z podoby znovu prezidenta Trumpa. No a pak si položíte jednu základní otázku. Všichni mluví o korupci, o musíme ji potlačit, ale ta korupce nám bují úplně perfektně a podle samotné analýzy Eurostatu znamená roční ztráty pro Evropskou unii v sumách 4 až 5 bilionů euro vážení. Ale přece bojujeme proti korupci. Pak tady máte další věc. Máte organizovaný zločin, vůči kterému prý taky bojujeme. Jeden paradox. Jestliže jste starší, pamatujete si, že v 90. letech byly publikovány obrovské materiály o struktuře organizovaného zločinu, o nejenom Cosa Nostra v Kalábrii a podobně, ale byly to i materiály o Drangetě, o jakuze, o čínských triádách, byly to materiály o indické mafii, bombajské a tak dále. A byly podrobně popisovány směry jejich činnosti, vůdcové, struktura a tak dále. Zhruba po roce 2005 většina informací tohoto typu zmizela ze všech médií, neobjevila se ani v studiích a podobně, kromě několika specifických monografií, jako je monografie McMafie od jedné nejmenované americké profesorky Kleinové. No a pak tady máte další věc. Ukazuje se, že jako kdyby elity, které jsou připravovány například i v těch nejmenovaných institutech, jako je Aspen a podobně, vybírali záměrně lidi, kteří jsou, no řekněme, jiní. Existuje skvělá polská studie významného polského psychologa, který dokazuje, že abyste se stal šéfem velké firmy, musíte být psychopat. A on to na faktech dokazuje. No samozřejmě mluví pouze o korporátě, ale tenhle ten mechanismus funguje i u politických struktur. A právě proto se nemůžete divit, že na čele Evropské unie máte takovou paní von Lélovou, že německý kancléř Merz se chová tak, jak se chová, že francouzský prezident Macron, už ho nazývají jako novej malej Napoleon, a vidíte, že vlastně ty elity v jednotlivých zemích, a nebudu jmenovat elity v Čechách, se skutečně chovají jako psychopaté. Nezajímá je názor veřejnosti a lidí, vidí sami sebe jako centrum všeho, dokonce prezident Trump prohlásil, že na něho neplatí žádná morální kritéria, protože on má morálku sám v sobě, a konec konců je císař planety. No, já mám obavu, že v tomhletom případě bude mít pravdu těch 30 amerických psychiatrů, kteří prohlásili, že v tomhletom případě je to výslovně nebezpečná situace, kde jaderný kufřík ovládá někdo, který není svéprávný. Ale na druhé straně si musíte položit otázku. Teď konspirační. Skutečně tyhle ty politické idioty vybírá výbor 300? Nebo je vybírá takzvaný superklas, o kterém mluví David Rotkov. A právě proto, že jsou to svým způsobem psychopati, tak jsou schopni plnit jakékoliv nelidské příkazy. Klidně budou mluvit o jaderné válce, konec konců oni do té války nepůjdou, nepůjdou ani oni, ani jejich rodinní příslušníci. A ti ostatní, ti mlčí. Problém totiž je v tom, že nejenom máme psychopaty na těchto funkcích, ale ti tam můžou být a dělat jenom to, co chtějí, právě proto, že většina mlčí. Pamatujte na ten známý výrok. Politici můžou dělat jenom to, co jim dovolíme. A jestliže většina lidí mlčí, nebo dokonce je ovlivňována různými mimovládkami, takže se s nich stanou doslova vymleté mozky, tak pak se nedivte, že tihleti psychopati jsou u moci a budou vám z vašeho života dělat peklo. A ještě jim to dělá dobře. Já sám se přiznám, jsem měl vždycky potíže pochopit lidi, kteří dělají zlo. Až si mě jeden známý psychiatr poučil, že bohužel jsou i lidé, pro které dělání zla, i když to oni nemají, je životním posláním. No a když tihleti lidi náhodou se dostanou k politické moci, no tak pak se nebudete stačit divit tomu, co se děje. Ale bohužel, ještě jedna věc, tihleti blázni můžou fungovat pouze proto, že mají obrovskou armádu přísluhovačů. Přísluhovačů v oblasti bezpečnostních orgánů, soudnictví, ale dnes mimořádně významnou oblast představují média. A jistě víte, která například česká média úplně objektivně informují o dění ve světě i v České republice. A já se ptám, ty redaktoři těch médií jsou normální? Nemají morální kompas? Nejsou schopni vidět objektivně události? Jsou ochotni zaprodat svou duši za ty římské denáry a budou psát, co se po nich bude požadovat? No a na to existuje skvělá monografie bývalého šéfredaktora Frankfurter Allgemeine Zeitung, významného německého média, který popisuje technologii ovlivňování novinářů. přes udělování grantů, novinářských cen, vytváření prostoru médií a bohužel velká část novinářské branže se nechá koupit. Tahle ta knížka Koupení novináři, skutečně bych doporučoval si přečíst tu knížku. No a jelikož je to o německém mediálním trhu a jelikož je to Frankfurter Allgemeine Zeitung, tak klidně české čtenář si to může přečíst, je to konec konců v češtině a nemusí mít hemungy, jestli se to týká některých českých médií, jako je Respekt a podobně.
1: Tak samozřejmě podobnost jména událostí je čistě náhodná.
0: No, svět je plný náhod, pane Bureš. Já dokonce tvrdím, že náhoda by měla být vyučována jako klíčový předmět na univerzitách, protože by vysvětlila většinu jevů a procesů kolem nás.
1: No něco na tom je, pane profesore, těch náhod je kolem celá řada. Až konspirátoři potom nevědí, co dřív. Na druhou stranu zase ten zlotřilý Trump teďka, že ho si dovolil teda opravdu hodně. On údajně hodlá, nebo možná už s tím začali, nevím, vypisovat granty pro národní média a média v Evropské unii, kteří budou šířit hodnoty právě MAGA a podobně a budou proti unijní. Takže $2 miliony pro začátek do toho chtějí vrazit. Takže to je taky jako zajímavý, že oproti teda těm původním narrativům teď jako Amerika otáčí a bude financovat pro změnu tohleto. Já se strašně zvědavý, jak třeba Člověk v tísni nebo evropský hodnoty teďka se přejmenou na protievropský, jo, a budou teda žádat ty granty teďka jako za opačným účelem.
0: No víte, tak vždycky peníze byly hybatelem, vždycky, jak se říká, dokonce Diokletián prohlásil, že peníze nesmrdí, víte proč. No a v tomhletom ohledu skutečně jako to bude veliké lákadlo na takzvanou obrátku o 180 stupňů. A ovšem ty $2 miliony je relativně málo, když vemete, že oficiálně Brusel přiznal, že na podporu klimatické agendy pro mimovládky a média dal 230 milionů euro, aby správným směrem ovplyvnili veřejnost. A teď si vemte další desítky milionů, které jsou investovány do podpory proevropských hodnot. A já se ptám, jaké jsou to ty proevropské hodnoty? Válka, vojensko-průmyslový komplex, rozšiřování velkých svých názorů, protože všichni ostatní jsou tupí a sprostí, nebo jaké hodnoty to chce ta Evropská unie prezentovat. No a samozřejmě Brusel ví velice dobře, že PR a mediální politika může radikálním způsobem ovlivnit velkou část veřejnosti, no tak vrazí do toho pár stovek milionů euro a nebudeme se stačit divit. Černé je bílé, bílé je černé, to, co je pruhované, je bodkované a všichni budou vykládat, že to přece každý vidí. No, problém je v tom, že ti, kteří chtějí vidět, tak vidí blbost, no a ti, kteří nechtějí přemýšlet, tak budou přitakávat tomu, co tu je. A to je bohužel jedna z věcí, která je typická. Přizpůsobení. A to přizpůsobení velké části veřejnosti se pak projeví v tom, že všechny tyhle ty nesmysly budou prezentovány v médiích a dokonce část veřejnosti jim bude věřit. No, bohužel, a kromě toho máte technologie, které používaly projekty, jako je Monarch, jako je Majestic a podobně, na ovplyvňování veřejného mínění. A jako kdyby všichni zapomněli na oficiálně přiznané technologie, kdy pomocí podporového ovlivňování přes televizi a mediální systémy dokážete inkorporovat žádoucí myšlenky do velké části populace. Kurňa, všichni jste na to zapomněli? A nebo je to, jak se říká, nevhodné připomenutí technologií PSIOPS na správné formování vědomí a názoru veřejnosti? No a teď jedna malá ukázka. No. To jsem se zabavil. Evropská unie hodlá zásadním způsobem zdražit lety mimo Evropskou unii. Paradoxně, podle statistických průzkumů Eurostatu, velkou část letů mimo Evropy využívají mladé ženy a mladé dámy. No a to jsou shodou okolností hlavní podporovatelky mnoha evropských hodnot. No a tímhle způsobem se dokonce mnozí evropští rozumní představitelé diví, proč si Evropa podřezává větev pod sebou, protože tohle to byly ty fanatické podporovatelky Evropy, vítačství, imigrace a tak dále. No a ty své hlavní podporovatele naštvete tím, že jim zdražíte možnosti cestování mimo Evropskou unii. No ale když vezmete jiné geniální závěry, které přijímá Evropská unie, Evropská komise, Evropský parlament, tak tohle to je jenom polévka a je to jenom poleva na dortu. Ta třešnička.
1: No, je pravda, že Evropská unie se kope do vlastních nohou a podřezává si ty větve pod sebou. Seč může docela jako mílovými kroky a svět se tomu udiveně někteří přihlížejí, jiní se tomu rovnou smějou. A mě třeba pobavilo to, jak tady všichni jásali nad tím, jak Rusko, že jo, má problémy s rafinací ropných produktů díky jako tomu, jak ta Ukrajina zasadila a co si tohleto, támhleto. A to Rusko, světe div se, že jo, si objednalo tu práci, tu rafinaci a tyhle věci z těch svých produktů v Číně, ne, v Indii. Indie předběžně, přednostně, takhle přednostně vyhověla Rusku, protože Rusko tam dlouhodobě, že jo, dodává suroviny.
0: A za zvýhodněné ceny?
1: Na základě toho, ale oni mají, že jo, jenom určitou kapacitu těch rafinérií, tak o to víc snížila předpokládaný vývoz rafinovaných produktů, jako je právě benzín a nafta a tak, do Evropské unie.
0: No ale vidíte ten strategický, logický záměr Evropské unie? No kdybyste se chtěl praštit po vlastní hlavě, tak to dokonale i nevymyslíte. To musíte uznat. To jsou přece koumáci v tom Evropském parlamentu a v komisi.
1: Já teda samozřejmě, no. Já bych nechtěl, aby to vyznělo nějak jako... Já si myslím, že mě tak napadlo, jestli zatím není skrytá jakoby ta podpora té elektromobility, že vlastně si tady sami snížíme nebo uděláme takovýhle... nedostatek paliv a že vlastně těm lidem nic jiného nezbyde, než ten elektromobil teda koupit a na splátky a ještě platit úroky a tohle a čekat na to, až nám pustí proud, aby jsme to...
0: No, to pane Bureš, máte možná pravdu, protože teď vychází na povrch úvahy Evropské komise o tom, že všechny systémy by v evropských zemích měly přejít na elektřinu. Elektřina by měla být hlavním energetickým hýbatelem všeho. No a mělo by to nahradit dovoz fosilních paliv, ropy, plynu a podobně. A bylo by to přímo skvělé, bylo by to ekologické, super. Jenomže pak si udělali energetickou bilanci a zjistili, že všechny stávající zdroje by nedokázaly vytvořit dostatek množství elektrické energie. A kromě jiného, alternativní energetické zdroje, například fotovoltaika nebo vítr, víte, že jsou nepravidelnými dodavateli elektrické energie? A ty pravidelné dodávky, které zabezpečovaly jaderné reaktory, najednou narážejí na nedostatek vody na chlazení a podobně, tak se uvažuje opět o obnově jaderné výstavby a podobně. No, ale vy máte před sebou další paradox. Slovenská republika uzavřela smlouvu s Westinghouse o výstavbě jaderného reaktoru v Jaslavských Bohnicích a rozvoji malých jaderných reaktorů SMR. No, jenomže najednou se ukázalo, že Westinghouse po 30 letech tvrdého umravňování jaderné energetiky nemá ani specialisty, ani produkční kapacity, dokonce nemá ani licence na oprávnění stavby 1200 megawattových reaktorů. A konec konců na světě jsou pouze dvě země, které vám pro energetiku dodávají výstavbu reaktoru, jeho výrobu, jeho financování jeho údržbu a dodávku jaderného paliva. No, a můžete třikrát hádat, které země to jsou. Ano, je to Rusko, Rosatom, a je to Čína. Žádná jiná země, včetně Westinghouse, není schopna zabezpečit nejenom výrobu a výstavbu, ale už vůbec ne financování za zvýhodněných podmínek. A pak se divíte, proč Rosatom staví ve světě 66 reaktorů a Čína výrazným způsobem zvětšuje svůj vplyv na výstavbu jaderných reaktorů v celé Asii. A opět si položíte otázku. A proč teda pro Boha se chceme odstřínout příští rok od dovozu jakéhokoliv jaderného paliva? Vždyť ty reaktory, které stojí v Evropě, byly postaveny Rusy a byly postaveny na technické dimenze ruských jaderných paliv. A Francouzi, kteří postavili největší blok jaderných elektráren, 56 reaktorů, tak mají obrovský problém, protože EDF, které je vlastní, má potřebu modernizačního dluhu těchto jaderných elektráren ve výši 53 miliard euro a zároveň má zadlužení 63 miliard euro. A bez státních pomocí nebude schopná rekonstruovat ani stávající jaderné reaktory. A tohleto všechno vám znova klade otázku. Je to pouze náhoda, tohleto debilní rozhodování? A nebo je to zatím nějaký účel, zatím neznáme jaký, protože nemá ani logiku, ani finance, ani nic. A musíme si uvědomit, že svět zažívá renesanci jaderné energetiky, protože i když budou zuřivě štvát ekologičtí aktivisté, tak nejčistší vyrobená elektřina je z jaderných elektráren. A za normální podmínek by si Němci mali tlouct hlavu o zeď, že zlikvidovali své jaderky, teď budou stavět plynné elektrárny. A jestliže Evropská unie skutečně prosadí, že všechno má být na elektřinu, no tak pak 100% můžete, vážení občané, počítat s tím, že v noci vám vypnou elektřinu i v létě, i v zimě, protože jej bude třeba nejenom pro cloudová úložiště dat umělé inteligence, ale i pro běžnou provozní strukturu společnosti.
1: Pane profesore, a teďka Havlíček u nás, ministr průmyslu, že slavnostně s, myslím, Ježišmarja, s Rolls-Royce, nebo s kým to podepsal, tu dohodu právě o výrobě a dodávce malých modulárních reaktorů, tak ty Angličani už jsou dál třeba než Westinghouse, nebo je to pořád jenom výstup?
0: Ale vůbec ne, vůbec ne. Ve světě máte několik zemí, které se zaměřily na vývoj malých modulárních reaktorů. Jsou to i Angličané, ale to všechno je velice v etapách, které ještě nevedou k mohutnému masovému produkování. Právě proto i Westinghouse chtěl v těch jaslavských bolnicích postavit zkušební malý modulární reaktor. Dnes v podstatě malé modulární reaktory reálně vyrábí pouze Ruská federace. Dokonce je umístňují i na lodě, se kterých zásobují elektrickou energii, například na Čukotce a podobně. A třeba si otevřeně říct, že ty malé modulární reaktory by mohly být skvělou regionalizací energetických systémů, ale zatím v podstatě je to jenom Čína a Rusko. Žádnej Rolls-Royce, ani žádní Angličané, ani ostatní věci. No a Angličané zaspali v jaderné energetice stejně jako Spojené státy, které posledních 30 let nedělali nic zásadního v jaderné energetice. A bohužel, když to nechcete přiznat, tak prosím, můžete zavídat oči na tohleto skutečnosti, ale pokud se zeptáte MAE, Mezinárodní jaderné organizace, tak zjistíte, že ani ten Westinghouse nemá skutečné licence na výrobu 1200 MW reaktorů. Tam je jiná zvláštnost. Toriový reaktor, který nepotřebuje na chlazení vodu, čili to, co se stává problémem francouzských jaderných reaktorů, že musí snižovat výkon, protože nemají dost vody na chlazení, tak u tohoto toriového reaktoru to není. Tam se používá na chlazení úplně jiné médium. Můžete toriový reaktor postavit na poušti A jistě víte, že Číňané už uskutečnili komplexní funkční systém elektrárny, včetně paroplynných generátorů a všeho ostatního vycházející z toriového reaktoru, jako funkčního systému. A právě tenhle ten systém, nezávislej na chlazení vodou, chtějí dávat jako ponuku asijským zemím. No a při současném vysychání bude tahle ta technologie jedna zo špičkových. A podívejte se na evropské teritorium, podívejte se na analýzy vysoušení evropského teritoria a pak si představte otázku, že tady postavíte jaderky na chlazení vodou a že tady postavíte gigantická cloudová úložiště dat, která taky mají být chlazena vodou. No tak potom vážení asi budou pro vás nutné, pro obyvatelstvo, ty speciální technologie, které vyvinuli pro získávání vody na poušti, kdy rozložíte speciální bal umělé hmoty, ta v noci koncentruje vodní páru a ráno máte několik litrů vody. No problém je v tom, že tohle to funguje na poušti, ale nebude to fungovat v evropském teritoriu. Musíte si totiž uvědomit další věc. Jedna z mála věcí, která se potvrdila, je významné zmenšování evropských ledovců. Evropské ledovce mají zásadní vplyv nejenom pro vodní elektrárny v Rakousku, Francii, v Alpách, Švýcarsku a podobně, ale mají obrovský vliv jako vodní zdroj. Kromě toho jsou klíčovým napájecím zdrojem pro mnohé řeky, jako je Rýn nebo Dunaj. Jestliže se ale tyhle ty alpské ledovce roztopí a výrazným způsobem sklesne zásobování vodními zdroji těchto veletoků, tak například u Dunaje dojde k výraznému snížení nasycení vodou po Dunajské nížině, co je jeden z největších rezervoárů ve střední Evropě. A pak můžou nastat obrovské další problémy. A právě vtip je v tom, že jako kdyby nám ta příroda právě systémem extrémních teplot, extrémního vysoušení, extrémních nároků na energie v lidské společnosti ukazovala střed klíčových parametrů, které jdou proti sobě. A tohle to všechno by si rozumní lidé, dokonce lidé se selským rozumem, museli se sakramentsky uvědomovat. A tam vidíte debilitu dnešních lídrů, osobitně Bruselu, kteří si tohleto vůbec neuvědomují a rozdělují jednotlivé jevy a procesy tak, jako kdyby je mohli zvládat izolovaně. Problém dneška totiž je v tom, že stejně jako v společnosti v přírodě dochází ke kumulaci více procesů a právě proto ta zničující síla je tak obrovská.
1: No, pane profesore, já se možná obávám toho, ale samozřejmě jsem konspirátor a tohle je konspirační médium, proto byste se na něj neměli nikdo dívat. Tak se obávám toho, že ty v uvozovkách elity si to uvědomí sakramentsky dobře, ale jejich jediný návod, jak tohle všechno vyřešit, je válka.
0: No, máte úplně pravdu, protože v případě války a válečného stavu neplatí žádné občanské svobody, neplatí nic, všechno je podřízeno takzvanému vítězství ve válce, jakýkoliv odpor je okamžitě eliminován a potlačen a v tomhletom případě pak rozdělování potravin, rozdělování vody, rozdělování zásob je přece posvěceno mimořádným stavem. A kromě jiného, prosím vás, vážení posluchači, nezapomínejte na jednu zásadní věc. V případě rozsáhlého válečného konfliktu nebo krizové situace kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou Evropskou komisi a národní vlády nemají žádné právo ani právo veta, ani nic. Čili i z tohoto hlediska, pokud bude ohrožena pozice mocenská těch 40 tisíc úředníků v Bruselu a té Evropské komise, tak rozhodně sáhnou k vyhlášení mimořádné situace, válečného stavu a podobně, aby si udrželi mocenskou pozici. No a právě proto někteří konspirátoři a cynici prohlašují, že ta válka musí být, aby tyhle ty dnešní elity zůstaly u moci. Jinak je smete další volební cyklus, ve kterém pronárodní strany nepochybně nabývají mohutně na síle ve většině evropských zemí.
1: No právě tohle to se mi zdá jako jeden z scénářů, co se jim honí hlavou, protože oni nic jiného než válku vlastně nemají jako v programu a těžko jako otočí o 180 stupňů a řeknou, doteďka jsme vám věšeli bulíky na nos, nebo jsme se mýlili, nebo to už jedno, jak by to zabalili. A tak nám to promiňte a teď poslouchejte další naše bláboly, tak že oni opravdu jako nemají jinou alternativu.
0: Skutečně a musím ovšem říct, že například paní von Lejlova dokonce učinila takzvanou sebekritiku, když prohlásila, že odmítnutí jaderné energetiky bylo strategickou chybou. No, možná to bylo dočasné pominutí smyslu, nebo zatím byly další úvahy o lobbystických zájmech, ale v každém případě to prohlásila. No a dnes vidíme, že dochází k renesanci jaderné energetiky. Na druhou stranu, ale ta hloupost, nebo řekněme flexibilnost diplomatický politiků se projevuje i v mnoha dalších zemích a oblastech. Nejenom v Evropské unii, Spojených státech, ale máte tam taky Indii, máte tam další jihoamerické země, argentinský prezident a podobně. No a to se pak nestačíte divit, odkavať se bere tolik hlouposti. No a pak skutečně v odpovědi na tu první vaši otázku, no, když chcete být významným politikem, musíte být dostatečně hloupí a nesmíte mít žádné morální zábrany. Pak vaše politická kariéra bude zabezpečena.
1: Děkuju, pane profesore. Pojďme na další dotaz. Technik se ptá. Dobrý večer, pane profesore. Chci se zeptat, jak nebo zda vůbec se dá léčit schizofrenie? Děkuji za odpověď.
0: No bohužel zatím v podstatě můžeme jenom utlumit některé aspekty a symptomy schizofrenie. Veliký výzkum probíhal v Montrealu, byl to výzkum, který byl zaměřen především na dvě oblasti, to znamená psychologické poruchy, včetně ADHD, bipolární poruchy a schizofrenie. A pak to bylo snaha léčit Alzheimera a Parkinsona. No, dokázali například symptomy Alzheimera a Parkinsona po půlročním léčení potlačit na 60-70%. U schizofrenie bohužel ty efekty nebyly tak úspěšné. Podařilo se potlačit některé symptomy schizofrenie zhruba na 30-40% a vyšlo skutečně jediné řešení, celoživotní používání léků, které utlumují excesy spojené so schizofrenií. No, rozhodně nechceme jít tou cestou, kterou šli američtí psychiatři a neurologové od 30. let, která se nazývala lobotomie. Zasáhli vám do mozku, způsobili určitým způsobem chirurgické zásahy. No, bylo to skvělé. Schizofrenie se ztratila, ale z těch pacientů se stal salát. To znamená, ztratili svou osobnost, přestali existovat jako inteligentní bytosti a podobně. No, trvalo to dlouhých zhruba 50 let, než to konečně v 80. letech zakázali. Stále existují psychiatři, kteří si myslí, že schizofrenie je možno vyléčit tím, že uděláte lobotomii a zasáhnete do struktury neuroplastické mapy. Ale tohleto se bohužel nedaří. Zůstává jedině léčba léky. A když je ta léčba vhodně nakonfigurována, ten člověk v podstatě může fungovat normálním způsobem. Samozřejmě musí ta medikace pokračovat a bohužel pokračuje celý život.
1: Děkuju moc, pane profesore. Čím to vlastně může být způsobený? Je to jako vrozený, nebo tam jsou nějaký i vnější faktory, který vlastně ten mozek jako ovlivňují negativně, řekněme?
0: Je tam několik teorií. První teorie, která říká, že je tam určitá genetická předdispozice, to znamená, když se to objevilo u vašich rodičů, tak se to objeví i u vás. Druhá skupina teorií říká, souvisí to s tím, jakým způsobem probíhají metabolické procesy v organismu, Čili předpokladalo se, že například změnou stravy nebo změnou různých jednotlivých enzymů můžete utlumit tuhle tu nemoc. No a pak je tam třetí skupina, která říká, že v podstatě schizofrenie vzniká v důsledku přeprogramování neuroplastické mapy, přičemž to přeprogramování může být v důsledku nějaké obrovské stresové události a podobně. Faktem je ale, že převážná většina vychází z genetických předpokladů, to znamená, dochází k určité deformaci neuroplastické mapy, propojení jednotlivých neurálních synapsí a podobně. A na rozdíl oproti Alzheimeru

0: ostatní předpisy, které mu byly doporučeny. Ale zatím to tak vypadá, že spíše převládá ta genetická předdispozice.
1: Děkuju moc.
0: A abyste to bral tak, je to potenciální možnost, ale možná některé věci jako traumatický efekt, zážitek a podobně může ten potenciální produkt aktivovat. To by nejlépe vysvětlovalo ten vývoj téhleté nemoci.
1: Děkuju. Pane profesore, tady Svatroskilde, zdravím vás, zajímá mě, jestli se už někdy pan Staněk vyjadřoval k peptidům. Tak peptidy, co to je, můžou nám nějakým způsobem, tady čtu, že to jsou malé řetězce aminokyselin, spojené peptidovou vazbou, slouží jako stavební kameny bílkovin. V těle
0: funguje
1: jako
0: to je
1: hormony
0: pravda.
1: Či signální molekuly, dělí se na kosmetické, výživové a medicínské typy.
0: Jo, přesně. Jenomže vtip je v tom, že samotné peptidy se dnes stále více propojují s mnoha dalšími věcmi, jako je například aktin F, který způsobuje obnovu jednotlivé architektury DNA při reprodukci buněk, nebo se spájí s takzvaným SPIR6, který znamená vytváření molekulární stavby ve vnitřku buněk, anebo s takzvanými problémy, které souvisí s takzvaným architektonickým řešením vnitřku buňky, kdy se původně myslelo, že buňka samotná má nějaký ten obsah, buněčnou stěnu, máte tam mitochondrie, máte tam nějaké peptidy a bílkoviny, a najednou zjišťujeme, že je to nesmírně zložitý vesmír sám o sobě. Že dokonce existuje takzvaná architektura fibrínů, které posouvají různé druhy bílkovin a peptidů v vnitřní konstrukci buňky a vytváří různé vnitřní architektury, které umožňují například, aby jednotlivé druhy mitochondrií fungovaly v určitých specifických podmínkách. A nezapomeňte, že mitochondrie jsou klíčovým parametrem výroby energie v buňce. Mitochondrie zároveň jsou ovplyvňovány dalšími látkami, bílkovinami, enzymy a podobně. A jejich dostatečná nebo nedostatečná reprodukce pak působí oxidační stres, nedostatek energie s následnými dopady na celkovou buněčnou strukturu. A vemte jenom takzvaný systém, který se nazývá mitofágie, což je struktura eliminace poškozených mitochondrií z buněčné struktury přirozeným způsobem. A zase tam máte další enzym a další peptidové struktury, které zabezpečují, aby skutečně tyhle ty vadné mitochondrie byly vyloučeny z buňky a podobně. Ale peptidy jsou důležité nejenom pro bílkovinovou skladbu, ale jsou vázány taky na funkci mikrobiomu. A dnes velká část medicínského výzkumu je zaměřena na výzkum mikrobiomu, protože mikrobiom ovlivňuje nejenom metabolické procesy ve vašem trávicím traktu, ale nejnovější výzkumy dokonce ukázaly, že mikrobiom ovlivňuje váš emocionální stav. Dokonce ovlivňuje míru synaptických propojení v neuroplastické mapě. No a vlastně velká část procesů bílkovin, peptidů a chemických látek, které probíhají v trávicím traktu a které jsou mapovány takzvanou mikrobiopštinou, která má 430 tisíc systémů a kombinací, tak ty jsou hodnoceny astroneurony, co je specifický druh neuronů, a informace takto získávané jsou předávány do prvního nervového centra kolem travicího traktu a druhého nervového centra, který máte v hlavě jako mozek. Čili ano, tyto peptidy hrají obrovskou významnou roli, ale zatím stále jsme ve fázi objevování nových důsledků propojení struktury a významu peptidů na jednotlivé procesy biochemické i jiné v rámci struktury organismu.
1: Děkuju moc. Pane profesore...
0: Omlouvám se, jestli to snělo složit.

0: jenomže skutečně ty vazby, ta architektura souvislosti je mimořádně komplikovaná.
1: No, tady jste mi nahrál, Pavel Roman se ptá, prosím, něco o vitamínech a co doplňky zdraví pro tělo. Tak, doplňky, co byste doporučil?
0: No, vtip je v tom, že nemluvíme o lécích, mluvíme o potravinových doplňcích, jako je serapeptáza proti zápalům, jako je esenciál multi na dodávání klíčových 27 minerálních stopových prvků na optimalizaci metabolických procesů ve vašem těle. Mluvíme o dalších a dalších potravinových doplňcích, jako jsou některé, řekněme, látky, aby jsem nebyl označen za reklamního agenta, které opravují vaše mitochondrie, opravují vaši DNA a podobně. Je fakt, že dnes je trh zaplaven různými druhy potravinových doplňků. Jedni vám podporují paměť, jedni podporují energii, jedni podporují růst a za hustotu kostí, další podporují imunitní systém a podobně. Jenomže musíte být hodně opatrní. Velká část těch potravinových doplňků je ve skutečnosti PR akcí pro farmaceutické firmy. Na druhé straně účinek některých věcí, jako je například amygdalin, který je koncentrovaný v jádrech broskví nebo meruněk, skutečně působí jako silný protinádorový prostředek. Taktéž například olej z černušky seté, Black Sea Oil, nebo některé další druhy speciálních doplňků, které zabezpečují kvalitní reprodukci buněk, opravují DNA těchto buněk a podobně. Ale když chcete mluvit o potravinových doplňcích, zkuste se zaměřit na to, abyste aktivoval vlastní samoopravné mechanismy, které máte ve svém těle a kterými nás vybavila příroda. To je ten obrovský průzkum, o kterém jsem mluvil, japonský profesorů Oshimu Suzukiho a Ishikavu, který se zabývali výzkumem reprodukce a samoopravných mechanismů ve vazbě na dlouhověkost. A tam máte to doporučení, například poslední jídlo byste měli mít 16 hodin, nejpozději. Nové jídlo byste měli jít nejdřív 8 hodin příštího dne ráno. A právě tahle ta pauza v zatěžování organismu stravou vede k aktivaci těchto samopravných mechanismů, které nejenom opravují strukturu vaší DNA a RNA, ale paradoxně podle těch japonských výzkumů dokonce vedou k zastavení zkracování telomer, které jsou typickým procesem stárnutí buněčné reprodukce. A znamená to tak, že stejně jako oni zkoumali například otázku spánku, nejenom délky spánku, ale kdy máte jít spát, kolik máte spát, taktéž je to otázka nemateriálních faktorů, které odstraňují psychický stres a které umožní socializaci a podobně. A tohle to všechno vytváří podmínky pro zdravý, dlouhý život. No a toto je jedna z věcí, která se ukázala jako univerzálně platná nejenom na Okinavě nebo v jižním Japonsku, ale taky v jižním Řecku, jižní Itálii, v jihoamerických zemích a podobně. A jde zřejmě o základní fundamenty zabezpečení zdravého dlouhého života. No dlouhý život, když jste upoután na přístrojovou bázi, tak není o ničem. Ale tohleto je právě výzkum zdravého dlouhého života. No a v tomhletom ohledu ty potravinové doplňky vám můžou pomoct, ale nezapomeňte, nemůžete...
1: Tak vypadlo nám spojení. Lovíme znovu. Tentokrát... Už to bude rychlejc. Tak, vteřinku. Přátelé, díky za vaše příspěvky, za vaši pomoc tomuhle kanálu.
0: Ano, už tak. Jsme napojení.
1: Ano.
0: Čili můžete skutečně předpokládat, že kombinace mnoha věcí, toho spánku, odstranění stresu, potlačení zápalových procesů, optimalizace struktury mikrobiomu a podobně, může být podpořena i těmito potravinovými doplňky. Čili například, jestliže Argin Plus vám opravuje střevní mikroflóru. Jestliže optimalizuje činnost trávicího traktu, tak je to jedna možnost. Jestliže používáte například hepadrink na obnovu funkčnosti a regenerace buněk vašich jater, tak opět je to doplněk, který může optimalizovat činnost klíčového orgánu vašich jater a zlepšení funkce jater znižuje riziko rakoviny pankreasu, rakoviny žlučníka a v konečném důsledku zabezpečuje optimální fungování vašeho organismu. Stejně tak, jako dnes týmus, který byl chápan jako takový malý nepodstatný orgán, najednou zjišťujeme, že to je klíčová univerzita vzdělávání vašich imunitních buněk a existují způsoby, jako podpořit funkci týmosu, o kterém lékaři dlouho tvrdili, že v podstatě v dospělosti se začíná zmenšovat a jeho funkce se zastavuje. Vůbec ne. A právě proto je třeba si uvědomit, že ty potravinové doplňky jsou pouze doplňky komplexního jiného přístupu k fungování vašeho organismu. A skutečně, když se začnete zabývat holisticky s opravnými mechanismy vašeho organismu, tak jste přímo šokován výsledky medicínského výzkumu v posledních 5 až 8 letech.
1: Děkuju moc, pane profesore. Jdeme na další téma, které tady teďka navrhuje Jára Siky, děkuji ti za tvůj příspěvek finanční tady, za tvůj dar. Jak asi ovlivňují ty stovky v uvozovkách větráků nebo větrných elektráren v Evropě proudění vzduchu? Vždyť to musí být stovky kilowatt odběru energie z těch proudů, ne? Děkuji. Já jenom upozorním třeba, že pan docent Pokorný upozorňuje, že vlastně i díky právě větrákům ze severu, kteří jsou na moři, tak vlastně proudění vlhkého vzduchu od Severního moře nebo a Baltu a tak, tak vlastně se zmenšuje ta jeho intenzita a proto tady máme čím dál větší sucho. Že to je jeden z těch faktorů.
0: Co vy na to? Ano, je to pravda, můžu to potvrdit. Potvrdili to i další německé studie, kde jednoznačně se zabývali větrnými farmami až 60 kilometrů od pobřeží, které způsobují, že odpařování mořské vody vzhledem na nárůst teploty, které by mělo vést k většímu uvolňování vodní páry a jejich přenosu na kontinent, naopak je utlumeno. A kromě toho máte některé další kanadské studie, které ukazují, že v okolí větráku dochází k vysoušení půdy v rozsahu zhruba 10 kilometrů a další paradox, ať zuří větrníci, jak chtějí, ale dochází k ovlivňování struktury mikrobiomu v půdě, takže ta půda není schopná vázat vodu v tak původním rozsahu, jako to bylo předtím. Kumulace těchto skutečností pak vede k tomu, že vlastně skutečně posilňujete sucho v teritoriích, kde jsou větrníky, a tvrzení, no ale to je přece skvělé, to vyrábí levnou energii. Víte sami nejlépe, že když se udělají analýzy kompletních úhrnných nákladů na větrníky, tak to vůbec není levná energie a vůbec není ekologická. No, jenomže teď vidí někteří podnikatelé před sebou pouze vidinu dotací z Evropské unie na alternativní energetické zdroje. Zapomínají ale na jednu drobnost. Tyhle ty dotace nebudou poskytnuty na alternativní energetické zdroje, ale budou poskytnuty na financování zbrojních programů Evropské unie a na naplnění toho 1,5 bilionu euro potřeby na 800 miliard zbrojních programů, 150 miliard válečné Schengen, 100 miliard na dronovou stěnu na východě Evropské unie, 120 miliard na obnovu kapacit civilní obrany, včetně zdravotnictví, na přijímání 100 tisíců raněných z válečných operací a tak dále. A protože Evropský parlament nemá peníze, no tak bude vymýšlet sice různé nové způsoby, jako získat tyhle ty peníze, ale to nebude stačit při enormních zbrojních výdavcích. No a ostatně bude velmi zajímavá jiná věc. Když jsem o tom mluvil před 5 lety nebo 3 lety, tak se všichni smáli, že u elektromobilů bude zavedena daň z odježděných kilometrů. Tu daň už máte, už platí. No a vzniká otázka, kam se použijí výnosy z celoevropské elektromobility. Na ekologické projekty nebo na finance do zbraňových projektů. A velice rychle uvidíte, kam ty peníze ve skutečnosti půjdou. Takže když si někdo myslí, že když si postaví větrníky, tak kdo bude dostávat stovky milionů dotací z Evropské unie, tak můžu s pravděpodobností hraničící s jistotou konstatovat, že spláče nad vejdělkem.
1: No, to ani nebudeme se bavit o těch vesnicích, které jsou potom zblbnutý, zmanipulovaný, kde si oni pronajmou ten pozemek a ty vesnice pak mají na svý náklady to uvíc do původního stavu.
0: Jo, po 20 letech fungování větrníku musí vlastník půdy uvést půdu do původního stavu a Francouzi to spočetli, tak na jeden větrník to vychází kolem 220 až 250 tisíc euro nákladů.
1: No, s tím, že se to odveze do Čech, teda, no, ale tady se to pak skládkuje v kravínech, ale to je realita. Zatím je to ještě trestný, ale Evropská unie teďka řeší, že připravuje novou směrnici o jednotném evropském trhu s odpady, takže brzy už to trestný nebude, takže se konečně na evropské úrovni ukáže nějakým špendlíkem na mapě, kdeže je ta evropská skládka a pro nás to bude určitě znamenat nemálo zajímavých pracovních míst, kde budou tak jako jinde v Asii, třeba že někteří, kteří žijou na těch skládkách a přebírají ty odpadky od rána do večera. Tak asi už se to myslí i u nás takhle. Ale když jste nakousnul i tu válečnou výdaje na obranu samozřejmě a tak dál, na výrobu a výzkum a vývoj ekologických zbraní a podobně, tak tady Josef se ptá, dobrý večer, nějak se nemluví o smlouvě o amerických základnách na našem území, co si o tom myslíte, pane profesor? Teď jako proběhla nějaká noticka, ale jak to bude dál?
0: Jednou už existovaly na území Čech a Slovenska takzvaná dočasně umístěná spojenecká vojska. No, pak jsme to v těch začátkem 90. let slavnostně i díky panu Kocábovi uvítali, když odcházeli poslední vojenské jednotky z našich území a bylo to vyřešeno. Samozřejmě teď to bude opět dočasně umístněná cizí vojenská zařízení. Můžete být úplně klidní, i když víte, že jednotka dočasnosti je jeden furt. No a vy si pak položíte otázku, proč. Neviděli jste poslední návrh strategie NATO o případném konfliktu s Ruskou federací? Kde má být hlavní těžiště, nazvíme to, první linie podpory fronty? Nemá být náhodou ve střední Evropě a středoevropských zemích, které mají vytvářet tylo frontové linie? No a protože v tom tylu musíte mít taky sklady zbraní a soustředíště vojenských jednotek a potřebujete tam válečné základny a podobně, tak vám asi dochází, proč se začalo potichu mluvit o tom, že by v Čechách mohly vzniknout dočasně umístněné základny cizích jednotek. Má to ještě jeden bonus. Kdyby náhodou potom nějaká politická elita chcela vycouvat z NATO, tak by s tím byl veliký problém. A kdyby náhodou vznikly nějaké nesrovnalosti mezi domácím obyvatelstvem a těmito cizími jednotkami, no tak ty cizí jednotky by to spacifikovaly. A už vidím, jak budou zuřivě řvát všichni přívrženci nových základní na území Čech. A možná to nebudou americké základny, ale pod heslem NATO to budou, řekněme, německé základny. A kdyby náhodou to někomu něco připomínalo, tak podobnost je čistě náhodná.
1: Ano, těch náhod se děje poslední dobou nějak přes příliš. Pane profesore, nakolik je, dokážeme, troufnete si odhadnout, nakolik je pravděpodobný teda, že to Rusko nějakým způsobem teď už začne přitvrzovat vůči Evropské unii a že třeba se může opravdu stát to, co jste říkal předtím, že nějaký, řekněme, rakety dopadnou na nějaká konkrétní místa v EU, neboli ve státech NATO, a nebo se čeká na volby, teda, které budou, a až po volbách, že se jako přitvrdí. Slýchám to v různých takovýchhle variantách, jakože někteří říkají, že se počkáš po volbách, někteří, že prostě ty hlasy, které tam sílej v Rusku po nějaký účinný odvetě a jako klepnutí Evropy přes prsty, nabývají na síle a ukazují Vladimíra Vladimiroviče jako ve světle jakoby slabocha. Tak co vlastně myslíte si, která varianta je blíž realitě?
0: Paradox je, jestliže chce Putin vyhrát volby, tak musí zvýšit tvrdost. Ty hlasy jsou už nejenom Solovyov na Cargradu a podobně. Tam už ty úvahy o tom, že vlastně svou smířlivou politikou podporuje agresi Američanů a NATO vůči Rusku, jsou už na úrovni ruské dumy. A to už jako každá sranda přestává. Teď na to reagovala ruská vláda tvrzením, že vždycky v historii největší sílou Ruska byla jednota ruské společnosti a každý, kdo ji podkopává, je zrádcem Ruska a podobně, takže jakákoliv kritika vedení nesmí existovat. No, jenomže to už jsou nejenom váleční blogeři, kteří komentují příliš lpění na duchu Anchorage, ale máte tam i kopec zvláštních vyjádření, kdy minister Lavrov prohlásí, že hovorce prezidenta Peskov říká bludy. Ano, to zaznělo. Zároveň vidíte, že se Lavrov setká s Rubiem, ale to výsledné memorandum je takové zvláštní, jako že duch Anchorage je i není pryč. Minister zahraničí Lavrov prohlásí, že prostě není možné už v žádném případě důvěřovat jakékoliv dohodě se Západem, protože vždycky Západ použil proti Rusku. Na druhé straně prezident Putin přijímá emisary Trumpovi, Kučer a další. No a vzniká taková zvláštní úvaha. Všimněte si. Začíná se stále intenzivně mluvit o tom, že strana podle dohody v Rusku, která potřebuje uzavřít mír za každou cenu, aby se dostala k vlastním majetkům, které byly vyvezeny z Ruské federace, tak má stále vysoké zastání i na nejvyšších kruzích. Můžete to nazývat jakkoliv chcete, ale mnohé náznaky, které se snaží utlumit informování o různých útocích na ruské rafinérie, ruské civilní objekty a podobně, ukrajinskými drony, kdy se zakazuje publikování informací o těchto skutečnostech, taky o něčem svědčí. No a pak tady máte vyjádření některých skutečně objektivních amerických expertů, kteří konstatují, že Rusku už nezůstává moc času, aby reagovalo tvrdě, a tihleti experti mluví o časovém intervalu podzim 26, jaro 27. No a to je pak otázka další. Jo, Rusové postupují každý týden o několik kilometrů, obsadí další vesnice a města a podobně. Ale vzniká stále otázka. Je to produkt toho, že vyčerpání zdrojů NATO a Ameriky bude rychlejší než nárůst nespokojenosti v ruské společnosti? A nebo je to ve skutečnosti jenom neochota razantních kroků a řešení. Něco se ale děje. Podívejte. Kompletní zničení přístavných zařízení v Oděse, Izmailu, Jušmaši. Další věc, tvrdé zesílení útoku na západní Ukrajinu, kterou prochází dodávky zbraní, pohonných hmot i všeho ostatního pro ukrajinskou frontu. Třetí skutečnost, je pravdivá ta informace o mobilizaci 360 tisíc obyvatel do armády, anebo ne? A nebo ta mobilizace bude až po volbách? Protože narůstá skutečně nespokojenost nad mnoha podivnými jevy. Vemte jenom skutečnost, kdy došlo k výrazným ztrátám lodní flotily v Azovském moři po útoku ukrajinských dronů na flotilu ruských tankerů, které měly dodávat ropu na Krym. Jak to, že to proběhlo nepřipraveno, bez ochrany, bez koordinace jednotlivých klíčových ministerstv a podobně? A diskuse o tom, proč nebylo zřízeno jedno speciální ministerstvo pro protivzdušnou obranu, které by koordinovalo všechny aktivity na ochranu proti dronům, se objevuje pravidelně a opakovaně v klíčových oblastech a diskuzích, nejenom v rámci médií, ale i v rámci ruské dumy. No a toto všechno svědčí o jedné zásadní věci. Pravděpodobně i prezident Putin si uvědomuje, i když chce zoufale zachovat ducha Anchorage, že ten duch Anchorage už nebude možno zachovávat. A že jakékoliv dohody, které Rusko uzavřelo, vždy skončily podrazem. A na to mají Rusové jednu krásnou průpovídku. Rusové vyhrají válku, ale prohrají mír. A tahle ta průpovídka začíná být chápaná stále výrazněji ve všech kruzích i v rámci ruské společnosti. Časový interval je tedy podzim 26, jaro 27.
1: Takže, no, právě já jsem tady čet, že vlastně po skončení voleb do ruské Dumy prý Kreml chystá mobilizaci až 500 tisíc mužů pro otevření nové fronty a rovněž opět dojde k zapojení vojáků z Koreje. Takže tvrdí to Zelenský a jeho rozvědka.
0: No tak Zelenský, ten tvrdí všechno, včetně toho, že země je placatá a že Ukrajina vítězí a ukrajinské tanky stojí před hranicemi Moskvy. No, tak musíte Zelenského brát s rezervou.
1: No to už samozřejmě bereme, ale to je... On je... Ale zase říkám, no tak jako když to říká Ukrajina, tak musíme to přečíst, že jo? Tak tady máme... Chtěl bych se zeptat pana profesora na jeho názor na SPDR družstvo ROT, či co si o tom myslíte, je to naděje do budoucna?
0: Prosím vás, já už jsem na to jednou řekl, i když mě pak představitelé rodu označili za životního nepřítele. Je to podvod. Nic víc, nic míň. Můžete na to naletět, je to vaše rozhodnutí, ale je to podvod. Konec konců asi víte, že čelný představitel rodu na Slovensku byl vyšetřován policejními orgány.
1: Dobře, děkuju. Jdeme dál. Tady. Jak se zapojuje Švédsko do zbrojení, kde má výrobu výbušnin, dronů a další zbraně? No, úloha Švédska to vlastně v tomhletom zapeklitém konfliktu je vlastně jaká?
0: No, Švédové dlouhá léta těžili z toho, podobně jako Finové, že byli neutrální. Pak, když se rozhodli vstoupit do NATO, tak neutralita odešla a dneska Švédové prohlašují, že musí být připraveni na ruskou agresi. Otázka zní, ale kdo vlastně vytvořil podmínky pro to, aby Rusové uvažovali o nutném protiúderu vůči švédské armádě? Kdyby to bylo Norsko, které pravidelně zjišťovalo prý ruské ponorky při svém pobřeží a podobně, tak bych to tak jakože chápal. Ale Švédsko? No a v tomhletom ohledu bohužel Švédsko se zapojilo do mohutného hnutí mysli, které začíná pobalskými čivavami, Lotyšsko, Litva, Estonsko, pokračuje přes Finsko, Švédsko, Norsko a dnes se severní křídlo NATO, včetně Švédska, chápe jako jedna z klíčových útočných formací vůči Ruské federaci. No a jelikož zatím jenom Finsko schválilo možnost umístění jaderných zbraní na svém území, předpokládám, že něco podobného se stane i ve Švédsku, ale Švédsko je takové zvláštní. Víte, že Švédsko bylo původně jednou z nejbezpečnějších zemí Evropy. Pak to bylo známo tím, že bylo velice tolerantní k imigrantům do Švédska. Ještě vemte 70., 80., 90. léta. Dneska je Švédsko chápáno jako jedno z výstražných příkladů rozvrátu tradiční společnosti imigrační vlnou. Ty drogové války, gangové války ve švédských městech, ta skutečnost, že Švédsko je na čele využívání mladistvých při kriminalizaci, no protože vědí, že nemůžou být trestně právně stíhaní, je varováním pro ostatní země. No a myslím si, že dnes má Švédsko přehršl vlastních vnitřních problémů. A společenský konsenz, který existoval v 60. 70. letech a byl znám jako takzvaný sociální stát, tak bohužel je pryč. A vnitřní pnutí ve švédské společnosti je obrovské. A vzniká otázka, jestli tohleto všechno již nezačalo za premiéra Olafa Palmeho a pak se to zrychlilo za dalších vlád švédských socialistů, až to dospělo do dnešní roviny, kdy máte v mnoha švédských městech no-go zóny, kde nechodí ani švédská policie. A dnes si s tím švédská vláda a švédské orgány neumí rady. No a z tohoto hlediska je celkem logické, že jelikož mají obrovské vnitřní problémy, tak velice aktivně nevystupují ve vazbě na severní křídlo NATO a přenechávají iniciativu třem pobaltským čivavám, čili Lotyšsku, Litvě a Estonsku. Samozřejmě pak ještě dobíhá Finsko.
1: No, opět vlastně není znova to strašení Ruskem. Snaha přebít ty, aspoň mediálně u nich doma, ty jejich vlastní starosti, který mají, že vlastně ho předhodí lidem prostě falešnou vějíčku a nedívejte se, co že vám hoří vaše auto pod oknem, ale koukejte to zlý Rusko, nás chce tady a tohle. Jo, že to je vlastně pro mnohý vlády, který ať za Merkelový nebo prostě to jedno přijali a navozili sem miliony migrantů a ty jejich země se jim rozpadají pod rukama, od Anglie přes Německo, Francii, Dánsko a tak dál, tak, že tohleto vlastně je takové na jednu stranu až, řekněme, jak to mám říct, Hergot, jako že by takový jako kýženej nějaký téma, jo, že prostě...
0: Náhradní téma, které má odvést pozornost od klíčových problémů vnitřního státu. Ano, je to pravda, protože něco podobného volí i prezident Macron. Viděli jste ty etnické nepokoje a všechno ostatní ve Francii, ale hlavním problémem je posilnění jaderného deštníku Francie nad západní Evropou, zvýšení zbrojních výdavků pro francouzské vojensko-průmyslné podniky a v konečném důsledku zásadní zvýšení pozice francouzské armády v rámci koalice ochotných. A když pak mu generální štáb prohlásí, má v podstatě jenom dvě bojeschopné jednotky. Jedna je takzvaná třetí obrněná divize a pak je to cizinecká legie. No tak okamžitě tyhle ty kritické hlasy Trump, ta Macron smete se stolu. Ale je to jedna z možností, protože například dnes ty obrovská bažina iránského konfliktu pro Spojené státy najednou má být nahrazena úspěšnou vojenskou operací Spojených států vůči africké Mali. No, Mali dlouhá léta spravovali Francouzi, měli tam své koloniální jednotky, pak došlo k tomu, že si nová vláda v Mali podepsala smlouvu s Ruskem a jsou tam ruské jednotky, které umožňují a podporují boj proti povstalcům. Ale najednou Spojené státy zjišťují, že by bylo žádoucí v duchu slobody, demokracie a ostatních věcí podniknout leteckou ofenzivu, nejdřív a pak pozemní ofenzivu vůči Mali. No a jelikož tam máte zlato, uran, vzácné kovy a podobně, tak je celkem pochopitelné, proč najednou prezident Trump upřímil pozornost ne na Kubu, ale na Mali, protože bohužel na Kubě žádné vzácné nerosty nejsou. Ale takové obsazení Mali s jejich nerostným bohatstvím, podobně jako Venezuela, by velice posílilo pozici republikánské agendy před volbami, které budou o 100 dní. No a pak si skutečně, přesně jak říkáte, položíte otázku, kolik takových zástupných vojen a konfliktů má nahradit neřešení vlastních domácích vnitřních problémů. No a pak zjistíte, že to je moře těch problémů, protože například Turecko desítky let má problémy s Kurdy, tak pro jistotu podpoří, aby Kurdové bojovali proti Iránu s americkou podporou, ale ani Kurdové nejsou padli na hlavu a nebudou dělat černocha v rámci amerických a tureckých snah a zůstávají opatrní. Ale Turecko by tímhletím vyřešilo mnoho problémů, včetně problémů kurdských milicí a podobně.
1: Že by je nahnali jako kanonen futr teda Iránu do chřtánu, jo?
0: Jo, protože pak by to nebyli padlí američtí vojáci, ale byli to jenom Kurdové a to by nějakou americkou veřejnost nevzrušovalo před volbama, které budou v listopadu.
1: Já ještě se chci zeptat, to Mali je trošku specifický, že jo, tak oni se tam pomaličku zmátořili, ale jsou tam ty Wagnerovci, že jo, pořád ještě. Myslíte si, že Rusko opět udělá to, že vyklidí pole a ať už to nazveme čím jakkoliv, tak prostě nechá Americe volnou ruku v Africe?
0: Myslím, že ne. Protože hodně kritiky na ruské vedení prezidenta Putina spočívá v tom, že nechali padnout Sýrii, nechali padnout Venezuelu, nějak výrazně se neaktivizovali ve vazbě na podporu Iránu, kromě informační a technologické podpory. A ztráta dalších pozicí v Africe, především v krajinách Sahelu, by byla hodně nepříjemná, protože jistě víte, že část ruských jednotek se ze Sýrie přesunula do Libie. No, ale zároveň v západní části Libie, tamní část velení, tak vyskytla a poskytla prostředky pro vybudování vojenských základen Ukrajinců. A Ukrajinci z těchto základen napadají ruské tankery ve Středozemním moři. No a samozřejmě pak máte ještě Nigerii a máte ještě další Středoafrickou republiku a podobně, které vytváří pás sahelských zemí, kde klíčovým parametrem jsou ložiska uranu, molybdénu a vzácných surovin. A po těchto ložiskách poškoluje strašně mnoho států. Včetně Francouzů, kteří přišli o levné dodávky uranu a dneska mají platit za uran trhovou cenu. Ale to všechno je ještě lepší v tom, že většinu palivových tyčí pro jaderné elektrárny vyrábí Ruská federace. Takže kdyby Rusko zablokovalo dodávku jaderných tyčí pro americké jaderné elektrárny, tak americké jaderné elektrárny mají obrovský problém. Takže víte, ono to je, já tomu říkám, proudnice pod povrchem řeky. Až když víte, jak fungují jednotlivé proudnice pod povrchem řeky, můžete říct, že tu řeku znáte. Ale drvivá většina expertů a médií a podobně se těmito proudy nezabývá. Jim stačí jednoduché řešení na první pohled.
1: No, každopádně jsou to šachy. Tady jenom upozorním, že podle západních serverů Washington dal v Moskvě volnou ruku na Ukrajině. Putin i hned uspořádal válečnou poradu, kde hovořil na tiskovce, a teď mě zapte, jak se jmenuje ten pán, Rubio, tak Rubio řekl, budeme muset najít nové návrhy a nové nápady pro řešení konfliktu na Ukrajině, a dodal, že dřívější návrhy, které Ukrajina odmítla, se už pravděpodobně nestanou pro Kyjev přijatelnějšími, a prohlásil, že dohody z Anchorage nebyly dohodami, tudíž nejsou platné, a to značí, že Rusko už není vázáno, že si nepřivlastní i další území Ukrajiny, než jak to bylo v Anchorage dohodnuto. A to značí, že Rusko má nyní volnou rukou na Ukrajině, a protože představa, že by vítězící Rusko nyní snížilo své mírové požadavky z Anchorage, se zdá absurdní. Tohle to řekl Rubio v Manile, takže tady to...
0: No, zároveň... jenom jiný problém je tam. Ukrajina používá americké drony Hornet na útoky ve hlubokém vnitrozemí Ruské federace. Bez satelitních informací a amerických expertů by nebylo možno programovat všechny tyhle ty útoky dronů. Takže na jednu stranu Rubio prohlásí to, co jste řekl, a na druhou stranu Američané pokračují v intenzivní podpoře útoků ukrajinských dronů na hluboké zázemí Ruské federace. A to je přesně ta obojetnost politiky, která byla typická, o které se vyjádřil Lavrov, že už nemůže věřit žádným západním a americkým návrhům. Ovšem, proč pak skutečně prezident Putin přijal americké emisáry Witkoffa a Kushnera? No a znova se mluvilo o duchu Anchorage. A přitom Lavrov prohlásil, že dohody v Anchorage byly jasně formulovány, a najednou Rubio prohlásí, že tam žádné jasné návrhy nebyly a bylo to jenom takové obecné formulované memorandum. Tak kde je pravda? A znova máte to, co jsme začali dnes. Masky padají, jenomže ten pohled na tváře pod těmi maskami nějak pozitivní není.
1: Pane profesore, ještě tady mám jednu otázku, která mě samotného zajímá. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat pana Staňka, jaký je váš názor na smrt Lindseyho Grahama na Ukrajině, což byl ten senátor, myslím, válečný podporovatel velký, že jo, a teď je jako spousta jako zajímavých momentů, kdy teda samozřejmě oficiálně se tvrdí, že teda zemřel náhle po přejezdu zpátky do Ameriky, ale někteří teda zlí jazykové tvrdí, že se stal obětí přesného raketového náletu na jeho hotel, kde on byl. Tak,
0: no, první věc. Významné americké médium, nebudu ho schválně jmenovat, udělalo časovou analýzu, jestli se mohl vrátit do Spojených států a pak 3 hodiny potom návratu zemřít. Sledovali letecké linky, sledovali železniční linky, protože musíte vědět, že všichni zahraniční návštěvníci odchází z Ukrajiny železnicí, přichází do polského Řešova a odtud letí vojenskými letadly do Spojených států. Tak když spočítali čas, kdy byl na návštěvě toho podniku na výrobu dronů, možného odchodu vlaku do Řešova, do Polska, dobu letu z Řešova do Spojených států, do Washingtonu. A pak ještě 3 hodiny po příletu, kdy měl zemřít, tak to fyzicky není možné. Vychází tam velice jednoznačně, že by do Washingtonu dorazil 4 hodiny po své smrti. Z toho vyplývá jednoduchý závěr. Pravděpodobně byl v tom podniku na výrobu dronů v Kyjevě, které právě zasáhla ruská raketa Iskander. No a možná to je něco podobného jako mnoho významných představitelů vojenských NATO, kteří se vybrali na procházku po Alpách a najednou se zřítili do propasti. Dostali infarkt. Nebo se ztratili na procházce. No a můžete si o tom myslet, co chcete. Faktem zůstává, že věřím tomuto americkému médiu, že přesně spočítané analytické časy ukázaly, že nemohl se vrátit do Washingtonu v čase, o kterém jsme mluvili. Z toho vyplývá jediný závěr, byl tam dopraven až po své smrti. Aby to vypadalo slušně, tak zemřel na infarkt. Protože pak by jiná média mohla začít vykládat, že Rusi uskutečnili pomstu a největšího válečného štváče, který propagoval 500% cla na každého, kdo obchoduje s Ruskou federací, byl zlikvidován jako vstyčený prst pro ostatní. Takže to je můj názor, souhlasím s ním.
1: Tak děkuju moc. Přátelé drazí, čas náš už vypršel. Díky vám všem za dnešní účast. Díky za to, že jste s náma vydrželi v takové hojnosti. Díky za vaše lajky a věřím, že ještě nějaký dáte, než půjdete. Díky za vaše komentáře. Dali jste 1081 lajků. Díky za vaši podporu, kterou dáváte tomuhle kanálu, bez vás by to prostě fungovat nemohlo. To víte, nemáme žádné jiné financování. A tak děkujeme všem, kteří i sdílíte tohle ty videa dál a šíříte tak informace. Samozřejmě dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. A tu kujeme 95 000 odběratelů, tak brzy doufám se dožijeme těch 100 000 a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Tak pane profesore, děkuju vám za všechno.
0: Já děkuji všem, i vám pane Bureš, přeji všem lidem dobré vůle, hezkou noc, pěkné sny a nenechte se rozčilovat hloupostí. Pamatujte, že hloupost je sice nekonečná, ale váš rozum je větší. Děkuji za pozornost.
1: Pane profesore, nenapadá vás nějaký vtip na závěr?
0: No, tak pak mě napadá takový vtip o blondýnách. Jede blondýna a najednou vrazí do stromu. Vyjde celá úplně uřícená a říká, prosím vás, jak je to možné, já jsem přece troubila. Nebo ještě jiný slušný vtip. Dvě blondýny plavou na nafukovacím kole na jezeře. Jedna spadne do vody a utopí se. Ta druhá blondýna vyjde na břeh, celá zlužívá, říká, já to nechápu, vždy měla lodičky.
1: Tak jo, přátelé, to byl dnešní pořad. Díky vám za všechno, mějte se krásně a zase někdy naschledanou. Ahoj.
0: Naschledanou.